0: které jsme tu vypěstovali trošku v té společnosti, aby prostě jsme se hned jako v tom prenatálním stavu lapili a ten svět identifikovali a v té neměnnosti. A celkově je to velká výzva, aby se znovu tělo by znamenalo, že získá přímo přímé spojení skrz své vědomá centra, skrz světelná centra, i skrz těla přímé napojení planetárních a solárních úrovní celé naší sluneční soustavy. Představte si, že vaše centra vědomí a energetická centra budou tak veliký jako tato soustava a vyzařování slunce. V té chvíli, protože i tahle evoluce planetární má lineární prostor, kterým se jako cyklicky projevuje, tak jakmile by dosáhla celá ta soustava té přítomnosti, tak by znamenala, že by se znovu navrátila do toho prvotního bodu, do toho zdroje, proč vzniklo. Jako ten důvod, proč vstupuju do této tvorby. A je to velice, velice zajímavá věc, protože každý člověk má tuto tu prvotní tvorbu v sobě zapsanou. Nenašel jsem žádnou bytost, nic, co by nemělo tenhle ten záblesk prvotní. My všichni, jak zlí, tak dobrý, vycházíme z tohohle, jo, z té prvotní tvorby. Ať chceme nebo nechceme, ať chceme přerozdělovat ten svět, jak můžeme, tak i když jsem si představil to, třeba tu negativní bytost, jako toho démona, který na mě jako dělá třeba, řekněme, ten tlak, i psychický a aurický, tak zároveň si ho jako nějak projektuju do svých strachů, takže on využije hned tu moji méněcenost a prostě si tam vytvoří ty strachy takový, abych se jako ještě víc ponížil, aby jako mohl nějak čerpat. Někdy když se mu to nedaří, tak vleze do jiného člověka a řekne ti něco špatného, aby si prostě ztratil tu energii. Takže udržet si tady chrám srdce a jde určitě o to, aby jsme byli jako odvážní a dobrodružní pro to si toho opravdu cenit, toho prostoru. Že jsme schopní vytvořit prostor lásky, který nás ochrání dostatečně. Že my, když tomu věnujeme většinu té praxe, že jsme si vědomi té lásky, vědomi toho, že jsme v moři lásky a že se jako neoddělujeme od toho, že my, když jsme v tom moři, tak pak jak můžu někomu dát lásku? Nejde dát láska, nejde poslat láska, nejde. Někdo si buď lásku odpírá v té zkušenosti, nebo neodpírá. Jo, je to prostě daný jako tou jedinečností toho člověka. Ne tím, jako vy pozorujete cizí bytost, která pozoruje úplně jinak ten svět. To prostě nejde, to je zešmodrchaný, ale každý je tu zodpovědný si za svojí, jo, za svýho avatara. Takže jsem velice rád, že tahle výzva byla v těch úrovních, které nás potkávají, tady holky prezentovaly. Petrucho, nemáš nějakou chuť, otázku třeba v rámci toho tělíčka nebo nějaký směr, jestli chceš, ale já bych 3 hodinky, to je krásný. Jak to vidíš? A nejsi slyšet.
1: Tak, já jsem byl zamutovaný. Samozřejmě,
0: Jo, můžeš.
1: teď tady zablimbal zvon, jakože 10. hodina odbyla, ale lampa ještě svítila. Takže máme za sebou 3 hodinky. Já tady mám hafol otázek na tebe, jo, na který se dneska už nedostane. A pak tady mám nějaký, fakt si píšu jako poznámky, protože velmi mě zaujala ta hráz, není potřeba posílat lásku, jenom zvědomit, že ta láska je všude, akorát ta dotyčná, tam mají kolem sebe hráz, že ta láska k ním jako nedoputuje. Pak mě zaujala ta myš v tom labirintu toho Matrixu. To je jasně, to je prostě to, kdyby si lidi uvědomili, že jsou v tom labirintu nebo v tom krysím kolečku, neustále do práce, neustále nějaké povinnosti, šeky a tak dál. A kdyby se zastavili v tom přítomném okamžiku toho záblesku, rázem by si uvědomili, že věci se mají jinak a že je na ně páchaná prostě

0: ale jak říkáš, ty je potřeba si tady prožít všechno. Tvoření, jo, nucení do tvoření, nebo jenom čistě už ta realizace toho té reality, jo, nebo toho vlastně, že tady jsem, ani vlastně už nemusím nic tvořit, to mě taky zaujalo. Mám tady, Maro, mám tady otázečky, já to jenom jako jenom naznačím, jo. Byly tady takové zvláštní příběhy, jsem zaslechl, a říká ti něco, týká se to prostoru po odchodu z fyzického těla. Jednak je tady taková jedna varianta, Valhala, to je nějaký sál prostě, kde je Žehova, jo, splynutí se světlem, anebo propad do další inkarnace. A pak je tady takzvaná astrální pláň. A to se týká človíčka třeba, který to tělo svoje nemá až tak rád a na to navazuje teďka alkohol, nikotin, co dělá s tělem, co dělá s jemným tělem, jo, s aurou, s tou potom, jo, s tím přechodem vlastně. Ale to je napojuješ a to bude asi na dlouho. Já bych to možná nechal na příště. Nebo chceš třeba astrální pláň a síň Valhala? Co je tam? Co je tam v tom astrálu?
1: Jak ti to, Petrucho, vysvětlit? Tyhle ty slova, které používáme, jsou jakoby dlouhodobě jako vykládaný i různě. Jo? Každý si pod něma představí i různý věci. Ale to i vychází, to astra je jakoby hvězda, jo? Jakoby slunce je hvězda. Jo? Teď si představ, že naše planeta jako jediná obsahuje teda obě složky, jak duševní, tak duchovní. Takže je to planeta, ale chová se jako hvězda. Nebo je to hvězda, která se chová jako planeta. Takže když ty mluvíš třeba o nějakých astrálních pláních, tak asi budeš mluvit teda o těch pláních, které naše planeta Země obsahuje, ty astrální pláně. To jsou různé roviny astrálního světa naší planety. Jo, i duchovní rozměr. Jo?
0: Maro.
1: Takže jako, teď si jako představ, že ty se sem teda rodíš, takže přijdeš z nějaký úrovně, kde teda si řekneš, tak já použiju tady reinkarnační zařízení, lehneš si na lehátko, normálně se jako pípneš do toho vývoje a narodíš se v nějakém tom cyklu. Dobře, narodíš se tady na té planetě. Ale aby ses tady narodil na té planetě, tak nejdřív je záblesk. To je prvotní informace. Tam není pak ještě furt nic. Kolem toho záblesku se začne jako formovat to vaše tělo. Oni v CERNu tenhle ten záblesk hledají. Oni potřebují vědět, jak to dělají. Víš, jakoby, aby to ovládli vlastně tu tvorbu. Tím oni by byli jako páni té tvorby, kterou tu někdo stvořil. Ale to je krádež, si myslím. Normálně celkově by to právě odpovídalo tím způsobem, kterým jsem já tady celou dobu mluvím. Mám se jako v zestupu to přijmout, tu kvalitu a umět ty záplesky uskutečňovat. Tomáš, ještě dej další téma, ať nezajíždím dál.
0: No, dál už asi zajíždět nebudeme, já jenom upřesním tu astrální pláň, jo. To je vlastně údajně taková plán, něco jako očistec, že vlastně ta duše po té fyzické smrti tam je několik třeba, já nevím, prostě nějakou velmi dlouhou dobu. Je to takový jako sanatorium, kde se vlastně ta duše takzvaně opraví, aby mohla potom jít zas někam jinam, buď dál, anebo zpátky do té inkarnace. Jo, a je to třeba, týká se to těch, bylo to i v tom filmu Můj domov, jo? Že tak ten doktůrek tam popájil až chlastal, jo? A pak vlastně zemřel a ocitl se na té pláni.
1: Je to samý.
0: Teďka se tam sekáš. Samém.
1: Ano, my máme země astrální pláně. No, sekám se, jo.
0: Sekám se, možná je naznačováno, abychom to nechali na příště, Maro. Konspirace.
1: Jenom jsem znamenal, že ano, naše má spoustu astrální úrovní, kde už civilizace, to má nemocná, ale to funkční.
0: Maro, Maro, zvukově je to špatný, špatný, je tam ozvěna a je tam slyšet každý třetí slovo. Takže sekáš se mi tady i obrazem, i zvukem. 22.06, my to dneska odpiskáme. Tak, vidíte, že i ty vyšší síly nějaké.
1: To myslím, že jako má.
0: No, ale vůbec. A teďka dívejte se na to, vidíte tady. Dežu, který ví, že je 22.07 a Mára udělal frnk a odletěl kamsi do jiných dimenzí. A my jenom si můžeme přát, aby se vrátil, aby našel cestu zpátky. Ne už teda teď dnes, protože zvon už zabimbal. Takže Máro, ať slyšíš nebo neslyšíš, Deža ví, se s tebou loučí a děkuje ti za dnešní opět posunující a výživné vysílání přesahové. Děkuji oběma ženám, Věrce a Nováčkovi v Dežavíčku, Zuzaně Hašlarové. No a přátelé, vám posluchačům také děkuji za komentáře, za sledovanost, za sdílení a já jsem se ještě zapomněl Máru zeptat, ve čtvrtek máme asi zřejmě vysílání a pokračování druhé průvodce vzestupem, takže se můžete těšit, já udělám pozvánečky a Om Shanti. A já jsem začal písničkou z naší autorské dílny, tak s ní i dneska skončím, protože ji tady mám nachystanou, takže pouštím a posluchači Svobodného vysílače Dežavíčka, všichni krásnou dobrou noc.

0: Vítám dnes, tedy v neděli 16. srpence, srpna 16.8. Léta páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes Studio Kadaň, tady zde na svobodném vysílači CS a samozřejmě sledovat ji už byste mohli a měli na Odyssey.
1: Svobodném vysílači.
0: Ano. Je to tam a jsem tam
1: jste mohli a měli na Odyssey a to svobodné vysílání.
0: Tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda takéž to tady, ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty, začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky od jinut, aktuality z Evropské unie a covid kočkování následuje. Výsledky budou jako 7. No to jsem na to zvědavý, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost a zajímavost mi z domova, abychom to měli skončit. A pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tématické okénko a nesmrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený a já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer. Zdravím vás i vás, vážení posluchači. A jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře, dobře, dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak, je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny. Je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací a to v rámci horizontu let 2029 či 2030. A teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš. Zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič to říkal jasně. Předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli Frekvence 1, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ ruské EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty jich tylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a no, havaroval, on tam také mohl být naveden, že v republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany za posledních 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem nakupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdokolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostu a podobně. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsazují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku, vyjel své obchůzky, tak říká, že leželo poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela o něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo? Útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádi by nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo, to. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? What's a go? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel tichomořské flotily Viktor Lína informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lína tedy ten velitel tichomořské flotily. Zvláště poznamená, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No.
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydalo zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligy Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských odborných sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do Družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk, tedy střed, přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního, a tvoří doslova několik ulic soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přičnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustřeďování sil útoku. Tak, dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
2: Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo spoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu než poválečné půjčky přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU nebo do EU, do vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásah proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
1: Tak, dobře, dobře, je tady někde... Není. Já myslím, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz. Tady na
2: to já rozhovor. Tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
1: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara. Asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo kýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
2: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičení Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem, navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze 4 ostrovů jižní skupiny Velkého Kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad Jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti Kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivnil dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků protiruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, je zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana, tak, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitel ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vědět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovor o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v letnu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglasa MacArthura. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy. Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme na USA, jsou přímo zapojeny do útoku v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby.
0: Cituji. Položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území. A čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je... Co z... Počkat. Ještě jednou. Sergej Lavrov. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle, co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
2: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže to je jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě je nejen vysoký počet zranění, zdravotní problémy, ale také jsou tam i třeba potom gynekologické a další problémy. Navíc to bude umocněné tedy intenzivní fyzickou námahou, nutričními nedostatky, nedostatkem spánku, bojovým stresem, zraněními, omezeným přístupem ke gynekologické péči a tak dále, tak dále. Takže toto všechno spěje prostě k tomu, že obyvatelé Ukrajiny zřejmě mají být vyzmizíkováni, mají být zřejmě vyhlazeni prostě. Takže ti, co se nedostanou na tu ruskou stranu nebo neutečou někam do světa, tak si myslím, že prostě je tam snaha prostě tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
0: Tak, přepojíme už se do ano. Druhého, Ukrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků, toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanskýho, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nůž a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokyjevským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva a v širším smyslu samozřejmě i gejropské unie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
2: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čeká prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně nejdřív došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů, pro ty těch dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměroval přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti, tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením, což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomorských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor tohoto odbojového hnutí v Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží čpavek, propan a obilí a v opačným směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské odbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které v krátkosti, zase článek je další.
0: Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kine plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hlub při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiš. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevě po výbuších tedy zaplněny troskami a Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TAS. Tak, můžeme dál.
2: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled. Už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dál, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to letím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky. Postup směřuje také hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi, velmi v krátkosti, Sumská oblast, ozbrojené síly Ruské federace zatlačují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročuje hranici a získají kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znali, kdyby to šli uklízet, tak jim to vybuchne pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, které jsou součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v přesné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika a ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu z tras využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexejevo Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dál je zpráva. A mi to spadlo. Stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S sestřelil dva ukrajinské suchoje SU-27 v jediném prý to vzdušném souboji. Takže uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídkoval ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nuž, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čelilo početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, to už je snad šestá generace SU-57, a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy, a teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
2: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechiv, nebo spíše Orechov, mě tam ty i místo toho, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili.

0: se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady je uvedeno války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB-3000, to jsou ty třítonové klouzající pumy, KAB-1500, Geraint-2 a Geraint-3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události protiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
1: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. V Krivém Rogu Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Rog, při kterém teda zničili tu infrastrukturu. A ten Krivý Roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý Roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal Krivý Rog, a stejně tak jako cementárna Krivý Rog, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3.50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následovaným velkým požárem. Sklady, komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátelových raket S-400 a hypersonických střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana zasáhla téměř 100 ukrajinských dronů mířících k Moskvě podle aktualizace od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na SVO aktuálně. Ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadily obec Rybalskoje. Informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového Pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 82. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakoptér typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků, bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného Východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další, samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi.

0: můžeme dál.
1: Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně JD Vance, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia. A tam mají podíl Američané velký. A ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uváží to ruský liberální vojenský expert Valery Širyájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium. Proč to je záhada? Protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o povinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
0: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že nikdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány k obrazu. Jo, musíme si to spojovat.
1: Já jsem tady udělal jednu, tu tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jednu nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse. A to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
0: Tak to dejte.
1: To tam nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse, ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázala nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu. A to vlastně poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo jejich doprovod. Takže to je jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
0: Tak, další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Iránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Iránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet iránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na iránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo, ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donnie se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv iránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky Leď, že jo. Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýr.
1: Odhalení od Takra Carlsona, ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina, a nejenom na bojišti. A on, Tucker Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám, a co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska, a tam dalo to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojím se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. A v jádru jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu? Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na Západě, kdo to začal chápat, a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten Západ má rozděl a panuj a z toho po staletí profituje. A Rusové mají žít a nežít, a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl. A to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál, a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál, a ten si už hrál vlastní političku. Takže jenom abychom věděli, jak ty věci byly, a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával, a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
0: Nuž, další. O, to je zajímavá zpráva. Sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda. To je zřejmé tedy tvrzení. Bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v uvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát Košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických. A poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfrai tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později tentýž účet zveřejnil další falešnou citaci, opět v hinštině, v níž Vahedí údajně řekl, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, tedy něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Irán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Yair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra, žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec o USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahu jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
1: Další zpráva hovoří o tom, a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva je z 11. Hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevila na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nerlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď, provozovaná společností Permagreen, vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jamestown Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jamestown Land, to je mokrokřední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích série aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtným vybavením je už připravena vyplout z kanály do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 21 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jamestown Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte, jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a jak to probíhá. Ta samozřejmě, ta 80. míle, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle, tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu. Takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod Jamestown Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak jako, tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někdy proskakovaly, že Grónsko bylo potichu Dánskem pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec jako vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
0: Jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What's so tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než si jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89 celých 0,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá! No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. No, ten připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry, stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé uvedli, že při jednání předložili Iráncům tři požadavky: trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení dolotu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupním skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbollahu, Husíů, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobováním té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhly námořní základnu v Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny v Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu, zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho, nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíce někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další dvě k opravám a výcviku. A 6 deseti letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu si se pácejí do stehen, protože samozřejmě to vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč. A dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam, jak na materiálu, tak na lidech, jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo 1 ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že brzy zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4, a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále mě ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránem poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
0: Tak, Štverka, Košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak tedy, V sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření hormuzského průlivu s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani nevytvářet posvátné, neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí, zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Iránu. Za čtvrté, v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Iránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté, zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti iránskému národu. A za šesté, bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva iránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že jo? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
1: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími, jo. I to asi bude, i na to o tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenej provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneyho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontraadmirál Ali Osmaji byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tangsiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu ji sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A všechno se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
0: Tak, dále se mrkneme. Nějaký rakety zase. 3 evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování 3 evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu, uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Harsko, ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Írán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval íránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Íránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Íránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči v Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknu na čtvrtou ze čtyř.
1: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kde iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálili vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady použil také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což stěžovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž by americké systémy neustále nuceny používat cenné interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělal své. A nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Saltry v Azraku v Jordánsku. A při tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zřejmě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty mám. Jedničku tady. Diskrétní spojenec, a nebo jak Čína podporuje Írán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Írán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si mi slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Íránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. Tak to taky i samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No, to se
1: Další
0: bude
1: zpráva
0: jmenovat.
1: hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata nyní otevřeně hovoří o vážném neúspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu? Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mossadu. Naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přiměného, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. Ale znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je teda k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
0: Tak, dále se koup... Ne, Evropská unie, ne, trojka je tady. Šup, proč Turecko přidává a rakety Atak MS a nechrá a zachrání to tedy neonacistickou chuntu? Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat silám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 400 50 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě? Jak už bylo zmíněno, neonacistická junta získala v Kyjevě nejméně 500 raket a také MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No, a jsou nezvěstné 450. Tak kde
1: nebo
0: jsou?
1: Prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu. Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kotěnok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kotěnok upozorňuje na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afghánistánu. A podle toho to ještě vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábal však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Mutaki řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, pak si na ten Taliban bojoval sám a teď zase jim znova leze teda do pozadí. A nevím, co si od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže, ale podívejte se, jak se to postupně, někdo toto musel iniciovat a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernéru centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Íránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny riálu, tedy nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, Zajímavé, zajímavé, zajímavé.
1: A přejdeme do Evropy. Tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenectví s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábií, přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii, tak přesto by tam měl být jako dál na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM 104 Patriot Pak 2, MIM 104 Patriot Pak 2 a z těch šestí, které má Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy na žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers, což je tedy auditorská společnost, o té doby jsou nezvěstné, nikdy nebyly k dispozici proti COVID-19 a zdá se, že těch 10 milionů dolarů darovaných Saudskou Arábii Řecku na boj proti koronaviru neskončilo ve státě a ve firmě PricewaterhouseCoopers a tam samozřejmě byly potom vyplaceny neznámo komu. A za to dneska Řekové pořád tam drží místo doma ty patrioty, které si koupili na domácí ochranu, tak tím vlastně chrání ten v tom jambu to zařízení, to vyústění toho ropovodu, přičemž právě ta Saudská Arábie uzavřela s Pakistánem a s Tureckem smlouvu proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dějou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 21. To ještě ohně toho daru, zatím jsem nevyjasnil vůbec nic, takže uvidím, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy Dunaji ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory v jaderné elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje, tedy nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradox je v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme
1: tak,
0: si na trojku.
1: Další zpráva, prosím vás, vážení posluchači.

Vás, vážení posluchači, zpozorněte. Evropská digitální identita, co to ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná Evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situací, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, jo, ta evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nová situace, jako například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUDI je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od roku 2025 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimální požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitální a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo ta data dnes drží, ale kdo by se k ní mohl přistupovat zítra a za jaký podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí již vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDI IV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému.

systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí a je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta elektronická, ta peněženka toho elektronického, té elektronické digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch zbývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového, to naznačuje rostoucí počet analýz ID organizace na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030 a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli

0: Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své, takže vypracovávají formát své účasti. Zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
1: Jdeme do dalšího koše, který hovoří covid očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19, s tím, že mohou potratit, a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19. A co teda veřejně tvrdil? A ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru. A ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromé rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňujícím dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály zveřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem v prvním trimestru. Ta formulace je zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
0: Tak, jdem se vrhnouti. Aha, kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal. Měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchii, nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak toť. Pane inženýre, čas
1: tady je, kopí. Tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburků. Já ho přečtu, proto za to stojí. On říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikeli. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, jež zaniklo po roce 1945 na stolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státoprávně zajistili i hned po vzniku republik. V Maďarsku k tomu ovšem, pokud je známo, nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, či šlechty. Dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o

0: republiku rad a následnou Karolovu vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisty by si měli uvědomit, že li České republiky žádného Česka nepoužijeme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jeho základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztrženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou poturčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přistáhal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoli v obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako ji nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posedlá idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží, seč mohou, a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolil režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
1: Tak, to, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
0: Já k tomu velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcích se někde podsunovali igelitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dále. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam si v něčem nerozuměli. Takže ta debata byla zrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pjakina v odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady v této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejbližších kompasů vůbec, takže k tomu asi více, teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však ale analyzujeme strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. ta deracionalizace, ta vede k tomu, že se nestávají hloupí jen sluhové, nebo hloupí jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje. Školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet, ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií ras takto kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání z té aktivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světové průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat teda ty frekvence sociálního času. A tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali mocensky. A po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyložené. Vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda, který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadní pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře. Nuž, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jste říkal, v úterý se mohu těšit na
0: Asi,
1: vysílání.
0: asi ne, to si
1: Asi ne.
0: nejsem jistý ještě, bude asi určitě ve čtvrtek, úterý ještě nevím, v pondělí jako zítra je Kompas, to jako určitě ano, a jinak jako upozorňuji, že 19.9. je Palárikovi na Slovensku je teda další setkání a spostli a příznivci a hlavní téma je obnova Československa. Takže patrioti, přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte.
1: Dobře, dobře, dobře.
0: Je to pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech, to jako. Takže v Palárikově 19.9.
1: Fajn, fajn, fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové. My se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre,
0: Hezký
1: a dámy a
0: večer
1: pánové,
0: vám.
1: vám též. A my se zase
0: Tež.
1: koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je. Takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou, má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby, 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl, říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce. Tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech. Tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat. Ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala. A tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. No, Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci, protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy samozřejmě se potom proslavila tou časovou osou, tak ona říkala, že nechá vyhotovit externí audit, interní audit a zprávu koordinátora Davida Uhlíře. Tak pokud tedy jaksi tohle oznamovala, tak přeci už v tu chvíli musela vědět, že se určité části budou duplikovat. Proč jí to začalo vadit až za několik týdnů? No logicky, v ten moment, kdy David Uhlíř prostě řekl, já musím ukázat na Zbyňka Stanjuru. A v tu chvíli šel. Ostatně, dodnes se můžete podívat na jeden rozhovor s Davidem Uhlířem, kdy říkal, nevím, jestli mě využili nebo zneužili. Já myslím, že bohužel obojí. A Davida Uhlíře já si nesmírně vážím. On samozřejmě drží to, že je advokát a že má povinnost advokátní mlčenlivosti. Ale pevně doufám, že se k tomu jednou vyjádří a že řekne, jak to bylo.
A jak už jsem řekl a opakovaně se snažil deklarovat ve všech svých vystoupeních, pokud nedojde k tomu, že začne policie orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě pro to udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně v tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformačních. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tady překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat
a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži. A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat, a na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou, a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili, Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala, a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí to nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc, a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé, to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat. Pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů. A přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra. A byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací.
A já jsem člověk, kterého příliš nezajímají nějaké statistiky, které si může každý vycucat z prstu. Mě daleko víc zajímají ty lidské příběhy. To, co každý den vidíme na ulicích, v nemocnicích, ve školách, na úřadech práce a tak dále a tak dále. A když jsem si to četl, byť většinou na ty komentáře nemám čas, tak tentokrát mě to velmi zaujalo, tak jsem tam viděl příspěvky policistů, zdravotních sester, lékařů, kteří prostě sdíleli ty zkušenosti, které jsou téměř všude stejné. Já bych byl velmi rád, kdybyste mi psali i dál tyto příběhy. Budu je velmi rád publikovat, tak jako jsem dnes publikoval ten dopis oné zdravotní sestry, protože mě to neuvěřitelně inspiruje a musím říct, že velmi často dokážete ty problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky, co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich. Protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, Bůh ví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož z toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný.
A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc. A to je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje i práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí nebezpečí vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no, tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou. Nevím, to prostě z mého pohledu se jedná úplně směšnou situaci, absurdní situaci, kterou já odmítám dál tolerovat, takže jsem přesvědčen, že i tohle by měl být další krok. Prostě pokud Ukrajinec jede zpátky na Ukrajinu, pak už z té země neprchá, nebojí se tam jet a tudíž tam má zůstat. A ne jet sem zpátky do České republiky. Obecně považuji tenhle problém té ukrajinské migrace za naprosto zásadní. Pokud jej nevyřešíme, bude mít neuvěřitelné, neblahé dopady na všechny naše systémy, na náš život, na naše bezpečí, na kvalitu našeho vzdělávacího systému, absolutně na všechno. Ukrajinci nejsou přínosem. Je to lež. Nevěřím tomu, že bychom se neobešli naše ekonomika bez těch Ukrajinců, kteří sem přišli po 24.2.2022. Nevěřím tomu. Ta ekonomika tehdy fungovala a fungovala možná líp, než funguje dnes. Takže jakýkoliv argument, že bychom bez nich zkrachovali a že by nám to tady celé se rozpadlo, je prostě nepravdivý. Naopak, zase by se ta situace normalizovala a dostávala by se do situace, kdyby ti zaměstnavatelé museli platit adekvátní mzdu českým občanům. A já už jsem to říkal, budu to říkat i dál, já jsem tady kvůli vám, ne kvůli Ukrajincům, ne kvůli Bruselu, ne kvůli komukoliv jinému. A když už jsem u toho, abych skončil, protože už tady vidím ty otázky, které od vás přicházejí, tak chci jenom říci a zdůraznit to, že je nezbytné, abychom v příštích letech úplně změnili systém uvažování v České republice. My jsme stále v takovém zajetí určitých myšlenkových vzorců, která nám neumožňují vyhlédnout ven a začít znovu tuhle republiku budovat a pozdvihávat ji do potenciálu, který zcela jednoznačně má. Naším největším problémem v současné době není Rusko. Není a nebude. Naším největším problémem je uzurpace ze strany Evropské unie, která potichu a salámovou metodou změnila, zejména ta bruselská centrála pod vedením Německa, změnila partnerskou spolupráci suverénních a vyrovnaných zemí, rovných členů, v naprostý koloniální systém, kdy ti silnější si prosazují svoji vůli na úkor těch slabších a vytvářejí si z nás a z dalších menších zemí ekonomické kolonie. Ekonomické kolonie, kde je daleko levnější pracovní síla, které jim dodávají energii, kam oni vyvážejí svoje produkty třetí jakostní třídy a které fakticky jsou podrobeny jejich diktátu. Ideální příklad s větrnými elektrárnami. Absolutní bolševický nesmysl,
kdy prostě nám oni vnucují věci, které u nás nemohou fungovat. Kdybychom měli Baltské moře, pojďme stavět větrné elektrárny na tom moři. Tam fouká, tam to funguje. Ale v České republice má prostě ty větrné i solární elektrárny mají výrazně nižší účinnost než třeba ve Španělsku nebo v dalších zemích. Francie vyhlásila moratorium. Nesmí se na pevninském území Francie postavit ani jedna jediná větrná elektrárna. A nás do toho nutí. Přitom Francie má mnohem lepší podmínky než my. Právě na stavbu těchto větrných elektráren. Evropská unie se prostě zbláznila. Evropská unie se změnila v horší verzi RVHP. V horší verzi RVHP. Tam se plánovalo na pětiletky a byli to aspoň lidé, kteří prostě něco chtěli udělat, by to dělali špatně. Tahle Evropská unie v současné době už se jenom snaží prosazovat zájmy úzké skupinky lidí, kteří stojí za těmi farmaceutickými firmami, kteří stojí za tím zeleným lobby větrných a solárních baronů, kteří stojí za těmi zbrojaři, kteří nás nutí k tomu, abychom investovali naše peníze do naprosto zbytečného železa, se kterým se už nikdy nebude válčit. To jsou muzejní exponáty, to je šrot. Nikdy už se nebude válčit s tanky, nikdy. Zapomeňte na to. Na Ukrajině se neválčí s tanky už dneska, jenom s drony. A tahle Evropská unie nás nutí k tomu, aby my jsme si tady zhyzdili naši krajinu, abychom se stali energeticky nesoběstačnými v oblasti výroby elektrické energie. A byli jsme závislí na nich. Je to stejné, jako kdybyste říkali, že je skvělý biznis stavět lyžařské vleky. To ano, ale na horách, kde je sníh, v poušti to tolik nefunguje. Tohle je to samé. Větrné elektrárny na moři, super. Solární elektrárny na poušti, super. U nás ne. U nás to nefunguje. My máme uhlí. My můžeme mít plyn, levný plyn. Takže tohle je ta ukázka toho, jak Evropská unie totálním způsobem devastuje naši zemi zcela úmyslně. Zcela úmyslně. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi, aby my jsme si zhyzdili svoji vlastní krajinu těmito nesmyslnými monstry a ve finále byli závislí na jejich elektřině, kterou si od nich budeme muset kupovat. Jenom zavedení umělé inteligence předpokládá, že do 5 let se zvýší spotřeba elektřiny v Evropě o 25%. 25%, o čtvrtinu více než dnes. Jenom AI, nic jiného. A my si vypínáme elektrárny. Absolutní nesmysl, šílenost, devastace Evropy, podíl Evropy na celosvětovém HDP setrvale klesá. My tady ničíme tenhle kontinent, ničíme si ho jenom tím, že jsme zajati v těch vzorcích a nejsme schopni si uvědomit, že Evropská unie už dnes nepředstavuje záruku prosperity, bezpečnosti, svobody a suverenity. Ale že je tomu přesně naopak. Takže ty příští roky, ať se vám budou snažit zahalit vaše zraky tím, že budou vás strašit Ruskem a tím, že Vladimír Putin určitě zautočí a budou říkat vždycky do 4 let a do 5 let a do 6 let, ti, kteří nevědí ani, co se stane zítra, tak ve finále vás budou chtít jenom ošálit a odvrátit váš zrak od toho skutečného nebezpečí. Zavedení ETS 2, postavení větrných elektráren, zavedení RED 3, EPBD 4, CBAM a dalších věcí, které vyústí v jednu jedinou věc. Že Evropa se stane skanzenem. Veškerý průmysl odejde. Nebude mít šanci tady fungovat. Nebude mít šanci tady fungovat. Bude to stejné jako s tím Zetorem, kdy se přesune výroba do Asie. Dopad na globální CO2 bude stejný, ne-li vyšší, protože to budou vyrábět v Asii a ne tady. A jediné, co se stane, je to, že my přijdeme o pracovní místa. Tohle je současná šílená politika Evropské unie. Takže abych to zakončil, pro mě ty příští roky nebudou soubojem s Ruskem. Pro mě ty příští 4 roky budou o tom, jakým způsobem se dokážeme vymezit vůči Evropské unii, prosadit si svoje vlastní národní zájmy a ideálně se připravit na rozpad tohoto celku, který dřív nebo později nastane. Evropská unie už je dnes naší přítěží. Bohužel. Myšlenka evropské spolupráce je skvělá, ale Brusel ji zničil a zašlapal do země. A je potřeba si to uvědomit a nežít ve starých vzorcích, abychom si říkali, že jsme tam přece 1. května 2004 vstoupili, že po 22 letech nemáme právo přehodnotit, jestli se nám v tom svazku líbí nebo nelíbí. Máme to právo, my jsme suverénní země, vlajky Evropské unie tady nemají co dělat, protože my nejsme nějakým teritoriem EU, my jsme suverénní, samostatnou zemí,
která má právo na svůj vlastní osud, na to, aby se řídila tady odsud z Prahy a nikoli z Bruselu. A tohle, dámy a pánové, bude klíčový střet příštích let. Kdo to nechápe, ten bude jenom přizvukovat všem těm soudruhům, kteří nám tady zavedou chat control, digitální měnu, budou nás nutit do přijetí eura a pak tady budou tleskat Petrovi Pavlovi, který nám bude říkat, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Neskutečné. Neskutečné. Takže pojďme do nich a nebojme se toho, pojďme začít uvažovat odvážně, protože věřte mi, že když jsme v roce 1918 vznikali jako republika, tak to vyžadovalo obrovskou odvahu od Masaryka, Beneše, Štefánika, Kramáře, Rašína a dalších. Obrovskou odvahu. Pokud my ji nedokážeme prokázat, pak si nic jiného než ten kolonialismus ze strany Bruselu nezasloužíme. Člověk, který se smíří s otroctvím, je člověk, který si to otroctví zaslouží. Takže tolik do úvodu. Dámy a pánové, Milada Lacina, 50 korun, moc děkujeme. Myslíte si, že pan Uhlíř půjde jako svědek soudu? I kdyby šel a byl by předvolán, tak on, pokud jej nezbaví někdo mlčenlivosti, tak nebude moci vypovídat. V současné době tím, že partnerem, pravděpodobně já jsem tu smlouvu neviděl, by měla být Česká republika, ministerstvo spravedlnosti, tak by Jeroným Tejcovi minister spravedlnosti ho měl a mít možnost té mlčenlivosti zbavit. Pevně doufám, že se tak stane, protože já osobně skutečně věřím tomu, že pan Uhlíř to myslel naprosto férově a že by byl ochoten říci celou a úplnou pravdu. Ale ten soud by nejdřív musel začít, protože on k tomu soudu ohledně Pavla Blažka a Daňhela a Jiříkovského nemá důvod chodit. On by musel jít k soudu vůči Evě Dekroa. Ten by musel být zájem a to by musela zahájit policie nebo státní zastupitelství. Znovu říkám, buď to udělají, nebo budeme muset zase konat my. Nedá se nic dělat. Venda Studio 20 korun, moc děkuju. Miroslav Lánský 100 korun, krásný příspěvek, děkuji pěkně. Dobrý večer, mě vašeho voliče vytáčí, že vlastně nic z vašeho programu není plněno a je plněn pouze program ANO, které nedělá ústupky. Pokud tak bude dále pokračovat, jste ochotni za ideály položit vládu? No, to je vždycky samozřejmě velmi složitá otázka, já se budu snažit být naprosto upřímný. Asi se všichni shodneme, že tahle vláda přes všechny chyby je 100x lepší, než byla vláda Petra Fialy. Já samozřejmě bych byl rád ještě mnohem tvrdší v rámci prosazování našeho programu. V současné době jsem tam zapro jediný poslanec, byť férově říkám, že kolegové z SPD jsou velmi jaksi odvážní a připravení bojovat za tyhle ty věci společně ruku v ruce. Problém je v tom, zejména jak byly rozdány karty. Prostě ANO je nejsilnější tady dnes politický subjekt, celá s přehledem. A my logicky bychom měli podle mého názoru být i více nekompromisní, i třeba v těch zákulisních jednáních, protože ty některé věci mě taky vadí. Upřímně to říkám, že jsem prostě logicky, co by zástupce a předseda strany pro, tak mám jiný náhled na některé záležitosti, ať už se to týká národní očkovací strategie, členství ve WHO, co se týče zdravotnictví, pokračování muniční iniciativy a tak dále a tak dále. Ale voliči rozdávají karty a my podle nich musíme hrát, my s nimi musíme hrát. Takže já za sebe říkám, že jsou určité červené čáry, které bych nikdy nepřekročil. Myslím si, že zatím z hlediska činnosti té vlády žádná ta červená linie překročená ještě nebyla, ale za sebe současně říkám, že bych velmi rád usiloval a budu se o to snažit, aby se prostě některé ty věci prosadily. Pro příklad zákon FARA, který už jsem připravil, předložil vůči těm politickým neziskovkám,

běh peněz. Jsou to skutečně prostě čistí parazité. A je nezbytné, abychom do toho vnesli pořádek. Abychom věděli, jak ty peníze proudí. Abychom věděli, kdo ty neziskovky platí, odkud. To je přece naprosto zásadní věc. Kdo platí, ten šéfuje. Ta neziskovka plní zadání toho, kdo ji platí. Zcela logicky. Takže pro mě třeba tohle je věc, která je naprosto zásadní. Stejně tak ta Ukrajina, kde já bych chtěl, aby velmi zejména, já se teď nebavím o válce, to je prostě věc, která se vyřeší sama, ale byl bych velmi rád, abychom z hlediska těch ukrajinských migrantů přestali hovořit o tom, že jsou přínosem pro Českou republiku, přestali se před nimi neustále plazit a dokonce se servilně k ním chovat v rámci například těch soudních trestů, které jsou úplně směšné ve vztahu k občanům České republiky, a tyhle věci prostě prosazovat budu. Byť samozřejmě, jak říkám, zaprvé jsem tam jediný, s kolegy z SPD nás je tam 15 dohromady, počítám do toho i z Trikolory Zuzku Majerovou a ze Svobodných Libora Vondráčka, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chcete změny, ty změny, ten náš program, který my prosazujeme, tak je potřeba nás jít volit. Silnější mandát, silnější karty. Čím budu mít silnější karty, čím bude mít naše skupina kolem SPD pro Trikolory a Svobodných silnější karty, tím více z toho programu prosadíme. To je naprosto jednoduchá věc. Já jsem si napít, že mě ještě bojuju s nějakým nachlazením, takže normálně tady nepiju a tentokrát musím. Venda Studio 50 korun. Dobrý večer, pane Reichle. Nechcete zvážit kandidaturu na prezidenta čistě proto, aby se objevil někdo, kdo dokáže v debatách rozsekat Petra Pavla? No tak ona by to byla trošku sebevražedná mise. Asi bych Petra Pavla tam dokázal rozebrat, z toho se vůbec nebojím. Nicméně já myslím, že zaprvé média ta by ze mě tady udělala, by mě rozvěsila tady po kandelábrech, to vám garantuju. To, co se teď děje Filipovi Turkovi, konec konců to, co se dělo i mně, tak to by bylo ještě stokrát horší. Ale já bych nerad tříštil síly. Já opravdu vnímám politiku jako kolektivní sport, kolektivní hru a my bychom měli všechno podřídit tomu, aby jsme měli od ledna 2028 jiného prezidenta. Pro mě je Petr Pavel stělesněním všeho zlého v současné době. Stělesněním pseudomorálky, kdy tu skutečnou morálku nahrazuje právě ta pofiderní virtuální morálka toho, že někdo prohlašuje, jak si něco odpracoval a podobné věci. Co je horšího, než to, že jste schvalovali okupaci vlastní země? Víte, dnes lidé, kteří schvalují okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, končí u soudu. A reálně, já jsem byl v Chebu a to ani není schvalování. Teď před měsícem jsem byl v Chebu, naštěstí jsem vyhrál tu kauzu. Byl souzený člověk, který napsal na Facebook Sláva Rusku, popel Ukrajině. To stačí, abyste se dnes ocitli před soudem. Velmi smutná doba. A pokud schvalujete okupaci Ukrajiny, tak se ocitnete před trestním soudem České republice. Petr Pavel neschvaloval okupaci Ukrajiny. Petr Pavel schvaloval okupaci Československa. Svojí vlastní země. Co je, prosím vás, pěkně horší? A to není o tom, že udělal chybu. To není o tom, že se zmýlil, že se snažil nějakým způsobem pracovat a udělal jeden špatný někde nějaký životopis, ve kterém se trošku rozvášnil. To je o tom, že on dobrovolně chtěl tomu režimu, zločinnému režimu sloužit. On byl člověk, který chtěl pro něj pracovat. A dneska říká, teď už je to jinak, kdyby zítra přišli Číňani, tak bude pracovat pro ně. To je prostě oportunista. Ta doba, kterou dnes on stělesňuje, je doba podprůměrnosti. Oslaby podprůměrnosti. My už vlastně nechceme intelektuální, nebo většina tohoto národa už není uspokojena intelektuálními projevy Václava Klause, Miloše Zemana. Jim prostě stačí fotka, jak Petr Pavel jede na motorce, jak fotí v Le Mans, už je členem klubu sportovních novinářů, to je fantastické. Ještě jsem neviděl žádnou jeho fotku, ale už tam je. Jo, to, jako já, když vyfotím Máňu na kole, jak jede, tak jsem asi fotograf cyklistického závodu Tour de France, něco neuvěřitelného. Tak prostě tohle lidem stačí. Vyrobená figura, mediálně stvořená loutka, kterou řídí Petr Kolář. Lidem to stačí. Lidé jsou ochotní ho opěvovat a oslavovat. A pokud se proti němu pustíte, tak jsou připraveni ho neuvěřitelně agresivně bránit. Člověka, který není intelektuálním

ani morálním lídrem. V žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Je to voják, je zvyklý poslouchat rozkazy. Celý život to dělal, nezmění se. A já bych si velmi přál, abychom měli na hradě někoho, kdo by skutečně byl tím pravým lídrem, tím vlajkonošem naší země, na kterého bychom mohli být opravdu hrdí. Z hlediska jeho kvalit intelektuálních, morálních, z hlediska všech jeho vlastností, který by si nenechal platit apanáž pro svou manželku. Jestli takového vygenerujeme v rámci vládní koalice někoho z politiků, hovoří se o Radkovi Vondráčkovi, jistě to je zkušený politik, který byl předsedou poslanecké sněmovny, já bych s ním neměl problém. A nebo jestli takového člověka vygenerujeme někde z elity našeho národa, za mě, já to říkám trvale a konzistentně, pro mě prostě nejlepším prezidentem České republiky by byl profesor Jiří Beran, protože to je člověk, který má neuvěřitelné charisma a neskutečnou morální konzistenci a je to prostě člověk, ke kterému já obrovsky vzlížím. To ukáže až čas, ale každopádně imperativ číslo jedna je spojit síly a porazit Petra Pavla. Mé ambice jsou v tuto chvíli jiné, já bych chtěl dělat tu parlamentní politiku, chtěl bych být v té výkonné sféře, abych mohl realizovat ty sliby, protože prezident je v podstatě jenom reprezentativní funkce, ale rád přispěju k tomu, abychom společně podpořili jednoho kandidáta, který zase znovu bude respektovat ústavu, bude milovat Českou republiku, nebude se jí snažit zničit, ať už výzvami k přijetí eura, servilním přístupem k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nebo dokonce návrhem na vytvoření Spojených států evropských. Takový člověk nemůže být prezidentem naší země. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Gokuba, 120 korun, 129 korun. Dobrý večer, platí to, co jste sliboval před volbami, že z politiky nebudete mít ani korunu, kam svůj plat posíláte. Děkuji moc za tenhle ten příspěvek. Zaprvé už jsem poslal peníze na nějaké dobročinné účely, ale zejména teď v tuhletu chvíli připravujeme založení spolku, kam už máme vyjednáno, že budou přispívat i větší partneři a ten spolek se bude starat o lidi, kteří jsou nemocní, ať už to je rakovina, leukémie a další nemoci, které se dnes dají léčit, zejména u dětí, mladých žen. A bohužel stát na to nedává peníze, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoliv jiná zdravotní pojišťovna to neproplácí, tak my se budeme věnovat těmto případům a budeme na to vyzbírávat peníze. A ten můj příspěvek z toho poslaneckého platu, který tam samozřejmě pošlu, tak bude doplněn ještě mnohem vyššími penězi. Ta ambice je opravdu daleko, daleko vyšší, než přes těch 100 tisíc, nebo kolik to dostávám, já se na to ani nedívám. Tak to samozřejmě tam odešlu do toho spolku a budou v jeho čele stát tři ženy, úžasné ženy, já tam nebudu figurovat a musím říct, že se na to velmi těším, protože tohle je věc, která mě neskutečně naplňuje. A tak, jak jsme pomohli Báře z Opavy, která mimochodem se těší velmi dobrému zdraví, ač to vypadalo, že už tady mezi námi nebude. Ať už jsme pomohli teď přednedávnem další dámě z Olomouce, která měla velmi problematické onemocnění srdce, tak v tu chvíli to budeme moci rozjet úplně naplno s daleko větším počtem lidí a budeme zachraňovat lidské životy a na to se neskutečně těším. Brzy to budeme oznamovat. Lenka Kocourková, 50 korun. Dobrý večer, pane doktore. Úspěch zániku, souhlasíte spolu se mnou? Nebuďme zaslepení a prosím, říkejte dál ta fakta. Děkuji za vaši práci. Ano, já jsem to tady v podstatě říkal, není jiná varianta, než že EU zanikne. Žádný nadnárodní celek v Evropě nikdy nevydržel. Ať už to byla Svatá říše římská nebo cokoliv dalšího, nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií, bude zcela jistě i po ní. Čím dříve k tomu rozpadu a zániku dojde, tím lépe a rychleji budeme moci vystavět něco nového, co Evropskou unii nahradí. Pokud chcete slyšet moji vizi, tak ta je postavená na spolupráci středoevropských a jihovýchodních zemí v Evropě, to znamená Balkán, Jugoslávie. Mimochodem tyto země podle všech předpokladů budou mít v následujících 5 až 10 letech nejvyšší ekonomický růst. Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a tak dále a tak dále. A z toho prostého důvodu, že tyto země, Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, Slovensko samozřejmě, mají ještě společné to, že nejsou zamořeny migrací. My jsme si ještě nezničili naši demografickou společnost, naši demografickou vrstvu. A zároveň ještě máme možnost se vyhnout v poslední chvíli
tomu nárazu do té zelené zdi, do té Green Dealové zdi. A byl bych rád, aby ta spolupráce byla na principu toho, když jsme tady měli EHS. To znamená žádné centrum, jako je Brusel, které by určovalo všem, co musí dělat a vytvářelo nějaké společné zákony a principy. Ne, nikoliv. Spolupráce suverénních zemí, společné projekty, na kterých se všichni dobrovolně dohodneme. Kdokoliv nebude chtít, nebude se muset toho zúčastnit. Žádné vnucování ani vynucování. Prostě a jednoduše spolupráce suverénních zemí, které budou na principu dobrovolnosti budovat společnou infrastrukturu, ekonomiku a tak dále a tak dále. Takže takové EHS, ale nikoliv na platformě západní Evropy, která už podle mého názoru je nevratně zničená právě tou migrací, ale na platformě středoevropské a jeho evropské z hlediska Balkánu a z hlediska bývalého teritoria Jugoslávie. To je podle mého názoru budoucnost České republiky, která je pro ní nejlepší, která zaručuje nejvíce prosperity, bezpečnosti, suverenity a svobody. Takhle bych to viděl já. Spolupráce je správná, my musíme na tom globalistickém trhu spolupracovat, ale to, co v současné době předvádí Evropská unie, není spolupráce. To je diktát, to je totalita. Informoval jsem, že například v Německu soud v Magdeburku zakázal v Sasku-Anhaltsku, nebo pardon, ne zakázal, umožnil policejním orgánům odebírat zbrojní průkazy každému občanovi, kdo je člen nebo příznivec AFD. Jenom proto, že jste členem nebo příznivcem AFD, tak vám můžou sebrat zbrojní průkaz, protože jste podle německého soudu v Magdeburku potenciální extremist. Ne, nebudeme odebírat mačety a nože migrantům. Sebereme zbraně těm tradičním Němcům. Nepochopitelné. To je demokracie. V Rusku soud rozhodl o tom, že strana Jabloko se nesmí zúčastnit voleb. Tady říkají, že to je proto, že hlásá mírové řešení na Ukrajině. Ten soud rozhodl z trošku jiného důvodu. Rozhodl proto, že ta strana má být financována ze zahraničí, což prostě ruské zákony zakazují. Já osobně jsem proti tomu, protože si myslím, že každá strana má právo kandidovat, považuji to za nedemokratický krok. Ale je tam ještě možnost odvolání, ta strana se odvolala, uvidíme, jak se rozhodne dál. Můžeme i spekulovat o tom, jestli ten soud je závislý nebo nezávislý. To je jednoznačná věc, ale to, co je na tom nejhorší, je, že když se stane tohle v Rusku, tak z toho jsou plná média. Všude to čteme, jak je to totalita, jak je to neuvěřitelně nedemokratická země. Volodymyr Zelenský zakázal po dobu své působnosti na Ukrajině v roli prezidenta 19 politických stran a 3 televizní stanice. 19 stran a 3 televizní stanice. Bez jakéhokoliv odvolání, bez jakéhokoliv soudního řízení, svým dekretem, jedním podpisem. 19 stran a 3 televize. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. Prostě to je ukrajinský Idi Amin. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. A co hůř? My ukazujeme strašně rádi prstem na to Rusko, že zakazuje Jabloko. Ale to, že v Německu chtějí zakázat AFD, to není strana, která má 5% jako to Jabloko v Rusku. To je strana, která je lídrem aktuálních průzkumů a v některých zemích má podporu přes 40%. To znamená, jí volí téměř každý druhý Němec v těch státech. A oni chtějí zakázat. A my říkáme, v Rusku není demokracie, tam zakázali Jabloko. A my chceme zakázat v Německu AFD. Tady samozřejmě byly snahy udělat z SPD extremistickou stranu. My jsme byli ve všech možných zprávách. Že? Já, Reichl, největší extremista, protože prostě tady nechtěl, abychom cpali naše peníze do zlatých záchodů a bytetů pana Mindiče, protože prostě mě vadí, když dáváme peníze někomu, kdo je krade, a vadí mi, když dáváme peníze někomu, kdo adoruje nacismus. Vadí mi to a vadit mi to vždycky bude. Tak jsem extremista, tak fandím Rusku. Nechci, aby se rozkrádaly naše peníze, aby se dávaly nacistům, tak jsem extremista. A v neposlední řadě Evropský parlament už inicioval řízení, které by mělo zbavit statutu Evropské strany frakci ESN, Evropa suverénních národů, ve které je SPD a AFD. A v podstatě by tím přišla o příspěvek ve výši asi 2 nebo 3 milionů euro. Ale to jsou jiní členové parlamentu. Představte si, co by se stalo tady, kdyby my jsme teď přišli do parlamentu a řekli jsme, my rozpouštíme Piráty. Protože Piráti byli blízko k Antifě, do dneška jsou, tak my teď budeme hlasovat o tom, že zrušíme Piráty. To by tady byl oheň na střeše. Ale v Evropském parlamentu je to možné.
Tam se prostě ty ostatní strany, ty konkurenti toho ESN dohodnou, že je zruší. A zruší je. Uvidíte, že je zruší. V Německu chtějí zrušit největší stranu v současné době, nejsilnější. A bude mít AfD co dělat, protože jak se budou více blížit ty volby, tak tím více budou sílit ty snahy tu stranu zrušit. Zbavit se. A v Rusku zakážou jabloko, ale to hned... Totalita. Neskutečný dvojí metr. A bohužel my jsme vlastně za mřížemi, které nevidíme. Tahle evropská pospolitost řízená těmi fanatiky z Bruselu, ta už není svobodná. Chat control není svoboda. Snaha zavést digitální měnu není svoboda. To nemá se svobodou vůbec nic společného. AfD, které je, já jsem ten rozsudek četl toho soudu v Magdeburgu, to je prostě bolševický rozsudek, to je ještě horší, to je prostě něco neskutečného, když to čtete, že vlastně ta strana tím, že odmítá migraci a snaží se vybudovat Německo na etnickém principu původních Němců, tak je stranou extremistickou. Pamatuju si scénu z filmu Horem pádem, kdy Jaroslav Dušek ukazoval na ten globus a říká, všechno tohle tady patří rákosníkům nebo černým. Já jim to nemám za zlý, tak jsou karty rozdaný. Ale může mi mít někdo za zlý, že chci, aby tady ten malej kousek patřil na... Tehdy to bylo vtipné, dneska už to tolik vtipně nevyznívá. Dneska už je to krutá realita. A strana, která prostě říká, no ale my nechceme masovou migraci, my nechceme čelit útokům bodnou sečnou zbraní každých 18 minut v Německu, my chceme, aby naše ženy a děti žili v bezpečí, tak ta strana je vnímaná jako strana extremistická a snaží se ji zrušit. To je demokracie. Myslím si, že takhle si to nepředstavoval ani Sokrates a možná to viděl Orwell, ten o tom ve svých dílech psal. Kozel 1, 20 korun, budou zase streamy u Vojty, díky za skvělou práci, moc děkuju, vážím si toho. Budou samozřejmě každý měsíc u Vojty, myšleno doktor Vajíčko, Vojta Němec. Každou neděli, většinou první neděli v měsíci děláme streamy, takže určitě bude stream. Myslím si, že tou první srpnovou neděli jsme dělali stream, takže předpokládám, že zase první zářijovou neděli bude určitě stream u Vojty. Jana Ouska, věk lze rozpoznat RTG ruky, tomu se přiznám, že nerozumím. Doma mám dceru, která studuje medicínu, ale já teda nevím, co je tím myšleno, omlouvám se. Minonika 100 korun, pěkný večer všem. Indro, jak to aktuálně vypadá s akceleračními zónami? Pan Noveský říkal, že je to pro nás v Česku nejdražší způsob výroby elektřiny a zničíme si zemědělskou půdu, vysoké bonity. Moc děkuju za tuhle otázku. Klíčová záležitost, klíčový problém současné doby. Větrné elektrárny. Už jsem to říkal, je to největší ilustrace toho současného diktátu Evropské unie. Oni nám vnucují něco, co my nechceme, nepotřebujeme a je u nás neefektivní. A dělají to vydírání. Dělají to tím, že řeknou, pokud ale vy to nesplníte, tak my vám nepošleme peníze. Ty peníze nám ale, jak si je pošlou, to jsou peníze, které my jsme jim tam poslali. To nám jenom vrací ty peníze, které my jsme jim tam poslali. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Představte si, že někomu zaplatíte za něco a řekne, no já ti to vrátím, ale jedině tehdy, když splníš to a to a to. To je čisté vydírání. Já jsem se bavil s italskými kolegy, vrátím se k těm větrníkům, nebojte se. Bavil jsem se s italskými kolegy a ptal jsem se jich, proč Giorgia Meloni tolik ustupuje té Evropské unii, vždyť ona byla připravená do nich jít a tak dále. Říká, protože by jí neposlali peníze. A Itálie by další měsíc neměla na platy státních zaměstnanců, neměla by na důchody, neměla by na nic. Itálie přijala euro, Itálie je vazal Brusel. Dokud nepřijmeme euro, máme šanci se z tohoto obojku vytrhnout. Máme tu šanci. Protože máme vlastní měnu a když nám někdo řekne, vám nepošleme peníze, tak my máme možnost ty peníze získat jinde. Jakmile máte euro a Frankfurt, Evropská centrální banka, vám řekne, nemáte na důchody, nemáte na platy státních zaměstnanců, ten stát se vám zhroutí. A oni reálně, Giorgia Meloni, řekli, buď to budeš poslouchat, nebo máš smůlu. A teď tancujte mezi těmi vejci. Giorgia Meloniová se snaží dělat, co může. Ale jsou určité hranice, které nemůže překročit, protože pak by to znamenalo totální devastaci a ti lidé by ji vyhnali. Představte si, že nebudou důchody, že nebudou mít platy policisté, vojáci, lékaři, učitelé.
To je konec. To je konec. Takže to je model Evropské unie. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Já jsem přesvědčen, že nám za to ty peníze nestojí. Upřímně. Protože pokud si tady postavíme větrné elektrárny, tak si tím zničíme tu přírodu navždycky. Pevně doufám, že ty akcelerační zóny jsou jenom prvním krokem, u kterého jaksi zůstaneme a dál nebudeme pokračovat. Ale za sebe jasně a jednoznačně říkám, že větrné elektrárny jsou slepou vývojovou větví, zejména v České republice, kde nejsou vůbec efektivní. Tady je to nějaký účinnost 15%, úplně směšná, protože jindy moc nefouká. A zaprvé je to obrovský negativní dopad na zdraví lidí, kvalitu spánku, prostě to slyšíte, ten hluk je jednoznačný a zjemný. Je to obrovský negativní dopad na přírodu, ničí to biotopy, teď, když jsou suchá, dělá to obrovský problém se zadržováním vody a tak dále a tak dále. A ve Francii zakázali, mimochodem nechali dokonce rozmontovat jeden větrný park u Montpellier, když to rozhodl soud, protože tam našli dvě mrtvoly orla skalního, vzácného ptáka, který prostě byl přeseknutý tou vrtulí. Vrtule to nasaje vortexem, ten pták nemá nejmenší šanci. Takže soud Montpellier nařídil rozmontovat celý ten větrný park, ten park těch větrných elektráren, a ve Francii v loňském roce vyhlásili moratorium. Nesmí se stavět na pevninském území, pouze na moři. Na pevninském území nepostavíte ani jednu větrnou elektrárnu. Podívejte se teď, najděte si někde záběry z Tour de France, kdy se jezdilo po celé Francii, od zora až dolů. Ukažte mi tam, kde jsou v tom záběru větrné elektrárny. Ukažte mi to. Takže Francie říká, ne, my nic stavět nebudeme, ale my, kteří máme daleko horší podmínky, tak my musíme. Je to o tom, jestli samozřejmě v momentě, kdybychom ty peníze nedostali, poctivě říkám, by to byl problém. Byl by to problém pro náš státní rozpočet, pro celou řadu projektů a tak dále a tak dále. A teď se musíme poctivě sednout a říct si, stojí nám to za to? Stojí nám to za to, že se budeme muset uskrovnit, že budeme mít třeba vyšší deficit toho státního rozpočtu? A nebo se podřídíme, necháme si to nadiktovat a vezmeme si ty jejich peníze. Já jsem pro tu první variantu a poctivě říkám znovu, že by to znamenalo určitý pokles pro Českou republiku, případně vyšší deficit. Já opakuji, že já jsem zastáncem irského modelu. Nízké daně, v Irsku mají korporátní daň 12,5%, mají přebytkový rozpočet, nejsou v deficitu, přestože mají takto nízké daně. Protože neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší příjem státního rozpočtu. To je absolutní nesmysl. Naopak, velmi často to snížení daní přinese rozkvět ekonomiky, příchod nových firem, nových subjektů. Když dokážeme zlevnit elektřinu, tak nám tady začnou fabriky stavět jak na běžícím pásu s vysokou přidanou hodnotou, s vysokými platy, protože oni to budou stavět tam, kde je nejlevnější elektřina. My máme tu elektřinu téměř nejdražší v celé Evropě. Takže u nás se stavět fabriky na čipy, na umělou inteligenci nebudou. Prostě nebudou. To žádný podnikatel není blázen. A z mého pohledu to Irsko, které má korporátní daň 12,5%, přebytkový rozpočet, hospodářský růst 12,2%, rychlejší než Čína, Indie. Druhá nejrychlejší země v Evropě v loni, co se týče růstu HDP, byla Malta se 4%. Malta se 4%. Irsko 12,2. Třikrát více než druhá nejlepší země. My a Německo jsme široko daleko za nimi. A co je vtipné, Irsko dává na obranu 0,2% HDP. 0,2% HDP na obranu. Protože to je neutrální země. Irové mají vyjednanou celou řadu výjimek. Z daňové politiky, z migrační politiky a tak dále. Oni si mohou rozhodovat po svém. Nemusí tu Evropskou unii poslouchat. Neplatí pro ně migrační pakt. Neplatí pro ně minimální hranice daní. Tohle je, dámy a pánové, cesta. Já chci, aby česká ekonomika zase znovu se nadýchla. Aby podnikatelé cítili, že je tady vláda a politici pro ně. Že se jim snaží nikoli házet klacky pod nohy, ale že se jim snaží dát co největší prostor k rozletu a podporovat je v tom rozletu. Abychom z těch peněz, které vygeneruje právě ta zvýšená ekonomická činnost, dokázali zafinancovat ty lidi, kteří to potřebují, naše důchodce, invalidní důchodce, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a tak dále a tak dále. Ale to v té současném modelu nepůjde. My musíme nejdřív nastartovat, jak v autě, nejdřív musíte šlápnout na plyn, pak můžete šlapat na brzdu. Obráceně to nefunguje, obráceně nepojedete.
A z mého pohledu je tohle prostě naprosto nezbytná věc. Snížit ceny energií, odejít z lipské burzy, odmítnout emisní povolenky, ať si Evropská unie říká, co chce. Vykoupit ČES a nechat prostě tady elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu. Šlo by to. Šlo by to. Jenom jestli budeme chtít, nebo nebudeme chtít. Jestli budeme mít odvahu se proti té Evropské unii postavit, nebo ne. Nižší daně, jednoduchá rovná daň, daňové přiznání, neuvěřitelně jednoduché, na jednu A4, víc ne, s minimem výjimek. A to je prostě základní věc. České peníze ze státního rozpočtu, veřejné zakázky do českých firm. Kdekoliv to jenom bude možné, do českých firm. Tak, aby ty peníze tady zůstávaly. Financování našeho dluhu nikoli ze zahraničních bank, ale z dluhopisů od českých občanů. Dnes platíme za obsluhu státního dluhu přes 100 miliard korun ročně. Do zahraničí. Máme to půjčené, do zahraničí. Kdybychom to přefinancovali z dluhopisů, protože naše občané mají na běžných účtech 6 bilionů korun. Kdybychom to přefinancovali dluhopisy od našich občanů, tak těch 100 miliard každý rok nejde do zahraničí. Jde vám, zůstane tady v České republice. A necháme ty peníze kolovat u nás. Ale my jsme prostě v situaci opravdu té ekonomické kolonie, že obrovské bohatství, které tady vyprodukujeme, každý rok odevzdáváme na západ. A pokud to nezměníme, tak se nic nezmění. Takže větrné elektrárny, já za sebe jsem příznivcem amerického modelu, francouzského modelu. Tuhle tu chvíli moratorium. Je to slepá vývojová větev, budoucnost je v jádru, zcela jednoznačně, a ve fúzi. To jsou energetické zdroje budoucnosti a nemá cenu si teď tuhle tu chvíli hyzdit naši krajinu a ničit zdraví našich občanů a naší přírody jenom proto, abychom si sebrali pár mrzkých miliard. Tomáš Koudela, 50 korun. Zdravím. Podle Akademie věd České republiky jsou uprchlíci ubytováni ve více než 100 tisících bytech. Jsou byty, dávky a jednotlivá povolení spárovaná v jednom přehledu? No, teď to vidíte. Tam není, že to je v jednom přehledu spárované. Teď my ani nevíme, kolik tady těch Ukrajinců je. To je přece tady je celá řada na černo, že nejsou nikde přihlášení. Oni se nehlásí a pracují na černo z jednoho prostého důvodu, že kdybychom tady cokoliv změnili, zavedli, abychom je deportovali, tak aby jsme na ně nepřišli. Aby jsme si vůbec nevěděli, že tady jsou. Obrovská část ukrajinských migrantů je tady na černo a pracuje na černo. Čímž ničí náš pracovní trh. Stejně tak je nesmyslný ten vzorec, že se nám ekonomicky vyplácí, že platí do státního rozpočtu víc, než z něj dostávají. No to je úplně falešná metodika. Prostě ta metodika říká, že započítáváme do příjmu úplně všechno, to znamená to, co platí na daních, na sociálním, na zdravotním, na DPH, na spotřební dani, to všechno jim počítáme do plusu a do toho mínusu, co vydáváme, počítáme jenom přímé dávky, jenom ty sociální dávky. Kde jsou příspěvky na platy lékařů, učitelů, soudců, hasičů, cestářů, všech profesí, které tady jsou, úředníků? To máme platit my? Jak mě říkal, tuším, že to byl pan Grolich v té debatě, říkal, a my jsme kvůli tomu přijmuli víc učitelů nebo víc lékařů? Geniální argument. Představte si, že bydlíte v bytovém domě, bydlí vás tam 9 rodin, přistěhuje se 10. a řekne, no ale proč my bychom měli přispívat tady na ochranu objektu, na zahradníka, na výtah, na úklid? Vždyť vy jste nepřijmuli novou ochranku, novýho zahradníka, nepostavili jste nový výtah, tak proč po nás ty peníze chcete? My tady jenom s váma jdeme bydlet a vy si to plaťte. To je úplně stejně přihlouplý argument. Úplně stejně. Protože ty služby využíváte a pokud je využíváte, tak za ně musíte platit. Takže v momentě, kdybychom zaplatili nebo připočítali část těch nákladů na tyto profese, na provoz státu, protože ti Ukrajinci využívají ty služby toho státu, do té nákladové složky, tak najednou zjistíte, že jsme tam prostě za víc než 250 miliard a že jsou v těžkém mínusu. V těžkém mínusu. Ono také, když jich jenom 60% pracuje, ti další tedy načerno, ty v těch statistikách vůbec nejsou, 20% jsou zhruba děti a staří lidé a 20% jsou nezaměstnaní, no tak z 20% nezaměstnaností nemůže být v plusu. To prostě, představte si, že by byla 20% nezaměstnanost, teď je 5% u nás celkově. Představte si, že by byla 20% a byli bychom v plusu. To je to, co se nám snaží namluvit, tady ti zastánci té ukrajinské migrace. Nesmysl. Absolutní nesmysl. 60% Ukrajinců uživí těch zbylých 40% a ještě zbyde do našeho státního rozpočtu? To mě fakt někdo chce tvrdit tohle?
Takže bohužel není to spárované a co se týče ukrajinské migrace, tak běhá tady celá řada falešných čísel. To, co vždycky Rakušan prezentoval, že mají nižší kriminalitu než Češi. Podívejte se do té studie Institutu pro kriminologii. Ti oslovili desítky odborníků z NCOZ, z Národní protidrogové centrály a titulek je jednoznačný. Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v České republice. To, že se to často neřeší, že se to nezapisuje do statistik, to neznamená, že to neexistuje. Každý člověk, který chodí po ulicích, myslím v Plzni třeba, tam asi přesně víte, o čem teď hovořím, ale i v mnoha jiných dalších městech. Zuzana Tomanová, 100 korun, moc děkuju. Michal Marek, fanoušek 2XL, 46 měsíců. A co s migrantem, který mu nahlásí, že mu 17 let a je pronásledován pro svou homosexualitu a po roce požádá o sloučení rodiny, včetně manželky a 5 dětí? No. Tak ten v tom Španělsku zůstane. Takhle přesně to je. To je naprosto, to je udeření hřebíčku na hlavičku. Takhle to je, takhle to funguje. On tam přijde, řekne mu, že je mu 17, ty Španělové si musí zahájit řízení, nemají šanci prokázat, že mu je 18, bez dokladů, bez rodného listu. Jak? To neexistuje. Takže mu dají povolení pobytu a on po roce řekne, no a teď bych chtěl ještě rodinu sem přivést. No protože platí prostě pravidla o sloučení, tak tam za ním přijedou. Proto ti Španělové, když vyhlásili tu legalizaci nelegálů, nelegálních uprchlíků nebo migrantů, kteří tam byli, a počítali z 500 tisíci, tak těch 500 tisíc se přihlásilo, ale k tomu přihlásili členy svých rodin a najednou z toho bylo 1 200 000. Z 500 tisíc bylo 1 200 000. Přesně tohle, takhle ten model funguje. Small Soldier X, 100 korun. V kraji máme šikovného člena pro stranická diskuzní vláda z WhatsAppu vystavil na soukromém serveru, abychom se vyhnuli šmírováním v rámci chat control. Slyšel jste o tom a jak vnímáte toto téma? No to je samozřejmě obrovský problém. To je chat control. Víte, co vidí chat control? Chat control vidí, když si rozepíšete zprávu. Když si ji rozepíšete. Ani nepošlete. Oni vidí i to, co rozepíšete v tom telefonu. To je velký bratr. A samozřejmě a představa, že je to, víte, já bych byl první, kdo by se přihlásil pro ochranu dětí před nějakým zneužíváním nebo před obchodem s bílým masem. První bych za to byl a velmi bych za to plédoval. Mám doma 3 děti, mám doma 3 dcery, tak samozřejmě mám o ně taky starost a snažím se zabezpečit jejich bezpečný život, jak nejlépe umím. Ale to přece není vůbec o tom. Ty gengy, které tohle organizují, které tohle páchají, myslíte si, že to řeší přes WhatsApp nebo přes SMSky? Fakt? Nejsou blázni, nejsou blázni. To jsou dnes soukromé servery a šifrované telefony, šifrované zprávy a tak dále a tak dále. To znamená, to, že někdo chce tady vidět do Messengeru, do WhatsAppu, do dalších aplikací, vidět i to, co si rozepíšete, to, přátelé, vůbec není o nějakém boji s obchodem s dětmi. To je prostě jenom o čistém šmírování. O tom, že najednou si něco rozepíšete a pak vám tam přijde obsílka, že přijdete o zbrojní průkaz, protože jste extremista. Tak jako v Německu. Představte si to, že řeknete, já jsem příznivcem AFD a druhý den vám přijde oznámení, že máte odevzdat zbrojní pas. To je realita. To si nevymýšlím. Tomáš Tichý, 6191. 50 korun, děkuji moc. Máte nějaký konkrétní plán, jak se dostat ven z toho protektorátu EU? Pokud ano, rádi bychom ho slyšeli a nejen popisování skutečnosti. Tak já jsem to tady říkal. Podle mého názoru je několik kroků, které k tomu vedou. Nelze vyskočit z rozjetého vlaku, nelze skočit z letadla bez padáku. My si nejdřív musíme ten padák připravit. Realita je taková, že první krok by mělo být, dle mého názoru, spojení sil v rámci středoevropských a východoevropských zemí při hlasování v Evropské unii. My bychom se měli dohodnout, protože máme velmi podobné zájmy, které jsou rozdílné od toho, co chce Německo a Francie, že budeme jednotní. Ono, když tam přijdeme jako Česká republika samostatně, nebo když tam přišel dřív Viktor Orbán sám, vetoval sám ty věci, tak všichni řekli, a vydírá zbytek. Jo, 26 zemí chce a jediný Orbán tady vydírá a tak dále. To je velmi jednoduše komunikačně zvládnutelné. Když tam přijde 10 zemí, 12 zemí a řekne, tak už se to nedá tímhle tím způsobem odkomunikovat. My bychom si dokázali vymoci spoustu věcí. A mohli bychom také říci společně s těmi Poláky, Maďary, Slováky, jestli se vám to nelíbí, tak my jdeme. My se osamostatňujeme a jdeme svojí vlastní cestou. A oni by si to v tom Bruselu velmi rozmysleli. Oni nás nutně potřebují.
Takže to je první krok. Spojení sil v tomto regionu v rámci té současné Evropské unie. Druhý krok je co největší zabezpečení naší energetické a ekonomické suverenity. Za situace, kdy máte 80% exportu do Evropské unie, máte problém. Za situace, kdy máte všechny banky, velké banky v České republice, které jsou vlastněny ze západní Evropy, subjekty ze západní Evropy, máte problém. Obrovský problém. To je diverzifikace exportu. Otevření čínských trhů, indických trhů, Afriky. To jsou všechno věci, které musíme začít dělat. Aktivní zahraniční politiku. Ne jezdit na Tajván a nechat si tam dávat baťůžek nebo co to tam bylo. My musíme prostě začít seriózně jednat s Čínou. Seriózně jednat s Indií. S africkými zeměmi. Tam jsou obrovské příležitosti. Obrovské nerostné bohatství. České firmy by tam dokázaly nesmírně prosperovat. Takže diverzifikovat, založit vlastní banku, zcela jednoznačně zabezpečit energetiku, to znamená mít dostatek elektřiny, mít kontrakty na nákup plynu, mít kontrakty na nákup ropy a pak můžeme říct krleš, pak můžeme říct jdeme a ideálně společně s těmi zeměmi, které jsem tady jmenoval. Není to vůbec nic jednoduchého, no to vypadá, jak to, že to tady říkám, že to je raz, dva, tři a jdeme. Jsou to roky jednání. Ale někde se začít musí, když prostě budeme jenom pokorně přijímat všechno, co z toho Bruselu vzejde, tak prostě budeme upadat do čím dál tím většího podřízeného postavení. Takže za mě, přátelé, tohle je ta cesta. Spojit se s těmi zeměmi, nejdřív udělat ten první krok, to znamená vymoci si maximum v rámci Evropské unie, pak se ekonomicky a energeticky osamostatnit, finančně osamostatnit. Nemůžeme být tady prostě závislí na bankách, které jsou vlastněny rakouskou, belgickou a francouzskou firmou, a pak teprve můžeme jít dál. To je v základu těch mezistupňů je ještě celá řada. Teď kdybych měl vyjmenovávat právě to, jakým způsobem změnit českou ekonomiku, jakým způsobem vůbec úplně nastavit jinak fungování, protože v současné době jsme závislí na dotacích. Dotace jsou jak doping v cyklistice. Je to strašně špatný, strašně zlý, ale problém je, že když dopují všichni, tak vy, když nedopujete, tak do toho závodu ani nemusíte nastupovat. Nemáte šanci. To znamená, ten, kdo dneska zruší dotace sám, tak zemře. A my bychom museli úplně přejít, zase znovu transformovat tu ekonomiku na ekonomiku normální, výkonovou, produktivní, ne na ekonomiku dotační. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak povětšinou to není o tom, máme super business plán, uděláme peníze. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak říká, tady je dotace, na to bychom mohli dosáhnout. Neskutečně prostě zdeformovaný systém a těch kroků je ještě tisíc, které bych tady musel vyjmenovat, byli bychom tady až do rána. Ale v základu je to skutečně tohle postupování, propojení infrastrukturálně s tím středoevropským a jihoevropským regionem. Rychloželeznice, dálnice, tak aby prostě ta ekonomika mohla dýchat, tak abychom mohli společně fungovat, navázání právě těch ekonomických vztahů, obchodních vztahů s těmito zeměmi a samozřejmě i se zeměmi mimo Evropu. Tisíc věcí, opravdu. Je to neuvěřitelně složitý projekt, ale dá se zrealizovat, stejně jako to zvládli ve Velké Británii, zvládli bychom to i my ideálně právě v tom souboru s těmi dalšími státy. A jestli to neuděláme, tak ta Evropská unie se rozpadne dřív nebo později a pak ten náraz bude daleko horší. Takže za mě je tohle ta správná cesta. Ideální řešení by bylo, kdyby se v Bruselu podařila nějaká zdařilá kontrarevoluce, jak říká klasik, a vyhnala by se ta současná Evropská komise v čele s von der Leyenovou a začali by Evropu řídit lidé jako Viktor Orbán nebo i Václav Klaus. Aby prostě ti lidé, typově samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo, že by chtěl dělat z Václava Klause předsedu Evropské komise, ale prostě typově lidé, kteří preferují právě tu spolupráci suverénních národů, rovnost těch zemí a ne podřízené postavení a diktát ze strany mocenského centra. To by jsme se mohli vrátit před tu Lisabonskou smlouvu a začít zase znovu budovat tu efektivní Evropu, ten motor, který prostě nebude koukat na ideologii, jestli je ropa z Ruska nebo z Azerbajdžánu nebo z Kazachstánu, protože je to furt stejná ropa. A začali bychom zase znovu normálně fungovat, vrátili bychom ten selský rozum. To by bylo úplně nejlepší. Ale myslím si, že to bohužel nenastane, takže je potřeba, abychom se zařídili po svém. Jiří Sedlák, 200 korun. Dobrý večer, pane doktore, prosím o reakci na můj e-mail ohledně problému, který jsem psal, asi není z vašeho právního zaměření. Pokud mi nemůžete pomoct, nic se neděje, samozřejmě to chápu, jen prosím o reakci.
Já se na to podívám, ale já musím říct, že já těch mailů dostávám tolik, že to postupně prostě odbavuju třeba 2 dny v týdnu, takže určitě, určitě se k tomu dostanu, věřte mi, ale prosím jenom o trpělivost, prostě dneska zase přijedu domů v 11, budu, jenom na WhatsAppu budu mít asi 200 zpráv, takže dostanu se k tomu. Miroslav Lánský, 50 korun. Jedna z mála smysluplných OZE elektráren je takzvaná příbojová elektrárna. Jinak to nemá smysl. Evropská unie by je mohla nařídit na Vltavě. No, to bych se nedivil, ale ani by mě to nepřekvapilo, se musím přiznat. Barry 90X, 129 korun. Dobrý večer, jaký máte názor na Tomase Pauknera? A nevíte, jestli se mezi opozicí něco nešeptá ohledně Pauknera? Zabývá se policie České republiky na jeho upozornění? No tak já už jsem to říkal několikrát, je úplně jedno, jestli je ten člověk známý nebo neznámý, jestli publikuje pod vlastním jménem nebo nepublikuje pod vlastním jménem. Mě zajímá, jestli to, co je píše, je pravda nebo to není pravda. To je jediné. A pokud prostě upozorňuje i na určité jaksi velmi nekalé praktiky, které můžou tím, že na ně upozorňuje, ohrožovat jeho život, jeho rodinu, tak se mu ani nedivím, že tu svoji identitu skrývá. Mimochodem, celá politika ochrany whistleblowerů je postavená na tom, že člověk, který jaksi přijde s tím, že dokáže jaksi dokumentovat nějaké kriminální, závažné kriminální jednání, tak jeho identita je ochráněna. A tady to najednou nejde, tady najednou říkáme, dokud je anonym, tak se vůbec jaksi tím nezabývejme. Tak já to nevidím. Já mu rozumím, protože vím, co jsem si zažil se vstupem do politiky osobně i se svojí rodinou. A pokud je to člověk, který má rodinu a který prostě tímhle způsobem funguje, tak se mu vůbec nedivím, že tu identitu nechce rozkrýt. Vůbec. Takže mě zajímá, jestli to, co píše, dává hlavu a patu, jestli je to pravda nebo ne. Myslím si, že v drtivé většině případů ano. S tím Čestmírem to ještě bude velmi zajímavé, myslím si. To ještě zdaleka není konec a řekl bych, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Mimochodem, když jsme u toho jedna klíčová věc, prosím, jenom se zkuste nad tím zamyslet. Když teď ten pan Ondráček z toho dárku pro Putina prochází všechna ta média od Seznamu až po, já nevím, DVTV, a teď všude říká, že nemůže tu registrační značku toho vrtulníku zveřejnit, protože to je tajná věc. Proč se ho někdo nezeptá a proč je to tak tajné? Co by to těm Rusům pomohlo, kdyby věděli a znali tu registrační značku toho vrtulníku? To by ho jako líp sestřelili, kdyby věděli, jaká je to. To je absolutní nesmysl. Pan Ondráček mnohokrát odtajnil mnohé informace, které by mohly ohrozit ty lidi. Řekl, kde vyrábí drony. Udělal rozhovor s majitelkou té firmy, která ty drony vyrábí. To je přece daleko víc nebezpečnější, než odtajnit značku toho vrtulníku, ne? Když prostě ukážete a řeknete, tahle paní, ta vyrábí ty drony pro tu Ukrajinu. To je její, tam bych pochopil, kdyby řekl, ne, my nechceme říkat, jak se jmenuje a kdo to je, protože to fakt bychom jí mohli ohrozit. Tomu bych rozuměl. Ale on klidně zveřejní tyhle informace, klidně ukáže obličej té dámy, klidně řekne, tady vyrábíme ty drony a řekne, tu značku tu nemůžu říct, to pozor, to je tajná věc. To by ohrozilo bezpečnost. Nikdo z těch novinářů se ho nezeptá, a jak by to ohrozilo tu bezpečnost? Můžete mi to říct, jako v čem by to konkrétně těm Rusům pomohlo tu helikoptéru nějak sestřelit nebo ji najít, lokalizovat, že by věděli tu značku? Vždyť je to nesmysl. Proč to nechce říct? To se možná ještě v budoucnosti dozvíme. Takže to, co já vím, tak s Tomasem Pauknerem, ty kauzy, které zahájil, alespoň podle jeho tvrzení, tak jednu vyšetřuje EPO, najednou jsem podával trestní oznámení já, a to je na to hnutí STAN a BISTAN, a bylo mi státním zastupitelstvím odpovězeno. Včera jsem dostal od nich přípis, že to bylo postoupeno policejnímu orgánu k prošetření. Tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat, ale ta kauza STAN a BISTAN, jakým způsobem fakturovali pronájmy těch kanceláří, to je něco neuvěřitelného. To by mě v životě nenapadlo. Já bych mohl za svou kancelář v Ostravě fakturovat mnohem víc, než fakturuji, ale nikdy by mě to nenapadlo. Prostě okrádat lidi o pár tisícovek, jenom proto, abych si nahrabal pod sebe. A doufám, že se to rozkryje. Václav Šablatura, 4475. Pane Rechle, jak vypadá zákon FARA, kontrola financování neziskové, kdy bude předložen do poslanecké sněmovny? Už jsem se k tomu tady vyjadřoval. To znamená, platí dohoda s Andrejem Babišem, že to připraví vláda. Já pevně doufám, že se tak stane.
a že budu moct k němu ještě jaksi dávat své připomínky. Pokud ne, předložím ho já sám. Já jsem se k tomu zavázal, já svoje sliby držím. Prostě to je klíčový zákon. Spousta lidí prostě mi říkala, že nám dávala hlas kvůli tomuhle zákonu, abychom tady něco udělali s politickými neziskovkama. Takže určitě od toho neodstoupím. Na druhou stranu říkám, nechci být v té pozici, že jsem individualista a že prostě nebudu respektovat nějaké dohody na úrovni vlády. To takhle se politika dělat nedá. Ale na druhou stranu, rozhodně, když prostě nedopadne to, že to bude připraveno vládou, tak já za žádnou cenu zase na druhou stranu neustoupím z toho slibu, který jsem vám dal. Zřejmě mě píšou, abych zrychlil, tak musím zrychlit. A vždycky se rozumím. A už to lidi znají, co mě poslouchají. LP FQ9US. Snažím se rozklíčovat, co to je za přezdívku, asi to nedokážu. 50 korun. Nepřišel žádný signál směrem k policii a justici. Byť jen politický signál. Rakušanov prezident tam pořád sedí a Bradáčová stejně. No, já nemyslím, že to je ani o prezidentovi policejním, byť si myslím, že Martin Vondrášek už jenom kvůli své úloze v rámci střelby na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy by odejít měl. Stejně jako měl odejít Vít Rakušan. Já jsem se s Lenkou Šimunkou osobně znal, několikrát jsem se s ním potkal a psali jsme si téměř obden. A myslím si, že prostě měl za to přijmout odpovědnost, ale to by tu policii příliš nezměnilo. Policejní prezident je víceméně taková politická figura, která neovlivňuje činnost policie. Ta změna by musela být mnohem širší, systematičtější, protože v současné době bohužel, a to s vámi souhlasím, že k té změně nedošlo. Pořád prostě tady stíháme lidi a soudíme lidi, kteří pod mým příspěvkem, který se týkal Zuzany Černé, napsal, jestli se dobře pamatuju, zapte někdo tu svini. Mně se to nelíbí ten komentář, kdyby ho viděl, tak ho smažu. Nemám rád výzvy k násilí, považuji je prostě za nepřiměřené a nemají v politice co dělat. Měli bychom se držet věcných argumentů. OK, ale proč tenhle člověk byl odsouzen první instanci k podmínce, když napsal zapte někdo tu svini? A když já jsem podával trestní oznámení na to, že mě napsal člověk přímo pod můj příspěvek, do 3 dnů jsem u tebe a rozmátím ti hlavu baseballovou pálkou, tak mě policie napsala, že to není trestný čin. Proč, když někdo řekne sláva Rusku, popel Ukrajině, tak je u soudu? A kdyby to řekl obráceně, kdyby napsal sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nic neděje. Z hlediska práva je to totožné. Právo nemůže se dívat na to, kdo kde s kým válčí, za jakých podmínek. Právo říká, že podněcování k národnostní nenávisti je trestné. Tak pokud je to trestné na jednu stranu, tak to musí být trestné i na druhou stranu. A tady napíšete sláva Rusku, popel Ukrajině a jste u soudu. A když napíšete mrtvý Rusák, dobrý Rusák, tak je to v pohodě. Když včera byla zase publikace, že zemřeli nějací civilisté po ukrajinském útoku, tak jsem tam viděl x komentářů, no hlavně, že se nikomu nic nestalo. To je v pohodě, to můžete. A tam to vyžaduje zásadnější systémovou změnu. Jasný signál, jak říkal Petr Fiala ze zhora, že takhle ne. Takhle ne. Justice se musí odpolitizovat. Justice musí fungovat tak, že měří všem stejný metr. Jednoznačně. Miroslav Lánský 100 korun. Tak jste nebo nejste k položení vlády? Kličkujete jako zajíc. Jste druhá nejsilnější strana, ta nejslabší má prosazeno mnohem víc než strana, kterou jste volil. Kdo je tu do počtu? Neumíte si doprovod? To přece takhle nejde. Nemůžete myslet vážně. Jste nebo nejste k položení vlády. Jakože neprosadíme jednu věc, tak řekneme, tak my odcházíme. Takhle to myslíte? Aby jsme tady udělali totální trmavrma a rozbili prostě úplně všechno? Takhle byste se choval k manželce? Že byste řekl, tak jestli dneska nemůžu na fotbal, tak končíme rozvod. Vážně? To není o kličkování. Já jsem to řekl jasně. Jsou určité hranice, přes které bych nešel. Ale jestli čekáte to, že se budeme chovat jak rozmazlení fratci, kteří prostě v momentě, kdy si neprosadí jednu věc, tak řekneme, tak my jdeme, dělejte si tady s tou vládou, co chcete, nebo nechte vládnout Fialu. Takhle se politika nedělá, nezlobte se. My máme procenta, nemyslím si, že by si motoristé prosadili víc než my, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to velmi, velmi podobné z hlediska těch věcí. Dokázali jsme tam prosadit opravdu zpřísnění vůči těm ukrajinským migrantům. Už jsem o tom tady hovořil. Ano, není to ještě to, co bych chtěl, ale o tom je politika. Musíte postupně. My nemáme těch 35%. Má ano. Tak to prostě je. Takže celá řada věcí. Mám, ano, tu vyšetřovací komisi na dozimetr. Slíbil jsem ji. Bez hlasů ano bych ji neměl. Bez hlasů ano bych nebyl předsedou té komise.
To znamená, my jsme vyjednali spoustu dalších věcí, které tady jsou. Mohl bych pokračovat. Usnesení k sudetoněmeckému Landsmannschaftu. To bylo naše usnesení. Já společně s kolegy z SPD jsme ho psali. A mohl bych opravdu těch věcí říkat ještě celou řadu. Ale nemůžete prostě se chovat vyděračsky ve stylu buď to bude po našem, nebo my jdeme. U určitých programových zásadních priorit musíte říct přesto nejede vlak, ano. Ale nemůžete prostě jet tak a teď to bude podle nás, anebo my pokládáme vládu. Takhle se nechová dospělý člověk, nezlobte se na mě. To není okličkování, já vám to říkám úplně férově, tak jak to je. Petra Medicharová, 50 korun. Nepřipadá vám situace v Německu 30. léta, myslím, ten tlak proti AfD, to nedopadne dobře, ten tlak na běžné Němce je šílený. No já nemyslím, že to je jenom v Německu, já myslím, že je to obecně v Evropě. Že zase sílí ta snaha o fašizaci, o tu centrální kontrolu, o jeden jediný správný názor. Z čeho vzniklo Německo, kde dokázal Hitler od roku 33, kde převzal vládu, z totálně zdevastované země, kde byl hladomor, hyperinflace, dopoledne chleba stál 5 miliard marek, večer 6 miliard marek. Lidé umírali na ulicích v roce 33. V roce 39 zahájil se tu válku. Za 6 let? Za 6 let z totálně zničené země jedna z nejsilnějších mašinérií v Evropě. Díky čemu to získal? Díky tomu, že západní mocnosti v čele s Anglií a Spojenými státy se báli spojení Německa a Sovětského svazu. V Německu byl velmi silný komunismus, velmi silné komunistické hnutí a oni se báli toho, že komunisté vyhrají, spojí se Stalinem a budou mít problém. Tak si vytvořili zeď, hradbu proti Stalinu. Vytvořili člověka, který byl totálně vyšinutý, který byl a považovali ho za naprosto nenebezpečného, což se opak ukázal pravdou. Z člověka, který byl nacionalista, nacista, z člověka, který byl ochoten prostě za účelem prosazení svých vlastních zájmů obětovat úplně cokoliv. Koho vám to připomíná dneska? Nemenuje se náhodou Volodymyr Zelenský? Neděláme si z Ukrajiny hradbu proti Rusku? Říkáme, musíme tam to postavit, tu hradbu? A vyzbrojujeme armádu, která je ve velmi nestabilní zemi, která adoruje nacismus? Já ty paralely tam vidím. Nechám na každém z vás, zda je vidíte také. Helena Fajksová, 222 korun, děkuju. Zdravím, nejdříve srdečná gratulace vám, Jindro, a jen se k další společné cestě. Děkuju moc. Hodně štěstí a opatrujte se. Otázka, kde a koho uvidíme na podzim kandidovat do senátních a komunálních voleb za pro? Děkuji, Helena z Děčína. No tak u těch komunálních voleb, to bychom tady byli hodně dlouho, protože my máme opravdu několik desítek kandidátek, některé vlastní, některé koaliční, někde naši členové hostují na kandidátkách těch místních sdružení. Já to všechno zveřejním samozřejmě na svém Facebooku i na webu strany Pro, takže tam všechny ty komunální kandidátky uvidíte, to vám můžu slíbit. A co se týče senátních kandidátů, tak ty jsme představovali na tiskové konferenci v úterý. A já mám z nich obrovskou radost. Obrovskou radost. Asi vám je vyjmenuji všechny čtyři, oni za to stojí. Je to Milan Loprajs, obvod 72, Ostrava město. Milan je neskutečně poctivý kluk, člověk, za kterého bych dal ruku do ohně. Myslím si, že jsem v životě nepoznal víc čestnějšího člověka než je on. Není to jenom nositel slavného jména závodnického z Rally Paříž-Dakar, synovec Karla Loprajze, naší legendy, ale je to prostě člověk, takhle já si představuji senátora. Klidný člověk s obrovským nadhledem, dokáže ty věci chápat a prostě má srdce na pravém místě. Takže Milan Loprajs, Ostrava, město, absolutně famózní volba. Na Trutnově Hynek Beran. Známá tvář větrných elektráren, tak teď se o tom tady bavíme. Jestli někdo v České republice opravdu velmi konzistentně a tvrdě vystupuje proti větrným elektrárnám, je to Hynek Beran. Hynek Beran kandiduje za naši stranu Pro na Trutnovsku. Takže jestli nechcete na Trutnovsku větrné elektrárny, tak víte, komu dát hlas, protože Hynka fakt jako nikdo nepřesvědčí, aby tam postavil jenom větrníček, takový malý na zahradě. To vám můžu garantovat. Děčín, Honza Skalický, mimochodem správce ústecké větve spolku Svatopluk, který já mám ve velké oblibě a ve velké úctě. Takže vlastně člověk, který vede ústeckou větev spolku Svatopluk, dopravní expert, člověk, který má v malíku nejenom tu vodní dopravu, která je jeho nejoblíbenější, ale i silniční, železniční
dopravu, ukazoval nám plán dálnic, jak by mohly vypadat v České republice. Skvělý, skvělý, opravdu perfektní program, takže co se týče Děčínska, tak Honza Skalický. A na Příbramsku je to pan doktor Šorna, Josef Šorna, který není celorepublikově znám, tak jak ti ostatní tři kandidáti, ale je to lékař, který tam desítky let pracuje v příbramské nemocnici, zároveň trénoval malé fotbalisty a člověk, který opravdu tím Příbramskem žije. Takže Příbram Josef Šorna, Děčín Jan Skalický, Trutnov Hynek Beran, bojovník proti větrným elektrárnám, a Ostrava město Milan Loprajs, kterého bych strašně moc rád viděl, protože on je samozřejmě blízký přítel také s Janou Zvěrtek-Hamplovou a myslím, že by to byla velká posila pro náš Senát. Za každého toho člověka ručím. Osobně. Kdyby měl zklamat, tak odejdu já. Korda X 1, 2, 3, 20 korun. Měli by být piráti trestně stíhaní už od narození. To beru jako vtip, ale víte, já tu stranu, já to vůbec nechápu, jak to někdo může volit. To je prostě... Já tam nevidím nic. Prostě mě, jako kdyby mě někdo řekl, proč by zvolil Piráty, tak mě, já bych na nic nepřišel. Teď byl průzkum, že polovina členů voličů Pirátů neví, kdo je předseda té strany. To je prostě, jako teď zase pobíhali po tom Prague Prideu, tam oddávali stejnopohlavní páry, totálně prostě jenom se snaží zavděčit jim, vlézt, no to nebudu radši používat, prostě podbízet se jim, to je lepší výraz. A prostě lidé, kteří, na co šáhli, to zničili. Podívejte se na dopravu v Praze, podívejte se na digitalizaci stavebního řízení. To jsou prostě packalové toho nejhoršího možného kalibru. A já tam fakt jako nevidím jeden jediný důvod, proč by... Takže trestně stíhání ne, ale jak to někdo může volit, to mě hlava nebere. To nepochopím nikdy do nejdelší smrti. Margit Hrumková, 100 korun. Jindro, jedna gratuluju k výročí svatby, moc děkuju. A dotaz je, má strana kandidáty do Senátu, teď jsem je vyjmenoval, takže tyto čtyři pánové, a znovu říkám, za každého takhle ruka do ohně, ať se mi klidně upálí, jestli zklamou. Stopy 87611010liber. Pane Reichl, kdybyste založil novinářskou činnost zabývající se odkryváním praktiky tendenčních redakcí, lovec by se stal lovnou změří, mělo by to podle vás sledovanost? Stálo by za to se do toho pustit? Asi stálo, ale on to dělá fantasticky, ten Thomas Paukner. Já prostě nevím, asi bych to neuměl dělat líp, prostě každý máme sílu někde jinde. Já jsem člověk, který rád strhuje ostatní, strhává ostatní, který má prostě nějaký program, který chce realizovat. A ten Thomas Paukner dělá tuhle práci, jako myslím, naprosto dokonale. To třeba, jak upozornil například Seznamu, kde Robert Šásenský, šéfredaktor, prostě dostane těsně před nástupem za třetinu své prodělávající firmy, která je v hlubokém mínusu, od majitele Seznamu Ivo Lukačeviče, tuším 39 milionů korun, neberte mě teď za slovo, možná je to jiná částka. A ona to upozorní, ten Thomas Paukner, na tuhle situaci, tak jaká je nezávislost těch médií? To je prostě úplně směšné v tu chvíli, takže mělo by to sledovanost? Má to sledovanost. Thomas Paukner, co jsem se díval, má, myslím, přes 60 tisíc už sledujících. Jiné projekty těch liberálních novinářů, podívejte se na to. Václav Moravec se potýká s nezájmem. Takhle mu klesá sledovanost. Na to se nedívá už nikdo. Nikdo. On má vlastně na svém kanále, YouTube kanále, sledovanost za celou dobu takovou, jako já mám u jednoho příspěvku na Facebooku. U jednoho jediného. Tak on to má za celou dobu. Dohromady. Václav Moravec, obrovská hvězda. Kde je dneska? Marek Wollner, kdo to čte? Nikdo, nikoho nezajímá. Nora Fridrichová, někde na nějaké té platformě Hero, pár lidí, kteří se na to dívají, protože prostě za ten produkt nemá nikdo vůbec chuť platit. No a Zuzana Černá, ta, která tehdy krásně nabonzovala Tomáše Elnera, tak její projekt Pastvina už skončil. Zkrachoval. Tomáš Paukner naproti tomu roste jako z vody. A tady vidíte, jak by měla vypadat Česká televize. Kdyby Česká televize neměla tu výsadu toho, že ji platíme povinně, tak by tam nikdy nemohl být Moravec 20 let. Nikdy by tam nemohl být Wollner, Černá, kteří si na svých vlastních nohách nejsou schopni vydělat ani na vodu a na chleba. Protože nikoho nezajímají. Nikoho. Její největší hvězdy nezajímají nikoho. Tak to je. Oni by ta Česká televize, kdyby byly dobrovolné koncesionářské poplatky, po kterých já celou dobu volám, aby si Česká televize musela získat toho diváka, tak možná by v reportérech ČT
nebyl pan Moláček, ale Markéta Dobiášová. Nebo Tomáš Paukner. Možná by nedělní debatu nemoderoval pan Řezníček.

pravidelně manipulují, vyhrožují. Největší mor toku infa. No, oni jsou trestně odpovědní. Otázka je, jak si kdo by to kde stíhal, za jakých okolností. Já vedu spor, teď se, mám dva spory se Seznam zprávách. Jedno byla ta reportáž Kristýny Cirokové ohledně toho covidového semináře, kde ona vlastně napsala, že tam šířím proruské dezinformace. Tak to, o čem se baví teď v Senátu ve Spojených státech amerických, tak to jsem říkal já na tom semináři. Takže buď to tedy republikánští senátoři v čele s Randem Paulem jsou proruští dezinformátoři, anebo je paní Ciroková prostě blázen. Nic mezi tím. Prostě která vidí schizofreně proruského dezinformátora za každým rohem. Já jsem se jí tam ptal, když ona říká, proč šíříte proruské dezinformace? Já říkám, jaké? No třeba, že virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu. Říkám, OK, tak zaprvé si myslím, že tam vznikl. Mimochodem, teď to znovu bylo potvrzeno, protože v zápiscích Anthony Fauciho to bylo jednoznačně, že prostě to tam bylo uměle dodáno právě v té laboratoři ve Wuhanu. Ale já jsem si teda vzal, prosím vás, já vám neberu právo s tím nesouhlasit. OK, to máte plné právo mít jinou teorii. Ale pro boha, v čem je to proruské? V čem pomůže tomu Rusku to, že řekneme, že ten virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu? Ona mi na to odpověděla, no protože tím podlamujete důvěru v naše instituce a v naše demokratické zřízení. A říkám, paní Ciroková, takže mě chcete říct, že když prostě naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože tím podlamujeme důvěru a nahráváme Rusku. Takže budeme všichni opakovat tu stejnou lež, jenom proto, abychom neřekli pravdu a nepodlamovali náhodou důvěru v té instituce. A to jsme ale zpátky v totalitě. Vůbec to nechápu. To je bohužel. Ale v České republice odstíhat třeba pomluvu není možné. Nestane se to. Prostě pomluva je věc, která je sice v trestním zákoníku, ale reálně ji nikdo nestíhá, protože to policisté vždycky odloží. Karla Barková, fanoušek XL, jeden měsíc odvádíte bezkonkurenčně nejlepší práci. Děkuji, moc si to vážím, ale chtěl bych říct, že těch lidí v poslanecké sněmovně je víc. Samozřejmě na prvním místě musím jmenovat kolegy z klubu SPD. Ti lidé tam opravdu pracují velmi usilovně, chtějí tu politiku měnit, ať už je to prostě Tomáš Doležal, Honza Síla v oblasti zdravotnictví, neuvěřitelně bojuje, ani nevíte, co tam zkouší, prostě v tom boji proti národní očkovací strategii a proti těm nesmyslným teď očkováním třeba v lékárnách a podobně. Samozřejmě to umíme Okamura, Radim Fiala, bez jakékoliv diskuze. S Liborem Ondráčkem seděli jsme na paktu DSA, na EMFA ohledně médií, kde se snaží samozřejmě zase si ještě přivázat Evropská unie na řetěz média. Libor Ondráček dělá strašnou spoustu práce. Zuzka Majerová z Triklory. Ale nejenom, musím říct, že i z klubu ANO jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu pracují na 100%. Mám je například té komisi v Dozimetru, jsou to skvělí lidé, se kterými velmi rád spolupracuji a samozřejmě motoristé, mezi kterými mám nejenom lidi, kolegy, ale i přátelé. A já se netajím tím, že prostě já stojím za Filipem Turkem, jednoznačně myslím si, že je to člověk, který čelí neuvěřitelnému honu na svoji osobu. A já můžu říct jednu věc, a to prosím, doufám teda, že nepřetáhnu čas, ale tohle musím říct. Já rozděluji politiky pouze na dva typy. Na politiky, kteří tam sedí kvůli sobě a svému platu, aby se měli dobře, a na politiky, kteří chtějí skutečně něco změnit. A pro mě prostě politik, který chce něco změnit, je cenný politik. Může mít nějaké chyby. Ono prostě, to musíte být Honza Jakob nebo Marek Benda, kteří prostě v životě nedělali nic jiného, než seděli v té sněmovně. Každý, kdo někdy podnikal, tak prostě na něj můžete vytáhnout tisíc věcí, překroutit je a hned z něj udělat nějakého lumpa šmejda. Na mě ty kmenové buňky, co jsme dělali s Karlem Havlíčkem, kde jsme si z toho neunesli ani korunu, naopak, ještě jsme to dotovali. Tak samozřejmě, když to budete chtít převrátit, tak uděláte, že jsme strašní, hrozní a nejhorší. Ale pro mě Filip Turek je člověk, který chce ty věci měnit. Upřímně chce měnit. Nesedí tam kvůli pozici, kvůli platu, tak jako to dělá 99% členů opozice. To vám teď já tady říkám. 99% členů opozice, a to možná to ještě podhodnocuju, tam sedí jenom kvůli té židli. Vůbec jim nejde o nic, možná ještě o to, aby mohli něco někde rozkrádat. Typicky mafiánské hnutí STAN. Ale Filip Turek přes všechny možné věci, které mu někdo může vyčítat, je člověk, který chce v té politice věci měnit a je tam kvůli tomu. Proto já za ním budu stát, protože vím, dovedu si představit, jak to má těžké a myslím si, že je to prostě člověk, který do té politiky patří. Takže nejsem

sám, děkuju moc, ale nejsem rozhodně sám. Tady mi píše, že je 10 minut, tak musím opravdu teda zrychlit. Už teď už jsem pod tlakem, ještě, aby mě začala psát manželka, je to konec. Černé srdce z Moravy 200 korun. Zdravím, pane doktore, krásný příspěvek, děkuji moc. Gratuluji s výběrem vašich kandidátů do senátních voleb a hlavně s panem Loprajzem. Chtěl bych se zeptat, jaké máte další ambice u nás na Moravě a ve Slezsku v komunálních volbách? Máte nějaká želízka v ohni? Máme, já bych vás strašně chtěl, máme tam, budu to opravdu publikovat, je tam víc kandidátek, ale kromě Milana Loprajze, já znovu říkám, já mám strašně rád toho člověka, je to prostě můj kamarád a kluk, který má všechno, co má správný politik mít, ale já bych strašně vás chtěl požádat, pokud se na nás díváte a nebo někoho znáte z Havířova, máme tam vlastní kandidátku pro. Vede ji neuvěřitelně poctivý kluk, který se jmenuje Martin Gara. Člověk, který opravdu dává tomu absolutně všechno. Je rovný jak betonová zeď, prostě nikdy z ničeho neuhne. Nikdo si ho nekoupí, nikdo ho nezastraší. On když prostě mě podporoval, tak najednou z města přestal dostávat zakázky. Stálo ho to prostě spoustu problémů, spoustu peněz. A já bych vás chtěl moc poprosit, vás všechny v Havířově, speciálně tam, ty ostatní komunální kandidátky taky budu publikovat, ale prosím, dejte šanci Martinovi Garovi, nemůžete mít čestnějšího a lepšího člověka na radnici než on. Nemůžete. Takže kandidátka pro Právo, respekt, odbornost Havířově a Martin Gara, co by lídr. Absolutně za něj ručím, absolutně. Dvarven 93,20 korun. Jaký máte vliv Tomase Pauknera k mainstreamu? No já jsem, už jsem o Pauknerovi mluvil, myslím si, že prostě on se dokázal neuvěřitelně prosadit i přes to všechno, co se proti němu rozjelo. A řekl bych, že to, co o něm teď píše Seznam v rámci té negativní kampaně, předtím ho vymlčoval, že cokoliv napsal Paukner o stanu, o prostě předražených nákupech, o bístanu, tak to se mlčelo. Ale jakmile se dalo na Pauknera zautočit, tak hned tam to bylo plno, dva dny na hlavní stránce a tak dále a tak dále. Já myslím, že mu to jenom udělalo reklamu. Já myslím, že on musí teď tleskat tomu Seznamu a říkat děkuju vám, protože lepší reklamu jsem si nemohl ani zaplatit. Takže já myslím, že on už je nezastavitelný teď, že prostě on dokázal, že tu investigativu umí dokonale, že prostě dokáže čerpat z těch veřejných zdrojů a dokáže z nich vytáhnout neuvěřitelná zjištění, která dávají smysl a zapadají do logického rámce. A že prostě už to nejde zastavit, že ta vlna je tak rozjetá, že už to všichni čtou, influenceři, všichni se zajímají o tom, co vypublikuje dál a on může ten mainstream prostě porazit. A strašně dlouho nám někdo takový jako Thomas Faulkner chyběl. Strašně dlouho téhle seň. Jsem rád, že tady je. Helena Fajksová, 50 korun. Jo, říká se tomu kostní věk. Z rentgenu zápěstí lze určit stáří. To se, jo, už jsem to pochopil. To je kvůli těm migrantům, jasně. To asi ano, ale nevím, jestli tedy ve Španělsku jako půjdou tak daleko, že budou rentgenovat ruce těm migrantům. Teď už chápu, k čemu to bylo mířeno, k tomu věku těch migrantů. Zaprvé, nevím, jestli by to vůbec šlo, za druhé, nevím, jestli by ten argument u soudu obstál. Že by prostě někdo řekl, a podle rentgenu mu je 20, řekne, je mi 17. Prokažte, že ne, to by bylo... Nevím, rozumím tomu argumentu, není vůbec špatný, je to zajímavá úvaha, ale myslím si, že u soudu by to úplně neuspělo, protože by tam někdo přišel s tím, že můžou být nějaké výjimky a tak dále, a tak dále. Stopy 8761, co kdybyste řekli za každý větrní kauce pro zhotovitele 1 miliardu pro případ demontáže z různých důvodů? To by bylo hezký, ale no, možná je to řešení, protože pak by ten větrník nikdo nepostavil, ale... Je to nesmysl. Kdyby ta energie byla tak skvělá, tak už prostě ty větrníky dávno do nich investovaly velké firmy. E.ON a další by to stavěli všude možně za své. Nepotřebovali by dotace. Tomáš Tichý 6191, 50 korun. Toho, co říkáte, už se nedožijeme nikdo. Obávám se, že ani i vy. Jo, to je možné. To je možné. Já to vůbec nespochybňuji. Když Palacký, Čelakovský a další... začínali s obnovou české národní státnosti v polovině 19. století, také se toho nedožili. Nedožili se roku 1918 řada z nich. Ale kdyby nebyli oni a kdyby tu pochodeň nenesli, tak by Masaryk, Rašín, Kramář a další neměli na co navazovat. To není o tom, jestli dosáhneme toho kýženého cíle dnes, za rok, za dva nebo za 10 let, nebo se toho nedožijeme vůbec. To naší povinností je tu pochodeň
české státnosti nést. To je to, co prostě my musíme dělat. A oni tehdy riskovali opravdu těžký žalář, kriminál. Kramář s Rašinem byli odsouzeni, byli žaláři, čekali na trest smrti. Přesto do toho šli. My musíme obětovat jenom trochu našeho pohodlí. Takže je to naše povinnost a já to nespochybnuju. Možná se toho nedožijeme nikdo z nás, ale je to přece lepší tu pochodeň nést, než na to rezignovat. Vy víte, že já miluju citáty, přísloví. Jeden z mých nejoblíbenějších, je to moje životní filozofie, je od čínského filozofa Lao Tse, který kdysi napsal, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku, než věčně kritizovat temnotu. Buď to můžeme sedět a říkat, všechno je blbě, ale to budeme kritizovat tu temnotu, anebo zapálíme tu jedinou svíčku a budeme se snažit, aby byla zapálená druhá, třetí, stá, tisící a miliontá a rozhořel se ten oheň. To je moje životní filozofie, takhle já to beru. A já jako nečekám vděk nebo nějaké definitivní vítězství. Pro mě, i kdybyste mě teď řekli, že se toho nedožiju, že prostě se to za mého života nepovede, stejně bych dělal to, co dělám. Ani o centimetr bych neuhnul. Lazarus, 50 korun. Litujete, že jste nechali Babiše zadlužovat tuhle zemi a rozvolnit rozpočtová pravidla? Přijmete mi to jako vláda národního socialismu, zklamal jste. Máte na ten názor právo, já to vůbec neberu, ale lepší rozpočet by teď nesestavil ani David Copperfield. Pro mě není klíčový rozpočet na rok 2027, protože ten za současných situací a za současné výše mandatorních nákladů těch povinných prostě nesestavíte líp, neuděláte, nejde to. Ale pro mě je klíčové to, aby ten střednědobý výhled šel vzhůru a abychom nastartovali ekonomiku. A já vám řeknu ještě opak. Teď, kdyby se tady realizovalo to, co já jsem tady říkal, že bychom šli tou irskou cestou, že bychom snížili daně, že bychom začali startovat náš průmysl, naši ekonomiku, tak vám teď férově říkám, že by třeba 2-3 roky byl deficit rozpočtu přes 500 miliard. Absolutně férově vám to říkám, protože to trvá. Než ta ekonomika se rozhýbe, než začne platit ty daně, než se tady postaví ty fabriky a tak dále a tak dále. Ono to trvá. Takže vám férově říkám, že kdybychom realizovali ten plán můj, tak by třeba 2-3 roky jsme měli přes 500 miliard. Ale klíčové je, jak to uchopíte strukturálně a jestli investujete ty peníze správným směrem. A nebo jestli je prožíráte. To je to důležité. Není problém to, že se zadlužíte. Problém je, že se zadlužíte tak, že to nemá žádný efekt do budoucnosti. A já jsem vám tady vysvětloval a snažil jsem se prezentovat, jakým způsobem bych ty peníze investoval já, aby se Česká republika znovu nadýchla. A férově vám říkám, že bychom měli třeba 3 roky ještě daleko vyšší deficit než teď, protože ty procesy nějakou dobu startují. Přirovnávám to k jedné věci, kdo sleduje NHL, teď dámy prominou, možná některé taky sledujete pozorně. Tak kdysi, když hrál ještě Jaromír Jágr v Pittsburghu Penguins, tak měli skvělý tým. Mario Lemieux, Rick Tocchet, Jaromír Jágr, v brance tehdy Barasso, Tom Barasso a další. Skvělý tým a vyhrávali Stanley Cupy. Mario Lemieux skončil a ten tým šel do úpadku. To znamená, byl čím dál tím horší. Co udělal management Pittsburghu Penguins? Prodal Jágra, nebo vytradoval. Jágra, Tocheta, všechny ty hvězdy dal pryč a nabral drafty. A v těch draftech vybral Sidneyho Crosbyho, Evgenie Malkina, Marka Andreho Fleuryho, mnohé další skvělé hráče. 4 roky to byl nejhorší tým v lize. S přehledem nejhorší tým v celé NHL. Ale pak začal znovu ty Stanley Cupy vyhrávat. A kdyby neudělali ten propad, tak se k tomu nikdy nedostali. Protože by neměli toho Crosbyho, Malkina další. Takhle stejné, zjednodušeně to říkám, je to i v té ekonomice. Vy musíte být připraven obětovat několik let, abyste dokázal přejít k tomu růstu. Takže to není o tom, jestli je příští rok, to jsou ty kupecké počty, které prostě dělají lidé z opozice, které jsou úplně mimo. Důležité je, jak budete strukturálně budovat Českou republiku. Polsko má v tuto chvíli vyšší deficit, než máme my výrazně. Ale Polsku rostou mzdy, Polsku rostou důchody, Polsko roste daleko rychleji než Česká republika, protože ty peníze investuje. Naprosto férově vám to říkám tak, jak to je. Demit 10, poslední dvě otázky, už budu muset končit.
Jsem také zastáncem irského modelu, ale jak bychom na ně přišli s naším současným dluhem, nebo se nejdříve musíme dostat k přebytkovému rozpočtu? Nemusíme, nemusíme. Nejdřív musíme změnit právě ty struktury tak, jako v tom Irsku, nastavit jednoduché, přívětivé podnikatelské prostředí, přilákat investory ze zahraničí, ale ne na to, že jim dáme pobídky ze státního rozpočtu, ale že tady bude levná elektřina, že tady bude přehledné daňové prostředí, rychlejší odpisy, a že se tady prostě vyplatí podnikat a investovat ty peníze, reinvestovat je tady v České republice. Dát našim podnikatelům příležitost a veřejné zakázky investovat do našich firem. Pomáhat jim při exportu, při získávání nových exportních trhů, aktivní zahraniční ekonomickou politikou, tisíc dalších věcí. Přefinancovat ten státní dluh právě přes ty dluhopisy, nainvestovat, umožnit těmi dluhopisy financovat naši stavbu našich dálnic, jaderných elektráren a tak dále a tak dále. To jsou ty systémové kroky, které by vedly k tomu, že by se ta ekonomika znovu nadýchla a pak bychom byli tak, jak v tom Irsku. Ten rozpočet přijde až poslední. Zlatá Hamantáková, 200 korun, moc děkujeme. A stopy 8761, 2 libry, kontrola zpráv jen ochrana pro Brusel. Samozřejmě, tak to je prostě šmírovací velký bratr, nic jiného. Dámy a pánové, je 22.52, já vám moc děkuju za téměř 2 hodiny, které jste tady se mnou vydrželi. Neustále jsme tady měli kolem 4500, dokonce v jednu chvíli téměř 4800 sledujících. To je nádherné číslo na to, že máme krásné letní večery v současné době. Já doufám, že jste se nenudili, že jste se třeba něco nového dozvěděli a že jste třeba se zase rozhodli o to, abyste přiložili ruku k dílu, protože my politici sami nic nezvládneme. Vy máte ty klíče od té zamčené brány v rukou, vy je tam musíte vložit a vy jimi musíte otočit. V momentě, kdy se dostatek občanů České republiky rozhodne pro tu změnu, rozhodne se proto, že už se nenecháme lacině kupovat z Bruselu, že si nenecháme ničit naši zemi, že se nenecháme řídit a vést za ručičku jak malé děti, ale najdeme odvahu jít svojí vlastní cestou, v ten moment se to stane. Je to jenom na tom, jestli se dostatek občanů České republiky pro to rozhodne, tak jako jsme to dokázali v roce 1918. Pevně doufám, že se to povede i tentokrát a že naše odvaha zvítězí nad naší letargií, nad naší pohodlností a nad naší lhostejností, protože to jsou ty nejhorší vlastnosti, které vždycky vedou ke stagnaci a úpadku. Moc vám děkuji ještě jednou. Přeji vám krásný zbytek léta. Doufám, že se brzy uvidíme zítra na 360 na CNN Prima News, tak se určitě dívejte. Přeji krásný večer, hodně štěstí, ať se vám daří. A nemohu zakončit jinou větou, než ať je naše vlast, ať je naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuj.

0: Šanty, krásný podvečer, milí přátelé, posluchači Studia Dejaví na Svobodném vysílači. Dneska máme 13. srpna 2026 a 18.04. Pokud máte takové podobné údaje jako já, tak sledujete nás živě a nás znamená mého hosta Marka Hašlara a mě Petruchu z Dejavíčka. Takže Máro, Hašlare, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se, já tě slyším hezky, zdravím diváky i posluchače. Doufám, že si užijete navazující cyklus Průvodce vzestupem. A bude to teda jakoby pokračování toho, co jsme minule nestihli, že jsme se rozhodli, že to uděláme na dva díly. Takže hurá do toho. Petrucho, jsi chtěl ještě něco dopovědět?
0: Já jsem chtěl dopovědět skutečně to, že chtěl jsem pozdravit ještě jednou teda diváky, posluchače. Je to pořád interaktivní, takže můžete nám normálně telefonovat na telefon, který vám tady ukážu. Pro ty, kdo vidí, kdo se dívá na video, tak ho vidí na obrazovce 799 589 362. No a pro ty, kteří nás jenom poslouchají, tak jsem to právě řekl, takže můžete klidně telefonovat. Telefon funguje, protože před chvílí mi volala moje žena Píseň, která je na cestě v terénu a spojení funguje, takže klidně můžete telefonovat. To jsem chtěl. No a teďka, když jsme, Máro, u toho datumu, člověče, 13. já se vždycky tady dívám do toho pravého dolního rožku, 13. srpna 2026 a včera bylo významné datum 12. srpna 2026 a týká se to zatmění slunce. Jo? A je fakt teda, že je to takové všechno, no je to vlastně podobné, protože i tak jsem přišel na poslední chvílku, trošku jsem tady lovil nějaké dokumenty, které tady různě lítaly, takže úplně bych neřekl, že něco jako zásadního jsem procítil a de facto ani jsem se na tu podívanou nebyl venku dívat, jo? Protože jsem měl tady zase práci z domu. Takže jak jsi to, prosím tě, prožil ty? Jako, já jsem to prožil tak jako nějak normálně. Jako dívej, já nevím vůbec, jakou váhu k tomu mám přiklonit, jo? Protože já jsem to prožil tak nějak jako normálně, jo. Vím, že poslední zatmění bylo někdy v roce 1999, ale nebylo teda úplně u nás úplné, jako, že tam chybělo pár procent a lidičky jezdili do Rakouska, jo, s brýlama a s maskama, dokonce si tam vozili i bundy, teplé bundy, jakože současně s tím zatměním klesne teplota. No, to jsem taky nějak propásil v tom roku 99, tak to byla asi moje nějaká taková vrcholící rockerská big beatová scéna, to jsme asi někde hráli, takže jsem to ani jako nějak nezaregistroval. A já se přiznám, přátelé, i vám, jako já tady ty astrální nebo ty astronomie a tady ty věci, co se týče hvězd a postavení těch planet a zatmění a nov úplněk, já to nějak prostě jako neřeším, jo, já to vlastně o tom ani kolikrát jako nevím, takže Maro, ptáš se mě teda, jako ano, já jsem o tom chtěl mluvit spíš teda, co mi na to řekneš ty, a po případě teda posluchači, že by napsali tady do chatu nebo zavolali, jak se cítí oni po tom včerejším zatmění, které teda asi taky nebylo úplné, Maro, že to bylo jenom nějakých 90 kolik procent?
1: Hele, já jsem to trošku jakoby taky nechtěl jako moc naciťovat, protože ty astronomické jevy na mě velmi působí a zrovna tenhle ten jev snad i pokaždý, když se jako odehrával na té planetě, tak jsem se cítil jako takovej jako ve stínu. Jako když ten stín už mě nepokouší, ale naopak on má najednou možnost, že já mám možnost najednou v těle si s tím stínem prolnout. A co já vím, když jsem vnímal takhle v začátku ty kruhy různých společenstev, tak tenhle ten astronomický jev jako užívali pro své rituální činnosti. Je na to spoustu, řekněme, materiálu, jo, který člověk může jako čerpat i z různých kultur. To je dlouhodobě jako v historii zaznamenaný. A snad nevím, co je na tom úplně skutečně pravda, ale některé ty rituály byly spojené s oběťma, aby se buď teda jako náš výklad teologický, co jsem tak nějak třeba zkoumal, tak byl spíš tak, že jsme se jako my báli, že to slunce jako nevyleze, tak jsme dělali oběti bohům, aby jako se nám vrátilo slunce. Ale když se na to dívám jako z podoby, to je praktické, jo? Když na to nahlížím z té mé osobní praxe, a když to já navnímávám třeba, tak ano, vznikne určité propojení, určitá brána s tím stínem. Jako kdyby byl otevřené dveře do toho podsvětí. A na jednu stranu, pro toho člověka je to, pro vědomého člověka, je to velmi silná transformační smrt, která mu pomůže jako změnit, transformovat se. Ale samozřejmě tato kvalita se dá potom jako rituálně násobit a může sloužit i na jiné, jo, jako účely. Já nebudu úplně vám jako kazit dobrý den, ale určitě v rámci vlastně těch nepříjemných věcí, kdy ten stín jakoby zesílí tu svoji kvalitu tím rituálem. Na jednu stranu toho využívají vlastně všichni, kteří tuhle tu okultně magickou činnost dělají, takže vlastně to, i tak ten Halloween, jak se jakoby říká, tak oslavujou i tyto astronomické jevy. Ale oni oslavujou jakoby, jako i všechny, oni užívají to planetárně solární vědomí a pro tu okultně magickou činnost jako velmi kvalitně, jo? Že jsou jako naučení v tom být mistři. Ale má to své omezení, protože používají nástroje tvorby a používají, řekněme, tu prenatální esenci toho života tím, že, jak to říct, to všechno, co tu je, tak oni si určitým způsobem přizpůsobují pro svoji činnost. Jo? To znamená, že oni nebudou nikdy jako za tím všim. Oni si budou furt hrát tady s těma nástrojema na tom písečku, budou si stavět ty zámky, ale nebudou tím zdrojem, protože stále nechápou jako ten evoluční proces celý. Nedokážou se z toho cyklu vymanit. Protože když ten člověk přijme jako ten vzestup, tak on jakoby, řekněme, přijme ten vývoj, ten evoluční potenciál, že ho chce podpořit. Tím v rámci toho vesmíru je ten člověk najednou braný, že on teda v rámci té svobodné spolupráce chce jako navázat na proces a tak do toho začne zapojovat celé svoji bytost, jak planetární, tak solární, aby se mohla připojit jako další etapě připojit do té svobodné spolupráce. Ale jak říkám, teďka na mě ten to zatmění slunce působilo jinak, než když jsem ještě byl navázaný a na ten stín, že procházel nějaký transformační proces a pro mě to bylo, že mě jako ten stín trošku jako ponížil ještě víc při tom zatmění. Na jednu stranu, jak se říká, všechno zlé k něčemu dobré a naopak, takže já bych, když to člověk bude jako vědomý a bude přijímat to jako vzestupově, tak mu vlastně tenhle ten stínový proces mu urychlí uvědomění si toho svého nastavení, chování vůči evoluci, tomu vývoji. Tím, když člověk skutečný jakoby vědomě, tak se jakoby ten jeho cyklus dokončuje, aby mohl zestoupit. Jo, že takový základní princip toho a jak se jako připojuje. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je k tomu důležitý, aby přijmul sám sebe jako vědomou bytost, to je jako první krok, že začne být tím pozorovatelem, začne konečně vnímat to všechno kolem, všechny ty procesy, všechny ty úžasné zkušenosti, do kterých vstupujeme a máme prostě v tom procesu. Tak já nevím, jestli jsem jako nějak vám to nějak osvětlil, jak to vnímám. Co ty na to, Petrucho?
0: No, Máro, ty to tak vždycky krásně vzletně jako zaobalí, že člověk musí mít prostě baterky a uši na šťopkách, aby vlastně pochopil ty souvislosti. Jako, já ještě bych k tomu řekl, já jsem zjistil, že já nějak prostě se nerad zúčastňuju takovým prostě davovým akcím, jakože někdo něco řekne a teďka bude něco, honem pojďte všichni ven, jo, honem pojďte prostě hraje Praha Slavie, jo, a teďka ta sugestce, a teďka to očekávání, a je tam hodně lidí, hodně energii, já si to třeba radši prožiju doma, jo, a takže já jsem ani venku nebyl se na to dívat, asi by si nebral ani brýle, protože jednou na Paloučku, je to tak 3 roky v Plzni na Svobodném vysílači, tak jsem se zadíval do slunce bez brýlí a po chvilce, když teda jako samozřejmě vzorce strachu, nedívej se do slunce, to je nebezpečný, spálí si oči, tak jsem vydržel fakt několik, možná i třeba minutu, jo, se dívat do slunce a nic mě to jako nespálilo. A jsem si řekl, je to vůbec jako to slunce, prostě ta žhavá koule, a, nebo je to třeba jako nějaký třeba lampionek tady v té jako kopuli, jo, tak nechci říct tím nic, jo, vím, že teďka je hodně teorií ploché země a tak dál, že jsme pod kopulí, jsou staré mapy plochých zemí, takže tak, toto je úplně najinačí pořad, jo, ale já to úplně tak jakoby nežeru, že bych musel jako u všeho být. Ale ještě vám tady ukážu takovou tu muchomůrečku.
1: Petrucho, jenom také navážu, to je zajímavý. Víš, co by to znamenalo, kdyby nám to někdo jako jenom projektoval jako no. nějakou, víš, jako televizi, tak ano, takhle ale funguje optika, takhle funguje projekce tohohle světa. No. Jestli si někdo zabývá optikou, tak ví, že to je velmi tajemná věda, která dokáže opravdový divy, dokáže změnit i pohled na realitu. Je tam spoustu, vlastně teďka se to odvětví od té optiky hodně odráží, od těch laserů, od těch frekvencí a té optiky. Velice, já myslím, že to je zajímavý. A teďka, když se jako představím, pak by to bylo teda, by museli mít, že každý ten tranzit, který je vytvořený jak planetárně, tak hvězdně, tak na nás reálně opravdu působí. Jo, takže by oni opravdu tam mají nějakou technologii, kterou jakoby spojují nás, aby jsme takhle vnímali ten svět a oni díky tomu ho tady jako držejí.
0: Je to možný.
1: Že je to, a to je to samý, jo, že jakmile ty teda budeš věřit, že tam je jenom kopule a že to někdo posílá z nějaký promítačky, tak tam má obrovský, jakoby, jak to říct, tam chybí jako spoustu v té rovnici, jo, spoustu otázek to vlastně otevírá. Kdo to projektuje, proč to projektuje, proč na nás ty tranzity působí, proč když se tady zrodíme, tak opravdu ty vlastnosti máme. Jak to, že na tom funguje ta okultně magická síť, jak to, že všechno tohle i my můžeme používat pro svůj evoluční proces, jak to teda funguje, jak, když to je projekce, kde je to vědomí, jo, jakože tam... Já jsem zjistil, že ano, ta iluze té projekce, nebudu teď mluvit, že to je nějaká technologie, my si možná představujeme špatně, než jako plochá země a kopule. Jo, jakoby. Já si ji vysvětlujeme takhle, že nic jiného neznáme, jo, v tomhle světě. My kdybychom najednou přesáhli sami sebe, tu hranici, tak si budeme představovat ten svět úplně jinak. To paradigma nám prostě zmizí. Pak si řekneme, ano, teď ona může být plochá, že jo. A může tam být jako kopule, ale ono to není jako kopule, ono to prostě bude třeba něco jiného, něco fluidního, jako když máte plazmatický jevy v tom vesmíru. To je hodně neprozkoumaná věc, myslím. a optika, plazmatický jevy, éterná a astrální síla, která se dá, jak v alchymii byla používaná, tak se dá stejně používat do těch technologií. Akorát, že nám tohle je zakazovaný, aby byla ta volná energie. A je to prostě zakazovaný, protože bychom se dokázali osvobodit, že, od tohle dogma. A to je to samý. My máme navázané tělo na planetárně solární cykly, jsme s nima úplně provázeni. Jak to, že se z toho nemůžeme vymanit? Jo, jak to, že nemůžu najednou být svobodný a všechny ty cykly konečně dokončit? Ne, my prostě furt jsme zavřený v tom těle a musíme si tady zažít ten svůj lineární čas. Jo, prostě to úplně vidíš. Že to velmi jako složitý pracovat s tím vzestupem na té individuální úrovni. Že v té chvíli, to bylo to téma smrti, co jsme jako teďka načínali v tom předešlém podcastu krásném. Tak tam to je, tam se to rozsype, to paradigma, jak vnímáme tenhle svět. On se ten pozorovatel může přesunout do jiné pozice najednou díky tomu a je schopen ten svět vidět jako větším rozsahu. Takže najednou to, co je pravda, nebo to, co je pro něj skutečnost, jako by ta pravda, se stále mění. On najednou tu svoji pravdu, kterou si myslel předtím, normálně zruší a vytvoří si jinou. A dokud on bude stále projektovat ten člověk jako pozorovatel, ten svět podle toho, jak ta většina v to jako smýšlí, tak on bude stále se snažit jakoby si vytvářet ten prostor pro to, aby tuhle zkušenost mohl zažít znovu, aby to pak mohl, řekněme, a někde prožít. A tady na té planetě, jak upojuju, není jako, že tady někdo vytvořil ten Matrix, aby jsme tady trpěli. Ne, tohle měla být velice specifická vývojová planeta, která by se měla zároveň chovat i jako planeta, i jako hvězda. Jenže její evoluce ještě jako nedospěla tak daleko, aby to mohla uskutečnit. Takže potřebuje tohle planetární a hvězdné vědomí a nejdřív zpracovat v rámci vzestupu jako vědomí. Že to lidstvo, a to vědomí té planety projde tímhle vzestupem a transformací. A pak teprve může začít i to, že tato planeta změní svoji vibraci natolik, že bude v obojí. V tu chvíli na tomhle místě bude vlastně ta možnost se rehabilitovat až k tomu zdroji. Jo, celá ta rehabilitace vědomí je důležitá v rámci vzestupu. Takže pro mě teďka být ten pozorovatel toho vzestupu znamená, že jako přijímám ten návrat a tu nápravu, abych dosáhl, jo, nějaké nevinnosti a čistoty. A o tom je vlastně i tenhle ten díl, protože ten celý cyklus, který jsem nazval Cesta duše a ducha lidství, spočívá v tom, že my nejdřív se orientujeme v tom příběhu. To jsme dělali minule v rámci průvodce. My jsme si analyzovali, dělali jsme si reflexy, snažili jsme se pochopit, že nám ten vývoj opravdu pomáhá, jenom my si to určitým způsobem blokujeme. My o tom chceme slyšet, my o tom chceme myslet, my o tom chceme si povídat, ale málo to prožíváme. Že představit si to, že všechno to, co vy vymyslíte za den, byste měli i prožít. Jo, jakoby úplně. Jo, to bude spoustu jako informací, které se do nás teďka dostávají, tak by se měli prožít, aby jsme to zpracovali, aby byli jsme schopni analyzovat tou reflexí. To, co my nestihneme tímhle způsobem prožít nebo zreflektovat, tak nám tam furt straší v té hlavě. Ale obrovsky. Ono se to tam prostě furt tak jako my to přijmuli, jakože to chceme nějak uskutečnit, jo, aby jsme zjistili, jestli to jakoby je ta naše osobní pravda. Takže tady v tom bych viděl, že vědomý člověk se snaží hlavně být tím pozorovatelem. To je v rámci toho lidství. On pozoruje tu cestu, jakoby, kterou šel, a aby se ta duše a duch dostatečně, aby porozuměli tomu procesu, pro který tady přišli v rámci té duality a začali se sjednocovat v rámci spolupráce. V té chvíli ten člověk, jakmile on už vnímá tu spolupráci, že jeho tyhle ty složky, jak planetární, tak solární, začnou spolupracovat, v té chvíli on právě jako by ten pozorovatel vstupuje do toho vývoje. A to už o tom tvůrci, to bude ten druhý cyklus, který nás čeká, a ten nebudu dneska začínat. Minulé ta analýza byla právě z hosty kvůli tomu, abyste viděli tu reflexi, jak každý reaguje, jak se jako analyzuje tu svoji cestu, aby viděl ten svůj vzestupový plán. V té chvíli tam každý ten člověk, kdo tam byl a nějak reagoval, tak reagoval jako ze své pozice toho pozorovatele. Ale je to opravdu úzká pozice. Je to, že vnímám, jak se tady celou dobu o tom bavíme. Místo, abych nad tím přemýšlel, jak tenhle svět funguje a nevěřil furt nějakému dogmatu, jestli je kulatá nebo jestli je placatá, to je úplně jedno, tak bejt jako pozorovatel. To znamená nedávat váhu ani tomu, ani tomu, že já se neidentifikovat jakoby s tím. V té chvíli to lidství začne koukat jakoby z té prvotní podoby lidství, z té vnitřní nevinnosti, kterou dostal do srdce, jo? Z té jasné mysli, která prostě má spíš jakoby snímat odraz té reflexe v tom prožitku a navnímat to jakoby to se tohle stalo, tak já to zanalyzuju, abych se jako vývojově posunul. A pak tu máme i to naše bytí, ta naše schránka, ten pohár, který nese to naše vědomí. Takže v té chvíli to naše bytí to dokáže ukotvit. To je naše lidství, to tu děláme. To jsou tři základní pozice. Srdce, prožitek, propojení, jsou obě identická jakoby místa. Máme tu naši mysl. Mysl, to je nástroj tvorby, vyloženě, i analyzuje, i působí, jako projektuje. Jo? Jsou tam obě pozice nádechu a výdechu, nebo té bohyně a boha. A pak zároveň je tam to naše bytí. To naše bytí, to je tak obrovsky důležitá věc. My k tomu, do té nádoby, jak vy říkáte, že to mám někde v podvědomí, tak to znamená, že to je až na dně té nádoby a ještě jako přikryté nějakým kalem nebo něco takového. Takže my se opravdu jako vědomí z té mysli, z neustálých myšlenek a projekcí a prostě programů, tak najednou se stišíme a jdeme do toho bytí jenom. Ten pozorovatel je jenom pozoruje, já jsem čistě bytí. V té chvíli vy jakoby klesáte jakoby do hloubky sebe a hledáte to dno toho bytí, protože to bytí je jakoby nádoba. A čím víc vy jste schopný být vědomě v tom bytí, taky cítíte, že jste takový jako stabilnější, ukotvený, že vás to tak jako nerozhodí, když přijde nějaká právě takováhle situace, která mění nějaký ten váš světonázor nebo takové to dogmatické myšlení.
0: Baro! Já tě bedlivě poslouchám a já když jsem pozoroval to slunce nebo cokoliv pozoruju, já hodně rád pozoruju v tichu, v klidu, jo, v krajině. A potom v procesu pozorování mě stejně přijde nějaký vnitřní požadavek, nějaké jakési analýzy, jako jo, což bych teda asi jako třeba nemusel dělat a neustále pozoroval, ale nevím, jak do tohoto stavu se dostat, nechat to být bez toho vyhodnocení, jako jo. Takže já mám potřebu být ne, jakože dogma, je to tak a tak to není, jo, plochá kulatá, to je mně to celkem jedno, ale stejně vnitřně to vyhodnotím. Co ty na to?
1: No, začínáme tady jakoby chápat to naše lidství, se tady o tom teďka bavíme, že to jsou jakoby tyhle tři superpozice, které nás definujou jako to lidství. A pro mě to je, jakože to bytí jsou ty základy, jo, ten prvotní kód, takový to návod k použití, ta podstata naše. Pak tam máme ten aparát toho prožitku, této srdce, kdy právě pro tuhle zkušenost jsme sem přišli, aby jsme to i prožívali. A přijde nějaká zkušenost, my to neseme do toho prožitku, ona se nějak reflektuje, z nás se jako odrazí a z toho my analyzujeme. Ano, je to správně, když je člověk přirozený, je v pohodě, tak se mu já to nazývám právě jako chrám, že se navzájem tyhle ty základní centra, které stělesňují to lidství, nazývám ho jakoby chrám srdce, chrám lidství, a v té chvíli my ho jakoby stavíme, ten chrám. Vytváříme svůj osobní prostor vývoje, který je pro nás důležitý, protože do toho chrámu, do toho prostoru, on se rozšiřuje. Jo, není jenom jakoby aura, jo, on se napojuje na ty vaše další vrstvy, že on se rozšiřuje v rámci úrovní duše a ducha, to v první části. Získáváte jakoby všechny ty aspekty jejich, takže ty nástroje se vás kultivujou. Je to velice jako příjemná věc, když si člověk uvědomí, že jsou to jenom tři základní věci pro vědomou praxi vědomí. A to je čistě jenom pozorovat to srdce, čistě pozorovat tu mysl a čistě pozorovat bytí. A když se jakoby vychýlím z nějaké harmonie nebo normy, nebo už v tom mám nějakou praxi, tak se zeptám, jako co mě vyramilo, nebo z čeho mě to jako vychyluje. A teď vidím, že dělám nějaké chování, nějaký postoj, nebo jsem se nějak zamyslel jako jiným směrem. A to všechno jsou tyhle ty programy, které by se teďka měly jako uvědomit a znovu poslat do toho chrámu. Oni jsou v tom podvědomí. To znamená, že my potřebujeme toho pozorovatele dostat do všech těch center. To je první krok. První krok je dávat... Chápejte, když vy něčemu dáváte pozornost, tak se s tím spojujete a prožíváte i tu věc, ale prostě jako to ještě máte zablokovaný. Ale jakmile se dostáváte do pozorovatele, tak můžete být všim, co je ve vašem okolí. Můžete si to nacejtit, jak se cejtí stůl, jak se cítí rostlina venku, jak se cítí zvířata, jak se cítí planeta. To všechno pak jde. A to je ten pozorovatel. Ale pozorovatel, aby se nám fungoval celkově ta praxe, je potřeba všechny tři základní centra aktivovat. Samozřejmě budeme se tady bavit i o těch centrech. Zkusíme spolu si jakoby zvědomit a nějak přibližně aktivovat podle toho, jak jste jakoby připraveni, protože na jednu stranu si každý ten svůj prožitek vybírá tou svojí připraveností. A nejde to vynutit. Tyhle ty prožitky srdce nejdou vynutit a aktivace vědomých center nejsou o nějaký rituální činnosti, o nějakých technikách. Ne, pracujete čistě říct, z nástrojů, které máte teď hned. Jo, máte je teď k dispozici, jenom si je určitým způsobem a tím pozorovatelem uzavíráte, protože člověk vnímá ten svět skrz klíčovou dírku. Vnímá to opravdu skrz malinký otvor. Jakmile to praskne, jakoby, a stanete se jakoby vším, aspoň na chviličku, jenom v té přítomnosti na chviličku, tak vám to úplně změní celý pohled na existenci, na svět, na to, co si lidi myslej. Já jsem si uvědomil, že bych měl ctít každého a přát mu mír, přát mu vzestup, nehodnotit ho, nemít tam tu osobní pravdu, že jenom já mám pravdu, ale naopak si to jako vyslechnout a pak říct na to svůj názor, ale neříkat to, ještě to tak není nebo je, o tom diskutovat, najít tam tu hloubku, jedinečnost té diskuze, to je velice důležitý. A tam je všude ten pozorovatel. Tam vnímáte tu mysl, tam vnímáte to i zároveň v tom prožitku a zároveň i v tom bytí. Není to jako oddělené, protože my máme hodně často takové jako takový výkyvy, že oni ty centra nejsou moc jako aktivovaní. To už byste byli velice, velice sjednocený a vnímali jste jakoby všechny skutečnosti a to úplně nejde. Takže ten člověk si i vědomě si zablokuje takovou jakoby slonu si udělá vůči téhle jemnosti, tomu napojení. Protože kdyby se to hned teď stalo, tak on by ani ten mozek by to nedokázal zpracovat, nevznikala by ta analýza. a nevznikla by ta sebereflexe, takže by to jako bylo k ničemu. Ten člověk by se sice hned vzestoupil, ale by jakoby nepochopil ten proces. Že tady my se bavíme o vzestupu celkově. Všichni tady v různých kruzích mají určitý vzestup, ale jak to jako říct? On se stane jenom tehdy, když právě ten pozorovatel to jakoby přijme do toho svého nástroje. Když vy do chrámu srdce, do chrámu lidství přijmete ten vzestup, tak jste udělali jako prostor všem, kteří skrz tu lásku, skrz tu mysl a skrz to bytí s váma můžou jakoby v rámci svobodné spolupráce si pomáhat v tom vývoji, v tom vzestupu. To znamená, ta klíčová dírka, my se teď budeme snažit tu klíčovou dírku rozšířit, aby to vědomí se podívalo na ten svět teďka jinýma očima, jo, jiným prožitkem a i se s tím stotožnili jako bytí. Hlavně uvědomit si, že když to vykyvuje, tak to znamená, že byste právě měli praktikovat aspoň tyhle tři základní pozice vnímat. A mít je v rovnováze, snažit se nesoustředit se jenom na mysl, nebo jenom na srdce, nebo jenom na bytí. Ale tu praxi si dělat tak, že pokaždý se věnuju všem stejně. Jo, jakoby. A docela rád, když to nejde třeba, tak si tu část chvíli nechám a řeknu si, dobře, teď mi to nejde, tak je to z nějakého důvodu, protože tam mám v tom podvědomí nějaký blok a já na to tlačím. Jo, jakoby. Tak přecházím do té druhé pozice a že tam toho pozorovatele dám, ale zároveň tam pošlu i lásku. My když tam nepošlem totiž tu lásku, tak se ten blok nedokáže rozpustit, že blok je založený na iluzi. A jedině kdo, kde je nějaký blok, kde je nějaká iluze, nějaký přesvědčení, nějaký nucení, tak znamená, že tam není láska, že tam není to propojení, že nemáme to napojení na zdroj. Takže v té chvíli já s tím místem najednou pracuju tak, že tam dávám i víc té lásky, že tam prostě jsem si to bytí, jak to říct, odclonil tak, jo, že třeba někdy se stane, že nejsme schopní přijmout naše tělo, naši nádobu, čistě ten pokojný stav právě té praxe jsem. Jo, že to byste dokázali sedět v té pozici jsem dlouho, protože máte jako aktivovaný to bytí, nebo že byste byli sami v sobě vyrovnaný, když to venku bouří. Já sami si určíte, kde je potřeba i láska. Tím, kdy teď budete cítit, jestli ty centra se dokážou aktivovat jenom tím pozorovatelem. Když se neaktivují pozorovatelem, tou vaší přítomností, tak je potřeba tam vníst i jako ano, přijímám to, posílám ti lásku, rád bych uvolnil, jo, všechny ty blokující programy, myšlenky nebo emoce, které mi to centrum zastiňuje. V té chvíli to takhle vlastně furt stále praktikuju, než se to centrum uvolní, než s ním začnu pracovat dál. Protože první fáze je, když my se vychýlíme vůči té naší, jo, našim těm centrum, že ono jsou spíš jakoby vertikálně v tom vývojovém fraktálním procesu. Tak řekněme, když ta energie neproudí přes všechny centra a jedno blokuje, tak se i vychýlí vůči této vertikální rovině. Že někdy ty centra má člověk i mimo sebe, i daleko od sebe a přitahuje jako ten nástroj do toho člověka, přitahuje zase ten pozorovatel a zase ta láska. Je to přesně tak, že stačí jenom tyhle ty nástroje. Pozorovatele tady máte, to jsem vysvětloval. Lásku, každý se tady učí dávat někomu lásku. Jo? Máme tu lásku v rodině, mezi přáteli, milenecká, partnerská. Je tam i spoustu typů lásky. Můžete mít lásku ke zvířatům, k rostlinám, ke všemu, k jo, k tomu božství, to je úplně jedno, ale to všechno je jakoby nástroj, který můžeme něco použít. To znamená, že já cítím jakoby v sobě, i v těch centrech, že tam je stále ta nerovnováha, že je jako vychýlený to centrum. Tak to dokáže právě navrátit ta láska. Takže i toho pozorovatele tam dostat a tou láskou jenom čistě pozorovat, jak se jakoby rozpouští ten blok, ten stín, protože sama láska nenařídí tomu centru, aby se vrátilo. Ne, ono se vrátí přirozeně do původní polohy, protože my jsme najednou teď přijmuli ten vývojový fraktální vývoj. V té chvíli nám vzniká jakoby vnitřní kvalita, která můžu nazvat, že jako vývojová, že není čistě jenom furt stále lineární, ale už se dostáváme i do té vertikální pozice a vzniká nám jakoby vibrační kvalita, vývojová kvalita. To je obrovská věc na jednu stranu. Takže láska je velice, velice jako důležitý fakt, který je potřeba v té praxi používat jako nástroj. My tím rozpouštíme vždycky něco, co všechno blokuje. Když se poprvé zamilujeme, tak nic není problém. Jo? Všechno dokážeme. Najednou i ty partneři, jak se navzájem milují, tak se vlastně posilují navzájem. Jenže jakmile v tu chvíli my začneme hodnotit, jako, a ty mě musíš mít rád, protože já dělám tohle, nebo obráceně, jo? Že prostě si dáváme ty podmínky v tom vztahu, tak už tam jako není láska, ale už vzniká jako takový vztah na konstruktech a na určitých dohodách a na tom vlastnictví, jakoby. A ty mi nedáváš lásku a já ti dávám lásku a ty mi nedáváš, jo, takovýhle ty vlastnický maníry. V tu chvíli je tam právě ta velká zkušenost, že ta láska jako chce obnovit ten přirozený potenciál v tom vztahu, že vznikne spolupráce těch dvou polarit, jako duše a ducha, znova ženy i muže, že vzniká tam, se spojíme a teď začneme chápat, že ta láska nás poukazuje na to, co je náš skutečný smysl. My se dostáváme do té fraktální podoby a najednou chápeme i ten vývojový prvek toho smyslu. Jo? I to proč, i to jak, i to jsme. Zároveň, já jsem to nazýval, a budu o tom mluvit často, ale jsou to jakoby tři evoluční etapy, to dětství, dospívání a stáří. A zároveň v této jedinečnosti se právě můžeme nazvat, že jsou i ty tři chrámy a zároveň ty tři superpozice v té jedinečnosti. Já to nazývám jako, že ta superpozice tady je ta láska, jako ten středobod srdce a my vytváříme jako ten chrám lidství. Mně se to tak jako obrovsky líbí, protože já jako člověk lidství, tu dělám nějaké činy a tím si stavím tady jakoby svoje nahlížení na tu realitu. Jo, a tím ji tady ukotvuju a tím opravdu stavíte určitý prostor. Pro mě ten chrám znamená, že jako chápu ten vývojový prvek, že jsem součástí skrz tu lásku. Protože v tomhle tom chrámu lidství, ten je první, a máme středobod lásku, ale v těch dalších chrámech, jako je chrám božství, elementární chrám, pak i ta prvotní tvorba, jsou ty prvotní chrámy, jako je ten Eden nazývaný a takhle, tak tam taky můžeme říct, že je potřeba, aby jsme ukotvovali, tak zase tam je ta láska. Po každý středobod je láska, v každém chrámu. Ale ty činy v té rovině, kterou my jako uskutečňujeme, tak staví ty chrámy, nebo ten prostor. My tohle vůbec jako nevnímáme. Jo, my někdy věci charakterně neděláme, protože necítíme, že nás někdo, jako, jak to říct, my potřebujeme, aby nás někdo viděl a ocenil. A pak z toho máme jakoby radost. Ale tohle ne, to je, ten chrám vzniká každým vaším činem, když se stáváte součástí toho vzestupu, nebo toho vývoje. To znamená, to není tím, že vás má někdo říkat, vy jste dobrý, vy jste zachránil někoho, nebo jo, vy jste vymyslel něco, co nás spasí. Tak úplně takhle ne. My to děláme, ten osobní proces naší skutečné podstaty. Proto, aby jsme tady zažili tu zkušenost v celém celém tom pohledu toho lidství. Přece si nebudeme užívat jenom v té hlavě a projektovat si prostě ty zámky vzdušní, kterých se jako nikdy nedostaneme. Akorát to je zbytečný vymýšlení. Měli bychom být víc v té přítomnosti a tu mysl používat právě jako pro ten nástroj té tvorby celkově. Ne si něco jako furt vymýšlet, co jako potřebuju, ale všechno to, co potřebuju, tak mám neustále k dispozici. Ono to není tak. Ono se nám totiž najednou odkryje jako spoustu možností a v tu chvíli my si přejeme, jo, nám někdo řekne, když budeš mít dost peněz, tak si můžeš koupit úplně všechno. A to je tohle, o čem já mluvím. My najednou víme, že si řekneme, aha, takže když já budu nějaký velký podnikatel, tak si můžu jakoby koupit všechno úplně. Tam nebudu mít žádný překážky. Vidíte, že i ta společnost se tak chová. Místo toho, aby řekla tomu člověku, tomu lidství, tady jste člověk, vy tu máte vnímat to lidství a tím

Mně pak, když ty chrámy se jakoby spojujou, že my používáme univerzální lásku, to znamená, je identická. Jenom my tím naším postavením a tím, jak jsem říkal, tím různým zablokováním těch iluzí posíláme jenom takovou jakoby takový jako výsek, co mám rád a co nemám rád. Jo? Jako. A teď, když si to vemu, ta univerzální láska, ta vzestupová, v rámci jako té planety jsou v těch astrálních a jsou v těch éterných sférách, tak to normálně jakoby opravdu cítím, že jsou všechny provázaný s těma lidma, kteří to udržují přirozeně tenhle ten chrám lidství. Znamená řešej ten prožitek a to propojení s tím vývojem, tu reflexi, to srdíčko, a řešej právě tu mysl, aby konečně fungovala správně, jo, pro tu tvorbu, aby nás jako nezatěžovala těma nesmyslama, ale opravdu jako analyzovala a čistě pragmaticky prostě manifestovala. To je velice důležitá věc, ta mysl. Bych řekl, že tím, že se díváme na ty média a tím, že prahneme po těch pravdách, tak ta mysl, jak jsem naznačoval, je velice přetížená. Velice přetížená. Já si myslím, že je velmi důležitý, aby se tam dostal ten pozorovatel a úplně uvolnil tu mysl, aby nebyla přetížená. Že v tu chvíli vy obnovujete ten nástroj, to místo, to posvátnou superpozici, která tam byla už vložená, ještě než jste se narodili. Jo, jakoby. To je krásná věc. My teď bagatelizujeme vlastně ty svoje nástroje v těle, jo, tím chováním, že neustále vysedáváme u počítače a že se necháváme stále jako toho pozorovatele vyndávat z té přítomnosti ven. A tamhle musím nějaký prožitek a tamhle musím někam jet na dovolenou a tamhle si musím něco koupit a já se hrozně nudím, co můžu dělat, no tak si něco kupovat znovu, jo, nebo co kde. Takže vidíte, že každý teďka má nastavený ten průběh toho dne. To je vědomé praxe, je to skvělý, že pak se vám to přeline, že vy budete vědomi a ty pozorovatelé mnohem díl a mnohem uvolněněji, protože to je váš přirozený stav, to se jako nenutí, to nemusíte držet jako v nějakém větru, že se držíte, že div neodlítnete, ne, to je naprosto přirozená věc, to se pak děje samo. Do toho nepotřebujete neustále chtít a dávat tu vůli, aby se to stalo, to tak nefunguje. Takže pro mě ty všichni, kteří podporují ten vzestup, tak právě čistěji tohleto lidství. Tady na zemi dokážou ukotvit. Když by si někdo vzal do ruky a měl schopnosti kivadlem, tak by si mohl jakoby rozklíčovat, kolik je tady těch lidí, kteří teda sem přišli ukotvit vzestup, mají jako v plánu vzestupu, jakože to mají napsaný. Všechny ty informace jsou k dispozici, protože vy čtete z těch planetárních a solárních úrovní, takže vlastně máte nárok na to si to stáhnout, když si jako jste schopni aktivovat ten chrám. Když jste v chrámu, tak jste propojeni jako s celým tím vývojem, takže můžete číst, můžete zkoumat. Jenom tehdy, když byste jako to chtěli znovu jako egoicky použít, tak to najednou kupodivu nefunguje. Tak hnedka ta reflexe jakoby toho srdce vás okamžitě jakoby zastaví, že tady jo, vnímáš to utrpení, co můžeš jako vytvářet a ono se ti to jako začne vracet. Samozřejmě chybama se člověk učí, jo? To znamená, že tahle ta reflexe toho srdce, ta zrcadlová síň vás bude neustále takhle učit. Jo? Ale vy tím, že přijímáte sebe i v té kritické stránce, i v té stínové stránce, jak jsem nazýval, že i to zatmění slunce, tak to je velký pokrok pro to srdce, že ona má ráda i jakoby ty tvý nižší stránky tebe. Už je nepotlačuješ v tom podvědomí, už si je dokonce začal pomalinku jako rozpouštět, aby si věděl tu jejich prvotní smysl. Ale vždycky je tam v tom lidství, je tam náš pozorovatel jsem, to naše dítě. Evoluční dítě. Je to i, vidíte to i všude v té naší historii je ukazovaný, je tam ta bohyně s tím dítětem a to je se neustále opakující se věc. A teďka vidíte to, jak to tady je. Planeta Země je úplně ta bohyně a my jsme evolučně ty děti a dospíváme k tomu procesu,

0: aby jsme se stali opravdu ty tvůrci a začali vědomě ten vývoj podporovat a přijmuli tu zodpovědnost za tu tvorbu a přešli jakoby k tomu božství. Takže já bych byl velice rád, kdybych vás dneska nějak inspiroval a kdyby někdo chtěl tu vědomou praxi samozřejmě víc i do hloubky, chtěl to někde reflektovat. Samozřejmě vytvořil jsem skupinu lidí, kteří už delší dobu s tím pracují, můžou právě krásně tím svým příkladem a jak se třeba sdílejí někde, takže se můžete vy zorientovat v tom procesu. Takže jsme vytvořili skupinku, je to i na WhatsAppu, kde si navzájem můžeme předávat ty informace. Na jednu stranu je to hodně přínosný, protože když se s člověkem děje něco, čemu jako nerozumí, tak když potká někoho, kdo ten prožitek už třeba prožil a poví mu ty jeho reakce a pak jak to dopadlo, tak ten člověk jako přestane mít strach a není v určitý transformaci se jako neblokuje. Protože on má člověk pocit, že vzestup je o tom, že to budou jenom růžový brýle a my si budeme prostě jenom užívat srandu a budeme prostě jako veselí a budeme se milovat. A tak úplně to jako není. To znamená, opravdu do toho chrámu srdce potom přicházejí na přeskáčku, jo, na přeskáčku. Přicházejí i ty černý trička, to znamená i ty invertní, ty démoni a všichni tyhle ty totální černý papežové, ale i přicházejí z druhé strany zase ty světelný trička, to znamená zase přicházejí anděle, archanděle, různý bytosti a navzájem si vy vůči nim v tom chrámu srdce právě řešíte ty vaše blokace v těch cyklech, v těch planetárních i solárních cyklech. Tam všude je nějaká karma, kterou někde jste udělali vždycky i rozhodnutí jako v tom božství. I v té prvotní tvorbě tam máte zanechané to prvotní rozhodnutí, proč jste jako vstoupili jako vědomí sem. Takže vlastně tyhle všechny ty nedořešené věci se začnou i personifikovat skrz tyhle naše částeční projekce, protože pokaždý my neznáme tu rovinu, takže my tam vstoupíme a teď jsme úplně v tom jiném rozměru. A co se teď bude dít, když si postavím ten chrám lidství? A co se stane, když si tam pozvu teď duši, když si tam pozvu ducha? A když poprosím, ať přijdou všichni, kteří mi mají jako něco uvolnit nebo pomoc v rámci vzestupu, svobodné spolupráce. A ten chrám jako drží, tak přijdou opravdu i ty pozitivní, i ty negativní. A je to velice hluboký prožitek, protože tam najednou vnímáte, že vy jste ten pozorovatel. Vy se nepřikláníte ani k jednomu. Vy jenom máte pochopit ten smysl té zkušenosti. Proč zrovna tyhle přišly? Jo? Jak a co mám udělat? Jo? A pak zase ten pozorovatel, to jsem. Tak jo, tak já to prožiju a uskutečním. To je prostě úžasný na jednu stranu. Takže pro mě je, že se vytvořila i skupinka, kdyby někdo chtěl, tak se samozřejmě můžete na mě obrátit. Necháme i nějaký kontakt, jestli chcete do skupinky, kde o tom diskutujeme a povídáme. Samozřejmě ne každému se to povede na poprvé. Nikdy se nesnažím říkat, že když ne všechno, co já třeba budu říkat, se vám mělo stát. To úplně tak není. Já se budu snažit vás jenom tak jako trošku jako průvodce popostrčit a pak vás jako nechám, abyste si vy ten prožitek, i tu analýzu, i to všechno udělali jakoby sami. A až se nějak se v tom trošku zorientujete, tak potom můžete právě mě to nějak reflektovat a říct jako tohle támhle, měl jsem tenhle prožitek, co se mi to jako může, neděje se mi něco špatně, nebo naopak, mám z toho radost. A pro mě je to, já už jsem to naznačoval na začátku toho celého průvodce, pro mě je to velice důležitý jako sdílet. Z toho se léčí to společenství. My léčíme sdílením své zkušenosti tu společnost. A my potřebujeme tu společnost vyléčit, to viditelný. My si nedokážeme v té čistotě říct všechny ty věci. říkáme si převážně ty hezký jenom. Nedokážeme si říct něco stínového v tom partnerství nebo v práci, nebo takhle. Prostě říct si jako, že to nebudete dělat, nebo že se vám to nelíbí, že s tím nesouhlasíte. Takže si vytváříte spoustu návyků, že v každém jiném prostoru, v jiném společenství si vytvoříte masku, určité chování a pak ta vaše přirozenost mizí. Jo, pak najednou ten váš chrám se pomalinku rozsypává. A teďka pro tu vědomou praxi by bylo skvělý, kdyby jsme si teďka jakoby načrtli, jakým způsobem můžeme pracovat s těmi našimi centry. Ještě než na to celý jakoby navážu, tak vám i vysvětlím, který centra myslím, jak si to jako můžete vědomě představit. Jenom pro orientaci. Pak spolu asi teda všeobecně. Jo, děkuju, Petrucho.
1: Rádo.
0: Pak jakoby spolu všeobecně zkusíme a všeobecně aktivaci. Tak. Takže tohle bude zajímavý téma, jo, protože o těch centrech vědomí se tu dlouhodobě jakoby mluví a každý počítá, kolik těch center jakoby máme teďka. I pro ten vzestup se nám několikrát násobí. Někdo může říct, že jich máme jako nedopočítatelně. V tom základním principu jsem, když jsem to dělal ze začátku, tak jsem byl hodně ovlivněný tradicí, určitýma liniema, technikama. Takže se nejčastěji v tom celém povědomí toho lidstva mluvilo o čakrách. To pocházelo samozřejmě z védských pohledů. A jakoby skvělý pohled. Já si myslím, že jako hodně jako trefnej. Ještě ty védský pohledy jsou velmi jakoby věrohodný v rámci toho prožitku. Ale představte si tohle. My jsme nahlíželi na nějakou pravdu, která byla jakoby stará takhle dlouho, jako tisíce let, to někdo si to přenášel, tu pravdu, až došla sem, někdo namaloval nějaký obrázek, řekl, takhle to asi vypadá. Jo, jakoby. Takže pro tu představu, my pak vstupujeme do toho prožitku už tou projekcí, že tam máme jenom ty čakry a že takhle vypadají a že takhle svítěj, nebo teďka novodobě, že jo, prostě takhle ještě těch systémů je mnoha, jo, že každá linie vývojová to vytvoří jako svýho člověka, který má i trošku jiný energetický systém. A to je trošku složitější téma, protože už jsem to naznačoval několikrát, že my jsme jako výtvor, jo, my jsme jako vytvářené bytosti, do kterých může vstoupit to vědomí a mít nějaký prožitek. A těch různých výtvorů, těch linií toho jakoby člověka tady, vzniklo jako více a pak se různě prolínaly, pak se různě transformovaly. Ale vždycky tam byl jako ten ústřední prvotní záměr toho smyslu, že ten člověk má dosáhnout takové kvality vnitřní, aby obsahoval i tu prvotní složku, jak jsem se tady hodně jako dušoval, tu jedinečnost, ale pak i ten celý prožitek té tvorby, aby zpracoval celý ten proces toho cyklu, toho začátku a konce. Pro mě to bylo i to zrození a smrt, když si to vezmeme. Kdy projdete i tím dítětem, tou dospělostí i stářím. Jo, ale v rámci té praxe jsme teďka v té pozici, kdy si informujeme, jak vypadají ty centra. A pro mě ten postoj byl takovej dogmatický. Já jsem furt tam vkládal tyhle projekce. Nebylo to moc příjemné, protože mi to jako nefungovalo jako na to tělo. Já jsem měl jako pocit, že by to mělo jako ty nástroje by se měly nějak jako aktivovat a já bych je měl jako chápat a nějak jako je používat. A vždycky to fungovalo jenom chviličku a pak to se vyprchalo, jo, bylo to takový nestálý. A Až když jsem si teda uvědomil v rámci té krajinotvorby a té svobodné spolupráce, že každý člověk si nese v sobě jako tu svoji jedinečnost, ten návod k použití, že má to bytí, v tom bytí najdeme tu naší podstatu. Takže to bytí je tak obrovský důležitý, že jsem si musel jakoby tou láskou očistit tu nádobu natolik, aby mi i v tom bytí fungovala ta čistota. Jo, bylo to takový jako zvláštní, že jsem najednou začal vnímat sám sebe ve svém jako čistém prenatální podobě toho dětství, kde ještě nejsme ovlivněný právě tímhle chováním a tímhle tím, já už jsem to nazývali tím transhumanismem, jo, nebo tam máte tu genetickou linii, kterou přijímáte ty rodové linie, i ty galaktické rody vlastně na vás působí přes tohle. Takže jsem naznačoval, že je velice důležitý najít tu prvotní smysl, nebo ten náhod k použití. A to právě byl ode mě jako velké překvapení, protože se to moje dogma, že existují jenom čakry, jakoby docela zhroutilo. A já jsem byl takový jako zklamaný, že jsem jako dlouhou dobu praktikoval něco, co jsem nechápal, protože jsem jako nepřečet ten návod k použití, jo, těch mých nástrojů v rámci jako té prvotní, jo, té jedinečné prvotní formy. No, objevil jsem velice zvláštním způsobem, že nemáme jenom tyto čakry, ale máme i centra neprojevená. Já jsem je nazval neprojevená kvůli tomu, že funguje úplně obráceně než světlo. Že světlo je tady projevená kvalita tvorby. Takže čakry jsou vlastně jako světelné čakry. Vyzařují světlo do prostoru, manifestují kvalitu určitou, vibrační kvalitu do prostoru, manifestují. To znamená, jsou tím světlem, jsou tím duchem. No, uvědomil jsem si, jsou i tím Bohem samozřejmě, uvědomil jsem si, že v té chvíli, aha, takže mi tam chybí, abych si jako vyrovnal ten potenciál té bytosti. A teď pozor, mám vlastně jako čakry, vyzařují světlo, představit si to, že jsou to jako malé slunce třeba, které vyzařují světlo a posílají ty fotony různých frekvencí do prostoru. No, aby vám ta energie jakoby neutekla, tak vy potřebujete mít neprojevený prostor, potřebujete mít potenciál, potřebujete mít jakoby tu kvantovou rovinu i v tomhle snom, abyste udrželi to světlo a vám neulítlo, tak vytváříte právě ten neprojevený prostor i v sobě. Díky tomu vlastně nám vzniká ten naše aurický tělo, že ono udrží to světlo v tom prostoru, kterým potřebuje. A každé to aurické tělo si vytvoří to své oblíbené vajíčko. Jo, potom v tom tvaru. A tenhle ten potenciál, ty možnosti, jak už jsem nazval, pro mě to byly centra bohyně, centra možností, a je spojené právě s tím nic, protože ta bohyně, prenatální bohyně je nic. A prenatální podoba Boha je něco. A teď, když se jako to úplně pak rozkouskuju, takže já mám v sobě ještě centra, taková jakoby, jo, který vytvářejí možnosti té tvorby. Znáš, ještě neuskutečnitelná věc, jenom možnosti, jenom prostor možností. V té chvíli jsem si uvědomil, že aha, takže mi mám nerovnováhu v těch čakrách, protože já vlastně jako nemám ukotvený tyhle centra Evy, nebo bohyně, nebo duše, ty neprojevená centra, kdy si nějakým způsobem blokuju možnosti v tom nástroju toho centra. Takže blokoval jsem si utrpením právě ty možnosti těch prožitků, že najednou jsem nebyl svobodný, já jsem se furt někde bál, že tam někdo mi něco ublíží, tak jsem nikam nelez a nedokázal jsem prostě ten prožitek mít úplně celý. Takže to napojení i na ten vývoj taky byl takový jako polovičatý. Takže tam jsem měl třeba blokaci. A v té mysli já jsem podivu, já jsem měl tam různý polohy, jo? Že jsem jako nechtěl myslet ty možnosti té mysli, protože mi ta mysl způsobovala určitý bolesti. Takže jsem si taky jako hned jsem si zablokoval tu mysl a jenom odsuť pocuť a toto používám a zbytek prostě nechci. Takže tam já taky otevírám ty možnosti, aby byly úplně nekonečný, svobodný, jako v tom dítěti. Že dostávám do té pozice prenatální, do těch možností, do té bohyně. Do toho nic. A uvědomil jsem si teda, že všech těch 7 základních center, který máme, jako vlastně těch čaker, budou mít teda i ty neprojevená centra, jo, v našem těle. Ale já jsem nechtěl, samozřejmě to bylo pro mě citlivý téma, já jsem si to nechtěl projektovat, furt jsem dlel v tom pozorovateli a snažil jsem se, abych si tam nedělal tu projekci nějakou, jakože takhle to bude a bude. Takže jsem vždycky šel do přírody a vyloženě jsem v rámci té svobodné spolupráce, v rámci toho chrámu v srdce si přál, aby se navrátilo to centrum do správné polohy, ukázalo, kde má tu pozici svobodně, přirozeně, s čistotou. V té chvíli tam máte pozorovatele, v té chvíli tam máte lásku, že to přijímáte, to centrum. Pak tam je ještě další krásná pozice, kdy se vám úplně, že tam je ta čistota, že se vám očistí to centrum. Ta čistota se začne zase přirozeně přitahovat. Jakmile vy dosáhnete, že ten pozorovatel v tom chrámu si jako udělá pořádek, tak ta čistota je zase přirozená věc, ta se začne dít úplně sama, ona začne přicházet a čistit ten chrám úplně celý, jakoby. Je to velmi jako hluboký, když si vás dotkne kvalita čistoty. Samozřejmě tu může přinést i člověk, může přinést čistotu i krajina, může přinést čistotu čistě váš nějaký osobní prožitek, že se napojíte na kvalitu. Pro mě je velice důležitý, abych začal tím, že si se do toho nenutím, protože ty neprojevená centra, o kterých tady budeme dneska zkoušet, fungují tak, že já právě nedělám nic. Když světelný centra aktivuju tím, že manifestuju, že dělám něco, jo, že mám ten záměr něco udělat, tak neprojevený centra se aktivují, když neděláte nic, když se pozorovatel dostává do toho prenatálu. Tím se očisťuje přirozeně a jeho možnosti se stávají všudy přítomný potom. Jo, představte si to, kdy ten chrám se znovu připojí do té celé tvorby. Takže by tam nemělo být nucení. Já jsem to tady naznačoval, že když to někomu nepůjde, tak je to jenom kvůli tomu, že tam máte nějakou, jo, to je tam to nevědomí, je tam nějaký blok. A vy ten blok nevytlačíte silou ani vůlí. To se rozpustí jenom láskou. Ta iluze, ten blok, to, co odděluje něco, vyřeší jenom ta láska. Protože zase tam máme ten prožitek a to propojení. To najednou je vyřešené. Takže naznačuju, a to je velmi důležitý, naznačuju, že by jsme tam neměli být jako tlačeni. A teď to vnímejte, hele. Jaký strach přilítne, když se odevzdáváte tomu zdroji? Hele, mě přišel první strach, co mi přišel, jsem poprvé se jako chtěl odevzdat jako tomu všemu. Tak úplně, a co když mi někdo ublíží? A co když umřu. Já jsem si konce myslel, že dokážu umřít z ničeho nic, jenom že jsem, tak umřu. A teď jsem měl různý tyhle strachy a nedokázal jsem se a toho pozorovatele vlastně dostat, jo, do těch pozic. Protože jsem jako měl tendenci trošku jako na to tlačit a nechápal jsem, že to je spíš v tom odevzdání. Naopak, já si potřebuju láskou vyčistit tu naší. Teď to je srdce právě, ta srdečnost, ta otevřenost, že jsem jako propojený, jsem odevzdaný tomu. Je tam to smíření, to je hluboký, takže tam my se potřebujeme umět právě smířit celkově. S tím naším traumatem, smířit se s tím, strachem té tvorby, jo, že jsem udělal něco špatně, rozhodl jsem se blbě a teď jsem hlupák a Bůh ví co, tak naopak to smíření v té lásce by mělo být jako všude tam, v těch pozicích. Ale je to základ praxe, že vždycky se říkalo, že máš jít do té pozice, do té meditační pozice, se rozpouštíš sem nic. A tohle jediný mělo umožnit, že se vám začnou jakoby projektovat ty věci, které blokují ty možnosti, ty nekonečné možnosti toho spojení a prožitku. Takže ne vždycky toho ale dosahovali, ne vždycky ty lidé toho dosahovali čistě skrze lásku. Jo, my jsme, jak bych vám to řekl, naše centra byly potlačované, ty nevědomí centra bohyně byly vědomě potlačované v rámci procesů vzestupu kvůli tomu, protože oni potřebovali tuhletu sílu, tuhletu vývojovou sílu právě pro vytvoření té okultně magické sítě. Proto je to strašný, protože on vlastně jako nejdřív jsem to viděl v krajině, že byla jako potlačená kvalita bohyně, ženství a ty bytosti tohohle rázu se vlastně člověka jako báli, protože on se vždycky choval tak, že všechno jako rozvracel a ponižoval vlastně jako kvality ženství, těch možností té tvorby. Tím jsme jako odevzdáváme vlastně tyhle ty kvality, tyhle ty centra, odevzdáváme té okultně magické sítě, která je napojená na to typickou společnost, která tady je a dogmaticky nás vychovává, aby jsme se automaticky přes takový jednoduchý programy vzdali těchto center. A tyhle ty naše možnosti tam byly odebrané, takže my jsme najednou opravdu v tom vězení a nedosáhneme jako většího rozletu. A to vězení je pro nás to trauma a to vězení je pro nás ten strach. Proto i vlastně to slunce a to zakrytí a to, že jsme ve stínu, má na někoho vliv určitě, ale i takováhle věc se dá vlastně v rámci té vědomé praxe použít jak v tom chrámu srdce vlastně jako vývojově pro tu udržitelnost té existence. I když si to člověk načte, tak jsem naznačoval, že je to hodně zneužívaný jev, který má jako snahu cíleně toho člověka více jako držet v té nevědomosti a v tom zneužívání. Jo? Ten nejčastější jev u toho ženství, u těch center, bylo to zneužití. Takže my jako úplně snad poprvé vždycky cítíme to zneužití, že jsme byli už nějak zneužiti, že nám byly odebraný ty centra. A pak se jako neradi, jako traumaticky vracíme. Mě to bolelo, když mě zneužili, já prostě nechci teďka znovu to propojení, jo? Jestli se chápem v tom traumatu. Takže pro mě to byla jako docela cesta se z toho trošku jakoby vymanit z těch programů, které do nás byly jako vloženy výchovou a právě tím paradigmatem toho, jak lidi vnímají ten svět. Jak jsem říkal, že to vyčistilo i toho pozorovatele. Podívej, ten pozorovatel se vyčistil tehdy, což bylo zajímavé. Když jsem byl součástí svobodné spolupráce na jakoby zestupu té země, tak každý jakoby ten proces, u kterým se tady vlastně v tom průvodci celou dobu bavíme, tak zažívala ta planeta a to její jako vědomí. Tak jak to jako říct, vytvářela záblesky, na který reagovali ty lidi, to kolektivní vědomí. Sice to třeba nechápali, ale reagovalo na to. No já jsem to měl jako vědomí, já jsem dokonce věděl, celý ten příběh. Došel jsem k tomu, že teď udělala záblesk. Mně se tím aktivoval vlastně stejný potenciál toho vzestupu, potom, že jsem byl jako v té vědomé pozici a ten chrám jsem tam měl. Já jsem tam přicházel právě v tom chrámu srdce, abych mohl začít spolupracovat, protože když nemáte ten chrám srdce, tak nejste schopen se zapojit. Nemáte toho pozorovatele vyřešenýho, takže vás jako nepřizvou ani do té tvorby. A bylo to jako moc hezký, protože ty záblesky mi umožňovaly jakoby na chvíli vidět ten přítomný stav, jak jsem vypadal prenatálně a jak budu vypadat, jakoby, když to celý jako zpracuju. Jo, bylo to jako zvláštní takový jako jenom výsek toho, co se stane. A teďka cítím, že každým tím zábleskem se ve mně aktivoval ten proces. To znamená, to srdce to začalo reflektovat najednou, to zrcadlová síň to odrážela v té mysli a to moje bytí to začalo ukotvovat. A začaly se dít opravdu velké věci. Mně se douzavřely ty stále opakující se nějaké takovéhle programy, které se chtěly vracet a furt jsem se jich nedokázal jakoby zbavit. Jako i to nazírání na svět, jako chápání času a prostoru, to všechno jsou taky jakoby dogmata a obrovský. I ta placatá planeta, i ta kulatá, i Bůh ví jaká, je vlastně jakoby stavěný na osobní pravdě. No, ale my, když děláme vědomou praxi toho pozorovatele, tak jako přicházíme k té skutečnosti, že my ty pravdy jsou pro nás jenom takový, jakoby, takový schody, řekněme, k té skutečnosti. Ale nemáme ulpívat na těch pravdách. Ano, jsou potřební, potřebujeme se jako umět nějak chovat. Jo? Tím, jak jsem naznačoval, jak ta planeta vzestoupila, tak nám vytvořila ty schody, že my teďka můžeme jakoby chápat, co teda, jo, chápat v tom kolektivním vědomí, co teda udělat, co je ten vzestup, kde to najdu. Ano, vím, kde to najdete ve své přirozenosti, ve své jedinečnosti, máte celý zápis vzestupu Země. Jo? Vy si ho můžete kdykoliv otevřít, jenže vy si to prostě nechcete dovolit akorát. Jo, prostě máte ty centra furt zablokovaný, máte tam ty trauma, strachy z něčeho, protože co kdyby jsem změnil pohled na svět, co by se stalo, to by se všechno zhroutilo a jo, to všechny tyhle ty nepříjemné věci, které jsou součástí té transformace, ponaučení. Ale jsem říkal, chyby je úplně normální dělat. Jo? Naopak, když to člověk se naučí přijmout, že může chybovat, není to vždycky podmínkou, samozřejmě my se to snažíme pak udělat správně, ale člověk může chybovat a naopak jdu za tím dobrodružstvím, protože vím, že tam některé chyby najdu a pak se mi v té vědomé praxi velice něco osvětlí, jsem schopen vědět, jak na tom opravdu jsem a nenamlouvat si jakoby nějaký projekce. Tak to jenom, že jsem teďka trošku dlouze, ale snažil jsem se vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tím neprojeveným a teďka překlikneš na druhý. No to byly dva obrázky,
1: Já
0: víš,
1: tam
0: jsou to v tom
1: překliknu
0: PDF.
1: druhý. Já jsem tady měl, já tady mám
0: Ne, druhý.
1: poznámečku.
0: Ten je v tom PDF, jsou dva,
1: No
0: víš, tak
1: ano,
0: to jsem myslel.
1: jako
0: Jo,
1: stránku dva. Jenom jako nestíhám,
0: jo.
1: nebo nechci ti tady dávat otázečky, protože jsi v proudu. Mám tady napsanou otázečku, nebo takový konstatování, jak se zbavit
0: Můžeš.
1: o té, když tak se popí, odpočin si, a jak se zbavit o té cestě ke zdroji, jako jo, že třeba z čeho by zněl strach. A tak já jsem teďka se stal pozorovatelem a viděl jsem, jak tam letím k tomu zdroji třeba, jo. A jako jediný strach, který mě první napadl, nebo spíš taková otázka, co tam vlastně budu dělat, protože mě, možná je to chyba, lítá hlavou tisíce myšlenek denně a já se třeba úplně až tak jako nemůžu stát tím pozorovatelem, jenom třeba na chvilku, a pak už zase něco mě odvede k nějaké činnosti i manuální, i třeba té jako nějaké duchovní, jo, třeba nějakou hudbu a tak, jako umělecké, jo. A nejde mi jako nedělat nic, jo. A mě by zajímalo při tom letu do toho zdroje, co já tam vlastně budu dělat, jestli tam nebude, jak se o tom mluvil, nějaká ta nuda a všechno krásný, motelkovi. Jestli je tam i ta tvorba, jako třeba nejenom myšlenkou si stvořit hned cokoliv, ale že tam je i ta tvorba třeba v té nějaké hmotě, jo, v nějakém druhu hmoty, podobný jak tady na Zemi.
0: Ty máš přesně to, no. Ty o tom přemýšlíš, ty si to projektuješ, ale prostě bojíš se tohoto prožít.
1: Ne, ty se zbavil o tom strachu, jako jo, jaký by zněl třeba strach ty?
0: Ano, teď Ano, a teď jsi to jako sám naanalyzoval tak, že si řekl, že nevíš, co tam budeš dělat. A to je všechno mysl. To je projekce. Ty sice pozorovatele řešíš, ale jenom v téhle úrovni. Pozorovatel není v tom prožitku a pak teda nemůže se dostatečně ukotvit, že jo. Jakmile to projdeš tím prožitkem, tak se to začne i víc ukotvovat dolů, že jo. No. Ale hele, Petrucho, když tahle otázka je úplně zbytečná, protože každý člověk si má udělat vlastní zkušenost, ne? Co je ten zdroj. Ne si jako představovat o tom, že jdu ke zdroji a nějak se takhle analyzovat. To jsem úplně nemyslel. Ty už se teď nemáš takhle projektovat, analyzovat, ale ty to teď máš jako dělat v praxi, jako pozorovatel. A nic k tomu, jakoby. Jo, ty jsi teď víc ses jako snažil jenom analyzovat v té mysli a vyprojektovat si, letím tam, co se asi stane, ale to je vlahý strašně, chápej, to je povrchní, to vlastně není nic, to je iluze víceméně. Já jsem říkal, že až v tom prožitku toho srdce, když jste schopný jakoby tím zdrojem na chvíli jako být, v tom prožitku, tak v tu chvíli najednou to udělá tu reflexi a tu máš analyzovat. Ne to, že jedu v té projekci a co mi jako přijde. Jo? A na jednu stranu jsi jako hezký příklad v tomhle, že to je častý. U této vědomé praxe právě toho nic, jak se tady jsi to tak hezky nazval, že jo? Že má člověk problém dělat nic, je to tím, že my jsme se vyloženě nás jako vnutili, aby jsme se zaměřili jenom do té tvorby, té projevené části existence. No a používáme jenom ty světelné čakry toho Boha. On tady je ten patriarchát úplně od toho Boha úplně všude viditelný. Všude jsou světlonošové, všude je to slunce, jo? Že, vidíš to? A teď si představ, ne, že my jsme trošku jako odsunuli to nic, tu bohyni a řekli jsme jako, a já ten prenatál nepotřebuju, já tady vlastně jenom potřebuju svítit a jsem jako spokojený. A v tu chvíli jako právě, jo, že jenom tou praxí jsme schopní potom jako jasněji vidět, v jakém stavu jsme. Ne touhle projekcí, jak si tady ukázal, že tam ta analýza bude jakoby trošku jako zavánět právě tou iluzí. Že my nejdřív opravdu potřebujeme ten prožitek toho. Proto jsem vám tady říkal, že to spolu projdeme a že vám to může jako navíst, jakým způsobem se znovu jakoby navrátit aspoň tyhle ty tři základní centra. Jinak čakry, jestli teda si pamatujete, tak jsou očíslovaný, že první, druhá, třetí, čtvrtá, to tam nemusíš teďka dávat, ale to je jedno. Tak jenom abyste věděli, že oni to mají jako posloupnost, že oni mají první, že první a horní, jakože nejvyšší, nevím. Ale já mám vždycky jako středoboty srdce, tam začínám. Jo, jakmile já si nedokážu aktivovat srdce, tak radši nic nedělám, protože cokoliv, co děláte mimo aktivaci srdce, tak může zavánět právě tou iluzí, projekcí něco, co nerezonuje jakoby s tím vývojem. Jo, to je taková jakoby základní věc. To znamená, že já vám nedoporučuji, abyste začínali právě třeba nějakou tou první čakrou nebo úplně tou horní. Naopak, já si myslím, že ten středobod je jako velice důležitý a že náš jakoby chrám srdce v rámci toho lidství má středobod právě v tomhle prožitku. Tam se vytváří ten vývojový potenciál, tam se vytváří všechna ta udržitelnost té existence. Tam je velice důležitá, aby bylo jako ta reflexe v tom našem prožitku, aby se krásně odrazila, my to mohli potom analyzovat. Takže tomu si prosím běžte plně vědomi. Jo a uvidíte to sami. Jo, vy si to teďka vlastně jako pak vyzkoušíte se mnou prakticky, takže jste si pak schopný říct, tady mi to jde, tady mám dobrý pocity, tady mi to nejde, tady mám třeba takový těžší emoce a tím už si dokážete udělat nějakou analýzu. Jo, už nějakou, která už může odrážet to vaše nastavení, tu vaši skutečnost. A ty jsi to překliknul teda na tu dvojku, no tak dobrá. Tak jenom abyste věděli, že tam mám teda projevená centra, to jsou pro mě ty čakry, ty světelný, a říkám tomu Adam, nebo projevená centra vědomí, tvorba Boha, a nebo teda ty neprojevená centra a tvorba Evy, bohyně a tak dále, to nic.
1: Dobře, Maro, takže já tady mám teda další nějaký PDF-ko.
0: Ne. Prosím tě, zatím tohle to takhle nechej, protože celkově tyhle ty PDF-ka jsou k dispozici, to můžete potom vy si sami v rámci té praxe nějak zpětně ještě prostudovávat a pracovat s tím. Já to tady jenom ukazuju čistě na tom, abyste věděli, že máme teda 7 projevených a 7 neprojevených v těch základních superpozicích. Já jsem si uvědomil, že to koresponduje i s tvorbou celé existence, protože je 7 úrovní nebí, je v každé té rovině, a každá ta rovina vytváří určité vývojové, jakoby, určitou tvorbu, určitou kvalitu, aby se dosahovalo určité zkušenosti v rámci poznání. Jo? A do člověka právě tyhle ty 7 úrovní tvorby, 7 nebí bylo vložených jako ty centra vědomí, aby to vědomí mělo celé spektrum toho vývoje. Jo? Celé spektrum. I v tom neprojeveném, i v tom projeveném v té existenci. Jo, vidět to tak, že i když to zkoumáme jako na vědecký bázi, tak vždycky tady ta existence je založena na nic, jako v tom celkovém prostoru, a na něčem, co v tom jakoby posílá tu energii do prostoru a vytváří tu hmotu, jo, rozšířuje, vytváří se ty planety a stále se to jako šíří, tak to je pro mě ta projevená část. Ale zapomínáme na tu neprojevenou. A to je vlastně jako důležitá věc v téhle praxi toho pozorovatele. Začal bych, aby si člověk dokázal aspoň na začátku v té praxe. Tak si zkuste teďka třeba jako na chvíli se jenom jako pomalinku rozpouštět jako do nic. Představit si, že to je právě, může to být i ta tma, jo, jakoby černo, do toho prostoru, toho nekonečna. Zkuste, že neexistuju jako tělo, neexistuju tohle hmota, neexistuju tohle světlo, rozpouštím se do toho prvotního. A teď přesně mám i takový jakoby pocit, kde mám teďka, čeho se můžu chytit? Já jsem úplně třeba v nekonečném prostoru a já teď úplně mizím do nekonečna. Ale to je právě ten strach té sebezáchovy, jo? Že my najednou jako pudově se snažíme, jakože, a co když umřu, co když se tam rozpustím a už se nevrátím, tak to tam taky jako je do hloubky. Jo? Takže my potřebujeme to trauma, jo? Které máme v sobě v rámci těch center. My potřebujeme opravdu vědomě prožít v té praxi, aby jsme si udělali nějaký aby jsme si to dokázali dostatečně představit věrohodně, jako pravdivě, jak se tady o tom budeme bavit. Petrucho.
1: Ano, ano.
0: Ještě bych měl ještě říct jednu takovou věc, která se s tím spojuje. A v rámci jako té trojedinečnosti, když postupujeme v těch rámech, tak se nám ty centra mění. Jo? V tom prvním, co je ten chrám lidství, tak naše centra fungují, řekněme, na té výřivé kvalitě. To tam nemusíš dávat, ale to je jedno. To tam není psaný, jo? Takže to tam klidně nedávají, ať nerušíme lidi. Mm-hmm. Petrucho?
1: Ano, ano, počkej.
0: Já teď budu mluvit o vývoji jenom těch center. Oni ve své podstatě se totiž, jak ty čakry, tak i ty druhý centra vytvářely v podobě výřivejch podob. To znamená formou spirály. Jo, jako výřivé víry. A jeden vír v tom centru jako natahoval z toho prostoru a druhej vypouštěl, jako manifestoval. V té první fázi, jo, když si to představím, tak je to čistě výřivá, to je pro mě ta kundalíní, to je pro mě jakoby ta, jo, taková ta vlnovková hadí síla, která nás jako posílá do toho vývoje a my jsme čistě jenom takový jako přijímač a vysílač. To je, tohle to zpracováváme v rámci toho lidství. Jo? Naznačoval jsem to, že jsou ty naše prožitky, kdy máme jako nahoru dobrý pocit a zase jdeme do toho nižšího, to těžšího, emočního, zase vystupujeme. Tak to je ten výřivej, neustále výřivej pohyb. Aby jsme měli nějakou zkušenost. Další fázi, kdy vznikáte, když už jste jako tvůrce, tak znamená, že vaše centra začnou krystalizovat. Oni najednou nevypadají jako výřivé spirály nebo jako tyhle ty víry, ale najednou to vypadá opravdu jako krystal, že najednou to centrum, najednou tím, už není omezený jenom přijímáním a dáváním, ale dokáže už nějak modifikovat celkově, jo, tu kvalitu vývojovou, tu, co tu máme všude. Dokáže s ní pracovat tvořivě jako tvůrce, takže ji modifikuje. Dokáže ji nějak násobit, dokáže spoustu věcí, už tam má, že může, jo, vkládat ty programy, ty formy, že on z toho prostě nějakým způsobem zase má tu zkušenost. Ale tomu se říká krystalizace. To je to božství, ten tvůrce, to je krystalizace. A třetí forma, ta prvotní tvorba je, že ty centra potom už jsou sami zdrojem, už jsou jakoby plazmatickým zdrojem, už obsahují obě složky zároveň. Jo, už nejsou rozdělený jako vír, tenhle. A když jste krystal, tak zároveň stejně to používáte z toho prostoru té tvorby, abyste mohl něco tvořit. Ale když už jste tím zdrojem, tak zároveň jste jako plazmatická bytost, která možná už postrádá potom ty centra, že jsou už potom jakoby sjednocený v jeden, řekněme, když to vemu jako ten aspekt té bílé, který se pak rozloží v určité optiky, se rozloží do všech těch barev, tak podobně vlastně pak jste tou celou barvou, jo, v té podobě. Tam já tomu říkám, že to je jakoby plazmatický proces, ty centra sami o sobě už vyzařujou tu prvotní esenci, tu jiskru té tvorby. To je jenom pro tohle ten efekt. Proto si jakoby nepředstavuju, to jsem vám chtěl říct, nepředstavuju si, neprojektuju si, jak mají ty čakry vypadat. Nechávám to čistě jako pozorovatel přirozeně, aby mi to mý tělo, to mý nastavení ukázalo, v jakém jsem stavu. Takže když tam uvidím černý víry, bílý víry, jo, tak to znamená, že jsem v tom procesu, kdy to prostě zkoumám, kdy tam mám ten prožitek té hadí síly, té kundalíny. A tam vytvářím jako podhoubí pro to, aby to mohlo krystalizovat, jo, ten prostor. To znamená, dávám právě jako analýzu tak, abych se mohl jako vykrystalizovat, když to vemu do toho božství, a v té chvíli to centrum jakoby změní tu podobu a je krystalické. Jo, jenom byste měli představu. Takže ani ty projekce, jak má to centrum vypadat, bych vám jako nedoporučoval. Velice mi pomáhá, a to by velice pomohlo, si jakoby vyřešit to nic, tu bohyni. Protože když se navrátíte znovu do toho lůna, tak za prvý budete jako věřit sami sobě, svému prožitku, svému tomu vnímání celkově. To je velice důležitá věc, protože jakmile si jako člověk nedůvěřuje, že i v tom nic, jo, má tu nejhlubší pradůvěru, úplně tu pramatku, tak když i tam jakoby přijde, tak němu se jako i ulehčí. Najednou on má pocit, že už si to nemusí vymýšlet, jak to ten svět má vypadat. Opravdu se pak snaží všechno vnímat víc čistě v tom pozorovateli. Takže pro mě bylo docela jako proces znovu navrátit tu bohyni, aby jsem znovu obnovil tu důvěru v sebe. To bylo důležité, protože já si nedůvěřoval, a jak si člověk nedůvěřuje, tak tam právě vkládá tyhle projekce. Protože si myslí, že jako se ničeho nechytne, že to je neprojevený svět a tam spadnu a budu padat do nekonečna. tak to tak úplně není. Vy se v tom nic akorát rozpustíte, ale vědomí zůstane. Vědomí stále zůstane. To je dobrý vědět, že ten pozorovatel bude vnímat, jak se rozpouštíte. Jo, stále tam jakoby vědomí zůstane. Tak jo, tak to jenom k těm centrům. A nenapadla tě nějaká otázečka, když bys ty teďka už chtěl začít třeba si je nějak vědomě aktivovat, byl by si připravený, Petrucho?
1: Já si myslím, že
0: můžeme jako, si to zopakovat.
1: Jinak bychom tady spolu a možná neseděli už. Jo? Já si myslím, jako
0: pozorovatel, čistě pozorovatel a nechat to být. Jo, no, prostě čistě dá tomu prostor.
1: Ano, už jsem pochopil, promiň, že vlastně já se snažím to všechno vlastně nějak prostě analyzovat, jo. Popisovat jenom, být v té pozici pozorovatele, ale jakoby ten prožitek tam není, takže já se teď zaměřím, zítra, když půjdu do krajiny, jenom prostě pozorovat a hlavně to prožívat, jo. Teď mě hodně zaujalo, jak říkal vlastně, že i do té nicoty, do toho nic, do té tmy, když člověk prostě padá, takže vlastně to vědomí zůstává přítomno, že ten člověk vlastně, jo, o sobě ví a přesně to sleduje, jak se mu to děje, jo, což může být jako hodně jako zajímavý. No.
0: Ono totiž, když ty máš toho pozorovatele, že je v té hlavě, a on není v té hlavě, on je ve všech bodech. On bude i v tom bytí, on bude i v tom prožitku. Tam vždycky je ten pozorovatel, že to je to lidství. Jo, to je to nastavení tady toho lidství. To tvoje jedinečnost té bytosti, která vytváří ten chrám. To je úplně logický. A ty máš pocit, že když je pozorovatel, tak je v té mysli. Ale ne, ty pozoruješ i ten prožitek, že? Stále. Jo, to je krásná věc, protože představit si to takhle, že jakmile člověk usne, jakoby usne u nějaké meditace nebo takhle, tak právě to je tak, že on neudrží toho pozorovatele, když ta mysl přestane něco projektovat. Víš, že to vědomí neposílí tady tuhle tu část tvojí a ty neumožníš tomu prožitku, aby se stal. Protože najednou, když přestane ta mysl projektovat, a co bych tady dál dělal? Když vlastně budu nic, tak já už najednou nemám co dělat.
1: Jasně.
0: A to je právě to, že jo, ano, ty jsi úplně zapomněl, že jsi jako poloviční teďka, jo, potřebuješ jako přejít k další fázi.
1: Já pořád asi mám popředí ten rozum, tu mysl, jakože všechno zpracovuje ta mysl, ale pozapomínám na to, že i vlastně celá ta bytost vlastně může vnímat a pozorovat, tak jak si pocitem, a nemusí to analyzovat. No a k tomu právě já bych jako, a zase, abych neměl nějaký tam jako chtění, abych nechtěl jako prostě někam na silu jít, no takže jako já bych se asi přidal do skupinky. Jak se jmenuje skupinka na WhatsAppu? To není svobodná spolupráce, to je ještě něco jiného.
0: Jo, mám dvě skupinky teďka. Jedna je teda svobodná spolupráce.
1: Tam jsem, ano. Tam,
0: no, to je pro mě nejrychlejší. Já tam přidávám všechny ty prožitky, co třeba mám. Ptám se lidí, aby jsme si jako zazdílili něco. Dávám tam zprávy o akcích, o vysílání. Je to takový jako rychlejší, než stále někde jako tvořit, jo, být někde na netu. Tak to je takový pro mě jako nejpřijatelnější. A vytvořil jsem skupinku teda i pro průvodce vzestupem. To znamená, že se tam bavíme o té praxi, jdeme jako víc do hloubky. A někdo se chce na něco zeptat, tak taky může dát otázku. A já jsem tu skupinku založil právě kvůli tomu, že toho průvodce jsme zkoušeli takhle online ve více lidech. Takže se nám jakoby podařilo postupně i trošku dolaďovat, aby jsme věděli, čeho jsou tam úskalí. Aby jsme si to vyzkoušeli na nečisto. No a pak se mi líbilo, že ta skupinka tak hezky sdílí a má k sobě jako blízko tím vzestupem, tím procesem. tak jsem viděl jako pokrok, jo, že to člověk taky dokáže sdílet. Tak jsem si říkal, že by bylo možná hezký udělat takovýhle skupinek průvodce se vzestupem třeba i víc, aby to nebylo jako přeplněný. Že jo, jakoby. Tak když by se chtěl někdo přidat, tak určitě budou vznikat dvě takové skupinky a určitě tam bude dost prostoru, kdyby se chtěl jenom někdo zeptat třeba, že má nějaký problém psychický, emoční, fyzický, a jestli se to nemůže právě tímhle tím způsobem, jo, tou vědomou praxí, jestli by se to nedalo nějak...
1: Maro, to je vynikající nápad.
0: Rehabilitovat.
1: Ano, vynikající nápad tady ty skupinky, protože jako ne, jako zazdívej, jako ne vše chci filtrovat tady jako do eteru před vysílání, protože těch otázek je milion, jako jo, nebo rád bych pozdílel svoje prožitky i třeba věděl o prožitcích druhých lidí, takže kdo je ve skupince, určitě to bude takový jako intimnější a člověk se víc otevře, protože přece jenom tady zase jako nechci úplně, jo. Ani se ptát, ani třeba odpovídat. Spíš to beru tak trošinku na punk, však znáš mě, jo. Jak ty říkáš, možná někdy povrchně, ale pod tím povrchem se skrývá jako hodně otázek a taky prožitku, ale a už jsem byl třeba upozorněný, že hodně třeba mluvím o sobě a nějaký takový ty věci, že bych třeba ani nemusel. Takže budu rád a přátelé, kdo byste chtěl se připojit teda, takže Mára nám potom řekne název té skupinky nebo těch dvou, jo, pokud bude i druhá. Kolik je ve skupince lidí, tak zhruba třeba si nám řekneš?
0: No tak hele, WhatsApp nabízí, WhatsApp. Když se dá jako skupinový hovor, tak nabízí 30, snad 32 nebo 31 lidí. Mm-hmm. Jo, že si můžou všichni zavolat skupinový hovor. A jinak ve skupince můžeš mít lidí, kolik chceš, tam to není úplně podle mě omezený. Jo. Ale mě jde o to, aby to nebylo jako přehršle, víš, že jakmile tam je jako moc lidí, tak se jako špatně koriguje. Víš, ta textová posloupnost pak najednou mizí a lidi tam ztrácejí. Takže jsem si říkal, že klidně do těch, kolo těch 30 lidí, že bych udržel a pak se udělá další skupinka, která by měla podobný téma. Jo, do 30 lidí. No.
1: Dobrá, takže nabídka tu je a přátelé, kdo byste chtěli se připojit, kontaktujte Marka.
0: Jenom, abyste věděli, že tohle všechno, co já jako dělám seminárně a pracuju takhle s lidma, tak se dlouhodobě jakoby vytvářelo, vyvíjelo. Jo, já jsem pro mě vám teďka jako sděluju všechny ty zkušenosti, které jsem tím jakoby nabral. A snažím se to dělat hlavně, aby to bylo zdarma dostupný pro všechny. To znamená, aby k tomu nepotřebovali žádný nástroje, žádný techniky, aby věděli, že všechno v sobě ty lidi mají, že mají schopnost si teď okamžitě, v tom okamžitě aktivovat všechno to, co říkám. Jo, jestli se chápem, ani k tomu nepotřebujete peníze, nejsou tam žádný podmínky. Vy, jako lidi, jste jediný podmínky, si kladete vy. Jo, to vaše identita. To znamená, že já jsem tím udělal jakoby obrovský krok, jsem si uvědomil, že teď jsem nabyl třeba takovou zkušenost, abych to mohl předat všem veřejně, aniž bych musel být jakoby na to nějak zpětně navázaný, jako v rámci seminární terapii a těle těch věcí. Naopak to teďka předávám jako té veřejnosti, aby si jako sam si to vlastně jako vyzkoušejte, je to jako vaše tady ten vzestup, ta zkušenost. Já přece nebudu, jak to říct, nebudu říkat, co máte jako dělat. Jo, vy sami teď určujete, z těch mých slov teďka, co já vám říkám, že se vás tyhle věci dotýkají. Jo, že ta mysl je důležitá, že ten prožitek srdce i to bytí. To jsou jenom takový tři základní a přitom vám to úplně změní život. Najednou víc komunikujete s duší a duchem, víc s vaším tělem, vaše mysl prostě vás tolik nestraší, neunavuje a cítíte se velice příjemně v tom bytí i v tom těle. to takové jakoby najednou jiné, když se jako tu vědomou praxi opravdu začnete praktikovat, tak tam je sice nějaká transformační fáze, ale pak ve výsledku velmi rychle se mi jakoby obrátila

0: znovu obnovil v sobě, ve své přirozenosti. A to mě vyléčilo. Mě vyléčilo z těch problémů, které jsem měl, a bloků, které jsem nedokázal rozpustit. A samozřejmě to zkoušeli i jiní, jako ty léčitelé a tyhle si terapeuti, tak to vlastně jako by zkoušeli, ale oni se tam znovu, jakoby, znovu vytvořili, protože já asi plně nechápal, proč si jako blokuju, nebo proč si blokuju tuhle tu kvalitu v sobě. Takže pro mě ten průvodce je skvělý, protože vy si teď můžete zanalyzovat, zorientovat se a teď dostanete nástroj, který v sobě každý má, a to je aktivace vlastně těch center, neprojevených bohyně, projevených čaker Boha. A znovu si budete snažit sami v sobě tou praxí si to verifikovat, jo? Jestli tohle je opravdu skutečnost. Protože to je úplně jedno, mně se uleví, protože já jenom konečně ten můj projekt můžu, že to je projekt s vesmírem, se vzestupem lidstva, tak já ten projekt můžu předat tomu lidstvu a konečně si ulevit a říct, hele, už tam necítím jakoby tu provázanost, už to nejde přeze mě, už to můžou prostě uskutečňovat sami ty lidi, takže já se tím trošku jako osvobozuju, aby každý vlastně mohl teďka sám posoudit, sám si udělat takový jakoby ten obrázek na tom, jak ten člověk je. Oni se mě nemusí teďka ptát obráceně ty lidi neustále, jak na tom jsem, koukni, řekni mi něco, nebo poraď mi, co mám udělat. Já se snažím udělat platformu takovou, aby ten člověk ten nástroj toho vzestupu prostě měl k dispozici. A já ve své podstatě můžu říct, že i sám praktikuju všechny tyhle ty věci třeba tak 2-3 roky. Takže to není ani tak dlouhodobě, abyste vy za pár měsíců neudělali takové jako velké kroky. Já měl pocit, že jsem pak najednou běžel jak 7mílový boty a měl jsem pocit, že najednou to všechno úplně tak jako letí, já to ani nestíhám, všechno je tak lehce, proč jsem to jako tak blokoval vlastně tuto svobodu jo? Proč jsem blokoval tu bohyni, proč jsem se jako bál být citlivý, být jako v rámci toho prožitku a jít úplně do hloubky. No, já bych to moc, moc přál jakoby všem, aby měli jakoby tu schopnost si znovu obnovit aspoň tenhle ten chrám lidství. Takže, Petrucho.
1: Maro.
0: Jak to je? Jsme je připraveni?
1: Je to tak, dívej, takže jako pomocníci teda, dívej, tak je tady ten průvodce, to naše tvoje vysílání, pak jsou tady ty skupinky na WhatsAppu, jsou tady tvoje stránky na webu a na Facebooku a pak je ještě teda seminář tvůj, semináře v terénu. Takže toho všeho je...
0: Semináře právě jsem si říkal, že teďka dávám pryč a věnuju se jenom průvodci. Já jsem to teďka říkal, že jsem přestal dělat ty seminární věci, chodím jenom do krajinotvorby v rámci svobodné spolupráce a vzestupu. Ale semináře jsem trošku dal pryč, protože na jednu stranu jsem si uvědomil, že teď to potřebují lidi zpracovat. Uh-huh. A já je už jako nemám co naučit. Víš, jakoby. Co je mám naučit? No tím, aby pochopili, že mají v sobě tyhle ty nástroje. Ano, to touhle formou to stačí, jo. I přes tu kameru to stačí. Já myslím, že to je úplně jako krásný. Mně se tím ulevuje, protože i ty viditelně to chápeš. To je moc jako hezký pro mě, protože jsi pro mě jakoby člověk, který třeba nepraktikuje úplně tak moc, aby měl přehled a tohle. A ty už teď jsi víceméně docela dost vědomý člověk, který už tu vědomou praxi podle mě praktikuje jako víc do hloubky než předtím.
1: Maro, já si
0: jenom to,
1: přiznám,
0: že o tom se bavíme.
1: Už jenom to, že se bavíme, ale já jsem ještě nedávno byl. Však já jsem byl 12 roku v Německu, v Rakousku, hmotář prostě, vydělával jsem love, živil jsem tam Matrix, jo. A ke mně to chodí, vlastně co jsem z písní, to je 8 let, jo, ale pomaloučka se do toho moc neženu a já si furt dělám tady svoje kytary, hmoty prostě a i tak ty moje kamarády, které jsou trošku jináčí než třeba písní, ale sleduju to, že a teďka kord, když jsem se jako s tebou tak nějak poznal, že najednou se něco otevřelo a

0: začíná se to dít, nenásilně. Ale musím ti říct ještě já, přátelé, vám, že jako pro mě jo, tady ty vysílání s Marou, jednak jako je to hodně, hodně informací, hlava hučí a zároveň je to prostě jako těžký i třeba se jako něco zeptat, protože já si třeba ty vysílání pustím dvakrát, jo, protože je tam toho tolik, že já to na první dobrou až tak nechápu, protože nechápu ani třeba to, kde bereš ty slovní spojení, ty obrazy popisuješ, nebo jo, prostě ty obrátíš oči někam a teďka jede to ten proud a ty prostě mluvíš, jak moudrá kniha, že jako mnozí jenom čumí, takže je to pro mě fakt jako náročný, jako vůbec ne, jako že držet krok, jo, já jsem rocker a být jak muzikant, ale cítím, že je to něco, do čehož taju bych jako mohl snadno proniknout, protože začínám cítit v sobě, jo, něco jiného, než jsem třeba cítil před těma 3-4 rokama. A nevím, co to je, jo, jestli ta transformace, o které se mluví, vzestup, nebo nevím. Ale každopádně, Maro, je to veliká výzva, díky za tady ty možnosti, jo, být účastem toho vzestupu a jak říkám, WhatsApp, skupinka, přátelé, to si myslím, že můžete jako z pohodlí domů nebo z pohodlí vůně krajiny klidně sdílet, pozdílet s dalšíma a můžeme se ptat otevřeně, jo. Tady přesto přece jenom do éteru nemusíme sdělovat všechno, ale přes ten WhatsApp si myslím, že to je snadnější.
1: No hele, přesně, ale to sdílení, ty to vidíš sám, že nejvíc přínosný v tom rozhovoru je, když řekneš vlastní zkušenost. V čemkoliv. Jakoby. Ale říct to třeba i tak, aby to bylo jako, aby tam nebyla ta identifikace, jo? Aby to bylo takový jako svobodný, aby člověk teda mohl, no teď jo, teď to tak je, že jo, a ne si jako říkat, tak není, ty to říkáš špatně, víš, jako to dogma. To mi všichni, ta společnost mě právě nenáviděla kvůli tomu, že já jsem měl jakoby ten prožitek, ale nedokázal jsem to vysvětlit, takže já najednou začal říkat úplný kraviny, že to lidi nechápali. No. A je to velká výzva, vlastně tu jednoduchost pro ty lidi složitě zpracovat, protože lidi jsou složití. Oni, jak kdybych nejradši chtěl, tak bych to chtěl v 15 minutách tohle vysílání, že bych jenom to nejdůležitější. Pak 5 minut vědomé praxe a mohli bychom vypínat. No, ale protože ten člověk je jakoby všechno potřebuje vysvětlit, víš, jak není napojený, jak potřebuje všechno vysvětlit, tak v tom je to složitý. Ale my se tu bavíme o tak jednoduchých věcech, jako je mysl, prožitek a bytí, jo, to prostě taky jednoduchá věc.
0: No.
1: A přitom o tom musíš dlouho sáhle povídat, aby se to každýho dotklo, jakoby,
0: no. No, ale jak jsem ti říkal, na začátku tisíce myšlenek, jo, a jak do toho prožitku, jak do něho vklouznout, stát se tím pozorovatelem, jít do prožitku, prožít, když je všude tolik vlivů, tolik jako síl, jo, působí na člověka hodně, hodně toho, jo, takže to je spíš pro mě i třeba, ale zase nechci nic projektovat, jakože problém, jo, ale jakou technikou do toho jít?
1: Je to jednoduchý. Je to úplně jednoduchý. Můžeme teda asi přejít k té praktické části. Možná už jsme tak teoreticky k tomu dospěli. Teď.
0: Jo, pojďme na praxi.
1: I v těch myšlenkách teda. Hele, tak základ této praxe. Jenom čistě rychle to řeknu. Když chcete aktivovat ten prenatální stav, tak je dobrý, aby tam právě u toho stála ta duše vaše. Když si nedokážete přivolat svoji duši, svoji přirozenou duši, tak je potřeba vyzářit ze svého srdce vaši osobní lásku, jakoukoliv, kterou teďka dokážete, a poslat to vaší duši, jakoby do toho prostoru tady, toho éteru. Tu chvíli ona na to přirozeně reaguje, na to vaše volání, ona to vnímá, vaše duše. Když není jako u vás plně, jo, vědomí. Tou láskou a tím voláním přijď duše, potřebuji, dělám důležitý životní krok, potřebuji se jako obnovit, potřebuji se rehabilitovat, jo, potřebuji se dostat do toho prenatálního nastavení mýho, do té přirozenosti. Buď tu prosím tě se mnou, jo, a to je první krok, že my potřebujeme mít tady tohohle průvodce, svoji duši v tom prvním kroku. Jo. Chápej, ty přesně, hele, člověk sedí jako pozorovatel, teďka jako vyšle nějaký jako paprsek lásky, teďka jako pozorovatel jako koukáš, co se jako, jak ten vesmír zareaguje, když tohle přání vyslovím, víš, jakoby, co se stane. A to je ten první krok, že vy uděláš prostor pro tu duši. Tu chvíli si řeknu, tak, duše, já tě mám moc rád, prosím tě, pomož mi s tím, já potřebuji vědět všechno důležitý o té cestě, kterou tady mám s tebou, prostě stůj při mě. A ona dokáže i to, že i ti rozáří víc to srdce, takže jí pozvi do srdce, pomož mi tedy víc jako aktivovat tu moji lásku, ukaž mi tu iluzi, jo, prostě tak normálně se s ní bavím, jako když potkám kámoše, jo, je to úplně stejný, nic totálně mystického, naopak chovejte se přirozeně, k vesmíru, ke všemu se chovejte přirozeně, všichni jsme si rovni v rámci lásky. Když vy uděláte tenhle ten prostor, že tam prostě najednou já mám radost, láska, je, já vidím duši, tak jí opravdu snažte víc a víc posílat tu lásku, protože tím ona dostává do celé té vaší bytosti a dokáže vám pomoct s tím chrámem lidství. To je první krok, přivolat svoji duši. Aby i ona podpořila tu lásku, jo, která to všechno spojí. To je důležitý krok. A teď zase, jo, už tam máme toho pozorovatele, už tam máme i tu lásku duše, když si to vemem, jo, posílenou. Takže najednou máme dva nástroje. A teďka třetí nástroj teda nazvem, pro mě ta čistota, ale to nazvu jako nic. Jo, takový to. Jenom čistě budu pozorovat bez nic, nebudu tam nic projektovat, nechám, ať ta přirozenost přijde, ať ten prenatál přijde a dávám tomu, jo, tomu centru, nebo řekněme, přitahuju tímto centrum, aby se znovu ono mohlo navrátit a ta mysl třeba, nebo to srdce, nebo to bytí se stalo vědomější. Takže tři nástroje. Přivolám duši, jo, je tam ten pozorovatel a dělám nic. To je to, jakoby čistě to jsem, ten pozorovatel nic. Chápeš to, Petrucho? Je to nějak jo, vysvětlený, nějak
0: prosím
1: rozuměný?
0: Prosím tě, Maro, ano, chápu, ano, přivolám duši, pozorovatel a dělám nic. A můžu u toho, jak to myslíš, dělám nic? Můžu u toho dělám nic, jako dělat třeba nějakou činnost? A jako, jak dělám
1: tohle, nic? Tohle se dělá, to se dělá. Dělá se praxe chození, že vlastně se snažíš být nic, ale můžeš u toho chodit. To nemusíš u toho ležet, nemusíš u toho sedět. Můžeš dělat nic třeba i při hudbě, to tě inspiruje,
0: to mi jde, Maro, u hudby se mi zastaví čas, jo, prostě prostor se znásobí a já se ztratím v nic a zároveň jsem všechno, jo, ale při tom teda pozorování a nedělání nic, můžu vyrábět, teď vyrábím truhlíky na kořeny lopuchu na zahradě. Můžu u toho dělat nějakou jednoduchou manuální činnost, protože já si nedokážu představit nedělat jako vůbec nic, jo?
1: Při té praxi, to je jako když jezdíš na kole, ne? Přece když trénuješ jízdu na kole, tak si u toho nebudeš číst noviny, to je prostě blbost, ne? To chápej. Jakmile chceš dělat praxi vědomou, tak jedu na tom kole, tak trénuju tu jízdu, jo? Ale když pak cokoliv dělám, ono se to pak přeline, ono to najednou začne být přirozený, najednou se nebudete jako nějak moc jako snažit dělat nic, je blbost, že jo? Jak se můžu snažit dělat nic, to už přirozeně nic nedělám. Takže pak seš v tom pozorovateli a v tom chrámu jako neustále a tvoříš hudbu, tancuješ na louce, nebo já nevím, pestuješ konopí, nebo já nevím, cokoliv, víš, jakoby, ale děláš to v tom chrámu srdce. Mm-hmm. To je úplně jedno.
0: No, já půjdu
1: chodíte do školy, do práce, to je úplně jedno potom, jedno, protože všude si nesete ten chrám.
0: Já se zapíšu do skupinky a tam si pokecáme s ostatníma taky.
1: Ne, jo? To je důležitý sdílet, ale ty teďka děláš reflexy, to je dobrý, se ptáš a já ti odpovím. Jo, to je super.
0: No.
1: Takže dobrý, takže chápeš to, když děláš vědomou praxi, tak bys, jako bys si měl udělat prostor pro to. Proto třeba teďka posluchače i diváky můžu samozřejmě. Už teď můžem se nějakým způsobem směrovat a najděte si teda nějaký pohodlný prostor, nebo u toho stůjte na zahradě, nebo choďte, to je úplně jedno. Jde o to, abyste se cítili jako v pohodě. Abyste se cítili jako příjemně. Že najít si ten svůj prostor. Ty určitě neutečeš, ty máš svůj prostor na křesle, Petruko.
0: Neuteču vůbec, mě tady fajn. Přijela píseň, takže dostanu kafičko a zůstávám tady, dokud bude třeba.
1: A teď to prosím, teďka už to uklum a já teďka už budu postupně, aby jsme tam nevstupovali, jo, a nějak ne to. Takže dobrý. Takže první věc je, abyste si našli nějaký přirozený prostor, kde se můžete právě takhle pozorovat, kde vám to je příjemné. Zkuste teda s ním svým pozorovatelem, svým vnímáním. Začneme u srdíčka a vnímejte svůj prostor v hrudi. Jak se cítíte? Jaké máte teďka momentální vnímání těch pocitů? Podívejte se dovnitř sebe, jenom tak se pozorujte. Jo, takovýmhle způsobem my vlastně budeme pozorovat naše nastavení. Tak, jakou tam mám lásku? Mám tam takhle umím milovat, jo? Takhle někoho miluju, takhle miluju prostor, takhle miluju sebe. Zkuste si tam vyzářit na chvíli tu vaši osobní lásku. A dalším tím krokem a tím nejdůležitějším je právě vyslat tu zprávu pro tu vaši duši. Zavolat jí. Znovu jí přizvat. Přijď a pomož mi, prosím. Já si to teď přeju, aby se znovu to moje srdce mohlo probudit a očistit. Volejte teda svoji duši. Představte si, že může být součástí toho vašeho vnitřního prožitku, který máte. Zkuste si na chvíli uvědomit, že můžete prožívat tu lásku duše, že ona vám to umožní tím, že ji přijmete a přivoláte znovu do toho srdce. To volání je ta vaše osobní láska. Nechte, aby lehka do vás mohla vejít. Otevřete se jí, nadechněte se jí. Můžete jí poslat i radost. Je, já jsem rád, že jsi přišla. Znovu budeme prožívat, znovu si předáme všechny důležité zkušenosti, které potřebujeme. Můžete i vnímat, že třeba se vás změnil ten stav toho vnímání v srdíčku. Že teďka víc záříte, že víc přijímáte tu svoji duši a láskou objevujete, že jdete teď společně na té cestě. Tak, v té první kvalitě jsme přivolali duši, aby nás stála, aby nás podpořila v tom dalším kroku. To je přímo to planetární vědomí. Teďka v tom našem sedmičku, jako planetární vědomí, kvalitu lásky, kvalitu prožitku, stělesňuje nás Venuše. Venuše je symbol nevinnosti, symbol čistoty. Teď vnímejte, že i ta duše přináší jako ten symbol čistoty. Ta láska rozpouští ten prostor v tom vašem srdci a přináší nevinnost. Můžete si i pátek zase ten prostor se změnil, když jste přizvali právě kvalitu Venuše. Teď víc přijímáte tu svoji bytostnou lásku. Se nadechujte a vydechujte. Snažte se světlo toho spojení, toho prožitku rozšiřovat kolem vás, tak to pulzovat. Vše osobní láska duše teď přichází. Aby právě skrz tu nevinnost Venuše vám aktivovala toto centrum. O to středobodu vývoje. Zde se napojujeme na vývoj. Zde je to spojení skrze ten prožitek propojení. Toto přejte a umožněte si to. Otevřete, abyste byli znovu součást. Znovu dejte ten hluboký nádech, děch. Uvolňujte, rozpouštějte.

Tento středobod je velice důležitý, protože se v něm odráží celý vývoj, celá ta cesta duše. Takže pročistíte všechny emoce, které vám jakoby zabraňují vidět celý příběh, tak stále přivolávám tak svoji duši a znovu snažím pak navracet, aby jsem si mohl přečíst ten celý příběh. A vám jí tedy víc prostoru, a vám jí víc pozornosti, a vám jí víc radosti, se navrací. Znovu vnímejte, jak z vás ta energie vytváří i prostor kolem, že z vás vyzařuje ta láska, že vy můžete poslat do prostoru kolem vás, můžete ji poslat po celé krajině, planetě, celého vesmíru. Jenom tak prožívejte ten evoluční nádech, napojení, ten prožitek.

tak v pokoji spočívejte, si tak užívejte ten návrat, znovu obnovujete ten váš chrám, tohle srdce je středobod toho chrámu. Více si dokážete otevřít tomu moři lásky, tak tím víc bude zářit ten váš chrám v srdce. Tím víc se objasní všechno, co potřebujete v rámci vzestupu, v rámci cesty duše.

Tak a můžeme přejít k dalšímu centru. Opětovně vám ještě říkám, že když vám nebude fungovat, nebudete mít odezvu, nebudete mít to spojení, ten prožitek s tím centrem, tak věnujte tomu pozornost. Neste tam tu lásku duše, která vám teďka kýpí ve vašem srdci. Vy jste právě rozpustili ty všechny obavy, projekce, které pak uvolní to centrum. A přejdeme k tedy centru mysli. Centrum mysli, můžeme říct, že v prostoru hlavy, nebo okolo, poblíž. To středobod mysli, je to středobod klidné, pokojné mysli, prenatální stav mysli. Pozorovat do hloubky. Co se tam odehrává v té naší mysli? Čistě to jenom pozorujeme, reagujeme na myšlenky. Pozorujeme ten prenatální stav

se tak postupně uvolňujeme i v té kvalitě mysli, máme pocit, že nacházíme takovej středobod, kterého všechno vychází. Přivoláme i kvalitu Merkuru, že to je planetární vědomí, které pracuje právě s myslí, to je intelekt. To pozvěte do své mysli. Skutečný intelekt. Podporuje v rámci lásky

Pošlete lásku duše, pošlete mu lásku, aby se znovu navrátil, aby se mohl očistit do toho prenatálního stavu.

Planetární vědomí Merkuru nám všechno potom dostatečně v rámci intelektu objasní. Všechny ty prožitky a to propojení budeme chápat díky. Bude tam velké uvědomění. Tak přijměte kvalitu Merkuru, přijměte jeho důležitost. Mysl je důležitá, že potřebuje přijmout kvality srdce, se zapojila do vývoje. Potřebuje skrze lásku, pozornost, se propojit s chrámem srdce. To lidství tak postupně završil prostorem mysli, tou střechou, která to zastřešuje celé.

Vždycky říkám, že myslím s láskou. Cokoliv chci vymyslet, aby mělo věčnost, tomu dám lásku, dám tomu ten prostor v tom chrámu. Ta mysl, intelekt, všechno uspořádá tak, aby ta tvorba byla věčná, byla součástí té udržitelnosti. Můžeme přejít i k centru bytí. Centrum bytí je v oblasti břicha. Centrum bytí je vaše hloubka bytosti. Je to prostor, to nádoba. Vaše bytí udržuje vědomí tady, vaše podstata. Vnímejte, kde máte vaší hloubce, kde máte své dno, kde máte dno vaší nádoby. Tak přineste tedy pozornost i do prostoru břicha, vnímejte. Vaše bytí. Podpořte tu vaši vnitřní stabilitu. Podpořte ji vaši pozorností. Co se tam odehrává prostě? Co se tam odehrává, když tam znovu pozvu lásku duše? Pozvu a pošlu tu lásku do svého břicha. Se znovu ten prostor obnovil, jsem našel svoji podstatu bytí.

a přizvu i kvalitu Marsu. Protože Mars je kvalita, která udržuje, zakořenuje, drží tu pevnost, tu klidnou pevnost. On ve své podstatě není bojovníkem, který bojuje za všechny, ale on bojuje za tenhle mír. Přestal bojovat, tím ztělesnil to čisté bytí. Přizvěte i jeho stabilitu. Jeho silnou stabilitu. Přestaňte bojovat a přijměte svůj skutečný potenciál své bytosti, svého bytí.

můžete vnímat, že jste teď součástí určitého vnitřního prostoru, které pro mě chrám lidství. Kde naše mysl stělesňuje to zastřešení, ta láska, to je ten prostor, to moje bytí, že to se ukotvuje, uzemňuje. Ta bytostnost. Vnímám jako pozorovatel, mám navzájem ta láska, jak proudí mezi těmi centry hlavy, srdce, břicha. Jste znovu naspět z břicha, do srdce, do hlavy. A jak vaše láska duše očišťuje a harmonizuje i potenciál mezi centry, vyladuje harmonicky jejich funkci.

0: Pro mě tenhle prostor je posvátný, takže já, když aktivuju chrám srdce, chrám lidství, tak do něj mohu pozvat buď mé předky, nebo naopak takové ty přisedlíky, který, jako bytosti, které jsou na nás určitým způsobem vázaný. Můžeme tam pozvat samozřejmě i naše spřízněné duše, průvodce, naše ochránce, kohokoliv, a znovu si obnovit tu spolupráci, obnovit tu službu, proč jsme sem přišli. Znovu si to připomenout, že na tomto posvátném místě já můžu poprosit o setkání, můžu být jenom součástí té aktivace, aby se mi to třeba postupně odehrávalo. Takže já si to třeba jenom přeju, aby se mi to objasnilo. Aby se mi ty věci dostatečně objasnily a mohl jsem jako sám o sobě nějak reagovat změnou chování, porozumět tomu. Tak, já vám teda děkuju. Takhle jenom bezkratce jsme si prošli tři základní centra chrámu srdce lidství. A stejnou metodou si vlastně neustále zvědomuju ty centra, znovu si jako navracím ten jejich potenciál. Samozřejmě každým krokem jsem cítil, že jsem jako vždycky jako měl pocit, že jsem někam něco, něčemu, na něco jsem přišel, že něčemu potřebuji porozumět, tak jsem tomu nechával pak třeba volný průběh. A nedělal jsem takhle vědomou praxi té aktivace těch center, ale nechával jsem ten vesmír, ten svět, pak začne odrážet všechno, čemu my nerozumíme, aby jsme pochopili do hloubky celému procesu. Až tehdy se začnou ty centra víc zjemňovat, víc evolučně zkvalitňovat. Není to hned. První je aktivace, to znamená, že nejdřív si zvědomíme, jak na tom jsme. A potom přijde zjemňování, zkvalitnění těch center. Ale vědomou praxí je důležité, abyste se nepřepínali. Jo? Proto tam je i ta láska duše, aby to nebylo nucený. Abyste se nepřepínali a aby ten průvodce přicházel z té vaší roviny, z té lásky duše, že díky tomu jsme schopní být jako v čistotě a ochraně. Když děláme aktivaci těch center, tak my si vlastně dožadujeme od těch temných bytostí a ty, který nám jako vzali, jo, ten potenciál, tak my si dožadujeme ten potenciál naspět, takže tam velice jako diplomaticky jednat, netlačit, nehodnotit, jo, spíš tam právě dávat tu lásku, aby jsem tomu porozuměl. A v té chvíli, když vy porozumíte té příčině a důsledku, tak se přirozeně automaticky obnoví ten potenciál. Znovu se to centrum reaktivuje, rehabilituje natolik. Vlastně přijme tu svoji jedinečnost, tu prenatální podobu. Tak. Jseš tam, Petrucho? Můžu na tebe zavolat?
1: Tak, sutu, jak se říká hanácký sutu, měl jsem vypnutý mikrofon a obraz a krásně jsem si to užil, i když úplně ne v klidu, protože akorát přijela moje žena. Tak chystám se, Máro, na to udělat si na to prostůrek, nevím, jestli dneska asi už to nepůjde, protože budu zpracovávat tady to vysílání, ale asi zítra v klidu, možná si to z archivu poslechnu v krajině.
0: Ale určitě. A dokonce ono to je opravdu jednoduchá věc, protože stačí jenom láska duše a pak ten pozorovatel je tam pokaždý, že jo? Když jdeš do mysli, tak pozoruješ mysl. Když jdeš do srdce, pozoruješ srdce. Když jdeš do toho břicha, pozoruješ bytí, jak se cítíš v těle. Jo, je to, tohle všechno máš sebou. Nepotřebuješ nic jako šprtat, ani si mě pouštět, jo, jako by video. To všechno máš neustále. To znamená, a to stačí. To stačí. A čistě to jenom pozoruj. A pak si to třeba ty prožitky zapiš.
1: Takže my
0: já když... Já jenom dořeknu, jo, že když jsem měl ten prožitek, tak to bylo pro mě důležité, že už se něco reflektovalo. Jo, že třeba u té mysli mi to třeba šlo, nešlo, furt se mi tam něco vracelo, jsem jako z toho vyskakoval, jo, ale když to budete dělat sami, tak se to bude chovat jinak, než když jsme to dělali takhle skupinově. To znamená, že tam bude třeba vznikat větší reflexe. Teď jsme si to jako aktivovali, takže jsme to dělali skupinově, to je jakoby jinčí. Ale když to děláte sami o sobě sami, třeba jdete do té krajiny nebo si uděláte hezký prostor doma, tak je to jako, to děláte sami za sebe. A tam je ta největší vědomá praxe, že to děláte skrz tu jedinečnost. Víš? Že najednou je to jedinečná víra a ne ta skupinová, že si jako věříme skupinově, tak to trošku jako pomůže. Ale samozřejmě to sdílení a společenství je úplně skvělý. Ale člověk by si měl prostě občas vyzkoušet tu praxi jako sám, jo, nebejt vedený. Jestli se chápem.
1: To jsem právě chtěl říct, že jako pár meditací jsem prožil, ale byly to většinou ty řízený, jo, že někdo prostě povídal, tak jsem vlastně vizualizoval. A toto je pro mě něco úplně nového, jako tak sám. A možná já vlastně medituju, aniž bych o tom věděl, právě v té krajině, jo, na té farmě, anebo při skládání hudby, ale toto je úplně něco jiného. Takže srdce, mysl, bytí, tři centra, vytvořit prostor, přivolat duši a zářit lásku a pozorovat a prožívat. Takže těším se na to.
0: Jo, a prosím tě, ještě teda dokončíme tady k té praxi takovou jako, ještě takovou malou poučku, co mám. Spoustu lidí se mě potom jakoby ptalo, jak má jakoby pracovat pak s těmi centry, těma projevenýma, s těma čakrama. Což by byla ta srdeční, krční a solár. Jo, jako v tom chrámu. A já jsem si uvědomil, že se to dělalo jako velice přirozeně, jo, že když se stvořil tenhle svět, tak nejdřív vznik prostor a pak teprve vzniklo to něco v tom prostoru. Takže nejdřív bylo nic a pak bylo něco. Takže já bych měl postupovat jakoby v té aktivaci těch center stejně. Jo? Nejdřív potřebuji vyčistit a pročistit neprojevenou úroveň bohyně. Čistě vyčistit ty možnosti. Protože díky tomu já potom, jo, já jsem to jako nazval jako návrat bohyně a ta druhá fáze na ty čakry budu působit jako náprava Boha. Protože já jsem určitým chováním přijmul určitý vzorce chování, který mi jakoby to světelné tělo docela dost přeprogramovalo, různě zmodulovalo. A já teď nemám z čeho jakoby vycházet jako prenatálně, protože jsem se ještě neočistil. Jakmile si očistím ty neprojevená centra bohyně, tak najednou mám čistý papír a pak už nebudu znovu projektovat nějaký programy manifestace do té tvorby Boha. Takže ta náprava Boha bude pak jakoby víc obsáhlá, než když to budu dělat jako po kouskách. Takže já jsem opravdu byl celou dobu vedený, abych si úplně vyřešil celou bohyni, abych měl v sobě ten návrat bohyni. Jakmile jsem završil ten návrat bohyně, že se mi to jako tak nějak celé aktivovalo, tak v tu chvíli jsem cítil, že se mi začaly přirozeně manifestovat ty kvality a tím, jak jsem se rozhodoval a manifestoval jsem ty kvality, tak se vlastně ty světelné čakry kultivovaly a měnily a transformovaly do té nové podoby, do té nápravy Boha. Ono to není nic jako špatného. Když si to vlastně jako představím, tak je to jako příjemný, že když tady byla ta žena jako potlačovaná, tak by se měla jako navrátit, že jo, zase do toho té rodiny. A obráceně ten chlap byl furt jako vyzdvihovaný, že on všechno jako je, on je in, úplně total. Tak jeho sesadit a říct, ty se potřebuješ napravit, ty tu vymýšlíš fakt kraviny. Jo, jako víš, takže tam je ten návrat bohyně a náprava Boha. A teďka v nás se jakoby perou tyhle dvě bytosti. A jedna říká, já se nechci vrátit, ta bohyně, já se nechci vrátit, co když mi zase někdo zneužije. A ten Bůh zase nechce přijmout ty svoje chyby, že nějaký fakt udělal. A šlo to od 9 k 5, to rozhodnutí bylo sice ze začátku dobrý, ale pak to dopadlo špatně. Takže ta náprava toho Boha uvnitř nás, se taky se s tím perem a hádáme se ze sebou, jako, jo, padá nám to ego, snažíme se vlastně tomu porozumět. Takže i tenhle proces tam opravdu je. Navracíme ten potenciál a učíme se opustit strach z té manifestace.
1: Takže důležité je navrátit, umožnit návrat bohyni, která tím návratem potom vlastně pročistí, rehabilituje toho Boha, který aniž by třeba chtěl, no tak hold bude napravený návratem bohyně. Jo, to dává smysl, Máro.
0: Ale ku podivu jo, protože já nevím, tenhle slogan, já ho mám asi 25 let a mně připadal, že je jako hodně drzej ten slogan, že jsem jako drzej týpek, který si tohle vymyslel, že jako bude napravovat Boha. A dlouho mi to trvalo to jako přijmout v sobě, jako podivu. Protože my jsme tady jako hodně v tom patriarchátu, v té moci toho rá a to těch mužských jako kvalit. Tady na té zemi jako patriarchát opravdu vládne maximálně. I když jo, teď se budou všichni obracet a říkat, ale teď je prostě ta žena teďka zvládne to, co zvládne ten muž a všechno se to jako vyrovnává a je to pravda, jo, dává nám to teďka vývojově zkušenost to přijmout, znovu jakoby tu ženu, takže ten návrat bohyně jako ve společnosti vlastně jako prochází teďka. Je tam ta rehabilitace, o který si tady mluvil a zároveň ten chlap trochu měkne a už není jako takový ten vládce světa, ale měkne a prostě přijímá skrz tu lásku právě ten svůj postoj, tak já se změním, miláčku. Teda.
1: No, pak ještě velký téma je, my jsme dali vlastně, Bůh je mužský rod a bohyně teda ženský, ale kdo ví, jak to s těma pohlavíma vlastně je, že...
0: To jenom říkám, jako, že ta dualita se všude odráží. I když všude, my teď vypadáme duálně, že já jsem chlap a, jo, a tak dále, tak v tom to nevězí. Naše vědomí je ze zdroje, to je úplně jedno.
1: Třeba ta bohyně a ten Bůh v rámci celistvosti je jedna bytost právě, která tvoří tu celistvost a to jsou ty mínusy a plusy. A jeden napravuje druhého a tím vytvoří celistvost. No. Ale nazývejme, to je pěkný příběh, jo? Člověk to dokáže i vizualizovat, neprojevené nebo ty nezjevené čakry, ty centra, jako návrat bohyně, jo? Která potom očistí toho projeveného Boha.
0: Tak, takže... Já jsem to dělal vlastně obráceně, když jsme se bavili, tak z té tradice jsem přistupoval tak, že si tam budu představovat ty barvy do těch čaker a že je budu roztáčet nějak, že tam budu zpívat do toho nějaký mantry, jo, že to vlastně taky nefungovalo. Oni ty čakry jakoby se třeba rozářili, ale si to neudrželi, jo, ten potenciál, protože tam chyběl ten potenciál, ten prenatální potenciál té bohyně.
1: To je bohyně.
0: A teprve tehdy, když se mi vrátil ten potenciál, to je ta bohyně, tak v tu chvíli ty čakry začaly se aktivovat přirozeně. Že jsem tam nemusel dávat jako žádný úplně jako ze spodně, tak mají vypadat.
1: No, to se dá i představit, když to tak jako trošinku jako popíšu v praxi. Jo, přijde maminka domů a už ta její autorita rázem, a děti jsou poslušné, třeba manžel je hodný, jo, začne se jí věnovat a dětem a rodina začíná fungovat. Takže návrat bohyně, návrat ženy do domu, a najednou doma je pořádek. Takže, jak říkám, má to logiku a je to velmi jako pěkný příběh. A nebo vlastně praxe, jo, to je vlastně vědomá praxe a každý příběh může vlastně se promítnout do té reality jako ve skutečnost. Což máme výhodu jako tvůrci.
0: Máme výhodu i v rámci toho zestupu, že, jak jsem naznačoval, ty planetární vědomí procházejí podobným procesem. To znamená, všechny ty planety teďka víc stělesňují právě ten návrat bohyně a nápravu Boha. To znamená, že nacházejí, jo, ten prenatální stav a zároveň vyzařují tu tvorbu jako už v lepším formátu, než bylo doteďka. To jsem velice jako rád, protože to je obrovská podpora pro toho člověka. Jo, že když on teďka bude přirozeně aktivovat ty centra, tak mu k tomu ty planetární vědomí vlastně dopomáhají tím jejich vzestupem. Jo, je to obojí, že se vlastně podporují. Dřív tohle to nebylo, bylo tam velký jako dogma, velký jako bloky a když člověk chtěl jako pracovat jako do hloubky, jo, celkově, tak mu bylo řečený, ne, ty pojdeš tady do nějakého, tady se budeš učit, jo, ty rituály, budeš se učit tu magii a tam získáš tu sílu. Ale nikdo tady vloženě na zemi mu nebylo dovoleno, aby vědomě řekl, a to je zajímavé, že teď je nám tohle k dispozici. A že na to teď máme. Jo? A to je tím, že i ty planetární vědomí zestupují, že i oni dosáhli té zkušenosti a promítá se to pak do našich bytostí, že to jde. Jestli si rozumíme, je to báječná věc, protože třeba tahle praxe by před 5 rokama byla skoro nemožná dosáhnout. Jo? To bychom předběhli ten vzestup a to je těžký. Jo, jakoby v tom měřítku té globality tady. Ale tím, že už nám pomáhají ty planety, pomáhají tím, že udělají krok dopředu, tak nám tím obrovsky ulehčují celou tu aktivaci, celou tu vědomou praxi.
1: Všechno má svůj čas, takzvaný čas Kairos, a jak se zbavil v minulých vysíláních o tom fotonovém pásu, tak teď je nám, vlastně my tu podporu máme, jo, takže dokážeme tvořit i té hmotě vlastně, což je tvárná iluze, takže nám to jde snadněji. No a teďka ještě vidím právě, že pozoruju a prožívám ty děcka a toho manžela, jak vstoupí maminka, bohyně, žena, a tak aniž by je okřikla, nebo na něco upozornila, nebo dostal lepanec, tak oni přirozeně se vlastně napraví, už jenom tím, že vstoupila ta bohyně. Takže ten Bůh se vlastně rehabilituje automaticky nějakým zázračným mechanismem, sílou, vlivem té bohyně.
0: No, no té lásky, že jo? Lásky. Láska je spojuje.
1: Mm-hmm. No, tak je to hodně zajímavý. Zase to vysílání dnešní je úplně jiný. Já udělám tak, já to trošinku rozepíšu a napíšu tam i časové údaje, kdy začíná tady ta vědomá praxe. A aby si to lidi mohli třeba jako naladit přímo už na tu vědomou praxi a pak praktikovat sami. No a samozřejmě po třetí opakuju, skupinka na WhatsAppu bude, Mara nám řekne teda, nebo jak to funguje, ty pošleš pozvánku, nebo oni si můžou nějak, oni budou kontaktovat tebe na Facebooku.
0: Ano, asi. Přes telefon, jo, já mám telefon na stránkách Svobodné spolupráce, ano. Tam má přes telefon mě do chatu WhatsAppu, se ozvěte a já vás tam můžu přihlásit.
1: Dobrož.
0: A klidně na oba dva ty čety, jak Svobodná spolupráce, kde jsou teda jenom ty informace a dávám tam takové ty rychlé zprávy a i ten průvodce vzestupem, kde teda řešíme tuhle vědomou praxi. Jo?
1: Ano. Já to samozřejmě to tvé weby, tvůj web a na Facebooku, já to tady umístím pod vysílání, takže bude všechno přehledně, jednoduše, jo, na jednom místě. No, Maro, máš něco, máš ještě nějaký překvápko, já pak mám pro tebe perličku. Ale to až úplně jako, samozřejmě vtipky jsou vždycky na začátku a A někdy aj na koncu, aj minule byli, no, jak asi neměl říct něco, tak ti to bylo trošinku znesnadněný až znemožněný, že jsi potom úplně vypadl, ale to se tak děje a možná je to ku dobru věci, že nemusí se hned. Jo, chce to ten čas Kairos, jo, že
0: Jasně, jasně.
1: na to přijde určitě vhodná doba, kdy nám zjevíš, nebo řekneš, co jsi nám chtěl říct minule. A já se budu těšit.
0: No, já bych řekl, že to je pro mě jako moc ještě,
1: Brzo.
0: když mám informace, které se týkají ještě nějaké spolupráce, jo, že tam mám ještě nějaký proces, tak by se člověk by neměl úplně dělit o ty zkušenosti, že se ten cyklus jakoby neuzavřel ještě. A v tu chvíli by ten člověk byl jakoby v nebezpečí. Ne kvůli vám, že vy byste mi nějak ublížili, to ne, ale tím, že právě, že není uzavřený ten cyklus. Takže jo, kdokoliv by pak tam může nějak vstupovat, nějaká linie a začít vlastně jakoby oponovat. Jo? Jakmile ten proces není hotovej, tak tam vznikne prostě nějaký boj, nějaký prostě proces, který není moc přirozený. A občas se to stává, a bylo mi to i řečený, že nejdřív v rámci spolupráce to musím jako celé zpracovat, abych to pak vlastně dokázal lidem předat i pro moje bezpečí. Jo? Že tomu já rozumím, že i to dokážu vysvětlit, že i to chápu, protože když předám polovičatě tu věc nějakým způsobem, tak se to na mě, se mě to bude stále dotýkat, protože jako karmicky na to budete vázaný, vy jste to nedokončil, jo? Vy jste ten cyklus prostě neuzavřel. A pak ještě jste to polovičatě předali, no to je hrůza, takže každý, kdo to polovičatě předá, tak bude stále jakoby vázaný na toto dokončit, jo? Jestli si rozumíme v cyklech. Takže to
1: Přátelé,
0: byla asi ta pojistka, no, taková
1: Maro,
0: malá.
1: a zajímavý je, já se bavím o tom minulém vysílání téma smrt a ty jsi teda začal probat zvukově a pak vypadl a já jsem vizualizoval a říkám, ať se Mara vrátí, ať se Mara vrátí, jo, a pustil jsem tam hudbu naší, kde píseň zpívá a ty se zvrátil, ale asi až 5 sekund poté, co jsem zmáčkl tlačítko stop, takže už to nešlo do éteru, jo, což je taky prostě, jak ten vesmír to má fikaně propočítaný, jo, kdyby se zvrátil o 6 sekund dřív, tak ještě si v tom vysílání, možná bys to řekl, protože ten zvuk už tě šel nádherně, jo, ten zvuk prostě, ten mikrofon už ti šel zas, no, takže to jsou takové záhady, do kterých já třeba ještě zatím vůbec nevidím. Jo, někdo by řekl, to je náhoda, to je technika, ale ono to je trošinku jinak, no, tam jsou ty vyšší síly. A síly dobra, bych řekl.
0: No a to je přesně, tam máme tu diplomacii, je to důležitý, to je ta láska. Jo, že jakmile už přesáhneš nějakou právě asi hranici, že to ještě nemáš v té lásce úplně zpracované, tak přesně. Já bych řekl, že úplně nejbezpečnější věc je, když cokoliv dělám praxi, tak dělám právě s tou láskou, láskou duše, že v tu chvíli já jsem úplně jakoby odstíněnej vůči všem těm vlivům, který můžou narušit, jo, tu přirozenost. Samozřejmě, když mi to nejde, jo, když neaktivuju tu osobní lásku aspoň do nějaký roviny, no tak tu praxi jakoby nedělám úplně, jo, nedělám úplně, jestli řeknu si dneska ne, dneska na to nějak nemám, je to dneska těžší. Tak třeba vyčkávám jako pozorovatel a třeba dneska, hele, to vypadá, že už se cítím. A ono někdy jako člověk má pocit, že předtím jako utíká trošku, jo, před tou zkušeností té lásky. Protože třeba teď to mám úplně jinak, teď to vůbec nemám. Teď kdykoliv potřebuju, tak si hned zapnu jakoby toho pozorovatele. Nemám tam prodlevu, nemám tam jakože teď se cítím líp, nebo teď se cítím hůř. Nemám tam prostě takový to kmitání té kundalíny, nemám tu

0: Těším se, jak zpracuju tady to vysílání, pošlu ti ho a za mě teda, já bych 2048, já bych to tak dneska jako v klidu odpískal už, nebo klidně ještě
1: no,
0: pozví.
1: Ne, mě taky. Ale bylo to pokračování toho předešlého vysílání, aby to nebylo moc dlouhý.
0: A ještě
1: jo, takže jsem si říkal, že uděláme ano. Dva díly, takže to vyhovuje.
0: Prozraď nám, toto je druhý díl, ale první cyklus. Kolik dílů má jeden cyklus?
1: No, takhle se to neskoušelo. A když přizvem zase příště hosty, tak zase uděláme jakoby úvod do toho cyklu.
0: Ano.
1: Jo, to bude cyklus božství, to je ten tvůrce, to je ten elementární chrám a tak dále. Tak zase necháme, bude tam ta analýza, jak jsme dělali prvně, a bude tam znovu, tam budeme mít teda i hosty, aby udělali nějakou reflexi. A tímto jakoby uzavřem to téma. A děláme druhý díl a tam zase bude tato podobná aktivace těch center a elementárního chrámu a božství.
0: Takže, kapiš to, ano, je to všechno na snadě, je to na nás, na tvůrcích, takže já se budu těšit a za mě, přátelé, veliký blagodár vám, divákům, posluchačům a Máro, samozřejmě tobě, jako vždy, krásně strávený čas. A jinak teda dobrou noc. A ještě Maro, teda nevím, jak tě to potěší, ale jak jsem na tebe tak hleděl, jak jsem si tě dal vždycky jako na celou obrazovku a tady tak jsem si pěkně hověl, říkám, keho mě ten chlapec připomíná, člověče, keho mě ten chlapec připomíná, jako ty, jo. A to bys neuhádl možná. Mám tě to říct? No, já ti dám nápovědu. Jako...
1: A bude to vulgární určitě.
0: Ne,
1: bude
0: ne, ne, ne, ne.
1: Strašně čistě ne. Vulgární.
0: Já si myslím, no, to, jako ty nejsi vulgární, takže ty mi ani jako vulgárního připomínat, jako to jako nejde, jo. Ale je to takovej můj osobně oblíbený české herec, jo.
1: Tak to je. Wow.
0: Počkej, že bych přizval píseň se podívat na Máru Hašlára, koho tě připomíná? Český a jako charismatické české herec, jo? Přátelé, kdo máte nějakého typa, pište. Maro, ještě další věc, já ti to pak prozradím. Prosím tě, nachystej tu ty jsi muzikant, jo? Ty jsi muzikant, takže nachystej třeba do příště jako nějaký vzorky tvoje hudby. Můžeme to promixovat i třeba s nějakou naší hudbou a pustit třeba ze tři písničky, jo? Ať mám představu,
1: to by bylo
0: ať
1: příjemný. Máte představu. Super. No. Jo. Možná pro tu aktivaci nebo i pro tu analýzu, tak tam jsme měli takový jakoby prázdný chvilky, viď? Tak to může doplnit, to bychom mohli, to je pravda. Tak já příště si připravím. A taky teda děkuju tobě, děkuji všem teda, že s náma teda vydrželi a že si chtějí určitým způsobem vyzkoušet, jo. A chápejte, tohle vám jedně tak řekne, jestli to chcete nebo nechcete, to prostě si ani nemůžete koupit, to je stejně na vás, ta vědomá praxe. I kdybyste si to koupili, tak to do vás nikdo nenamlátí. Takže já si myslím, že to je vaše svobodné rozhodnutí. A jestli přizvěte duši do svého srdce a velký rozhodnutí, aby se navrátila bohyně, aby znovu se rehabilitoval i ten náš tvořivý Bůh. Tak to je za mě asi všechno. Já myslím, že ty chceš něco na závěr, tak můžeš, ale já děkuju teda všem posluchačům i divákům. Mějte se pěkně a Petrucho, klidně to nějak zakončí.
0: Já to zakončím teda, Karle, tak. Malá nápověda Karle, že se rozloučím s vámi ze všemi, veliký blagadár a...
1: Jo, tenhle, to abych se měl oholit teda asi, no.
0: Ne, právě, že ty jak si necháváš teďka páčo, tak dostáváš rysy toho, no Karle Roden.

0: No, teď jsem si to taky
1: Karel
0: uvědomil,
1: Roden.
0: ale ne.
1: No tak, ale ten nos. A on má taky takový
0: fóz. Já mám, no, úplně jiný, podívej, vidíš.
1: No tož.
0: Mám úplně
1: no,
0: krkavčí úplně, jako.
1: Ale on má taky frňáčisko, člověče. A má taky takový to chmíří a tu patku, takže jako, ne, tož, tak mě to přišlo. Já jsem pozoroval, já jsem se dostal do role pozorovatele a pak jsem prožil to propojení s tebou a s Karlem Rodenem a já se, jako, já se rád podívám třeba na jeho film, jo, nebo kde hraje. On je vždycky plný záhad a jako dobrý borec za mě, ale to je jenom tak, jako zas vtípek, jako na závěr, jo. A jinak, no, dobrý. Tak jo, takže jsme domluveni na příště, nevím teda, kdy příště bude, ty máš ten kalendář, kdy je další
0: 27. jsme plánovali. 27. 8. čtvrtek od 19 hodin.
1: Od 19. Od 19. Ty to střídáš, ty to jak pingpongáč, dneska oznámil od 18, říkám fajn, může být. Teďka oznamuješ, může být od 19, klidně.
0: Jak chceš, můžeme to pozměnit, ještě budeme informovat.
1: Budeme.
0: Nám šlo z nějakého důvodu, já třeba než přijdu z práce, tak je to docela fofr od těch 6. Já jsem si vlastně tady nic jako nestih doma, věď, jakoby tak.
1: Dobře.
0: Tak určitě mě vyhovuje třeba i od těch 19.
1: Dobrý.
0: Není i takový vedro. A...
1: Dobrý, může být. A Maro, ještě mám takovou jako... Takovou otázečku na tebe, nemusí odpovídat. Mě furt tak jako zajímá človíček jako vědomý, jako ty, co vlastně on v civilu dělá, jako jestli nám prozradíš, kam chodíš do práce, co děláš, jako ve hmotě nebo někam. Já si myslím, že tak jako chodíš jako do hmoty, jako někam něco vyrábět.
0: Já dělám veřejné osvětlení.
1: No, já jsem to, takže práce v terénu.
0: Já jsem neustále venku, za jakýkoliv počasí.
1: A dívej se jako...
0: Kopu díry, hrabu se v zemi, tahám kabely.
1: Maro,
0: jsem úplně normální dělník a jsem spokojený.
1: To jsi mě teď tak potěšil. No, promiň, pokračuj.
0: Já jsem chtěl dělat jednoduchou práci, za který mám rozumný peníze. Protože když je člověk hozený do té práce jako moc úplně a má tam tu kariéru, tak mu to hodně bere energie a hodně se nemůže věnovat právě těmhletěm věcem, jako tomu mýmu koníčku vzestupu a krajní
1: plodbě. To zně fakt...
0: Já mám pak víc času na všechno, no, na tohle.
1: Jako ta práce venku pročistí hlavu a já bych tě vůbec jako netypl, třeba, že bys chodil někam v kravatě, někam do kanclu a byl nějaký finančák nebo nějaký obchodník, to jako vůbec. Ale jsou rád, že jsi mě to potvrdil, teda
0: jsem
1: si...
0: Jsem elektrikář, jako řemeslo jsem.
1: Typicky. To je dobře. Tak jo, takže to byla zvídavá otázečka, ano, na závěr, no a dívej se, 20:57, bez třech minutek, 3 hodiny, já tam pustím našu znělku a rozloučím se, Máro, s tebou, pozdravuju všechny ze skupinky, Svobodná spolupráce, Věru Kopřivovou a Chryse a tvoji ženu Zuzku, jo, která byla velmi příjemná minule v tématu smrt, takže hodně dobrý a tak. No, nechce se mě zvedat z toho křesla, jo, ale už se těším na kafičko a na cigárko.
0: Máš po každý, viď? Ale tak v pohodě, mám. Já si myslím, že to stačilo,
1: jo.
0: Já jsem spokojený. Pro mě to byla taková malá premiéra, co se týká i té veřejnosti. Jinak jakoby vědomně k tomu přistupuju a ty texty, a ty obrázky, které k tomu ještě jakoby jsou přidané, samozřejmě teď vznikají na těch stránkách Svobodné spolupráce. Všechny ty texty jsou pro tu vědomou praxi jako skvělý, že tam v té jednoduchosti jasně vysvětlujou to všechno, o čem jsme se tady bavili. Trošku vás můžou uvíst i do té praxe. Nejsou to vloženě techniky, je to jakoby typický popis té mé zkušenosti, když jsem jako pracoval s těmi centry, tak co mi to pak jakoby umožňovalo za kvality. A díky tomu jsem byl schopen to nějakým způsobem analyzovat a vytvořit z toho všechen tenhle ten materiál, který vám teďka předávám. A byl velmi složitý, nejdřív to obsahovalo mnoho, jsem tam chtěl být mnoho stránek dávat, nakonec jsem dokázal časem to zjednodušit do této formy, že to je vlastně jakoby pár takových pracovních listů, kde si člověk velice snadno začne prostě jakoby s tou vědomou praxí. Tak já ještě jenom teda ještě děkuju teda na závěr ještě podruhý. Děkuji všem a mějte se teda zatím.
1: Mějte, děkuji Maro, ahojte a pozdravuji vás na dálku Píseň a když jsme u toho, tak mě přišlo vhodné teďka pustit Maro jednu písničku našu z našeho LPčka, CDčka Básník a když jsme u té krajiny a u toho zestupu a u těch děkování a blagadarů, takže tady ta písnička vyjadřuje poděkování Matce Zemi, že nás tady teda má a že s námi má tu trpělivost. Jo? Takže Píseň se jmenuje Země má a pouštím a o veliké šanty, dobrou krásnou noc.
0: Děkuju, mějte se.

ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zazpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá, blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Po delší době.
0: Ano, samozřejmě. Vy mladí, ano. Vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době, kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Jo, taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mým novém autě.
1: Tohle miluju. Tohle tu hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Kde už se zase válíte. Zase tam dovolenkujete.
1: No, už se válíme. No, ale počkej, jo. Ono je jako, jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme domů.
0: To nějak uběhlo, ne?
1: No, nějak strašně moc, no.
0: Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
1: No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
0: Jenom dvakrát, no. Na svém motocyklu Java.
1: RVM. Java Máša.
0: Ano, jak ji říkám, Máša. No
1: krásné.
0: No a to ještě ses nesvezla.
1: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
0: Ne?
1: A jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě ne.
0: No ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
1: No hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Já tyhle ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
0: No, vidíš to, Iša je odvážnější.
1: No, to já jsem slyšela, no.
0: Je pravda, že to bylo za mladá, jo. Mm-hmm. Kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě 19letá. Tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici. To jsme jezdili ještě polníma cestma. a bylo tam bláto, no tak já jsem před tím blátem přibrzdil. Ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona se nějak málo držela.
1: Ježiš, ne, neříkej mi to.
0: Jo, přímo do toho bláta, no jo.
1: No, tak teda, tak
0: ale
1: i po těch letech.
0: Protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že jo, až vyleze z toho bláta.
1: Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
0: A moji Mášu si spohladila?
1: To jsi nevšim.
0: V nestřežený okamžik si ji hladila?
1: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
0: Na tajňačku, viď?
1: Abys to neviděl.
0: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že jsme byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
1: Ano, ano.
0: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
1: To bylo úplně super, veď.
0: No, tak olympiky mám rád.
1: Já taky.
0: I když mám nějaký výtky jaksi k nějakým jandovo-propagandistickým ohledně jandovo-propagandě ohledně očkování.
1: Jo.
0: No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
1: Ano, ano, ano, ano, tak se to jmenovalo.
0: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
1: Ne, oni jsou to 2 bratři Zlomkové a 2 bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul,
0: jo,
1: tak oni tam byli
0: 4,
1: na té střeše.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Oni jsou 4, no. No, no.
0: No, jenže on se neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
1: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
0: No, zkrátka a dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
1: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé, u našeho super DJ Charlieho, tím toho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá. Ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů. Pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Na parketu jsme byli sami 2.
0: Až tak? Jo.
1: Bylo to jako. Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
0: Je to suchý a možná jste na tom parketu moc divočili.
1: No, tak jako... Pozor,
0: víš, jako,
1: pozor,
0: že se
1: viděl...
0: tam báli ty
1: ostatní. Počkej,
0: když
1: jsi to viděl sám, ty mý kolena to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
0: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho
1: ne,
0: zase bude
1: mám...
0: aféra nějaká.
1: Já je mám zkovaný.
0: Teď?
1: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
0: Takže úpadek lázeňství. Tak ono, to je právě, jak bych to řekl. My se tady bavíme o spoustě věcech. Jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si tucáme ty věci z prstu, protože
1: Jo.
0: my bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu. A ty ekonomiky evropské se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se
1: No to ještě
0: tančí a je
1: pořád,
0: dobrá
1: ano, nahoru.
0: nálada, ale v
1: Ano.
0: podpalubí tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný, jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si ve mně
1: Co?
0: vezmeme,
1: Právě.
0: že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 20, 25, minus 4, 21, tak si
1: No.
0: vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. Jo? To, co ty vlády tady udělali za dlužení té země za 21 let, tak polovinu z
1: To
0: toho
1: hodně.
0: oni udělali za pouhé 4 roky. To je
1: Co víš,
0: na
1: a to budou
0: kriminál. Já bych je
1: vymlouvačky.
0: postavil před
1: No.
0: soud prostě za vlastizradu, za ekonomickou. O těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to, o to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně,
1: Počkej, no
0: Zuzanka.
1: já jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme
0: Tak
1: dneska
0: jo, tak já to
1: nepřáli
0: udělám,
1: a
0: no.
1: dneska je to na nás.
0: Já to udělám.
1: No.
0: Počkej, já to udělám.
1: Tak jo. Jo.
0: Sleduj. Čučen zibite, já.
1: Sledu. Jo.
0: Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar,
1: I čume,
0: Matuška.
1: i kuke.
0: Jakže?
1: I čume, i kuke.
0: Aha. Schönhaxen. Mit chlupen, já.
1: Mě fakt rozesmál.
0: No. Jo, to bude ono tady. To jsem se tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali. Tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takové devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozumí. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařejí. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivový olej. A oni do všeho to cpou, tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako a co do toho jídla, jestli tam dal olivový olej a on, jo, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak to je hodný lidi. Nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní, takže to nějak nepřepalujou. Nejsou extrémní, no tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quattrocchio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě, jestli to není Pusy, jako, pozor, to snad ne.
1: To snad ne.
0: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie. Pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané,
1: tak to může být
0: Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
1: No, to je nějaký divoký, ne?
0: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všechno smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
1: Ano, tak to je hodně Zuzanek.
0: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
1: Já mám jednu klientku Zuzanu.
0: Přemýšlím. No právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a vonavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
1: 20 Susany.
0: 20, no 20 Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, My vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Suzanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Suzana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
1: Klidně, tam něco hoď.
0: Já vím, co tam hodím.
1: Ty víš, co tam hodíš?
0: No jasně, jo. No já vím, co tam
1: tak
0: hodím.
1: Tak já doufám, že to uslyším. Zuz.

0: To jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla, jak mm-hmm.
1: Ano.
0: Jo, no tak máme i jinou písničku, pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. Mm-hmm. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto. Musím tady trošku doladit.
1: Hen toto oné.
0: No mm-hmm. jo, hen toto vydrž.
1: Já držím, já jsem držák.
0: Ano, to já vím, jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook, no, facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Klepat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Co, uh-huh. Teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No, teďko... no,
0: kdybych se nudil, bože. Oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduché účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malém okýnku.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Vidíš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo to.
0: A začalo to fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám 14 dní tady s tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela. Říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho. A okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse prostě. Ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita? No?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. A co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo, toho je. Tak,
1: Hodně.
0: Česko. 11. srpna, Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805. V Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
1: To je dobrý.
0: no to je, no jsem to, 1882 první telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním Hahej, halo, se ujalo až později. Počkej, jsem to
1: A
0: zaskočil.
1: hej,
0: No já
1: to je
0: jsem ujal.
1: zajímavý. A hej.
0: Ahoj. 1921. První příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo náměstí, nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdybys to nevěděla.
1: Tak to bych určitě nevěděla.
0: Když to, že nejsi v soutěži.
1: No.
0: 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. A zítra
1: A
0: bude,
1: zítra.
0: zítra, v kolik, v 19, no v 19 hodin,
1: Asi
0: myslím.
1: 15, 19:15, něco takového.
0: Ano,
1: Až do
0: 19.15
1: 20,
0: bude
1: no.
0: konjunkce, pravděpodobně, ale už bude
1: Ano.
0: pozorovatelné v 7, že jo?
1: Jo,
0: Ale kdo nám ho
1: ale
0: zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: no, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na
1: Nemi.
0: měsíc, jo?
1: Na měsíc na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: No a ze světa, jo? Ze světa. Jo, tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo, hahej, se teda jako. 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Mauerském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později.
1: Ty
0: 1921,
1: prďák.
0: první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 tisíc dolarů na podstavec Sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: Když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je prostě, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No, vidíš to.
0: 1877 americký astronom Asheb Hall objevil Marsův měsíc Day. tak to skoč. Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I. ještě teenager nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, víš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 150 po ježiš, zase mu to tady nejde skočit. Po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího Donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulikova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od Ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrily 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých

0: Ropa unikla, nebo uniká z tankeru Karolin Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace Mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TASS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, více to nepíšu. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle na to by nikdy nepřistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaký letadla, který můžou startovat, hasicí letadla, jo, který můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat?
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů, a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo, nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atén, jo, ten

0: požár. Takže na
1: Ale
0: jedné
1: jinak o
0: straně
1: tom
0: tady,
1: nikde nic nepíšou, že jo?
0: no to je, co tě zapíše, jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni, víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No prostě,
1: No,
0: prostě blázni.
1: Prostě blázni, přesně tak, ano.
0: No, tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Maša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižné Kámsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdrželo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TASS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prah Pride. Už jsem se lék.
1: Ježíš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Měsíc,
1: tato obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc v novu.
1: No, to je nejmenší.
0: budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy,
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký
0: no, ale tady
1: matný
0: psali,
1: vybavuje.
0: Psali, že před rokem, viď? Kdy? Před 100 lety, já už jsem z toho úplně blbej. No nic.
1: Je,
0: tak...
1: ale to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo.
0: No.
1: Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje,
0: jako
1: nebo nevím.
0: Jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne, to jako, ten určitě ne.
0: No.
1: Ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako... Teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.
0: No, děvče, to víš, kolik, tak počkej. Kdybys, tak...
1: No, kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, od kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně. Jo.
0: A přesto
1: no, opravdu,
0: posílají.
1: Jo, jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě ne.
0: To jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
1: No. Asi tak.
0: No tak můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve. Tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu... se mi to podařilo.
0: No jo, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: To je s tebou těžký.
0: Ty neposlouchej, ty neslyšíš ten příspěvek?
1: Ne.
0: Bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás
1: jo.
2: Zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel, mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní odbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu, budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli, takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ne, myslím, Vildu Majerová.
1: No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
0: No právě, teď ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Představ si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová,
1: jo,
0: ale... Ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt, já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli. Mm-hmm. Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil. Mm-hmm. On tam taky potom jako zemřel a to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově. Na tenhle ten film, ten nám tam promítli. A až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorovej, jo.
1: Protože, a tak to bylo docela fajn.
0: No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. Ale...
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: Vrátím se tady k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhlech jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další na přilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo?
1: No, nejli předseda ještě.
0: No.
1: Jako to se tak... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra,
0: a
1: no, tak
0: zda... kolik mu bylo, prosím
1: Počkej,
0: tě, Mišo?
1: Prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: A v celku takový hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalý předseda nebo bývalý ředitel pošty a povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď? Třeba,
0: myslíš,
1: já
0: že
1: nevím.
0: Myslíš, mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávěc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo. Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl jo? být. Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
1: I to může být.
0: To někde přesně spolu rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mě líbí, jo? Víš, teď se mě líbí, jak na ty alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš, záblesk, jo.
1: Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
0: No počkej, to já ti něco chci říct k tomu.
1: No.
0: Lidi, co chodí do kostela a slepě věří panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
1: No, to asi
0: oni, oni nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požrání. Jo. Takže ta jejich energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a já jsem se dneska dostal k takovým zajímavým informacím. No, totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej, je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo
1: nemusí
0: třeba elektromagnetický puls. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který
1: ano,
0: odtajnila,
1: že...
0: A ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme,
1: Ano.
0: že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk. Jo? To znamená,
1: Četla
0: že když...
1: To.
0: No a to je oficiálně dneska, už to není jako vymysl nějakých ezoteriků nebo nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přesto, že to tělo můžeš do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. Na to se používají psí zbraně a takovéto věci už dávno, dávno. 5G sítě a tak dál. K ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Napitání.
0: No, takže představ si velký záblesk,
1: ano.
0: který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí, pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v úvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohly být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích, tak,
1: no, tak ty
0: naposledy,
1: víš, to je
0: tuším,
1: teďka
0: viděli,
1: aktuální, ne?
0: Naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém, jo, a tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako, jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme. Pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
3: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislý, přitom dělají v
2: Dobrých
3: Evropě a
2: právníků, evidentně
3: Senátu.
2: dobrých, ano.
3: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda a podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl, takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém
2: Měl jsem podat
3: je, že...
2: kompetenční žalobu.
3: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
0: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli jsi nechytla tu novinku, já vím, že jsi na dovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
1: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
0: No, protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
1: Jako, že tam nemá
0: není
1: žádný.
0: Jeho, že není jeho oficiální poradce.
1: Aha.
0: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
1: Poradcem, ano, ano.
0: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvirtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
1: No ne, čili... no tak jako on
0: no ale...
1: bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
0: No
1: a
0: ale proč...
1: pár lidí nad tím mávne no... rukou, že jo, řekne dobře. No.
0: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako. A já jsem to tady říkal, že on k tomu
1: přistoupil. To nemá obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
0: Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
1: Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do jednoho. Do jednoho. Hele, ale já jsem, neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument, dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Račanská jedna, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
0: No
1: ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
0: No, trápil.
1: Tak.
0: Minimálně ji podváděl, že jo, s tou...
1: s tou druhou.
0: Ne, počkej, já teďko hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom ji měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
1: Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
0: Jo, jo, jo. No, tak Jana Zvrtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaný přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvrtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka s SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter.
1: A
0: počkej, jako... jenom ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla. Petr Kolář odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů. Tak když jmenuje, tak může všechno, ne? Teď zavádí nové
1: jako
0: pořádky.
1: Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo jaký pozice on tam jako vystupuje.
0: No počkej,
1: Víš, jako ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici,
0: no,
1: ale
0: tak
1: nevím.
0: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My
1: aby
0: víme, jak
1: zažoval.
0: To je, že jo. My víme, jak
1: no,
0: to
1: tak
0: je.
1: No přesně tak, my to víme všichni, že jo.
0: On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
1: No, docela dost velký.
0: Myslím velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
1: No, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se to neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. A třeba jsou jiné věci na starosti, no.
0: Dám si ještě jednou. Andrej Babiše, je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré prostě některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos také vypadne.
3: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
4: Děkuji tady... za jasnou odpověď.
5: To je...
4: Moment, pane premiére, tady... dávám prostor k reakci.
3: My tady nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky, my byli jediný jako hnutí, na které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 euro v keši. Jediný jsme pomáhali, jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. Ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, jednoduché. 4 roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a
4: pánové,
3: nemluvila o občanech
4: vám.
3: České republiky, protože
4: vám,
3: danila
5: jsme o
3: a ničila
5: tom,
3: jejich
5: bezpečnost.
1: Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
0: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
1: Je to takový, jako.
0: No, a ty tady vidíme, jak...
1: To jsem.
0: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
1: no,
0: z hlediska dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli být třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
1: Jo, přesně tak.
0: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
6: Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14
4: pán,
6: miliard
4: korun. Pane Okamuru, prosím, neodklánějte se mi od tématu, je vás
6: ale
4: tady šest, když se mi to tady...
6: Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení.
4: Opakovaně jsem mu skočila do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení. Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla
6: Vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mezi.
4: Pánové, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
6: Žibe, vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
7: Tak neříkejte
6: nesmysly, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A My přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější.
4: Druhá věc, vám pana velmi krátce, prosím, pana
6: a ještě velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným
4: politické konkurenci. Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu. Děkuji.
0: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
1: Víš, jako kdyby něco bylo, jako buďte ticho, neříkejte to.
0: Jako, a všimla jsi, jakou taktiku používají piráti, a už to sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
1: Skáčou.
0: Tak začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčnej říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je vlastně na přesdržku, tenhle ten člověk.
1: Ne, jako hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to... Já nevím, se v tom vyžívá, jo. To je úplně. A ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje. Já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude. To opravdu...
0: No tak... zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
1: Víš co? Ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo... Oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj 11. Ta 11 jezdí od nás přes IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. 2/3 těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali.
0: Uhum.
1: Jo?
0: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
1: Přesně tak.
0: Chápeš?
1: Jo? Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic. Tam je mrtvo.
0: To je, viď? A žádná kompenzace.
1: Nic? Vůbec, jako.
0: Tak počkej, pustil si dalšího gaunera, jo? Chceš?
1: Nebo jo, spíš o gaunerovi.
0: Takhle, o gaunerovi. No. Pustil si o gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další na bob.
5: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
0: To je, když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo, tuším, 5 nebo 6 lidí.
1: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako... To s tím to taky trošku nesouvisí.
0: No to asi jo, asi to nebude jenom tak. Jo. Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
1: Jako, vím, že jako pár přátelství doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo.
0: Asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl. Tady v tom rozhovoru. A zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně jako zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno pro to, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
7: Víte, na co myslím? Na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. Tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď
8: taky to prostor.
7: Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andreje Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
8: Dobrá.
0: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo. A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost. A oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
1: Jo, přesně tak. Jako.
0: Jo, takže a oni pořád do toho šijou. Jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě o tím zakrývají vlastně... nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet. Za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne. Za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle, ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
1: To jsem zvědavá. No. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku. Jo. Uvidíme. Ne?
0: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to za sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
1: Tak jako jen třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
0: Jde si čudliku, počkej. Šup, už to jde.
9: A opět posloucháme stejnou písničku.
8: Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout zkušenost, skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jako by podnikatelský úspěch byl podezřelý, jako by vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jako by bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a z posedlosti Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samo sebe opouštět. Nejdřív ustoupíte v jedné věci, pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste.

0: tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, že jo? Takže víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená o komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj, miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. Neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii. Důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
1: No, hezký to zhrnul, ne?
2: Hezký jim to vysvětlí.
1: Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS.
2: Jo? Protože jo, to je taky, dalo by se to tak, ano.
1: To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul, ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
2: Babiše.
1: No. Babiš. Oni se úplně vystačejí totiž.
2: Jo, oni jsou úplně v pohodě.
1: Piráti to je kapitola sama pro

0: sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta antifa jejich, že jo, to jsou...
1: To je strašný, to je opravdu...
0: To jsou anarchisti.
1: Já vůbec jako nevím, jak tohleto ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš, jako že fakt jako...
0: To se to někdo volil jenom za SS, ne?
1: Já nevím, jako...
0: Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo... Když se na to podíváš, co za nima je, jako vyložení jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
1: No to je na tom to nejhorší.
0: Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno povlu může uspět v čemkoliv. Protože
1: to je
0: mají
1: ukázka
0: k tomu zelenou.
1: Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. A ještě jim budou tleskat.
0: No, až vidím Zubatou Richtrovou, tak mám strach, že mi rozkousne obrazovku, tyjo.
1: A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme. Tam je celá jejich taková buňka nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho oni vždycky jim to tam počmárají a strhají ty nálepenky a oni to tam zase vylepí a věčnej boj.
0: A o prolhanosti, jejich prolhanosti svědčí to, co ti teďko pustím, jo. Kdy ještě doufal ten panáček, co furt signáluje, to je signalista. Na dráze signalista. Pracovali signalisti, to víš.
1: Mm-hmm.
0: Tak si
2: domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
0: Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
1: Se tam rozhovořili oba dva na jednou.
0: No jo, tak pojďte. Ale co pak?
1: A teď chlapečkům zmrzly úsměvy.
0: Počkej, já jim nastartu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mu konečně ustřihli?
1: Asi jo.
0: Počkej, se nám nachyluje čas.
1: Trošku.
0: Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
1: Tak.
0: A ono to nejde, čoče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
1: Přece nám to Macinka celý nestrhnul.
0: No já nevím, čověče, on je divoký. Počkej. Fialo, ty naše Fialo. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
1: Ty už jsi mu rozepnul pusu.
0: Jo.
3: Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiřte to, nelžete.
4: Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.
3: Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
0: Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby se posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka. Měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně mluví o nějakých 76 miliardách,
1: rozumíš, ta
0: který
1: vidina,
0: tam zmizeli, jo?
1: Ty chutě Chápeš? Na to, ty byly úplně silnější.
0: Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká, a on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhletím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo když to je dobytek na entou. Co od tyhle ty verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes. No, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
1: Jo. A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažejí Babiše a pak, že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
0: Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Dekroa má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
1: Počkej, Dekroa, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
0: No, ta udělala takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak on se jmenuje
1: člověk. Havránek.
0: Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Víš, kde oni se seznámili?
1: Poslanecký sněmovně.
0: Tak jako se... Pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
1: No.
0: A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teď, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu těm sexuálním záležitostem na pracovišti. Jako, jo.
1: Ajajaj.
0: No jo. No, jako tyhle ty sexistický ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymýšlím. Tak.
1: To je blba.
0: Jak blbá?
1: To je blbá.
0: No, tak Dekroa se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc, takže byla dlouhá noc pracovní. V parlamentu. Chápáš?
1: A oni, takovou fotku.
0: Jejich zraky se potkali u automatu na kávu.
1: Ano. Tam se střetli.
0: Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopit, tak už Dekroa, padí Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
1: Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
0: Jo. Počkej, jestli... A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
1: No, to je logický.
0: Ale on, ne, on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
1: No
0: je nachytali v tom Polsku, že jo? Jako.
1: No.
0: No jo.
1: To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
0: No určitě tam jeli pracovně, ne?
1: Dobaveno.
0: To je, my jsme hrozně drbný, ale...
1: Ne, to je hrozně drbný, jako fakt, jako... Ne, tohle je strašný. No.
0: A ona je ale na zajíčky, ne? Asi, ona je na zajíčky, ne? Ta Dekrova.
1: No, tak...
0: A ona není zelená, ona jako... No.
1: Ne, myslím, že ne, že je rozešlá nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
0: Já teďko nevím, určitě... jestli je rozešlá nebo sešlá.
1: No, asi tak.
0: Možná jenom sešla z cesty, rozumíš. No nic, Píšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
1: No jo, čas oponou trhu, já na to tady koukám.
0: Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
1: Už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
0: Prosím tě, hodíš pásek a seš normálně ve věci.
1: Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně já si to užiju zítra, my půjdem zítra. My jdem zítra... se koupat odpoledne. A jdem i s Naděou, ano.
0: Jo, to bude velký, to bude velký.
1: A Naděja nás dneska poslouchala.
0: Tak ji zdravíme, no, jestli to vydržela až do teď.
1: Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když tak jí to přepošlu, aby si to poslechla ze záznamu. Jo, jdem se koupat s Naděou, pak jdem na dobrou večeři a pak si dáme závěrečnou diskotéku. Oh, hurá, směr Praha.
0: No vidíš to. No tak dobře, tak pozdrav všechny známí. Já ti děkuji za dnešní účast, přestože máš dovolenou. To bylo příjemné.
1: Bylo to příjemné.
0: Hezky si to užijte fajn. Ještě ten poslední den. A už jsi se jako rozloučila?
1: Ještě jsem se nerozloučila, ale rychle to udělám. Přátelé, mějte se všichni moc hezky. Užívejte si teplé dny. Za pár měsíců na to budeme vzpomínat, jaký to bylo fajn, že bylo teplíčko.
0: Na horách.
1: Nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
0: Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na Svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak.
5: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude česko

0: Vítám, dnes tady v neděli 16. srpence, srpna 16.8. Leta páně 2026, tedy je jich to kalendáře. A my se tedy koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství přes Studio Kadaň, tady zde na svobodné vysílači CS a samozřejmě sledovat ji už byste mohli a měli na Odyssey. A
1: to svobodné vysílači.
0: Ano. Je to tam a jsem tam
1: jste mohli a měli
0: na Odyssey a to
1: svobodné vysílat.
0: Ano. Tak a je to tam stejně slyšet ještě nějak divně, takže to není úplně good ten zvuk, takže se nám to s Pavlem nepodařilo ani na podruhé. No nedá se nic dělat, dámy a pánové, připomenu, že teda takéž to tady, ničemu nevěřte a vše si prověřujte z různých to zdrojů a jsem najednou slabý a nevím proč, nerozumím tomu. S tím, že samozřejmě poznamenám, že válka je vůl a nikdo ji nechceme, že ano, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. Toť k tomu. No už uvidíme, pan Tichý, teď mi stihnul první e-mailíček poslati. Počkat, já tady překliknu obrazem a první mi poslal v 18.57, takže opravdu příprava není možná na toto vysílání, zkrátka, když mi to chodí za 3 minuty, začátek vysílání. No už nevadí, budeme tady mít samozřejmě zase nějaký možná důležitý věci, možná hlouposti, takže zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině, doufám, že jich nebude moc. Informace z USA a iránský konflikt bude následovat jako třetí a čtvrté, páté budou novinky odjinud, aktuality z Evropské unie a covid kočkování nás výsledky budou jako 7. No to jsem na to zvědavý, jestli to stihneme, uvidíme, je toho dost a zajímavost mi z domova, bychom to měli skončit a pak bychom se měli kouknout zhruba za hodinu a 3/4 na tématické okénko a neb smrtelná choroba globalistického projektu. Tak, pan Tichý by měl být už připojený a já jsem stále slabý a už nevím, co s tím mám dělat. Tak, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer.
2: Slyšíme se, hezký večer. Zdravím vás i vás, vážení posluchači. A jak si pod heslem, kdo je připraven, není ohrožen, tak se do toho pustme.
0: Dobře, dobře, dobře. Vrhneme se na to, pustíme se na to, ať to sviští po strniště. Tak já s dovolením teda dám tu jedničku z Ruské federace. Ještě to tady vlastně musím prokliknout, takže tady jsem zaspal já. Rusko zaútočí na NATO do konce tohoto roku, nebo spíš už zaútočilo. Tak je to od pana Kornilova. Je to tedy z pondělka článek přeložený do češtiny, je asi to zase větší, hlubší analýza. Minulý víkend, tedy už nějakého třetího, že ano, končící, nebo druhého dokonce, přední evropské noviny jednomyslně informovaly o nejnovější senzaci, tedy Rusko by mohlo zaútočit na NATO do konce tohoto roku. Jde o výrazné samozřejmě urychlení západních hororových scénářů o našich tedy myšleno ruských plánech. Vždyť dříve strašili své občany bezprostřední válkou s Ruskou federací a to v rámci horizontu let 2029 či 2030. A teď najednou tak prudký skok v časovém horizontu. No, zdrojem tohoto senzačního příběhu byly samozřejmě exkluzivní informace, které The Wall Street Journal získal od nejmenovaných představitelů, odvolávajících se na nové zprávy amerických zpravodajských služeb, a těm můžeme přeci věřit. A tyto zprávy údajně dříve uváděly, že Rusko nevyhnutelně zaútočí na NATO po skončení války na Ukrajině, ale pak rozumnější šéfka samozřejmě rozvědek Tulsi Gabbardová odstoupila a zprávy se změnily. A nyní se zdá, že se Rusko rozhodne otestovat sílu aliance, tedy omezenou v úvozovkách invazí, ještě před skončením centrálního vojenského okruhu. No a téměř současně se zveřejněním tohoto exkluzivního materiálu The Wall Street Journal se však na letišti v Lipsku odehrál záhadný incident s neznámým dronem a západní propagandisté jeden po druhém začali tvrdit, že útok na NATO už proběhl a samozřejmě za ním stálo kdo? No přece Rusko, kdo jiný. Dneska jsem si šel zase na Rumunsko, už čtvrtej tam spadnul, nejspíš. Zase bez důkazů, že ano, forenzní expertízy nebudou, jako nebyly ani u prvního rumunského, u druhého rumunského, ani u třetího, teda nebyly expertízy. A ruský prezident Vladimír Vladimirovič to říkal jasně. Předložte důkazy, trosky, udělá se forenzní expertíza a zjistíme, kdo to vyrobil a zjistíme, kdo a odkud to naváděl. Je to úplně jednoduchý, ale tady ty keci, co dneska jeli Frekvence 1, protože ty to zase určitě pochytili od ČTK a dalších plkalů, který si tady platíme povinně. Takže takový ty je narrativ ruskoje EE a nejspíše útočí na Rumunsko těmi drony, kdyby Rusko chtělo, tak jim srovná letiště na děrníky a měli by, mohli by tam sázet maximálně tak rajčata, ty jich tylové v Rumunsku, ano. Tak, asi můžeme, pane inženýre, na druhou, protože to je úplně...
2: Ta druhá zpráva v podstatě dost jako rezonuje, když se na to podíváte, s tou první. Ta druhá hovoří o tom, že rafinérie v Nižněkamsku byla zasažena, je tam 13 mrtvých, republika, to je Tatarstán, ten Nižněkamsk vyhlásil smutek, 48 lidí bylo zraněno. Tady vidíte to, tam tvrdí, že něco padá z ruské strany do Rumunska a podobně, nejsou schopni dokázat a tady jim prostě zabijí lidi, hoří to prokazatelně, útočí tam na ně a vidíte, že to je nesrovnatelné. A ta zpráva je tedy z 11. a s tím, že teda ráno toho dne byla místně ropná rafinerie zasažena masivním útokem dronů, přičemž zahynulo 13 lidí a 48 bylo zraněno. Takže ten dron zřejmě havaroval někde poblíž davu lidí a havaroval, on tam také mohl být naveden, že? V republice byl vyhlášen celonárodní smutek a přitom podle ruského ministerstva obrany bylo za poslední 24 hodin sestřeleno 1134 dronů ukrajinských ozbrojených sil. 1134 dronů. Oni nejsou ani tak ukrajinských ozbrojených sil, jako oni jsou hlavně původem nakupovaný ze západu. Maximálně na té Ukrajině montované a upřímně ta speciální vojenská operace by se asi neměla proměnit v soutěž, kdo kolik dronů jenom někomu tam pošle, kolik mu vybombarduje rafinerii nebo mostu a podobně. Tady je prostě potřeba svědomit, že to je ta vzdušná část, kde teda Ukrajina vlastně jakoby předstírá nějakou vyrovnanost v tom boji, ale po té souši prostě ty ruské jednotky postupují dále, obsazují další prostory na Ukrajině a o tom nám řeknou další zprávy. Takže tolik tedy tady v tom, je tady samozřejmě také ještě v tom článku zmínky, které se týkají teda toho takzvaného útoku na ukrajinské transportní letadlo na letišti v Lipsku. On tam nikdo neútočil, on tam teda našli něco pohozeného a je to, ty zprávy byly různé, protože nejdřív tam bylo o tom, že řidič turistického autobusu náhodou objevil dron 4 hodiny po útoku, během své obchůzky, tak říkají, že ležel poblíž letadla, zatímco nálož se nacházela něco stranou. Dron se z něj pokoušel narazit do křídla Antonova poblíž palivových nádrží. Dron havaroval, nevybuchl. Němci hledají ruskou stopu a nemohou ji najít, co se dá dělat. Ovšem předtím ty první zprávy byly, že dron letěl a ten řidič ho skopnul ze vzduchu. Takže tady vidíte, že prostě to je až jako k nevíře, co se děje. A jenom srovnejme si obojí. Jo, útoky na jedné straně, kde teda hoří rafinerie, kde teda jsou mrtví a na druhé straně rádoby nějaké útoky, které pořád ne a ne, ty ruské na ten západ ne a ne, je jako prostě prokázat. Takže pojďme dále asi.
0: No, oni to hlavně dělají jako provokaci západňáci, že ano, aby se aktivoval ten kouzelný článek 5 severoatlantické smlouvy o NATO, tedy Washingtonské smlouvy, dámy a pánové, aby si řekli, jdem na ně, jdem na Rusa, že jo, to. Jenomže na Rusa nepůjdou na samotného, protože Putin si prý vytvoří vlastní hormuzský průliv, a to za pomoci KLDR. bylo zveřejněno 379 cílů a prý kdo je na seznamu? O co go? Ruský prezident dal tedy jasně najevo. Cituji, odpovíme na útoky proti stínové flotile. A Rusko nemá na své straně pouze vlastní lodě, ale také rychle rostoucí flotilu KLDR, která se proměňuje z pobřežních sil v nástroj dálkové námořní politiky. Velitel Tichomořské flotily Viktor Lína informoval o podrobné analýze námořní přepravy, tedy v asijsko-pacifickém regionu, kdy tedy od 24. dubna do 6. srpna proplulo jen výlučnou ekonomickou zónou podél jižních Kurilských ostrovů 1001 plavidel a z nich tedy 379 plulo pod vlajkami nepřátelských států. Konkrétně bylo uvedeno tedy 26 britských a 9 francouzských lodí a pan Lína tedy, nebo tedy ten velitel Tichomořské flotily, zvláště poznamenal, že západní státy používají vlajky třetích zemí, ale přitom ruská armáda ví, čí jsou to lodě. Důraz tedy právě na Británii a Francii není náhodný. Pod britskou vlajkou pluje pouze 0,4% světové obchodní flotily, ale britské společnosti vlastní, spravují anebo provozují 1781 plavidel, což je přibližně 4% právě světové tonáže. Rusko se nebude tedy omezovat na formální registraci, ale zaměří se na řetězce vlastnictví, správy, pojištění a konkrétních příjemců a pomohou jim v tom právě Severokorejci se svojí flotilou, která vstupuje prý už na scénu s oceánskou. No,
2: Tam to bude velmi zajímavé, jo. Protože Rusové teď, respektive tedy prezident Putin, aby byl přesný, tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Connor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem v Moskvě zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní ligy Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských ozbrojených sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jak si tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme. Na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk, tedy střed, přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního, a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazený Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přečnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustředování sil útoku. Tak dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
2: Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychle vytrhne z dluhové krize, než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě Evropské unie a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru jejího vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po druhé světové válce? Světový válečný konflikt reálně hrozí. V této souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postupem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký kulturně mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítel každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, nebo je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volí po sankcích a zásahu proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách, nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
0: Tak, dobře, dobře, je tady někde... Není. Já myslel, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz.
2: Já tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
0: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara. Asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého, a Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo jakýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit, jdem se kouknout na další zprávu.
2: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičení Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup. Tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem, navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze 4 ostrovů jižní skupiny Velkého kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Habomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko, podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Habomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad Jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivnil dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovalo i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků protiruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitel ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovoru o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat. Takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být. Nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, který je Douglas MacArthur. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Francisco smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže teda 2% věnuje na zbrojení, tak to ona je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže tolik ode mě tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na USA, jsou přímo zapojeny do útoku v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji. Položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území. A čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je... Co? Počkat. Ještě jednou. Sergej Lavrov. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle. Co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii? A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
2: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže to je jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva začala jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil, že je ohrožena zdraví, protože samozřejmě

0: tu Ukrajinu prostě vyklidit, udělat tam z toho tedy ten nový velký Izrael, což se asi nepovede, ale v těchto snahách jako prostě ten Zelenský pokračuje. Nikdo mu zatím nezměnil noty. Takže pojďme dále.
1: Tak, přepojíme už se ano. Do druhého, Ukrajina, stát 404 a v první zpráva je tady. Padlo rozhodnutí vyslat do Ruska až 50 tisíc severokorejských vojáků. Toto rozhodnutí prý už bylo přijato. A to je druhé prohlášení tedy Šňupanského, který to samozřejmě oznámil, on to totiž ví nejlíp, že ano. Je zajímavé, že zatímco dříve se hovořilo o stovkách, poté o tisících, nyní už jde o desítky tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že Pchjongjang studuje moderní vedení války pro budoucí konflikty v asijsko-pacifickém regionu a výměnou od Moskvy získává licence a vojenské technologie. Nůž a západní tisk informuje o technické slepé ulice v oblasti protivzdušné obrany a tlačí Kyjev k vyjednávání o ústupcích. Moskva zatím posiluje své lidské zdroje severokorejským kontingentem, který by mohl zapálit frontu novými rezervami právě ve chvíli, kdy Ukrajině dojdou protiraketové střely. A to by se mohlo stát tedy prý to klíčovým argumentem pro vojenskou porážku Kyjeva, a v širším smyslu samozřejmě i gejropské unie, spojené gejropy. Tak, to je závěr článku, ale je toho tady zase na tři stránky, tak musíme jít dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci ustoupili do delty Dunaje, na což tedy čekal prezident Putin. Ty přístavy jsou odříznuty od moře, takže teď se tam připravuje závěrečný úder. A tady vlastně... Nejdřív došlo teda k blokádě těch černomorských přístavů, kde teda ten hlavní tok teda těch nákladů, těch dodávek pro ty ukrajinské ozbrojené síly se tedy přesměroval přes tu oděskou oblast a ukrajinskou část té delty Dunaje směrem k hranici s Rumunskem. A teďka podle zpráv tedy ze západní části hranice oděské oblasti, tak jsou silnice ucpané nákladními automobily a železnice funguje se zvýšeným zatížením. Což teda toto je všechno důsledek té uzavření těch černomorských přístavů na Ukrajině. A náklad z Rumunska a Moldavska se přepravuje přes Dunaj a městské trajekty a odtud dál přes Ukrajinu po železnici a nákladními automobily. Takže podle Lebeděva, což je tedy ten koordinátor této odbojového hnutí Nikolajevu, tak se ze země na západ vyváží čpavek, propan a obilí a v opačným směrem se potom přepravují pohonné hmoty, granáty, rakety, obrněná vozidla a další vojenský materiál. A tady se, aby ty úřady urychlili prostě tu logistiku toho bojového materiálu pro ty ukrajinské ozbrojené síly, tak často omezují přepravu potravin přes hranici na úkor právě těch vojenských dodávek, které mají přednost. Takže tolik, které v krátkosti, zase článek je další.
1: Tak, Rusko prý udařilo a zničilo německé továrny uvnitř Kyjeva. Moskva tedy zvihla rukavici, kterou jí hodil Berlín kvůli obviněním z vyslání dronů nad vojenská zařízení na německé půdě, tedy v Lipsku a Majernichu, přičemž zasahovala pobočky a zařízení německého průmyslového prostředí právě uvnitř Kyjeva. A ukrajinské hlavní město bylo těžce zasaženo tedy už další noc, to je na 11., tedy z pondělí asi na úterý, kdy střely tedy s plochou dráhou letu a drony typu UAV zasahovaly tyto body s velkou přesností. Mezi cíly byly pobočky Schaffler a Kine plus Nagel, ty známe. Společnosti jsou spojené s ukrajinskými protějšky, které jim dodávaly produkty nebo komponenty na podporu vojenských operací OSU. Výbuchy prý byly tak silné, že novináři agentury AFP uvedli, že hlub při dopadech na cíle trval delší dobu. To je trochu divná specifikace, ale budiš. Podle stejných zdrojů byly hlavní ulice v Kyjevu v Kyjevě po výbuších, tedy zaplněny troskami. A Moskva prý tím dala jasně najevo, že od nynějška budou cíle zveřejňovány, zejména pokud se jedná o zařízení západního původu, která tedy v uvozovkách přímo či nepřímo přispívají k zesílení války proti Ruské federaci, jak uvedl vojenský zdroj agentuře TASS.

0: Tak, můžeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk už je na dohled. Už chybí ruským jednotkám do Kramatorsku jenom 7 kilometrů. Dále, že probíhá nová etapa bitvy o Charkov. Tam také je to letím o přístup. Padlo nové pole, otevírá se severní cesta od Komunarovky. Postup směřuje také k hranici Záporské a Dněpropetrovské oblasti. Když to vemu jenom velmi, velmi v krátkosti, Sumská oblast, ozbrojené síly Ruské federace zatočují nepřítele, vytlačují ho od hranice Kurské oblasti. Charkovská oblast, jednotky skupiny Sever překročí hranici a získají kontrolu nad pohraniční obcí Ščerbakovka a poblíž vesnice ruští vojáci nalezli těla ukrajinských bojovníků, která byla napěchována výbušninami a měla zohavené obličeje. Znáte, kdyby to šli uklízet, tak jim to vybouchne pod rukama. Záporovská oblast, ruské jednotky dobyly obec Novoje pole v Záporovské oblasti. Tato vesnice se nachází 7 km od dálnice N15, které jsou součástí trasy spojující Záporoží s Pokrovským. A ruské síly se nachází v přesné blízkosti Pokrovského. Doněcká republika, ruské síly pokračují v postupu směrem ke Kramatorsku a jako jednu z tras využívají Družkovku. A vážný zpravodaj Kukuškin informoval o střetech probíhajících v oblasti Alexejevo Družkovka a také v oblasti východně a severovýchodně od ní. Takže tolik tedy v krátkosti taková přehlednější zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dál je zpráva. Tam mi to spadlo. Stíhačky tady, něco pro mě. Tak, ruský stíhač SU-35 typ S se střelil dva ukrajinské Suchoje SU-27 v jediném prý to vzdušném souboji. Takže, uvedl to velitel VKS, tedy vzdušných a kosmických sil a zástupce náčelníka ruských ozbrojených sil Sergej Kobylas. Podle ruského představitele SU-35S plnil svoji bojovou misi a hlídkova ve vzdušném prostoru s cílem chránit ruské pozemní síly postupující v oblasti. Tak tady vám ještě ukážu porovnání, i když takhle to moc porovnání není vidět. Suchoj 27 vidíme ze zádele a ze předu a ze zhora vidíme SU-35. Nož, během mise ruská posádka zahledla tedy dva ukrajinské SU-27 a navzdory snahám o elektronické rušení tedy ze strany Ukrajiny. Tak se tedy Kubilas, ten velitel, tvrdil, že ruské letadlo čelilo početní nevýhodě 2:1 a navzdory tomuto rozdílu se pilotovi Suchoje SU-35 údajně podařilo získat výhodnou pozici správnými manévry a poté vypustit své zbraně proti dvěma ukrajinským stíhačkám. Vzpomeneme, že SU-35 je nejsofistikovanější ruský stíhač, tedy s výjimkou superstíhače, už to už je snad šestá generace SU-57 a Ukrajinci se obvykle vyhýbají přímým střetům, tedy s SU-35. No už zdá se, že se snažili využít početní převahu, ale ani to nestačilo k jejich přežití. Uvádí se na závěr této zprávy a teda kouknu, jak jste to viděli. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Rusé obklíčili Orechiv, nebo spíše Orechov, mě tam ty i místo toho O, mě tam dost jako editují Orechov v Záporoží a vstoupili do strategického města. Je to jedno z nejstrategičtějších měst v Záporoží. Vstoupili tedy do něj obsadili 35% městské struktury a je možná pro zajímavost dobré vědět, že je to město, odkud Ukrajinci zahájili neúspěšnou protiofenzivu v roce 2023 a zároveň poslední překážkou k zahájení operace na dobytí Záporoží, hlavního města stejnojmenného regionu s populací 1 milionu lidí. Jinak v tom Orechově je údajně uvězněno až 2000 ukrajinských vojáků a ty ruské síly tlačí ty Ukrajince směrem k centru města a rozdělují jako obvykle několik částí, čímž je odříznou od dostatečných zásob. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se mrkneme na Kramatorsk. Rusové prý zahájili nejintenzivnější ostřelování Kramatorsku za 4,5 let speciální vojenské operace, tady u jedné války. Tak, zpráva je ze 14. Kramatorsk byl tedy v pátek ráno 14. srpna cílem těžkého ruského ostřelování, přičemž ukrajinská média informovala, že šlo o největší ruský útok od začátku války za poslední 4 roky. Ruské letectvo provedlo tedy salvu úderů s použitím FAB 3000, to jsou ty třítonové klouzající pumy, KAB 1500, Geraň 2 a Geraň 3, to jsou drony, že ano, přičemž většinou zasáhly městskou železniční síť a zásobovací a logistická centra. Útok je analytiky, kteří komentovali události protiskovou agenturu Reuters, tak označili to za jeden z nejtvrdších v posledních měsících. A tato letecká operace trvala více než 2 hodiny, jak tvrdí Ukrajinci, přičemž ruské stíhačky operovali jak v centru města, tak na předměstích, ničili mosty a další silnice považované za užitečné pro ukrajinskou armádu. Tak, asi tak.
1: Tak, další zpráva hovoří o tom, snad jsem teďka nepřeskočil, o peklu v Kyjevě, v Poltavě a v Krivém Rogu. Rusové rozebrali klíčovou strategickou infrastrukturu, velké průmyslové komplexy jsou v plamenech. Rusové zejména provedli prudký balistický raketový útok na Kyjev, Poltavu a tedy, jak už bylo řečeno, ten Krivý Roh, při kterém teda zničili tu infrastrukturu. A ten Krivý Roh, to je největší průmyslové město střední Ukrajiny, tak bylo zasaženo tedy ruským raketovým a dronovým útokem. Průmyslová zařízení byla vážně poškozena. A útok na ten Krivý Roh začal asi ve 2 ráno, byl proveden severokorejskými raketami KN-23, to je zajímavé, protilodními raketami Onyx a balistickými raketami Iskander-M a S-400. A tam je samozřejmě metalurgický komplex a největší těžební a metalurgický podnik Ukrajiny, ArcelorMittal Krivý Rog, a stejně tak jako cementárna Krivý Rog, a to všechno a sklady jsou v plamenech. Či tyto podniky a sklady jsou v plamenech, takže byl také zahájen ve 3.50 útok na ukrajinské hlavní město, tam došlo k 10 explozím, následováním velkým požárem. Sklady, komerční budovy hoří v okresech Obolonsky a Holešievsky tohoto města, čili okresy jsou to spíš obvody, tedy města přesněji. Takže zase útok byl proveden pomocí operačně taktických raketových systémů Iskander-M, protilátorových raket S-400 a hypersonických střel Zircon a dronů. V Poltavě zautočili na Rusové na velké rafinérie Kremenčuk. Výbuchy také byly hlášeny v Dněpropetrovsku. V Rusku naopak protivzdušná obrana sestřelila téměř 100 ukrajinských dronů mířící k Moskvě podle aktualizace od starosty města Sergeje Sabjanina. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak dále se koukneme na SVO aktuálně, ale je to z dneška. Jednotky vojenské skupiny Východ obsadily obec Rybalskoje, informuje o tom telegramový kanál Vojin.tv. Gardisté ze 630. samostatné motostřelecké brigády 29. armády skupiny vojsk Východ prolomili nepřátelskou obranu severozápadě od Nového pole a osvobodili obec Rybalskoje v Záporožské oblasti. Během intenzivních bojů zabili tedy vojáci Ruské federace ze Zabajkalí až rotu, nevím kolik to má být, příslušníků 280. samostatné výsadkové útočné brigády ozbrojených sebranky Ukrajiny a bylo zničeno 7 taktéž obrněných bojových vozidel, 10 dalších vozidel, 13 pozemních robotických systémů a více než 20 těžkých hexakoptér typu Baba Jaga. Tak, díky společnému úsilí ruských vojáků, bezpilotních systémů dělostřelectva a prý odvaze ruských útočících jednotek pokračují vojáci z Dálného východu v pronikání do nepřátelské obrany a rozšiřování zóny kontroly v Záporožské oblasti. Teď jsou tady ještě další samozřejmě úseky fronty, ale toto bylo tím leitmotivem. Tady to máte v tom popisku, tak se budeme věnovat tomuto, protože ty další budou následovat asi. Tak můžeme dál.
1: Tak další máme zprávu, máme záhadu roku. Zelenský totiž svými útoky na Novorosisk, tak tam na ten ropovod, tak dokázal poškodit Spojené státy, Kazachstán a dokonce Rumunsko, takže musel zavolat osobně těch lidí ven, aby ho trošku jako usměrnil, protože on tam prováděli Ukrajinci útoky na infrastrukturu a tankery toho Kaspického ropovodního konzorcia. A tam mají podíl Američané velký. A ty byly zaměřeny na ropu, která mimo jiné se používá k výrobě benzínu pro Ukrajinu. Prostě ten už jako prostě už asi ztratil jako reálné myšlení vůbec. Uvádí to ruský liberální vojenský expert Valerij Širyájev a říká, Zelenský neustále bombarduje Kaspické ropovodní konzorcium, proč to je záhada? Protože je ve vlastnictví Američanů, nepřináší do ruského rozpočtu žádný zisk, ale ropa odtud směřuje především do Rumunska, tam jsou dvě rafinérie, ty to zpracují a zpracovaný benzín se přepravuje na Ukrajinu, takže tam se střílí ten Zelenský takzvaně do své vlastní nohy. Takže je to záhada a navíc to Rumunsko sousedí s Ukrajinou a proudí odtud obrovské množství zboží, takže stačí, aby Rumunsko uzavřelo hranici a Ukrajina přijde o polovinu svého dovozu, takže vrtí nad tím hlavou tedy. Pojďme dál.
0: No, jestliže víme, že minimálně výběr cílů, navádění a další věci jsou pod patronátem západňáků, tak je jasný, že někdo to tady schválně škrtí a zase to hází na Ukrajince. A ten někdo je ze západu a chce zkrátka z toho přece vycouvat, dámy a pánové. Není to žádná záhada, jenom to krásně zapadá do těch věcí, které jsou nám tady dávány obrazu. Jo, musíte si to spojovat. Brazilští až... Ano?
1: Já jsem tady udělal jednu, tu tam jsem přihodil, já jsem tam ještě jedno nějaký SVO z 10. a tam má být jiný text, tam má být totální destrukce vojenské logistiky v Oděse a to tam vy nemáte, no, to je 2.11.
0: Tak to
1: To tam
0: dejte...
1: nemáte. Takže totální destrukce vojenské logistiky v Oděse, ruské bezpilotní letouny zasáhly obří vojenské sklady a poslali ke dnu loď, která provázela nákladní konvoje. Takže ukrajinské jednotky přišly o část zásob uložených v oděském přístavu a ke ztrátě došlo v důsledku ruského dronového útoku 15. na včera. A ruské ministerstvo obrany upřesnilo, že zničený náklad patřil ukrajinským ozbrojeným silám a byl určen k zásobování ukrajinských jednotek na frontě. Takže jinak ty ruské ozbrojené síly rovněž potopily vojenský člun ve vodách oděského přístavu a to vlastně poblíž těch lodí přepravujících zbraně a munici střežilo je a zajišťovalo i doprovod, takže tolik jenom v rychlosti. Pojďme asi na další koš.
0: Další košíček máme USA. Otázka je, zda tedy myslí Donald J. Trump vážně vyhlášení vítězství nad Iránem. A ptal se na to už v pondělí, možná v neděli, Larry C. Johnson. Takže podle zprávy zase The Wall Street Journal, tato zpráva se odvolává na americké představitele. Tak prezident Trump v soukromí zvažuje možnost vyhlásit vítězství nad Íránem a ukončit válku bez dosažení jaderné dohody. Trump údajně před vysokými poradci nadnesl možnost, že pokud budou USA schopny udržet iránský jaderný program pod kontrolou a obnoví se provoz Hormuzským průlivem, byl by ochotný prodloužit příměří na neurčito a fakticky vyhlásit konflikt za ukončený. No, na nedávných schůzkách Trump vyjádřil přesvědčení, že Irán pravděpodobně není schopen obnovit svůj jaderný program a poté, co operace Midnight Hammer, tedy půlnoční kladivo, v březnu roku 2025 způsobila rozsáhlé škody na iránské jaderné infrastruktuře. No a tím jsem si myslel, že to všechno skončilo. Ne? Když se ty chvástali Američané. No a Donny se domnívá, že americké zpravodajské kapacity by odhalily jakékoliv iránské pokusy o obnovu jaderného programu a že hrozba dalších amerických úderů by sloužila jako trvalý odstrašující prostředek. Bubu, baba. Jak z toho, když dostanete přes držku udělat své vítězství, o tom Američané a hlavně jejich kamarádi z Izraele mohou vyprávět za desítky a desítky let, jo. Tak můžeme asi na Takra Carlsona, pane inženýre.
1: Odhalení od Takra Carlsona, Ten říká, Spojené státy a Evropa se bojí Ruska a Putina. A nejenom na bojišti. A on, Tucker Carlson, vypustil v úvozovkách urážky proti západním elitám. A co je vlastně podle něj nepřátelským prvkem Ruska. A tam dal to do souvislosti s mocnými lobbysty v EU a ve Spojených státech. A ten Tucker Carlson zaujal odlišný výklad konfliktu západu s Ruskem a tvrdí, že za geopolitickým konfliktem se skrývá hlubší ideologický a intelektuální konflikt. A v rozhovoru pro Russia Today se Carlson zamýšlel nad tím, zda ruská křesťanská identita není jedním z hlavních důvodů nepřátelského postoje části západních elit vůči Moskvě. A jak tvrdí, tak Vladimír Putin se snaží posílit tradiční hodnoty pravoslavnou církev a rodinu, přičemž přijímá přísnější postoj k činnostem, které jsou považovány za škodlivé. Skutečný boj není jen geostrategický, ale je i intelektuální. Nebojí se Ruska v části války, ale hlavně v hodnotovém aspektu, řekl Carlson a dodal, že Rusko je společnost, která se snaží zdorovat absolutní dominanci individualismu. A vyjádřil jeho prohlášení kritika moderního amerického liberalismu, který považuje za odpovědný za relativizaci tradičních hodnot. Takže jinak podle Carlsona se konfrontace týká dvou odlišných modelů společnosti. Může být svoboda bez posvátného, demokracie bez tradice a rodina bez morálního základu? Zeptal se a argumentoval, že Západ nyní má potíže dát jasnou odpověď. Je dobře, že je někdo na Západě, kdo to začal chápat a podle mě Carlsonovi k tomu pochopení hodně asi pomohl tehdy ten rozhovor s prezidentem Putinem, protože ono to takhle je, tady to je rozdílná koncepce, rozdílný pohled na svět. Proč? Protože ten Západ má rozděl a panuj a z toho postaletí profituje. A Rusové mají žít a nežít a to je ten takzvaný ruský svět. A to je ten základní rozdíl a to už je věc, kvůli které se kdysi rozešli egyptští žreci ve starodávném Egyptě s těmi ruskými volchvy. Tam kdysi za nimi jezdili, pak tam došlo k odloučení, protože ty volchové pracovali pořád pro ten národ, pro lid. Tak něco ty žreci řekli, uděláme se pro sebe, pak vstoupili do toho, do té jisté ilegality, přestěhovali se do té Itálie a tak dál a známe, jak to potom pak se vyvinulo do toho globálního prediktoru a tak dál a ten si už hrál vlastní političku. Takže jenom, abychom věděli, jak ty věci byly a ten Carlson tady to je vidět, že to začíná chápat. A nejenom to, ale on to začíná šířit v té Americe. Takže někomu bude nepohodlný, ale oni to potřebují, aby jim to tam někdo dával a někdo z místních, ne z cizích, z místních. Pojďme dále.
0: Nuž, další, to je zajímavá zpráva, sionistická dezinformace, která obchází celý svět. Tak, zprávy nejsou pravda, to je zřejmé tedy tvrzení, bohužel je však ignorováno. Zprávy mohou být vymyšlené od základu. Vymyšlené citáty, které kolují napříč několika médií, se mohou proměnit v úvozovkách v ta fakta. Izraelský novinář teď Ronen Bergman odhalil stopu v hebrejštině jedné takové zprávy, strojový překlad je zde. Cituji. 5. srpna ve středu tohoto týdne prošla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestou. Za zhruba 15,5 hodiny opustila pochybný indický účet na síti X, prošla účtem, který se ve svém názvu hrdě pyšní slovem Mossad, i když se nejedná o izraelský Mossad, a získala citát košer od kanálu 14, byla přijata Jairem, tedy Netanyahuem, vystoupila na státní scénu jménem předsedy vlády, tedy Bibiho Netanyahua, a přistála u amerického velvyslance při OSN a také ve vysílání Fox News amerických a poté se uctivě vrátila do Indie, kde již byla prezentována jako zpráva pocházející přece z izraelských médií. A Shaim Ben Emfry tedy tuto zprávu shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru, tedy X, citoval v hinštině smyšlenou citaci, v níž tvrdil, že Ahmad Vahidi, což je velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjí tedy jaderné zbraně. Takhle to začalo. Později ten týž účet zveřejnil další falešnou citaci opět v hinštině, v níž Vahedí údajně řekl, že Írán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít i USA a Izrael. Pak účet na Twitteru X s názvem Mossad Commentary, který je něco jako komentování Mossadu, zveřejnil údajnou citaci v angličtině. A simsalabim, o půl hodiny později anglická verze izraelského provládního kanálu 14 tuto citaci převzala a tvrdila, že se tedy jedná o první případ, kde tedy Írán přiznal výrobu jaderné zbraně. Tak zase o několik minut později, že Yair Netanyahu, tedy syn izraelského premiéra žijící na Floridě, retweetoval tento citát z kanálu 14. O 2 hodiny později Bibi citoval tuto falešnou citaci ve svém oficiálním projevu. Mike Waltz, velvyslanec o USA při OSN, tweet samozřejmě sdílel a dodal, že Irán konečně přiznal to, co bylo jasné roky. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Sionistický propagandista Mark Levin tweet sdílel a Fox News o tom informovala jako o faktu, a to i prostřednictvím titulku na obrazovce. Kanál 14 o tom informoval s odkazem samozřejmě na Fox News a na Netanyahua jako na zdroje. A takhle se nám to tady uzavírá cynicky, dokola vyhodíte kachnu, ale protože si to na zakázku někdo předhodí a dodá, někdo mu to vyrobí, tak je z toho přece 20krát ověřená zpráva. Proto to říkám na začátku zpráv i tady, když to stihnou, tak zkrátka ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A hlavně myslete, dámy a pánové, selským rozumem. Tak takhle se to dělá, aby jsme věděli.
1: Další zpráv hovoří o tom, a víceméně klade otázku, zda zahájí Spojené státy anexi Grónska. To zpráva z 11. A hovoří o tom, že americká ropná společnost napojená na Trumpa se bez pozvání objevá na dánském území a je podporovaná tato společnost vlivnými spolupracovníky, tedy Trumpa, ta doprava do Grónska vrtné zařízení bez povolení vlády tohoto dánského území. Takže tam se klade otázka, jestli chce Trump anektovat Grónsko kousek po kousku. A před necelými 2 týdny otáhl dánský remorker nákladní loď do přístavu Nerlerit i nás, 450 km severně od polárního kruhu na východním pobřeží Grónska. Nákladní loď, provozovaná společností Permagreen, vyložila bagr a 15 kontejnerů s vybavením a následující den odplula, jak uvedl dánský investigativní novinářský server Danwatch. A ten mluvčí společnosti Permagreen sdělil Danwatchi, že společnost byla najata texaskou firmou Greenland Energy Company, aby do oblasti Jameson Land dopravil nějaké stroje a vybavení, které podpoří jejich průzkumy ropy. A ten Greenland Energy Company neměl k dodání zařízení žádné povolení, jak uvedlo grónské ministerstvo energetiky v tiskové zprávě, a dodalo, že společnost dosud nezískala potřebná povolení k vrtům v Jameson Land, v té mokrokřední oblast chráněná mezinárodní Ramsarskou úmluvou. Takže teď je tady otázka, smí ten Greenland Energy Company vůbec provádět vrty? Protože navzdory tomu, že samotné Grónsko ten projekt neschválilo, tak Greenland Energy Company přistupuje k vrtům jako k hotové věci a společnost zveřejňovala na sociálních sítích série aktualizací, když remorker společnosti Permagreen opustil Dánsko, zakotvil v grónském hlavním městě Nuuk a na LinkedIn zveřejnila společnost Stampede Drilling, která vyrábí zařízení pro ropná pole, fotografii vrtné soupravy s logem Greenland Energy a prohlásila, že míří do Grónska. Takže tady vidíte, že prostě oni si dělají vyloženě, co chtějí. Ta společnost tvrdí, že další loď převážející 300 kontejnerů s vrtným vybavením je už připravena vyplout z Kanady do Grónska. Průzkumné vrty začnou v říjnu, jak sdělil mluvčí deníku The Guardian. A Grónsko ale v roce 2021 přestalo vydávat nové licence na těžbu ropy. A během předchozích 50 let nebyla nalezena žádná významná ložiska. A vláda v Nuuku dospěla k závěru, že dopady na životní prostředí nestojí za nepatrné výnosy. A několik licencí zůstává v platnosti, včetně jedné pokrývající Jameson Land, kterou ovšem vlastní britská společnost 80. míle. Takže tady vidíte, jako prostě, co tady je, jak vůbec se to teda dál a jak to probíhá. Ta samozřejmě, ta 80. míle, nebo 8, tak ta má financovat průzkum teda na tom území za výměnu za 70% příjmu vytvořený tím projektem. Nicméně Greenland Energy musí na základě licence společnosti 80. míle, tak musí získat potřebná povolení a ten projekt se stále nachází ve fázi výzkumu. Takže uvidíme vůbec, jak to tam bude. Green Energy uvádí nedávna jednání na vysoké úrovni s grónskými úřady za konstruktivní. Neví se tedy, kolik ropy se nachází pod James Land. A tady říkají, že Green Energy se domnívá, že tam může se nacházet ropa v hodnotě 1 bilionu dolarů, ale někdy Američané mají vůbec jako velké oči. A teď je otázka, jestli ten projekt souvisí s Trumpovými plány na anexi Grónska, jestli tam on nepůjde takovým způsobem, že to tam nejdřív obsadí hospodářsky, těžebně a tak dál. A pak řekne, když už tady jsme, no tak si to i přivlastníme. No, je to zajímavé, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Zdá se ale, že takové ty zprávy, které někdy proskakovaly, že Grónsko bylo potichu Dánskem pronajato Ruské federaci na 99 let, takže to neodpovídá, že to neodpovídá asi skutečnosti. Ale uvidíme ještě, jak se další zprávy vůbec vyvinou tady v tomto. Pojďme dál.
0: Jo, tady máme pětku. Ukrajina zvyšuje bezpečnost tím, že přestává zveřejňovat počty svých raket, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. What's so tady go? Ukrajinské ministerstvo obrany se po celé roky chlubilo tedy mírou úspěšnosti při zachycování ruských dronů a raket. Každý den zveřejňovalo, kolik dronů a raket ruská strana vypálila a kolik z nich ukrajinská strana zlikvidovala na obloze. A my víme, že ta čísla jsou vymyšlená, že ano. Ukrajinská totiž míra úspěšnosti byla mnohem vyšší, než si jakou by mohla doufat, nebo než v jakou by mohla doufat protivzdušná obrana jakékoliv jiné země. Typickým příkladem je tvrzení z 9. července. Tak, ukrajinská protivzdušná obrana během rozsáhlých červnových útoků zachytila téměř 90% vzdušných hrozeb. Konkrétně měli sestřelit 5300 téměř vzdušných hrozeb a sestřelit 90% dronů Shahid, Gerbera, Italmas a dalších dronů, 40% balistických raket a 89,4% ostatních typů raket. Celková míra zachycení vzdušných hrozeb během rozsáhlých nepřátelských útoků dle ukrajinské strany činila 89%. Tadadá. No, ale je to divný, že ano? Tak, ukrajinské ministerstvo obrany teď přestalo informovat o tom, kolik raket Rusové odpalují. V úterý uvedli, že ukrajinské síly sestřelily 98 ze 120 ruských dronů vypuštěných během noci, ale nezveřejnili, kolik raket bylo odpáleno nebo zachyceno. Přestože Záporoží, Dněpropetrovská oblast a Kyjev byly terče více než tuctu balistických raket, včetně tedy raket KN-23, vyrobených v Severní Koreji, přičemž zahynulo při těchto útocích 9 lidí. Tato změna následovala totiž několik dní po rozhodnutí přestat zveřejňovat informace o zachycování ruských balistických raket. K tomu došlo po rozsáhlém útoku z minulého týdne, během něhož Ukrajina nedokázala zachytit ani jednu z 28 balistických raket vypálených na své území. No a už o tom mluví i Bloomberg, tak agentura, že ano. No, můžeme asi dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva je opět z Moon of Alabama. Válka proti Iránu. A hovoří se, že po 6 měsících této války tak konstatuje ohromující rozsah porážky Spojených států. A ten připomínají, že 28. ledna tohoto roku Spojené státy vyslali k Iránu svaz letadlových lodí, aby mu pohrozili, předložili řadu rozsáhlých požadavků. Tam Trump hrozil Iránu obrovskou armádou, předkládal soubor požadavků. Hrozba Trumpa druhým přímým útokem amerických sil na Irán během 8 měsíců tak přišla v době, kdy ta letadlová loď Abraham Lincoln spolu s dalšími válečnými loděmi, bombardéry s stíhačkami se přesunula do regionu na dostřel Iránu. Trump neuvedl žádné podrobnosti o dohodě, kterou požadoval, pouze řekl, že k Iránu míří obrovská armáda a že země by měla uzavřít dohodu. Američtí a evropští představitelé ale uvedli, že při jednání předložili Iráncům tři požadavky: trvalé ukončení veškerého obohacování uranu, likvidaci současných zásob, omezení doletu a počtu balistických raket a ukončení veškeré podpory zástupným skupinám na Blízkém východě, včetně Hamásu, Hezbaláhu, Huciů, působící v Jemenu. A 15. srpna tohoto roku, to znamená včera, když se to porovná, tak kvůli iránským protiopatřením, tak ta mise té letadlové lodi z velké části selhala, opouští Blízký východ. To je jako jedna věc a tam vlastně ty problémy se zásobování té letadlové lodi Abraham Lincoln začaly krátce po první dnu války, kdy iránské rakety a útočné drony zasáhly námořní základnu v Bahrajnu. Ten iránský útok, který byl odvetov za americký útok na Teherán, tak zničil velkou část základny. Spolu s ní zaniklo i významné logistické centrum, na které se tedy námořnictvo americké po desetiletí spoléhalo. Ztráta té základny v Bahrajnu přispěla k řadě hlášených problémů na letadlových lodích podporujících operace proti Iránu. Zatímco demokratičtí senátoři vyjadřují obavy ohledně 5 000 námořníků na palubě Lincolnu a jejich téměř 9měsíčního nasazení. Tam je u toho problém v tom, my jsme se tím zabývali i v pořadu, že oni vlastně nevidí, jak tam dlouho budou. Nevidí ten smysl toho, nevidí, jak tam dlouho budou. A teď problémy samozřejmě neotékají jim toalety, je tam plíce někde ve sprchách, malé dávky jídla, špatného jídla a tak dále, a tak dále. Takže tato druhá loď má být nahrazena jinou. Problém je v tom, že Spojené státy mají pouze 10 těchto lodí a k tomu, aby jedna mohla zůstat v operační oblasti, tak jsou zapotřebí další dvě k opravám a výcviku. A 6 z 10 letadlových lodí tak bude vázáno v oblasti Hormuzského průlivu, což ponechá pouze jednu připravenou k nasazení ve zbytku světa. Takže v Pekingu se plácejí do stehen, protože samozřejmě to jim vyhovuje. Tím pádem požadavky Trumpa vůči Iránu jsou pryč. A dneska Trumpovou hlavní starostí je jeho politické přežití. Proto teď se snaží pořád tu porážku z ní udělat jako jakousi výhru, nevýhru a podobně a trochu to jako celé zamlžit, protože ty ztráty tam, jak na materiálu, tak na lidech, jsou určitě velké. A další věc je udržení nízkých cen pohonných hmot, to je dneska číslo 1 ve Spojených státech, protože, jak uvádí prezident J.D. Vance, protože Washington pohrozil časově namezenou námořní blokádou a naznačil, že brzy zesílí ekonomický tlak na Teherán, což tedy by bylo dál nepříznivé na vývoj cen ropy a benzínu tím pádem. A ta mezinárodní referenční cena ropy Brent se nyní pohybuje těsně nad $87 za barel, což je o 45% více než v lednu. A průměrná cena galonu benzínu ve Spojených státech nyní přesahuje $4, a před konfliktem byla nižší než $3 a to ještě sliboval Trump, že to sníží. Takže ten autor říká, stále ohromuje rozsah porážky Spojených států. Dlouhodobým důsledkem bude, že ostatní se s Iránu poučí. Takže pojďme dále, asi na další koš.
0: Tak, Štverka, Košíček. Tak, samozřejmě Irán a Blízký východ. Americká média tvrdí, že Irán stanovil nové podmínky pro vyřešení konfliktu se Spojenými státy. Nově zveřejněný text je však pouze opakováním ustanovení, s nimiž už USA souhlasili. Tak tedy, v sobotu Irán zveřejnil v úvozovkách nové požadavky pro znovu otevření Hormuzského průlivu, s tím, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohammad Bakir Zolgadr uvedl, že USA by měly splnit následujících 6 podmínek. Za prvé, nikdy a v žádném jazyce nevyhrožovat Iránu ani nevytvářet posvátné, neurážet posvátné hodnoty tohoto národa. Za druhé, trvale ukončit válku a agresi proti Iránu a iránským spojencům v Libanonu, Palestině, Jemenu a Iráku. Za třetí zrušit námořní blokádu a stáhnout své vojenské síly, námořní i letecké, z okolí Íránu. Za čtvrté v plné výši a bez jakéhokoliv krácení uhradit škody způsobené Íránu dvěma válkami, agrese a vnucené války. Za páté zrušit nespravedlivé a nezákonné sankce proti íránskému národu. A za šesté bezpodmínečně uvolnit zablokovaná a ukradená aktiva íránského lidu. A tak se zdá, že tyto požadavky americké pozorovatele zmátly. The Wall Street Journal tvrdil, je to archivováno, že jsou nějakým způsobem tvrdší než ty, které byly vydány dříve. No, tvrdší, protože nedokazují americkou víru, že? Tak asi proto jsou tvrdší, i když jsou úplně stejný.
1: Já bych řekl, že hlavně na začátku nikdo nemyslel, že to ty Iránci myslí vážně. Teď vidíš, že to myslí vážně, tak jako najednou se pro ně zdají tvrdší, být tvrdšími, jo. I to asi bude, i na to o tom bude asi kus pravdy. No, pojďme na další. Irán tvrdí, že dohoda s Ománem o Hormuzském průlivu byla uzavřená, zatímco tedy Chamenei provádí rozsáhlé změny ve vojenském vedení. A Irán tvrdí, že Washington brání jeho plánům s Ománem na dohled nad Hormuzským průlivem, přičemž hlavní překážkou jsou údajně americké sankce. A ten nejvyšší vůdce Iránu, Mojtába Chamenei, provedl 10. srpna 6 nových vojenských jmenování, jak vyplývá ze zpráv zveřejněných na oficiálním účtu vůdce na sociálních sítích. A ten vysoce postavený iránský vojenský představitel Ali Abdullahi byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil. Brigádní generál Ahmad Vahidi byl navíc oznámen jako nový vrchní velitel sboru islámských revolučních gard, přestože tuto funkci zastává už od března. Vahidi slouží jako nástupce zemřelého velitele té gard Mohameda Pakpura, který byl zavražděn při americko-izraelském úderu hned v ten první den nelegální války zahájené v únoru tohoto roku. A Chameneiho oficiální stránka oznamovala další jmenování. Konkrétně kontraadmirál Ali Ozmaj byl vůdce jmenován nástupcem Alirezy Tanksiriho, zesného velitele námořnictva, těch revolučních gard, kterého koncem března zabili Spojené státy a Izrael. A generál major Mostafa Izadi byl navíc jmenován zástupcem vrchního velitele iránských revolučních gard. Takže v pondělí Teherán rovnou také oznámil, že dohoda s Ománem o společné správě Hormuzského průlivu byla dokončena navzdory snahám Washingtonu je sabotovat. Takže tolik asi ta zpráva ještě pokračuje dále. Ale tam je důležitá jedna věc, že tam je jaksi shoda s Ománem, Irán s Ománem na společnou iránském ománském mechanismu správy Hormuzského průlivu bez účasti Spojených států. Ale případně za účasti regionálních států. Takže tam by byl za tuto dohodu kritizován izraelský média představiteli. Uvidíme, jak to bude. Toto měl původně i on v tom memorandum o porozumění. Teďka, protože ho doma tlačí proti tomu, tak teď zase on jaksi se také staví a říká, že to je najednou tvrdší. A přitom se zdá, že ten Irán s těmi regionálními státy kolem, že se dohodnou i prostě bez Trumpa, bez Spojených států.
0: Tak, dále se mrkneme. Nějaký rakety zase. Tři evropské země, které Irán varoval před možnými vážnými údery kvůli konfliktu s USA. Tajný dokument získaný tiskovou agenturou Tasným ukazuje pozadí jednání iránského ministra zahraničí s jeho evropskými protějšky. Irán poslal tedy varování třem evropským státům, aby se nezapojovali do války Iránu se Spojenými státy. Navzdory neustálému tlaku ze strany Washingtonu uvádí to dokument zveřejněný tedy tiskovou agenturou Tasným. A jde tedy o země Kypr, Itálie a Bulharsko. Ty byly tedy v posledních dnech cílem varování Teheránu, protože Irán nyní považuje využití evropského území a vojenských zařízení pro americké operace za faktor v možném konfliktu. Už 30. července kontaktoval iránský minister zahraničí Abbas Araghchi, tedy telefonicky své protějšky na Kypru a v Bulharsku s žádostí, aby nebylo dovoleno využívat jejich území pro americké operace proti Iránu. Podle agentury Reuters považuje Teherán takové usnadnění za podporu agresivních akcí proti sobě, což zastával i v Římě, tedy asi na Řím tlačil tedy. V případě Kypru se otázka týká především britských suverénních základen. Bulharsko bylo také cílem Íránu po rozhodnutí Sofie umožnit dočasné nasazení až 8 amerických tankovacích letadel KC-135 a zhruba 250 amerických vojáků na základě Bezmer. A Řím, tam je stejný postoj vyjádřil i tedy vůči Římu, kde byla reakce pozitivnější kvůli sporu, který premiérka Giorgia Meloni vyvinula s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A vždyť o to také v souhrnu jde. Tak, jdem se kouknout na čtvrtou ze čtyř.
1: Irán přizpůsobil své rakety a prolomil americkou protivzdušnou obranu v Jordánsku. A jak to vypadá, tak Teherán navazuje na zkušenosti získané z války na Ukrajině a kombinuje balistické rakety a drony při těch útocích. A také studuje reakci těch amerických protivzdušných systémů, což způsobil rostoucí tlak na ochranu amerických základen na Blízkém východě. A tady právě tu zvláštní pozornost si zaslouží případ toho Jordánska, kdy iránské síly po 5 po sobě jdoucích dnů odpálily vlnu balistických raket a dronů na 3 základny, kde byly rozmístěny americké jednotky. A Teherán se přitom nespoléhal pouze na počet vystřelených zbraní raket. Tady používal také pokročilé střely, které dokázaly během letu náhle změnit kurz, což sužovalo předpověď jejich konečné trajektorie a tím i zachycení. Takže tato taktika kombinovaná s masivními útoky, v důsledku nichž byly americké systémy neustále nuceny používat silné interceptory, to znamená ty protirakety, tak samozřejmě udělal své. Ale nejzávažnější událost nastala 17. července, kdy iránská raketa pronikla americkou protivzdušnou obranou a zasáhla zařízení na americké základně Muwaffaq Saltry v Azraku v Jordánsku. A při tom útoku zahynuli 3 příslušníci americké armády a více než 100 lidí bylo zraněno, zatímco vojenské vybavení a letadla byla poškozena. Takže tento konkrétní incident je zvlášť důležitý, protože americká protivzdušná obrana se již dříve opakovaně setkávala s iránskými útoky. Teherán však zřejmě využil data z předchozích odposlechů a upravil způsob svého jednání. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dobře, dobře, dále se vrhneme. Novinky odinut a ty máme jedničku tady. Diskrétní spojenec, a nebo jak Čína podporuje Írán proti Spojeným státům. Tady máte mapičky, je vidět. Je vidět docela dobře. Ve své válce proti Spojeným státům a jejich spojencům se Írán nespoléhá tedy výhradně na Ruskou federaci. Významnou roli při poskytování vojenské podpory Teheránu hraje zejména Čína. A to vyvolává samozřejmě v Bílém domě rostoucí obavy. Americký prezident Donny na své platformě True Social prohlásil, cituji, prezident si mi slíbil, že nebude dodávat zbraně režimu v Teheránu. Pokud to ale udělá, nebo pokud to udělá Putin, skončí to pro nás oba. Pro nás oba velmi špatně, ale to má být asi pro vás. Je to asi, nevím, odkud je překlad. Tak, je tedy nepravděpodobné, že by Peking a Moskva takové hrozby, nebo Peking a Moskvu takové hrozby ovlivnily, je to divný překlad, protože Spojené státy se v tuto chvíli ve své konfrontaci s Íránem zrovna nenacházejí ve výhodné pozici. Oficiálně totiž Peking zachovává neutrální postoj a vyzývá k rychlému vyřešení konfliktu. Nedávné zprávy však naznačují, že Čína systematicky posilovala vojenské schopnosti iránských revolučních gard, zejména přesnost tedy jejich raket a dronů, která se během války výrazně zlepšila. No, tak to taky i vy samozřejmě vyvíjejí, že ano, upravují podle těch výsledků. No, ale ta podpora tam samozřejmě je, dámy a pánové. No, to se
1: Další
0: bude
1: zpráva
0: jmenovat.
1: hovoří o bouři v Mosadu. To souvisí, tam probíhá nějaké propouštění. Tam to rozpoutalo spor o odpovědnost za ten neúspěšný pokus svrhnout moc v Iránu. A tady vlastně to propouštění uvnitř Mosadu nebylo vnímáno jako pouhá rutinní interní záležitost. Během několika hodin se tato aféra stala dokonce jedním z nejdiskutovanějších témat v Izraeli poté, co se dotkla dvou vysoce postavených představitelů, konkrétně vedoucího oddělení pro Irán a ředitele zpravodajské divize. A toto zemětřesení přichází v době, kdy izraelská média hovoří o neúspěšném plánu vytvořeného s cílem svrhnout iránský režim během operace Lví řev. A toto téma se rychle dostalo do hlavních zpráv v televizi na sociálních sítích a zaujalo významné místo v analytických pořadech a předních izraelských novinách. A ten význam těchto propuštění nespočívá pouze v hodnosti obou představitelů, ale také v jejich načasování a v tom, co odhalují o rozsahu vnitropolitických důsledků té iránské operace. Takže ta izraelská debata není otevřeně hovoří o vážném neúspěchu v Iránu. Skutečný spor se ale točí kolem otázky, kdo za ně nese odpovědnost. Selhal Mossad ve svém plánování, hodnocení situace a prezentaci nerealistického obrazu svržení režimu? Nebo vina spočívá na politické moci, která plán přijala a prosazovala jeho realizaci, než narazila na omezenou připravenost Spojených států, způsob, jakým prezident Donald Trump řídí válku a na povahu, odolnost a sílu iránského lidu. Tady veřejné mínění, úspěchy pro Netanyahu a neúspěchy pro ostatní, takže ten vzorek těch reakcí izraelské veřejnosti jasně ukazuje, že se propuštěním nepodařilo připsat odpovědnost výhradě Mossadu. Naopak vyvolala protichůdná obvinění namířená proti Netanyahovi. Ta jsou vnímána jako pokus přiměného, aby převzal politickou odpovědnost za výsledek. A znáte to, je to jako u nás, kdy prostě ty názory těch lidí nejsou jako jednoznačné. A jeden komentátor označil incident za výjimečný ve srovnání s předchozími bezpečnostními krizemi a položil otázku, proč byli právě nyní propuštěni dva vysoce postavení činitelé, než dospěl k závěru, že Netanyahu po neúspěchu v Iránu potřebuje obětního beránka. Takže to je k této zprávě, která ještě samozřejmě dále pokračuje.
0: Tak, dále se ne, Evropská unie ne, trojka je tady, šup, proč Turecko přidává rakety Atak MS a zachrání to tedy neonacistickou chuntu. Z 500 střel Atak MS dodaných Spojenými státy zůstalo do konce roku 2024 ve výzbroji kyjevského režimu pouze 50 kusů, což znamená, že naprostá většina byla sestřelena nebo zničena ve skladech. I kdybychom zcela svévolně řekli, že došlo až k 20 úspěšným úderům na ruské pozice, znamenalo by to, že skutečná bojová účinnost raket Atak MS činí 4,44%, ačkoliv vojenské zprávy naznačují, že je ta účinnost ještě nižší. Členská země NATO, Turecko, plánuje tedy předat si nám neonacistické chunty na Ukrajině, samozřejmě v tomto státě 404, rozsáhlý arzenál amerických systémů pro dálkové údery a dělostřeleckou munici. No nazdar, a patří sem nejméně 70 taktických balistických raket M39 a tak MS, 12 systémů M270L. MLRS, 2500 raket ráže 227 mm a 47 000 dělostřeleckých kazetových granátů M, nějaký typ 509 a 1 ráže 203 mm. Tak, nevím, co z toho vybrat, protože to samozřejmě kyjevský režim nezachrání. Pokud bylo kyjevskému režimu dodáno 450 raket a nyní jsou nezvěstné, je opravdu tak obtížné vypočítat jejich tedy skutečnou účinnost na bojišti proti ruské armádě. Jak už bylo zmíněno, neonacistická chunta získala v Kyjevě nejméně 500 raket Atak MS, co představuje přibližně 25% zásob americké armády a 15% celé produkce od roku 1991. No. A jsou nezvěstné 450.
1: Tak kde jsou? Prodaný pod rukou asi. No. Další zpráva hovoří, vlastně je to špatná zpráva pro Rusko. Představte si, že Taliban žádá Spojené státy, aby se vrátili do Afghánistánu. A tady vojenský analytik odhaluje podstatu té dohody. Taliban žádá, aby se vrátili Spojené státy do Afghánistánu, Oficiálně se jedná o možné hospodářské a diplomatické spolupráci, ale ta by se také mohla rozšířit na vojenskou spolupráci, což je tedy pro Rusko špatná zpráva. Vojenský pozorovatel Jurij Kotěnok ve svém telegramovém kanálu Vojenkor Kotěnok upozornil na článek The New York Times o možném návratu Spojených států do Afganistánu. A podle tohoto je vláda Středoasijské republiky, země, ne republiky, opravuju, připravena obnovit americkou diplomatickou přítomnost a doufá, že přiláká investice z Washingtonu. Kábal však zdůrazňuje, že jde o civilní spolupráci, nikoliv o návrat amerických vojáků. No ty přijdou v zápětí. Afgánský ministr zahraničí Amir Khan Muttaqi řekl deníku The New York Times, že jeho země navrhuje Spojeným státům otevřít velvyslanectví, obnovit diplomatické kontakty a účastnit se projektů zaměřených na rozvoj přírodních zdrojů, výstavbu přehrad a budování silnic. Uvedl, že Kábul doufá v zahájení nové kapitoly pozitivní spolupráce založené na vzájemném respektu. No, oni jsou nepoučitelní. Připravenost Afghánistánu otevřít vlastní diplomatické mise ve Spojených státech, tak na ně ani nečekají. Ale ten Taliban je nepoučitelný, protože nejdřív je postavil proti Rusům, pak si na ten Taliban bojoval sám a teď zase jim znova zase leze teda do pozadí. A nevím, co se od toho slibuje, protože ta Amerika prachy nemá, aspoň ne teďka tady v této poloze, v jaké je. A když tam budou soukromé společnosti, tak tam za chvilku budou soukromé armády a tak dál. A americký stát a vláda nebude schopna vůbec nic garantovat. To je prostě, tady to je opravdu, to jsou blahoslavení chudí duchem tedy. Takže, ale podívejte se, jak se to postupně, někdo to musel iniciovat, a jak se ten prstenec těch možných dalších útoků na to Rusko, dalších Ukrajin, tak jak se vlastně rozšiřuje kolem území celé Ruské federace. Pojďme dále.
0: Tak, dále se mrkneme na Irán a společenství zemí BRICS směrem tedy k nové finanční architektuře. Teherán navrhuje flexibilní mechanismus pro sjednocení platebních systémů členských zemí skupiny. Dne 11. srpna přijel tedy šéf iránské centrální banky do Nového Dýlí na jednání guvernéru centrální bank společenství zemí BRICS, které předchází tomu velkému podzimnímu summitu představitelů této mezivládní skupiny. Iránský představitel učinil důležité prohlášení, které vyvolalo široký rozruch. Podle jeho slov se Teherán v nejbližší době stane plnoprávným členem nové rozvojové banky. Na rozdíl od ostatních mezinárodních finančních institucí je ta rozvojová banka založená v roce 2015 především investiční a rozvojovou bankou, která poskytuje státní i nestátní úvěry, záruky a další formy financování projektů souvisejících s infrastrukturou a rozvojem. Mezi její klíčové oblasti zájmu patří doprava, energetika, infrastruktura, zásobování samozřejmě vodou a sanitace a projekty v oblasti životního prostředí a sociální a digitální infrastruktura. Je důležité prý zdůraznit klíčový bod. Vzhledem k závažnému hospodářské krizi a znehodnocování národní měny reálu tedy, nejde pro Irán jen o další diplomatický krok. Je nepopiratelné, že Irán skutečně diplomaticky a jednoznačně přehrál kolektivní západ, včetně celého jeho diplomatického sboru. V tomto případě však nejde o pokus přežít v podmínkách zpřísňujících se sankcí a jo, jde tedy a neustálých hrozeb z Bílého domu. No, zajímavé.
1: A přejdeme do Evropy, tam to začíná hned velkým podvodem. 10 milionů dolarů přidali Saudové jako pomoc nebo za COVID-19 ministerstvu zdravotnictví Řecka. Přičemž tady dochází k tomu, že vláda trvá na tom, Řecka, aby Patriot Pak 2 zůstal v Saudské Arábii navzdory jeho spojenectví s Tureckem. Tam oni uzavřeli smlouvu proti Řecku, přesto Turci ze Saudskou Arábii. Přesto teda Řekové tam mají nadále mít jako na ochranu v tom jambu toho vyústění toho ropovodu, který jde tedy východ-západ, který jde přes tu Saudskou Arábii. tak přesto by tam měl být jako dán na ochranu. A ukazuje se, že převoz jediného MIM 104 Patriot pak 2, MIM 104 Patriot pak 2 a z těch šestí, které má Řecko, tak probíhal v mlhavém prostředí možné korupce. A hovoří se o 10 milionech dolarů a ty vlastně nebyly uloženy žádný účet, ani nejsou na to ministerstvu zdravotnictví, ale na tajemný účet společnosti PricewaterhouseCoopers,

0: proti Řecku. To jsou jako neuvěřitelné věci, co se dělou. A tam vidíte, že ta korupce, ty peníze, že tedy dělají prostě zázraky. Takže teď se potom pátrá vlastně, co tedy vlastně, o co šlo. Dokonce tady otevřím dopis premiéru Mitsotakisovi už ze 17. září 21. To ještě ohně toho daru, zatím se nevyjasnil vůbec nic, takže uvidím, jak se to dál jako bude vyvíjet. Takže to je teda tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme. Nedostatek vody na Dunaji ohrožuje dvě země energetickým udušením a ty se obracejí na Ruskou federaci s prosbou o pomoc. Vzdorují možným sankcím EU a hledají tedy alternativní metody s ruskou vládou kvůli bezprecedentním environmentálním podmínkám. Takže nedostatek vody bezprecedentní je tady znovu, tedy v Dunaji, se stává vážnou energetickou zkouškou pro východní Evropu, přičemž Rumunsko již čelí nouzovým situacím a Slovensko hledá alternativy, jak zajistit svoji energetickou dostatečnost. No, dramatické poklesy hladiny řek, které a hlavně tedy nyní ovlivňují nejen lodní dopravu, ale také klíčovou infrastrukturu pro výrobu elektřiny. V Rumunsku situace dospěla tedy do bodu, kdy jsou oba reaktory vedené elektrárně Černovoda, který pokrývá 20% výroby elektřiny v zemi, odstaveny. Krize zasahuje tedy i Slovensko a země. Teď je tady samozřejmě zmíněn ruský plyn prostřednictvím Turkstreamu, toho tureckého proudu, zatímco energetický trh zůstává vázán na rozvoj ve střední a východní Evropě. A co tady máme? Ústup Dunaje tedy, nebo asi hladiny, tak vytváří nový parametr v energetické rovnici. Země, které se léta snaží snížit svoji závislost na Moskvě, opět čelí nutnosti zajistit stabilní toky a dovoz energie. A je to paradox v tom, že krize není způsobená nedostatkem paliva, ale právě nedostatkem vody na chlazení reaktorů, dámy a pánové, nebo celého toho systému. Tak, můžeme
0: tak,
1: si na trojku.
0: Další zpráva, prosím vás, vážení posluchači, zpozorněte. Evropská digitální identita, co to ve skutečnosti znamená pro občany. Už koncem letošního roku má být po celé Evropské unii zavedena jednotná digitální identita euroobčana, takzvaná Evropská digitální peněženka. Budou do ní integrovány stávající národní identity, digitální identity, které jsou vydávány pod různými názvy, u nás jako e-občanka nebo e-doklady. A jisté je, že ta digitální identita je nezbytná pro zavedení budoucí digitální diktatury, ten elektronický koncentrák, nebo těm situací, kdy bude mít každý úplnou digitální identitu, může být povedena zavedena digitální měna a zrušena hotovost. To samozřejmě ještě nějaký ten rok potrvá. Evropská unie předpokládá, že do roku 2030 bude mít její EUDI, jo, ta evropská digitální identita, 80% Evropanů, že je bude mít, ale ještě směřuje k tomu, aby byla jednoho dne ta digitální identita povinná. A předpokládá se, že k tomu bude zavedena nějaká nouzová situace, jako například pandemie covidu, která byla záminkou pro zavedení takzvaného covid pasu. A právě ten sloužil k otestování toho, jak bude budoucí digitální identita fungovat. Takže každý občan Evropské unie má mít tedy brzy přístup k digitální peněžence, která obsahuje doklady, totožnosti, kvalifikace a osobní údaje, ale také biometrická data. Ambice jsou obrovské a otázky, které z toho vyplývají, jsou minimálně stejně důležité. Co vlastně ta evropská digitální identita, ta peněženka, co to je? Evropská digitální identitní peněženka EUDI je aplikace založená na chytrém telefonu, která uchovává ověřená osobní data. Můžete si to představit jako digitální verzi pasu, řidičského průkazu a diplomu, vše zabalené v jedné aplikaci. V budoucnosti zde má být integrována i zdravotní karta, očkovací průkaz. Hovoří se také o měření uhlíkové stopy. A občané by tento průkaz používají k přístupu k vládním službám, k otevírání bankovních účtů, k podepisování smluv, k prokazování identity online, aniž by museli předkládat fyzické doklady. A podobné zprávy o digitální peněžence ukazují, jak změny v identifikačních dokladech od

0: roku 25 už přetváří vztah mezi občany a oficiálními registry. Peněženka není nástroj pro pohodlí, jak jej podává Evropská unie. Představuje zásadní změnu v tom, jak je identita spravována, uchovávána a ověřována napříč hranicemi. Technický a organizační rozsah peněženky EUDI je patrný při pohledu na plánované případy použití identifikace a ověřování napříč národními hranicemi. Od zdravotnictví přes vzdělávání až po finanční služby je rozsah aplikace skutečně široký. Řízení dat a problém funkční expanze. Zastánci tvrdí, že peněženka dává občanům větší kontrolu. Místo vydání kompletního dokumentu pro ověření jedné vlastnosti by uživatel teoreticky mohl sdílet pouze minimální požadovaná data. V baru by mohli zjistit, jestli je někdo starší 18 let, aby mu mohli podat alkohol, aniž by viděli jeho celé jméno nebo adresu. V praxi však architektura vyvolává značné obavy z postupného rozšiřování funkcí, které se označují jako function creep. A systémy vytvořené pro konkrétní účely mají zdokumentovanou historii pozdějšího rozšiřování na jiné účely. A jakmile se digitální identita stane standardním přístupem ke službám, tlak na neustále rozšiřování jejího využití poroste. Zase klasická salámová metoda. A koncept transparentního občana v každodenním digitálním životě tuto otázku velmi přesně vystihuje. Když je identita digitální a centralizovaná, tak každá transakce ověření a přihlášení se stává datovým bodem. Otázku není jen to, kdo ta data dnes drží, ale kdo by se k ní mohl přistupovat zítra a za jaký podmínek. A digitální identita také ovlivňuje, jak lidé spravují své finance a využívají online služby. Platformy fungující v regulovaném digitálním prostředí vyžadují ověření identity, než uživatelům umožní účty plně používat. Takže suverenita, dohled a širší vzorec Evropské unie, tady kromě individuálního soukromí, tak ta EUDIV klade strukturální otázky moci. Kdo kontroluje technické standardy? Kdo rozhoduje, které atributy lze uložit? Které instituce mohou žádat o ověření identity a při jaké právní hranici? A jakmile se digitální identita stane klíčem k přístupu k bankovním účtům, k cestování, k sociálním dávkám nebo k veřejným službám, vzniká významné riziko vyloučení z tohoto systému, ať už kvůli technickým problémům, politickým rozhodnutím nebo administrativním chybám. Důsledky jsou všechno jenom neabstraktní. Vyjadřují obavy, že debata se méně točí kolem pohodlí, ale je to více o kontrole nad datovými toky, závislostmi a riziky vyloučení. Ta elektronická digitální identity si stále nezaslouží vaši plnou důvěru, jak ukazuje podrobná analýza těch bývajících slepých míst. A tady to odmítání, to zavádění ty ID, to není něco rozhodně okrajového, to naznačuje rostoucí počet analýz ID organizace na ochranu občanských práv v Evropě, které tvrdí, že současný rámec zatím neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití nebo rozšíření jejich působnosti. Prosím vás, on to ještě dál pokračuje, ale chci říct jenom dvě věci. Jestliže to chtějí do roku 2030, a do roku 2030 tady chtějí také zavést nový světový řád, tak si to spojte. To je kvůli tomu, je to kvůli vašemu ovládnutí, je to kvůli vaší absolutní kontrole a vytvoření si předpokladu pro vaše úplné ovládnutí. A druhá poznámka, v Mexiku, kde tedy ta většina lidí není příliš vzdělaná sice, tak měl dostatečný rozum, takže 80% obyvatelstva to odmítlo. Tečka. Uvidíme, jestli my budeme aspoň tak chytrý jako ty Mexičané. Pojďme dále.
1: Tak, to byla dlouhá, ale důležitá zpráva, dámy a pánové. Nuž, dáme se 6-4 a Evropané tlačí na Trumpa k dialogu s Ruskem o Ukrajině. No, zároveň Evropané však požadují místo u budoucího jednacího stolu, informuje o tom deník The New York Times odvoláním se na 5 evropských úředníků a podle publikace Evropa předpokládá, že Spojené státy budou hrát v jakýchkoliv jednáních s Ruskem vedoucí roli. Existují však obavy, že by Washington a Moskva mohly dosáhnout dohody přes hlavy Evropanů, tím by Francie, Německo a Británie předem vypracovávali formát své takže vypracovávají formát své účasti. Zároveň, jak poznamenává New York Times, Rusko zatím projevilo jen malý zájem o seriózní jednání s Evropany. Moskva na předchozí pokusy evropských zástupců o otevření diplomatických kanálů reagovala chladně. Nuž, a jdeme dál.
0: Jdeme do dalšího koše, který hovoří COVID očkování následky. Hovoří o tom, že Fauci vědomě spáchal trestný čin proti těhotným ženám a plodům vakcínami proti COVID-19 s tím, že mohou potratit a soukromě prozradil potraty těhotných žen po očkování proti COVID-19 a co teda veřejně tvrdil a ve svém poselství z roku 2021 hovořil o možnosti potratu v prvním trimestru. A ty nové zprávy od Anthony Fauciho, které vyšly najevo, odhalují, že už v lednu 2021 v soukromé rozhovoru vyjádřil obavy ohledně možného potratu po očkování proti COVID-19. Přičemž veřejně působil uklidňujícím dojmem proti těhotné ženy. Zprávy se týká rozhovoru mezi Faucim a tehdejší ředitelkou CDC Rochelle Walensky, ta už byla mezi tím oběšena za to, a tehdejším americkým hlavním chirurgem Vivekem Murthym. A jsou zahrnuty materiály s veřejněným senátory Randomem Paulem a Ronem Johnsonem. Takže 25. ledna 2021 napsal Fauci svým partnerům, že požadoval více informací o reakcích po druhé dávce vakcíny. Protože mnoho lidí má po druhé dávce výraznou cytokinovou bouři a horečku, teoreticky by to mohlo souviset s potratem prvním trimestru. Ta formulace je zajímavá, protože Fauci potrat neprezentoval jako zavedený vedlejší účinek, ale jako teoretickou možnost, kterou by se podle něj by se měla vzít v úvahu. Co řekl pak o pár dní později na veřejnosti, tak se objevil a mluvil o očkování těhotných žen, čímž představil jasně uklidňující obraz. Jak zmínil, do té chvíle nebyly zjištěny žádné známky obavy. Takže pojďme dále.
1: Tak, jdem se vrhnouti. Aha, kašpar. Tak, žádná náhoda. Proč chtěl tedy Petr Pavel Habsburka na českém trůně? Prezident Petr Pavel, který tedy sliboval věrnost republice, by podle svých slov se nebránil návratu monarchie, jejíž tradici jsme prý přerušili. A rovnou by se měl vrátit potomek Habsburků na český trůn. Takže měla by se vrátit monarchie pod vedením habsburského panovníka a Kolářův pávek říká, proč ne, podle něho následníka trůnu prý máme a nedávno se s ním setkal, měl tím samozřejmě na mysli Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Petr Pavel souhlasná slova o zavedení monarchie pronesl během akce spolku nazvaného Český královský institut, o tom už jsme si tady říkali, a to proběhlo na zámku hraběte Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Výrok vyvolal značí kritické reakce, no ale zatím to lidem moc nedochází. Především tedy s ohledem na to, že prezident, který sliboval věrnost republice, nyní fakticky připustil možnost jejího nahrazení monarchií. Nemluvě o naznačeném návratu Habsburků na český trůn. No ale máme ty dovolený, tak ono to ještě nikoho nezajímá. Tak toť. No pane inženýre, čas
0: tady je, kopí. Tady je další článek od doktora Jiřího Jaroše Nikeliho, velmi kvalifikovaný a s názvem Dvě republiky se zbavily Habsburku. Já ho přečtu, protože za to stojí. A on říká, dějiny znají dvě republiky, které se definitivně zbavily dynastie Habsburků, a to je Rakousko a Československo, říká doktor Nikeli. Je to ze dneška článek. Maďarsko se jich zbavilo státu právní oklikou přes regentství i bez krále, ji zaniklo po roce 1945 na stolení republiky. Takzvaná detronizace, či zbavení trůnu Habsburků, Rakousko a Československo státoprávně zajistili i hned po vzniku republik. V Maďarsku k tomu ovšem pokuty známo nedošlo, protože intronizace v závěru první světové války se nezdařila, to znamená dosazení na trůn, zejména pro odpor uherské nobility, či šlechty. Dva pokusy Zity Bourbonsko-Parmské a jeho manžela ex-císaře Karla I. skončily krachem. Jak pro nevůli regenta Hortyho Nadibányho, tak pro odpor uherské šlechty a paradoxně i bolševických pokusů o republiku rad a následnou Karolovu vládu. Proto dnes vyznívají komicky pokusy diskuze o případné intronizace potomku Karla I. na neexistující český trůn. Celý tzv. Královský institut s českými monarchisty oktrojuje české veřejnosti diskuze o jakési přerušené kontinuitě monarchie u nás, tedy o abstrakci, která nemá žádný státoprávní základ ani v minulosti od roku 1918, ani v současnosti. Pánové monarchisti by si měli uvědomit, že li České republiky žádného Česka nepoužijeme onen Hitlerův termín Čechaj a Res Čechaj a tak dál, není obyvatelstvem, není podanými, nýbrž občany od roku 1918 a basta. Zakládací státoprávní listina našeho státu, Washingtonská deklarace, podepsaná Tomášem Garrigue Masarykem, Benešem a Štefánikem, vyřídila tento problém jednoznačně a následná zákonná opatření vyloučila pokračování monarchismu ve státě, jehož základ definovala republikánsko-demokratická podstata. To samé nastalo v Rakouské republice, kdy po druhé světové válce dokonce ze státního znaku byla odstraněna habsburská insignie, meč a jablko, a nahradila je srpem a kladivem s roztaženými okovy, což nechápou naši srpokladivobíci, kteří jsou poturčenci horšími Turka. Na margo pana prezidenta, kterého sami monarchisté za prezidenta neoznačují a říkají mu pane generál, snad lze říci, že když se nezabýval státoprávními základy ústavy, na kterou přísahal, tak by se snad mohl poučit od našich ústavních právníků, jak se to má s koncem monarchismu u nás. Je jasné, že monarchisté u nás nepřestanou se svými aktivitami, jako nepřestávají jinde, například v Itálii. V této souvislosti je směšné, že monarchisté používají na možnost volby obyvatelstva, když naše občanstvo, nikoli v obyvatelstvo, zatím nemá možnost ani uplatnit referendum v daleko závažnějších otázkách, jako je výstup z NATO nebo z Evropské unie. Zatím není politická vůle vládnoucích činitelů. Ovšem lze úspěšně pochybovat o tom, že by se národ republiky chtěl vracet k monarchistickému režimu, snad s výjimkou některých přívrženců monarchie, kterých je statisticky mizivý počet. Monarchistický režim by stabilitu země nezaručil právě tak, jako nezaručuje ani dosavadní prezidentura. Stabilitu země zaručuje především sociální vyrovnanost, kterou monarchismus popírá. Hospodářská prosperita nezávislá na případném avanturismu panovníka a bezpečnostní konstanta, kterou žádná monarchie nemůže zaručit. Viz osud Belgie, Dánska, Holandska a Norska za druhé světové války. A to, že by se z našich občanů stali po více než 100 letech opět podaní, je nemyslitelné v rámci dosažených státoprávních a sociálních výdobytků, o něž nás ovšem Unie opět připravuje, nebo se o to intenzivně snaží. Páně prezidentova posedlá idea o rozpuštění republiky ve Spojených státech evropských pak naráží na samou podstatu jak republikanismu, tak monarchismu. Chtějí se dosavadní republiky i monarchie sami rozpustit v kotlíku Spojených eurostátů. To je na téma globalistů toto. Myslím, že ani omylem, pokud nedojde k procesu unitární fašizace Evropy a zde by byl konec jakékoliv diskuze. Páni monarchisté se snaží, seč mohou, a už celá desetiletí, aby rozbili naši republiku a na jejich troskách znova nastolili režim, který francouzský historik Ernst Denis nazval mršinou dějin. Je jak na našich vládách, tak na myslících občanech, aby takovým snahám u nás řekli ne. Takže tolik teda ten článek, který je určitě důležitý a bylo dobré si ho přečíst. Ještě tam máme jednu zprávu v rychlosti.
1: Tak, to, jo, počkat, to je zase Pepa ještě, počkat, kde ho máme. Jo, Pavel není důstojný prezident, chci vládního kandidáta a zrušme přímou volbu, je to od doktora Jindřicha Reichla. Ten říká, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Uvedl to v pořadu K věci na CNN Prima News, to řekl tedy poslanec za SPD Jindřich Reichl. A dodal, že vláda by měla nominovat svého jasného kandidáta a podle něj by měla být zrušena přímá volba hlavy státu, protože nízká úroveň prezidentských pravomocí neodpovídá jejímu širokému mandátu. Cituji, bojuje proti vládě a snaží se jí házet klacky pod nohy. Andrej Babiš na to recipročně reaguje. Já bych se na jeho místě s Petrem Pavlem taky nescházel, protože bych k tomu neměl a neviděl žádný důvod. Petr Pavel není politik a celé řadě věcí nerozumí, řekl Jindřich Reichl. Dále dodal, jsem přesvědčený, že Petr Pavel intelektuálně, tedy ani osobnostně není důstojným prezidentem České republiky. Tak, vládní koalice by proto podle Reichla měla postavit svého kandidáta jednotného, který by Pavla v nadcházejících prezidentských volbách dokázal porazit a uvedl k tomu, abychom měli prezidenta, který skutečně bude dodržovat ústavu a respektovat zaběhlé politické pořádky, musíme vygenerovat společného kandidáta, za kterého se postaví celá koalice a bude ho během voleb podporovat, uvedl tedy Jindřich Reichl a taktéž bývalý prezident Miloš Zeman, inženýr, se v pořadu 360 stupňů na CNN Prima News nechával slyšet také k tomu, co se tady děje.
0: Já k tomu velmi, velmi v krátkosti. Samozřejmě to, že by zase volili prezidenta strany a na záchodcích se někde podsunovali igelitky z penězi a tak dále, to už to všechno bylo. To si myslím, že není to pravé ořechové, to za A. Za B v tom novém by ty politické strany měly zaniknout. Takže toto, jako zase, že se bude volit, že budou volit politické strany, to není krok dobrým směrem. To je prostě potřeba udělat jinak. Teďka velmi zajímavou debatu vedl s litevským novinářem Varej Pjaky na téma voleb a tak dál. Tam jim to trošku uhnulo, protože tam se v něčem nerozuměli. Takže ta debata byla vzrušená a ten novinář se mu to nepodařilo dotáhnout tedy Pjakina v odpověď na to, co chtěl jako slyšet úplně. Já si myslím, že tady k této záležitosti, že se asi budu věnovat některým z nejbližších kompasů vůbec, takže k tomu asi více, teď o tom víc jako mluvit nechci, protože na to není prostor. Takže bychom teďka asi přišli tedy k tomu poslednímu a to je tedy ta takzvaná to tematické okénko a ta smrtelná choroba globalistického projektu. Ten globalistický projekt, který formoval vývoj západního světa už půl století, tak je vnímán jako něco tak téměř všemocného. A ty stoupenci jsou si jisté, že kontrolují finance, zdroje, informační toky a že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však ale analyzujeme strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti, nebo mají jedno nebo dvě děti, což z dlouhodobého hlediska znamená zánik samotných těch elitních klanů. Deindustrializace, tak ta zase ničí technologický pořádek. A zničení energeticky náročných odvětví zelenou agendou a omezování reálné ekonomiky, tak se zdálo být geniálním tahem. Špinavé továrny odešly do Číny, zanechají po sobě čisté finance, IT a zábavní průmysl v Londýně a New Yorku, ale ekonomika není bilance, je to komplexní souhra odvětví. A bez domácí inženýrské školy a technických specialistů není možné udržet ani vojenskou sílu. Ve Spojených státech a Evropě už teď narůstá nedostatek personálu v kritických oblastech od mikroelektroniky až po stavbu lodí. A pokud toto bude dále pokračovat, tak na západě nezůstane nikdo, kdo by stavil letadla, letadlové lodě a rakety. Ta deracionalizace ta vede k tomu, že se nestávají hloupým jen sluhové, ale i páni. Vzdělávání na západě rychle degraduje, školy a univerzity zavádějí programy, které učí lidi nemyslet ale podřídit se nové kvazi náboženskému dogmatu. Studium exaktní věd se omezuje, zatímco studium desítek rodů a kritických teorií ras takto kvete. Výsledkem jsou generace, které nedokáží spojit dvě logické fakty, ale jsou připravené zuřivě bránit jakoukoliv absurdní myšlenku, která je trendem. No a tady jsou očekávání selektivity, tak ta se ukázala jako chybná. Věda a logika nejsou předměty, které se dají zamknout v trezoru. Je to kultura myšlení, která buď ve společnosti existuje, anebo ne. A tu vstupuje do hry nebo do obrazu čínský faktor. Uprostřed tohoto řízeného chaosu koná Čína, hlavní geopolitický konkurent Západu, přesně opačně. Neuchyluje se k vylidňování jako k záměrné politice. Ne, deindustrializuje se, ale spíše buduje svoji průmyslovou sílu a stává se dílnou světa, nejen ve spotřebním zboží, ale také v oblastech high-tech. A nesnaží se o deracionalizaci vlastní populace, ale o investování kolosálních zdrojů do vědy a vzdělávání, školení milionů inženýrů a vědců. A zatímco západní elity usilovně podřezávají větev, na které sedí, tak Čína metodicky buduje nový svět a propast mezi nimi se rychle zvětšuje. A pokud jde o patenty, tak podíl na světové průmyslové produkci a míře inovací, tak Čína je už nyní před Spojenými státy a Evropou. Ještě 10 nebo až 15 let takové dynamiky a vstupujeme nejenom do jiných váhových kategorií, ale také do jiných technologických ér. Hra tedy ještě neskončila. Ten globalistický projekt je vážně chorý, protože porušuje základní principy existence složitých systémů. Nemůžete vybudovat ostrov prosperity v moři chaosu. Chaos spíš dříve nebo později pohltí i ten ostrov. A tato situace není dopředu určená. Lidstvo má šanci. Země a lidé, kteří si zvolí cestu rozvoje, vědy, průmyslu a racionalizace myšlení, mají historické okno příležitosti. Ti, kteří zůstanou oddaní pokroku, budou schopni vybudovat nový svět, hovořím o tom zlatém věku. To si však bude vyžadovat maximální mobilizaci od všech. A já bych tady k tomu řekl svůj dodatek. Víte, důvod je zřejmý a tím je zákon času. Kdy globalisté mají snahu vrátit situaci do doby před rezonancí, kdy v převaze do té doby byly dlouhodobě frekvence biologického času nad frekvencemi sociálního času. Frekvence biologického času jsou dnes dané lidskou fyziognomií a jsou pravidelného charakteru. Vždycky je to po těch 25 letech. Zatímco frekvence sociálního času se s technickým pokrokem a požadavky na zvyšování vzdělání zrychlují. Takže ty frekvence sociálního času nejenom dohnaly ty frekvence biologického času, ale to bylo v té době takzvané rezonance, to bylo mezi dvěma světovými válkami, ale už je předehnaly. A už začaly převažovat ty frekvence sociálního času a tady vlastně do té doby rezonance měli ty globalisté větší a lepší informace a znalosti, z čehož profitovali mocensky. A po té rezonanci tuto zásadní výhodu ztrácení. Stačí se podívat na mé pořady Kompas 117 a 118, tam je to vyloženo. A proto chtějí přivést lidi do NVO v podobě modernějšího středověku, čili vrátit to před tu dobu rezonance, aby je mohli i nadále ovládat. To se ale neslučuje s dalším technickým pokrokem, to je to, o čem je tady řeč, a proto uplatňují deindustrializaci a depopulaci. Vše s cílem udržet si moc a kontrolu nad lidmi, za cenu tedy vlastně potlačení teda té a degenerace té lidské společnosti, respektive toho zbytku, teda který by tady zůstal po té depopulaci. A tuto zásadně pravdu ale nikdo lidem neříká. A já se ptám, proč. Takže tolik tedy ode mne dodatek tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře. No už, tak se nám čas naplnil, pane inženýre. Koukám, že už máme po 21. hodince, zvládli jsme to všechno. Já vám tedy poděkuji. Zítra teda, nebo jak jste říkal, v úterý se mohou těšit na...
0: Asi ne, to si nejsem jistý ještě. Bude asi určitě ve čtvrtek, úterý ještě nevím. V pondělí, jako zítra je Kompas, to jako určitě ano. A jinak jako upozorňuji, že 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je teda další setkání a s posly a příznivci a hlavní téma je obnova Československa. Takže patrioti, přijeďte. Nemusíte být ani poslové, patrioti, přijeďte.
1: Dobře,
0: Je
1: dobře.
0: to, je to, je to pilotní projekt takový, pak další budou navazovat v České republice a u toho pilotního prostě potřebuje mít zastoupení i ze slovenské strany a nelze rozumět čekat, že pojedou na další pořad potom, který bude následovat a ten bude v Karlových Varech, to jako. Takže v Palárikovo 19.9.
1: Fajn, fajn, fajn. Tak děkuji, pane inženýre, za vaše 2 hodinky intenzivního zpravodajství, dámy a pánové. My se tedy koukneme dále. Hezký večer, pane inženýre,
0: Hezký
1: a dámy a
0: večer
1: pánové,
0: vám.
1: vám též. A my se se
0: Tež.
1: Simonkou koukneme za chvilenku na necenzurované informace o těch božích pravidlech, nebo jak to tam je. Takže jdeme to připojit. Hezký večer zatím.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Další díl pořadu Za čárou. Pořadu, který v XTV se snaží objasnit některé věci, které se dějí v zahraničí, ale také to, jaké dopady mají na naší zemi. A dnes je naším hostem pan Oskar Krejčí. Zdravím tě, pane profesore.
1: Já tě teď zdravím i naše diváky.
0: Musím říct, můj oblíbený Oskar Krejčí, chtěl říct. No a dnes je teda, začneme velmi zásadním tématem, Oskare, protože ty jsi pečlivě přinesl dva grafy. Takže tady máme dnes ten, jak se říká, hezký český šifonér z televizí. A ten graf, pojďme hned na to, ceny ropy v reakci na geopolitické a ekonomické události. Řekni mi, teda já už to mám vysvětleno, ale pojďme říct našim divákům, o čem to celé je, to, co vidíme.
1: No, my jsme tu diskuzi začali otázkou, jestli se dá vůbec vysvětlit, proč Spojené státy tímhle způsobem, jakým válčí s Iránem, vůbec válčí. Že? Ty výkyvy, mír, válka, co je v pohybu. Osobně se domnívám, že ve hře je dneska vytyčování nových hranic geopolitického uspořádání světa. My ty hranice dneska, budoucí hranice, můžeme identifikovat třeba podle toho, kam zasáhnou nejrůznější embarga, celní války a tak dále. Tady se ti vytyčují regiony, které jsou přizpůsobený, podřízený, vzdorují. To znamená, ten svět si začíná dělit úplně jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti, to znamená za studené války, případně za americké hegemonie. Ta válka má několik rysů specifických, například tím, že zatočil Trump na Irán, tak vlastně imunizoval válku jako nástroj politiky. Od té doby, co válčí v Iránu, se musíme dívat i jinak na válku na Ukrajině. Je absurdní, když Rusové nesmí hrát fotbal na mistrovství světa, protože válčí a mistrovství světa se odehrává v zemi, která vede i vojenskou intervenci. Druhou zvláštností je, že ty ceny ropy se zvedly tak, že to pomáhá právě Rusku. Právě Rusku. A do problému se dostává zbytek světa, včetně Spojených států, protože Spojené státy udržovaly cenu ropy, tu světovou cenu ropy na přijatelné úrovni tím, že dávali na trh část svých ropných rezerv a to teď už nemůžou. To znamená, jestli ta válka bude dál pokračovat, tak ta cena ropy vyskočí, protože už nemáš rezervy, které by si na ten trh vložil. A vyskočí v době, kdy se blíží v Americe volby. Zvláštností Ameriky je, že ona sice těží dneska nejvíc ropy a plynu na světě, ale ty ceny na trhu, to znamená u benzínové pumpy, se neodvozují od nákladů těžby v Americe, ale od světových cen. Takže on se, Trump v téhle oblasti dostává do pasti. Ale zároveň, a proto jsme si připravili tenhle graf, zároveň vidíme, že kdo se v těchto hrách vyzná, dokáže na těch výkyvech, které předvádí Trump, strašně moc vydělat. Co tím chci říct? Když víš, já nevím, o 10 minut dopředu, co řekne Trump, začnu válku, zítra bude mír, tak ti podle toho skáčou ceny akcí. A když to víš dopředu, 10 minut, no, tak nakoupíš nebo prodáš. A to se pohybujeme v částkách miliardy dolarů. Tady vidíš na tomhle tom grafu, jak se cena ropy na světových trzích vyvíjela v době nejrůznějších krizí. Začátek je tamhle o arabského ropného embarga, to je Jomkipurská válka v 73. roce a od té doby už to skáče. Jaký je rozdíl mezi tou Jomkipurskou válkou nebo arabským ropným embargem a dneškem? No zásadní v tom, že máš úplně jiné informační prostředky. Když ti vypukne arabské ropné embargo, tak musíš se to dozvědět po telefonu z informačních agentur, počkat, až banka otevře a tak dále. A seš ve zpoždění za akcí. Když to víš dopředu dneska, tak ten pohyb akcí je v reálném čase. V reálném čase. Když se to dozvíš teď v New Yorku, můžeš prodat v Hongkongu. Nebo nakoupit na to v Tokiu. Víš? Ten se zásadně změnil a jak říkám, ta válka je vedená způsobem nesrozumitelným, že? Nesrozumitelným, ale jestli někdo hraje na tyhle ty ceny ropy v souvislosti s krizí a Trump ti řekne, zítra válčím, zítra uzavřu mír a tak dále a ví to dopředu, tak vydělává miliardy.
0: Ten výkyv kolem roku 2010, vlastně ten nejvyšší, tam velká recese, tak je ještě pořád dvakrát tak velký, než ten výkyv, který byl díky pandemii.
1: Je to strašně zvláštní, ale pozor, tam ještě jedna finta, my se pohybujeme v aktuální ceně dolaru, že? Takže ten graf, kdyby se šel na konstantní, tak se trošinku pohybuje jinak, ale to máš pravdu, některé ty výkyvy jsou až nesrozumitelné, protože ta velká recese, ta ti vlastně podváže výrobu, to znamená potřeba ropy klesá, to znamená cena ropy klesá, takže ti to padá, až do okamžiku, když OPEC omezí těžbu, ta situace na trhu se sklidní a ropa zdraží. Jo? Zase vidíš globální pandemie, tam je obdobný faktor. Zase globální pandemie, klesá ti ekonomika, to znamená potřeba energie klesá, cena klesá. Válka na Ukrajině, válka v Perském zálivu a cena ti letí nahoru.
0: Obecně. Ten graf končí tedy...
1: Ještě předtím, to je americký graf, AI je americká vládní agentura energetická, která sleduje tyhle záležitosti a i ta následující mapa, když se posuneme, je ze stejného zdroje, a ta nám ukazuje, kolik barelů se protáhne denně jednotlivými úžinami v globálním měřítku.
0: Kolik milionů barelů?
1: Ano, kolik milionů samozřejmě. A teď tady vidíš 21 milionů z Hormuzského průlivu a Malacký průliv je kousek víc, protože tam se dostáváš i přes ten Mys dobré naděje a přes Suezský průplav. To jsou ožehavá místa a když se podíváme na tu Trumpovou politiku, tak on vlastně se snaží obsadit ropná naleziště a ovládnout trasy kudy se vozí ropa, plyn a tak dále. A tak dále. Tady to vidíš na Venezueli. On ti obsadí, se svrhne prezidenta a přisvojí si obchod s ropou. To se udělalo i v Iráku. Irák dneska může obchodovat, takzvaně už osvobozený Irák, smí obchodovat jenom přes americké banky. Já si pamatuju první volební období Trumpa, když se ho na tiskové konferenci někdo ptal, jak je možné, že Spojené státy okupují ropná pole v Sýrii. To už běžela syrská válka. A on na to kouzelně odpověděl a tím se ta situace stává srozumitelnější. Odpověděl v duchu jeho pojetí mezinárodní práva. On řekl, já mám ropu rád.
0: Dobře.
1: No, to znamená svým choutkám a částečně samozřejmě vnitrostátnímu právu podřídil mezinárodní právo. A tím mu vlastně ničí.
0: No, jak je možné, když ten graf takhle někdo vidí, tak ho musí napadnout těch 20,9%, že zrovna tam.
1: No,
0: protože logiku by mi to dávalo ještě v jiných místech.
1: Takhle, historicky dáno, to jsou miliony, že, barelů, historicky je dáno, že ty ropovody třeba ze Saudské Arábie ústí do Hormuzského průlivu. Těch ropovodů, které směřují, tak říkajíc, na druhou stranu, do Středomoří a do těchto těch oblastí je málo a teď se začínají stavět. Jeden z ropovodů měl stát přes Sýrii do Středomoří, syrská válka občanská to zablokovala, takže teď se to znova obnovuje. Ale pozor, zase, jako bychom se dostali do oblasti míru, když napojíme ty ropovody na střední Evropu. A teď vidíme útoky Ukrajinců na kazašské terminály v Rusku, to znamená přes Černé moře se toho moc do Středozemního moře nedostane. A máš tam třeba mezi Kyprem a Tureckem a řekněme Izraelí obrovské pole, kde se dá těžit plyn. A jestliže se nám imunizuje válka, stane se samozřejmou součástí řešení sporu, tak můžeme čekat v nedaleké budoucnosti až ozbrojený konflikt o tohle naleziště plynu. To znamená mezi Kyprem a Malou Asií.
0: Z tohoto grafu to vypadá, Oskare, že Amerika je úplně v klidu.
1: Tak úplně v klidu, jak jsme si řekli, není, protože to je ceny benzínu na ulici jsou stejně drahé, jak jsou ve výkyvech těch světových cen. Kdyby se od nich odřízli, tak jsou absolutně v klidu, protože ta jejich domácí těžba je v současné situaci při této ceně ropy rentabilní a nižší než ta světová.
0: Proč to neudělají?
1: No, to bych také rád věděl, protože ropné firmy na tom vydělávají.
0: Jo.
1: No, tak, ale to jenom hádáme. Jo? Tohle to je v podstatě velká hádanice. Jo? To je...
0: Co je z tohoto grafu, na který se díváme, jako element, který by měl být nejvíc varující v té době, nebo pro tu dobu, kterou žijeme teď?
1: No, jak jsem říkal, pro nás, pro Evropany je Hormuz velmi nepříjemný, protože my nemáme, dneska, když jsme se odstřelili od ruské ropy a plynu, nemáme alternativu vůči tomu středozemním a středozemním, jenom ty Američany, a Američani nám to prodávají samozřejmě za vysokou cenu, za světovou cenu, to znamená, nám ta ruská ropa a plyn chybí. Pevně doufám, že nějaká příští generace evropských politiků, to znamená výměna v Londýně, v Paříži, v Berlíně a poté v Bruselu, znám zase otevře ty dodávky z Ruska, protože my se stáváme nekonkurenceschopní. Tady ještě je skrytá jiná věc, když se podíváš, ta Čína, že Čína dneska staví z Pakistánu do Číny plynovody, ropovody, aby obešli Malacký průliv, to je další hrdlo, kde to americká flotila může sevřít. Ale a to je hlavní, Čína směřuje k energetické soběstačnosti po všech stránkách. Loni spustila nových energetických zdrojů víc, než je celková výroba energie v Rusku. To jsou obrovský skoky, co provádí.
0: Počkej, Čína spustila.
1: To znamená, přidala na nové zdroje energie, jaderné, elektrárny na plyn, slunce, vítr. To když sečteš tyhle nové loňské zdroje, nebo od loňska vystavené zdroje, tak se dostaneš na počet kilowatt hodin, který odpovídá součtu všech kilowatt hodin v Rusku. To je jiný svět. A to se ti vytyčilo právě ty hranice. To podle mého názoru, to, co dneska předvádí Trump, je pro budoucnost nepoužitelný. Ty struktury, které on postaví, ty hranice, ty výkyvy, tak ty podle mého názoru už další prezident neuhraje. Mm-hmm. No? Ale pár lidí si mezi tím viděla.
0: Dobře. Z toho, co říkáš, přemýšlím nad tím, Čína už je asi absolutně nezastavitelný, vlastně největší hráč všeho.
1: Takhle.
0: Financí, energií.
1: Ona se, když posloucháš čínské zprávy, důsledně říkají druhá největší ekonomika na světě. Když to počítáš HDP podle parity kupní síly, tak jsou největší. Jo? Ale hrajou pořád si na to druhý. Mají jednu obrovskou výhodu třeba proti Rusku, a to, že ten její vnitřní trh je mnohem větší. Odhaduje se, že když chceš být v současném světě svébytný geopolitický hráč, tak potřebuješ přibližně 300 milionů obyvatel. to je dvakrát víc, než má Rusko. Ano? A Čína má 1,4. To znamená, když to, abych to nějak přiblížil, sovětské, nebo pardon, současné ruské stíhačky jsou stejně dobré jako F-35, ale jejich rozdíl mezi nimi je v tom, že to Rusko v podstatě má kusovou výrobu vedle sériové výroby Američanů. Američani mají větší vnitřní trh i zahraniční trh. Zatímco Rusko má na ten trh omezený. Teď včera nebo předvčírem vystartoval dopravní letoun nového typu v Rusku, postavili. No jak, kolik ho prodají takových letadel? Na rozdíl že třeba od Boeingu. Ten trh je malý. Zatímco Čína to má obrovský vnitřní trh a dokáže, to ukázali, jak jsme tam viděli třeba tu asijskou ekonomickou krizi, ten pokles zahraničního obchodu dokázali vykompenzovat tím vnitřním trhem. Například v tom 8. roce, kdy vypukla když vypukla v 8. roce ta globální krize, když se začalo říkat globálně, ale na Číně se to neotklo, tak začali Číňani stavět rychlodráhy vlakovy. Dneska jich mají 50 000 km.
0: Čím to je, že Čína vlastně drtí teď přinejmenším Evropu tím automobilovým průmyslem?
1: No takhle. Oni mají, jak jsme si naznačili v tom přírůstku, levnější energie. Levnější energie. To je první. Řekněme, nižší náklady.
0: To má asi v porovnání s Českem skoro celý svět levnější energie, ne?
1: Ale i než Evropa celkově. Jo?
0: Dobře.
1: Mají asi levnější pracovní sílu, mají vyšší pracovní výkonnost, že? A mají obrovské investice do inovací. To, co dokážou dneska čínští inženýři a vědci, to znamená třeba ty počty patentů, to jsou součty evropských a amerických a japonských patentů dohromady. Těch patentů je neuvěřitelné. No, tyhle ty hloupé fráze, kterých je plný informační prostor v Česku, o tom, že všechno opisují, obkreslují a tak dále, bývávalo. Tak jako kdysi někdo ukradl v Číně porcelán, střelný prach, kompas, to všechno jsou čínské vynálezy. Prostě vymlouvat se na to, že Číňani kopírují, je něco prostě dneska naivní. Ten svět je úplně jinak pohybu. Ne, že by existovala ekonomická špionáž, no to samozřejmě ano, ale ta podstata toho čínského vývoje je svébytná vnitřní organizace. A to je podle mého názoru nenapodobitelné.
0: Nemáš obavu, Oskare, že obyvatelé této země a těch okolních 26 přinejmenším jednoho dne v uvozovkách poděkují v uvozovkách straně a vládě za tu situaci, která je teď, protože jak to tak vypadá, tak ta Čína už třeba automobilovým průmyslem, ale kde čím, jako výrazně zasáhla i evropský a český trh, tak až tady jednou nebude Škodovka, nebo až to bude okrajové auto třeba jenom pro určitou skupinu lidí, nemáš obavu z toho, že ten národ procitne a řekne, soudruzi, vy jste udělali něco špatně?
1: No tohle samozřejmě, to v uvozovkách, jak říkáš, hrozí, ale s některými věcmi nic nenaděláš. To jsme, tak říkajíc, už prohráli. První věc, na kterou si musíme zvyknout, je, že Číňani budou v něčem lepší než my a my bychom měli být v něčem lepší než Číňani. To
0: představa... No my jsme lepší v lidských právech.
1: No to je otázka toho věslo, protože zase ta sociální práva v Číně jako rozvojové zemi, to je fantastický růst. Jo? Já jako veterán třídní můžu jenom chválit, třeba to Číňané tomu říkají stříbrná ekonomika, protože mají propočteno, že to Čína projde stejným stárnutím obyvatelstva jako Japonsko nebo Jižní Korea, to je přirozený pokles a počtu nově narozených dětí a tak dále, mají tu konfuciánskou tradici tří generačních rodin, kterou ta současná civilizace rozbíjí. A oni dneska plánovitě dopředu vytvářejí ekonomiku, ve které budou moci pracovat se stříbrnou hlavou a která bude pracovat pro ty lidi se stříbrnou hlavou. Jo? To znamená, ta schopnost předvídat problémy je v Číně podstatně větší než u nás. Je to dáno tím způsobem vládnutí. To znamená, ta meritokracie tradiční čínská, osvobozená od těch některých konfuciánských nesmyslů, tak je samozřejmě racionálnější než to, čemu my říkáme demokracie.
0: Přesto všechno bych tam bydlet nechtěl.
1: No tak my jsme středoevropani, to, co předvádí Čína, to nemůžeš aplikovat v Česku. To prostě s naší desetinami nejde to.
0: Promiň, přesto všechno bych tam bydlet nechtěl.
1: No tak my jsme středoevropani, to, co předvádí Čína, to nemůžeš aplikovat v Česku. To prostě s naší desetinami nejde to.
0: Promiň, Oskar, to, co předvádí v systému školství, například, a já jsem to jenom slyšel, já jsem tam nebyl, neviděl jsem to, spis jsem nečetl, jak se říká, jo. Tak to bychom možná byli rádi, kdyby někdo osvícený ten systém čínského školství aplikoval do naší země, nebo se snad opět mýlím.
1: Tohle je otázka na velkou diskuzi příště. Že? A nemýlíš se. Samozřejmě to tež platí, pokud jde o investice do vědy. Ale to znamená vrátit do základní školy a na střední školu disciplínu. To znamená zbavit se plonického systému, který je absurdní, jo? Kde se kvůli 0,5% studentů přizpůsobuje zbytek studentské populace. Zbavit se iluze, že můžeš neomezeně zvedat počet vysokoškoláků bez ohledu na to, jaký je kvocient intelektuální. Teď člověk, který má, já nevím, 105, není morálně horší, než který má 140, jo, ten naopak to může být. A člověk se s kvocientem 107 může dělat i prezidenta. Že? Takže říká se, že na vysokou školu potřebuje 124. Ale
0: to prostě... To by tady bylo, jestli to funguje.
1: Zapomeňme na to, co jsem řekl. Ale to máš pravdu, ale to musíš opravdu z gruntu sáhnout na to školství. Jako bývalý vysokoškolský kantor ti můžu říct, že to se nedá srovnat, ta současná situace s tím, co bylo před 20 lety.
0: A hlavně z toho vysokoškolského segmentu našeho vyházet ty nesmysly. Ta genderová studia a historie světového filmu a Bůh ví, co všechno.
1: To jsou absurdity, no. To jsou absurdity.
0: Blbosti.
1: No, to víš, že... Takhle, to je, celý to musíš nějakým způsobem radikálně pozměnit. Ten národ vymírá, že? Teď ty máš dneska, na ženu potřebuješ 2,11 dítěte, aby si měl prostou reprodukci. My máme kolik? 1,6. To prostě vymírá. Jo. Pak přijde nějaká Merkelová a řekne ti, my to zvládneme, protože o lidech přemýšlí jako o pracovních silách, ale to je nositel specifické kultury, specifických politických ambicí a tak dále, a tak dále. To znamená to jednorozměrný pojetí člověka. To znamená, až přijdou ty otázka změny, tak ty lidi budou připraveni je vyhnat, tyhle ty současné. Otázka je, koho nastavit. Jo? Protože takhle zklamání z Výmarské republiky vytvořilo podmínky pro fašismus.
0: Už vím, o čem budem diskutovat příště. Moc se na tebe těším a pro dnešek mi se hezky ahoj.
1: Naschledanou.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení diváci YouTubeového kanálu Xaver Live. Moc vás vítám při svém oblíbeném pořadu Horká linka, protože tenhle pořad umožňuje přímou komunikaci mezi mnou a vámi. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. A samozřejmě, tak jak je zde pravidlem, tak jakýkoliv dotaz podpořený dotací, jakoukoliv finanční částkou, má přednost. Většinou se teda na jiné nedostane, abych byl úplně upřímný, protože máte vždycky spoustu a spoustu dotazů, za což jsem rád a doufám, že nejinak tomu bude i dnes. Jak jste se možná dozvěděli z mého facebookového profilu, tak dnes sice slavím výročí svatby, 22 let se svojí ženou, ale tradičně slavím prací a naštěstí ona už si na to zvykla, takže už ani nečekala, že by byl dneska doma. Ale já jsem se opravdu moc těšil na tenhle pořad, který skutečně patří k mým nejoblíbenějším a doufám, že si to společně dnes užijeme nějaké 2 hodinky jako obvykle. Každopádně za vaše dotazy budu velmi rád, určitě se můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Já budu velmi rád odpovídat, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát a doufám, že vás nesklamu. Také tradičně na úvod většinou má tady host tohoto pořadu připravené nějaký svůj proslov a nejinak tomu bude také i dnes. A já si dovolím se věnovat zejména jedné otázce, protože ty ostatní, které jsme tady už probírali, nebo nejenom tady, ale i na různých jiných debatách, případně na sociálních sítích, tak o nich už bylo řečeno téměř vše. Já bych tady mohl samozřejmě řešit bitcoinovou kauzu a její zametání pod koberec ze strany Evy Dekroa, která podle mého názoru by měla čelit trestnímu stíhání, stejně jako Zbyněk Stanjura, stejně jako mnozí další, protože Petr Fiala na té tiskové konferenci den po vypuknutí té kauzy řekl, že to nebyla individuální akce jednoho nebo dvou ministrů, ale že se na ní podílela celá řada úředníků z různých pater té politiky, takže fakticky přiznal, že o tom všichni věděli. On sám o tom věděl. Říkal, že se dozvěděl o tom od Pavla Blažka jako o takové zábavné historce. Tak jestli pro prání 12 miliard z nelegálního obchodu se zbraněmi a dětským pornem a případně drogami je zábavné, možná pro Petra Fialu ano, on má skutečně specifický smysl pro humor, to už jsme si všimli na těch jeho výstupech, tak mně to zas tak zábavné nepřipadá. Dokonce si myslím, že on měl i povinnost to oznámit a něco začít dělat, ale naopak ODS celou tu věc bagatelizovala. A tak, jak jsem řekl minulý týden na Primě, vůbec nechápu, jak je možné, že koaliční partneři připustili, že to ministerstvo spravedlnosti bylo po odchodu Pavla Blažka svěřeno Evě Dekroa, tedy jeho stranické kolegyni, která přirozeně neměla zájem na tom, aby se něco odhalilo. Ona měla zájem na tom, aby se to ututlalo. A když už jsme se tam o tom bavili s Pavlínou Wolfovou, ona říkala, ale paní Dekroa říká něco jiného. No, Pavel Blažek také říkal, že to byl ultračistý a ultralegální obchod. Logicky Eva Dekroa nepřizná to, že vyhodila Davida Uhlíře v ten moment, kdy David Uhlíř prostě co by poctivý právník a člověk, který si nechtěl zamazat své ruce od téhleté špíny, chtěl zmínit roli Zbyňka Stanjury. V ten moment samozřejmě Eva Dekroa zakročila a nenechala tu zprávu dokončit. Jakákoliv výmluva na to, že duplikovala ta zpráva externí či interní audit, je směšná. Je směšná z podstaty věci. Protože Eva Dekroa oznamovala v jednu chvíli, že nechá všechny tyto dokumenty vyhotovit. Tehdy na té tiskové konferenci, kdy

že začne policie, orgány činné v trestním řízení konat vůči těm dalším osobám, tak já jsem připraven iniciovat zřízení další vyšetřovací komise, nejenom na dozimetr, ale i na bitcoiny. Protože pokud máme znovu alespoň elementárně nabít víru ve spravedlnost téhle zemi, tak tyhle kauzy prostě nemůžou procházet těm dříve mocným nebo možná i současně mocným jenom tím, že se vymlčí. Mimochodem, všimněte si médií. 2 dny se o tom hovořilo a pak rychle pryč. Rychle pryč. Kdyby to byla kauza, která by se týkala Andreje Babiše, mě, Filipa Turka, tak vám garantuji, že to plní ta média další měsíc, ale tady po 2 dnech najednou se potom slehla zem a bylo ticho. Takže určitě já to nenechám usnout. Stejně tak, jako jsem slíbil tu vyšetřovací komisi na dozimetr, která už je, a mnozí se ptáte, kdy budou výsledky. Bude to trvat, protože my musíme vyslechnout všechny ty relevantní osoby, které se můžou vyjádřit a můžou nám poskytnout zásadní informace pro to naše zjištění. Musíme prostudovat veškeré materiály, takže my tam máme na to rok od poslanecké sněmovny, ale nevylučuju, že to možná bude trvat i déle, protože ta práce je skutečně extrémně náročná a je nás 13, to znamená v té komisi musíme se na to scházet. Takže určitě pro to udělám maximum a znovu říkám, pokud v Bitcoinu se opět, nebo budu vidět opět, že orgány činné v trestním řízení nebudou činit ty kroky, které by činit měly, tak i tady jsem připraven iniciovat zřízení té vyšetřovací komise, protože když jsem vstupoval do politiky, tak jsem si vytýčil za jeden z cílů návrat, obnovení důvěry ve spravedlnost justiční systém České republice. Ještě se zmíním krátce o jedné věci, a to je ta krize v Ceutě, ve španělské exklávě, jak se teď moderně říká, kde ti Maročané vtrhli na to území. Samozřejmě média znovu po 2 dnech nám tady všichni tvrdili, že už se ti Maročané vrátili, opak je pravdou, většina z nich tam stále je a bude se snažit do toho Španělska dostat. A protože Španělsko má rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2020 v kauze MN a ML, oni dávají ty iniciály, versus Španělsko, které říká, ten nejvyšší soud vlastně tu chvíli tam judikoval, že pokud je migrantem dítě, tedy osoba mladší 18 let, bez doprovodu, tak nemůže být vyhoštěno zpět do země původu. Španělsko jej musí přijmout a musí se o něj postarat. Co to vyústuje? Vyústuje to v to, že všichni ti Maročané tam přicházejí samozřejmě bez dokladů, ti mladí muži, ale většinou ve věku někde 20 až 25 let, a všichni tvrdí, že jim je 17. A jenom to samotné tvrzení už stačí na to, že prostě španělské úřady je nemohou vyhostit zpátky a musí zahájit s nimi ten proces. A dokažte bez dokladů tomu člověkovi, že mu je více než 18 let. Vůbec to není jednoduché. Bohužel Španělové se vehnali do velké pasti tím, že nejenom tímto rozhodnutím, ale zejména také tím tou legalizací těch 500 tisíc nelegálů, ze kterých nakonec bylo 1 200 000. To je prostě klasika, že to jsou lidé, o kterých vůbec nevíme. To platí u nás i o Ukrajincích, to samé. Ta oficiální čísla zdaleka neukazují realitu, se kterou se střetáváme na ulicích každý den. A tím pádem samozřejmě to ti migranti vnímali jako pozvánku do Španělska. Pan pirátský poslanec Volpe nám řekl, že je to proto, že se to dočetli na ruských webech dezinformační. Já opravdu čekám, kdy řeknou, že Putin může i za sucho tady v České republice. Oni opravdu jsou tak argumentačně zoufalí, že jsou schopní to Rusko vtlačit do všeho. Nevím, jestli jaksi ruské weby jsou populární četbou v marockých pouštích. Možné to je, ale velmi by mě to tedy překvapilo. A samozřejmě realita je úplně jiná. Jsou tam převaděčské gengy a jsou tam politické neziskovky, které se právě o tento cíl snaží. To jsou ty prodloužené ruce těch sociálních inženýrů, kteří si myslí, že nás migrace tady vytrhne z té populační krize, protože se nám nerodí dostatek dětí a že si dovezeme tu pracovní sílu. Což má jeden zásadní háček, že ti lidé sem nejedou pracovat. Oni sem jedou čerpat a případně krást. To je druhá věc a možná samozřejmě nás obohacovat svými mačetami a noži. A problém je, že Evropská unie na jednu stranu říká, že se snaží proti té nelegální migraci bojovat,

na druhou stranu dělá přesný opak. Dnes existují tři největší neziskovky, které vozí ty migranty přes Středozemní moře. Jedna se jmenuje Sea-Watch, druhá se jmenuje CI a třetí se jmenuje SOS Humanity. Tyhle ty neziskovky mají svoje lodě, které brázdí ty vody Středozemního moře a často jsou až u těch libýských, marockých břehů a nabírají tam ty migranty z těch člunů. Podle práva oni je nemohou nabrat v těch libýských vodách s jednou jedinou výjimkou, a to je to, když jim hrozí nebezpečí ohrožení života. Takže praktická ukázka toho, co se tam děje, já jsem skutečně mluvil s těmi lidmi, kteří tam působí, včetně lidí z policejních orgánů, kteří byli na Lampeduze nebo na ostrově Lesbos v Řecku. To, co se děje, je to, že ti migranti vyplují na těch gumových člunech, čekají na tu loď té politické neziskovky a v momentě, kdy ji vidí, tak si probodávají čluny, svoje gumové čluny. A v tu chvíli samozřejmě jsou v tom ohrožení života a už mohou být nabráni a převezeni do Evropy, kde samozřejmě čeká to migrační řízení, přičemž například Itálie, která se snažila o hromadné vyhošťování, tak v loňském roce, 1. srpna, je to rok, prohrála řízení u Evropského soudního dvora, kde dva migranti se snažili, Aláče a Capelli se jmenovali, můžete si to dohledat, Aláče a Capelli versus Itálie z 1. srpna 2025, tak se domáhali toho, že nemohou být vráceni do té země, pokud jim tam hrozí ohrožení života z důvodu politického přesvědčení, z důvodu sexuální orientace a tak dále. Itálie to prohrála, takže dnes každý, kdo z těch muslimských zemí přijede a řekne, že má jiný politický názor nebo že je homosexuál, tak nemůže být navrácen. Takže jakákoliv návratová politika je fakticky v tu chvíli znemožněná, je to jenom chiméra, kterou oni se nám tady snaží líčit. Ale co je nejpodstatnější, ten zásadní, to jádro celého toho problému tkví v tom, že tyto tři největší politické neziskovky, které převážejí ty migranty, tak ty fakticky financuje Německá republika, Spolková republika Německo. I v letošním roce všechny tyto tři organizace dostávají příspěvky od německé vlády, která si to odhlasovala, a tudíž Německo jim dává obrovské částky na to, aby mohli ty migranty sem převážet. Jak chcete věřit těmhle lidem, že prostě nechtějí to nelegální migraci, když fakticky platí ty neziskovky, které je sem vozí? A když se mě někdo ptá na řešení, no tak zaprvé my jako Česká republika se musíme věnovat sami sobě a spolehnout se sami na sebe. To je první věc a začít znovu hlídat naše hranice, klidně i vystoupit ze Schengenu. Já ten pas na hranicích rád ukážu, pokud budu mít jistotu, že žijeme v bezpečné zemi. A za druhé to musíme jako Evropa, případně pokud by tady bylo celoevropské řešení, ve které já příliš nevěřím, ale bylo by daleko lepší svěřit to těm jednotlivým členským státům a dělat stejnou politiku jako Austrálie. Nemáte šanci se tam dostat, pokud jak si vás zahlédne ta pobřežní hlídka, tak velmi špatně skončíte. Prostě překročení hranic bez povolení je trestný čin. A tudíž my bychom se neměli k těm jednotlivým migrantům chovat jako k nějakým chudákům, kteří se snaží dojít za lepším životem, a nýbrž jako k pachatelům trestných činů. Oni jsou pachatelé trestných činů a přesně podle toho by s nimi mělo být zacházeno. Jednoduché, jasné, není potřeba vymýšlet kolo, Austrálie nám to ukázala. No a teď ale ten nejdůležitější bod. Já jsem dnes publikoval ráno na svém Facebooku dopis, který mi napsala zdravotní sestra. A byl jsem až neuvěřitelně překvapen, jakým způsobem byl přijat ze strany veřejnosti, ze strany mých sledujících, kdy ten počet sdílení, počet komentářů trhá všechny rekordy. Už to vidělo mimochodem asi přes 600 tisíc lidí, ten příspěvek od rána. Evidentně, aniž bych se chtěl chlubit, to je naopak pochvala vás, že my dneska už na sociálních sítích máme vyšší dosahy než Česká televize, takže ji asi nepotřebujeme k ničemu. Ale realita je taková, že ty reakce mě obrovským způsobem nadchly v tom směru, že jste tam začali vy, lidé různých profesí, psát svoje vlastní zážitky s tou ukrajinskou migrací. A já jsem člověk, kterého příliš nezajímají nějaké statistiky, které si může každý vycucat z prstu. Mě daleko víc zajímají ty lidské příběhy. To, co každý den vidíme na ulicích, v nemocnicích, ve školách,
na úřadech práce a tak dále a tak dále. A když jsem si to četl, byť většinou na ty komentáře nemám čas, tak tentokrát mě to velmi zaujalo, tak jsem tam viděl příspěvky policistů, zdravotních sester, lékařů, kteří prostě sdíleli ty zkušenosti, které jsou téměř všude stejné. Já bych byl velmi rád, kdybyste mi psali i dál tyto příběhy, budu je velmi rád publikovat, tak jako jsem dnes publikoval ten dopis oné zdravotní sestry, protože mě to neuvěřitelně inspiruje a musím říct, že velmi často dokážete ty problémy pojmenovat líp než všichni možní politici, se kterými se střetávám v těch debatách. Tam to jsou floskule, fráze z nějakého skleníku, ale tohle je každodenní život. Takže moc za to děkuju a budu velmi rád, když mě budete tyhle příběhy posílat dál. A já za sebe na oplátku říkám, že problém ukrajinské migrace vidím jako v tuto chvíli pro Českou republiku, pro naši budoucnost, jako naprosto zásadní. Je třeba k němu přistupovat s veškerou vážností a začít jej nekompromisně řešit. Tohle je věc, na kterou se skutečně hodlám soustředit a nebudu v ní ustupovat ani o centimetr. Polská strana Právo a spravedlnost, která je momentálně v opozici, ale je velkým favoritem příštích voleb, určitě vyhraje a pravděpodobně s konfederací sestaví novou polskou vládu, tak už jasně deklarovala, že jedním z prvních zákonů bude povinnost vyhošťovat, deportovat muže v odvodovém věku, Ukrajince v odvodovém věku, kteří jsou nezaměstnaní, kteří nemají práci. To je samozřejmě velmi dobrý návrh, a ten by nám měl být velkou inspirací. Já už jsem se zavázal, že ho předložím. A je nezbytné jednat teď, protože pokud to neuděláme a zavede to Polsko dřív, tak logicky co se stane, že všichni tito muži, kteří spadají do této kategorie, se přesunou do České republiky. Oni se nenechají odvést od těch Poláků na frontu, to znamená, oni přijdou sem. A ten problém najednou budeme muset řešit my. Takže je daleko lepší, když to zavedeme dřív než ti Poláci, než až po nich, protože pak to bude přesně obráceně. Oni odejdou od nás k ním a Poláci budou muset ten problém řešit. Já tady skutečně hájím zájmy České republiky, nikoho jiného a vždycky to tak bude. A proto je opravdu klíčové jednat už tuto chvíli, protože ty státy, jednotlivé státy v Evropě se začínají probouzet a začínají vidět, co ta migrace způsobuje ukrajinská. To je první krok. Další krok, který je naprosto nezbytný, je ukončit institut dočasné ochrany. Minulý týden došlo k tomu, že se v podstatě ukončil tento institut pro muže v bojeschopném věku, respektive také v tom odvodovém věku. Že už muži, kteří jsou v odvodovém věku Ukrajinci, tak nemohou využít právě tohoto institutu dočasné ochrany. Když jsem tohle navrhoval já před 3 lety, tak jsem byl za největšího proruského dezoláta, agenta Putina, já nevím, kremelského bota, Bůh ví co. To jsem navrhoval dávno, před 3 lety. Dnes se probudila Evropská unie, všichni chápou, že je to naprostá nezbytnost. Mohli jsme to mít už dávno, bohužel. Ale já jsem přesvědčen, že institut dočasné ochrany je přežitý, zbytečný a že by měl být zrušen, zcela jednoznačně. Je nezbytné zrušit sociální dávky, protože velmi často vedou k tomu, že ti lidé u nás pracují na černo. V České republice máme v tuto chvíli 5% nezaměstnanost. Ve stejné výši jsme byli naposledy na začátku roku 2017. Čím to je? Logicky ukrajinskou migrací. Proč? Protože řada těch Ukrajinců pracuje na černo. Oni jsou na rozdíl od našich občanů ochotni pracovat na černo. Za peníze na ruku. A to je zásadní problém, protože tím samozřejmě zabírají místa pro české občany. Dnes už dávno neplatí, že Ukrajinci jsou pouze na těch místech, které by čeští občané nechtěli. Mimochodem, četl jsem také jeden krásný komentář, který to v jedné větě vystihl. Neexistují pracovní místa, které by Češi nechtěli. Existují pouze místa, která jsou tak nedostatečně honorována a tak podprůměrně honorována, že prostě se nevyplatí do nich vůbec nastupovat, jelikož toho nezaplatíte ani nájem, jídlo a energie. Takže samozřejmě ta ukrajinská migrace tlačí ty průměrné mzdy dolů. Buď to budete pracovat za to, za co pracují ti Ukrajinci, nebo tu práci nemáte. To je jednoznačný efekt. Absolutně jednoznačně jasný. A my to vidíme prostě na všech oblastech, které tady máme, včetně školství, včetně sociálních systémů, včetně zdravotnictví, kde těch příspěvků k tomu mému komentáři bylo asi nejvíc. A to je něco naprosto neuvěřitelného, co se v tuhle chvíli ve zdravotnictví děje a jakým způsobem to devastuje.
zdravotní péči i pro naše občany. A samozřejmě to znechucuje i práci zdravotním sestrám a lékařům, protože v takovém prostředí prostě pracovat nechcete. No a v neposlední řadě, co bych zavedl v rámci těch prvních kroků, je zrušení povolení k pobytu pro každého Ukrajince, který vycestuje na Ukrajinu zpět. Ať už na dovolenou, nebo jakkoliv jinak. Nezlobte se na mě. Prostě uprchlík se nemůže vracet do země, ze které uprchl. To je oxymoron, to je nesmysl. Prostě pokud vám někde hrozí nebezpečí vůči vašemu životu nebo vůči vašemu zdraví, tak tam nejedete na dovolenou. Pokud tam jedete na dovolenou, no, tak z té země neprcháte. To je absolutně základní selská logika. Pro mě prostě Ukrajinec, který se rozhodne jet zpátky na Ukrajinu, má smůlu, už tady nemá co dělat a zpátky by ho prostě nepustil. Když lidé prchali z České republiky v době před rokem 89 do Německa, do Ameriky, kamkoliv, tak jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Že pak nastala změna, nastala, ale oni jeli s tím, že už se sem nikdy nevrátí. Nemohli v Americe říct, já jedu na dovolenou zpátky do České republiky nebo do Československa tehdejšího, protože by je tady prostě ten tehdejší režim okamžitě zavřel. A to samé platí o těch Maročanech. Oni přece nepřijedou do Evropy a pak nejedou na dovolenou do Maroka. Tak proč my tady máme tenhle naprostý nesmysl, logický nonsens, že sem oni prchají, říkají, my musíme, my nejsme ekonomičtí migranti, my utíkáme proto, že nám hrozí nebezpečí toho, že bychom mohli tady zemřít nebo přijít k újmě na zdraví, ale pak tam jedeme na dovolenou. Nevím, to prostě z mého pohledu se jedná o úplně směšnou situaci, absurdní situaci, kterou já odmítám dál tolerovat, takže jsem přesvědčen, že i tohle by měl být další krok. Prostě pokud Ukrajinec jede zpátky na Ukrajinu, pak už té země neprchá, nebojí se tam jet a tudíž tam má zůstat. A ne jet sem zpátky do České republiky. Obecně považuji tenhle problém té ukrajinské migrace za naprosto zásadní. Pokud jej nevyřešíme, bude mít neuvěřitelné, neblahé dopady na všechny naše systémy, na náš život, na naše bezpečí, na kvalitu našeho vzdělávacího systému, absolutně na všechno. Ukrajinci nejsou přínosem. Je to lež. Nevěřím tomu, že bychom se neobešli naše ekonomika bez těch Ukrajinců, kteří sem přišli po 24.2.2022. Nevěřím tomu. Ta ekonomika tehdy fungovala a fungovala možná líp, než funguje dnes. Takže jakýkoliv argument, že bychom bez nich zkrachovali a že by nám to tady celé se rozpadlo, je prostě nepravdivý. Naopak, zase by se ta situace normalizovala a dostávala by se do situace, kdyby ti zaměstnavatelé museli platit adekvátní mzdu českým občanům. A já už jsem to říkal, budu to říkat i dál, já jsem tady kvůli vám, ne kvůli Ukrajincům, ne kvůli Bruselu, ne kvůli komukoliv jinému. A když už jsem u toho, abych skončil, protože už tady vidím ty otázky, které od vás přicházejí, tak chci jenom říci a zdůraznit to, že je nezbytné, abychom v příštích letech úplně změnili systém uvažování v České republice. My jsme stále v takovém zajetí určitých myšlenkových vzorců, které nám neumožňují vyhlédnout ven a začít znovu tuhle republiku budovat a pozdvihávat ji do potenciálu, který zcela jednoznačně má. Naším největším problémem v současné době není Rusko. Není a nebude. Naším největším problémem je uzurpace ze strany Evropské unie, která potichu a salámovou metodou změnila, zejména ta bruselská centrála pod vedením Německa, změnila partnerskou spolupráci suverénních a vyrovnaných zemí, rovných členů, v naprostý koloniální systém, kdy ti silnější si prosazují svoji vůli na úkor těch slabších a vytvářejí si z nás a z dalších menších zemí ekonomické kolonie. Ekonomické kolonie, kde je daleko levnější pracovní síla, které jim dodávají energii, kam oni vyvážejí svoje produkty třetí jakostní třídy a které fakticky jsou podrobeny jejich diktátu. Ideální příklad s větrnými elektrárnami. Absolutní bolševický nesmysl, kdy prostě nám oni vnucují věci, které u nás nemohou fungovat. Kdybychom měli Baltské moře, pojďme stavět větrné elektrárny na tom moři. Tam fouká, tam to funguje. Ale v České republice má prostě ty větrné i solární elektrárny mají výrazně nižší účinnost
než třeba ve Španělsku nebo v dalších zemích. Francie vyhlásila moratorium. Nesmí se na pevninském území Francie postavit ani jedna jediná větrná elektrárna. A nás do toho nutí? Přitom Francie má mnohem lepší podmínky než my. Právě na stavbu těchto větrných elektráren. Evropská unie se prostě zbláznila. Evropská unie se změnila v horší verzi RVHP. V horší verzi RVHP. Tam se plánovalo na pětiletky a byli to aspoň lidé, kteří prostě něco chtěli udělat, by to dělali špatně. Tahle Evropská unie v současné době už se jenom snaží prosazovat zájmy úzké skupinky lidí, kteří stojí za těmi farmaceutickými firmami, kteří stojí za tím zeleným lobby větrných a solárních baronů, kteří stojí za těmi zbrojaři, kteří nás nutí k tomu, abychom investovali naše peníze do naprosto zbytečného železa, se kterým se už nikdy nebude válčit. To jsou muzejní exponáty, to je šrot. Nikdy už se nebude válčit s tanky, nikdy. Zapomeňte na to. Na Ukrajině se neválčí s tanky už dneska, jenom s drony. A tahle Evropská unie nás nutí k tomu, aby my jsme si tady zhyzdili naši krajinu, abychom se stali energeticky nesoběstačnými v oblasti výroby elektrické energie. A byli jsme závislí na nich. Je to stejné, jako kdybyste říkali, že je skvělý biznis stavět lyžařské vleky. To ano, ale na horách, kde je sníh, v poušti to tolik nefunguje. Tohle je to samé. Větrné elektrárny na moři, super. Solární elektrárny na poušti, super. U nás ne. U nás to nefunguje. My máme uhlí. My můžeme mít plyn, levný plyn. Takže tohle je ta ukázka toho, jak Evropská unie totálním způsobem devastuje naši zemi zcela úmyslně. Zcela úmyslně. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi, aby my jsme si zhyzdili svoji vlastní krajinu těmito nesmyslnými monstry a ve finále byli závislí na jejich elektřině, kterou si od nich budeme muset kupovat. Jenom zavedení umělé inteligence předpokládá, že do 5 let se zvýší spotřeba elektřiny v Evropě o 25%. 25%, o čtvrtinu více než dnes. Jenom AI, nic jiného. A my si vypínáme elektrárny. Absolutní nesmysl, šílenost, devastace Evropy, podíl Evropy na celosvětovém HDP setrvale klesá. My tady ničíme tenhle kontinent, ničíme si ho jenom tím, že jsme zajati v těch vzorcích a nejsme schopni si uvědomit, že Evropská unie už dnes nepředstavuje záruku prosperity, bezpečnosti, svobody a suverenity. Ale že je tomu přesně naopak. Takže ty příští roky, ať se vám budou snažit zahalit vaše zraky tím, že budou vás strašit Ruskem a tím, že Vladimír Putin určitě zaútočí a budou říkat vždycky do 4 let a do 5 let a do 6 let, ti, kteří nevědí ani, co se stane zítra, tak ve finále vás budou chtít jenom ošálit a odvrátit váš zrak od toho skutečného nebezpečí. Zavedení ETS 2, postavení větrných elektráren, zavedení RED 3, EPBD 4, CBAM a dalších věcí, které vyústí v jednu jedinou věc. Že Evropa se stane skanzenem. Veškerý průmysl odejde. Nebude mít šanci tady fungovat. Bude to stejné jako s tím Zetorem, kdy se přesune výroba do Asie. Dopad na globální CO2 bude stejný, ne-li vyšší, protože to budou vyrábět v Asii a ne tady. A jediné, co se stane, je to, že my přijdeme o pracovní místa. Tohle je současná šílená politika Evropské unie. Takže abych to zakončil, pro mě ty příští roky nebudou soubojem s Ruskem. Pro mě ty příští 4 roky budou o tom, jakým způsobem se dokážeme vymezit vůči Evropské unii, prosadit si svoje vlastní národní zájmy a ideálně se připravit na rozpad tohoto celku, který dřív nebo později nastane. Evropská unie už je dnes naší přítěží. Bohužel. Myšlenka evropské spolupráce je skvělá, ale Brusel ji zničil a zašlapal do země. A je potřeba si to uvědomit a nežít ve starých vzorcích, abychom si říkali, že jsme tam přece 1. května 2004 vstoupili, že po 22 letech nemáme právo přehodnotit, jestli se nám v tom svazku líbí nebo nelíbí. Máme to právo, my jsme suverénní země, vlajky Evropské unie tady nemají co dělat, protože my nejsme nějakým teritoriem EU, my jsme suverénní, samostatnou zemí, která má právo na svůj vlastní osud, na to, aby se řídila tady odsud, z Prahy a nikoli z Bruselu. A tohle, dámy a pánové, bude klíčový střet příštích let. Kdo to nechápe, ten bude jenom přizvukovat všem těm soudruhům, kteří nám tady zavedou chat control, digitální měnu, budou nás nutit do přijetí eura
A pak tady budou tleskat Petrovi Pavlovi, který nám bude říkat, že bychom měli vytvořit Spojené státy evropské. Neskutečné. Neskutečné. Takže pojďme do nich a nebojme se toho, pojďme začít uvažovat odvážně, protože věřte mi, že když jsme v roce 1918 vznikali jako republika, tak to vyžadovalo obrovskou odvahu. Od Masaryka, Beneše, Štefánika, Kramáře, Rašína a dalších. Obrovskou odvahu. Pokud my ji nedokážeme prokázat, pak si nic jiného, než ten kolonialismus ze strany Bruselu nezasloužíme. Člověk, který se smíří s otroctvím, je člověk, který si to otroctví zaslouží. Takže tolik do úvodu. Dámy a pánové, Milada Lacina, 50 korun, moc děkujeme. Myslíte si, že pan Uhlíř půjde jako svědek soudu? I kdyby šel a byl by předvolán, tak on pokud jej nezbaví někdo mlčenlivosti, tak nebude moci vypovídat. V současné době tím, že partnerem, pravděpodobně já jsem tu smlouvu neviděl, by měla být Česká republika, ministerstvo spravedlnosti, tak by Jeroným Tejcovi minister spravedlnosti ho měl a mít možnost té mlčenlivosti zbavit. Pevně doufám, že se tak stane, protože já osobně skutečně věřím tomu, že pan Uhlíř to myslel naprosto férově a že by byl ochoten říci celou a úplnou pravdu. Ale ten soud by nejdřív musel začít, protože on k tomu soudu ohledně Pavla Blažka a Daňhela a Jiříkovského nemá důvod chodit. On by musel jít k soudu vůči Evě Dekrova. Ten by musel být zájem a to by musela zájem policie nebo státní zastupitelství. Znovu říkám, buď to udělají, nebo budeme muset zase konat my. Nedá se nic dělat. Venda Studio 20 korun, moc děkuju. Miroslav Lánský 100 korun, krásný příspěvek, děkuji pěkně. Dobrý večer, mě vašeho voliče vytáčí, že vlastně nic z vašeho programu není plněno a je plněn pouze program ANO, které nedělá ústupky. Pokud tak bude dále pokračovat, jste ochotni za ideály položit vládu? No, to je vždycky samozřejmě velmi složitá otázka, já se budu snažit být naprosto upřímný. Asi se všichni shodneme, že tahle vláda přes všechny chyby je stokrát lepší, než byla vláda Petra Fialy. Já samozřejmě bych byl rád ještě mnohem tvrdší v rámci prosazování našeho programu. V současné době jsem tam zapro jediný poslanec, byť férově říkám, že kolegové z SPD jsou velmi jaksi odvážní a připravení bojovat za tyhle ty věci společně ruku v ruce. Problém je v tom, zejména jak byly rozdány karty. Prostě ANO je nejsilnější tady dnes politický subjekt, celá s přehledem. A my logicky bychom měli podle mého názoru být více nekompromisní, i třeba v těch zákulisních jednáních, protože ty některé věci mě taky vadí. Upřímně to říkám, že jsem prostě logicky, co by zástupce a předseda strany pro, tak mám jiný náhled na některé záležitosti, ať už se to týká národní očkovací strategie, členství ve WHO, co se týče zdravotnictví, pokračování muniční iniciativy a tak dále a tak dále. Ale voliči rozdávají karty a my podle nich musíme hrát. My s nimi musíme hrát. Takže já za sebe říkám, že jsou určité červené čáry, které bych nikdy nepřekročil. Myslím si, že zatím z hlediska činnosti té vlády žádná ta červená linie překročená ještě nebyla. Ale za sebe současně říkám, že bych velmi rád usiloval a budu se o to snažit, aby se prostě některé ty věci prosadily. Pro příklad zákon FARA, který už jsem připravil, předložil vůči těm politickým neziskovkám, který je považuji za totální mor České republiky, který prostě ničí demokracii v naší zemi a ovlivňuje obrovským způsobem celé prostředí a vnímání společenskou atmosféru. A na to bylo řečeno vládou, že ten zákon připraví ona sama, já to respektuji, já jsem týmový hráč, nicméně pokud se tak nestane, tak já přijdu s tím návrhem zpátky. Já nechci si hrát na individualistu, že když mě vláda řekne, my jej připravíme jakožto vládní návrh, tak já to respektuju, ale za sebe jasně říkám, že pokud se tak nestane a dal jsem si termín do podzimu, tak ten zákon předložím znovu. Protože je to naprosto nezbytný zákon. Je to jedna z klíčových věcí, které jsme slíbili voličům. V tom sektoru, v segmentu politických neziskovek běhají obrovské peníze. Oni jsou nasáčkovaní všude, oni jsou jak metastázy rakoviny na každém ministerstvu. Ovlivňují běh peněz, jsou to skutečně prostě čistí parazité. A je nezbytné, abychom do toho vnesli pořádek. Abychom věděli, jak ty peníze proudí. Abychom věděli, kdo ty neziskovky platí, odkud. To je přece naprosto zásadní věc, kdo platí, ten šéfuje.
Ta neziskovka plní zadání toho, kdo ji platí. Zcela logicky. Takže pro mě třeba tohle je věc, která je naprosto zásadní. Stejně tak ta Ukrajina, kde já bych chtěl, aby velmi zejména, já se teď nebavím o válce, to je prostě věc, která se vyřeší sama, ale byl bych velmi rád, abychom z hlediska těch ukrajinských migrantů přestali hovořit o tom, že jsou přínosem pro Českou republiku, přestali se před nimi neustále plazit a dokonce se servilně k ním chovat v rámci například těch soudních trestů, které jsou úplně směšné ve vztahu k občanům České republiky, a tyhle věci prostě prosazovat budu. Byť samozřejmě, jak říkám, za pro jsem tam jediný, s kolegy z SPD nás je tam 15 dohromady, počítám do toho i z Trikolory Zuzku Majerovou a ze Svobodných Libora Vondráčka, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chcete změny, ty změny, ten náš program, který my prosazujeme, tak je potřeba nás jít volit. Silnější mandát, silnější karty. Čím budu mít silnější karty, čím bude mít naše skupina kolem SPD pro Trikolory a Svobodných silnější karty, tím více z toho programu prosadíme. To je naprosto jednoduchá věc. Já se omlouvám, jsem si napit, že mě ještě bojuju s nějakým nachlazením, takže normálně tady nepiju a tentokrát musím. Venda Studio 50 korun. Dobrý večer, pane Rechle. Nechcete zvážit kandidaturu na prezidenta čistě proto, aby se objevil někdo, kdo dokáže v debatách rozsekat Petra Pavla? No tak ona by to byla trošku sebevražedná mise. A asi bych Petra Pavla tam dokázal rozebrat. Z toho se vůbec nebojím. Nicméně já myslím, že zaprvé média ta by ze mě tady udělala, ta by mě rozvěsila tady po kandelábrech, to vám garantuju. To, co se teď děje Filipovi Turkovi, konec konců to, co se dělo i mně, tak to by bylo ještě stokrát horší. Ale já bych nerad tříštil síly. Já opravdu vnímám politiku jako kolektivní sport, kolektivní hru a my bychom měli všechno podřídit tomu, aby jsme měli od ledna 2028 jiného prezidenta. Pro mě je Petr Pavel stělesněním všeho zlého v současné době. Stělesněním pseudomorálky, kdy tu skutečnou morálku nahrazuje právě ta pofiderní virtuální morálka toho, že někdo prohlašuje, jak si něco odpracoval a podobné věci. Co je horšího, než to, že jste schvalovali okupaci vlastní země? Víte, dnes lidé, kteří schvalují okupaci Ukrajiny ze strany Ruska, končí u soudu. A reálně, já jsem byl v Chebu a to ani není schvalování. Teď před měsícem jsem byl v Chebu, naštěstí jsem vyhrál tu kauzu. Byl souzený člověk, který napsal na Facebook Sláva Rusku, popel Ukrajině. To stačí, abyste se dnes ocitli před soudem. Velmi smutná doba. A kdy pokud schvalujete okupaci Ukrajiny, tak se ocitnete před trestním soudem v České republice. Petr Pavel neschvaloval okupaci Ukrajiny. Petr Pavel schvaloval okupaci Československa. Svojí vlastní země. Co je, prosím vás, pěkně horší? A to není o tom, že udělal chybu. To není o tom, že se zmýlil, že se snažil nějakým způsobem pracovat a udělal jeden špatný někde nějaký životopis, ve kterém se trošku rozvášnil. To je o tom, že on dobrovolně chtěl tomu režimu, zločinnému režimu sloužit. On byl člověk, který chtěl pro něj pracovat. A dneska říká, teď už je to jinak, a kdyby zítra přišli Číňani, tak bude pracovat pro ně. To je prostě oportunista. Ta doba, kterou dnes on stělesňuje, je doba podprůměrnosti, oslaby podprůměrnosti. My už vlastně nechceme intelektuální, nebo většina tohoto národa už není uspokojena intelektuálními projevy Václava Klause, Miloše Zemana. Jim prostě stačí fotka, jak Petr Pavel jede na motorce, jak fotí v Le Mans, už je členem klubu sportovních novinářů, to je fantastické. Ještě jsem neviděl žádnou jeho fotku, ale už tam je. Jo, to, jako já, když vyfotím Máňu na kole, jak jede, tak jsem asi fotograf cyklistického závodu Tour de France, něco neuvěřitelného. Tak prostě tohle lidem stačí. Vyrobená figura, mediálně stvořená loutka, kterou řídí Petr Kolář. Lidem to stačí. Lidé jsou ochotní ho opěvovat a oslavovat. A pokud se proti němu pustíte, tak jsou připraveni ho neuvěřitelně agresivně bránit. Člověka, který není intelektuálním ani morálním lídrem, v žádném případě nikdy nebyl a nikdy nebude. Je to voják, je zvyklý poslouchat rozkazy. Celý život to dělal, nezmění se. A já bych si velmi přál, abychom měli na hradě někoho, kdo by skutečně byl tím
pravým lídrem, tím vlajkonošem naší země, na kterého bychom mohli být opravdu hrdí. Z hlediska jeho kvalit intelektuálních, morálních, z hlediska všech jeho vlastností, který by si nenechal platit apanáž pro svou manželku. Jestli takového vygenerujeme v rámci vládní koalice někoho z politiků, hovoří se o Radkovi Vondráčkovi, jistě to je zkušený politik, který byl předsedou poslanecké sněmovny, já bych s ním neměl problém. A nebo jestli takového člověka vygenerujeme někde z elity našeho národa, za mě, já to říkám trvale a konzistentně, pro mě prostě nejlepším prezidentem České republiky by byl profesor Jiří Beran, protože to je člověk, který má neuvěřitelné charisma a neskutečnou morální konzistenci a je to prostě člověk, kterému já obrovsky vzlížím. To ukáže až čas, ale každopádně imperativ číslo jedna je spojit síly a porazit Petra Pavla. Mé ambice jsou v tuto chvíli jiné. Já bych chtěl dělat tu parlamentní politiku, chtěl bych být v té výkonné sféře, abych mohl realizovat ty sliby, protože prezident je v podstatě jenom reprezentativní funkce, ale rád přispěju k tomu, abychom společně podpořili jednoho kandidáta, který zase znovu bude respektovat ústavu, bude milovat Českou republiku, nebude se jí snažit zničit, ať už výzvami k přijetí eura, servilním přístupem k sudeto německému Landsmannschaftu, nebo dokonce návrhem na vytvoření Spojených států evropských. Takový člověk nemůže být prezidentem naší země. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Gokuba, 120 korun, 129 korun. Dobrý večer, platí to, co jste sliboval před volbami, že z politiky nebudete mít ani korunu, kam svůj plat posíláte. Děkuji moc za tenhle ten příspěvek. Zaprvé už jsem poslal peníze na nějaké dobročinné účely, ale zejména teď v tuhletu chvíli připravujeme založení spolku, kam už máme vyjednáno, že budou přispívat i větší partneři a ten spolek se bude starat o lidi, kteří jsou nemocní, ať už to je rakovina, leukémie a další nemoci, které se dnes dají léčit, zejména u dětí, mladých žen. A bohužel stát na to nedává peníze, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo jakákoliv jiná zdravotní pojišťovna to neproplácí, tak my se budeme věnovat těmto případům a budeme na to vyzbírávat peníze. A ten můj příspěvek z toho poslaneckého platu, který tam samozřejmě pošlu, tak bude doplněn ještě mnohem vyššími penězi. Ta ambice je opravdu daleko, daleko vyšší než přes těch 100 tisíc, nebo kolik to dostávám, já se na to ani nedívám. Tak to samozřejmě tam odešlu do toho spolku a budou v jeho čele stát tři ženy, úžasné ženy, já tam nebudu figurovat a musím říct, že se na to velmi těším, protože tohle je věc, která mě neskutečně naplňuje. A tak, jak jsme pomohli Báře z Opavy, která mimochodem se těší velmi dobrému zdraví, ač to vypadalo, že už tady mezi námi nebude, ať už jsme pomohli teď přednedávnem další dámě z Olomouce, která měla velmi problematické onemocnění srdce, tak v tu chvíli to budeme moci rozjet úplně naplno s daleko větším počtem lidí a budeme zachraňovat lidské životy a na to se neskutečně těším. Brzy to budeme oznamovat. Lenka Kocourková, 50 korun. Dobrý večer, pane doktore. EU spěje k zániku, souhlasíte spolu se mnou? Nebuďme zaslepení a prosím, říkejte dál ta fakta. Děkuji za vaši práci. Ano, já jsem to tady v podstatě říkal, není jiná varianta, než že EU zanikne. Žádný nadnárodní celek v Evropě nikdy nevydržel. Ať už to byla Svatá říše římská nebo cokoliv dalšího, nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií, bude zcela jistě i po ní. Čím dříve k tomu rozpadu a zániku dojde, tím lépe a rychleji budeme moci vystavět něco nového, co Evropskou unii nahradí. Pokud chcete slyšet moji vizi, tak ta je postavená na spolupráci středoevropských a jihovýchodních zemí v Evropě, to znamená Balkán, Jugoslávie. Mimochodem tyto země podle všech předpokladů budou mít v následujících 5 až 10 letech nejvyšší ekonomický růst. Albánie, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a tak dále a tak dále. A z toho prostého důvodu, že tyto země, Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak dále, Slovensko samozřejmě, mají ještě společné to, že nejsou zamořeny migrací. My jsme si ještě nezničili naši demografickou společnost, naši demografickou vrstu. A zároveň ještě máme možnost se vyhnout v poslední chvíli tomu nárazu do té zelené zdi, do té green dealové zdi. A byl bych rád, aby ta spolupráce byla na principu toho, když jsme tady měli EHS. To znamená, žádné centrum
jako je Brusel, které by určovalo všem, co musí dělat a vytvářelo nějaké společné zákony a principy. Ne, nikoliv. Spolupráce suverénních zemí, společné projekty, na kterých se všichni dobrovolně dohodneme. Kdokoliv nebude chtít, nebude se muset toho zúčastnit. Žádné vnucování ani vynucování. Prostě a jednoduše spolupráce suverénních zemí, které budou na principu dobrovolnosti budovat společnou infrastrukturu, ekonomiku a tak dále a tak dále. Takže takové EHS, ale nikoliv na platformě západní Evropy, která už podle mého názoru je nevratně zničená právě tou migrací, ale na platformě středoevropské a jihoevropské z hlediska Balkánu a z hlediska bývalého teritoria Jugoslávie. To je podle mého názoru budoucnost České republiky, která je pro ní nejlepší, která zaručuje nejvíce prosperity, bezpečnosti, suverenity a svobody. Takhle bych to viděl já. Spolupráce je správná, my musíme na tom globalistickém trhu spolupracovat, ale to, co v současné době předvádí Evropská unie, není spolupráce. To je diktát, to je totalita. Informoval jsem, že například v Německu soud v Magdeburku zakázal v Sasku-Anhaltsku, nebo pardon, ne zakázal, umožnil policejním orgánům odebírat zbrojní průkazy každému občanovi, kdo je člen nebo příznivec AFD. Jenom proto, že jste členem nebo příznivcem AFD, tak vám můžou sebrat zbrojní průkaz, protože jste podle německého soudu v Magdeburku potenciální extremist. Ne, nebudeme odebírat mačety a nože migrantům. Sebereme zbraně těm tradičním Němcům. Nepochopitelné. To je demokracie. V Rusku soud rozhodl o tom, že strana Jabloko se nesmí zúčastnit voleb. Tady říkají, že to je proto, že hlásá mírové řešení na Ukrajině. Ten soud rozhodl z trošku jiného důvodu. Rozhodl proto, že ta strana má být financována ze zahraničí, což prostě ruské zákony zakazují. Já osobně jsem proti tomu, protože si myslím, že každá strana má právo kandidovat. Považuji to za nedemokratický krok. Ale je tam ještě možnost odvolání. Ta strana se odvolala, uvidíme, jak se rozhodne dál. Můžeme i spekulovat o tom, jestli ten soud je závislý nebo nezávislý. To je jednoznačná věc. Ale to, co je na tom nejhorší, je, že když se stane tohle v Rusku, tak z toho jsou plná média. Všude to čteme, jak je to totalita, jak je to neuvěřitelně nedemokratická země. Volodymyr Zelensky zakázal po dobu své působnosti na Ukrajině v roli prezidenta 19 politických stran a 3 televizní stanice. 19 stran a 3 televizní stanice. Bez jakéhokoliv odvolání, bez jakéhokoliv soudního řízení, svým dekretem, jedním podpisem. 19 stran a 3 televize. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. Prostě to je ukrajinský Idi Amin. A my ho prohlašujeme za lídra demokratického světa. A co hůř? My ukazujeme strašně rádi prstem na to Rusko, že zakazuje Jabloko. Ale to, že v Německu chtějí zakázat AFD, to není strana, která má 5% jako to Jabloko v Rusku. To je strana, která je lídrem aktuálních průzkumů a v některých zemích má podporu přes 40%. To znamená, jí volí téměř každý druhý Němec v těch státech. A oni chtějí zakázat. A my říkáme, v Rusku není demokracie, tam zakázali Jabloko. A my chceme zakázat v Německu AFD. Tady samozřejmě byly snahy udělat z SPD extremistickou stranu. My jsme byli ve všech možných zprávách. Já, Reichl, největší extremista, protože prostě tady nechtěl, abychom cpali naše peníze do zlatých záchodů a bytetů pana Mindiče, protože prostě mě vadí, když dáváme peníze někomu, kdo je krade, a vadí mi, když dáváme peníze někomu, kdo adoruje nacismus. Vadí mi to a vadit mi to vždycky bude. Tak jsem extremista, tak fandím Rusku. Nechci, aby se rozkrádali naše peníze, aby se dávali nacistům, tak jsem extremista. A v neposlední řadě Evropský parlament už inicioval řízení, které by mělo zbavit statutu Evropské strany frakci ESN, Evropa suverénních národů, ve které je SPD a AFD. A v podstatě by tím přišla o příspěvek ve výši asi 2 nebo 3 milionů euro. Ale to jsou jiní členové parlamentu. Představte si, co by se stalo tady, kdyby my jsme teď přišli do parlamentu a řekli jsme, my rozpouštíme Piráty. Protože Piráti byli blízko k Antifě, do dneška jsou, tak my teď budeme hlasovat o tom, že zrušíme Piráty. To by tady byl oheň na střeše. Ale v Evropském parlamentu je to možné. Tam se prostě ty ostatní strany, ty konkurenti toho ESN dohodnou, že je zruší. A zruší je, uvidíte, že je zruší. V Německu chtějí zrušit největší stranu v současné době, nejsilnější.
a bude mít AFD co dělat, protože jak se budou více blížit ty volby, tak tím více budou sílit ty snahy tu stranu zrušit, zbavit se. A v Rusku zakážou jabloko, ale to hned, totalita. Neskutečný dvojí metr. A bohužel my jsme vlastně za mřížemi, které nevidíme. Tahle evropská pospolitost řízená těmi fanatiky z Bruselu, ta už není svobodná. Chat control není svoboda. Snaha zavést digitální měnu není svoboda. To nemá se svobodou vůbec nic společného. AFD, které je, já jsem ten rozsudek četl toho soudu v Magdeburgu, to je prostě bolševický rozsudek, to je ještě horší, to je prostě něco neskutečného, když to čtete, že vlastně ta strana tím, že odmítá migraci a snaží se vybudovat Německo na etnickém principu původních Němců, tak je stranou extremistickou. Pamatuju si scénu z filmu Horem pádem, kdy Jaroslav Dušek ukazoval na ten globus a říká, všechno tohle tady patří rákosníkům nebo černým. Já jim to nemám za zlý, tak jsou karty rozdaný. Ale může mi mít někdo za zlý, že chci, aby tady ten malej kousek patřil na... Tehdy to bylo vtipné, dneska už to tolik vtipně nevyznívá. Dneska už je to krutá realita. A strana, která prostě říká, no ale my nechceme masovou migraci, my nechceme čelit útokům bodnou sečnou zbraní každých 18 minut v Německu, my chceme, aby naše ženy a děti žili v bezpečí, tak ta strana je vnímaná jako strana extremistická a snaží se ji zrušit. To je demokracie. Myslím si, že takhle si to nepředstavoval ani Sokrates a možná to viděl Orwell. Ten o tom ve svých dílech psal. Kozel 1, 20 korun, budou zase streamy u Vojty, díky za skvělou práci, moc děkuju, vážím si toho. Budou samozřejmě každý měsíc u Vojty, myšleno doktor Vajíčko, Vojta Němec. Každou neděli, většinou první neděli v měsíci děláme streamy, takže určitě bude stream. Myslím si, že tu první srpnou neděli jsme dělali stream, takže předpokládám, že zase první zářijovou neděli bude určitě stream u Vojty. Jana Ouska, jak lze rozpoznat RTG ruky, tomu se přiznám, že nerozumím. Doma mám dceru, která studuje medicínu, ale já teda nevím, co je tím myšleno, omlouvám se. Minonika 100 korun. Pěkný večer všem. Jindro, jak to aktuálně vypadá s akceleračními zónami? Pan Noveský říkal, že je to pro nás v Česku nejdražší způsob výroby elektřiny a zničíme si zemědělskou půdu vysoké bonity. Moc děkuju za tuhle otázku. Klíčová záležitost, klíčový problém současné doby. Větrné elektrárny. Už jsem to říkal, je to největší ilustrace toho současného diktátu Evropské unie. Oni nám vnucují něco, co my nechceme, nepotřebujeme a je u nás neefektivní. A dělají to vydírání. Dělají to tím, že řeknou, pokud ale vy to nesplníte, tak my vám nepošleme peníze. Ty peníze nám ale, jak si je pošlou, to jsou peníze, které my jsme jim tam poslali. To nám jenom vrací ty peníze, které my jsme jim tam poslali. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Představte si, že někomu zaplatíte za něco a řekne, no já ti to vrátím, ale jedině tehdy, když splníš to a to a to. To je čisté vydírání. Já jsem se bavil s italskými kolegy, vrátím se k těm větrníkům, nebojte se. Bavil jsem se s italskými kolegy a ptal jsem se jich, proč Giorgia Meloni tolik ustupuje té Evropské unii, vždyť ona byla připravená do nich jít a tak dále. Říká, protože by jí neposlali peníze. A Itálie by další měsíc neměla na platy státních zaměstnanců, neměla by na důchody, neměla by na nic. Itálie přijala euro, Itálie je vazal Bruselu. Dokud nepřijmeme euro, máme šanci se z tohoto obojku vytrhnout. Máme tu šanci. Protože máme vlastní měnu a když nám někdo řekne, vám nepošleme peníze, tak my máme možnost ty peníze získat jinde. Jakmile máte euro a Frankfurt, Evropská centrální banka, vám řekne, nemáte na důchody, nemáte na platy státních zaměstnanců, ten stát se vám zhroutí. A oni reálně, George Meloni, řekli, buď to budeš poslouchat, nebo máš smůlu. A teď tancujte mezi těmi vejci. Giorgia Meloniová se snaží dělat, co může. Ale jsou určité hranice, které nemůže překročit, protože pak by to znamenalo totální devastaci a ti lidé by ji vyhnali. Představte si, že nebudou důchody, že nebudou mít platy policisté, vojáci, lékaři, učitelé. To je konec. To je konec. Takže to je model Evropské unie. Oni nás vydírají našimi vlastními penězi. Já jsem přesvědčen,
že nám za to ty peníze nestojí. Upřímně. Protože pokud si tady postavíme větrné elektrárny, tak si tím zničíme tu přírodu navždycky. Pevně doufám, že ty akcelerační zóny jsou jenom prvním krokem, u kterého jaksi zůstaneme a dál nebudeme pokračovat. Ale za sebe jasně a jednoznačně říkám, že větrné elektrárny jsou slepou vývojovou větví, zejména v České republice, kde nejsou vůbec efektivní. Tady je to nějaký účinnost 15%, úplně směšná, protože jindy moc nefouká. A zaprvé je to obrovský negativní dopad na zdraví lidí, kvalitu spánku. Prostě to slyšíte, ten hluk je jednoznačný a zjevný. Je to obrovský negativní dopad na přírodu, ničí to biotopy. Teď, když jsou suchá, dělá to obrovský problém se zadržováním vody a tak dále a tak dále. A ve Francii zakázali, mimochodem nechali dokonce rozmontovat jeden větrný park u Montpellier, když to rozhodl soud, protože tam našli dvě mrtvoly orla skalního, vzácného ptáka, který prostě byl přeseknutý tou vrtulí. Vrtule to naseje vortexem, ten pták nemá nejmenší šanci. Takže soud Montpellier nařídil rozmontovat celý ten větrný park, ten park těch větrných elektráren, a ve Francii v loňském roce vyhlásili moratorium. Nesmí se stavět na pevninském území, pouze na moři. Na pevninském území nepostavíte ani jednu větrnou elektrárnu. Podívejte se teď, najděte si někde záběry z Tour de France, kdy se jezdilo po celé Francii, od zora až dolů. Ukažte mi tam, kde jsou v tom záběru větrné elektrárny. Ukažte mi to. Takže Francie říká, ne, my nic stavět nebudeme, ale my, kteří máme daleko horší podmínky, tak my musíme. Je to o tom, jestli samozřejmě v momentě, kdybychom ty peníze nedostali, poctivě říkám, by to byl problém. Byl by to problém pro náš státní rozpočet, pro celou řadu projektů a tak dále a tak dále. A teď se musíme poctivě sednout a říct si, stojí nám to za to? Stojí nám to za to, že se budeme muset uskrovnit, že budeme mít třeba vyšší deficit toho státního rozpočtu? A nebo se podřídíme, necháme si to nadiktovat a vezmeme si ty jejich peníze. Já jsem pro tu první variantu a poctivě říkám znovu, že by to znamenalo určitý pokles pro Českou republiku, případně vyšší deficit. Já opakuji, že já jsem zastáncem irského modelu. Nízké daně, v Irsku mají korporátní daň 12,5%, mají přebytkový rozpočet, nejsou v deficitu, přestože mají takto nízké daně. Protože neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší příjem státního rozpočtu. To je absolutní nesmysl. Naopak, velmi často to snížení daní přinese rozkvět ekonomiky, příchod nových firem, nových subjektů. Když dokážeme zlevnit elektřinu, tak nám tady začnou fabriky stavět jak na běžícím pásu s vysokou přidanou hodnotou, s vysokými platy, protože oni to budou stavět tam, kde je nejlevnější elektřina. My máme tu elektřinu téměř nejdražší v celé Evropě. Takže u nás se stavět fabriky na čipy, na umělou inteligenci nebudou. Prostě nebudou to. Žádný podnikatel není blázen. A z mého pohledu to Irsko, které má korporátní daň 12,5%, přebytkový rozpočet, hospodářský růst 12,2%, rychlejší než Čína, Indie. Druhá nejrychlejší země v Evropě v loni, co se týče růstu HDP, byla Malta se 4%. Irsko 12,2%. Třikrát více než druhá nejlepší země. My a Německo jsme široko daleko za nimi. A co je vtipné, Irsko dává na obranu 0,2% HDP. 0,2% HDP na obranu. Protože to je neutrální země. Irové mají vyjednanou celou řadu výjimek. Z daňové politiky, z migrační politiky a tak dále. Oni si mohou rozhodovat po své. Nemusí tu Evropskou unii poslouchat. Neplatí pro ně migrační pakt. Neplatí pro ně minimální hranice daní. Tohle je, dámy a pánové, cesta. Já chci, aby česká ekonomika zase znovu se nadýchla. Aby podnikatelé cítili, že je tady vláda a politici pro ně. Že se jim snaží nikoli házet klacky pod nohy, ale že se jim snaží dát co největší prostor k rozletu a podporovat je v tom rozletu. Abychom z těch peněz, které vygeneruje právě ta zvýšená ekonomická činnost, dokázali zafinancovat ty lidi, kteří to potřebují, naše důchodce, invalidní důchodce, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a tak dále a tak dále. Ale to v té současné modelu nepůjde. My musíme nejdřív nastartovat, jak v autě. Nejdřív musíte šlápnout na plyn, pak můžete šlapat na brzdu. Obráceně to nefunguje, obráceně nepojedete. A z mého pohledu je tohle prostě naprosto nezbytná věc. Snížit ceny energií, odejít z lipské burzy, odmítnout emisní povolenky, ať si Evropská unie říká, co chce.
vykoupit ČES a nechat prostě tady elektřinu za 2 koruny za kilowatt hodinu. Šlo by to. Šlo by to. Jenom jestli budeme chtít, nebo nebudeme chtít. Jestli budeme mít odvahu se proti té Evropské unii postavit, nebo ne. Nižší daně, jednoduchá rovná daň, daňové přiznání, neuvěřitelně jednoduché, na jednu A4, víc ne, s minimem výjimek, a to je prostě základní věc. České peníze ze státního rozpočtu, veřejné zakázky do českých firm. Kdekoliv to jenom bude možné, do českých firm, tak aby ty peníze tady zůstávaly. Financování našeho dluhu nikoliv ze zahraničních bank, ale z dluhopisu od českých občanů. Dnes platíme za obsluhu státního dluhu přes 100 miliard korun ročně. Do zahraničí. Máme to půjčené, do zahraničí. Kdybychom to přefinancovali z dluhopisu, protože naše občané mají na běžných účtech 6 bilionů korun. Kdybychom to přefinancovali dluhopisy od našich občanů, tak těch 100 miliard každý rok nejde do zahraničí. Jde vám, zůstane tady v České republice. A necháme ty peníze kolovat u nás. Ale my jsme prostě v situaci opravdu té ekonomické kolonie, že obrovské bohatství, které tady vyprodukujeme, každý rok odevzdáváme na západ. A pokud to nezměníme, tak se nic nezmění. Takže větrné elektrárny, já za sebe jsem příznivcem amerického modelu, francouzského modelu. V tuhle tu chvíli moratorium. Je to slepá vývojová větev, budoucnost je v jádru, zcela jednoznačně, a ve fúzi. To jsou energetické zdroje budoucnosti a nemá cenu si teď tuhle tu chvíli hyzdit naši krajinu a ničit zdraví našich občanů a naší přírody jenom proto, abychom si sebrali pár mrzkých miliard. Tomáš Koudela, 50 korun. Zdravím. Podle Akademie věd České republiky jsou uprchlíci ubytováni ve více než 100 tisících bytech. Jsou byty, dávky a jednotlivá povolení spárovaná v jednom přehledu? No, když to vidíte, tady není, že to je v jednom přehledu spárované. Teď my ani nevíme, kolik tady těch Ukrajinců je. To je, přece tady je celá řada na černo, že nejsou nikde přihlášení. Oni se nehlásí a pracují na černo z jednoho prostého důvodu, že kdybychom tady cokoliv změnili, zavedli, abychom je deportovali, tak aby jsme na ně nepřišli. Aby jsme si vůbec nevěděli, že tady jsou. Obrovská část ukrajinských migrantů je tady na černo a pracuje na černo. Čímž ničí náš pracovní trh. Stejně tak je nesmyslný ten vzorec, že se nám ekonomicky vyplácí, že platí do státního rozpočtu víc, než z něj dostávají. No to je úplně falešná metodika. Prostě ta metodika říká, že započítáváme do příjmu úplně všechno, to znamená to, co platí na daních, na sociálním, na zdravotním, na DPH, na spotřební dani, to všechno jim počítáme do plusu. A do toho mínusu, co vydáváme, počítáme jenom přímé dávky. Jenom ty sociální dávky. Kde jsou příspěvky na platy lékařů, učitelů, soudců, hasičů, cestářů, všech profesí, které tady jsou, úředníků? To máme platit my? Jak mě říkal, tuším, že to byl pan Grolich v té debatě, říkal, a my jsme kvůli tomu přijmuli víc učitelů nebo víc lékařů? Geniální argument. Představte si, že bydlíte v bytovém domě, bydlí vás tam 9 rodin, přistěhuje se 10. A řekne, no ale proč my bychom měli přispívat tady na ochranu objektu, na zahradníka, na výtah, na úklid? Vždyť vy jste nepřijmuli novou ochranku, novýho zahradníka, nepostavili jste nový výtah, tak proč po nás ty peníze chcete? My tady jenom s váma jdeme bydlet a vy si to plaťte. To je úplně stejně přihlouplý argument. Úplně stejně. Protože ty služby využíváte a pokud je využíváte, tak za ně musíte platit. Takže v momentě, kdybychom zaplatili nebo připočítali část těch nákladů na tyto profese, na provoz státu, protože ti Ukrajinci využívají ty služby toho státu do té nákladové složky, tak najednou zjistíte, že jsme tam prostě za víc než 250 miliard a že jsou v těžkém mínusu. V těžkém mínusu. Ono také, když jich jenom 60% pracuje, ti další tedy načernutí v těch statistikách vůbec nejsou. 20% jsou zhruba děti a staří lidé a 20% jsou nezaměstnaní. No tak z 20% nezaměstnaností nemůže být plusu. To prostě. Představte si, že by byla 20% nezaměstnanost. Teď je 5% u nás celkově. Představte si, že by byla 20% a byli bychom v plusu. To je to, co se nám snaží namluvit. Tady ti zastánci té ukrajinské migrace. Nesmysl. Absolutní nesmysl. 60% Ukrajinců uživí těch zbylých 40% a ještě zbyde do našeho státního rozpočtu? To mě fakt někdo chce tvrdit tohle. Takže bohužel není to spárované a co se týče ukrajinské migrace, tak běhá tady celá řada falešných čísel.
to, co vždycky Rakušan prezentoval, že mají nižší kriminalitu než Češi. Podívejte se do té studie Institutu pro kriminologii. Ti oslovili desítky odborníků z NCOZ, ze státní z Národní protidrogové centrály, a titulek je jednoznačný. Ukrajinci ovládli organizovaný zločin v České republice. To, že se to často neřeší, že se to nezapisuje do statistik, to neznamená, že to neexistuje.

On po roce řekne, no a teď bych chtěl ještě rodinu sem přivést. No protože platí prostě pravidla o sloučení, tak tam za ním přijedou. Proto ti Španělové, když vyhlásili tu legalizaci nelegálů, nelegálních uprchlíků nebo migrantů, kteří tam byli, a počítali s 500 tisíci, tak těch 500 tisíc se přihlásilo, ale k tomu přihlásili členy svých rodin a najednou z toho bylo 1 200 000. Z 500 tisíc bylo 1 200 000. Přesně tohle, takhle ten model funguje. Small Soldier X 100 korun. V kraji máme šikovného člena pro stranická diskuzní vláda z WhatsAppu vystavil na soukromém serveru, abychom se vyhnuli šmírování v rámci chat control. Slyšel jste o tom a jak vnímáte toto téma? No to je samozřejmě obrovský problém. To je chat control. Víte, co vidí chat control? Chat control vidí, když si rozepíšete zprávu. Když si ji rozepíšete. Ani nepošlete. Oni vidí i to, co rozepíšete v tom telefonu. To je velký bratr. A samozřejmě, a představa, že je to, víte, já bych byl první, kdo by se přihlásil pro ochranu dětí před nějakým zneužíváním nebo před obchodem s bílým masem. První bych za to byl a velmi bych za to plédoval. Mám doma 3 děti, mám doma 3 dcery, tak samozřejmě mám o ně taky starost a snažím se zabezpečit jejich bezpečný život, jak nejlépe umím. Ale to přece není vůbec o tom. Ty gengy, které tohle organizují, které tohle páchají, myslíte si, že to řeší přes WhatsApp nebo přes SMSky? Fakt? Nejsou blázni, nejsou blázni. To jsou dnes soukromé servery a šifrované telefony, šifrované zprávy a tak dále a tak dále. To znamená, to, že někdo chce tady vidět do Messengeru, do WhatsAppu, do dalších aplikací, vidět i to, co si rozepíšete, to, přátelé, vůbec není o nějakém boji s obchodem s dětmi. To je prostě jenom o čistém šmírování. O tom, že najednou si něco rozepíšete a pak vám tam přijde obsílka, že přijdete o zbrojní průkaz, protože jste extremista. Tak jako v Německu. Představte si to, že řeknete, já jsem příznivcem AFD a druhý den vám přijde oznámení, že máte odevzdat zbrojní pas. To je realita. To si nevymýšlím. Tomáš Tichý 6191. 50 korun, děkuji moc. Máte nějaký konkrétní plán, jak se dostat ven z toho protektorátu EU? Pokud ano, rádi bychom ho slyšeli a nejen popisování skutečnosti. Tak já jsem to tady říkal, podle mého názoru je několik kroků, které k tomu vedou. Nelze vyskočit z rozjetého vlaku, nelze skočit z letadla bez padáku. My si nejdřív musíme ten padák připravit. Realita je taková, že první krok by mělo být, dle mého názoru, spojení sil v rámci středoevropských a východoevropských zemí při hlasování v Evropské unii. My bychom se měli dohodnout, protože máme velmi podobné zájmy, které jsou rozdílné od toho, co chce Německo a Francie, že budeme jednotní. Ono, když tam přijdeme jako Česká republika samostatně, nebo když tam přišel dřív Viktor Orbán sám, vetoval sám ty věci, tak všichni řekli, a vydírá zbytek. No, 26 zemí chce a jediný Orbán tady vydírá a tak dále. To je velmi jednoduše komunikačně zvládnutelné. Když tam přijde 10 zemí, 12 zemí a řekne, tak už se to nedá tímhletím způsobem odkomunikovat. My bychom si dokázali vymoci spoustu věcí. A mohli bychom také říci společně s těmi Poláky, Maďary, Slováky, jestli se vám to nelíbí, tak my jdeme. My se osamostatňujeme a jdeme svojí vlastní cestou. A oni by si to v tom Bruselu velmi rozmysleli. Oni nás nutně potřebují. Takže to je první krok. Spojení sil v tomto regionu v rámci té současné Evropské unie. Druhý krok je co největší zabezpečení naší energetické a ekonomické suverenity. Za situace, kdy máte 80% exportu do Evropské unie, máte problém. Za situace, kdy máte všechny banky, velké banky v České republice, které jsou vlastněny ze západní Evropy, subjekty ze západní Evropy, máte problém. Obrovský problém. To je diverzifikace exportu, otevření čínských trhů, indických trhů, Afriky. To jsou všechno věci, které musíme začít dělat. Aktivní zahraniční politiku. Ne jezdit na Tajván a nechat si tam dávat baťůžek nebo co to tam bylo. My musíme prostě začít seriózně jednat s Čínou. Seriózně jednat s Indií, s africkými zeměmi. Tam jsou obrovské příležitosti. Obrovské nerostné bohatství. České firmy by tam dokázaly nesmírně prosperovat. Takže diverzifikovat, založit vlastní banku, zcela jednoznačně zabezpečit energetiku, to znamená mít dostatek elektřiny, mít kontrakty na nákup plynu, mít kontrakty na nákup ropy a pak můžeme říct krleš, pak můžeme říct jdeme a ideálně společně. Ideálně společně

těmi zeměmi, které jsem tady jmenoval. Není to vůbec nic jednoduchého. No to vypadá, jak to, že to tady říkám, že to je raz, dva, tři a jdeme. Jsou to roky jednání. Ale někde se začít musí, když prostě budeme jenom pokorně přijímat všechno, co z toho Bruselu vzejde, tak prostě budeme upadat do čím dál tím většího podřízeného postavení. Takže za mě, přátelé, tohle je ta cesta. Spojit se s těmi zeměmi, nejdřív udělat ten první krok, to znamená vymoci si maximum v rámci Evropské unie, pak se ekonomicky, energeticky osamostatnit, finančně osamostatnit. Nemůžeme být tady prostě závislí na bankách, které jsou vlastněny rakouskou, belgickou a francouzskou firmou, a pak teprve můžeme jít dál. To je v základu těch, pozor, těch mezistupňů je ještě celá řada. Teď kdybych měl vyjmenovávat právě to, jakým způsobem změnit českou ekonomiku, jakým způsobem vůbec úplně nastavit jinak fungování, protože v současné době jsme závislí na dotacích. Dotace jsou jak doping v cyklistice. Je to strašně špatný, strašně zlý, ale problém je, že když dopují všichni, tak vy, když nedopujete, tak do toho závodu ani nemusíte nastupovat. Nemáte šanci. To znamená, ten, kdo dneska zruší dotace sám, tak zemře. A my bychom museli úplně přejít, zase znovu transformovat tu ekonomiku na ekonomiku normální, výkonovou, produktivní, ne na ekonomiku dotační. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak povětšinou to není o tom, máme super business plán, uděláme peníze. Dnes, když někdo zakládá firmu, tak říká, tady je dotace, na to bychom mohli dosáhnout. Neskutečně prostě zdeformovaný systém a těch kroků je ještě tisíc, které bych tady musel vyjmenovat, byli bychom tady až do rána. Ale v základu je to skutečně tohle postupování, propojení infrastrukturálně s tou středoevropskou a s tím středoevropským a jihoevropským regionem. Rychloželeznice, dálnice, tak aby prostě ta ekonomika mohla dýchat, tak abychom mohli společně fungovat, navázání právě těch ekonomických vztahů, obchodních vztahů s těmito zeměmi a samozřejmě i se zeměmi mimo Evropu. Tisíc věcí, opravdu. Je to neuvěřitelně složitý projekt, ale dá se zrealizovat, stejně jako to zvládli ve Velké Británii, zvládli bychom to i my ideálně právě v tom souboru s těmi dalšími státy. A jestli to neuděláme, tak ta Evropská unie se rozpadne dřív nebo později a pak ten náraz bude daleko horší. Takže za mě je tohle ta správná cesta. Ideální moment by byl, no, ideální řešení by bylo, kdyby se v Bruselu podařila nějaká zdařilá kontrarevoluce, jak říká klasik, a vyhnala by se ta současná Evropská komise v čele s von der Leyenovou a začali by Evropu řídit lidé jako Viktor Orbán nebo i Václav Klaus. Aby prostě ti lidé, ty typově samozřejmě, aby mě někdo nechytal za slovo, že by chtěl dělat z Václava Klause předsedu Evropské komise, ale prostě typově lidé, kteří preferují právě tu spolupráci suverénních národů, rovnost těch zemí a ne podřízené postavení a diktát ze strany mocenského centra. To by jsme se mohli vrátit před tu Lisabonskou smlouvu a začít zase znovu budovat tu efektivní Evropu, ten motor, který prostě nebude koukat na ideologii, jestli je ropa z Ruska nebo z Azerbajdžánu nebo z Kazachstánu, protože je to furt stejná ropa. A začali bychom zase znovu normálně fungovat, vrátili bychom ten selský rozum. To by bylo úplně nejlepší. Ale myslím si, že to bohužel nenastane, takže je potřeba, abychom se zařídili po svém. Jiří Sedlák, 200 korun. Dobrý večer, pane doktore, prosím o reakci na můj e-mail ohledně problému, který jsem psal, asi není z vašeho právního zaměření. Pokud mi nemůžete pomoct, nic se neděje, samozřejmě to chápu, jen prosím o reakci. Já se na to podívám, ale já musím říct, že já těch mailů dostávám tolik, že to postupně prostě odbavuju třeba dva dny v týdnu, takže určitě se k tomu dostanu, věřte mi, ale prosím jenom o trpělivost, prostě dneska zase přijedu domů v 11, budu jenom na WhatsAppu, budu mít asi 200 zpráv, takže dostanu se k tomu. Miroslav Lánský, 50 korun, jedna z mála smysluplných OZE elektráren je takzvaná příbojová elektrárna, jinak to nemá smysl, Evropská unie by mohla nařídit na Vltavě, no, to bych se nedivil, ale ani by mě to nepřekvapilo, se musím přiznat. Barry 90x, 129 korun. Dobrý večer, jaký máte názor na Tomase Pauknera? A nevíte, jestli se mezi opozicí něco nešeptá ohledně Pauknera? Zabývá se policie České republiky na jeho upozornění? No tak já už jsem to říkal několikrát. Je úplně jedno, jestli je ten člověk známý nebo neznámý. Jestli publikuje pod vlastním jménem nebo nepublikuje pod vlastním jménem. Mě zajímá, jestli to, co je píše, je pravda nebo to není pravda. To je jediné. A pokud prostě upozorňuje i na určité jaksi velmi nekalé praktiky, které můžou tím, že na ně upozorňuje, ohrožovat jeho život, jeho rodinu,
tak se mu ani nedivím, že tu svoji identitu skrývá. Mimochodem, celá politika ochrany whistleblowerů je postavená na tom, že člověk, který jaksi přijde s tím, že dokáže jaksi dokumentovat nějaké kriminální, závažné kriminální jednání, tak jeho identita je ochráněna. A tady to najednou nejde, tady najednou říkáme, dokud je anonym, tak se vůbec jaksi tím nezabývejme. Tak já to nevidím. Já mu rozumím, protože vím, co jsem si zažil se vstupem do politiky osobně i se svojí rodinou. A pokud je to člověk, který má rodinu a který prostě tímhle způsobem funguje, tak se mu vůbec nedivím, že tu identitu nechce rozkryt. Vůbec. Takže mě zajímá, jestli to, co píše, dává hlavu a patu, jestli je to pravda nebo ne. Myslím si, že v drtivé většině případů ano. S tím Čestmírem to ještě bude velmi zajímavé, myslím si. To ještě zdaleka není konec a řekl bych, že se dozvíme spoustu zajímavých informací. Mimochodem, když jsme u toho jedna klíčová věc, prosím, jenom se zkuste nad tím zamyslet. Když teď ten pan Ondráček z toho dárku pro Putina prochází všechna ta média od Seznamu až po, já nevím, DVTV, a teď všude říká, že nemůže tu registrační značku toho vrtulníku zveřejnit, protože to je tajná věc. Proč se ho někdo nezeptá a proč je to tak tajné? Co by to těm Rusům pomohlo, kdyby věděli a znali tu registrační značku toho vrtulníku? To by ho jako líp sestřelili, kdyby věděli, jaká je to. To je absolutní nesmysl. Pan Ondráček mnohokrát odtajnil mnohé informace, které by mohly ohrozit ty lidi. Řekl, kde vyrábí drony. Udělal rozhovor s majitelkou té firmy, která ty drony vyrábí. To je přece daleko víc nebezpečnější, než odtajnit značku toho vrtulníku, ne? Když prostě ukážete a řeknete, tahle paní, ta vyrábí ty drony pro tu Ukrajinu. To je její, tam bych pochopil, kdyby řekl, ne, my nechceme říkat, jak se jmenuje a kdo to je, protože to fakt bychom jí mohli ohrozit. Tomu bych rozuměl. Ale on klidně zveřejní tyhle informace, klidně ukáže obličej té dámy, klidně řekne, tady vyrábíme ty drony a řekne, tu značku tu nemůžu říct, to pozor, to je tajná věc. To by ohrozilo bezpečnost. Nikdo z těch novinářů se ho nezeptá, a jak by to ohrozilo tu bezpečnost? Můžete mi to říct, jako v čem by to konkrétně těm Rusům pomohlo tu helikoptéru nějak sestřelit nebo ji najít, lokalizovat, že by věděli tu značku? Vždyť je to nesmysl. Proč to nechce říct? To se možná ještě v budoucnosti dozvíme. Takže to, co já vím, tak s Tomasem Pauknerem, ty kauzy, které zahájil, alespoň podle jeho tvrzení, tak jednu vyšetřuje EPO, na jednu jsem podával trestní oznámení já, a to je na to hnutí STAN a BISTAN, a bylo mi státním zastupitelstvím odpovězeno. Včera jsem dostal od nich přípis, že to bylo postoupeno policejnímu orgánu k prošetření. Tak jsem zvědav, jak to bude pokračovat, ale ta kauza STAN a BISTAN, jakým způsobem fakturovali pronájmy těch kanceláří, to je něco neuvěřitelného. To by mě v životě nenapadlo. Já bych mohl za svou kancelář v Ostravě fakturovat mnohem víc, než fakturuji, ale nikdy by mě to nenapadlo. Prostě okrádat lidi o pár tisícovek, jenom proto, abych si nahrabal pod sebe. A doufám, že se to rozkryje. Václav Šablatura, 4475. Pane Rekle, jak vypadá zákon FARA, kontrola financování neziskové, kdy bude předložen do poslanecké sněmovny? Už jsem se k tomu tady vyjadřoval. To znamená, platí dohoda s Andrejem Babišem, že to připraví vláda. Já pevně doufám, že se tak stane. A že budu moct k němu ještě jaksi dávat své připomínky. Pokud ne, předložím ho já sám. Já jsem se k tomu zavázal, já svoje sliby držím. Prostě to je klíčový zákon. Spousta lidí prostě mi říkala, že nám dávala hlas kvůli tomuhle zákonu, abychom tady něco udělali s politickými neziskovkami. Takže určitě od toho neodstoupím. Na druhou stranu říkám, nechci být v té pozici, že jsem individualista a že prostě nebudu respektovat nějaké dohody na úrovni vlády. To, takhle se politika dělat nedá. Ale na druhou stranu, rozhodně, když prostě nedopadne to, že to bude připraveno vládou, tak já za žádnou cenu zase na druhou stranu neustoupím z toho slibu, který jsem vám dal. Zřejmě mě píšou, abych zrychlil, tak musím zrychlit. A vždycky se rozumím. A už to lidi znají, co mě poslouchají. LP FQ9US. Snažím se rozklíčovat, co to je za přezdívku, asi to nedokážu. 50 korun. Nepřišel žádný signál směrem k policii a justici. Byť jen politický signál. Rakušanov prezident tam pořád sedí, Bradáčová stejně. No, já nemyslím, že to je ani o prezidentovi policejním, byť si myslím, že Martin Vondrášek už jenom kvůli své úloze
v rámci střelby na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy by odejít měl. Stejně jako měl odejít Vít Rakušan. Já jsem se s Lenkou Šimunkou osobně znal, několikrát jsem se s ní potkal a psali jsme si téměř obden. A myslím si, že prostě měl za to přijmout odpovědnost, ale to by tu policii příliš nezměnilo. Policejní prezident je víceméně taková politická figura, která neovlivňuje činnost policie. Ta změna by musela být mnohem širší, systematičtější, protože v současné době bohužel, a to s vámi souhlasím, že k té změně nedošlo. Pořád prostě tady stíháme lidi a soudíme lidi, kteří pod mým příspěvkem, který se týkal Zuzany Černé, napsal, jestli se dobře pamatuju, zapte někdo tu svini. Mně se to nelíbí, ten komentář, kdyby ho viděl, tak ho smažu. Nemám rád výzvy k násilí, považuji je prostě za nepřiměřené a nemají v politice co dělat. Měli bychom se držet věcných argumentů. OK, ale proč tenhle člověk byl odsouzen v první instanci k podmínce, když napsal zapte někdo tu svini? A když já jsem podával trestní oznámení na to, že mě napsal člověk přímo pod můj příspěvek, do tří dnů jsem u tebe a rozmátím ti hlavou baseballovou pálkou, tak mě policie napsala, že to není trestný čin. Proč, když někdo řekne sláva Rusku, popel Ukrajině, tak je u soudu? A kdyby to řekl obráceně, kdyby napsal sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nic neděje. Z hlediska práva je to totožné. Právo nemůže se dívat na to, kdo kde s kým válčí, za jakých podmínek. Právo říká, že podněcování k národnostní nenávisti je trestné. Tak pokud je to trestné na jednu stranu, tak to musí být trestné i na druhou stranu. A tady napíšete sláva Rusku, popel Ukrajině a jste u soudu. A když napíšete mrtvý Rusák, dobrý Rusák, tak je to v pohodě. Když včera byla zase publikace, že zemřeli nějací civilisté po ukrajinském útoku, tak jsem tam viděl x komentářů, no hlavně, že se nikomu nic nestalo. To je v pohodě, to můžete. A tam to vyžaduje zásadnější systémovou změnu, jasný signál, jak říkal Petr Fiala ze zhora, že takhle ne. Takhle ne. Justice se musí odpolitizovat. Justice musí fungovat tak, že měří všem stejný metr. Jednoznačně. Miroslav Vánský 100 korun. Tak jste nebo nejste k položení vlády? Kličkujete jako zajíc. Jste druhá nejsilnější strana, ta nejslabší má prosazeno mnohem víc než strana, kterou jste volil. Kdo je tu do počtu? Neumíte si doprovod? To přece takhle nejde. Nemůžete myslet vážně. Jste nebo nejste k položení vlády. Jakože neprosadíme jednu věc, tak řekneme, tak my odcházíme. Takhle to myslíte? Aby jsme tady udělali totální trmavrma a rozbili prostě úplně všechno? Takhle byste se choval k manželce? Že byste řekl, tak jestli dneska nemůžu na fotbal, tak končíme, rozvod. Vážně? To není o kličkování, já jsem to řekl jasně. Jsou určité hranice, přes které bych nešel. Ale jestli čekáte to, že se budeme chovat jak rozmazlení fratci, kteří prostě v momentě, kdy si neprosadí jednu věc, tak řekneme, tak my jdeme, dělejte si tady s tou vládou, co chcete, nebo nechte vládnout Fialu. Takhle se politika nedělá, nezlobte se. My máme procenta, nemyslím si, že by si motoristé prosadili víc než my, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to velmi, velmi podobné z hlediska těch věcí, dokázali jsme tam prosadit opravdu zpřísnění vůči těm ukrajinským migrantům, už jsem o tom tady hovořil. Ano, není to ještě to, co bych chtěl, ale o tom je politika, musíte postupně, my nemáme těch 35%, má je ano. Tak to prostě je. Takže celá řada věcí. Mám, ano, tu vyšetřovací komisi na dozimetr. Slíbil jsem ji, bez hlasu ano bych ji neměl. Bez hlasu ano bych nebyl předsedou té komise. To znamená, my jsme vyjednali spoustu dalších věcí, které tady jsou. Mohl bych pokračovat. Usnesení k sudetoněmeckému landsmanšaftu. To bylo naše usnesení. Já společně s kolegy z SPD jsme ho psali. A mohl bych opravdu těch věcí říkat ještě celou řadu. Ale nemůžete prostě se chovat vyděračsky ve stylu buď to bude po našem, nebo my jdeme. U určitých programových zásadních priorit musíte říct přesto nejede vlak, ano. Ale nemůžete prostě jet tak a teď to bude podle nás, anebo my pokládáme vládu. Takhle se nechová dospělý člověk, nezlobte se na mě. To není okličkování, já vám to říkám úplně férově, tak jak to je. Petra Melicharová, 50 korun. Nepřipadá vám situace v Německu 30. léta, myslím, ten tlak proti AfD, to nedopadne dobře, ten tlak na běžné Němce je šílený. No já nemyslím, že to je jenom v Německu, já myslím, že je to obecně v Evropě. Že zase sílí ta snaha o fašizaci, o tu centrální kontrolu, o jeden jediný správný názor. Z čeho vzniklo Německo, kde dokázal Hitler od roku 33, kde převzal vládu, z totálně zdevastované země, kde byl hladomor, hyperinflace,
Dopoledne chleba stál 5 miliard marek, večer 6 miliard marek. Lidé umírali na ulicích v roce 33. V roce 39 zahájil se to válku. Za 6 let. Za 6 let z totálně zničené země jedna z nejsilnějších mašinérií v Evropě. Díky čemu to získal? Díky tomu, že západní mocnosti v čele s Anglií a Spojenými státy se báli spojení Německa a Sovětského svazu. V Německu byl velmi silný komunismus, velmi silné komunistické hnutí a oni se báli toho, že komunisté vyhrají, spojí se Stalinem a budou mít problém. Tak si vytvořili zeď, hradbu proti Stalinu. Vytvořili člověka, který byl totálně vyšinutý, který byl a považovali ho za naprosto nenebezpečného, což se opak ukázal pravdou. Z člověka, který byl nacionalista, nacista, z člověka, který byl ochoten prostě za účelem prosazení svých vlastních zájmů obětovat úplně cokoliv. Koho vám to připomíná dneska? Nemenuje se náhodou Volodymyr Zelenský? Neděláme si z Ukrajiny hradbu proti Rusku? Říkáme, musíme tam to postavit, tu hradbu? A vyzbrojujeme armádu, která je ve velmi nestabilní zemi, která adoruje nacismus? Já ty paralely tam vidím. Nechám na každém z vás, zdali je vidíte také. Helena Fajksová, 222 korun, děkuju. Zdravím nejdříve, srdečná gratulace vám, Jindro, a jen se k další společné cestě. Děkuju moc. Hodně štěstí a opatrujte se. Otázka, kde a koho uvidíme na podzim kandidovat do senátních a komunálních voleb za pro? Děkuji, Helena z Děčína. No tak u těch komunálních voleb to bychom tady byli hodně dlouho, protože my máme opravdu několik desítek kandidátek, některé vlastní, některé koaliční, někde naši členové hostují na kandidátkách těch místních sdružení. Já to všechno zveřejním samozřejmě na svém Facebooku i na webu strany Pro, takže tam všechny ty komunální kandidátky uvidíte, to vám můžu slíbit. A co se týče senátních kandidátů, tak ty jsme představovali na tiskové konferenci v úterý. A já mám z nich obrovskou radost. Obrovskou radost. Asi vám je vyjmenuji všechny čtyři, oni za to stojí. Je to Milan Loprajs, obvod 72, Ostrava město. Milan je neskutečně poctivý kluk, člověk, který, za kterého bych dal ruku do ohně. Myslím si, že jsem v životě nepoznal víc čestnějšího člověka než on. Není to jenom nositel slavného jména závodnického z Rally Paříž-Dakar, synovec Karla Loprajze, naší legendy, ale je to prostě člověk, takhle já si představuji senátora. Klidný člověk s obrovským nadhledem, dokáže ty věci chápat a prostě má srdce na pravém místě. Takže Milan Loprajs, Ostrava, město, absolutně famózní volba. Na Trutnově Hynek Beran. Známá tvář větrných elektráren, tak teď se o tom tady bavíme. Jestli někdo v České republice opravdu velmi konzistentně a tvrdě vystupuje proti větrným elektrárnám, je to Hynek Beran. Hynek Beran kandiduje za naši stranu Pro na Trutnovsku. Takže jestli nechcete na Trutnovsku větrné elektrárny, tak víte, komu dát hlas, protože Hinka fakt jako nikdo nepřesvědčí, aby tam postavil jenom větrníček, takový malý na zahradě. To vám můžu garantovat. Děčín, Honza Skalický, mimochodem správce ústecké větve spolku Svatopluk, který já mám ve velké oblibě a ve velké úctě, takže vlastně člověk, který vede ústeckou větev spolku Svatopluk, dopravní expert, člověk, který má v malíku nejenom tu vodní dopravu, která je jeho nejoblíbenější, ale i silniční, železniční dopravu. Ukazoval nám plán dálnic, jak by mohly vypadat v České republice. Skvělý, skvělý, opravdu perfektní program, takže co se týče Děčínska, tak Honza Skalický. A na Příbramsku je to pan doktor Šorna, Josef Šorna, který není celorepublikově znám, tak jak ti ostatní tři kandidáti, ale je to lékař, který tam desítky let pracuje v příbramské nemocnici. Zároveň trénoval malé fotbalisty a člověk, který opravdu tím Příbramskem žije. Takže Příbram, Josef Šorna, Děčín, Jan Skalický, Trutnov, Hynek Beran, bojovník proti větrným elektrárnám a Ostrava město, Milan Loprajs, kterého bych strašně moc rád viděl, protože on je samozřejmě blízký přítel také s Janou Zvěrtek-Hamplovou a myslím, že by to byla velká posila pro náš senát. Za každého toho člověka ručím. Osobně. Kdyby měl zklamat, tak odejdu já. Korda X 1, 2, 3, 20 korun. Měli by být piráti trestně stíhaní už od narození. To beru jako vtip, ale víte, já tu stranu, já to vůbec nechápu, jak to někdo může volit. To je prostě...
Já tam nevidím nic. Prostě mě, jako kdyby mě někdo řekl, proč by zvolil Piráty, tak mě, já bych na nic nepřišel. Teď byl průzkum, že polovina členů voličů Pirátů, polovina voličů Pirátů neví, kdo je předseda té strany. To je prostě, jako teď zase pobíhali po tom Prague Prideu, tam oddávali stejnopohlavní páry totálně, prostě jenom se snaží zavděčit jim, vlést, no to nebudu radši používat, prostě podbízet se jim, to je lepší výraz. A prostě lidé, kteří, na co šáhli, to zničili. Podívejte se na dopravu v Praze, podívejte se na digitalizaci stavebního řízení. To jsou prostě packalové toho nejhoršího možného kalibru. A já tam fakt jako nevidím jeden jediný důvod, proč by. Takže trestně stíhání ne, ale jak to někdo může volit, to mě hlava nebere. To nepochopím nikdy do nejdelší smrti. Margit Hromková, 100 korun. Jindro, jedna gratuluju k výročí svatby, moc děkuju. A dotaz je, má strana kandidáty do Senátu, teď jsem je vyjmenoval, takže tito čtyři pánové, a znovu říkám, za každého takhle ruka do ohně, ať se mi klidně upálí, jestli zklamou. Stopy 87611010 liber. Pane Reichl, kdybyste založil novinářskou činnost zabývající se odkryváním praktiky tendenčních redakcí, lovec by se stal lovnou změří, mělo by to podle vás sledovanost, stálo by za to se do toho pustit? Asi stálo, ale on to dělá fantasticky, ten Thomas Paukner. Já prostě nevím, asi bych to neměl dělat líp, prostě každý máme cílu někde jinde. Já jsem člověk, který rád strhuje ostatní, strhává ostatní, který má prostě nějaký program, který chce realizovat. A ten Thomas Paukner dělá tuhle práci, jako myslím, naprosto dokonale. To třeba, jak upozornil například Seznamu, kde Robert Šásenský, šéfredaktor, prostě dostane těsně před nástupem za třetinu své prodělávající firmy, která je v hlubokém mínusu, od majitele Seznamu Ivo Lukačeviče, tuším 39 milionů korun, neberte mě teď za slovo, možná je to jiná částka. A ona to upozorní, ten Thomas Paukner, na tuhle situaci, tak jaká je nezávislost těch médií? To je prostě úplně směšné v tu chvíli. Takže mělo by to sledovanost? Má to sledovanost. Thomas Paukner, co jsem se díval, má, myslím, přes 60 tisíc už sledujících. Jiné projekty těch liberálních novinářů, podívejte se na to. Václav Moravec se potýká s nezájmem. Takhle mu klesá sledovanost. Na to se nedívá už nikdo. Nikdo. On má vlastně na svém kanále, YouTube kanále, sledovanost za celou dobu takovou, jako já mám u jednoho příspěvku na Facebooku. U jednoho jediného. Tak on to má za celou dobu. Dohromady. Václav Moravec, obrovská hvězda. Kde je dneska? Marek Wollner, kdo to čte? Nikdo, nikoho nezajímá. Nora Friedrichová, někde na nějaké té platformě Hero, pár lidí, kteří se na to dívají, protože prostě za ten produkt nemá nikdo vůbec chuť platit. No a Zuzana Černá, ta, která tehdy krásně nabonzovala Tomáše Elnera, tak její projekt Pastvina už skončil. Ten zkrachoval. Thomas Paukner naproti tomu roste jako z vody. A tady vidíte, jak by měla vypadat Česká televize. Kdyby Česká televize neměla tu výsadu toho, že ji platíme povinně, tak by tam nikdy nemohl být Moravec 20 let. Nikdy by tam nemohl být Wollner, Černá, kteří si na svých vlastních nohách nejsou schopni vydělat ani na vodu a na chleba. Protože nikoho nezajímají. Nikoho. Její největší hvězdy nezajímají nikoho. Tak to je. Oni by, ta Česká televize, kdyby byly dobrovolné koncesionářské poplatky, po kterých já celou dobu volám, aby si Česká televize musela získat toho diváka, tak možná by v Reportérech ČT nebyl pan Moláček, ale Markéta Dobiášová. Nebo Tomáš Paukner. Možná by Nedělní debatu nemoderoval pan Řezníček, ale Pavel Štrunc, Xaver. Ten dokázal, že si dokáže najít svoje publikum, ne? Jednoznačně. Pavel Štrunc skvělý na Echu. Radim Panenka fantastický na Parlamentních listech. Geniální moderátor. Tihle by tam byli, protože ti ukázali, že jsou i bez zázemí České televize si schopni najít své publikum. Protože to umí. Protože to prostě umí, dělají to řemeslo dobře. A Česká televize by se musela snažit je najmout. Ale do té doby, dokud Česká televize bude placená povinně, bez ohledu na to, kolik má diváků a jestli to někoho zajímá nebo ne, do té doby tam budou tyhle fosílie dát. Jednoznačné, jasné, jednoduché. 2293, 50 korun, hezký večer, proč nejsou novináři trestně odpovědní, zlinčují kdeko, neumluví se při chybě, cíleně manipulují, vyhrožují, největší mor toku infa. No, oni jsou trestně odpovědní, otázka je, jak si kdo by to kde stíhal, za jakých okolností.
Já vedu spor, teď mám dva spory se Seznam zprávách. Jedno byla ta reportáž Kristýny Cirokové ohledně toho covidového semináře, kde ona vlastně napsala, že tam šířím proruské dezinformace. Tak to, o čem se baví teď v Senátu ve Spojených státech amerických, tak to jsem říkal já na tom semináři. Takže buď to tedy republikánští senátoři v čele s Randem Paulem jsou proruští dezinformátoři, anebo je paní Ciroková prostě blázen. Nic mezi tím. Prostě která vidí schizofrenie pro ruského dezinformátora za každým rohem. Já jsem se tam ptal, když ona říká, proč šíříte pro ruské dezinformace? Já říkám, jaké? No třeba, že virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu. Říkám, OK, tak zaprvé si myslím, že tam vznikl. Mimochodem, teď to znovu bylo potvrzeno, protože v zápiscích Anthony Fauciho to bylo jednoznačně, že prostě to tam bylo uměle dodáno právě v té laboratoři ve Wuhanu. Ale já jsem si teda dal, prosím vás, já vám neberu právo s tím nesouhlasit. OK, to máte plné právo mít jinou teorii. Ale pro boha, v čem je to proruské? V čem pomůže tomu Rusku to, že řekneme, že ten virus vznikl v laboratoři ve Wuhanu? Ona mi na to odpověděla, no protože tím podlamujete důvěru v naše instituce a v naše demokratické zřízení. A já říkám, paní Ciroková, takže mě chcete říct, že když prostě naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože tím podlamujeme důvěru a nahráváme Rusku. Takže budeme všichni opakovat tu stejnou lež, jenom proto, abychom neřekli pravdu a nepodlamovali náhodou důvěru v té instituce. A to jsme ale zpátky v totalitě. Vůbec se nechápu. To je bohužel. Ale v České republice odstíhat třeba pomluvu není možné. Nestane se to. Prostě pomluva je věc, která je sice v trestním zákoníku, ale reálně ji nikdo nestíhá, protože to policisté vždycky odloží. Karla Barková, fanoušek XL, jeden měsíc odvádíte bezkonkurenční nejlepší práci, děkuji. Moc si to vážím, ale chtěl bych říct, že těch lidí v poslanecké sněmovně je víc. Samozřejmě na prvním místě musím jmenovat kolegy z klubu SPD. Ti lidé tam opravdu pracují velmi usilovně. Chtějí tu politiku měnit, ať už je to prostě Tomáš Doležal, Honza Síla v oblasti zdravotnictví, neuvěřitelně bojuje, ani nevíte, co tam zkouší, prostě v tom boji proti národní očkovací strategii a proti těm nesmyslným teď očkováním třeba v lékárnách a podobně. Samozřejmě to umíme Okamura, Radim Fiala, bez jakékoliv diskuze. S Liborem Ondráčkem seděli jsme na paktu DSA, na EMFA, ohledně médií, kde se snaží samozřejmě zase si ještě přivázat Evropská unie na řetěz média. Libor Vondráček dělá strašnou spoustu práce, Zuzka Majerová z Trikolory, ale nejenom, musím říct, že i z klubu ANO jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu pracují na 100%. Máme například té komisi Dozimetru, jsou to skvělí lidé, se kterými velmi rád spolupracuju a samozřejmě motoristé, mezi kterými mám nejenom lidi, kolegy, ale i přátelé. A já se netajím tím, že prostě já stojím za Filipem Turkem. Jednoznačně myslím si, že je to člověk, který čelí neuvěřitelnému honu na svoji osobu. A já můžu říct jednu věc, a to prosím, doufám teda, že nepřetáhnu čas, ale tohle musím říct. Já rozděluji politiky pouze na dva typy. Na politiky, kteří tam sedí kvůli sobě a svému platu, aby se měli dobře, a na politiky, kteří chtějí skutečně něco změnit. A pro mě prostě politik, který chce něco změnit, je cenný politik. Může mít nějaké chyby. Ono prostě, to musíte být Honza Jakob nebo Marek Benda, kteří prostě v životě nedělali nic jiného, než seděli v té sněmovně. Každý, kdo někdy podnikal, tak prostě na něj můžete vytáhnout tisíc věcí, překroutit je a hned z něj udělat nějakého lumpa, šmejda, na mě ty kmenové buňky, co jsme dělali s Karlem Havlíčkem, kde jsme si s toho neunesli ani korunu, naopak, ještě jsme to dotovali, tak samozřejmě, když to budete chtít převrátit, tak uděláte, že jsme strašní, hrozní a nejhorší. Ale pro mě Filip Turek je člověk, který chce ty věci měnit. Upřímně je chce měnit. Nesedí tam kvůli pozici, kvůli platu, tak jako to dělá 99% členů opozice, to vám teď já tady říkám. 99% členů opozice, a to možná to ještě podhodnocuju, tam sedí jenom kvůli té židli. Vůbec jim nejde o nic, možná ještě o to, aby mohli něco někde rozkrádat. Typicky mafiánské hnutí STAN. Ale Filip Turek přes všechny možné věci, které mu někdo může vyčítat, je člověk, který chce v té politice věci měnit a je tam kvůli tomu. Proto já za ním budu stát, protože vím, dovedu si představit, jak to má těžké a myslím si, že je to prostě člověk, který do té politiky patří. Takže nejsem sám, děkuju moc, ale nejsem rozhodně sám.
Tady mi píše režie 10 minut, tak musím opravdu teda zrychlit. Už teď už jsem pod tlakem, ještě, aby mě začala psát manželka, je to konec. Černé srdce z Moravy 200 korun. Zdravím, pane doktore, krásný příspěvek, děkuji moc. Gratuluji s výběrem vašich kandidátů do senátních voleb a hlavně s panem Loprajzem. Chtěl bych se zeptat, jaké máte další ambice u nás na Moravě a ve Slezsku v komunálních volbách. Máte nějaká želízka v ohni? Máme, já bych vás strašně chtěl, máme tam, budu to opravdu publikovat, je tam víc kandidátek, ale kromě Milana Loprajze, já znovu říkám, já mám strašně rád toho člověka, je to prostě můj kamarád a kluk, který má všechno, co má správný politik mít, ale já bych strašně vás chtěl požádat, pokud se na nás díváte a nebo někoho znáte z Havířova, máme tam vlastní kandidátku pro. Vede ji neuvěřitelně poctivý kluk, který se jmenuje Martin Gara. Člověk, který opravdu dává tomu absolutně všechno. Je rovný jak betonová zeď. Prostě nikdy z ničeho neuhne. Nikdo si ho nekoupí, nikdo ho nezastraší. On když prostě mě podporoval, tak najednou z města přestal dostávat zakázky. Stálo ho to prostě spoustu problémů, spoustu peněz. A já bych vás chtěl moc poprosit, vás všechny v Havířově, speciálně tam, ty ostatní komunální kandidátky taky budu publikovat, ale prosím, dejte šanci Martinovi Garovi, nemůžete mít čestnějšího a lepšího člověka na radnici než on. Nemůžete. Takže kandidátka pro Právo, respekt, odbornost, Havířově a Martin Gara, co by lídr. Absolutně za něj ručím, absolutně. Dvarven 93,20 korun. Jaký máte vliv Tomase Pauknera k mainstreamu? No já jsem, už jsem o Pauknerovi mluvil, myslím si, že prostě on se dokázal neuvěřitelně prosadit i přes to všechno, co se proti němu rozjelo. A řekl bych, že to, co o něm teď píše Seznam v rámci té negativní kampaně, předtím ho vymlčoval, že cokoliv napsal Paukner o stanu, o prostě předražených nákupech, o bístanu, tak to se mlčelo. Ale jakmile se dalo na Pauknera zautočit, tak hned tam to bylo plno, dva dny na hlavní stránce a tak dále, a tak dále. Já myslím, že mu to jenom udělalo reklamu. Já myslím, že on musí teď tleskat tomu Seznamu a říkat děkuju vám, protože lepší reklamu jsem si nemohl ani zaplatit. Takže já myslím, že on už je nezastavitelný teď, že prostě on dokázal, že tu investigativu umí dokonale, že prostě dokáže čerpat z těch veřejných zdrojů a dokáže z nich vytáhnout neuvěřitelná zjištění, která dávají smysl a zapadají do logického rámce. A že prostě už to nejde zastavit, že ta vlna je tak rozjetá, že už to všichni čtou, influenceři, všichni se zajímají o tom, co vypublikuje dál a on může ten mainstream prostě porazit. A strašně dlouho nám někdo takový jako Thomas Faulkner chyběl. Strašně dlouho téhle seň. Jsem rád, že tady je. Helena Fajksová, 50 korun. Jo, říká se tomu kostní věk. Z rentgenu zápěstí lze určit stáří. Už jsem to pochopil, to je kvůli těm migrantům, jasně. To asi ano, ale nevím, jestli tedy ve Španělsku jako půjdou tak daleko, že budou rentgenovat ruce těm migrantům. Teď už chápu, k čemu to bylo mířeno, k tomu věku těch migrantů. Zaprvé, nevím, jestli by to vůbec šlo, za druhé, nevím, jestli by ten argument u soudu obstál. Že by prostě někdo řekl, a podle rentgenu mu je 20, řekl, ne, je mi 17. Prokažte, že ne, to by bylo... Nevím, rozumím tomu argumentu, není vůbec špatný, je to zajímavá úvaha, ale myslím si, že u soudu by to úplně neuspělo, protože by tam někdo přišel s tím, že můžou být nějaké výjimky a tak dále, a tak dále. Stopy 8761, co kdybyste řekli za každý větrní kauce pro zhotovitele 1 miliardu pro případ demontáže z různých důvodů? To by bylo hezký, ale no, možná je to řešení, protože pak by ten větrník nikdo nepostavil, ale... je to nesmysl. Kdyby ta energie byla tak skvělá, tak už prostě ty větrníky dávno do nich investovaly velké firmy. E.ON a další by to stavěli všude možně za své. Nepotřebovali by dotace. Tomáš Tichý 6191, 50 korun. Toho, co říkáte, už se nedožijeme nikdo. Obávám se, že ani i vy. Jo, to je možné. To je možné. Já to vůbec nespochybnuju. Když Palacký, Čelakovský a další... začínali s obnovou české národní státnosti v polovině 19. století, také se toho nedožili. Nedožili se roku 1918 řada z nich. Ale kdyby nebyli oni a kdyby tu pochodeň nenesli, tak by Masaryk, Rašín, Kramář a další neměli na co navazovat. To není o tom, jestli dosáhneme toho kýženého cíle dnes, za rok, za dva nebo za 10 let, nebo se toho nedožijeme vůbec. To naší povinností je tu pochodeň české státnosti nést.
To je to, co prostě my musíme dělat. A oni tehdy riskovali opravdu těžký žalář, kriminál. Kramář s Rašinem byli odsouzeni, byli v žaláři, čekali na trest smrti. Přesto do toho šli. My musíme obětovat jenom trochu našeho pohodlí. Takže je to naše povinnost a já to nespochybnuju. Možná se toho nedožijeme nikdo z nás, ale je to přece lepší tu pochodeň nést, než na to rezignovat. Vy víte, že já miluju citáty, přísloví. Jeden z mých nejoblíbenějších, je to moje životní filozofie, je od čínského filozofa Lao Tse, který kdysi napsal, že je lepší zapálit byť jen jedinou svíčku, než věčně kritizovat temnotu. Buď to můžeme sedět a říkat, všechno je blbě, ale to budeme kritizovat tu temnotu, anebo zapálíme tu jedinou svíčku a budeme se snažit, aby byla zapálená druhá, třetí, stá, tisící a miliontá a rozhořel se ten oheň. To je moje životní filozofie, takhle já to beru. A já jako nečekám vděk nebo nějaké definitivní vítězství. Pro mě, i kdybyste mě teď řekli, že se toho nedožiju, že prostě se to za mého života nepovede, stejně bych dělal to, co dělám. Ani o centimetr bych neuhnul. Lazarus, 50 korun. Litujete, že jste nechali Babiše zadlužovat tuhle zemi a rozvolnit rozpočtová pravidla? Přijmete mi to jako vláda národního socialismu, zklamal jste. Máte na ten názor právo, já to vůbec neberu, ale lepší rozpočet by teď nesestavil ani David Copperfield. Pro mě není klíčový rozpočet na rok 2027, protože ten za současných situací a za současné výše mandatorních nákladů těch povinných prostě nesestavitelí, neuděláte, nejde to. Ale pro mě je klíčové to, aby ten střednědobý výhled šel vzhůru a abychom nastartovali ekonomiku. A já vám řeknu ještě opak. Teď, kdyby se tady realizovalo to, co já jsem tady říkal, že bychom šli tou irskou cestou, že bychom snížili daně, že bychom začali startovat náš průmysl, naši ekonomiku, tak vám teď férově říkám, že by třeba 2-3 roky byl deficit rozpočtu přes 500 miliard. Absolutně férově vám to říkám, protože to trvá. Než ta ekonomika se rozhýbe, než začne platit ty daně, než se tady postaví ty fabriky a tak dále a tak dále. Ono to trvá. Takže vám férově říkám, že kdybychom realizovali ten plán můj, tak by třeba 2-3 roky jsme měli přes 500 miliard. Ale klíčové je, jak to uchopíte strukturálně a jestli investujete ty peníze správným směrem. A nebo jestli je prožíráte. To je to důležité. Není problém to, že se zadlužíte. Problém je, že se zadlužíte tak, že to nemá žádný efekt do budoucnosti. A já už jsem vám tady vysvětloval a snažil jsem se prezentovat, jakým způsobem bych ty peníze investoval já, aby se Česká republika znovu nadýchla. A férově vám říkám, že bychom měli třeba 3 roky ještě daleko vyšší deficit než teď, protože ty procesy nějakou dobu startují. Přirovnávám to k jedné věci, kdo sleduje NHL, teď dámy prominou, možná některé taky sledujete pozorně. Tak kdysi, když hrál ještě Jaromír Jágr v Pittsburghu Penguins, tak měli skvělý tým. Mario Lemieux, Rick Tocchet, Jaromír Jágr, v brance tehdy Barasso, Tom Barasso a další. Skvělý tým a vyhrávali Stanley Cupy. Mario Lemieux skončil a ten tým šel do úpadku. To znamená, byl čím dál tím horší. Co udělal management Pittsburghu Penguins? Prodal Jágra, nebo vytradoval Jágra, Tocchet, všechny ty hvězdy dal pryč a nabral drafty. A v těch draftech vybral Sidneyho Crosbyho, Evgenie Malkina, Marka Andreho Fleuryho, mnohé další skvělé hráče. 4 roky to byl nejhorší tým v lize. S přehledem nejhorší tým v celé NHL. Ale pak začal znovu ty Stanley Cupy vyhrávat. A kdyby neudělali ten propad, tak se k tomu nikdy nedostali. Protože by neměli toho Crosbyho, Malkina další. Takhle stejné, zjednodušeně to říkám, je to i v té ekonomice. Vy musíte být připraven obětovat několik let, abyste dokázal přejít k tomu růstu. Takže to není o tom, jestli je příští rok, to jsou ty kupecké počty, které prostě dělají lidé z opozice, které jsou úplně mimo. Důležité je, jak budete strukturálně budovat Českou republiku. Polsko má v tuto chvíli vyšší deficit, než máme my výrazně. Ale Polsku rostou mzdy, Polsku rostou důchody, Polsko roste daleko rychleji než Česká republika, protože ty peníze investuje. Naprosto férově vám to říkám tak, jak to je. Demit 10, poslední dvě otázky, už budu muset končit.
Jsem také zastáncem irského modelu, ale jak bychom na ně přišli s naším současným dluhem, nebo se nejdříve musíme dostat k přebytkovému rozpočtu? Nemusíme, nemusíme. Nejdřív musíme změnit právě ty struktury tak, jako v tom Irsku, nastavit jednoduché, přívětivé podnikatelské prostředí, přilákat investory ze zahraničí, ale ne na to, že jim dáme pobídky ze státního rozpočtu, ale že tady bude levná elektřina, že tady bude přehledné daňové prostředí, rychlejší odpisy, a že se tady prostě vyplatí podnikat a investovat ty peníze, reinvestovat je tady v České republice. Dát našim podnikatelům příležitost a veřejné zakázky investovat do našich firem. Pomáhat jim při exportu, při získávání nových exportních trhů, aktivní zahraniční ekonomickou politikou, tisíc dalších věcí. Přefinancovat ten státní dluh právě přes ty dluhopisy, nainvestovat, umožnit těmi dluhopisy financovat naši stavbu našich dálnic, jaderných elektráren a tak dále a tak dále. To jsou ty systémové kroky, které by vedly k tomu, že by se ta ekonomika znovu nadýchla a pak bychom byli tak, jak v tom Irsku. Ten rozpočet přijde až poslední. Zlatá Hamantáková, 200 korun, moc děkujeme. Stopy 8761, 2 libry, kontrola zpráv jen ochrana pro Brusel. Samozřejmě, tak to je prostě šmírovací velký bratr, nic jiného. Dámy a pánové, je 22.52, já vám moc děkuju za téměř 2 hodiny, které jste tady se mnou vydrželi. Neustále jsme tady měli kolem 4500, dokonce v jednu chvíli téměř 4800 sledujících. To je nádherné číslo na to, že máme krásné letní večery v současné době. Já doufám, že jste se nenudili, že jste se třeba něco nového dozvěděli a že jste třeba se zase rozhodli o to, abyste přiložili ruku k dílu, protože my politici sami nic nezvládneme. Vy máte ty klíče od té zamčené brány v rukou, vy je tam musíte vložit a vy jimi musíte otočit. V momentě, kdy se dostatek občanů České republiky rozhodne pro tu změnu, rozhodne se proto, že už se nenecháme lacině kupovat z Bruselu, že si nenecháme ničit naši zemi, že se nenecháme řídit a vést za ručičku jak malé děti, ale najdeme odvahu jít svojí vlastní cestou, v ten moment se to stane. Je to jenom na tom, jestli se dostatek občanů České republiky pro to rozhodne, tak jako jsme to dokázali v roce 1918. Pevně doufám, že se to povede i tentokrát a že naše odvaha zvítězí nad naší letargií, nad naší pohodlností a nad naší lhostejností, protože to jsou ty nejhorší vlastnosti, které vždycky vedou ke stagnaci a úpadku. Moc vám děkuji ještě jednou, přeji vám krásný zbytek léta. Doufám, že se brzy uvidíme zítra na 360 na CNN Prima News, tak se určitě dívejte. Přeji krásný večer, hodně štěstí, ať se vám daří. A nemohu zakončit jinou větou, než ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 172, věnovaného nedožitým 82. narozeninám Kevina Ayerse. Poslechněte si u této příležitosti medailon, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava, a jak uslyšíte, písničky jsme tehdy dokonce nahrávali přímo z gramofonu. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: Tohle může znít jako jakási normalizační estráda. Nicméně...
1: Tady jsme v Anglii na sklonku let 60. někde poblíž Canterbury. Ve své době znamenalo Canterbury něco podobného jako newyorská Greenwich Village. Zatímco v Greenwich Village se pěstoval beatnický jazz, folk a poezie, Canterbury byla líhní art rocku. Tehdy zde žil pozoruhodný zpěvák, básník, filosof, mentor, dobrý kytarista a excelentní basák. Jmenuje se Kevin Ayers, tvůrčí a romantický typ. Někteří odvážní tvrdí, že právě Kevin Ayers inspiroval Hendrixe k veršům. Však spolu také projeli dvakrát celé státy. Soft Machine, skupina, ve které tehdy Kevin působil, otvírala pro Jimi Hendrix Experience. Soft Machine, neboli měkký stroj, tento výraz snad vymyslel William Burroughs. Kapela se snažila vyjádřit hudbou to, co Picasso maloval štětcem.

Kevin Ayers, o pár let mladší než Karel Gott, se nikdy nesnažil být hvězdou. Říká, popularita připraví tě o soukromí. Navíc ten stres a vůbec vždyť je to nepřirozené. Lidé si myslí, že žijí z tantiemu, ale není tomu tak. Mám jen pár bohatých kamarádů.

To byla píseň pro šílené časy. Poslední, kterou Kevin natočil spolu se Soft Machine. Ayers byl magnetem artrockové smetánky let 70. Například spolupracoval s Brianem Eanem, Nico, Rupertem Hainem nebo Johnem Calem. V následujícím satirickém songu Guru Banana doprovází Kevinův zpěv tehdy ještě neznámý Elton John, jak jinak než na piano.

To je otázka, zdali nás guru Banána dostane do nirvány. Vytvořit vtipný bonmot není zas tak jednoduché. V písničce See You Later jde Kevin ulicí a kdo si mu řekne na viděnou zítra. Zítra? Jak mě můžeš vidět zítra, když mě ani dnes pořádně nevidíš?

Kevin Ayers byl lyrik. Třeba v písni Puige se v pařížské kavárně opájí úsměvem krásné dívky. A aby byl stylový, bude nám o tom zpívat francouzsky.

Mimo jiné, v tomto šanzónu jsme slyšeli hrát na basovou kytaru Mikea Oldfielda. Kevin Ayers skládal písně v různých stylech, folkové, reggae, calypso, komorní nebo s orchestrem, také alternativní, ať už sofisticky či experimentálně. Občas nahrál věc rockovou, jako třeba Didn't Feel Lonely s kytarovým sólem Ollieho Halsala.

You have to keep running to keep out of this race. Člověk musí stále prchat před úporným závoděním lidí. O tom nám Kevin zpíval. Ve valčíku Strange Song nám představí človíčka žhnoucích očí různých barev, který za hromů a blesků běží na vrchol kopce, aby tam bušil do svého gongu.

písničce Ball Bearing Blues Kevin Ayers parafrázuje staré české pořekadlo: nejlíp se má, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. 3, 4.

Vítám vás, přátelé, u druhé části pořadu o svébytném muzikantovi Kevinu Ayersovi. Do povědomí hudebního dění se dostal hlavně v letech 70. Poslechněme si teď jednu z jeho magických samp, za kterou by se nestyděl ani Antonio Carlos Jobim. Zpívá v ní o sladké lásce, která nás nejdříve uhrane, okouzlí a když to pak nevyjde, svádíme naše trápení na ni. Může za to ona.

0: Jiná písnička, Stranger in Blue Suede Shoes, je o hostinském, který ví své o zákaznících v modrých sametových botkách. Přesto od nich přijme zelenou cigaretku, aby si o něm nemysleli, že je nemá rád.
1: Ta cigaretka mu ale změní vnímání, on najednou neví, proč je za pípou, proč zrovna tady mrhá s drahocenným časem, popadne batoh a jde vstříc novým obzorům. Chce totiž konečně ucítit vítr na své líci, ucítit život.

Tak to bylo takové klasické angloamerické boogie, ale buďme upřímní, my Evropané si potrpíme i na valčíček. Ten Kevinův bude o penězích. Ayers v něm hloubá, jak to s nimi vůbec je, kam vlastně tak záhadně mizí. Tam, odkud přišli, k boháčům.

Koncem let 70. propadá Kevin Ayers skepsi. Uchyluje se do ústraní. Manželství se bortí, víno trpkne v ústech, z přátel se stávají cizinci, nápady nepřicházejí, můzy mizí za temnými obzory. Vlci však stále vyjí a měsíc v úplňku nedá spát. Kde končí hvězdy a proč se při pohledu na ně cítím tak opuštěný?

Kevin Ayers inspiroval a naopak využil tvořivých sil mnoha anglických hudebníků. Naživo s ním koncem 70. let hráli Andy Summers, Zoot Money a přítel nejbližší, kytarový Paganini Ollie Halsall. Ten bohužel tragicky umírá začátkem 90. let, ani ne měsíc po společném nahrání Led Bellyho evergreenu Irene Goodnight.

I had a great notion.

0: say you like my hat. You never say that you like me or something nice like that. What about me? What about me? What about me? Is it just an old hope that you can see? Okay, let's go.
1: Kevin Ayers. Pozapomenutý, osobitý umělec, ať s humorem či hořkou skepsí, vnímavě reflektuje naši dobu a dění kolem nás. V písničce Once Upon the Ocean zpívá o tom, jak se ta naše loď potápí a komu na tom záleží. Vždyť je to jedno, nějak to dopadne. Kevin Ayers.

Naše loď se potápí, ale nám je to fuk. Jak příznačné. S Bohem, Kevine. S kalendářem číslo 172 se loučí Dave.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám u našeho pravidelného úterního pořadování. Takže to znamená, že v úterý od 17 hodin pochopitelně startujeme rozhovory s Išou na ta témata, která se vztahují k vzestupu a k evoluci. Čili když můj pravidelný host tady bývá, tak je asi na snadě, že bude tady i dnes. Tedy měl by být tady dnes. Tedy doufám, že je tu dnes. No a my se přesvědčíme. Já ho prostě pozdravím a pokud nám odpoví, no tak je přítomen. Jako ne duchu si přítomen, ale Išo, já tě zdravím. Ahoj a vítej v pořadu.
1: Ahoj, ahoj. No samozřejmě, že jsem přítomná.
0: Je tady, jasně.
1: Jsem tady, hlásím příchod.
0: Hlásíš příchod, no. Tak...
1: Jsem na příjmu, ano, dorazila jsem.
0: Dva muži hlásí příchod, se to jmenovalo, že jo?
1: Ano, ano, to byl hezký film.
0: S Hanzlíkem.
1: Ano.
0: Jorga Kotrbová tam hrála. Menšík tam hrál, že?
1: Ano, hodně těch takových těch kvalitních herců tam hrálo v tom filmu.
0: To byl vlastně smutný příběh. Jo Hadrbolcová tam hrála maminku, ne, myslím. Čestmír Zanda byl jeho otec, zubař.
1: Ne, Hadrbolcová byla maminka Kyslíka.
0: Jo, tak ta maminka nevím, co se podala, ale Čestmír Zanda byl jeho tatínek, co dělal zubaře.
1: Ještě tenkrát starších hereček, já si teď to její jméno nevybavím, ale to obsazení bylo moc hezký.
0: Jo, ten tam hrál Proutníka, počkej. To byl Postránecký. Tam jezdil na ty motorce Proutník.
1: Ano.
0: No jo. No jo, a ona dělala v Drůbežárně.
1: Ona, ano, spírala vajíčka v Drůbežárně. To ještě byly vajíčka čistý, poctivý a jako, tak nějak zdalo by se říct zdravý. Ne jako teďkon.
0: Ne jako teď. Já jsem dneska ti koukal na takovej, dopoledne dávali nějaký přírodovědný pořad. A to je ti zajímavý, představ si, víš, kolik je druhů komárů na planetě?
1: No já myslím, že docela hodně, ne?
0: 3000.
1: No.
0: A víš, kolik těch komárů úhrnem se odhaduje?
1: To budou nějaký miliardy, ne?
0: 10 bilionů.
1: No, tomu věřím.
0: A byly tam jako záběry zvětšený, jak ten komár sosák, jak boří ten sosák a jak sosá tu krev. A jak se zbarvuje, jak nasává tu krev, tak jak se barví do červena.
1: No, tak když se ono těch hmyzích druhů nebo hmyzích vůbec zástupců je překvapivý množství, když ti pak řeknou, kolik třeba druhů, kolik typů, kolik variant, tak je to úplně neuvěřitelné číslo. No a když to vlastně dáš to hromady, tak to je jako... jako
0: a právě říkali vlastně, že pro polovinu populace na planetě ty komáři jsou nebezpeční, protože přenášejí smrtonosné choroby. Ale zároveň taky řekli, že bez komárů by ten život jsme měli velmi... nebo že by asi neexistoval, jo. Takže my jsou důležitý, protože oni opilovávají, že jo, nechtíc a tak. Čili stejně jak přenáší ty nemoci, že vlastně vypijou krev někomu a pak letí k druhýmu, tak tam ho můžou infikovat.
1: No, to tak prostě.
0: Jmenovali tam ty choroby, nebyly moc hezký, ale zajímavý bylo, že o covidu nemluvili, člověče.
1: No, oni asi ani o ebole nemluvili. Ale fakt je, že jsme jeden čas řešili ty infikované komáry těma umělejma, komáři a klíšťata, ano, těma nějakýma uměle vytvořenýma nusama. Takže oni infikují jednak to, co je přirozené, nebo to, co patří k přírodě přirozeně, a zároveň mnozí nesou to, čím jsou nakažený uměle v těch laboratořích a pak vypuštěný do prostoru, že jo?
0: To jo, děťu, to už... Teď nevím, jestli to byla válka ve Vietnamu anebo v Koreji. V jedný z těch válek testovali Američani právě nakažený komáry.
1: Já si myslím, že by to mohl být Vietnam, protože by to odpovídalo tomu, dalo by se říct, pralesu a vlhkosti a těm bažinám, a tomu, víš, jako tomu prostoru, ve kterém se opohybovali. Takže tam já bych si typnula, ale jako může to být samozřejmě úplně jinak.
0: V těch bažinách tam, no.
1: V těch bažinách, no.
0: Jenom nevím, jak tomu, jak edukovali toho komára v tom smyslu, aby věděl, koho má píchnout a koho ne.
1: Já si myslím, že to už tu chvíli bylo úplně jedno.
0: No ne, tak ty komáři taky mohli obodat i Američany, že jo?
1: Mohli. No, jestli si vybavuješ, tak Šmice řekl v jednom z těch filmů, myslím, že to byli Baroni, že lidí je jako... že na
0: myslíš,
1: tom nezáleží.
0: Jako exkrementu, jo?
1: No, asi tak nějak, no. Přece, jestli si vybavíš tu scénu, jak
0: nám
1: tam bylo
0: jde o člověka, soudruhu, nám jde o člověka.
1: Ano, no. Lidí je jako... jeden sem, druhý tam. Tak já si myslím, že oni k tomu přistupovali úplně naprosto stejným způsobem. Se ztrátama se počítá. Jsou dokonce procentuálně vyjádřený, kolik je norma. Tak na to asi není co říct.
0: Jo. Jsme se teda zahloubali, abych tak řekl.
1: No.
0: Tak nám pověz, co pak si dělala ten týden, co jsme se neviděli. Zcela bezpečně si naležela.
1: Ne, neležela. Člověče, mně se ti tady teďko nahromadilo takový práce, že mám tady lidi ve frontě. Mám tady vyložený řady těch žádajících, jak si mezi sebou předávají kontakty. Tak já tady prostě najednou z ničeho nic... je potřeba některé věci uvést na pravou míru a někteří lidé vůbec netuší nic o vzestupu, nic tady o těch událostech a mají nějaké problémy, tak se obrací, protože dostali kontakt. Někteří naši klienti nebo naši posluchači, naši, dalo by se říct,
0: absolventi.
1: Seminárníci, ano, absolventi. Taky občas někde potřebují něco odsouhlasit, zkontrolovat nebo zjistit, proč někde stojí na místě. Ale jako mě se teď jako objevilo několik poměrně jakoby důležitých lidiček, který potřebují testovat a uvést věci v nějakou harmonii z těch, kteří jakoby netuší, jo? Což je zajímavý. Takže já teď v podstatě denně mnoho hodin sedím s kyvadlem a kývo. Nestačím v podstatě to dokonzultovat, protože zase pak je potřeba odpovídat písemně, jako to je pro mě v podstatě pase. Takže zprávičky rozeslat s tím, že zavolíte tehdy a tehdy, zavolíte tehdy a tehdy. Někdy se mi stane, že když se ten volající opozdí, tak samozřejmě ten další, který je v pořadí, tak je ohrožen, dalo by se říct. Takže teď mám takovou tlačenici na to, jak to rychle odbavit, aby ty lidi byli v pořádku. Mnozí vědí, že prostě to pročistím, vyřeším, a nemusíme si sáhodlouze povídat, prostě oni to poznají na tom, že nějaké změny nastaly, protože se jim uleví. Takže já jsem vděčná za to, že třeba nemusím opravdu každý to řešení, každý to čištění konzultovat písemně nebo telefonicky, protože můžu prostě pokračovat v té práci. Takže to je takhle, no, tak jinak klasika domácnost. Po záclonách jsem lezla jenom jednou, tak jsem se je tak jako zlehka přemáchla. Bohužel, když jsem je věšila, tak ta voda, která z nich srčila, natekla paní sousedce pode mnou na hlavu, tak to bylo křiku, tak to bylo takový trošičku hustý, ale pak jsme si to vyřekali. Tak jinak ty věci jsou pořád stejný. Domácnost, práce, kývání, řešení věcí, teďkon jsme vlastně najeli na ty dokončovací práce, takže hodně lidí končí ty procesy spojené s přechodem na ty evolučně vývojové plány určené pro ten nový svět. Nový svět v podstatě se začíná také rozjíždět, protože jak tam přibývá a přibývá lidí, tak určitým způsobem to tam začíná a začínají ty události nějakým způsobem se rozjíždět, prolíná se ta stará realita nebo ta končící realita s tou nově začínající. Je to takový zajímavý, je to hektický, je to příjemný, protože člověk zase vidí, že se něco děje, že jako to není tak, že nic se neděje, protože pořád koukám na to stejné místo vedle baráku a pořád nejsem v těch energiích, jak si to představuju a pořád nikde neležím, už na sluníčko už dělat nemusím. Takže jo, je to zajímavý, je to trošku náročnější, protože jak si ta práce teď nahromadila, ale to zase odezní, zase to prostě bude odbavený. Tak já to mám pořád pracovně a pořád tak nějak doma, že člověk potřebuje taky trošku odlevit. Ono se nedá pořád dělat 10-12 hodin s tím kývadlem, ono to nesmírně vyčerpává. Takže se tak pohybuju mezi doplňováním energie při nějaké jiné práci než kývání a řešením těch požadavků, případně řešení toho, co Vanda nakývá, tak to pak spolu řešíme. Asi tak. A co ty?
0: No tak já mám pořád co dělat. Pořád nějaké vysílání, no a Eliška odjela na dovolenou s maminkou, tak mám tyko pauzu. Takže ji tady neuslyšíme švitořit, ale v pondělí už ano, takže v pondělí už bude zase se mnou, tak si budeme užívat léto, tak dělám teď tady všechny podstatné kroky, aby bych měl rozvázané ruce, no a spolu jsme hodně taky kejvali, spoustu věcí, spoustu záležitostí jsme odhalili, to bylo potřeba řešit. Už mám první rajčátko na keříčkách, takže už za chvilku se budu radovat z nějaké úrody. Tak no, je až příliš teplo, bych řekl. Ale lepší, než když bylo hnusně, fučel vítr a tak. No, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví všechny Zdeňky, Zdeny, Zdenky, ne Zdeny, Zdeňka, Zdenka a Zdena. Tak, abych to přesně řekl. Takže Zdeničky úhrnem. Dneska slaví Zdeničky, 23.6. mají svůj svátek, jméno nosila česká básnířka Zdenka Bergerová. Ještě, pardon, já jsem neřekl to základní, počkej. Zdeňka je hravým jménem, které v sobě nese slávu, také radost a radostné dílo. Nositelka jména Zdeňka je rozenou optimistkou, usměvavou ženou se schopností dosáhnout všeho, o co v životě usiluje. Jméno nosila česká básnička Zdeňka Bergerová nebo malířka a grafička Zdeňka Braunerová. Jméno náleží také k prvorepublikovým herečkám Zdence Sulanové, Rozené Hruškové nebo Zdenice Baldové. K současným nositelkám jména patří herečka Zdena Hadrbolcová nebo její kolegyně Zdeňka Žádníková-Volencová. Také zpěvačka Zdeňka Lorencová nebo známá autorka animovaných filmů pro děti Zdenka Dejtchová. Mezi slovenskými nositelkami jména najdeme populární herečku Zdenu Studenkovou nebo zpěvačku Zdenku Prednou. Ženské křestní jméno Zdeňka, také Zdenka, Zdena nebo Zděna, má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav, Zděslav, respektive Zděslava. Z těchto jmén se tedy vykládá jako zde slavná, také vytvářející slávu, nebo oslavující své dílo. Základem jména totiž může být i sloveso dělat. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje jako českou podobu latinského jména Sidonius. Jméno Zdeňka by se dle této teorie překládalo jako průvodcem ze Sidonu. Antické město Sidonie je v současnosti označováno jako Saida, leží na území dnešního Libanonu. A pozor, jméno Zdeňka nosí 34 802 slečny dívky, paní a moudré ženy. Je to 44. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Takže to je Zdena, Zdeňka a Zdeňka. Takže milé Zdeničky, hlavně pro tu jednu to platí, tak mějte krásné slavení. Já vám přeji pevné zdraví společně s Išou. Pevné zdraví, hodně dárků, hodně návštěv, hodně blahopřání, hodně dobrého a pěkného oslavování. No a nezapomeňte také na to promořování, že? To je důležité. Takže užijte si dnešní den, pěkně to oslavte. No a přátelé, vy, kteří znáte nějakou Zdeničku, ať už je to Zdeňka, Zdenka, anebo Zdena, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim nadělíte kus dalšího života, neb jim posílíte imunitu. Takže to bylo přání všem Zdeničkám. Já si myslím, že každý nějakou tu Zdeničku jsme potkali. Já, když se tak zahloubám ve své paměti, tak možná 3-4 Zdeničky jako bych vyjmenoval, že už jsem je v životě potkal. A možná ty Išo ještě víc, co?
1: No já určitě, já jsem měla už na zdravce spolužačky, nebo spolužačku, která byla Zdena. Určitě jsem měla několik kolegyň, co si vybavuju do pracovním procesu, jako Zdeny. No a samozřejmě z těch pacientů a z těch klientů tam bylo poměrně, myslím si, velké množství těch Zdeněk, Zdeniček. Vím, že jsem se ptávala, jestli píšete Zdena nebo Zdeňka, nebo Zdeňka, protože těch variant toho jména bylo několik typů, takže vím, že jsem se na to ptávala, že jako ty varianty byly docela zajímavé někdy. Takže Zdeny určitě, to bylo takové to množství poměrně oblíbeného jména jednu dobu.
0: No já právě bych řekl, že třeba v současnosti to jméno, nevím, jak je hojně dávané, ale pravděpodobně, kdybychom měli k dispozici nějaký věkový průměr nositelek tohoto jména, tak já si myslím, že to je to období, kdy se dával hodně ten Petr, Pavel, to jsem řekl blbě, počkej, to ne.
1: Ne,
0: to jsem si do toho úplně... To bylo to období, kdy se dávali hodně jména jako Petr, Jana, Pavel, Zdeňka třeba. To byly takový ty jména jako klasický, jo. Jiří pochopitelně, Jan, jo. To se dávalo hodně, že jo. Honzík, to byl samý Honzík. My jsme byli ve třídě, nás bylo 5 Petrů a 6 Janíček, jo. Takže ku podivu v tu dobu se dávalo jméno i Dana, ale to nebylo tak hojně zastoupení třeba jako ty Janičky. No, takže bych řekl, že ty Zdeny a ty Zdeničky budou tak z tohoto období, dejme tomu před těma 60, 50, max 40 lety. Ale pochopitelně v tom množství 34 802, no tak asi to spektrum bude hojné, ale řekl bych, že drtivá většina to budou nositelky už zralého věku, moudré to ženy, a o to větší zábava s nima prostě asi bude. No. Tak, není to jediné, co dneska se slaví, takže ještě jednou z Deničky pěknou oslavu. A dneska je třeba OSN pro den veřejné služby. Je to OSN pro den veřejné služby. To je takový divný. Den OSN pro veřejné služby je upozornění na podstatu veřejné služby jako takové a hlavně připomenutí významnosti lidí, kteří ve veřejných službách působí. Veřejná služba je zakotvena i v kodexu OSN a hovoří následovně dvojtečka. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Tudíž je tento den i konkrétnější připomínkou lidských práv. No, vidíme, jak je to pro některé lidi složité, aby do těch služeb vstoupili, protože politika je neúprosná. Kromě toho dnes je světový den házené. Házená je jedním z poměrně oblíbených sportů, i když jistě nedosahuje oblíbenosti fotbalu či hokeje. Ale i tak má svůj mezinárodní den a prosadila jej Mezinárodní federace házené IHF. A ještě pozor. Mezinárodní olympijský den. Mezinárodní olympijský den byl ustanoven roku 1948 na již dřívější podnět Pierre de Coubertina,

0: To neviem.
1: Náušnice na uchu. Jako hezký, krásný náušnice, který se třpytí na těch uších. Nevím, proč to takhle mám to jako v obraze.
0: Těžko říct, no tak třeba na to někdy přijdeš.
1: Veď, já si myslím, ono to chce čas, ono si to sedne. Tož, my tady jsme řešili nějaké dotazy. Já tady teďko tady nahodím dotaz, jo. Tak
0: Nahoď dotaz.
1: já jenom ho najdu. Nahodím. Dobrý den. To není. Tak to chce jiný. Dobrý den. Oba vás zdravím. Navěl jsem poslat něco k Pávkovi. Jo, Pepa z Ostravy nám píše.
0: No.
1: Krásný deníček. Tu věc Dáši jsme řešili. Geometrické obrazce na nebi. Pane Petře, minule, to nám píše Jitka, jo? Minule
0: No.
1: jsem testovala, v kterém vesmíru jsem, a to mi vyšlo Aquaferion. A když jsem se ptala na planetu, tak mi moje vyšší já řeklo, že je to planeta Jupiter. Ale ta už přeci neexistuje. Děkuji za odpověď. No. Tak co k tomu dodat?
0: Co k tomu dodat? No máme znova zrozený vesmír, tak některé planety. A to je totiž strašně dlouho zase těžká otázka se širokou odpovědí. Aby posluchači pochopili jako rozměr tedy toho, o čem je řeč, tak je potřeba k tomu znát velké množství dalších a dalších a dalších vysvětlujících informací. Prostě starý vesmír byl zbořen, obsahoval planety a systémy, které byly stvořeny dravci, a zároveň také obsahoval planety a systémy a galaxie a všechny tyhle ty souhvězdí a podobně, tak jako dravčího typu. Tak tam byly také obsaženy ty, které patřily do minulého nebo do původního kristovského vesmíru, kristovského světa. A stejně tak jako lidé, stejně tak jako ostatní kristovská stvoření byly těmi dravci poškozeny, zreverzovány, zničeny a tak dále. Takže některé z těch prapůvodních, původně kristovských planet a galaxií v podstatě prošly znovu zrozeným nebo znovu zrozeným procesem, který tedy jednak pročistil všechno, nebo bylo pročišťováno všechno, co se stejně tak jako těm, jako my lidé, tak stejným způsobem se řešily planety. To znamená, v každém prostoru, ve kterém ta planeta pobývala, bylo potřeba vyřešit, pročistit zase záznamy, mřížky, genetiku, všechno to, co se čistilo u lidí, co se řešilo u lidí, tak bylo nutné stejným způsobem pořešit u těch planet. Protože mezi těmi planetami, jak víme, byly také planety, které vlastně byly propojeny s lidmi tím, že na nich lidé vyrůstali a vlastně se vyvíjeli jako evolučním způsobem, stejně tak jsme řekli jako planety. Máme vytvořený určité typy, na kterých lidé žili, žijí a budou žít. A právě s těmi planetami také bylo samozřejmě pracováno. Se všema galaxiemi, se všema centrálníma zdroji, kompletně celý ten komplex od harmonického univerza 1 až k tomu jádru tvoření přes centrální zdroje a přes všechny tyhle ty úrovně. Všechno bylo znova rozbořeno, všechno bylo znova postaveno, znova zrozeno. Podle, říkali jsme, ne programu, ale podle kódů, bylo to překódované. Jsou tam prvky, které mají zabezpečit signalizaci nebo mají signalizovat

0: že se něco děje, jsou tam prvky, které fungují jako ochrany a podobně, takže úplně podle nových pravidel, nových předloh, nových plánů. Celý ten komplex byl přebudován a sam ten komplex samozřejmě obsahuje některé z těch bývalých planet, jako je Gaia, jako je Jupiter, Tara a podobně. Několik takových, jo, se vrací zpátky, bylo znovu zrozeno, protože byly tou hlavní součástí, byly také poškozeny. Byly i přejmenované, některé z těch planet dostaly nová jména, dravci si je určitým způsobem zreverzovali, přejmenovali z harmonického univerza 5, harmonického univerza 4 a 3 a tak. Prostě ty planety různě stejným způsobem odvíjely, odmotávaly, okrádaly o ty jednotky evoluční a snižovaly jejich evoluční úroveň. A v podstatě víme, nevím, jestli paní byla na semináři, tam jsme si říkali o tom, že vlastně Jupiter byl prapůvodním sluncem sluneční soustavy, ve které jsme se nacházeli. Jupiter byl těmi dravci zreverzován, až určitým způsobem byl vypnutý a byl umístěn v té sluneční soustavě až někde na 5. 6. místo, až za zničený Mars a poškozené další planety, tak to všecko teď v rámci toho znovu uzrodivšího se celého toho kosmického komplexu samozřejmě vstupuje do hry. No a Jupiter ve své harmonickém univerzu 4 v Aquaferionu je otcovskou planetou, tedy na úrovni avatara. To znamená, kdo bude v harmonickém univerzu 4 v Aquaferionu, tak jeho evoluční planetou právě může být Jupiter. Pro nový vesmír pak je to planeta, která se nazývala nebo nazývá Zara. Takže ten Jupiter je úplně zcela správně vám vyšel, ale není to ten Jupiter, na který si vzpomínáme z té minulosti, z toho harmonického univerza 1. Je to nově zrozený Jupiter jako mateřská nebo otcovská planeta pro Aquaferion jako takový. Je to ta pozice toho avatara. Jestli to paní stačí takhle, asi jo.
1: No. Já myslím, že asi jo, no, tak ono takhle, ono, bych to přirovnal, jo. My jsme se tady bavili o vývojových evolučních plánech a pro každé to období toho plánu až do jeho splnění a přidělení dalšího plánu, tak do té doby se ten plán jmenuje nějak, je to vyvozeno z runového písma podle významu a řady dalších jaksi okolností, které to vyjadřují potom. No a to jméno toho plánu je úplně stejné a shodné se jménem, jak je pojmenovaná bytost, která ten plán realizuje. To je takhle přes to jméno, to je spárovaný. No a vlastně s těma planetama to je dost podobný. Jo? Ta planeta, že to jsme si třeba četli v Amenty, že vlastně Midgard a ekvivalentem byla Tara, jo, a tak dál, čili to je ten vývojový evoluční cyklus, kdy pro ten vývoj v harmonickém univerzu 2, ale my víme, že to pak bylo ještě jinak, tak se ta planeta jmenovala jako ten vývojový plán. A když vzestoupila ta planeta, no tak měla nový další vývojový plán a ten se jmenoval Tara. Jo, takhle bych to připodobnil. Čili někdy ze začátku jsem měl problém tohle pochopit, jak se to může takhle jako různě jmenovat, ale je to potřeba navnímat, že zkrátka dobře ty bytosti nebo jsou zažité principiální protokolární záležitosti a podle nich je to vlastně dělané. A třeba někdo má vývojový evoluční plán, který už má připravený pro novou realitu, ale on už mu třeba ten plán se teďko zaktivoval, takže ten plán obsahuje vlastně ještě dojezd těch věcí a událostí, než se otevřou ty dveře a než se vstoupí do nového světa, do nové reality, do toho nového fyzického těla. A někdo třeba potřeboval vyřešit nějaké záležitosti, ať už karmické, nebo s nějakými vlivy, které na něho působí, nebo to byly nějaké vzájemnosti s někým, no tak třeba si těch plánů za poslední měsíc klidně mohl udělat 2-3. Protože ty vývojové etapy mohly přinést rozdílné výsledky. To znamená, buď ten člověk to splnil, nebo to nesplnil. Když to nesplnil, tak pochopitelně se řešila další plán, obsahoval to, aby byl doveden k tomu, že to splní. Takže když to bylo potřeba krokovat, tak se vždycky udělal ten krok, se zpracoval do toho vývojového plánu. Ten plán byl přijat, že jo, pochopitelně splněn ze 100%, ukončen, to na přijetí ukončení toho plánu. Plán byl zavřen, uzavřen, zapečetěn a v podstatě už ho nebylo potřeba. Protože hned ten dotyčný dostal nové jméno podle plánu, který bude teď realizovat. A není to o čase, není to časově limitovaný plán, ale je to limitovaný plán tou naučenou dovedností, kterou mě to mělo naučit, nebo jak se mám chovat, co mám pochopit, jak mám některé věci řešit. Jo, a protože to bylo dílčí, no, tak jsou to ty dílčí plány, ze kterých se skládá, navlíkají se na tu šňůru jako perly. No a až se vyřeší nějaké obtížnosti a pro vyšší stupeň precizního kontrolingu a precizního zaměření, tak to pochopitelně nebylo v rámci jednoho velkého plánu, ale bylo to krokované právě na ty etapy. Protože když by se některá etapa nesplnila, tak bylo potřeba nastolit podmínky, čili další plán udělat tak, aby ten dotyčný k tomu byl doveden. Čili vyžaduje to potom určitou flexibilitu v tom jednak vyhodnocení a potom stanovení, jestli splněno, nesplněno, z kolika procent a budeme to řešit v jiném plánu za jiných okolností. Takže takhle se mohl s těmi plány někdo setkat, že to nebyl jeden plán. Platí zásada, že to vědomí by nemůže mít dva plány osobní, to je něco špatně. Z toho důvodu vždycky musí být tam ta posloupnost. To znamená, aby mohl být přijatý nový plán, musí být ten starý ukončen. Ta bytost musí přijmout ukončení toho plánu, aby mohla přijmout, akceptovat ten nový další plán vývojový, podle kterého se zase někam dostane. A lze sledovat hlavní body toho plánu, čili jaký tam mám hlavní cíle, co se tam mám naučit. Někdy vám to může být sděleno, někdy to nebude být sděleno. No a potom se ptám, buď po bodech, anebo en bloc, celý plán, z kolika procent ho mám splněný. Tak je asi jasné, že když vám to ukáže, že po třech dnech ho máte splněný ze 70%, tak to asi nebude plán, se kterým půjdete do nové reality. Směruje vás to tam, ale vy v té nové realitě budete mít jiný plán, pod jiným jménem a ten plán se bude jinak jmenovat. Čili můžete z toho usuzovat, jestli ten váš plán je takový nebo makovej. Když se na to zeptáte kivadla, tak vám může říct, že třeba ten plán bude od někdy do někdy, ale protože se potom začnou odehrávat určité děje, které to celé přeorganizují a se strkají jinak, tak se může stát, že to pak bude série nějakých plánů, třeba po sobě jdoucích. Druhá zásada je, že tak, jak nemůžete mít současně dva plány, osobní, vývojové, jo, evoluční, tak platí zásada, že nemůžete být bez plánu, protože když nemáte plán, tak jste bezprizorní. Nemáte jméno, nemáte plán, takže co chcete realizovat? V tu chvíli jste mimo pódium, jste mimo prkna, která znamenají svět. Čili to by vás také mělo k něčemu případně navést, jo? Proč, co a jak, co s tím. A logické je, že pokud máte párového partnera, nebo pokud máte plamenného partnera, tak ve vašem osobním vývojovém plánu musí být zahrnut ten partner nebo ten plamenný partner. A v jeho jste zase zahrnutí vy. Plus máte spolu ještě společný evoluční vývojový plán, čili máte tu společnou cestu, vyvíjíte. Čili de facto ta dvojice, ať je to párová dvojice, anebo ať je to plamená dvojice, má tři plány. Každý z nich má osobní, to jsou dva, a společný, to je třetí. A vy toto všechno můžete pochopitelně testovat, ptát se na to, udržovat to v chodu, ptát se, jestli je aktivní ten plán a tak dále, z kolika procent je splněn. A znovu říkám, nemůžete mít dva současně osobní vývojové plány a nemůžete být bez plánu. Pokud jste bez plánu, tak je něco špatně. Říkám to dobře, Išo?
0: Jo, říkáš, ano.
1: Tak si dáme písničku, ne?
0: No, tak něco zahraj pro potěchu.
1: No, já nevím, jestli pro potěchu, teď upřímně. Chceš něco hezkýho hodně?
0: No, tak něco pusť.
1: Já mám jenom hezký, no tak. To jsem chtěl slyšet, víš?
0: Přesně tak.
1: Teď jsem měl tady na mysli jednu písničku. A se mi někde ztratila. No jo, ona se ztratila.
0: No, někdo tě ukradl. Někomu se líbila.

0: No jo, to byla Pelagia. Tak, dneska jste aspoň nějak tak slyšela. Viď?
1: No, slyšela jsem slova.
0: Uh-huh.
1: Takže aspoň slova jsem si vyslechla.
0: No já prostě nevím, že to tam teče jenom jeden kanál, teče tam druhá stopa.
1: Ale když si to fungovalo normálně a potom se to začalo nějakým způsobem hatit a prostě ty systémy asi určitým způsobem nejsou úplně kompatibilní, no, tak to dělá neplechu.
0: No já nevím, ale tohle to se stalo s přechodem ze Skypeu na Teamsy.
1: Na ten Teams, no je tam, říkám, jsou tam ty systémy, asi nejsou úplně kompatibilní.
0: Tak. Dobrý den, paní Išo a pane Petře, chci se zeptat, jestli jste zjišťovali, kolik je přibližně v naší republice vzestupujících. Přijde mi, že nacházím okolo nás další lidi, o kterých jsem dříve nevěděla. A když si představím, kolik máme měst a vesnic, a kdyby v každém místě bylo tolik, celkový počet by byl asi vyšší, než jste původně uváděla, kolem 50 tisíc. Nebo je to tak, že se v určitém místě tito kumulují? To by byly asi potom kumuly, bych řekl. Změnil se počet celkově vzestupujících z celé země a bude se celkový zdravotní stav, různé bolesti a slabost dále zhoršovat? Ti, co jdou do vyšších harmonických univerzev, mají asi, jak pozorují, daleko větší problémy než ti, co jdou do nižšího HU. Je to tedy asi způsobeno vyšším rozdílem vibrací. Není to už moc k vydržení. Děkuji vám za odpovědi, píše Naďa. No, Naďo, Iša se k tomu určitě vyjádří, já jenom k tomu takovou malou poznámku kumuly jedny. Nedělíme si iluze, ono není to pravidelné, to znamená, opravdu existují země nebo místa na planetě, kde ta koncentrace vzestupujících je vyšší. A jsou místa, kde je výrazně nižší než fulzovka, třeba nějaký jako kdyby průměr. Jo. Čili neliší se ta čísla moc od těch, která Iša uváděla. Pochopitelně, že my jsme, nebo Iša uváděla tenkrát čísla, která nezahrnovala, dejme tomu, v tu dobu se nevědělo, že existují bytosti, které byly někde ubytý, že jsou tam někde jakoby naházený v jámách, ty byly odhaleny a byly přivedeny vlastně k tomu vzestupu. Takže ukázaly se v filozofkách další zdroje těch vzestupujících, ale že by se to nějak výrazně zvedlo, to ne, protože zase, co si budeme povídat, řada vzestupujících, kterých měli potenciál a mohli vzestoupit, tak třeba buď padli, nebo byli přeřazeni do nižších harmonických univerzev, anebo jak říkám, prostě se jim to nepovedlo, jo. Něco na ně prasklo, oni to neodpracovali, a tak dále, a tak dále, čili zase byl nějaký úbytek. A vlastně ty úbytky byly při každé kontrole. Pokaždé, když se kontrolovala identita a tyhle ty všechny parametry, tak se ukázalo, že tam jsou lidé, bytosti, které tam nemají co dělat. Takže to je asi k tomu za mě. A k tomu, že lidi, co jdou do vyšších harmonických univerzev, no já nevím, já si spíš myslím, že to je dané tím, protože ty reality se nám velmi přiblížují, jo. Takže musíme si uvědomit, že to není ani tak o vlivu vibrací na to vědomí jako takové. Tam bych řekl, že se přibližujeme víc a víc a vibrace rostou. Bohužel to souvisí s tím, že jak rostou vibrace, tak ty fyzické nosiče, nebo ty nosiče těch duší a duchů, případně avatarů, tak ty nosiče prostě to nedávají, protože, jak říkáte správně, ten rozdíl v těch vibracích už je velký. Ad jedna, ale co je také podstatné, že ty bytosti, které zestupují třeba do Harmonické univerza 4 a jsou to avataři, tak mají za sebou dlouhou evoluční dráhu. Byli mnohem déle v té evoluci, protože už jsou zpravidla byli déle, takže těch různých potíží a problémů a vlivů, které musí řešit, je mnohem víc, než kdo byl, když to je u někoho, kdo byl krátce, jako by, jo. Takže ta délka pobytu pochopitelně přinesla i ty rizikové jevy. Takže tak je to potřeba chápat, no. Další věc je, že ti, kteří většina těch věcí, které nazýváme problémy, jo, tak jsou vizualizace, které my máme pochopit, prožít, aby mohly být zapsány ty informace, ty prožitky, aby mohly být vepsány do informačních polí, protože pouze to, co se prožije, se tam vypisuje. Ne to, o čem někdo vyprávěl. No a protože pochopitelně ty bytosti většinou víc pracují samostatně, tak jim jsou tyhle ty úkoly předkládány. Ty lidi, kteří jdou do dvojky, někdy i ty, co jdou do trojky Harmonického univerza, tak nepracují samostatně a oni by nevěděli, co s tím mají dělat. To znamená, že většinou ty vědomé bytosti jsou pověřovány tím odhalováním a proto prožívají leckdy mnohem složitější a komplikovanější a bolestnější žití, bytí tady, teď, než třeba řeknu ty, co vůbec neví, co se s nima děje třeba. To je moje vyjádření, tak poprosím Išu.
1: Tak já s tebou ve své podstatě souhlasím, tak jak to říkáš, je to o vibracích, je to o problému těch vibrací různých mezi vědomím a tím nosičem. Ještě se tam odkrývají některé staré věci, karmické záležitosti, co je třeba ještě dořešit. No a ta první otázka byla, co bylo to první, prosím tě?
0: To byly ty počty těch lidí.
1: Jo. No já jsem se na ty počty popravdě vůbec neptala, právě v důsledku toho, že ten pohyb těch, kteří se přesouvají do dvojky, do trojky, do čtyřky, v podstatě pořád ještě trvá. Když někdo někde něco dočistí, tak se může posunout ještě pořád o další úroveň vejš na poslední chvíli. Samozřejmě i směrem dolů, jo. Takže nějaký přesný počet vůbec jsem nezjišťovala, protože právě ty pohyby těch bytostí jsou poměrně pořád ještě jaksi vydatný. Do toho si teda vemte, že je potřeba ještě někdy kompletovat, že kompletujeme ze 14, kompletujeme 14 duší, kompletujeme ducha, ze 14 duchů kompletujeme avatara. Takže i počet těchto bytostí v těch jednotlivých harmonických univerzech se vlastně můžou měnit. Protože stačí, aby jeden z těch, dejme tomu, z těch, co se skládají, dokončil a už vlastně můžou dát dohromady zase o tu úroveň vyšší, dalo by se říct, bytost vědomí. Takže opravdu nevím, kolik lidí vzestupuje. Je to tak, jak Petr říkal, jsou oblasti, kde v podstatě vzestupující by člověk lampou pohledal, jak se říká. Jsou oblasti, kde těch vzestupujících je víc, nebo jsou tam vzestupující, kteří ani netuší, že vzestupují, protože jsou tam z mnoha různých, nebo mohou tam být z mnoha různých důvodů, třeba jenom jakoby vibračně posilující nebo vibračně udržující ten prostor a podobně, protože jsou to bytosti, které jsou tady buď na misi jako pomoci, nebo jsou tady právě jenom z toho důvodu, že je potřeba vibračně podpořit. podpořit ten prostor. No a tak někteří jsou tady na misi, někteří se vrátili z těch exilů. A když se pak propojili s těmi, kteří jaksi vzestupují, tak vlastně máme další počty vzestupujících, protože ty páry byly doplněny. Byly doplněny těmi příchozími, takže bylo třeba, někteří se vypárovali, že jo, protože sice byli na úrovni, třeba to vědomí bylo na úrovni avatara, ta jedna část byla poskládaná, ale ta druhá část toho plamenného partnera byla někde v exilu a teď se vrací zpátky. Takže v tu chvíli se zase ta bytost složila. To stejné s duchama, to stejné s dušema. Ti, co se vrátili, tak zase vlastně navýšili počty těch vzestupujících v jednotlivých prostorech. Dalo by se takto nějakým způsobem říci. Takže opravdu nevím, kolik těch bytostí jako takových, nebo dejme tomu lidí jako takových, je na vzestupu. Ale určitě byly ztráty, určitě ze začátku bylo velké třídění, protože bylo nalezeno, objeveno mnoho těch temňáků, kteří se skrývali, utajovali v těch rádoby vzestupujících. Takže vytříděno bylo poměrně velké množství, poskládáno poměrně velké množství a s návratem z těch exilů potom vlastně zase další množství bylo navýšeno. Kolik těch lidí je, není důležité, já si myslím, že to není podstatné, ani to asi není vůbec v lidských silách to nějakým způsobem spočítat, protože pořád se ještě ta vědomí pohybují z prostoru do prostoru. Říkám, jak někde se dokáže, mám to vlastně i z toho, jak testuji, tak se mi stává, že čas od času narazím na bytost, která přichází z harmonického univerza 3 pročištěním záznamu a vyřešením tady těch záležitostí. Pak může poskočit do harmonického univerza 4, protože vlastně dokončí to, co dokončit má. Navyšuje se nám počet těch, kteří dokončili svoji přípravu na vzestup, ukončují nebo mají dokončené ty plány té přípravy a začínají fungovat na tom novém plánu pro nový svět. Takže tam se nám jaksi přesouvají do rozbíhajícího se, dalo by se říct, do rozbíhající se reality, tak tam prostě svým způsobem začínají fungovat. Někteří už fungují, někteří si tam teprve budou dostávat, jak jsem říkala už minule. Ještě pořád je procházeno těma centrama v těch mřížkách a je tam pořád ještě co dělat, protože pořád ještě tam fronta těch lidiček, protože přece jenom jich je určité množství a nedá se to zvládnout prostě lusknutím prstu. Takže množství vám opravdu neřeknu a myslím si, že to vůbec není důležité a podstatné. Jestli je spokojený vesmír, kolik lidí se podařilo zachránit, pak je to všechno, si myslím, v pořádku.
0: Když je to v pořádku, no tak je to dobře, protože my si tím pádem můžeme zahrát. Jo?
1: Tak hraj, hraj, hraj, chodůra, hraj, hraj.

0: No tak jsme zpátky zase po písničce. No, já teď tady ještě hledám nějaké další případné dotazy.
1: Něco z minula tam bylo, co jsme
0: No právě
1: nestihli dodělat.
0: já to nemůžu najít. Jestli to byla SMS, nebo co to bylo, tak
1: Tak
0: se mi to někde toulá.
1: to víš tedy jenom ty sám, to já nevím.
0: My jsme tady četli od Dany, když kývala, tak co jí vyšlo v podstatě, že jo? Co se oděje v příštích měsících.
1: To si myslím, že jsme nečetli.
0: To jsme četli, to bylo to poselství číslo jedna. A teď nám Dana psala, že kývala položky svého nového evolučního plánu. Takže ahoj Petře, kývala jsem si položky nového evolučního plánu a bylo mi dovoleno ho sdílet s ostatními, tak posílám pro případnou inspiraci a náhled. To je věc, kterou vy se taky můžete doptat, pokud vás to zajímá a komunikujete s vyšším já, třeba přes tabulku s kyvadlem, tak vám může vypsat v podstatě ty položky toho vašeho vývojového evolučního plánu. Pochybuje jméno, svoje jméno toho plánu, to by mělo být shodné. Jestli ten plán je aktivovaný, jestli ho z toho bez výhrad přijali a takové ty věci. A jestli z toho začali realizovat. A pak se můžete ptát na ty jednotlivé body, pochopitelně. A můžete sledovat u těch jednotlivých bodů, jak s časem, na kolik procent je třeba plníte. A můžete si takto vlastně krásně sledovat svůj vlastní vývoj. A to je asi pro to určení důležité. Je logické, že ty vývojové plány se budou zaměřením, se budou lišit u bytostí, které jdou čtvrté harmonické univerzum realizovat ať už svoji misi nebo evoluci. A bude se to lišit od těch, kteří jdou do trojky, do třetího harmonického univerza nebo jdou do druhého harmonického univerza. Já ty položky tady od Dany přečtu a vy vlastně se můžete doptat, jestli to máte v některých momentech shodné, protože ten plán je pro čtvrté harmonické univerzum. To znamená, že pokud vy zastupujete do druhého nebo do třetího, no tak tam asi některé položky budete mít jinak, některé můžete mít shodné, jo, takže neberte to jako dogma, že všichni musíte mít takhle postavený plán. Plán je váš, je individuální, měli byste tam mít zahrnutýho párového nebo plamenného partnera, ten by tam měl být obsažen, to, že s ním vlastně budete. Čili vy si dneska už můžete jakoby pátrat po své budoucnosti a přítomnosti. Protože tím, že si budete zjišťovat ten plán jako takový, tak si pak můžete zase odkontrolovávat, jak se vyvíjíte, z kolika procent to či ono máte už splněné. Pokud budete stát na místě a všechno máte přijaté, nic se neděje, tak se musíte ptát, jestli to, že čekáte, je proto, že se těm bodům všem budete věnovat, až projdete do nové reality, anebo jestli už se máte tomu věnovat teď od začátku a jenom je nějaký potíž, že se vám nerozeběhl ten plán. Takže to můžete potom takto naskoumávat. Tak, toto tedy, jak říkám, to je harmonický univerzum 4, je to pro vědomou bytost, čili podle toho ten plán také vypadá. Tak za prvé, budeš vysvětlovat novým lidem, jak žít v souladu s evoluční cestou. Za druhé, tvá úloha misionáře bude pokračovat. Za třetí, získáš jiné možnosti léčení. Za čtvrté, žádná časová jednotka ti nebude překážkou. Za páté, budeš znát vše o novém vesmíru. Za šesté, tvá bytost se bude dozvídat o jiných prostorech ve vesmíru a bude je navštěvovat. Takže z toho vyplývá, že pochopitelně daná bude vyšší vědomá bytost. Proto tady má určité věci, které rozhodně určitě nebudou mít třeba ti, kteří budou ve dvojice. Jo. Za sedmé, zahájíš významná setkání mezi druhy. Čili může to být mezidruhový diplomat třeba. Jo. Za osmé, dohodneš živá setkání v realitě zdroje. Za deváté, budeš žít v souladu s kony jednoty. Za desáté, tvá mise dostane jiný rozměr, který se otevře až po vkročení do nové reality. Za jedenácté, až vše nové se usadí, začneš žít vše tak, abys došla cíle rychleji. Ale to je potřeba počkat na nové podmínky. Za dvanácté, abys vše dobře chápala, dostaneš živá slova přímo do srdce. Za třinácté, děti mít budeš. Za čtrnácté, zvířata mít budeš. Za patnácté, dostaneš do své výbavy nový dekodér. Za šestnácté, to je prozatím v úvozovkách dostačující. Je tedy se na co těšit, píše Dana. No Danuš, děkujeme za sdílení tvého plánu. Ještě co k tomu chceš dodat ty?
1: No, jsem spokojená. Jednak tam Dana od začátku perfektně to funguje, pracuje, tam je to právě vidět. No a vlastně už dopředu jaksi tuší a ví, na co se asi tak má na to její vědomí zhruba nachystat, že jo? Takže je to docela dobrý, že ví, co jí čeká. Mnozí netuší, nevědí, protože zatím ty jejich plány se tvoří, u některých jsou již tedy vytvořeny, ale pořád to všechno ještě musí potom zaklapnout tak jak to bude odpovídat tomu konečnému, dalo by se říct, výsledku toho vyhodnocení toho všeho, jak kdo kam a s kým ne. Takže některé věci ještě nejsou úplně dané, ale zhruba to, čím se tedy vlastně, jak si budeme zabývat, mnozí už tedy, kteří se dotazovali, teď už vědí. Budou mít zvířátka, budou mít děti, budou žít v souladu s kony, to si myslím, že platí pro všechny. Budou se učit, budou mnohé věci znát vzhledem ke své úrovni, takže na té úrovni harmonického univerza 2 určitě budou mít nějaké povědomí o stavbě vesmíru, ve kterém se nacházejí, ale na té úrovni, kterou jsou schopni pochopit. Není to něco, jako že bychom jimi nebo naznačovali, že jsou hloupí, ale prostě ta jejich úroveň jim by jim nedovolila pochopit, jak to funguje. No ale zase, když se posunou do harmonického univerza 3, tak tam přijdou další informace, takže zase budou schopni pochopit v širších souvislostech tu stavbu toho vesmíru. No a až přijdou do 4, tak možná budou disponovat už některými schopnostmi, které teď nebo doteďka neměly. Možnostmi, vědomostmi, znalostmi budou mít možnost se třeba i pohybovat v různých časoprostorech, protože to je ta věta, kdy žádná časová jednotka nebude překážkou. Takže a ty možnosti, které tam také jsou uváděny, že bude mít velké množství možností. Takže tam potom to vědomí bude moct se studovávat, schánět informace, řešit ty záležitosti, protože bude mít přístup, řekla bych, skoro neomezený. No a jak bude hodně aktivně pracovat nebo nepracovat, tak ten vývoj bude moct být rychlejší, možná kratší, protože si bude moct jaksi tímhletím vším takovým tou svojí pílí si bude moct jak si tu cestu ujít v kratším termínu. A takže z toho pak samozřejmě můžou plynout další buď bonusy nebo další na, jakoby, nastavení toho plánu a podobně. Podle toho, jestli se zase bude blížit vzestupný cyklus, to znamená ten přesun z prostoru do prostoru. Dalo by se říct, tedy další vzestup záleží na tom, jak kdo bude rychlý, schopný. No a potom ještě pak specificky každý vlastně tam bude mít některé z těch věcí jinak než třeba jeho soused, protože každý bude potřebovat ještě specificky některé záležitosti vypilovat, dalo by se říct. Takže s nějakým takovým, jako úplně nejzákladnější informace o tom, co vlastně tam na nás čeká, už máme. Ono toho samozřejmě bude víc, ale to pak už je specifikum pro každé harmonické univerzum nebo pro každou jednotlivou bytost, případně skupinu, rodinu a podobně. Takže je docela možný, že mnozí už dostanou nějaké informace přes kyvadlo. Někteří mají aspoň představu, co tam na ně čeká. A nebude to pořád jenom práce, ale bude tam samozřejmě také relax, také odpočinek, možná i zábava přijde na to. Takže jako já se na to těším, mně se to moc líbí, protože je potřeba, aby co nejvíc lidí, kteří mají možnosti, aby s tím kyvadlem pracovali a dostávali se k takto zajímavým informacím, o které se potom můžou se svým okolím nebo s námi podělit, což jako v podstatě my jsme moc rádi, protože je vědět, že jsou lidé, kteří pracují, někteří víc, někteří míň. Někomu to jde líp, někomu to jde hůř, to už potom záleží na nějakých okolnostech, proč tomu tak je. No a ti, kteří to kyvadlo nemají, tak pak jim nezbývá, než zase požádat vyšší, aby nějak vykonalo nebo zařídilo, postaralo se o to, aby všechno bylo v pořádku, připravené, vyladěné, doplněné, tak jak to má být, aby to bytost byla prostě na tom prahu do toho vstupu, do té až se zapne ta realita, tak aby tam do toho vlastně vstoupil už jako v plné přípravě, aby i ty dokončené plány byly hotové, aby byly připravený a spuštěný ty nový plány pro ten nový svět. Ty změny začínají nebo budou mnohem výraznější, teď je to všechno turbulentní, protože bude víc a víc lidí, kteří budou už mít aktivní ten vývojový plán, který bude platit pro ten nový svět. Takže až pak to vlastně všichni absolvují, dokončí to ze své plány z minula a začnou ty nové plány, tak pak asi bude chvíle na to všechno spustit. Tak doufejme, že to bude brzo. Já se na to těším.
0: Tak těšíme se asi všichni, pochopitelně, protože víme, jak je to dlouhé, jo. A jestli někdo měl pocit, že se nic neděje, tak já si myslím, že v posledních týdnech opravdu ty turbulence energetické jsou obrovské, no tak je jaksi na snadě, že to něco signalizuje, že to vlastně je právě o tom, že to letí do finále a proto spousta lidí tolik čistí. Musím říct, že to jsou opravdu zase čistky jako blázen. No, prostě všechno se musí přeuspořádat a dotáhnout ještě právě před tím, než se vstoupí do té nové reality. No, tak to tak je zařízeno. Je to měřeno těmi kroky, nikoli tím, jak dlouho ještě, čili ne časem, ale skutky je to měřeno. No, já pořád tadyhle hledám jeden dotaz, který jsme minule nestihli a já ho prostě nemůžu najít. No. Takže pokud nás posloucháte a poslali jste nám nějaký dotaz, aby jsme vám na ně neodpověděli, tak ho pošlete ještě jednou, poprosím. Buď se ztratil, nebo prostě ho nemáme řešit, a nebo zkrátka a dobře, opravdu, jak to tady přeorganizovává, se v těch mailech a tak, no tak se to může někde přiřadit k něčemu a já to prostě nejsem schopný pak najít, jo. Čili klidně ho pošlete znova ten dotaz, ať vám na něj můžeme odpovědět. No, máme 18.20, já si myslím, že bychom mohli dát písničku, bychom měli rozvázané ruce potom na to další téma. Co říkáš?
1: No, já jsem pro vždycky.
0: Jsi vždycky pro. No to já jsem si právě všiml, že býváš pro.
1: No, proti bývám málo kdy, ale když jsem proti, tak je to opravdu jako, že jsem proti.

0: abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma. Tak jak jsou, musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě, prostě věřit si,
1: že tak se chovám.
0: Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí je, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
1: že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z ní, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
1: myšlenek,
0: že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka,
1: a rozčaruje klid.

0: červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté hloubý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
1: Abych věřil tichým andělům.

No, mám tady dotaz, který mám ale pocit, že sice přišel teďko před chvílí, ale nevím, jestli jsme ho už neřešili, jo.

0: a učili nastavovat na jednom z dřívějších seminářů. Pak pokračují přes očistu, přípravu na práci. Pak jsem prováděl kontrolu aktualizací, záznamy, katedra mřížka, azur, krystal a tak dál, včetně harmonizace. Pak kontrolu, kde se nachází originál mého vědomí, jeli v evoluci a do kterého harmonického univerza bude pokračovat. Ke konci listopadu 2025 mi kivadlo začalo ukazovat harmonické univerzu 8 a to ukazuje dodnes. Před Vánoci loňského roku mi začalo bolet levé rameno a projevy byly stejné, jako jsem měl na pravém rameni pár roků zpět. Syndrom zamrzlého ramene. Přes kivadlo jsem testoval, jestli je možné žádat o léčení a uzdravení ramene. Odpověď byla ano. Tak jsem každý den na tom pracoval. Během času jsem si tak nějak vypracoval postup, kdy jsem hledal kořeny příčiny. Ty jsem čistil pomocí deaktivace anulace a odvinutí, jak jste o tom mluvili v pořadech evoluce. Pak jsem poslal žádost o léčení a uzdravení. Po více než 5 měsících každodenní práce sice došlo k zmírnění příznaků, ale ne k úplnému uzdravení. Během tohoto procesu jsem opakovaně dostával informaci, že nemám vůbec chodit ven. Začaly se mě projevovat zdravotní potíže v podobě chřipkových stavů. Ucpaný nos, kašel, bolesti v krku, bolesti kloubu, hlavy, malátnost a únava. Na konci každé práce s kivadlem se ptám, jestli moje vyšší já má pro mě nějaké zprávy, doporučení, vzkazy. Od konce dubna přijímám hodně podivné informace. Snažil jsem se tomu přijít na kloub, něco jsem, myslím, pochopil, spoustu jsem toho nepochopil. Abych uvedl příklad, přes kivadlo dostávám informace, že již nemusím provádět kontrolu aktualizací, jako jsou záznamy, katedra mřížka, azur, krystal, genetika, čakry a DNA vlákna. Dále, že nemusím kontrolovat stav originálu vědomí. Abych se dostal, proč vám to píšu, po minulém vysílání, kdy paní Iša mluvila o tom, že se některým lidem stává, že se jim zhoršuje zdravotní stav v důsledku nedostatečné práce. Musím konstatovat, že můj zdravotní stav je na tom tak, že už mám velké problémy běžně fungovat. Snažím se dodržovat všechny pokyny, co obdržím od vyššího já, ale ten stav se subjektivně zhoršuje a tak začínám ovšem pochybovat. Několik měsíců nevycházím z bytu, mimo cesty do obchodu, celé dny nikoho nepotkám a začíná to být psychicky náročné. Jelikož ve svém okolí neznám nikoho, na koho bych se mohl obrátit, tak jsem se rozhodl, že napíšu vám, jestli by bylo možné ověřit, že tyto informace, které dostávám přes kivadlo, jsou skutečně od mého vyššího já, nebo je to celé jinak. Jinak vám velmi děkuji za pořad evoluce. V současné době to je asi jediné, co mi pomáhá. Jelikož se blíží prázdniny a 2 měsíce pořád nebude, tak jsem se rozhodl požádat o pomoc, bude-li to možné. V případě potřeby doplním informace, snažil jsem se to napsat stručně a srozumitelně. Děkuji za případnou odpověď. S pozdravem, Lubomír. Já jenom chci říct, že ten poslední seminář, který jsme dělali, tak ten byl určitě před 2 lety, ne-li déle. A určitě to je 2 roky. A tam jsem vás nabádal, že musíte ty kódy pro tu identifikaci sebe sama a jako duchovních bytostí, tak je potřeba měnit občas. Jestli jste si to na semináři nějak zadal a do té doby máte to samé a stejné, tak to chce se aktualizovat, protože to oni si načtou, to oni se můžou pak omrknout, mohou se to různými způsoby provalit někde, takže občas je potřeba tu a tam zadat si to třeba co měsíc nebo co 2 měsíce, prostě si to heslování, to kodování, tak je potřeba, abyste si změnili. To je jenom taková bezpečnostní záležitost. No, Išo, máš to tam postřehnuté?
1: Jo, udělala jsem si pár poznámeček. No, tak ono, pokud je o to přihlašování, tak my jsme také říkali, že jako vyšší a nám doporučovali, nebo bylo nám doporučeno, že už není třeba dělat doporučování.

0: podrobna všechny ty položky ověřovat, že ve chvíli, kdy jsme se dostali do určité vibrační úrovně, takže můžeme jenom ověřovat, jestli teda jsem napojený, jsem čistý na práci, mám bloky nebo překážky. Není potřeba se vyptávat, jestli mám ego, jestli mám nějaké bloky, jestli mám bloky na tabulky, jestli mám bloky na písmenka a podobně. To už není nutné, je spíš potřeba jenom se zeptat, jak koho mám na kývadle a jestli mám své pravé vyšší já. Říkali jsme, že vyšší já nemusí být vždy na kývadle, že vyšší já v určité úrovni, a to vy jste, v té určité úrovni máte v podstatě vyšší já sám sebe a ku pomoci na kyvadlo vám může přijít plamený partner, může vám přijít vyšší bytost, můžete tam být vlastně vy sám. Takže to je záležitost toho připojování. Některá vyšší já už nechtějí třeba ta hesla. Mám od několika lidí, že vyšší já je oslovilo s tím, že už není potřeba. Možná, že to je i váš případ. A pokud vám vychází, že jste v harmonickém univerzu 8, a pak jste v úrovni stvořitele, takže tam určitě asi už nemusíte, tak jak vám to říká v dubnu, to vaše zase vyšší já, nemusíte úplně kontrolovat všechny položky, protože to bude souviset s tím, ale to se musí přetestovat. Já mluvím jenom tak, jak mi to přišlo. Budete mít dokončený ten přípravný plán a možná jste již najel na ten nový budoucí svět. Takže proto už třeba nepotřebujete čistit ty položky, které máte uzavřené, záznamy a podobně. Pokud pošlete datum narození, můžu vám to překontrolovat. Takže to jsou ty věci, které se za ty poslední doby změnily. To, že nám je pořád hůř a hůř, to souvisí zase s tím, jak ty vibrace jsou poměrně vysoko. Fyzická kopie je tedy špatně kompatibilní, protože pokud vaše vědomí operuje již v tom novém prostoru nebo po těch nových vibračních úrovních v novém světě, pak fyzická kopie, ve které se teda tady ještě jakoby procházíme, předvádíme, tak je jednak hodně poškozená a jednak velmi vibračně vzdálená tomu protějšímu světu. Takže je tam těžká nekompatibilita mezi fyzickým nosičem, který je vlastně, dalo by se říct, mnohem níže vibrující než to vědomí, pokud je opravdu v harmonickém univerzu 8 a není nutné o tom pochybovat, protože vám ty věci taky fungovaly, tak prostě ty bolesti máme. Máme zdravotní problémy, je to všechno vlastně vyjádření té nekompatibility toho fyzična s tím duchovním. Takže to si myslím, že je záležitost. Určitě by se možná dalo ještě najít něco, co je zdrojem a příčinou některých z těch zdravotních problémů, a ta velká únava patří zase k tomu, že když potřebujete kývat, pokud kývete každý den, tak ty vysoké vibrace potřebují obrovské množství energie. To je to, co vás vyčerpává. Možná proto vás to vyšší já drží doma, abyste odpočíval. Ono popravdě, já když přijdu ven, tak já se s těma lidma nemám co povídat. Slyším kolem sebe samý hnus. Je to opravdu, ještě ty jejich názory, když pak mám třeba na autobusové zastávce poslouchat, tak já jsem taky radši pak doma. Jo? Je to v současné době těžké, protože těch vzestupujících máme kolem sebe málo, ale pokud jste se přesunul nebo pokud už jedete na ten nový plán pro ten nový svět, tak se kolem vás začnou objevovat právě lidé, dalo by se říct, toho našeho ražení. Budete narážet a potkávat lidi, kteří už vlastně jsou jakoby součástí toho vašeho nového plánu. Tak to je potřeba toto všechno překývat, zjistit, proč to tak je. A když pošlete datum narození, já vám ráda odpovím. To je tak z mojí strany v rámci možností. Nevím, co ty k tomu doplníš.
1: No, budu doplňovat, já tady hledám ještě nějaký, aby jsme nezapomněli, protože příští týden, vlastně to je poslední vysílání před prázdninama, před prázdninovou pauzou naplněnou mnohými reprízami, no tak aby jsme na něco nezapomněli, co jsme komu slíbili, že budeme řešit. My tady k tomu, co napsal, to napsal Lubomír, no, jemu tady v podstatě, on tady cituje věci, které se stávají i jiným lidem. Já bych tady viděl první problém, že je potřeba aktualizovat to napojení jako takové. Zeptat se, co to je za bytost, kdo vám kejve kyvadlem případně. Abyste zjistili, můžete mít také jiné vyšší já. To, že seminář byl víc než před rokem, od té doby jste klidně mohli dostat vyšší já, které bude z vaší duchovní rodiny také, ale bude třeba se jmenovat jinak, protože bude už výš, jo, protože byste také postoupili. Čili je potřeba se prostě ptát. No a hlavně se správně napojit, protože ověřovat ty informace, z kolika procent jsou pravda, můžete dát spoustu způsobů, jak je odkontrolovat, obsahově, jak je odkontrolovat. Nevím, s tím chozením ven, jo, to je už jakoby druhý posluchač, přitom byla posluchačka, myslím, která nechodila ven, protože jí to řeklo kyvadlo. Ona si to vykývala. Já bych se ptal, proč třeba. Jo. Proč nemůže chodit ven? Co mi tam hrozí? Jo, a snažil bych se toho dopídit. Nespokojil bych se s tím, že mi bylo řečeno, abych byl doma. Tak doma se vám prd stane, že jo, když zrovna nevyšíte zácvily, nespadnete dolů. Ale teď je hezky a představa, že budete sedět doma a koukat za zavřeným oknem, jak venku děti dovádějí na trávníku. No a tak, to třeba pak bude smutné. Proč vám píšu? Jo. My jsme tady a takhle, podstatná a začínám ovšem pochybovat. To je hezké doznání, ale když se nad tím zamyslíte, tak začínám o tom všem pochybovat. Teď nekritizuju to, že vám přijdou takovéto myšlenky, jo? Takovéto myšlenky chodí k otestování vaší odhodlanosti. Některé věci třeba řešit ještě. No a pochopitelně, pokud tomu nevěříte, tak nemůžete očekávat, že se ta věc pro vás stane. Protože když něčemu nevěřím, tak zatím nemohu jít, nemohu být myšlenkama tam nasměrovaný, nemohu o tom přemítat několikrát denně, nemůžu s tím souznít, protože tomu nevěřím. Takže to jsou všechno aspekty, za které nesete odpovědnost, protože jako vědomá bytost třeba, tak budete jako třeba i byste mohli být karmicky zatížen, jo. Protože když tomu přestávám věřit, tak bych se měl postarat o to, abych měl dostatek informací, a doptal jsem se na tolik věcí, abych tenhle ten problém mohl prostě zapudit. Jasné, že to poňoukání tam přichází, ale když to přichází právě jako ověření, do jaké míry ten člověk je tomu opravdu oddán, a do jaké míry jenom jede tu vlnu, jo? Protože to je zajímavý. Čili musím, říkal to Ríša, xkrát, musíme si hlídat svoje myšlenky. protože řada z vás už je v pozicích, kdy jenom pomyšlení na určitou akci, na určitou záležitost, na něco, co by se mělo nebo mohlo stát, tak je to silná projekce do té reality. Takže hlídejte si myšlenky. A začíná to u toho, že tomu přestávám věřit, protože jako kdyby nemám tu argumentaci pro sebe, kterou potřebuju, nebo sahal jsem si to zase. Tak když to nechci prožívat, tak to nebudu prožívat, oni mě to ušetřej. Ale vyndaj mě z toho systému pryč. Takže hlídejte si myšlenky, když vám přijdou tam takováto hlášení, jo, takové hlášky, prostě hned řeším proč. To je elementární záležitost totiž. Takže to mě tam to musí být velice rychlý, jako proč, ne, že si budu 14 dnů žít, ale proč se to děje? Proč se to stalo? Proč nevěřím a tak dále? Pak zjistíte, že máte někoho na kivadle, kdo vás jenom tak manipuluje. Nebo máte správné bytosti a oni vás prostě zkouší. Takže takhle bych se asi k tomu vyjádřil já. No, to, že nám ty nosiče vibračně už jako dosluhujou, no to určitě ano. Jo, to určitě ano a teď je zváženo vyššíma bytostma, zdali nás mají přivést k tomu, že chceme nové oblečení, že takhle řeknu, a nebo k čemu vlastně mě mají dovést, co mám zjistit, kde mám problém, mám něco ještě vyřešit. A to se dozvím, když budu loupat tu cibuli slupku po slupce, budu se proloupávat k tomu nějakému meritu věci. No. Tak asi jsem probral taky všechno. A teď tady máte vlastně, že jo, možnost zase ptát se na svůj evoluční vývojový plán, na svůj osobní, případně partnerský, případně jestli máte partnera, partnerský vztah, nebo budete mít plamený vztah, jestli je v těle, není v těle, jak jste na tom vy, jo, máte přijatý plán, jak se jmenuje ten váš plán, jaké tam máte obsažené hlavní body a úkoly. Na to na všechno se můžete ptát, ale musíte mít jistotu, že na kivadle máte správnou bytost. Ono ne, že by ty bytosti tady jako ještě měly třeba fyzicky pobývat, většinou to bývají vizualizace. Takže jsou to věci, které třeba byly takto zadány, ale teď nastává ten čas je poznat, pochopit, zapečetit, protože oni se vypíšou do informačních polí, takže to je ten důvod, proč to musíte prostě nějak prožít. No i šo, máme 3/4, za chvilku budeme muset končit. Máš ty nějaká sdělení, která by si chtěla našim posluchačům předtím, než se dneska rozloučíme, tak jaká bys jim chtěla dát?
0: No, popravdě, no tak zkontrolovat, takhle, viděla bych to tak, že je dobrý si zkontrolovat nebo si požádat, pokud nekývá někdo kivadlem, aby teda byly dokončeny ty přípravné práce, ty přípravné plány na ten přesun do toho nového světa. Aby teda vaše vyšší já překontrolovala, jestli je tam všechno splněno, jestli je to dokončeno a jestli je to vypnuté a zapečetěné. A samozřejmě zároveň s tím, jestli máte připravený, přijatý a aktivní ten nový plán pro ten nový svět. Je dobrý napřed si zkontrolovat, jestli máte ten plán připravený, jestli ho můžete aktivovat. Je také dobré se na to zeptat. Aby se vám pak nestalo, že si vypnete ten, ve kterém se nacházíte a nebudete ještě mít dovoleno zapnout ten nový. Pak se vám může stát, že zůstanete viset někde mezi prostorem a budete zmatení jak beruška, protože nebudete vědět, co máte dělat. Takže jako je dobrý se popasovat s tím, abych si zkontroloval, jak jsem na tom s tím dokončovacím tím plánem, s těma záležitostma toho konce. A v jaké fázi nebo v jak mám připravený to, do čeho vlastně bych měl teď vkročit na tu cestu, po které potom vlastně vcházíme do toho nového světa. Takže udělat si pořádek v tom, dokončit, splnit, pokud mám připravený plán a můžu ho spustit, pak tento plán požádám ukončit. Většinou, když to dokončíte, tak to vaše vyšší já to automaticky přepne, přepojí vás. Je dobré si to ale ověřit, protože ne vždycky se tak děje. Někdy je potřeba chvíli počkat, než ještě nastane určité, já nevím, cokoliv, protože je to vázané zase na nějaké další události a situace. Takže já jako hodně apeluju na to, když už tedy kontrolujeme ty položky, zkontrolujte si také tohle, to je to důležité, abyste nezůstali viset mezi plány, tedy dalo by se říct v takovém lichém prostoru, a nebo abyste neměli nedokončeno, protože ty problémy by se s vámi jaksi táhly dál a ty situace by se vám stály pořád, jakože se vám opakují to stejné, ale záleží to právě na tom, jestli budete mít vypořádáno. No a když teda budete mít potom odkýváno, že jste již v tom novém plánu, že ten plán je aktivní, a pak teda se musíte připravit s tím, že nebo na to, že se vám začnou z toho života vytrácet lidé, kteří jsou kolem vás a které nebudete v budoucnu potřebovat. Začnete potkávat nové lidi, začnou se vám určité situace objevovat, které budete muset začít řešit. Najednou prostě se to začne pomalučku, polehoučku měnit. Přijdou i záležitosti v tom prostoru, ve kterém se potom nacházíme, tak ten prostor se začne určitým způsobem proměňovat. Někteří to zjistí, někteří to nezjistí, prostě na úrovni toho vnímání, toho prostoru, těch iluzí, dokáží vyšší bytosti u nás, jak si vyvolat ten pocit takového pomalého, lehkého přechodu od jedné záležitosti ke druhé nepozorovaně, aniž bychom si to uvědomili. Takže takovým tím nenápadným způsobem vlastně může být uskutečněn ten přechod. Objeví se vedle vás někdo, kdo k vám patří, to je ten váš plamenný partner. Najednou potkáte někoho, o kom budete vědět, že tedy k vám patří. A teď byste měli být připraveni na to, že tedy je potřeba vypořádat se s tím, že i ten váš případný partner bude mít svého plamenného partnera. Že začnou se vám dít věci, které možná nepostřehnete, někdo si na ně zaměří, někdo je postřehne, někdo se jimi začne zabývat, záleží potom na té úrovni, jakou budete mít, ale musíte počítat s tím, že hlavně přes prázdniny ta změna toho prostoru začne být výraznější a výraznější. 2 měsíce se tedy neuslyšíme, za 2 měsíce se může stát velikánské množství událostí a situací, takže buďme na ně připraveni. Jestli máte ještě nějaké dotazy, tak máte možnost příští týden poslat ještě nějaké otázky do programu, do pořadu. A potom se tedy na 2 měsíce odmlčím, protože potřebuji také nějaké volno. A hlavně v létě tolik těch problémů není, nebo tolik lidí neposlouchá, protože většinou jste buď na zahrádkách, na procházkách nebo na dovolené, takže my si uděláme, nebo aspoň já si udělám takové volníčko a budeme vidět, jak to bude vypadat po prázdninách, ale předpokládám, že mnozí zjistíte, že ten svět se opravdu, ale opravdu mění pro někoho rychle, pro někoho pomalu. A tak se na to budeme těšit. A jenom si hlavně hlídejte, aby tedy jste měli dokončený jeden plán, spuštěný druhý plán, abyste byli v něm jakoby aktivní, aby se vám nestalo, že jste uvíznuli mezi těmi plány, protože jeden už máte vypnutý a druhý ještě nezačal. A tam potom by mohly nastat nějaké problémy. Tak jinak si myslím, že se budou těšit na příští týden, na příští vysílání.
1: Ještě máš chvilku,
0: Ještě
1: ještě
0: mám chvilku,
1: můžeš,
0: no tak
1: ještě
0: já
1: máš pár
0: nechám
1: minut.
0: prostor, já nechám prostor taky tobě, víš. Protože mě teď jako nenapadá další věc. Já jsem chtěla hlavně zdůraznit ty plány, protože to je teď taková ta akutní záležitost. Ještě někde je třeba doplnit ty záznamy, většinou ty mřížky, azotkrystaly, genetika, ty věci bývají už v pořádku. Už se to tak nějak stabilizuje, ale je potřeba si překontrolovat, jestli teda člověk plus jeho plamený partner jsou tedy připraveni plně, včetně těch plánů, na ten vstup. Ono těch plánů je totiž víc, protože jsou plány osobní, jsou plány partnerské, to znamená ty párové. Samozřejmě také jsou plány, které patří k planetě, takže vývoj s planetou, aby byl jaksi skorigován. Takže ono se nám tam potkává těch plánů víc, ale pro nás v danou chvíli je nejaktuálnější osobní plán, aby byl tedy spuštěný, protože ten nás vlastně přivádí tou cestičkou na tu širší cestu, která zahrnuje i ten plán partnerský, i ten plán vývojový spolu s planetou. Samozřejmě jsou tam další pracovní plány a podobně, takže to už potom jsou jenom takové detaily jednotlivých, jak bych to řekla, oblastí toho působení. Nejdůležitější je to, aby vlastně jsme ten náš osobní plán měli již tedy v té podobě toho směrování do nového světa, aby tam byl spuštěný, aby byl aktivní a abychom tedy měli v pořádku všechno to, co je potřeba mít pročištěné a zkompletované, aby to do budoucna nebylo zdrojem nějakých problémů, bloků a nějakých situací nepříjemných, které je potřeba dodatečně řešit.
1: Ještě, Ivana, pane Petře, mám stejný problém. Víra, důvěra a odpovědnost je na místě. Určitě, to bez toho pak nejde. A vy můžete, zase jo, vlastně si posílíte tu důvěru v to, že se ty věci vyvíjejí směrem k tomu vstupu do té reality nové, právě tím, že si vykývete ten plán. Ten plán má, to je obrovský scénář, jo? Ale vy, když se budete ptát jenom na ty hlavní cíle, které v tom plánu jsou pro vás, můžete se ptát na úkoly, které máte ještě splnit předtím, než vstoupíte do těch dveří. Můžete mít třeba jenom plán, který vás ještě teďko v něčem povede, abyste něco vyřešili. Až to splníte, tak budete mít tu věc pořešenou a můžu vám napsat, můžete přijmout další plán, který už počítá s tím, že jste vyřešili to, co jste měli vyřešit a řešíte něco dál, anebo postupujete dál. Čili můžete, dejme tomu, máte rozhodnout nějakou záležitost. Tak jednak se zeptám, co na to víš já, ale taky se můžu ptát, jak to mám v tom vývojovém plánu? Třeba vám neodpoví, protože právě ten vývojový plán je třeba postaven na to rozhodnutí, jo, který máte zvládnout. Ale nebo vám také řekne, když se zeptáte, teď řeknu hloupost, jo, jestli člověk, s kterým žiju momentálně, jestli je obsažen v mém vývojovém plánu před ještě vstupem do té nové reality, no a on tam nebude. No tak se nemůžu divit, že ten vztah s ním se mi totálně hroutí. Jo, to když se ptáte, jestli v tom vývojovém plánu je rozchod nás jako partnerů, protože přijde jiný partner, že jo, tak to tam můžete najít třeba. Čili můžete už velice sofistikovaně pracovat a dozvídat se a nebo to nemusíte vůbec zloubat, jo? Ale to jenom dávám jako návod, že potom, když něco hledáte nebo potřebujete se k něčemu dopídit, tak už můžete přímo jako nahlížet, pokud vám bude dovoleno, do toho, co vlastně ty plány pro vás zahrnují. Zrovna tak se můžete zeptat, jestli s tím dotyčným člověkem, s kterým teď jste v páru a ten vztah nefunguje, přestává fungovat, jestli s ním máte nějaký společný vývojový partnerský plán. No nemáte. to něco signalizuje, že jo? Čili potom víte, jestli máte ten vztah bojovat, anebo jestli naopak nadešla ta chvíle, kdy vás opustí ten starý svět i s tím partnerem, ke kterému nepatříte, a bude na vás čekat a potkáte se třeba s někým, kdo bude do toho plánu zapadat. Jo? Nebo jste sami a potkáte se s někým a budete přemýšlet, to je už ten člověk, s kterým já budu vstupovat, budu držet za ruku a budeme spolu vstupovat do těch dveří, je to můj párový partner nebo plamený partner, tak se ptám, kdo to je. Mám ho někde zahrnutýho, toho člověka? Nemám. Tak s ním nepůjdu asi ani na rande, protože je to mimo, že jo. Jo, jako můžete s tím takhle pracovat. Pracovní nabídky a spoustu dalších záležitostí můžete de facto tímto způsobem si testovat. No, Jišo, chceš k tomu něco ještě dodat?
0: Já s tebou úplně souhlasím, takže já myslím, že není co dodat. Prostě široké množství možností, jak se na některé věci vyptat, jak si udělat jasno, jak se říká.
1: Ano, jak si udělat jasno. Tak zahrajeme si písničku a budeme předávat, teda ještě úplně přesně nevím komu. Kouknu se, jestli už tu někdo přešlapuje. Co pak to tady skáče? Tady skáčou různé
0: nikdo
1: věci.
0: Nikdo nikde nepodupává.
1: Nikdo nepodupává. Počkej, možná, že jo. Ne. Nikdo zde nepodupává. Tak třeba začne, až pustím písničku. No přátelé, tak to je všechno. Jak jsme říkali, pište ještě dotazy na ten příští pořád, ať pak neskučíte, neknušíte, nepláčete, nenaříkáte a nelkáte, že zkrátka a dobře dáváme reprízy, abyste potřebovali se něco dozvědět. No, tak příští pořad je opravdu posledním pořadem před prázdninama. Iša potřebuje vydechnout a já vlastně svým způsobem taky, takže máte jedinečnou příležitost. Takže to je vše pro dnešek tady ze studia Midgard, co se týče hovorů na téma evoluce, vzestup na rozhovor s Išou. Takže my se společně s Išou na vás budeme těšit za týden a pro teď se s vámi oba loučíme a přejeme vám poslech dalších pořadů, ať máte co nejkvalitnější. A v 21 hodin se na vás budu těšit s Míšou. Jo? Tak se mějte krásně. Jakub Smolík. Haleluja.

0: němu ret a neodtrhneš více.
1: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radio Meta.cz.

tak to taky obkecám, tak to udělám takhle pomalu. Politicky. Ale neber nikoho na začátek, neber, prostě jenom nakonec to zavrát. Jo, plus ještě já tam samozřejmě chci říct nějaké nové weby, no, to taky. No, jako nezapomeň mikrofon, no, protože teď už to běží, nebo...

0: Jojo, vážení posluchači, jsme tady opět v úterý, kdy máme už 18. srpna se Zděndou Sýkorou v pořadu Všeho mírom. A dnes to bude, ještě než pozdravím Zděndu, tak to bude s číslem 16 už, 16. pořad, který už tady vysílá Zdenda. A bude to tajemství holografické krve už část 3. A já při této příležitosti zdravím Zděndu. Hezký večer, Zděndo, do Egypta.
1: Ahoj, Pavlíku, já tě taky zdravím, rád tě vidím a rád také vidím nebo slyším posluchače, které nevidím, takže všechny jsem chtěl také pozdravit. Ano, jsem zpátky v Egyptě a jak se tak dívám, tak číslo 16, tak to už budu v podstatě za měsíc plnolety ve vašem rádiu.
0: No, to budeš, no.
1: 18 se blíží, budu plnolety.
0: Budeš plnoletý.
1: 18. díl, no.
0: Ano, už budeš plnoletý.
1: No. Samozřejmě na Jardu Chvátala jako Matuzalema nemám šanci, pochopitelně, ale to už se blíží k Matuzalemu pomalu, takže už překonal víc jak tu polovinu, takže.
0: To nevím, jestli se blíží k 400 nebo 500, ale je tam 380 nebo 488, teď nevím, tak tam byl asi 388. Nevím, uvidíme, nebo 488, ty jo, nevím, to je jedno. U tebe to máme, kolik jsem to říkal, 14? 16.
1: 16,
0: ano, 16, takže
1: 16.
0: Trochu to doženeš možná někdy, ale tímto tempem ne, když on přibývá dvakrát tolik než ty. No?
1: No jo, no, tak alespoň, ale mám tam aspoň nějaké další čárečky, když jsme byli spolu, takže jako alespoň, tak, alespoň takhle, když tam aspoň tam něco je.
0: Dobře. Takže Zděndo, já nevím, co na začátek říci, jestli něco máš nového, co se třeba děje ve světě, co má souvislost s tímto, ale asi těžko něco má souvislost a možná, že zase hrozně moc má souvislost, nevím, s tím naším tématem, tajemství holografické krve, ale je to na tobě, ty to všechno hezky pěkně umíš vysvětlit, takže je to na tobě, jestli chceš něco říci nebo ne.
1: No, jenom teda jako mikrofon funguje samozřejmě, je to všechno v pohodě. Já jsem se chtěl omluvit ještě tady za to poslední, ještě posluchačům jednou. Já věřím, že všechno bude v pořádku a že od začátku nás tady uslyší, že všechno bude OK. Takže děkujeme za pochopení a za trpělivost, kterou s námi máte. A co se týče, protože to byla taky částečně moje vina, já jsem tam něco Pavlíkovi říkal, on vypnul mikrofon a pak na to zapomněl, takže to nebyla jenom vina jako Pavlíka, jo? Takže to beru tady to, i na sebe.
0: Neřeš to, prosím, takže, to jako, kdo to nepochopí, tak stane se, takže, říkám, jako vždy, jo, když to někdo říká, že se to stává pravidlem a všechno, jejich věc samozřejmě, kdyby věděli, co já tady všechno musím v té chvilku najednou dělat a že na to v České televizi a někde, kde je platí milionkrát tolik, tak je jich tam 20 až 30 na směně, každý se stará o něco jiného. Já to dělám úplně sám, včetně jakési moderace, která probíhá akorát na začátku a na konci. Takže ne, to je prostě, tak to je, no, nedá se nic dělat. Tak to se stává prostě. A potom, jo, když nastane nějaká situace, kdy něco nefunguje nebo něco a prostě nastane situace, kdy já tady to musím fungovat trochu jinak, než na co jsem zvyklý, ano, tak se stane, že prostě nedá se nic dělat, občas to není slyšet, ale zase tak moc se nestalo. A věřím, že rozumní a slušní lidi jsou schopní to jaksi pochopit. Tak.
1: Tak jo, takže já poprosím posluchače, jestli chcou samozřejmě zavolat, tak ano, mohou zavolat ke konci pořadu. Takže Pavlíku, jestli chceš, můžeš říct telefonní číslo, na které mohou volat posluchače, ale chci poprosit, volejte na konci pořadu, protože teďka začínáme právě s tímto třetím dílem tajemství holografické krve. A také jsem chtěl všechny posluchače velice poprosit, když budete volat, tak se prosím vás nejlépe ptejte tedy. Já bych byl velice rád, aby se tady dával prostor skutečně posluchačům, kteří se chtějí na něco zeptat. Takže za to budu moc rád.
0: Dobře, takže číslo do vysílání, já ho potom ještě zopakuju, protože jsme se dohodli, že pokud budete chtít volat, tak až poslední části pořadu, to znamená od 8:30 do řekněme 3:15, nebo tak nějak, aby bylo čas na odpovědi. Takže připravte si to vždy, když tak, jednak budete vědět, o čem bude řeč, abyste na to mohli reagovat a ptát se případně. No a takže číslo je 608 12 14 19, vy, kteří se díváte na TV a mrkněte se na TV, protože tam bude mnoho obrázků, tak ho vidíte, ty, kteří to jenom poslouchají, tak ještě jednou zopakuju 608 12 14 19. Jak se dostanete na živé vysílání, to ještě všichni víte, pokud ne a chtěli byste, posloucháte a chtěli byste se dívat, zajděte si na naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam uprostřed nahoře v tom sloupci, kde začíná ten sloupec prostřední, tak tam je, myslím, vysílání TV pořadu některých nebo některých pořadů TV. No a na to, když kliknete, tak by se vám to mělo odevřít. Jo? Takže v pohodě. No, to je asi všechno. To je asi všechno, Zděndo, je to na tobě.
1: Takže fajn, takže já jsem chtěl ještě poděkovat všem posluchačům za všechny pěkné komentáře, co jste mi tam napsali. Já si toho nesmírně vážím a jsem moc rád, že vlastně si posluchači také uvědomují, že vlastně ty moje pořady jsou trošku jiné, než vlastně v tom klasickém českém éteru, že protože já se skutečně snažím dávat témata, o kterých se teda moc nemluví. takže jsem za to moc rád, že si toho posluchači všimli a věřím, že i ty další témata, že vždycky budu vybírat nějaké takové, o kterých se hodně nemluví teda.
0: Tak. Ještě tady vidím nějakou připomínku. Jsme se zmínili o tom CERNu, tak jestli náhodou něco si nechceš nastudovat okolo CERNu. Ono to velmi, velmi utichlo, jo, ten CERN, takže docela by mě zajímalo, proč. Taky.
1: Zvážím to díky Pavle, já jsem tam byl v komentářích, nevím, jestli si komentáře četl, tam byla zmínka o jednou nebo dvou pořadech, které vlastně na toto téma hovořili, takže já osobně bych se chtěl, já bych se chtěl zaměřit na pořady nebo na věci, o kterých se tedy moc nemluví, takže uvidíme. Jo, možná, že některé věci s tím budou souviset.
0: Ono se o tom CERNu právě už hodně dlouho nemluví teď, jo, což je velice zvláštní, protože jeden čas se o tom mluvilo pořád a teď už nějakých 5 let o tom nikdo nemluví.
1: Já co můžu říct takového zajímavého, tak je to, že když jsem byl tedy ve Spojených státech v Gaji, tak tam jsme se bavili s těmi jednotlivými řečníky a minul jsem Steva Spielberga, který tam vlastně byl před pár dny, on odlítal už několik dnů předtím, teď jsem to teda správně pochopil, protože se vlastně připravuje nový film a právě Spielberg to všechny tyhle ty věci, které se právě týkají mimozemských civilizací, tak to vlastně všechno nějakým způsobem potřeboval poradenství v této oblasti, takže promiňte, takže osobně si myslím, že co se asi to vypadá to, že se skutečně v nejbližší době nebo v nejbližším roce nebo několika letech se něco určitě zajímavého připravuje, nějaké, řekněme, odhalení. Takže to jsou možná takové novinky, které si myslím, že nás jako planetu Zemi můžou potkat v nejbližší době. Pavlíku,
0: mikrofon,
1: já tě neslyším.
0: Já jsem si vypnul mikrofon, protože říkám moment, aby bylo vidět. Když mluvíš o tom odhalení, v poslední době, jak je to dlouho, půl roku, možná, že ani ne, tak došlo k nějakým odtajněným materiálům prý v Americe, že toho bylo docela dost. Ovšem ne úplně všechno, ale bylo toho prý docela dost, což by bylo taky zajímavé. Jsou toho štosy prej, takže se v tom těžko člověk orientuje, ale ty jsi takový dobrý badatel, možná, že by si o tom něco mohl udělat taky pořád, ale to je asi hodně práce.
1: Tak, je to, podívej, já jsem předpokládal, je to spíš jako tady tím se zabýval přece Jarda Chvátal tolik let a já teda nevím, proč o tom tady nemluvil na toto téma ve svých pořadech, protože mluvím samozřejmě o jiných věcech. Možná, že Jarda něco připravuje. Já co můžu ze své strany osobně k tomu říct, tak tady se na této tematice a ty dokumenty, které byly zveřejněné, které prezident Trump zveřejnil a které byly zveřejněny, tak v podstatě já si myslím, že to je jenom taková jakoby asi předkapela, bych to nazval, taková předkapela, nebo je to, co se určitě připravuje, předpokládám teda v nejbližší době. Nicméně já bych to, co přemýšlím, co bych mohl pro posluchače udělat, když tak mi to napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo, tak je to všeho míru a už jsem tady mluvil o spoustu různých věcech, ale v oblasti ufologie jsem tady nemluvil, tak možná, že kdybyste měli zájem, tak bych mohl udělat něco na téma právě věci, které se týkají portálu. Protože tahle problematika těch portálů si myslím, že by mohla být zajímavá právě v kontextu chronálních portálů, které se týkají, protože těch typů portálů je samozřejmě několik různých druhů. Já se přiznám, že jsem nesledoval všechny pořady v celé historii svobodného vysílače, jestli možná ty si vzpomeneš, Pavle, jestli někdo na toto téma mluvil, na téma těchto chronálních portálů, protože já se přiznám, že jsem osobně viděl na vlastní oči chronální portál, který se otevírá. A teď otázka na nebi, nebylo to, protože jsou i portály, které se otevírají na zemi, například to, co je zajímavé, měl jsem možnost mluvit s jednou ve Spojených státech, s jednou paní, která je z Ruska a která v podstatě, která byla na expedici před několika lety a na Sibiři, kdy vlastně 3 dny šli pěšky nebo na koních, putovali úplně do hluboké Sibiře, kde v podstatě dorazili k portálu, který prochází do podzemní civilizace Čud. Takže nevím, jestli asi to je, nepředpokládám, že by Jarda tady o těchto podzemních civilizacích, o to nevím, možná, že se tomu zmiňoval. Já jsem si toho nevšiml o podzemní civilizaci Čud, tak to je velice zajímavé téma, protože tato podzemní civilizace Čud, to je civilizace, která je právě stará kolem, vlastně protože hyperborejská civilizace, začátek hyperborejské civilizace asi 240 tisíc let před naším letopočtem, cirka 240 tisíc let, kdy vlastně potom, když došlo ke kataklizmu později, tak vlastně hyperborejská civilizace se vlastně od severu migrovala různými způsoby přes Řecko, Egypt, Černé moře, Altaj a tyhle ty oblasti, potom do Spojených států, do Ameriky tedy. A jedna část vlastně hyperborejské civilizace se rozhodla, že v podstatě migrovat nebude a že se vlastně přesunula do podzemních oblastí, do podzemních

0: abych mohl samozřejmě o tom popovídat. Samozřejmě já nebudu čerpat, nebo takhle, nebudu čerpat z literatury paní Blavatské, to je prostě dost taková jakoby známá věc, že se většinou, nebo hodně lidí začíná čerpat tady od těchto civilizací, od paní Blavatské. Jsou, je více jak 300 lety výzkum, a více jak 300 lety výzkum, ať už je to v ruštině, ve španělštině, v angličtině, ve francouzštině, o právě těchto starobylých civilizacích. Takže to, akorát to samozřejmě současná věda, akorát se nikdo o tom moc nemluví, takže těch výzkumů jsou stovky a stovky, akorát je třeba prostě probádat tyto archivy, aby člověk vlastně potom pochopil, nebo aby prostě chápal tyhle ty jednotlivé průkazné materiály a důkazy, které prostě máme. Takže takhle.
1: Já jenom se zeptám, mluvíš o chronálních portálech, předpokládám, jsou to časové, česky řečeno, ano?
0: Ano, časové, ano, časové portály, to je jedna věc. A tyhle ty portály, já už jsem to částečně možná tady zmiňoval, ty se otevírají, buď jsou vytvářeny umělým způsobem, anebo jsou vytvářeny už na základě působení různých kosmických elektromagnetických sil, a to můžete pozorovat podle měsíčního kalendáře, jako podle lunárního kalendáře. Jo? Když se podíváte i na církevní svátky, protože vlastně církevní svátky to jsou vlastně přepsané slovanské svátky, když to takhle vezmu těch jednotlivých, řekněme, světců, tak vlastně když pozorujete, nebo i když se podíváte na lunární kalendář, tak vlastně během těchto svátků se na různých místech právě, nejenom na Sibiři, na různých vlastně energetických místech se právě tyto portály právě otevírají. A je velice zajímavé, že taková tak energetická místa, třeba já můžu říct jedno takové zajímavé místo, na Morávce, takové, když vlastně tam je takový penzion Morávka, když vlastně je to u přehrady, když jedete autem, tak vlastně, když máte přehradu, tak po levé straně se jede nahoru a tam je takový penzion, který už tam stojí, já se ještě pamatuju, jak jsem tam s rodiči jezdil, tak tam od toho penzionu, když jdete, jakoby, když vyjdete z toho penzionu Morávka, jdete směrem nahoru, myslím, tam je jedna značka, tak tam nahoře takový hluboký les vlevo, po levé straně, to si myslím, že když použijete virguly nebo jiné prostředky, tak právě vlastně v tyto jednotlivé časová období, tak se vám vlastně může stát, že nemůžete narazit třeba i na takovýto portál. A těch samozřejmě míst je energetických samozřejmě je víc.
1: Dobře, já bych to nabídku jakousi, kterou si učinil, bych uzavřel, ano,
0: ano, vyjádřete, ano. Takže pojďme.
1: Vyjádřete se k tomu potom v pořadu na chatu, teda v tom na chatu se vyjádřete, na YouTube třeba, ano, přesně tak, a uvidíme, co z Děnda potom.
0: A nebo Odyssey.
1: Ne, no, nebo Odyssey. Tak, toť vše od nás a jedeme do toho. Já tam pustím první slide asi, jo?
0: Takže jdeme na to.
1: Tento, ano, si chce určitě.
0: Jo, díky. Takže když začnu hovořit na téma, vlastně dneska budeme hovořit na téma holografické krve a já budu, dneska to ten díl bude takový praktický, protože já bych chtěl vás provést snímky z Dark Field mikroskopu, kde vlastně vám ukážu jednotlivé holografické obrazce, kde vlastně budu moci s vámi vlastně budeme pozorovat jednotlivé vlastně obrazce, které vlastně se otiskly v té krvi. Takže vlastně dneska budeme mít tu část, kdy se podíváme přímo na jednotlivou, řekněme, informační banku právě doktoru Bigelsenu, protože vlastně doktor Bigelsen již zemřel, ale jeho dva bratři pokračují v této práci, jak jsem říkal minule, oni mají více jak 100 000 vzorků a mají s tím tedy dost velkou zkušenost a já jsem tedy použil jejich snímky pro tu dnešní prezentaci z mikroskopu a budu samozřejmě na téma těchto jednotlivých snímků hovořit a budu těch snímků bude asi 16, doufám, že probereme všechny, budu vám ukazovat, řekněme, právě tyhle ty fyzikální a kvantové základy materializace těch krevních hologramů, těch symplastů, kdy vám budu ukazovat plíce, mozek dítěte, budu ukazovat oblasti například do tasemnici, zlomené

0: ruku, poranění nohy, zubní implantáty, pozraněné koleno. Budu hovořit také o problematice vazektomie u jednoho pacienta a dalších velice zajímavých věcí. Takže pojďme rovnou přímo tedy k té dané věci, protože já dneště poprosím ten první snímek, tak bych chtěl samozřejmě říci, že vlastně lidské tělo je komplexní, elektrodynamický a samoorganizující se symbiotický systém. Jo? A v něm vlastně nemůžeme v něm oddělit vědomí a emoce od té fyzické formy. A krev, jakožto vlastně tekutý biologický terén, ona funguje jako vysoce citlivé elektromagnetické zrcadlo našeho celého organismu. A když vlastně krev opustí tělo, když vlastně a ty její vlastně to její vnitřní energetické pole se začne transformovat vlastně pod vlivem změny teploty, tlaku a elektrického potenciálu, tak vlastně na tom podložním sklíčku dochází vlastně k jevu, právě zvanému ta materializace. A ta fyzikální podstata tohoto jevu vlastně spočívá v optické holografii. A každý vlastně poškozený nebo oslabený orgán v těle mění vlastně svou přirozenou elektromagnetickou frekvenci a vytváří interferenční neboli rušivé pole. A toto pole se vlastně střetává se stabilním referenčním zdrojem, tedy s tím kontinuálním biologickým šumem. Jo? A tady jde vlastně o frekvenci od 8 do 10 Hz, který vlastně protéká cevními stěnami a mezibuněčnými prostory podél právě akupunkturních drah, jak vlastně vědecky popsal, jsem již zmiňoval švédského radiologa, profesora doktora Björna Norderströma. A setkání právě tohoto referenčního šumu s disharmonickou frekvencí toho poškozeného orgánu vytvoří interferenční vzorec. Ano. A vlastně krev nesoucí miliardy elektricky nabitých somatidů, já jsem je také, jsou někteří autoři nazývají biony nebo mikrozimasy, tak tento vzorec vlastně absorbuje vlastně jako citlivá fotografická deska. A vlastně na tom sklíčku se pak vlastně tento vzorec vysráží do trojrozměrných krystalických struktur, které se nazývají právě symplasty a které vlastně s naprostou přesností kopírují reálné tvary našich vnitřních orgánů, jizev, zlomenin nebo dokonce našich emocí. Takže když se podíváme na první snímek, Pavlíku, prosím tě. Tak tady jako tenhle ten snímek, to je ten první snímek pod tím mikroskopem, tak to je velice zajímavé, protože vlastně tento symplast pod tím dark field mikroskopem, když se podíváte, tak on zobrazuje takový masivní trojrozměrný krystalický útvar s charakteristickými vlastně rysy, který vlastně do, řekněme, nejmenších detailů kopíruje anatomický profil lidské plíce. A okraje toho symplastu jsou velice ostře ohraničené a jeho vlastně ta vnitřní struktura, tak ona vykazuje takovou, vy si všimněte, takovou vysoce specifickou porézní až takovou houbovitou texturu, ano. A ona vlastně velice věrně napodobuje plícní sklípky, jo, alveoly. Myslím teda, že se to říká alveoly. A rozhodujícím vlastně vizuálním znakem tohoto konkrétního vlastně snímku, na kterého se díváte, tak je vlastně, vidíte tu červenou barevnou odchylku, jo, která vlastně prochází vlastně tím středem té krystalické mřížky. Jo? A v té těsné blízkosti toho plicního symplastu se vlastně v krevní plazmě nachází takový drobný fazolovitý vzduchový ohraničený prostor, který však vlastně nesouvisí s tou patologií tkáně, protože on představuje pouze takovou mechanickou vzduchovou kapsu. A když se vlastně na to podíváme z pohledu tedy toho klinického pozadí a vlastně toho daného pacienta, no tak vlastně to je velice zajímavé, protože tento biogram patří samotnému Adamu Bigelsonovi, tedy synovi doktora Bigelsona, když vlastně dospíval. A tady to je velice zajímavý příběh, protože Adam se účastnil rutinního odběru krve, když byl na klinice svého otce, a doktor Harvey Bigelson, tedy jeho otec, prostě vzal vzal prostě ten jeho vzorek krve z prstu a bylo velice zajímavé, že on strašně hodně kašlal. A on totiž prostě tajně kouřil. No a vlastně, a to se samozřejmě snažil prostě před svým otcem zatajit, skrýt to. No ale jak doktor Bigelsen vlastně zaostřil vlastně mikroskop na jeho čerstvou kapku krve, tak okamžitě na obrazovce spatřil tento masivní symplas, který vidíte na obrazovce a prostě symplas plíce a jasně vlastně s červeným popáleným zabarvením, no tak samozřejmě okamžitě jako otec konfrontoval svého syna Adama jako slovy, no takže ty kouříš, že jo? No a tady se odhalila okamžitá pravda, kdy pochopitelně Adam, tedy syn doktora Harveyho Biglesona, přiznal, no, že ano, kouří. Jo? Takže to je taková velice taková zajímavostka hned na začátek našeho pořadu. A když se na to podíváme vlastně z pohledu biologického a psychosomatické interpretace, no tak vlastně z hlediska kvantové biologie, tak vlastně představuje to červené zbarvení plicního symplastu přímý energetický otisk aktivně popálené a chemicky podražděné tkáně. A pochopitelně cigarety a uvolněné toxiny fungují jako ten finální patogenní agent, který vstupuje do již oslabeného a stagnujícího terénu. My jsme se už o tom terénu bavili, já už jsem to vysvětloval, ten rozdíl mezi klasickým pohledem terénu Bechampa a tím klasickým pohledem Louis Pastera. O tom už se zmiňovat nebudu, to už nechci opakovat, když posluchači jste neviděli ten pořad, doporučuji, podívejte se na ty dva předešlé pořady, kde to vysvětluje, kde o tom mluvím. No a vlastně lidské tělo vlastně ukládá v sobě taky emoce smutku, žalu, nevyplakaných slz a tak dále. A pokud vlastně člověk své emoce potlačuje a buduje kolem hrudníku svalové pancéřování, o kterém jsem už mluvil, no tak omezuje to jeho dýchání a vlastně ten přísun kyslíku je mnohem menší. Proto vlastně otázka k přísunu kyslíku a vůbec dýchání v různých samozřejmě i náboženských tradicích hraje velmi důležitou roli v kontextu celého organismu a v kontextu potom i vědomí. No a v tom plicním terénu vlastně vzniká hluboká energetická stagnace. A ten plicní symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně stává tmavým, nepropustným a on začíná krystalizovat, což tedy samozřejmě ukazuje na to, že ta životní síla a vědomí tkání prostě jakoby nedochází k tomu volnému protékání jako takovému. A jestli tě tedy, Pavlíku, můžu poprosit o další snímek, ano. Tak a teď prosím tě, Pavlíku, co si myslíš, že to může být? Tě zapojím. Co si myslíš, že by to mohlo znamenat tady ten snímek?
1: Já trošku využiju nápovědu a řeknu atrofovaný mozek dítěte.
0: No, tak jako ty jsi to použil, jo. Dobře, tak jsi chytrej, protože já to tam mám na tom fajlu, co jsem ti poslal na tom. No nicméně, když se podíváte na ten obrázek, tak pro některým lidem to připomíná zadeček, jako dvě půlky zadečku, vidíte to tam, jo, jako tak jako jo, na tom dole, jo, takové, že to připomíná. Promiňte, že to tak trošku některým připadá, ale máš pravdu, je to mozek dítěte a vlastně tady to je velice zajímavé, protože tento symplast, on představuje, já se omlouvám, až ještě napiju, jestli tady dám vodu, protože vlastně ten symplast představuje skutečně velice zajímavou, fascinující, byť i tragickou věc. Protože tento krystalický obraz, jo, který vlastně pod mikroskopem v tom tmavém poli, vlastně on kopíruje jako anatomický tvar lidského mozku s jeho hemisférami a ryhováním. Tak když se vlastně na mě pozorně podíváte, tak vlastně okamžitě vlastně uvidíte takovou závažnou strukturální anomálii. A ta celá jedna vlastně velká část té mozkové tkáně v tom symplastu vlastně jako by chyběla, jo, když se podíváte vlevo. Ona tam jako chybí, jo. A je prostě prázdná, jo? Prostě není tam. A vlastně tato jakoby absence strukturální, tak ona ostře kontrastuje právě se zdravými a zaoblenými liniemi klasického mozku. No a ten celkový obraz vlastně doplňují, vlastně když se podíváte potom ty tmavá ložiska a krystalické sedimenty, které obklopují vlastně ten poškozený biogram. No a ten vzorek patřil dospívajícímu chlapci, jehož matka vlastně byla během těhotenství na Blízkém východě vystavena přímému zásahu vojenskou plynovou bombou. A chlapec se vlastně narodil s těžkým vývojovým postižením. Ta velká část jeho mozkové tkáně byla atrofovaná a klinicky mrtvá. A vlastně chlapec nemluvil, vykazoval vlastně nekoordinovanou chůzi, která vlastně byla, řekněme, trošku podobná syndromu šílených kráv, jestli se ještě vzpomínáte, to už je strašně dávno, ale myslím si, že mnozí z nás si na tu dobu těch šílených kráv určitě vzpomínáte. Tak vlastně tento chlapec trpěl těžkou mentální retardací a záchvaty nekontrolované agresivity. A tady je velice zajímavé, že Josh Bigelson, tedy bratr Adama, s tímto chlapcem pracoval na klinice, kde mu v rámci biologické terapie podávali speciální perorální, tedy ústně, to znamená, že se to dá pít, o vepřové kmenové buňky, jo, k regeneraci nervového systému. A toto je velice zajímavé, protože v podstatě ta úžasná práce, kterou dělá Adam a Josh Bigelson, tedy už po smrti svého otce, tak vlastně oni nejenom jakoby mají těch 100 000 vzorků a zkoumají to, ale pochopitelně léčí ty jednotlivé pacienty na základě tady této diagnostiky. A po vlastně vypití, tento chlapec po vypití právě této pitné dávky těch vepřových kmenových buněk, kterou vypil právě k regeneraci toho nervového systému, tak vlastně po té terapii došlo k tomu, že chlapec se výrazně sklidnil a poprvé v životě vědomě objal toho doktora Joshe Bigelsona a normálně začal srozumitelně mluvit a uzdravil se. Jo? Takže to je prostě fascinující věc, nicméně samozřejmě nemůžeme přikládat tedy k tomuto pitnému roztoku vepřových kmenových buněk nějakou zazračnou moc, že to působí na všechno a pro všechny. Nicméně je to skutečně jakoby lékařsky zdokumentovaná věc. No a z toho pohledu biologického a psychosomatického té interpretace, no tak to, co vidíme tedy, ten atrofovaný krevní symplast v tomto případě vlastně zrcadlí prenatální strukturální zničení právě té nervové tkáně, která byla způsobená právě tím chemickým toxinem z toho bojového plynu. Jo. A tento toxin právě zdevastoval ten biologický terén, jo, toho vyvíjecího se plodu a zablokoval vlastně ten normální somatidový cyklus, který je nezbytný pro zdravou buněčnou mitózu a růst tkání. Jo. Takže vlastně tady můžeme vidět přesně jakoby v přímém přenosu tady tuhletu situaci a i otázku toho prostě této interpretace. Jo. Takže vlastně a aplikace těchto kmenových buněk prostě dodala tělu, tomu dítěti, tomu chlapci potřebné biofyzikální frekvence a suroviny, protože tam pochopitelně v rámci té tekutiny tam šlo samozřejmě i o otázku těch jednotlivých frekvencí, které byly v těch buňkách a umožnilo to vlastně tomu systému vlastně nastartovat proces, řekněme proces, nevím, jestli to můžu nazvat proces neuroplasticity, ale došlo k tomu, že vlastně došlo k znovu vybudování té zničené nervové dráhy, kterou byl vlastně ten plod poškozen na ten chlapec, když se narodil. Takže tady vidíme skutečně velice zajímavý, fascinující příklad. No a když se přesuneme tedy na obrázek 3, Pavlíku, tak tady je taky velice zajímavý příběh. Je to velice zajímavá věc, tady tento interpretace tady tohoto symplastu, tak interpretace je vlastně krvácení do mozku po pádu na ledě. A já vlastně to vysvětlím, že tento vlastně symplast se vyznačuje z pohledu té interpretace doktoru Bigelsonových jasnou anatomickou čitelností, která okamžitě vlastně ukazuje, a to můžete vidět i vy, nebo to můžete vidět, každý z nás můžeme vidět, že vlastně pod tím mikroskopem se zhmotňuje, řekněme, dokonalý, takový bych řekl, boční profil silueta lidské hlavy a lebky. Jo. A když se na to tak podíváte, že jo, když se na to podíváme, to si myslím, že je vidět jasným způsobem. A vlastně na to vlastně plynule navazuje ta linie krční páteře stoupající vlastně k týlu, jo, tak jak to vidíte, jo, tam po té levé straně. A v oblasti vlastně samotné lebeční klenby je vlastně viditelná taková ta dramatická anomálie, ta krystalická struktura, která je vlastně jakoby mechanicky narušena a ona vykazuje známky jakoby drcení a jakoby je přerušena prostě tou tmavou, nepropustnou trhlinou, která vlastně signalizuje jakoby to závažné narušení celistvosti tkání a vůbec toku energie. Jo? No a když se vlastně podíváme na toho pacienta, tedy na to klinické pozadí a toho pacienta, o kterého tady jde, tak tady se jedná vlastně o jeden z nejvýznamnějších případů záchrany lidského života v celém životě vlastně bratrů Bigelsonových jo, a rodiny Bigelsonů. Protože tady jde o blízkou rodinu přítelkyni Bigelsonových, která nešťastně upadla prostě při rekreačním bruslení na ledě a utrpěla velice silný úder do hlavy. No a tak ona šla do nemocnice, jo, lékaři prostě, lékaři konstatovali, že nenašli žádnou patologii a propustili domů jako zcela zdravou. Takže si představte, že ve Spojených státech mají přístroje za miliony dolarů, oni se na ní podívali a řekli, no jste zdravá, můžete jít domů, jo. No ale tady ta přetrvající nevolnost, jo, a ty problémy, které měla, tak vlastně ona šla k Joshovi Adamovi, Bigelsonovým, jako k lékařům a vlastně poprosila je o pomoc. A oni vlastně odebrali kapku krve a uviděli vlastně pod mikroskopem vlastně to, co vidíte vlastně na monitoru, šokující profil lebky s trhlinou, ano. A okamžitě vlastně je poslali zpět do nemocnice s naléhavým varováním, že má skryté vnitřní krvácení do mozku, hemoragii. No a ta druhá vlna nemocničních testů, tak vlastně jejich nález plně potvrdila a bylo došlo tedy k urgentnímu neurochirurgickému zákroku, který vlastně jí zachránil život. Takže vlastně to je jeden z takových, řekněme, až mě mráz po zádech a po kůži jde, jako z toho, jakým způsobem vlastně skvělou práci dělají doktoři Bigelsonovi a vlastně tímto způsobem zachránili život vlastně této dívce nebo paní. Jo? A z toho, když se zase na to podíváme z toho biologického a psychosomatického hlediska, no tak tady vidíme jasně, že tento případ demonstruje jasnou převahu té krevní prediagnostiky nad těmi statistickými nemocničními přístroji, jo, za ty miliony dolarů, o kterých jsem prostě mluvil, jo. Prostě ona spadla na ledě, jo, byl tam jasný kolaps těch jemných cév a krvácení, což vlastně v těle vytvořilo právě masivní mechanické elektromagnetické interferenční pole. A toto elektromagnetické interferenční pole, to poškozené ložisko vlastně začalo vyzařovat právě tuto disonantní frekvenci, které právě, když jsem mluvil vlastně o profesoru Norderströmovi, tak vlastně, protože on o tom hovoří o referenčním elektrickém obvodu, tak vlastně zachytil vlastně, byl zachycen v tomto mikroskopu, jo, a byl vlastně přenesen do toho krevního řečiště. A ta krev vlastně protkána tím vysoce nabitým, tím vlastně byla takhle protkána, tak ona zaznamenala tuto trauma, vlastně jako, řekněme, tekutá fotografická deska. No a samozřejmě po nanesení na to sklíčko, tak ta informace prostě byla vidět, prostě je vidět tak, jak vidíte prostě na té fotografii, jo. A to stmavé zbarvení toho symplastu, tak to je jasný přímý fyzický otisk staré nevstřebané krve a stagnující lymfy v lebeční dutině, jo. Takže to je To je prostě skutečně prostě fascinující věc. Takže pojďme a dostaňme se k dalšímu, případu, pojďme k snímku 4. Tak, Pavliku, já se tě už ptát nebudu, protože ty víš, co tam na tom obrázku je, ale řekněme, jedná se tady o mozeček a prodlouženou míchu, to znamená, tento vlastně krystalický symplast zobrazuje prostě čistou podlouhlou strukturu, která vlastně pod tmavým polem toho mikroskopu zobrazuje vlastně zadní část lidského mozku v oblasti mozečku a na něj vlastně plynule navazující prodlouženou míchu. A ta vnitřní textura symplastu je vlastně jemná, ona je protkaná mikroskopickými liniemi připomínajícími vlastně nervová vlákna. A ta vnitřní struktura vlastně, jo, my to vidíme. Jo. A na rozdíl vlastně od těch, řekněme, zánětlivých symplastů, které ještě my se budeme o tom bavit později, já budu ukazovat další fotografie, tak na rozdíl od zánětlivých symplastů tento biogram vlastně nevykazuje známky nějakého barevného spálení. Nevidíme tady, protože samozřejmě uvidíte na těch dalších různých snímcích různé typy, které jsou i různě barevně, mají různé barevné korelace. Tak vlastně tady vlastně v tomto přechodu prodloužené míchy do pateřního kanálu je vlastně patrné zúžení a mechanické napětí té struktury. Jo. A z toho pohledu toho klinického pozadí a toho daného příběhu toho pacienta, no tak ten snímek patřil pacientovi, který utrpěl těžké strukturální zranění hlavy a krční páteře při dopravní nehodě. No a tento pacient vlastně trpěl chronickými bolestmi hlavy, měl závratě a měl poruchy rovnováhy, které vlastně alopatická medicína nedokázala efektivně diagnostikovat ani léčit. No a vlastně při pohledu na jeho krev bylo okamžitě zřejmé, že vlastně mechanický náraz fyzicky poškodil a vyosil lebeční kosti a horní obratle z jejich přirozené osy. No a z toho biologického a psychosomatického pohledu, nebo z pohledu té interpretace, tak ten mozeček a prodloužená mícha, ta latinský medulla oblongata, tak vlastně jsou klíčovými neurologickými křižovatkami lidského těla. A z hlediska vlastně kraniální osteopatie vlastně toto poškození vyvolalo zablokování primárního respiračního mechanismu. To znamená, šlo o rytmické pulzování mozkomíšního mozku, které vyživuje mozek a čistí tkáně. A vlastně svalové stažení a strukturální napětí v té krční oblasti jako vlastně stlačilo kapiláry a lymfatické cesty, což vlastně vedlo k lokální stagnaci těch energetických polí, jo, které nemohly proudit. Jo. A vlastně krev, toto traumatické zablokování okamžitě vlastně, ona to, ta krev okamžitě promítla na to skličko vlastně v podobě toho zúženého symplastu té míchy. Jo. Takže vlastně ty nervové symplasty vlastně pod mikroskopem charakteristicky vypadají jako takové trubice roztřepanými okraji, jo. Takže tohle to je a to zelené zabarvení, které u toho pacienta v krční oblasti je, tak se objevilo vlastně s přímým důkazem vlastně toho hlubokého metabolického a buněčného stresu v té jeho centrální nervové soustavě jako takové. Tak a teď se podíváme na další snímek, Pavlíku. Tak. A teď tady máme zase jiné zajímavé barvičky. Tak tady je prosím vás velice zajímavá věc. Tady, když se podíváte, tak tady vidíte mozek pacienta, který je na velké množství farmaceutických léků. Jo? Toto je velice zajímavá věc a je to i vlastně částečně takové dost dobré poučení, protože vlastně tento symplast mozku, on ukazuje extrémní míru strukturální degradace a deformace, tedy podle interpretace samozřejmě doktoru Bigelsonových, která ho vlastně činí jedním z nejtemnějších snímků právě v té databázi Bigelsonu. A proč? No protože vlastně místo čistých anatomických linií tak pozorujeme takovou chaotickou, nevzhlednou krystalickou hmotu, jo, s nepravidelnými okraji. A ten symplaz je vlastně prostoupen takovými různými, jo, jakoby i ložisky stagnace. Jo. A on vlastně vykazuje jasné, toxické, nepřirozeně zářivé barevné odchylky. A ta vnitřní struktura, ona vlastně je uzavřená a jakoby je nepropustná. Jo? Bez jakýchkoliv vlastně známek zdravé porozity. Jo? Ta poreznost tam chybí. Jo? No a vlastně tento symplaz patří ženě, která sama působila jako terapeutka v oblasti alternativní péče. A v minulosti jí byla konvenčními psychiatry diagnostikována schizofrenie, načež byla vlastně medikována masivními dávkami těžkých psychiatrických léků, neuroleptik a chemických farmaceutik. A vlastně tyto léky sice potlačily její vnější psychické symptomy, ale zcela paralyzovaly její vlastně nervový systém a zdevastovaly biologický terén. A poté vlastně, co prošla na Bigelsonově klinice kompletní detoxikací od farmakologických léků, uvolněním svalého pancíře a strukturálním osteopatickým ošetřením, tak se jí vlastně krev zcela vyčistila, symplast zmizel a žena dnes žije plnohodnotným životem bez psychiatrické medikace. A samozřejmě z pohledu té biologické a psychosomatické interpretace vlastně tak tento snímek je jasné vizuální momentum toho vlastně, co doktor Bigelsen nazývá toxickým zanesením terénu chemickými jedy. A alopatická psychofarmaka jsou cizorodé syntetické substance, které tělo nedokáže přirozeně metabolizovat ani vlastně vyloučit. Jo? A tyto chemikálie impregnují buňky, mění pH plazmy a nutí vlastně somatidy pleomorficky mutovat do vysokovalentních patogenních forem. Já jsem toto vysvětloval předminule vlastně v tom prvním dílu, kdy jsem vlastně, nebo i myslím v tom druhém, teď si nevzpomínám, kde jsem vlastně jasně hovořil o těch rozdílech, které tady jsou. Ano. A vlastně solidní nepropustná vlastně textura symplastu mozku tady na tomto snímku dokazuje, že vlastně tkáň je energeticky zcela uzavřena. A vlastně tělo v podstatě vypnulo vědomí v daném orgánu, aby ho chránilo před dalším chemickým bombardováním. Jo? A teprve vlastně pročištěním terénu, tak jako když si to vezmete, když jsem dával ten příklad s akvariem v tom prvním dílu, ano, jo, tak vlastně když se vyčistí ten terén, vyčistí se to akvárium pro ty rybičky, aby tam mohly super plavat, aby bylo všechno v pohodě, no tak vlastně došlo k obnovení toku té energie, ty rybičky začaly jakoby v uvozovkách rybičky začaly dýchat, jo, obnovil se tok energie a umožnilo to vlastně somatidům regredovat zpět do jejich zdravé formy, což tedy vedlo k úplnému rozpadu a rozpuštění tohoto patologického krystalického obrazu. A já jsem chtěl tady říct, já jsem to zapomněl říct na začátku pořadu, tak jak to říkám v těch prvních dvou dílech, samozřejmě tyhle ty informace, které tady předkládám, tak to je všechno oblast alternativní medicíny, byť to jsou samozřejmě doktoři Bigelsonové, jsou Adam a Josh a zemřeli Harvey, doktor Bigelson, jsou samozřejmě kvalifikovaní, vystudovaní lékaři, nicméně jejich výzkum a všechny tyhle ty věci lékařská západní věda neuznává. Tím pádem samozřejmě, když je to samozřejmě i na vaši zodpovědnost, jakým způsobem vy tyto informace přijmete, protože i ty veškeré věci tady popisuji, tak samozřejmě, jestli máte nějaké problémy, pochopitelně kontaktujte svého lékaře. Jo, já vám to tady dávám jako informaci o alternativě, o možnosti, které jsou a které existují, o výzkumu právě alternativních lékařů. Takže samozřejmě z té oficiální lékařské vědy tyto věci samozřejmě věda lékařská odmítá. Nicméně velice zajímavé se na to podívat také z druhé stránky věci, kdy vlastně vidíme, že jsou lékaři v alternativní medicíně, kteří s těmito věcmi pracují. A nejsou to jenom, prosím vás, doktoři Bigelsonové, jsou velice zajímavé nové metodologie, které používají v Moskvě, v Rusku, co se týče vlastně, kdy pomáhají lidem právě v kontextu dalších zajímavých metod, které jsou pochopitelně provázané s touto metodologií, kterou tady popisuji. Takže pojďme se podívat na snímek 6.

0: Pavlíku, nevím, jestli jsi tam usnul, já tě prosím o další snímek. Děkuji. Tak a teďka ten snímek, on tady není vidět celý, nicméně je to takové jakoby, je to takové jakoby účko, je to jakoby takové účko a to je velice zajímavé. Tady, Pavle, vypni se mikrofon, nebo chceš něco říct?
1: Ne, v pohodě. Vypínám mikrofon.
0: Tady vlastně je ta semnice. A tento vlastně symplast vlastně v kapce té živé krve se projevuje vlastně jako dlouhý takový krystalický, hadovitě se kroutící útvar, kolující vlastně v krevní plazmě mezi těmi červenými krvinkami. A on vlastně vizuálně je velmi podobný symplastu tlustého střeva. Avšak vlastně vykazuje jeden naprosto zásadní rozlišovací znak, který vlastně popsala vlastně expertka Silke Friedrich. Na jednom ze svých vlastně konců je vlastně tento krystalický symplast zřetelně a ostře zašpičatělý. Ono to tady není vidět na tom obrázku, jo? Ale on je vlastně takhle ostře zašpičatělý. A tato vlastně zašpičatělá hlavička jasně identifikuje přítomnost parazitární formy, tedy ta semnice nebo hlístice. Takže vlastně symplast je vlastně velmi hustý, nepropustný a vykazuje známky vysokého elektromagnetického náboje. A z pohledu toho klinického pozadí toho daného pacienta, tak snímek vlastně pochází od pacienta, který trpěl vážnými chronickými trávicími potížemi, podvýživou a únavovým syndromem a kožními ekzémy. A pacient vlastně opakovaně podstupoval konvenční antiparazitární léčbu a pomocí toxických léků však parazity se do jeho těla neustále vraceli. No a při vyšetření vlastně krve doktoru Bigelsonových tak okamžitě spatřili vlastně tento symplast, ta semnice, který je vnořený přímo do oblasti toho symplastu tlustého střeva, což tedy samozřejmě, když to pacient viděl, tak byl šokovaný. Ano. No a z toho pohledu interpretace té biologické a psychosomatické, tak vlastně tento na tom obrázku to nám skutečně přináší, bych řekl, takový revoluční pohled na fenomén parazitů v lidském těle. Protože podle principů vlastně pleomorfismu a nové biologie nejsou vlastně parazité vnějšími nepřáteli, kteří nás bezdůvodně napadají. Jsou to vlastně přirození biologičtí uklízeči a rozkladači, kteří jsou přitahováni do překyselého, stagnujícího a toxického terénu plného metabolického odpadu. A Adam Bigelsen vlastně používá jasné přirovnání, že on říká vlastně, že pokud uspořádáte doma velkou party, nakoupíte jídlo, alkohol a vlastně a neuklidíte odpadky po té party, no tak samozřejmě se vám můžou do domu dostat šváby, myši a nevím, co ještě jakákoliv jiná havěť. No? No takže vlastně můžete, mravenci, jo, a další věci. Takže vlastně můžete sice, je sice otrávit chemii, ale pokud neodnesete ty odpadky, nebudete mít podlahu, no tak se prostě vrátí zpátky. A vlastně k cestou k vyléčení vlastně proto není jako boj s parazity cytotoxickými jedy, ale radikální změna terénu. To znamená, že musíme jim vzít jejich potravu, vyčistit vnitřní akvárium a změnit pH, načež vlastně parazité z těla sami přirozeně a bezbolestně odejdou. A teď samozřejmě toto je pochopitelně pohled doktoru Bigelsonu. Já vím, že tady v oblasti parazitu a klinické práce s parazity, zvláště na klinice v Brně, vím, že se touto problematikou lékaři velice podrobně zabývají a jsou na to samozřejmě v ohledu i alternativní medicíny, jsou na to i čínské medicíny, jsou na to trošku částečně různé pohledy. Nicméně já samozřejmě teďka mluvím o tom výzkumu doktoru Bigelsonových, proto to tady zmiňuju. Poprosím další snímek, Pavlíku. Tak. A tohleto je, prosím vás, zlomená ruka. Vlastně tento, tady vlastně, já když se na to podíváte, pro mě to je skutečně velice takový prostě, až bych řekl, nejuchvatnější a jeden z takových jasných, čitelných důkazů vlastně v tom, řekněme, když bych to takhle řekl, v tom atlase těch Bigelsonů, ano, těch lékařů. Protože vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli, v tom dark fieldu se vlastně uprostřed vlastně červených krvinek zhmotňuje obrovský trojrozměrný krystalický obraz, kde vlastně jasně vidíte, bez jakékoliv pochybnosti, kde vidíte anatomický tvar lidské ruky. Jo, prostě... Jo, ruka. Jo. Ano, a na tom Simplasu jsou zřetelně patrné, jo, ty jednotlivé prsty, dlaně, jo, a teď si všimněte tam jako ta zápěstní kůstka. A v oblasti vlastně zápěstí vlastně je navíc viditelný, velmi ostrý, jasně definovaný krystalický zlom, jo, když se podíváte s posunem vlastně struktury, který přesně indikuje tu mechanickou frakturu kosti, jo, to znamená to zlomení, jo. Takže vlastně, a ten snímek patřil pacientovi, který jako několik dní před odběrem vlastně utrpěl vážný úraz, jo, krve tedy. A ta ošklivá zlomenina zápěstních kůstek právě a předlokti při pádu. Takže vlastně pacient přišel s rukou vlastně už v sadrovém obvazu a doktor Bigelsen mu vlastně odebral, jo, tu kapku krve, jo, a na zdravé ruce. No a když vlastně ten vzorek zaostřil, tak na obrazovce se objevil tady tento gigantický symplast té zlomené ruky. Takže vlastně tady je jasně vidět, když se podíváte na ten snímek toho mikroskopu, že skutečně to jasně dominuje, jo, jo, takže to je prostě úplně jasným způsobem vidět. No a z pohledu té psychosomatické interpretace a té biologické, tak vlastně tady potom vzniká, řekněme, taková jako základní vědecká otázka o fyzikální podstatě těch symplastů. Jo, protože kapilára na prstu, ze které byla vlastně krev odebrána, měří vlastně v průměru pouhých několik mikronů. Jo, ona je tak úzká, že vlastně červené krvinky musí vlastně procházet v jedné řadě za sebou. A vlastně tento symplast té ruky je mnohonásobně větší než červená krvinka. Jo, všechno to, co ukazuje, je mnohonásobně, ty symplasty jsou mnohonásobně větší než červená krvinka. A pokud by vlastně fyzicky koloval v krevním oběhu, tak je jasné, že by ucpal cévy, jo, a způsobil smrtelnou embolii. Takže to dokazuje, že vlastně symplasty nejsou pevnými objekty, které kolují v krvi, ale jsou to vlastně čistě energetické, elektromagnetické otisky. Jsou to ty hologramy. Ano, takže vlastně fyzické zranění ruky vytvořilo v těle masivní stresové a napěťové pole, které vlastně se promítlo do té krevní plazmy. A po nanesení vlastně té krvi na to sklíčko, jo, tak vlastně ta nahromaděná energie okamžitě skrystalizovala do fyzické podoby toho symplastu, což se samozřejmě projevilo tím, že vlastně krev vlastně funguje právě jako ten, řekněme, ten, tak jak to vidíme dneska v tomto pořadu, že vlastně krev funguje jako ten univerzální vypravěč a ukazuje vlastně to tekuté, stojaté vlnění, které reaguje na ten stav těla. Takže vlastně to, co my si tady všechno ukazujeme, tak to je jasný poukaz na a otisk všech jednotlivých vibrací, které my máme v těle. Všech jednotlivých energií a vibrací, které se projevují v našem těle. Protože budeme se bavit později také o věcech, které souvisí s našimi emocemi a s traumaty a s dalšími věci, které jsou velmi důležité. Pojďme se podívat na snímek 8. Tak. A tady si myslím, že to se nemusím ani ptát a ani Pavlík nepotřebuje žádnou podporu se podívat na název toho souboru grafického, co jsem mu poslal, protože tady je samozřejmě vidět. Pavlíku, co? Noha.
1: Já jsem něčím překvapit, nějakou blbostí, a zrovna tak rychle mi nic nenapadlo.
0: Aha, nenapadlo tě, tak můžu to ještě zopakovat a možná, že ti něco napadne, hele, ještě jednou to teda zopakuju. Ne, ne, takže vlastně myslím si, že každý z nás vidíme tady tu nohu. No a vlastně ten symplast se vlastně pod mikroskopem vlastně v tom tmavém poli zobrazuje právě jako, vidíte to, ten protáhlý, krásně tvarovaný krystalický útvar, který samozřejmě, vidíte to tam i v těch anatomických detailech, když se podíváte, jo, že vlastně kopíruje boční profil lidské nohy, jo, kotník je tam vidět, chodidlo, jo. No a vlastně při tom zkoumání, tak vlastně uvnitř tohoto symplastu jsou takové patrné, jestli se, když se podíváte, takové patrné, jemné, svítící podélné linie, jo, vidíte je tam, jo, které vlastně se táhnou vlastně od oblasti jakoby stehna přes koleno až vlastně k patě, jo, když se na to mrknete. A vlastně tyto linie připomínají taková jakoby svalová vlákna, nervová zakončení a také akupunkturní meridiány, které vyzařují vlastně to elektrické napětí. A okraj vlastně chodidla vykazuje známky zvýšeného krystalického napětí a právě toho tmavšího zabarvení. Takže vlastně, co to je za pacienta? Když se podíváme, Pavlíku, jestli tak si vypni mikrofon, je slyšet tvoje tady dýchání a tyhle věci, děkuji ti.
1: Ano, už to udělám.
0: Ale samozřejmě, když se budu něco ptát, tak jako rád tě uslyším opět. A tady vlastně, když se podíváme na to z toho pohledu toho klinického pozadí a toho pacienta, tak vlastně pacient přišel prostě normálně na rutinní prostě konzultaci, jo, říkal, že prostě no je takový chronická únava, cítí chronickou únavu, je takový, jo, prostě normálně klasicky napsal do toho zdravotního dotazníku, že když přijdete k doktorovi, tak tam je dotazník, tak tam prostě psal a on tam vědomě neuvedl žádné fyzické úrazy ani potíže s pohybovým aparátem. A když mu vlastně potom doktor Josh Bigelsen odebral vlastně kapku krve a analyzovali, tak na obrazovce okamžitě se objevil tady to, co vidíte, tento zřetelný boční profil nohy a chodidlo. A doktor Josh vlastně se pacienta zeptal jako na potíže s nohou. Načež vlastně pacient v úžasu přiznal, jo, ano, já trpím vážnými bolestmi paty, patní ostruha. A má poškozené vazy v kotníku a měl poškozené vazy v kotníku po starém sportovním úrazu, na které v dotazníku jednoduše zapomněl. Takže prostě buď vědomě, nebo prostě zapomněl na to, nenapsal to tam a přesto vlastně to tam doktor Bigelsen to tam, Josh Bigelsen to tam jasně našel. Takže vlastně zase z pohledu té psychosomatické interpretace tento snímek je jasným, skvělým dokazem toho, že vlastně ten biologický terén toho lidského těla našeho si pamatuje každé fyzické a emocionální trauma z minulosti. A i když vlastně ho naše vědomá mysl vytěsní nebo na něho zapomene, tak vlastně to staré poranění kotníku vlastně vytvořilo v tkáních chronické svalové stažení, ten lokální svalový pancíř, který vlastně stlačil kapiláry a zablokoval přirozený tok lymfy a energie vlastně podél toho meridiánu, jo, takže vlastně, a tato vlastně dlouhodobá stagnace vlastně vytvořila v energetické síti těla vlastně to rušivé pole. Takže vlastně krev je takový dokonalý vodič vibrací, jo, protože vlastně to pole to jasně zaznamenává. Jo? Takže vlastně na tom skličku bylo vlastně toto zablokované energetické napětí se zhmotnilo přesně podle toho obrazu, které vy vidíte prostě na obrazovce, na počítači nebo na tabletu nebo na telefon, který máte. Jo? Takže vlastně to jasně odhaluje prostě ten stav toho pacienta jako takového. Pojďme se podívat dál. Tak. A tak teďka už si myslím, že všem je jasné, když se podívají na levou stranu obrazovky, o čem se budeme teď bavit. Budeme se bavit o zubním implantátu a rentgenu, jo, který vidíte vlevo a ten jo, a zubní implantát a potom to vpravo, to, co je vidět vlastně na to, co je vidět. Takže na tom snímku vlastně, když se podíváme a budeme dále procházet tedy archiv doktoru Bigelsenu z těch 100 tisíc...
1: Kdyby si se mi teď zeptal vlevo, co na tom snímku vidím, tak je to krásná bota, ale i s tím šněrováním tam vlevo. Vidíš to?
0: No, tak ty vidíš botu, jo.
1: No, s tím jako, šněrováním tam krásně.
0: No, já to vidím, no, jo, ale samozřejmě, že se jedná o zubní implantát.
1: Jasně, to je jenom tak, aby řečte stranu.
0: Jo, jako pro srandu, jasně, no, takže Takže se posuníme dál. No a vlastně tady na té levé straně, takže vlastně ten, on je unikátní ten snímek s tím, že vlastně, když se podíváte, tak tady je vidět pěkné srovnání. Srovnání vlastně toho vlastně to, co můžeme vidět na té levé straně, jo, prostě kde vidíme prostě to, ten rentgen a na pravé straně vlastně ten krevní symplast, jo, který vlastně je vidět. Takže vlastně na té levé straně vidíme ten rentgenový snímek té čelisti a vlastně té pacientky. Takže vlastně a ten kovový implantát na rentgenu se vlastně s tím krevním symplastem zhoduje vlastně v měřítku, když se podíváte jako v tom měřítku 1:1, včetně vlastně úhlu zavedení do kosti. No a vlastně ten snímek byl pořízený ve spolupráci se zubní klinikou s jednou zubní klinikou. A pacientka vlastně trpěla těžkými, nevysvětlitelnými chronickými bolestmi hlavy, měla migrény a hlubokou únavu, které vlastně propukly několik měsíců po zavedení právě tady tohoto drahého zubního implantátu. A alopatičtí lékaři její potíže vlastně označovali za psychosomatické a implantát považovali za dokonale vhojený. No ale když se však podívali na její živou krev, tak spatřili vlastně tento symplast šroubu, na který vlastně pod mikroskopem vlastně aktivně útočili a to, co vidíte vlastně kolem, to, co aktivně útočí na ten symplast, tak to jsou bílé krvinky. Takže jakmile byl vlastně implantát z čelisti chirurgicky odstraněn, tak vlastně veškeré bolesti okamžitě a trvale zmizely. Takže opět, když se podíváme na tu interpretaci, tak vždycky organismus je geniální biologický systém, který okamžitě rozpozná cokoliv, co není jeho přirozenou součástí. A žádný umělý materiál, ať už jde o titanový implantát, amalgánovou výplň či plastové tělisko, nelze vlastně do těla zavést bez toho, aby to nevyvolalo nějakou reakci toho terénu. Samozřejmě, že jsou případy, kdy to tělo si s tím poradí a vyrovná nějak energeticky, jo, neříkám, že ne, pochopitelně. No a zubní implantát vlastně v tomto případě fungoval jako permanentní, vysoce destruktivní, interferenční pole, které doslova zkratovalo akupunkturní meridiány procházející daným zubem. Takže vlastně ten aktivní tok bílých krvinek na symplast šroubu, na skličku, vlastně to, co vidíte vpravo, tak dokazuje, že vlastně imunitní systém pacientky byl v neustálém stavu vyčerpávající pohotovosti a marně se snažil to cizí těleso z těla vyloučit. No a tady si myslím, že to je jedno z takových varování před nebezpečím. Neříkám, že vždycky, je to takhle předtím varuje doktor Bigelsen, že tohle to může být nebezpečí moderní invazivní stomatologie, která prostě ignoruje energetickou anatomii lidských úst, jo? Což je tedy samozřejmě v kontextu například tradiční čínské medicíny zcela jasná věc, která s tímto pracuje. Tak pojďme se podívat na snímek 10. Tak a tady si myslím, že i bez toho snímku vlevo, vpravo je jasně vidět, o co se jedná. Jedná se tady o koleno.
1: A myslím, kardánka, no ale to je jedno.
0: No.
1: Kardanova zídra, takže to přišlo. Tentokrát.
0: Jo, dobře. Takže vlastně tento snímek vykazuje vlastně dvě zcela odlišné struktury, jo, a tady, když se podíváte vlastně na ten snímek vpravo, tak v tom pozorném poli toho mikroskopu, jo. Tady na té pravé straně se je vidět jasně trojrozměrný krystalický symplast lidského kolena, tam to je vidět, ano, který vykazuje známky strukturálního stlačení, jo, tam mikrotrauma, která tam je a to lokalizované napětí, tam to je prostě vidět u toho, jo, když se na to podíváte, jo. A potom, když se podíváte ještě pozorně, tak tam vlevo vidíte další věc. A bezprostředně vlevo od tohoto kolenního symplastu vlastně se nachází taková obří, jo, vidíte takovou kulatou černou bublinu, jo, která je vlastně protkána takovými drobnými svítícími částečkami.

0: jako prachu a krystalickými sedimenty. A tato bublina má výrazný vlastně takový tlustý zářící okraj. No a vlastně tento biogram vlastně patřil samotnému Adamu Bigelsonovi zase. A Adam vlastně, on jako takový milovník hudby, tak byl na jednom koncertu a prostě zapojil se tam na tom koncertu, řekněme té heavy metalové hudby, se zapojil do divokého tance a vlastně bohužel na něj nešťastně spadl jeden fanoušek a ošklivě mu poškodil právě koleno, jo. Takže vlastně jeho bratr Adam mu odebral kapku krve a spatřil pod mikroskopem přesně přesný symplast tady tohoto zraněného kolena, to, co vy vidíte na tom obrázku. Jo. Takže vlastně, když se podíváme na všechny ty snímky, kterých jsme zatím, teďka jsme u toho 10. snímku, tak vlastně tady vidíme to, že ty snímky a i tento snímek přináší klíčové metodologické ponaučení a vlastně demaskuje současné vlastně i různé mýty, jo? Protože teda alespoň podle doktora Bigelsona, protože vlastně tato černá bublina se špinou na levé straně, když se podíváte, tak to je vlastně důkazem, který vlastně někteří neskušení lidé, kteří používají mikroskop a vlastně nemají tu zkušenost jako doktor Bigelson se 100 000 vzorky, no tak potom se mohou vyskytovat podle doktora Bigelsona různé případy, jak to doktorka Anna Marie Mihalce, která vlastně tvrdila, že vlastně se jedná o sebe sestavující se nanoboty, které jsou tedy v krvi, nebo parazity v krvi. Já bych na to jenom reagoval tím způsobem, že samozřejmě na to jsou různé studie, na to jsou různé výzkumy. Doktor Bigelson se k tomu tady staví tak, že všechny tyhle ty, řekněme, teorie o nanobotech v krvi a tyhle ty informace, které jsou různě na internetu, tak samozřejmě o tom, jakoby on se k tomu staví skepticky, protože říká, že za posledních 30 let tyhle ty jednotlivé věci v krvi sleduje. Jo, takže on to vnímá, že ta interpretace těchto jednotlivých lidí není správná. A že vlastně ve skutečnosti se jedná o obyčejnou vzduchovou kapsu se špínou, která vlastně vznikla nesprávnou neopatrnou přípravou podložního sklíčka. Ovšem na druhé straně si myslím, že je důležité říci, že je tady opět spoustu jiných lékařů, patologů a dalších lékařů, kteří pitvali lidské těla, kteří se setkali s jinými dalšími zajímavými důkazy. Tam samozřejmě na to nemáme často tady rozebírat, nicméně jsem chtěl tady na toto upozornit, že samozřejmě na to mohou být v alternativním světě různé názory, nicméně je také důležité, kromě tedy názoru doktora Bigelsona, se na to podívat ze strany výzkumu a dát také promluvit i dalším alternativním lékařům, specialistům. Tak, pojďme na snímek 11. Tak, Pavlíku, co tam vidíš na tom snímku?
1: Musím si pustit mikrofon. No, takový choulostivé téma, že? Takové choulostivé, že by to bylo něco okolo prostaty pánské?
0: No, tak vidíme tam na obrázku mužský orgán, že? Pochopitelně, tak není sice tak pozdě, ale jako myslím, že děti se nedívají na tento pořad, takže si myslím, že tam zcela, myslím, že každý z nás rozeznáme tento mužský orgán. A tento symplast vlastně se pod mikroskopem v tmavém poli vlastně zobrazuje jako skutečně, je to výrazné, je to vidět, jo, je to prostě, je to jasný falický tvar, jako, který vlastně představuje mužské genitálie. No a vlastně na tomto symplastu je však patrná masivní patologická aktivita. Jo? A ty jeho okraje vlastně jsou, když vidíte, ty okraje jsou neostré, rozmazané a vlastně doslova obklopené obrovskými, když se podíváte, takovými zařícími zluky, takových těch krevních destiček, jo? Trombocitu, jo? Když se na to mrknete. Jo?

podstoupil tedy tu vazektomii, tedy přerušení chámovodu, jako vlastně formu antikoncepce. A přestože ho vlastně konvenční lékaři ujišťovali, že zákrok nemá žádné vedlejší účinky na jeho zdraví, u muže se postupně rozvinuly chronické bolesti v oblasti pánve, erektilní dysfunkce a hluboká ranní únava. A když se vlastně doktoři Biggersonovi podívali na jeho krev, no tak spatřili vlastně tento symplast genitálii, který doslova křičel o pomoc z jejich kontextu a z jejich chápání a z jejich dlouhé klinické praxe. No, protože vlastně z toho pohledu psychosomatický pohled a z pohledu té biologie, no tak lidské tělo je vlastně dokonale přírodní, vlastně jsme dokonale přírodní organismus, stvoření, které vlastně není biologicky navrženo k tomu, aby vlastně bylo záměrně jizveno a mrzačeno chirurgickými řezy. A vazektomie vlastně představuje, tedy podle samozřejmě pohledu doktoru Bigglesonu, vazektomie představuje mechanické přerušení chámovodu, které zcela zablokuje přirozený tok semenné tekutiny, lymfy a energie k urogenitálnímu systému, jo, v urogenitálním systému. Takže vlastně ty chámovody leží vlastně na důležitých akupunkturních dráhách a jejich přetnutí vyvolá vlastně v pánvi permanentní energetickou přehradu. Takže vlastně tělo na toto umělé jizvení a zablokování toku reaguje neustálým chronickým lokálním zánětem. A zhlukování vlastně těch krevních destiček a bílých krvinek vlastně kolem symplastu, genitálii, tak vlastně, když se na to prostě ti lékaři Biggersonovi podívali na skličku, no tak je jasným důkazem tohoto zánětu. A zánět je sice přirozený hojivý mechanismus těla, ale pokud je vyvolán právě touto permanentní mechanickou blokádou, no tak imunitní systém se vyčerpává a dochází vlastně k celkové devastaci celého biologického terénu pánve. A zase opět, jaký terén, mluvil jsem o tom, podívejte se, když tak na ten první díl nebo druhý díl, kde jsem vysvětloval rozdíl mezi tím terénem, který mezi těmi dvěmi klasickými názory Bechampa a Louis Pastera. No, pojďme na snímek 12. Tak. A tady je, vidíte pankreas, tady vidíte slinivku, jo, a vlastně tento symplast vlastně představuje velice takovou, bych řekl, podle doktoru Biggersu z jejich kartotéky těch jednotlivých snímků, velice dramatickou krystalickou formaci, která vlastně v biogramu odpovídá bránici a horní části břicha. A pod mikroskopem vlastně vidíme takový velký, silně deformovaný a zřetelně poškozený symplast slinivky břišní, a který vlastně vykazuje známky takového hlubokého energetického stažení. Jo. A vlastně ten vlastně symplast je z obou stran jako bezprostředně doprovázený takovýma dvěma velkýma, tmavými, hustými takovými jakoby buňkami, a které vlastně na slinivku fyzicky přimykají a svírají. No a vlastně tady z tohoto biogramu, který je popisovaný, tak vlastně doktoři Bigglesonovi on se vlastně tento biogram zhmotnil muži za několik dní vlastně před odběrem, a protože on prožil vlastně těžké emocionální trauma. A to těžké emocionální trauma, které ho potkalo, no tak tento muž náhodně zjistil, že jeho milovaná manželka dlouhodobě ho podvádí a má milostný poměr. No a tento objev vlastně pro něj, když to zjistil, tak vlastně to představovalo takové zhroucení pro něho světa, že vlastně tento pocit se mu, vlastně to byla pro něj jakoby taková strašná rána do břicha pro něho. A bezprostředně vlastně po tomto šoku vlastně se objevily tyhle silné žaludeční křeče a tlak v oblasti solar plexu. A vlastně potom vlastně to krev, kterou doktoři Bigglesonovi odebrali v jejich klinice, no tak jasně ukázalo na toto psychické trauma, a vlastně to se jasně promítlo tady, jak to vidíte na tom obrázku. Takže vlastně a slinivka břišní vlastně z hlediska psychosomatiky podle doktoru Bigglesonových jako je nesmírně citlivým emocionálním orgánem, který je přímo spojen vlastně s lidským vnímáním sebe sama a s vlastním já. A vlastně

0: tento psychický šok vlastně ze zrady, kterou vlastně tento pacient prožil, tak vlastně vyvolal samozřejmě jako takový, řekněme, masivní výboj v tom autonomním nervovém systému, který okamžitě stáhl ty svaly a zablokoval vlastně tok energie do slinivky a sleziny. A vlastně tento vlastně úder, jakoby, můžeme ho nazvat úder pod pás, vlastně vytvořil v oblasti slinivky vlastně ty silné interferenční pole s tou disonantní frekvenci. Jo? Takže vlastně to je vlastně to, co se vlastně tomuto člověku bohužel stalo, tak vlastně na chvíli plně jako ho vlastně paralyzovalo v tom smyslu vlastně toho psychického traumatu. Takže pojďme se podívat na další snímek. Tak a tady je to takhle roztažené, ale myslím, že jste všichni pochopili, že nahoře je snímek z tomografu a dole je symplast úplně stejný. No a vlastně tento symplast vlastně pod mikroskopem zobrazuje vlastně takový jasně charakteristický tvarový krystalický obraz lidské dělohy, u kterého však vlastně je taková zásadní vizuální anomálie. A to je právě děložní hrdlo a je vlastně nepřirozeně otevřené trošičku. A vlastně ta celá struktura dělohy vykazuje známky vysokého napětí podle té interpretace doktoru Bigelsonových. A vlastně vykazuje takové nepropustné jakoby krystalické usazeniny podle jejich interpretace. A vlastně snímek patřil ženě, která před mnoha lety prožila gynekologické trauma, protože prodělala dvě po sobě jdoucí mimoděložní těhotenství, potraty. Jo, takže vlastně i tyhle situace jsou prostě v krvi, bohužel tohleto trauma pro tuto ženu prostě je jasně zaznamenáno. A jsou to vlastně, je to jasná ukázka vlastně otevřených struktur, které vyjadřují hluboký smutek. Jo, v tom krevním jazyce platí, že jakýkoliv symplast dutého orgánu, děloha, srdce, vaječník, který se pod mikroskopem zobrazí jako takový otevřený, to otevřené děložní hrdlo nebo rozpolcené srdce, tak je vlastně jasným symbolem hluboce prožívaného smutku, žalu, jo, a prostě ty nevyjádřené emoce slzy, nebo vyjádřené emoce slzy a tahle energie, která se propisuje fyzicky potom do těch jednotlivých orgánů a dochází vlastně k tomu svalovému stažení v oblasti pánve, podbříšku, jo, a Takže vlastně a to omezilo potom průtok krve a lymfy a vytvořilo tedy tenhle ten problém. Tak a teďka se dostaneme, můžeš Pavlíku další snímek. Takže to jsme si ukázali 13 snímků jednotlivých symplastů z databáze rodiny Bigelsonových, které ta jejich databáze má více jak 100 000 snímků, což je tedy obrovské množství za ty desítky a desítky let, které sbíral jejich otec a které sbírají oni, takže si to představte, že to jsou skutečně, to je obrovské množství vlastně jednotlivých fotografií a vůbec obrovské množství jejich expertízy a jejich vlastně zkušenosti, kterou oni mají. Já se na té pravé straně už se nebudu vracet samozřejmě k těm věcem, které jsem říkal v tom prvním dílu, nicméně tady chci zdůraznit věc, která se týká právě emocí, protože my se teďka dostáváme, je půl, takže máme ještě vlastně půl hodinu.
1: A máte takže zároveň možnost už možná telefonovat, pokud máte nějaký dotaz, samozřejmě. 608 12 19 je číslo. A teď pokračuju z jedna.
0: Takže publiku nevím, jako můžeme toto, jestli chce někdo zavolat, tak já tady to přeruším, můžeme
1: ne,
0: počkat, jestli někdo zavolá.
1: Počkáme, nebudeme čekat, nebudeme čekat,
0: takže pojďme, já se teďka chci dostat právě k emocím, jako architektu, vlastně, který hraje velmi důležitou roli, co se týče vlastně v našem životě a v našem organismu. A vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena, tedy otce Joshe a Adama Bigelsonových doktorů, tak vlastně podle doktora Harveyho Bigelsena je až vlastně 100% chronických onemocnění iniciováno a spouštěno na emocionální úrovni. To znamená, že emoce nejsou pouhými abstraktními psychologickými stavy. Jsou to reálná elektrická pole. Jsou to chemické neuropeptidy, to je, tak to popsala doktorka Candace Pert, a jsou to strukturální síly, které přímo formují naši fyzickou anatomii. A pokud vlastně emoci neprojevíme a vědomě ji nepropustíme, jakékoliv jo, emoce, my prostě bychom byli všechny emoce projevit a propustit, aby jsme je nedrželi ve svém nitru. A pokud ji nepropustíme, tyto emoce, tak vlastně tělo je uzamkne vlastně do svalových stažení, do takzvaného tělesného pancíře, jo. A toto stažení vlastně stlačí kapiláry, zablokuje tok tekutin, změní vnitřní pH a vytvoří vlastně tu lokální stagnaci, v níž vlastně ty somatidy pleomorficky mutují do těch patogenních forem. A krev vlastně tyto emoční blokany zobrazuje s naprostou často až šokující jasností. A teďka vlastně já bych chtěl ukázat několik ještě příkladů, protože máme před sebou několik obrázků. A já bych chtěl prostě zdůraznit, že moji studenti, kteří prostě se účastní vlastně duchovní akademie Růstu, tak ví velice dobře, my jsme probírali právě v naší akademii a vlastně oblast právě těchto jednotlivých traumat. Takže vlastně není to jen otázka krve, ale je to zjišťování těchto traumat v oblasti krve, ale je to vlastně otázka i toho, že vlastně vy jako lidé můžete vlastně pracovat se svým organismem zdravotním způsobem tím, že vlastně já dělám zdravotní kartu, zdravotní matici, kde vlastně já popisuji ve 20-stránkovém dokumentu veškeré vaše energie, co se týče vašich jednotlivých 7 čaker, které mají právě 3 tyto oblasti, 3 tyto jednotlivé energie. Tyto energie jsou u každého z vás unikátní. To znamená, podle data narození vám, prostě když jste se narodili, já už jsem to tady mluvil v holografickém vesmíru, nebudu se o tom opakovat, když tak se na to znovu podívejte, tak každý z nás dostáváme unikátní energie a tyto energie jsou rozděleny na právě oblast emocí, které když vzniknou, tak tyto emoce se propíší jako skrze energii, to znamená, to je potom energie, a skrze energii se propíší do fyzického těla. Takže vlastně naše tělo je rozděleno do 7 oblastí, kde vlastně my s těmito jednotlivými energiemi můžeme pracovat a snažit se, aby byly v plusu. Jestli jsou v plusu, jsou v pozitivu, tak si udržujeme zdraví, ale jestli tyto energie sklouznou do minusu, tak máme právě, jsme vlastně, je tady to nebezpečí, že se může docházet k jednotlivým nemocím nebo k jednotlivým fyzickým zdravotním problémům. Takže vlastně já tyhle věci dělám a potom i v rámci těch mých webinářů, tak vlastně tam pracujeme právě s těmito energiemi a pracujeme právě i s těmito jednotlivými způsobem právě k odstranění těchto jednotlivých traumat, protože se ukazuje, že i spoustu lidí dokonce ani neví, že vlastně mají některé traumata z dětství a potom vlastně prostředí s tím vlastně této práce a s tou jsou jejich vlastní matici osobnou nebo matici zdraví, tak vlastně jsou schopni pracovat a odstraňovat tady tyhle výzvy. Takže pojďme dál, podíváme se teďka na další oblast. A to, co tady vidíte na těchto čtyřech snímcích, tak to jsou takzvané starostlivé buňky. A ty starostlivé buňky, tak jak už vlastně to, že má někdo starost, nebo chcete strach, nebo obavy, tak vlastně tyhle ty buňky jsou jedním z nejčastějších a zároveň nejvýznamnějších psychosomatických nálezů v živé krvi vlastně pod mikroskopem. A ta starostlivá buňka, to je vlastně obrovský takový kruhový útvar, který se vlastně přibližně třikrát až čtyřikrát, on je větší než vlastně běžná červená krvinka. Ano. A on má dokonale kulatý tvar s velmi takovým mělkým propadným středem a výrazně vyvýšenými zesílenými okraji, takže vlastně vizuálně připomíná takový jakoby talířek, jo, nebo takovou, jo, takovou, nebo jo, salatová miska možná, já nevím, jak, jo, prostě to už sám každému z vás to připomíná. No a vlastně ta akutní starost se projevuje vlastně jako, jo, se projevuje tímto způsobem. Takže vlastně u některých lidí je prostě, oni trpí takovou tím chronickým strachem, nebo obavami, nebo starostmi a vlastně tato, pokud vlastně tato obava přetrvává roky, jo, v nich, tak vlastně ta starostlivá buňka začne uvnitř vlastně krystalizovat a začíná ztrácet tu svoji průsvitnost, tak jak to vlastně vidíte hnedka za mnou, tam vpravo dole. Jo, takže vlastně ona začíná ztrácet vlastně tu průsvitnost. A její okraje vlastně se stávají hrubými, nepravidelnými a ta celá buňka vlastně jakoby stmavne. A tento vlastně obraz jasně dokazuje, že emoce se již doslova usazují a solidifikují vlastně ve fyzické struktuře těla. A ty starostlivé buňky se vlastně málo kdy vyskytují izolovaně. Často vlastně fungují jako takové energetické mosty, které se vlastně fyzicky přichycují k symplastům konkrétních orgánů a vlastně poškozují je. Takže jsou různé typy buněk, které vlastně na střevě duodenu vlastně ty starostlivé buňky vlastně signalizují hluboké obavy o například materiální přežití, finance nebo rodinu, které vlastně v těle spouštějí žaludeční vředy nebo syndrom dráždivého tračníku, jo? Ulcerózní kolitidu. Tedy podle samozřejmě výzkumu doktoru Bigelsonových. Jo? A nebo starostlivé buňky v oblasti ledvin a nadledvinek. A tyhle ty orgány vlastně jsou, samozřejmě, já už jsem to tady zmiňoval jsem to i na svém příkladu, tyto orgány jsou vlastně podle tradiční čínské medicíny rezervuárem naší životní síly a sexuality. A přítomnost vlastně těchto více starostlivých buněk vlastně v tomto symplastu tak vlastně téměř vždy indikuje vlastně těžký sexuální stres, pochybnosti o partnerské harmonii nebo partnerské krize. No a ta vlastně starostlivá buňka jakoby usazená vlastně například v křížové kosti, no tak to je prostě další takový specifický nález, jo, protože pokud je vlastně ta buňka velká a tmavá, no tak ona indikuje hluboké emocionální trauma, které vlastně si pacient nese vlastně z toho například z raného dětství, jo, kdy vlastně v té klinické praxi doktoru Bigelsonovi se vlastně tento nález vlastně vždycky odhaloval jakoby prožité určité například sexuální zneužívání v dětském věku. Jo. A například symbolika srdce, o které jsem mluvil v tom prvním dílu, jo, to je prostě oblast samozřejmě našich nejhlubších emocí, lásky, nenávisti, reakce na různé psychické šoky. A tyhle ty věci se samozřejmě v krvi zhmotňují a ono to potom samozřejmě vytváří různé tvary, jako dokonce i tvar zlomeného srdce, plačící srdce, jo, které vykazuje takové jemné krystalické linky a kapky, které z něj pod mikroskopem jakoby stékají jako skutečně doslovné slzy. Jo. A doktor Bigelsen například dokumentuje případ ženy, v jejím krevním vzorku vlastně se tento symplast opakovaně zhmotňoval. A žena vlastně ona ta žena v minulosti prodělala dvě mimotěložní těhotenství, o kterých byla to jiná žena, než to, co jsme ukazovali, ten obrázek. No a ona přišla vlastně o vejcovody a nikdy vlastně nemohla mít děti. A ten doktor Bigelsen prostě, ona vlastně to svoje obrovské zklamání, ten hluboký žal, vlastně ona ho potlačila. Ale ten její krevní krystal odhalil, že vlastně srdce uvnitř vlastně stále pláče, protože ona to nevyplakala. Takže prostě je důležité plakat. A možná, že se mě zeptáte, no tak jako tady, dobře, a je jako na to nějaký lék, nebo co dělat? Jako samozřejmě je lék, je to, otázka je, samozřejmě s tím se dá velice intenzivně s těmito emocemi a s těmito věcmi pracovat, jo. Já prostě s těmi věcmi pracuji ve svých webinářích, mám s tím už víc jak vlastně 20letou zkušenost. A to je otázka změna myšlení, uvědomění si těchto věcí a prostě postupné práce. Jsou na to samozřejmě jednotlivé metodologie. Takže vlastně jsou, doktoři Bigelsonovi tady hovoří o různých dalších traumatech, jako je třeba, tak už jsme si zmiňovali tu slinivku ranu do břicha, nebo otázka zaškrceného střeva dokonce, jo, kdy tyto symplasty vlastně představují krystalické obrazy střevních kliček, které jsou vlastně doslova svázané a zauzlované do pevných nepropustných uzlů. Jo, takže z hlediska vlastně fyzické anatomie by vlastně takový nález znamenal samozřejmě jako vlastně neprochodnost střev, jako jo, samozřejmě urgentní chirurgický zákrok, jo. Takže to jsou samozřejmě ta psychosomatická vyjádření tady těchto jednotlivých věcí. Máme tady samozřejmě otázku sexuálních traumat, ano. Takže to jsem už tady částečně zmiňoval, takže i oblast samozřejmě vaječníků, kdy oni třeba pozorovali takzvané vaječníky smutku, doktoři Bigelsonovi, kdy zdravý vaječník se vlastně v biogramu projevuje jako čistý kulatý nebo oválný krystalický objekt, někdy se stopkou. A pokud je však ale vaječník na jednom konci otevřený, a v biologické medicíně to vlastně představuje jakoby takový univerzální symbol hlubokého potlačeného smutku, jo, a žalu třeba. Takže dostaňme se tedy k dalšímu snímku, protože už se nám chýlí pomalu pořád ke konci. Tak a dostáváme se vlastně tady k další části. A to jsou krevní destičky. A ty krevní destičky, vlastně trombocity, jsou vlastně v alopatické medicíně vnímány pouze jako mechanické elementy zodpovědné za srážení krve. A pokud vlastně má pacient vysoké nebo nízké hodnoty těch destiček, tak vlastně ten lékař provede standardní krevní obraz. Jo? Ale on vlastně zcela ignoruje, podle doktoru Bigelsonovi, ignoruje jejich velikost, tvar a prostorové uspořádání. A v biologické medicíně jsou však destičky klíčovými regulátory a citlivými indikátory zánětlivých a hojivých procesů v celém těle. Takže vlastně biofyzikální význam těch destiček, tady doktor Harvey Bigelson ve své knize a ve svých studiích hovoří společně se svými syny, že vlastně během jejich více jak 30leté mikroskopické praxe zjistili, že velikost vlastně a prostorová aktivita těch destiček pod tím temným mikroskopem vlastně nese zásadní diagnostickou informaci. A ta informace je o čem? To je to, že vlastně ty malé krevní destičky, oni indikují hluboké a skryté a chronické degenerativní procesy. Takže tělo je vystaveno dlouhodobému metabolickému stresu, jeho imunitní odpověď je vlastně oslabená a chybí mu vlastně vitální síla, životní síla k vyvolání zdravé, očistné, akutní, zánětlivé reakce. A velké vlastně obří krevní destičky, tak ty vlastně představují přítomnost akutního zánětu nebo aktivního procesu hojení. A oni jsou vlastně vysoce nabitá ložiska, která se snaží jakoby lokalizovat a neutralizovat vlastně nahromaděné vnitřní toxiny, takzvané homotoxiny. Jo? A mohli bychom se tu dále bavit prostě na téma například věcí v oblasti mikroskopie, právě zlokování se specifických prostorových agregací, kdy vlastně megakaryocyty vlastně jsou nějakým způsobem takhle agregovány. Ale možná to, co ještě vlastně je důležité, že vlastně zánět podle doktoru Bigelsonových je vlastně proces hojení, jo, v kontextu versus toho klasického alopatického dogmatismu. A tady vlastně z hlediska vlastně doktoru Bigelsonových a pohledu vlastně z jejich pohledu o homotobiologie a homotoxikologie, tak je velice zajímavé, že doktor Rekvega vlastně on hovoří o zánětu jako o přirozené, cílené a nesmírně užitečné reakci organismu, kdy vlastně tělo využívá vlastně zánět k tomu, aby spálilo, rozpustilo a vyloučilo nahromaděné jedy z vnitřního terénu. A zánět je vlastně vždy vyjádřením aktivního procesu hojení. Samozřejmě, že tento názor a tento pohled doktoru Bigelsonových nebo dalších lékařů stojí vůči samozřejmě té klasické medicíně, protože samozřejmě to je to, co jsem zmiňoval, a to je ten důležitý základ vidět ten rozdíl mezi tím Bechampovým přístupem a mezi přístupem Louis Pasteura. Jo, mezi tím přístupem monopleomorfismu a monomorfismu a pleomorfismu. Tohle to je velmi důležité si uvědomit, protože toto jsou dvě odlišné věci, které stojí proti sobě a které samozřejmě otázku pleomorfismu a otázku Bechampa, kterou samozřejmě současná věda lékařská v žádném případě neuznává. Nicméně tady tenhle ten názor a tyhle ty věci bych řekl, že je důležité si uvědomit, že nejsou nějakými šílenými alternativními dedukcemi, tak jak se nám snaží současná věda nebo i lékařská věda stále představovat, ale je skutečně jednou z dalších plnohodnotných teorií a možností. Když začnete tu oblast podrobněji studovat a zajímat se o to, tak vlastně najednou já jsem tam doporučoval v prvním dílu různé knihy, jich tam 10, takže jestli si prostě máte čas, tyhle ty knihy si koupíte a přečtete si, tak se v podstatě v těchto knihách dozvíte vlastně tyto velice zajímavé informace a potom si můžete udělat na toto sami svůj vlastní názor. No a poslední, dostávám se k poslednímu obrázku, a to je obrázek buněčného detritus, buněčný detritus. No a při vyšetření vlastně živé krve vlastně pacienti vlastně vnímají obrovství právě takovým, jak vidíte na tom obrázku, množství drobných nepravidelných svítících částic, krystalků a vláken, které vlastně kolují v plazmě. A alopatická laboratoř tyto částice zcela ignoruje. Jo, klasická laboratoř prostě to ignoruje a říká, že to je bezvýznamné, že to je prostě buněčný odpad. No a vlastně doktoři Bigelsonovi vlastně pro tyto částice používají souhrnný název debris. A co je to debris? To jsou toxiny versus stagnace. A debris vlastně jako těžké kovy a toxiny. A části debris vlastně mohou představovat usazené chemické odpady, metabolity, farmaceutických léků, zbytky anestetik nebo těžké kovy. A biofyzikální postoj biologické medicíny, kdy jasně Adam Bigelson hovoří a zdůrazňuje, že biologická medicína se nikdy nezabývá rigidní chemickou identifikací jednotlivých krystalků debrisu, ani se nesnaží tyto kovy izolovaně z těla vytloukat agresivními chelačními terapiemi. A používá nádherné přírodní přirovnání. Pokud řeka volně teče, všechno je v naprostém pořádku. Pokud však na okraji řeky spadne do vody strom, tok se zpomalí, voda začne stagnovat a na dně se začne hromadit bahno, písek a nečistoty. A bahno a nečistoty na dně vlastně představují onu krevní debris. A alopatický přístup se snaží toto bahno z řeky neustále pracně vybagrovávat, detoxikovat, doplňky stravy. Jo, ale vlastně doktor Bigelson vlastně jako lékař říká, že toto je nekonečný boj, pokud vlastně neodstraníme vlastně spadlý strom. A oním spadlým stromem je co? Oním spadlým stromem, který vlastně blokuje tok energie a tekutin v lidském těle, je vlastně téměř vždy fyzická jizva, mechanické zranění nebo zubní ložisko. A jakmile vlastně odstraníme podle doktoru Bigelsonových toto rušivé pole, uvolníme jizvu, tak řeka se opět vlastně prudce rozteče a krevní debris z těla přirozeně a bez námahy odejde sám. Jo? Takže vlastně jizvy například jsou jako energetické přehrady, jo? Například takový císařský řez, kde lidské tělo vlastně je protkáno sítí lymfatických cév, krevního řečiště a akupunkturních meridián, které vyžadují neustálý plynulý pohyb. A jakákoliv vlastně chirurgická jizva představuje pro tento oběh podle doktor Bigelsonových fyzickou a energetickou přehradu. A mohl bych hovořit samozřejmě dál například o dalších případech, co se týče metabolických důsledků, jo, například a neschopnosti zhubnutí. Jo. To si myslím, že je zajímavé nakonec zmínit podle doktoru Bigelsonu, protože vlastně oni hovoří, že mnoho žen po císařském řezu trpí specifickým metabolickým problémem v oblasti břicha a podbříšku. Se jim vlastně vytvoří tukový polštář, kterého se vlastně nedokážou zbavit žádnou dietou, cvičením ani hladověním. A doktor Adam Bigelson vlastně hovoří vlastně a pracuje s těmito ženami a říká, že to není vaše chyba, že žádný půst ani cvičení nepomůže, dokud vlastně nenecháte odborně ošetřit a uvolnit vlastně tu jizvu. A že vlastně jizva podle jejich názoru doktor Bigelsonu funguje jako takový zátaras, jak byl vlastně uvolněná, tak například vlastně pomocí neurální terapie nebo hluboké masáže tkání, tak glifa se rozproudí a nadbytečná váha z břicha odejde a sama odejde. Takže doktor Bigelson vlastně ve své praxi dokázal, že ošetřením a uvolněním jediné jizvy z těla uvolní a vyloučí více toxického debris než po celém týdnu přísného hladovění. Jo? Takže je tu spoustu ještě dalších zajímavých věcí, které se týkají problematiky při porodu, vznik chronických bolestí zad, jo? Například toto napětí vlastně z jizvy na pupíku neustále vlastně táhne tkáně břicha a jakoby fascie dopředu, jo? Aby se vlastně tělo vyrovnalo a s tímto vlastně neustálým tahem jakoby zepředu a udrželo polohu vlastně učí paralelně s horizontem. Jo? A vlastně tento permanentní tah vyvolává vlastně chronické, vlastně pro normální klasickou vědu nevylečitelné bolesti dolní části těla. Takže vlastně doktoři Bigelsonovi s tímto pracují a mají vlastně s těmito věcmi velice, velice zajímavé zkušenosti. Tak a já bych to tímto teda, Pavlíku, uzavřel, co se týče vlastně toho mého dnešního povídání, jo. A jsou tady nějaké otázky, jestli tady jsou otázky, tak jsem vás chtěl poprosit, můžete volat do pořadu, můžeš, Pavlíku, říct prosím tě číslo?
1: 608 12 14 19. Bohužel nikdo nevolal. To mi mrzí, protože to je velká škoda, že? No, nicméně telefon je zapnutý, máte na to ještě pár minut, takže můžete. No a my mezi tím bychom mohli pustit ještě nějakou upoutávku na něco, věd, ten dom, máš nějaký nový jo, věci, jo. Nebo tam
0: jo, víš co, já jsem chtěl upozornit na to, že já teda nebudu nic ukazovat, ale chtěl jsem upozornit, že mám vlastně, mám několik nových věcí, kromě samozřejmě to, co jsem tady zmiňoval, ta práce, ta karta zdraví, ty jednotlivé webináře Živá matice, když se podíváte na můj, měli jsme to tady jako i reklamu, na tu živou matici, to je ze záznamu, tam jsou skutečně, to jsou věci, kdy vlastně lidé, kteří se přihlásili na tento webinář, oni s tím vlastně pracují a pracují vlastně s těmi jednotlivými traumaty, které vznikly s jednotlivými věcmi. Takže to se týká nejenom vlastně zdraví, to se týká i financí, to se týká vlastně vztahu, to se týká spoustu věcí, takže vlastně a to se týká právě těch energií, o kterých jsem tady hovořil a dneska v kontextu i toho zdraví. Ale nové webináře, které já mám, tak jsem začal vlastně a měl by být dokonce vlastně srpna celý osmidílný seriál, který už vlastně první části jsou a budou v tomto týdnu. A on se ten webinář jmenuje Živý vesmír, Kvantová akademie vědomí. A to je velice zajímavý webinář, protože vlastně v té Kvantové akademii vědomí já vlastně dochází k tomu, že já tam přináším nový vědecky takový jakoby pohled, kdy ukazují vlastně, že život není omezen pouze na uhlíkovou biologii na Zemi, ale že vesmír je vlastně od začátku protkán živou inteligentní plazmou, která vlastně nás tvořila. A z perspektivy vlastně živého vesmíru hvězdy nejsou nějaké mrtvé pece, ale živé plazmové procesory kosmické inteligence. A vlastně během této transformace vlastně v tom osmidílném webináři vlastně my odhalíme vlastně takovou tu, řekněme, genetickou výbavu, jak funguje vlastně holografický, jak funguje holografický vesmír, jak vlastně my se můžeme propojit naší myslí s vesmírem. To znamená, je to, není to jenom o popisu vesmíru jako živé entity, jako, jako živý hvězd, ale je to i, a kde to je samozřejmě vědecky, to, já to vědecky podkládám různými teoriemi a dal velkým jako posledním výzkumem za posledních 5 a 10 let, ale je to také to, že, my, že vlastně člověk se začíná stávat aktivním, vlastně vstupuje aktivně do dění s živým vesmírem, kde vlastně propojuje svou lidskou mysl, kde vlastně vědomí vlastně ukazuje a propojuje se vlastně s vesmírnou inteligencí a s živým vesmírem. Tak to je jeden, vlastně, to se na to, když se vlastně přihlásíte na moje stránky, můžete se registrovat, tak tam vlastně tyhle ty webináře jsou, je tam záznam vlastně prvních 50 minut zdarma, kde si toto můžete poslechnout, anebo ten celý webinář by měl být do konce srpna hotový. A další, který je, tak to je webinář, který samozřejmě pro ty, kteří jsou součástí Mysterium Mundi, kde vlastně ta, tak je vlastně nový webinář, který se jmenuje Největší podvod historie. A tento webinář je zdarma v rámci členství, a které to členství stojí 100 korun, nebo můžete se přihlásit, první měsíc je zdarma a tam vlastně v rámci toho těchto měsíce zdarma nebo každého, ta registrace vlastně každý měsíc prostě za 100 korun dostáváte jeden webinář zdarma a dostáváte, to znamená, že tam už jsou dneska nakupeny, vlastně je tam víc jak 15 hodin nebo 20 hodin webinářů zdarma, které si můžete prohlédnout, plus každý měsíc nové webináře, plus další všechny ty webináře, 30-minutové ukázky, což už jsou dneska desítky hodin za ten rok, který se tam naskládali. A ten nový webinář, který já mám, tak je Největší podvod historie, tajemství vzkříšení, za které gnostici zaplatili života. A to je velice zajímavý webinář v kontextu gnosticismu, protože mě někteří lidé prosili, abych začal na toto téma něco řekl. Já samozřejmě jsem to studoval nejenom na univerzitě, zabýval jsem se tím tématem gnosticismu, tak si myslím, že to je velice zajímavé, protože vlastně já tam budu odhalovat věci, které se týkají nejenom spirituality, ale objevím v tom webináři, ukazuju na vzkříšení zaživa, to znamená, ukazuju tam nejvyšší duchovní technologie, která byla potlačena církevními dogmaty, a odhalím tam tajemství různých prázdných sarkofágů v Kasakáře, gnostický koncept vnímání vědomí a tajné zprávy různých starověkých zasvěcenců. A v té cestě tam se vydáme přes majské pyramidy, přes perské jeskyně, šamanské rituály, a tam vlastně ukážu jasným způsobem velice, jakou důležitou hraje roli zemský magnetismus, akustická rezonance 112 Hz, vysvětlím jednotlivé chrámy, proč byly postaveny a vlastně jakým způsobem fungují jako sofistikované biofyzikální stroje. A taky budu hovořit o linii Ježíše a gnostiku až k templářům a zednářům. No a nakonec to všechno propojím se starodávnou moudrostí a moderní neurobiologií. Takže vlastně v tomto čtyřdílném webináři, kdy vlastně dostanete, když se zaregistrujete, tak budete mít 4 hodiny zdarma a pak si samozřejmě ty další 3 díly můžete dokoupit. Tak vlastně, kde uslyšíte tyhle ty jednotlivé věci, kde já nakonec prostě vezmu a tyhle ty věci vlastně propojím a ukážu na věci, které souvisí, které byly zakrývány za posledních 2000 let, co se týče tajemství vzkříšení. Takže to jsou věci, mám tam samozřejmě už dokončenou celou i sérii Tajná anatomie slunce, o které jsem tady mluvil, takže vlastně celá ta architektura slunce, která je ve 4 dílech, takže vy, kteří se zaregistrujete, nebo kteří jste zaregistrovaní, tak máte tam více jak 2,5 nebo skoro 3 hodiny zdarma, se můžete na tuto část tady této vlastně mojí teorie vlastně se podívat. Takže To je z mojí strany všechno, co jsem chtěl v podstatě říct, jestli nikdo zatím bohužel nevolal. Pavlíku, jestli ty chceš ještě něco říci.
1: Já prakticky můžu jenom pozvat na Palouček samozřejmě zase. Tentokrát tam není nějaká speciální akce, ale to neznamená, že se tam vždycky někdo nesejde. Minulý týden taky se tam sešlo nějakých 10 nebo 12 lidí. Pouštíme si kino, zajímavý filmy si tam pouštíme, letní kino. No a samozřejmě můžete kdykoliv přijet. Další týden, ale to už akce bude, já bych na to ještě chtěl upozornit. To bude opět Miluškou Čechů a bude to opět o Benešových dekretech, protože to je velmi zajímavé téma a to bude poslední víkend v srpnu. No a potom se uvidí už. Tak, to je všechno, máme 59, 55, ale akorát nám to vyšlo. Já se s tebou rozloučím z Děndo a za 14 dní opět s tebou naschledanou a měj se moc a moc krásně a vy posluchači taky.
0: Takže já děkuji, Pavle, já taky děkuji a taky jsem se chtěl rozloučit s posluchači. Přeji vám hezký zbytek večera, anebo dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer, jestli budete sledovat ze záznamu.
1: Ano,
0: děkuji, mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď posloucháte a nebo budete poslouchat tento pořad pokřivených zrcadel, protože dneska myslím bude zase výživno, uvidíme, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Já vás všichni zdravím, vítám, no a taky mezi námi vítám jaksi vzácného hosta, který se již přestal válet v Luhačovicích, v Lázních a už konečně taky něco dělá. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím naše posluchače z plného pracovního nasazení.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo.
1: No, jsem přiběhla za 10 minut 9 z kanceláře.
0: Jo.
1: Jo.
0: K čemu ti ta dovolená byla?
1: Aby mě tam píchala včela.
0: Jo, to upřímně, to jsem viděl a vzpomněl jsem si na ten film Všichni z Kačerova, nebo na ten seriál. Promiň.
1: Ne, bylo to strašný.
0: Ale bylo to tak autentický. Jako.
1: Hele, ne, bylo ne. To tak děsivý a hlavně to hrozně bolelo.
0: No jo,
1: jako fakt strašně.
0: Promiň, ale jako vosy jsou v srpnu divoký, no, musíš dávat pozor.
1: To je počkej, hned. Ale to byla včela, ta byla i s prdelkou.
0: Jo, to byla včela.
1: Normálně.
0: Aha.
1: To byla včela a trfila mě úplně do prostředka horního rtu, aniž by jsem cokoliv pila. Prostě najednou, kde se vzala, tu se vzala, už tam byla. A musím říct, že teda v tu chvíli viděla všechny svatý. A teď jsem si říkala, no a teď jako co bude? Jo, jako, co bude následovat? Kde co oteče? Ještě včera jsem měla trochu opuchlou levou tvář.
0: Vidíš to. No, vosy jsou taky pochopitelně takový...
1: A vosy taky, ano.
0: Takový neoblomný, řekl bych. A u těch vos je to jasný, no tak ono, u těch včelek asi taky, jo, protože toho, co můžou jaksi požírat, nebo to, čím se můžou živit, toho je čím dál tím míň. Na jaře to asi nejlepší. No u těch vos je to jasný, protože vosy, víš jak se stravujou vosy?
1: Jsem to dokonce viděla na vlastní oči. Sežrala mi kus šunky.
0: A to byla ti nesežere tu šunku. Ona tu šunku vezme,
1: okousala.
0: Ukousne, letí s ní prostě do toho jejich hnízda.
1: A tam, ano,
0: tam
1: ano.
0: Jsou larvy. A ona to dá té larvě a ta larva to sežere. A buď to vyzvrací, nebo to vykálí. A teprve to je potrava pro tu vosu. Jo?
1: Ježišmarja.
0: A protože ty larvy se nerodějí, jako, respektive nedospívají a nekladou se jakoby pořád, tak v podstatě ty larvy většinou už v srpnu nejsou. No a ty vosy mají hlad a jsou divživí z toho, že mají hlad, že jo? Takže oni všechny ty vosy pochcípají časem, jako by do toho podzima. Přežije jenom pár královen.
1: To jo, jasně.
0: A ty královny pak zase zakládají ta hnízda a nakladou ty vajíčka, že jo? A opakuje se to takhle, jako ten proces. Takže proto oni jsou v tom na konci července a v srpnu, už ty vosy jsou absolutně dotěrný a jsou šílený hlady, protože de facto jsou ve smrtelných křečích. Představ si,
1: no,
0: že bys měla
1: říct,
0: hlad,
1: že, teda opravdu...
0: že bys hlady umírala,
1: jo, jako...
0: a nějaký turisti se tam požírají šumku. Jako.
1: No ale klidně, viď, jako já jsem si jako klidně požírala. Teda pak už jsem ji nepožírala, protože už jsem na to koukala a říkám, no tak děravou šunku fakt jíst nebudu, jo. To, ale já jsem si to i natočila na video, protože jsem tomu sama nevěřila, že dokáže prostě uhlodat centimetr, skoro na centimetr šunky a odvíst jí, jo.
0: No, vlastně víš, jak tenkou šunku krájejí dneska.
1: No, No, ale prostě jako pomstili se mi děvčata, no, tak jako, akorát, že ta včela u toho přišla o život, no, to je docela blbý, no, to mi je jí líto, no. Ale
0: Co
1: nedá se nic dělat, no.
0: a mouchy, to je ještě horší případ, jako. Mouchy, ty nemají ty
1: Jo, to
0: larvy,
1: z video viděla, ano.
0: takže moucha jako vyzvrací takový enzymy. Ty enzymy naruší to tvoje jídlo, který normálně máš ráda. Moucha si vyžere to svoje a to ty poblitý kraje ti nechá, jako jo. No, ty pak přijdeš a začneš papat hezky.
1: Tak a jsem dopapala dneska. Naštěstí už jsem měla ty
0: Já jsem ti chtěl,
1: dvě
0: jako
1: hodiny po
0: zoologicky jsem tě
1: večeři.
0: chtěl trošku erudovat, víš, jako edukovat,
1: Jo,
0: no. Tak.
1: děkuji, děkuji,
0: Chtěl
1: děkuji.
0: jsem tě edukovat v rámci hmyzu. Doufám, že jsem tě potěšil.
1: No, úplně, úplně nejvíc, jako. Všechno jdu okamžitě zabalit.
0: Tak, jak bych to řekl?
1: Myslím, ne, já mám všechno zabalené.
0: No to ještě musíš tomu přičíst to, že ta moucha předtím, než si sedla na tvoji šunku, nebo než si
1: Ano,
0: na tvůj rohlík,
1: ano,
0: já seděla na úplně něčem jiným, jo, jako.
1: Tak já ti člověče nevím, jako jestli já budu asi jenom pít vodu, jako rovnou z vodovodu.
0: A to jsem ti chtěl říct, že ty mouchy přistávají i na vodě.
1: No, jasně, no. Tak jenomže já ji budu pít jenom z mýho filtru a
0: Z tvého
1: tam teda
0: kohoutku.
1: určitě není. Rovnou.
0: A z tvého kohoutku. No. To víš, tak to je příroda prostě, tomu
1: Jo.
0: neujdeš. Já jsem ti měl ale zážitek.
1: Povídej.
0: U Staňkovského rybníka.
1: Aj, aj.
0: U Staňkovského rybníka normálně lítala, byli jsme po krk ve vodě a lítali vášky, jako byli zvědaví, jo. Tak to, a já jsem takhle na tu jednu zamával a teď poslouchej, co se stalo. Druhý den přiletěly dvě vášky, které byly vášnivě spojené v jednu, prožívaly vášeň,
1: No.
0: asi. A normálně ta jedna, jestli už toho měla dost, nebo co, nevím, nebo jestli jsem se jí líbil, nějaký pouto tam bylo, jo. Normálně se mi sedla takhle na bok, jak jsem stál po kolena ve vodě, nebo po pás vodě, tak jsem jako na bok. A já jsem takhle dal ruku, jako blízko, a ty vášky mě přeletěly normálně na ruku, měl jsem je na ruce. A koukal jsem na ně, jak je mám v té dlani prostě, a jako papouška jsem je měl. Než jsme stihli vyndat prostě nějaký cajk, že to vyfotíme, tak byli pryč, jo, ale seděli na mě úhrnem asi 10 vteřin.
1: Obyl.
0: Asi 10 vteřin na mě seděli
1: Tak ona
0: takhle.
1: si tě pamatovala víc toho minulýho dne.
0: No právě, jestli mě to... Vidíš, jak jsi inteligentní, jak jsi to dala dohromady. Já jsem to nechtěl, ale
1: No.
0: ty jsi to vymyslela prostě. Stačí, když prostě jsi slušná, zamáváš na vášku, která letí okolo, ona si tě zapamatuje a potom, když má krásnou chvilku, tak si jde odehrát s tebou, nebo na tebe. Pěkný, ne?
1: To je úžasný.
0: No.
1: To je úžasný.
0: A potom jsme měli další poznatek. Pozor, to chci říct. Teďko něco, co mě absolutně překvapilo. Tam v tom rybníku pochopitelně jdeš a okolo tebe, no před tebou takový hejno, já je třeba 7 cm dlouhých, 5 cm dlouhých rybiček z toho potěru, že jo. Ale to je opravdu hejno, jako hejno, jo, třeba 500, 300. No a chodili tam děti s různýma jakoby síťkama a lovili ty rybičky do kbelíku.
1: Jejda.
0: S vodou. Takých pár ulovili a to jsem netušil, co to s nima udělat. Ty rybičky dostali šok, protože byly oddělený od toho hejna.
1: Od toho hejna.
0: Jo. Jednak je v
1: A
0: tom
1: měli
0: kbelíku
1: bříška
0: bylo
1: nahoru.
0: horko bylo jim teplo, protože ta voda v tom blíku se na tom sluníčku asi ohřála víc, než bylo jako dobrý, a neměli kyslík, takže někteří začali kolabovat. No, tak jsem to těm dětem vysvětlil a ty rybičky jsme pustili do vody. Ale člověče, oni se dlouho dávali do pořádku a víceméně přežili to jenom ty, pro který si to hejno dojelo, jakože to hejno připlulo, se přidali jako a odpluli s ním. Řekl bych, když jsem si to tak jako, nejsem v tom expert, možná nějaký rybář nám to tady vysvětlí, že nám zavolá. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě ten, že dostali šok z toho, že byli oddělený od toho hejna, ve kterým se nějakým způsobem komunikuje vibračně. A on, až když ta ryba jakoby dospívá, tak potom začíná být jako čím dál tím víc samostatná. Protože v tom, s tím hejnem se naučila jakoby těm životním úkonům v tom, že jak rostla. A teprve potom začíná být samostatná, že už to hejno tolik nepotřebuje. Ale dokud ta ryba je v tom hejnu a ty ji oddělíš, tak ji de facto pohřbíš, zabiješ ji.
1: No, člověče, jako to by klidně mohlo takhle být. Jako.
0: Zajímavý poznatek. Jo, nevinná záležitost, pochopitelně přijelo tam auto pražský, že z toho vyskákali tři dravci se síťkama druhý den a zase tam ty ryby. Oni tam nechali přes noc, rozumíš, normálně v tom belíku. Tak já jsem jim je vylil, tam přišla nějaká paní nám poděkovat, že teda ona to chtěla udělat už dávno, ale manžel jí varoval, že co když jí někdo vynadá, jo, a bude se tam s někým dohadovat, s nějakým tatínkem. Já jsem říkal, to já bych s ním byl nehotový, abych mu řekl, ty ryby jsou vaše, ne, ty ryby jsou tady rybářů v rybníce, tak vy tady jako chcete říct, že kradete ryby, když je prohlašujete za svý, nebo co? Ty rybičky nejsou na hraní prostě. Takže ty dravečci vyskákali, že jo, hned.
1: Tak je to jako příroda, to, že jo, no.
0: No, teď pražský děti, že jo, viděli žábu, já hned ji zabijem, ty jo. No to ti hlava nebere prostě, jo. Tam krásný skokan skřehotavej, jo. A oni hned klacky a že ho jdou utlouct. Říkám, jste normální. Teď se podívejte, jak vypadá žába, jste asi vidíte poprvé v životě, nebo co. Ta agresivita těch dětí, prostě žádnej vztah, jo. A pak jsem jim to říkal s těma rybama, říkám, jako nedělejte to, protože ty rybičky jako trpí a většina jich potom tady chcípne. A oni dělali, že mě neslyšejí, jako, a lovili dál, že jo.
1: No, jasně, zacpaný uši a špinavý uši a nic neslyšeli.
0: Tak to jsou zajímavé věci, takové mezi lidma, jo, zjistíš, třeba jdeš se vykoupat. A co všecko jako se nedá zjistit, že? No tak. U Staňkovského rybníka, tam se dozvíš plno věcí zajímavých. No,
1: tam se... Já se omlouvám, ne? Martin šel jako duch. A já jsem se ho lekla.
0: Ty jsi se... Počkej, ty jsi se jako jo, lekla já jsem se lekla manžela?
1: Vlastně. Jo, manžel. No, protože on zůstal dole v kanceláři. A já jsem šla dřív. A on teď přišel a jak mám sluchátka na uších a měla jsem otočenou hlavu jiným, tak jsem ho neslyšela a jsem se lekla. No. Tak jako dobrý, no.
0: No jo, no.
1: Tak
0: no,
1: se omlouvám. No. Jsem sebou cukla.
0: Jsi sebou cukla.
1: No, to se tak stává, no.
0: To se tak stává. Tak si přečteme agenturní zprávy, ne?
1: A neměli bychom popřát.
0: Tak, když jinak nedáš. Dobře, popřejeme. Ale proč popřejeme? To je jako... Proč popřejeme? Jo, to je...
1: Protože má dneska někdo svátek, ne?
0: Jasně, skoro každý den má někdo svátek. Ale dnes slaví 18.8. slaví Helena. Helena. A my víme, že máme kolegyňku tady na svobodném vysílači a to je Helenka. Takže
1: ano.
0: My víme, že Helenka má dneska svůj

0: Jo, soudruha, abych tak řekl. No a tím pádem nemůže existovat jedna jediná žena, ke které by všichni zhlíželi, že je nejkrásnější, protože, jak se říká, někdo má rád holky, druhé sevdolky, že? Někdo má rád štíhlé ženy, někdo má rád korpulentní, někdo má rád blondýnky, někdo má rád mavovlásky, někdo huňatý, někdo zase holý, tak to je těžký, že jo? No. Takže je to jakási předtucha těch, nebo řeknu mýtus těch, kteří by si přáli, jo? Ale, a tím nechci říct, že Helenky nejsou hezké ženy, jo? Ale prostě není máma jako máma, tak ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jméno Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiné. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známá ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková. V současnosti třeba, jo? Rozumíš, někdo považoval Helenku za nejkrásnější třeba. V současnosti u nás září populární zpěvačky Helena Zeťová, no bohužel víme, ta už nezáří.
1: Ano.
0: Nebo Helena Vondráčková, a to Helča zase pořád, která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přesně tak jméno Helena znamená světla, ženoucí nebo zářiva. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty. Počkej, já myslím, že Sparta má nějakého šéfa. Ona má Sparta krále, člověče. Melela, počkej, a ten král se jmenoval Meleál. A kvůli lásce prince Parise, také příčinou trojské války. Jeho Helénové se ve starověku označovali Řekové. Ja, tady máme jako Helénové. Jo, ne jeho Helénové.
1: Jako.
0: To prostě to je hrozný. No a tipni si, kolik máme těch Helenek, těch nositelek tohoto jména. Větše. 85 958. 14. nejčastěji používaná varianta jména. A já teda nevím, člověče, ale já mám pocit, že nedávno jsme měli nějaký svátek. Já jsem to vysílal na živo, člověče. V pátek 14. A mám pocit, že to byla taky 14. jako 14. ta. Ne, komnata.
1: Pátek 14.
0: Má Alan.
1: Co bylo, no, tak to ne. Za svát.
0: To měl Alan v pátek 14.
1: No, pátek měl Alan, no.
0: Tak jsme ještě vysílali v úterý. Zuzana.
1: V úterý jsme... Zuzana byla v úterý, ano, Zuzka.
0: 58, před týdnem byla Zuzanka. To je moje dcera. Tam je 58 tisíc nositek, nevím. Tak mi to přišlo, že nedávno někdo měl těch... Taky tu 14, no budíš. Tak, takže milé Helenky a milá Helenko, ty naše Helenko, my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hojné promořování. Abych tak řekl, dejte si ale u toho pozor, no, nemusíte zase hned s každým se jako promořovat. No, pěknou oslavu, to ještě možná někde je v plném proudu. No a vy, kteří znáte nějakou Helenku a ještě jste ji nepopřáli, tak učiňte, protože jí nadělíte radost a to jí způsobí prodloužení života.

0: podpoříte její imunitní systém. Helenka, Helena, no. Bože, už 18. Prázdniny za chvilku v trapu.
1: No. To vzalo nějaký strašný šupec.
0: Viď? No to ještě počkejte, co se bude dít, ten mazec.
1: No já to tak jako očekávám, protože ty zprávy, které jako, tak jako se trousí, tak se trousí.
0: Zprávy jsou masakrální. Razancí. Zprávy jsou masakrální.
1: To je úplně prostě...
0: Víš, jak Donald vyřešil hormuzský konflikt?
1: Ano.
0: Hormuzskou krizi.
1: To je velmi... To když jsem četla, tak jsem si říkala, tak tohle snad jako nevymyslí nikdo jiný než Donald.
0: No ne, tak to je hodno diktátora. Jako... To je hodno diktátora prostě. Říkám hodno, aby se asi někdo... Říkám, že to je hodno diktátora.
1: Já jsem rozuměla, že tam není v... Hele, myslíš si, že je to normální?
0: No on prostě nakonec to vyřešil tak, že prohlásil hormuzský průliv za americké území. Ale to je typický. To je typický. Oni tenkrát přišli zločinci z Evropy. Ty byli vyvezený prostě na území Ameriky dnešní.
1: Do Ameriky.
0: A zabrali to. Rozumíš? Oni plijou po Rusech, jo, že máme se všichni bát Rusů, ale Rusové nezabírali žádný území. Rusům stačí to
1: jejich. Já jako nevím, co kdyby náhodou zítra přiletěl Donald do Prahy, vystoupil na letišti a řekl, Praha je území USA.
0: Jako Grónsko a jako Hormuz. No.
1: Jako Kuba a jako Kanada.
0: No, není blázen?
1: Já když jsem to viděla, já si myslím, že Já jsem to četla, já jsem si ten článek četla a říkám, no tohle snad není normální. Tak on to vyřeší tak, že je to jeho území.
0: No. To je frajer.
1: A teď jako? A co budou všichni ostatní dělat? To mi řekni, jak...
0: Všichni to budou muset přijmout.
1: Všichni postaví. Co jak no?
0: A od teďka budete platit daně jako... americkému daňovému úřadu. Dobrý, ne?
1: Tohle přeci nemůže nikdo akceptovat. Jako každý rozumný člověk.
0: No to je právě
1: na
0: téhle
1: planetě.
0: To, teď jsi řekla dvě věci, které jsou dost jako odvážné, promiň, v jeho případě.
1: Já vím.
0: No, vyslovila si dvě slova, která nevím, no.
1: Mm-hmm. Nejdou dohromady, no. Já tomu rozumím.
0: Rozumný a ještě člověk, no tak.
1: No, to vůbec jako, hele, to...
0: No tak dáme si přehled zpráv, ne?
1: No ale počkej, já jenom ještě jako se chci zeptat, jo, myslíš, že zítra už na té mapě to bude jako, že to je území USA? Já když si zadám Google Maps, tak jestli už to tak bude.
0: No tak záleží na tom, co mu přijde do mailu ráno. Víš?
1: Dobře, no tak uvidíme. Dobře, tak já poslouchám.
0: No tak... Helikoptera amerických ozbrojených sil typu Apache se zřítila v Texasu, informovali představitelé místního šerifského úřadu. Evropa si vytvořila intuitivní imunitu vůči snaze Kyjeva vtáhnout ji do vojenských akcí. Informoval Mirošník, když komentoval to, že v Německu se připouští možnost, že Ukrajina se mohla podílet na operaci v letišti Lipsko-Heil pod falešnou vlajkou s cílem diskreditovat Rusko. A divíš se, když se v Německu ví, kdo odprásk Nord Stream? Rusové žijící v Kanadě se stále více zajímají o přesun zpět do vlasti kvůli zhoršující se kvalitě života a rostoucí rusofobii v zemi. Se vyjádřilo ruské velvyslanectví v Otavě. Putin, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, navštívil ostrov i Turup v Kurilských ostrovech, nebo na Kurilských ostrovech, informuje tisková služba Kremlu. Ukrajinské síly kvůli obrovským ztrátám přesouvají nové jednotky pod Sumy z Doněcké lidové republiky, informovala agentura TAS. Účastníci Majdanu v roce 2014 dostávali 600 hřiven za každý den účasti na demonstraci, uvedl na videu zajatý Žarkov. Celý smysl NATO spočívá v tom, aby dohnal Rusko k západnímu chování, uvedl americký novinář Tucker Carlson. Zástupci aliance se domnívají, že mají právo kontrolovat, co se děje v Rusku a jak je tato země řízena, dodal. Návštěva Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech okamžitě odstartovala nejdiskutovanější téma v japonské části sítě X. V japonské části. Ozbrojené síly Ruska zasáhly v přístavu Izmail základní jednotek ukrajinských ozbrojených sil a objekty přístavní infrastruktury, informovalo ministerstvo obrany. CIA skepticky vnímá informace od Izraele o hrozbě na Trumpa ze strany Iránu, kvůli kterému v začátku července tajně opustil Turecko ne ve svém osobním letadle, ale v jiném, píše The Washington Post. OSN pomalu umírá, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times generální ředitel IAEA Grossi. Snažíme se o to, protože máme stále méně lidí. Mobilizaci žen, které nemají děti, navrhl voják ukrajinských ozbrojených sil Sergej Gnězdilov. Agentura RBK Ukrajina uvedla, že mobilizace žen na Ukrajině je nevyhnutelná. Voják také nevyloučil snížení mobilizačního věku z 25 na 21 let. Spojené státy nepředaly Rusku prostřednictvím diplomatických kanálů žádné návrhy Zelenského na ukončení konfliktu, uvedl Ryabkov. Rusko zváží možnost využití právních prostředků vůči novináři deníku FAS Martensovi. Jeho slova o Rusích jsou odporná a diskreditují ho jako profesionálního novináře, uvádí velvyslanectví Ruska v Německu. Ruská federace předala Ukrajině 261 těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku Rusko obdrželo 24 těl padlých ruských vojáků, oznámil válečný reportér Alexander Koc. Ministerstvo zahraničí Japonska povolalo ruského velvyslance v Tokiu Nikolaje Nozdreva kvůli cestě prezidenta Ruska Vladimíra Putina na ostrov Iturup, informovala agentura Kyodo. Pašinjan se domnívá, že je možné, aby Rusko částečně prodalo železniční koncesi v Arménii. Současně uvedl, že má zájem najít přátelská řešení této situace. Rosatom je připraven k dialogu o jaderné elektrárně Pax 2 s novou vládou Maďarska, uvedl Lichačev. Zdůraznil, že revize klíčových parametrů projektu jaderné elektrárny Pax 2 ovlivní rozvoj Maďarska. Ruský velvyslanec v Japonsku vysvětlil šéfovi japonského ministerstva zahraničí, že jižní Kurilské ostrovy jsou nedílnou součástí Ruské federace, uvedlo velvyslanectví. Uprchlíci z Ukrajiny masivně opouštějí Polsko. Země se stala lídrem v EU, v tomto ohledu uvádí Eurostat. Ozbrojené síly Ruska zasáhly nádrže s pohonnými látkami a zařízení používané k vykládce vojenského materiálu v přístavu Oděsa, informovalo ministerstvo obrany. K výbuchu došlo na podniku vyrábějícím munici poblíž Říma. Agentura NSA informovala, že se jednalo o bývalou továrnu Samuel Defesa, která nyní patří společnosti KNDS Amo Italy. Ruská federace si sama zvolí cíle pro odvetu proti agresivnímu chování a pirátství západních zemí a nemusí se jednat nutně o oblasti, které se tyto nyní aktivity odehrávají. Nebo kde se tyto aktivity nyní odehrávají, uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Vesti. Fidel Castro 100 let. Jak vhodně bychom měli oslavit z té výročí narození jednoho z největších mudrců, humanistů a revolucionářů naší doby? A teď je tady docela dlouhá stať, kterou nebudu číst. Čínský vlak na magnetické levitaci poprvé na světě dosáhl rychlosti 800 km za hodinu. A teď poslouchej. Za pouhých 5,3 sekundy. Tento výsledek představuje absolutní světový rekord a vlak se rychlostí jen mírně liší od rychlosti osobního letadla. Já jsem to viděl, když v jednom streamu to tam bylo jako zachycený.
1: Jak se to rozjelo?
0: No, oni tam ty lidi jako čekali a to. A to bys viděla, jak to proletělo, to bylo prostě, to byl hurikán. Říkal jsi hurikán. No a teď mám pro tebe úplně nejstrašnější zprávu.
1: Já už se normálně děsím.
0: Co?
1: Je, že se děsím.
0: To byly zprávy ze 14. srpna a teď zprávy z 18. To mi to tu posunulo, no, tak co mám dělat?
1: A tak to je v pořádku, tak z toho 14. si je taky nečet, že jo, no tak jako, tak to máme, no to je, hele, v pohodě.
0: To
1: jako.
0: Je pravda, já jsem je 14. možná četl, ale už, ne, to jsem nečet tyhle ty. 18. srpna 1682 oficiálně nastoupil na ruský trůn Petr Alexejevič, budoucí Petr I. Veliký. Měl pouhých 10 let, spolu s ním formálně vládl starší bratr Ivan, asi pátý, ale skutečnou moc v prvních letech držela sestra Sofie. Od tohoto dne však začala cesta muže, který navždy změnil Rusko. Během svého panování vytvořil Petr pravidelnou armádu a flotilu, dovedl zemi k Baltskému moři, otevřel okno do Evropy, založil Petrohrad a provedl rozsáhlé reformy, které se dotkly téměř všech aspektů života státu. Byl to přísný, protichůdný a někdy nemilosrdný vládce, ale právě jeho energie a vůle proměnily moskevské carství v ruskou říši. Několik zemí, teď jako ze světa, agenturní zprávy, několik zemí Blízkého východu tajně převáží ropu přes Hormuzský průliv. Toto je jeden z faktorů, které brzdí růst cen energií, uvádí Bloomberg. Účast na významných obchodních fórech v Rusku se pro cizince stává prestižní, uvedl Kobjakov. Ozbrojené síly Ukrajiny vyhrožovaly obyvatelce města Konstantinovka zastřelením, pokud odmítne evakuaci na Ukrajinu. Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny, přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace Strategie kulture. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fora, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne, je pouze naše rozhodnutí. Rusko může pomoci uspokojit potřeby Thajska v oblasti energetické bezpečnosti, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí království Shihak Phungakeo. To je Thajsko, ne Tajvan, Thajsko. Kalas uvedla, to je ta chytrá paní tady v Bruselu.
1: Ta je nejchytřejší.
0: Že v nadcházejícím podzimním období plánuje představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
1: Ano.
0: Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Ceuty Juan Vesus Vivas pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País. Rusové budou od 1. října moci vstoupit na území Belgie, Nizozemska a Lucemburska pouze s biometrickým cestovním pasem. Biometrickým asi ne. No, ale to mám dobrou zprávu, že automobilová asociace FIA potvrdila, že Bělorusové a Rusové už nejsou vyloučeni z automobilových soutěží.
1: Myslím, teď z Dakaru jsem nějak slyšela, že nejsou
0: vyloučeni. No i z Dakaru tím pádem. Tam se psalo, že zase jsou Kamazy ve hře, ale ani z mistrovství světa třeba, že jo, závodů automobilových soutěží a podobně. Čili na mezinárodní úrovni zrušili sankce. To je zajímavé, jako, jo? Když tady Evropa šílí, tak prostě někde se rozhoduje úplně jinak.
1: No, jdeš to, posun.
0: V Indonésii se počet obětí zemětřesení zvýšil na 68, informovala agentura Reuters s odvoláním na Národní agenturu pro zmírňování následků přírodních katastrof země. Lotyšsko žádá z rozpočtu Evropské unie 7 miliard eur, aby pokrylo dopady přerušení vazeb s Ruskem, uvedl premiér země Kulbergs. Takže cože to tady vlastně čteme? Že Lotyšsko žádá po Evropské unii vlastně reparace.
1: Tak.
0: Za to, že bylo donuceno přerušit vazby s Ruskem. No to tak je, ne? Jestli to chtějí odškodnění.
1: No to je bezva.
0: Ne? Dobrý. Ale to musí přijít, že jo, ze všech stran. Ruská federace povolala velvyslanci Japonska poté, co Tokio protestovalo kvůli návštěvě Vladimíra Vladimiroviče, ale na velvyslanectví uvedli, že se nebude moci setkat s ministrem zahraničí 14. nebo 17. srpna, prohlásil Lavrov. Japonský velvyslanec má přijít na ministerstvo zahraničí, kde s ním budou jednat o protestech v souvislosti s Putinovou návštěvou ostrova Iturup a o jeho přístupu k práci v Rusku, uvedl Lavrov. Zničíme je. Spojené státy zaútočí na Omán, pokud tato země bude bránit řešení konfliktu s Íránem, prohlásil Trump.
1: Rozsekají je prej.
0: To by mě zajímalo, jak Omán může bránit řešení konfliktu s Íránem, když Američani nejsou schopni navrhnout Iránčanům podmínky, s kterými by prostě souhlasili.
1: No tak Omán jako bude rozsekaný a bude to úplně jednoduchý. Oni teda už nemají čím to rozsekat, ale vyhrožovat můžou. Že? A nebo, počkej, prohlásí, že Omán je americký.
0: To je možný.
1: Tady už jako je všechno možný.
0: Účast na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě je prestižní záležitost pro zahraniční hosty, uvedl poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Spojené království se snaží eskalovat konflikt na Ukrajině tím, že povoluje Kyjevu používat britské bezpilotní letouny k útokům na území Ruska. Ale to není pravda, že jo? Musí se to říct tak, že ne, že povoluje Kyjevu, ale že povoluje a provádí.
1: Provádí, přesně.
0: Jo, provádí britskými bezpilotními letouny útoky na území Ruska. Netanyahu se dohodl s Radou pro mír na vytvoření dvou pracovních skupin pro sektor Gazy. První skupina se bude zabývat odzbrojením a demilitarizací města, druhá otázkami hygieny, čisté vody a dalšími problémy veřejného zdraví obyvatel Gazy. Tedy oni je odzbrojí, aby je mohli umýt. Pochopil jsem to dobře.
1: No, hele, z toho to tak jako vypadá. To je zvláštní, viď? Jako.
0: Oni provádějí normálně sprostou hnusnou genocídu.
1: A ještě, ale oni je nejdřív umejou, aby byli čistý.
0: No, to je fakt dobrý, jako, to je prasárna. No, tak to takhle
1: já ti zavřem. Nevím. To je jako docela...
0: Dáme si písničku, já ti pustím jednu písničku, ta se ti bude strašně líbit.
1: Bude se mi líbit, jo.
0: Jasně, to se mi líbit víc než cokoliv jiného.
1: Tak
0: budeš jsem unešená, budeš uchvácená, budeš wow, prostě úplně bez sebe. Nevěříš?
1: Hele, já si to poslechnu a pak se uvidí.
0: To tady nejde.
1: Jo, to by nejde. No, vidíš, a toho ne, využiju.
0: Počkej, já nežím, to nejde. Já ti chci říct, že tady nejde jako to. Bych to řekl. No. Já to musím tady pustit ještě jednou, já myslím, že to mám člověče připravený. A ono ani prdky.
1: No a tady u nás začíná lítat v okno. Protože tady asi se schyluje jak nějaké bůřce. Tak uvidíme. Tam
0: okno. No tak pěseňka se jmenuje Babičko už mi nevolej. Jo?
2: Babičko už mi nevolej.

připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: Jo, takže
1: To bylo dobrý.
0: SSák zůstane SSákem, jo?
1: Ano, a na
0: Zajímavé.
1: Reichstagu pověsej tu správnou vlajku.
0: Ano, jo. Takže já jsem rád, že ta lidová tvořivost pochopitelně se neustále víc a víc šíří internetem a že pochopitelně to všechno spěje ke zdárnému konci. Nevím, proč mám tě z toho takový hřejivý, příjemný pocit.
1: No, já jako taky doufám, že všechna ta očekávání budou naplněna.
0: No, když jsme tady publikovali některé věci, tak vyšly zajímavé zprávy. Ještě než se dostaneme do České kotliny, tak jsme tady měli ten ukrajinský jaksi ukrajinský parametr. Tak já se vrátím ještě i k tomu, co jsme tady se bavili o i o, počkej, o tom Hormuzu, tak to jsem chtěl říct. Teď
1: Jo,
0: mám
1: já jsem se
0: trošku.
1: prosím tě dívala na mapu a stále je Hormuz iránský, jo.
0: Fakt, jo.
1: Na
0: Kdo by to byl řek?
1: Google Maps je stále iránský.
0: Jo, to
1: Ano.
0: víš, jo, to i zůstane tak. No, pustíme si Zaorálka, který si myslím docela pěkně vystihl tu záležitost toho pokrytectví. Protože to tak ve světě je. Tady všichni se vrhli na řešení věcí, které nejsou až tak úplně, bych řekl, ne v pořádku, ale a teď nechci jako říct, že někde to je důležitější, někde to je méně důležité. Jo. Ale pojďme si to poslechnout. Pro něj hraje. Pačemu? Až to slučilo. Wow. No jasně, už to vidím. Tak, ještě jednou.

0: Pokus číslo 2.
1: Stydím se za českou politiku, stydím se i za tyto české politiky s tím, co tady předvádějí.
2: Proč?
1: Protože nedokáží reagovat ani na to, když minister financí Smotrič řekne, že Gaza bude totálně zničena a lidé budou donuceni k vystěhování. Když prostě máme tady vládu, která má mezi sebou extrémisty, kteří říkají věci, které připomínají nacistické výrazy. Jako a česká vláda na to nedokáže zareagovat. Jako tady nějak nikdo nechápe, že my pokládáme za přítele dneska Benjamina Netanyahu a k tomu se hlásíme. Odsuzujeme Vladimíra Putina, ale já znám dobře Benjamina Netanyahu, který mi neustále opakoval, budoucnost patří takovým politikům, jako je Vladimír Putin, jako je Erdogan a jako je Donald Trump. A říkal mi, od těch se uč. Podporujeme Izrael, ať se tam děje cokoliv. Ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy.

0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné...
1: Na území Gazy, které je veliké jak Praha, je podle odhadu 53 tisíc obětí, podle Lancetu 67 tisíc obětí, mezi tím většina žen a dětí. A co my děláme? My vlastně tady vedeme tady tyto nesmyslné řeči, vlastně svět je pobouřen, Česká televize vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak zjistíte, že tam každý den se dovídáte o zvěrstvech na západním břehu Jordánu. Tam se dovídáte o tom, jak jsou tam lidé neuvěřitelně šikanováni, jak tam dochází k násilí ze strany osadníků. Dokonce, kdyby vám to, vás to zajímalo, tak tam jsou křesťanské osady. Ti křesťané jsou tam, kdyby nám byli blízcí.
2: Pane Zaorálku,
1: křesťané jsou omezováni v základním
2: životě.
1: Česká
2: televize kontroluje někdo tady, jiný než ne, politici. Bavte se o tom, prosím.
1: Já tvrdím, že Česká televize neinformuje o tom, co se děje v Gaze, že je to tady naprosto jednostranné a tady vidíme tato alibistická vystoupení někoho, kdo nedělá nic.
2: A my vždycky zveme obě strany a myslím si, že tohle vydání je toho příkladem.
1: Já jsem si nevšiml, že by tady existovala základní proporce v tom, kolik je mrtvých tam a kolik je mrtvých tam. Tady je to naprosto zkreslené.
3: To, o čem mluvil Lubomír Zaorálek, tak to bylo na adresu vyjádření dvou politiků. Mm-hmm. Jedním z těch politiků je prázdnuše, a druhý je Tajvanec, jo.
4: Uh-huh.
3: Tyhle ty dva blbečci, o těch byla řeč, jo. Takže to byly ty, kteří on kritizoval, jo. Že to jsou ty politici. Ona jako evropská europoslankyně a on jako
4: předseda
3: senátu, jo. Tak takováhle verbež tady je.
4: No tady ty verbeže je, pane, jo.
3: Takže myslím si, že to se dobře zhrnul a udělal to dobře, jo, protože si to zaslouží pozornost. Na Ukrajině, nevím, jestli do toho počítal těch 14 nebo 15 tisíc mrtvých od roku 2014. Co pak?
4: To nevím, no, to těžko říct.
3: Nechutná
4: no.
3: Ti to? To? Mám tady návštěvu, víš teďko?
4: Já jsem pochopila, že tam, má návštěvu, že tam máš návštěvu.
3: Máme tady malou moderátorku, Elišku.
4: A něco jí nechutná. Něco není dobrý.
3: Uhum. Aha. My půjdeme do školy totiž, že?
4: No, tak to jako budu chtít vidět aspoň ze záznamu.
3: To, vysvědčení?
4: Vysvědčení ne, ten první den ve škole ne.
3: Co říkáš?
5: Můžu už tam plátok na pohled.
3: Co si můžeš? Můžeš, běž. Já ti pak zase řeknu, jo? Mm-hmm. Tak utíkej.
4: Můžu tam, no.
3: To víš, to jsou povinnosti.
4: Můžu taky, můžu taky.
3: Ne, ona je, no protože ona je vyspínkaná, víš, my jsme byli v Praze na otočku dneska.
4: No to jsem slyšela, ano.
3: No a Eliška spínkala 2,5 hodiny v autě, takže má
4: naspáno. Takže tím pádem, jo, jo.
3: Přijeli jsme v 8 večer.
4: A takže, bylo pravý poledne.
3: No já bych si šel akorát tak lehnout.
4: No jo, jo, to já taky, no.
3: No ale víš co, pořád si uvědomuju jednu takovou věc, kterou nejsme schopni docenit a tohle to jsou takový, jak bych to řekl, jako Zaorálek. Já vím, že on jako mluví, říká se o něm, že jako říká to, co lidi chtějí slyšet nebo tak, ale on říká spoustu těch věcí, které jsou pravda. A když si představíš, že by tvoje dítě mělo vyrůstat a mělo by být třeba 8 nebo 12 let ve sklepě strávit svého života. To je
4: ne, to je strašný.
3: To je případ dětí, to je případ.

0: případ dětí na Ukrajině, respektive v těch takzvaných zbouřeneckých lokacích, kde jakoby ta Luganská republika a Doněcká republika, kterou oni ostřelovali, nacističtí, banderovští hajzli odstřelovali civilní obyvatelstvo. Pozabíjeli nějakých 8 tisíc dětí. A když ty rodiče chtěli ty děti, to jsou ruskojazyční Ukrajinci, tak když je chtěli ochránit, tak je prostě drželi ve sklepě. Tady se bavíme o tom, že doba covidu, kdy děti nemohly chodit do školy, poznamenala tu jednu generaci. Jo? Děti nemohly chodit do školy, ale mohly být doma a přes internet komunikovat s lidma, mohly chodit až na nějaký týdny, tak mohly chodit po ulici, mohly chodit prostě běhat venku, jít do lesa se podívat, prostě tam ty děti to nemůžou. Děti v tom pásmu Gazy, jenom protože to jsou Palestinci, obyvatelé území, na kterým se roztahuje Izrael, tak
1: nemůžou taky.
0: Tak nesmějí, a vraždějí je tam systematicky. A celý svět na to kouká, jako že to je cajk, jako že to je v pořádku.
1: Že to je v pořádku, ano.
0: Protože to je Izrael a to jsou chudáčci.
1: A ten je nedotknutelný.
0: Ano, nedotknutelný Izrael, protože oni můžou všechno a ostatní nesmějí nic. To je prostě takový svinstvo. A vždycky prostě, když máš to dítě na klíně, tak si to uvědomuješ, že bohužel na tom světě nemají takovýhle luxus všichni rodiče a všechny děti. Jo. Že spousta rodičů o své děti přišla, nebo jim byli zmrzačený, byli jim unesený a podobně. To je civilizovaný svět 21. století, bože můj, jako jak tohle tomu, a my chceme na západ, my patříme na západ podle idiotů,
1: jo,
0: který neznají, víš co, to může říct idiot, který nezná historii a kulturu národa, jo. A takovýhle idioti, neználci, blbečci a povl a verbež sedí někde na místech, která patří mezi místa, odkud se řídí stát. Jak může někdo toto, já jsem dneska měl takový pár rozhovorů a jsme se bavili o tom, kolik doktorů bylo zabito svýma kolegama. Jo? Byl tam případ, že nějaká zdravotní sestra celý život se věnovala lidem a protože má nějaký problémy se zádama, taky dělali odběr z myšního moku, dělali odběr z myšního kanálu, pochopitelně jí napíchli míchu, ona ochrnula, respektive necítí nohy. Šla, zlomila si kotník a ani to necítila, prostě má ty nohy takhle jako to. Pak se ukázalo, že ta doktorka, která to dělala, tak na to neměla vůbec atestaci. A pak to přikryl doktor, který měl atestaci, tak to podepsal za ní, že to dělal on, jako jo, že jí zmrzačil on v podstatě. A to je zdravotnictví. A já na to říkám. Ale to je proto, že když to zdravotnictví se transformovalo v tenhle ten strašný hybrid a v tuhle tu zrůdu, jo, tak ty doktoři, kteří měli o tom jasno, co se děje, prostě mlčeli. Nechali to zlo, aby se takhle rozvíjelo. Výsledek je, že tito lékaři potom jsou zavražděni vlastníma kolegama, jakožto produktem té transformace v tu zrůdu, jo, toho zdravotnictví. Společnost může nadávat, jako, ale nikdo nebo ti, co nadávají, nebo tak si málo uvědomují, že tady byly nějaké volby a že ten Fiala byl zvolený a tyhle ty hajzlové. Jak je možný, že ta společnost byla schopna zvolit takovouhle verbež. Jako. Proč? Protože byla k tomu přizpůsobená, obalamucená a tak dále, tak dále. Tak si to musí vyžrat, aby si to uvědomili ti lidé, že tudy má cesta nevede. A to, co sedí dneska na Hradě, to neštěstí a jak bych to pojmenoval, ta hromádka toho, ta hromada toho hnoje a zla, jo, propojená agenturními nitkami, to je taky výplod a důsledek toho, jak lidé primitivně jsou schopni hodnotit. Jo. Primitivové a primitivky, který prostě on je takový, on vypadá jako ten Masaryk, jo.
1: No, on vypadá tak jako krásně.
0: No, a to bude stačí. Prezident, jo.
1: Jo, jo, a, to je, a s tím jsou spokojený a s tím si vystačí 5 let. No, když se na něj podívej, jaký je pěknej, rostlej, jako, no skoro jako Masaryk, no.
0: Skoro jako voják.
1: Uh-huh. Rovnej, no. Přímej.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: No.
0: A důsledkem zase těchto všech věcí je to, co jsi mi poslala, že 21. srpna, ne náhodou, teda, se, se u vás v Praze, musím takhle říct, koná,
1: klidně, je to pravda,
0: koná festival Pulse of Nation o akci Pulse of Nation Fest 2026 v Praze. Hudební festival Pulse of Nation Fest událost, která spojuje, inspiruje a přináší pocit jednoty, vás čeká v Praze 21. srpna 2026. Jde o kulturní akci věnovanou Dni nezávislosti Ukrajiny. Oni mají Američani den nezávislosti. A ta banderovská svoloč má taky svůj den nezávislosti.
1: Jestli je to opravdu taky toho 21. to zkusím najít. No, povídej. No.
0: Kde se hudba stává hlasem, místem, kde se národ znovu propojuje, dýchá společně a připomíná si, kým je. Spojování ukrajinských komunit v zahraničí. Zachování a předávání kulturního kódu Ukrajiny. Takže obchod s dětmi, obchod s drogama, obchod se zbraněma, obchod s orgánama, nadměrná až jaksi nezvládnutelná korupce. Co je tím kódem ještě? Pochopitelně nacistické symboly, retorika nacistická, no a pochopitelně nacistické vedení, nacistická chunta v Kyjevě, to je asi ten kód, jak bych to jako připomněl. To jsou, kulturní kód Ukrajiny, zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti, to jsou hlavní cíle Pulse of Nation Fest. Čověče, já jsem asi blbej, já tomu nerozumím. Zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti. Já si myslím, že to už dávno existuje, to se nemusí vytvářet, ne? Jerry Hale a Drevo již byli potvrzeni pro pódium festivalu Pulse of Nation. Hlavní hvězdou festivalu bude Artem Pivovarov a jména dvou dalších umělců jsou stále stejná. Sledujte novinky, abyste se jako první dozvěděli kompletní program a nenechali si ujít největší hudební překvapení večera. Hudební festival svobody a ukrajinské identity. Tento festival je oslavou národa, jehož puls se nikdy nezastaví. Připomínkou kořenů, událostí, oslavující život, lásku a sílu kreativity navzdory všem překážkám. Posláním Pulse of Nation Fest je uchovávat, posilovat a rozvíjet ukrajinskou kulturní identitu po celém světě. Přijďte společně oslavit nezávislost, uctít svobodu a ukázat, že ukrajinská kultura je živá a nezlomná. Vstupenky na webu, cena, když svoboda najde svůj zvuk a svůj tep. Umělci, to už jsme tady něco řekli, no je tam asi 1150 až 1300 korun, tady cena, no, 1155 až 1600 korun. Místo konání, areál 7 za elektrárnou, hlavní město Praha. Tam v Roští za plynárnou.
1: Já ti jenom chci říct.
0: Začátek v 15 hodin. Promiň ještě, Míšo, než ti dám slovo. Jo.
1: No.
0: Já prostě chci tady jenom říct, že za A. Pravděpodobně vystoupí Pelageja a pravděpodobně vystoupí vystoupí ten, že jo, co ho taky hrajou, mi vypad, to je jedno. A řada dalších ruských umělců, protože ukrajinská kultura je kultura Rusů, Rusínů, kultura Tatarů a dalších mnoha menšin národnostních, protože ukrajinská kultura žádná neexistuje. Neexistuje ani ukrajinský národ. Neexistuje. Existuje stát Ukrajina a ten stát Ukrajina, teda existoval, než ho prodali, jo? Než ho Zelenský rozprodal. A ten stát Ukrajina začleňoval většinu Rusů a potom národnostní menšiny Maďarů, Poláků, Rumunů. Takže tam budou asi všichni ti vystupovat? Já se ptám, já nevím, pokud by to takhle jako mělo být, co tady píšou, kdybych to chtěl pochopit. No, Ukrajinec asi žádnej, protože kultura ukrajinská není. Jediná ukrajinská kultura je, kde se dá co ukrást, zpronevěřit, rozprodat. Jaká
1: čmelina, kde, ano.
0: A
1: mafie,
0: jako SS-ácky, jako nacisticky, jako to pojmu.
1: Ale já jsem ti jenom chtěla říct, že Den nezávislosti Ukrajiny je ukrajinský státní svátek slavený 24. srpna na paměť vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v tento den roku 1991. Předtím byl Den nezávislosti slaven 16. července, kdy se připomínal 16. července 1990, tehdy nejvyšší Sovět ukrajinské SSSR přijal rezoluci o státní suverenitě Ukrajiny. Tak jenom, aby bylo jasno. A oni vymysleli, že budou 24. slavit 21. Tak jako aby, lehce symbolicky.
0: Aby no, lehce je... symbolicky propojili
1: jo.
0: Toho zlýho Rusa. No hele, mně to přijde jako, že tady opravdu se někdo už asi tak trochu zbláznil, jo. Ale v Praze tam je možný všechno.
1: A v Brně. Se Trump, zbláznilo se Brno, zbláznila se Praha. Hele,
0: Praha
1: já
0: už
1: nevím.
0: Volá, Praha už volá.
1: Hele, tady jako se to fakt sype, jako moc pěkný, jako.
0: Ale mě ještě nehráblo, jo, jako, ale už tomu začíná mít blízko. Jako, nevím, jestli jsme to probírali spolu, jak víš ten film, jak vlastně z toho vyplynulo, že kdyby si Sovětský svaz nemohl koupit motorky a auta od západu, jo, a kádečka pro tak, stravování,
1: tak ano, to jsme probírali
0: tak
1: spolu,
0: nemohli tak vyhrát
1: jasně,
0: válku. Jo.
1: Na to zapomeň, by vůbec jako nevyhrál, ne, že jo.
0: No, tak teď tady máme další takovou zkratku. A to je právě tady hen oný toto. No. Tak co bys tomu řekla, člověče? My takovýhle akce tady pořádáme jako mezinárodně asi ty Ukrajinci. Oni budou pravděpodobně ti člověče asi jako jak se na nás chystají, víš? Tak oni se musí nějak spojit. No a protože no. jsme u té Prahy, jo, tak já ti něco pustím, chceš?
1: No, zkusím to poslouchat.
0: Já se to Prahy, ale prosím tě, jako musíš to ustát.
2: Já no, jsem dobře. Dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů, kde dlouhodobě nejsem spokojena s tím, jak některé samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Alarmující situace je zejména v případě hlavního města Prahy, kde je tento problém naprosto největší a dosáhl doslova gigantických rozměrů. Jen za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města, rozumějte, očištěno od provozních nákladů, od zamašličkovaných výdajů na investice, to znamená opravdu volné peníze, tak za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města Prahy 114 miliard korun. A to je mimořádně špatně, protože tyto peníze samozřejmě mohly a měly přispívat k růstu HDP nebo například zmírnění bytové krize nebo našemu společnému boji proti suchu. Můžete si vybrat. Každopádně prostě ty peníze leží ladem. Dlouhodobé nevyužívání investičního potenciálu v kombinaci s růstem daňových příjmů, jejichž zhruba třetina míří právě k samosprávám, vedlo v prvním poletí letošního roku k překročení, pozor, historické hranice 600 miliard korun na účtech obcí a krajů. Ano, je to tak. Stavy na účtech samospráv dosahují rekordních 625 miliard korun, z toho 205 miliard korun, tedy neuvěřitelnou třetinu, drží Praha. V této souvislosti se musím vrátit k údajnému problému s financováním silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, patří do samostatné působnosti krajů, ale kde si kraje nárokovaly prostředky ze státního rozpočtu. Slyšeli jsme to v médiích v posledním týdnu. Chci jasně říci, že kraje dostávají na pozemní komunikace prostředky v rámci rozpočtového určení daní, a to již od roku 2005. Konkrétně, podle klíče, jimž je rozpočtové určení daně stanoveno, získali loni na tuto oblast 33,4 miliardy korun. A víte, kolik utratili, dámy a pánové? 25,5 miliardy. Kraje tedy z peněz na silnice a dopravní obslužnost objektivně nevyužili 7,9 miliardy korun. A například Jihomoravský kraj pod vedením Jana Grolicha takto trestu

0: ty mají investovat. Teď je na to nejen prostor, ale také nejvyšší čas. Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů.
1: Je pro tebe teďko jako pro... Za mě toto je něco, co nechápu úplně přesně. A jako snažím se v tom najít nějakou logiku, jo. Protože neposypaný silnice, nemáme na to peníze. Rozsekaný silnice, nemáme na to peníze.
2: Máme peníze.
1: Objížďkové trasy buchví jak dlouho někde, protože se něco rozbourá a nemáme na to peníze. Tak mě řekni. A to jako v Praze vůbec, jako...
2: No, v Praze to je drama.
1: Takže Praha má na účtech 230 miliard korun. To je, úhrnem to bylo nějakých 630 miliard, který tam někde ležejí. Člověče, proč o tom mluví ministryně financí? Já bych prostě, ne aby občané se skládali, ne aby se občané skládali na stát. Já bych teďka udělal to, že bych jim to skrouhnul, nechal bych jim prostě 10% z toho, nebo 20% z toho, co mají na účtech. Nadbytek, jako, jo, o kterým tady mluvila, tak já bych jim z toho vzal 80% s tím, že bych jim vystavil nějaký cenný papír, jakože třeba si to město koupilo jako od státu něco, jo, a že stát se zavazuje potom to zase od nich vykoupit nazpět. Až bude líp, jo, protože to si přímo o to říká. My tady máme prázdnou kasu a v krajích leží peníze. No to je divný, ne?
2: Ale proč tam leží?
1: No proč tam leží?
2: To je jak situace, proč tam leží?
1: Když pořád ty kraje křičí, leží, že nemají peníze, protože... že jo?
2: Tak ale z těch peněz musí plynout nějaký úroky.
1: Počkej, a teď je otázka. Jsou tam ty peníze? Jsou v těch bankách?
2: A nebo tam nejsou?
1: Nebo tam mají být?
2: No jo, ale to my dva teďka takhle nezjistíme, chápeš to?
1: No, chápeš, v těch krajích se přeci mění vedení, že jo? V mnoha krajích se mění vedení. Očekával bych, že když jeden hejtman tam nasyslí peníze, tak ten druhý...
2: A druhý to uvidí, tak to rozfofruje.
1: Buď rozfofruje, nebo... Jo. Ale oni jako kdyby... Syslej ty peníze, ať je u té moci kdokoliv.
2: Tak potom to jako může být trošku jinak. Pak je to jenom tak, že by tam ty peníze měly být.
1: To je otázka. Co ale z toho vlastně nakonec bude?
2: Já si ale myslím, že tadyhle ty instituce musí být auditovaný. Ty jsi se nám nějak zakuskal.
1: Kdo by jako auditoval? Ministerstvo vnitra s vykulenou čivavou, na kterýho leze jedna kauza za druhou, rozkrádačka za rozkrádačkou, kriminální průšvih za kriminálním průšvihem, minister spravedlnosti, který se spolčil v organizovaný zločin s prodejcem drog a buchvíčeho ještě.
2: No hele, já si to jdu zjistit, protože já jsem se tímhle teda nikdy nezabýval. Audit hospodaření.
1: No teda říkala, že na účtech ležejí peníze, jo. No ale to by museli potvrdit ty banky, že jo.
2: Nebo no tak to je.
1: Asi to je z těch výpisů, by hele, to asi mohlo být, ne?
2: Tak

0: Když se dělá audit firmy, vztáhnu to na normální firmu, tak ty si musíš jako auditor vyžádat od banky takzvanou konfirmaci ke konci roku a ta banka ti musí vystavit, že ta firma má u ní takový a takový účty s takovýma a takovýma zůstatkama. Plus nějaký ostatní třeba finanční nástroje a podobně. Takže pokud tam ty peníze leží, tak musí existovat takováhle konfirmace. Jo?
1: Hele, a neděláme to příliš složitý, není to vlastně úplně jednodušší?
0: Povídej.
1: Není to jednodušší v tom, že ty investice váznou na tom, že se dělá všechno pro to, aby ty zakázky vyhrály ty správné firmy. A ty
0: No
1: správné
0: určitě, to bude
1: firmy
0: další.
1: Nemají dostatečnou kapacitu na zhotovení.
0: Možná bych ani neřekla, že nemají dostatečnou kapacitu, ale vysvětlím to na příkladu praktickým, který se týká tady u nás ulice Za rohem.
1: Tak se jmenuje ta ulice Za rohem?
0: Nemyslím si, že se tak jmenuje ta ulice Za rohem, ale je to ulice tady u nás Za rohem. Počkej, počkej, já ti řeknu, jak se ta
1: Jedno,
0: ulice.
1: radši neříkej, ať nikdo
0: Ať
1: nemusí vědět,
0: kdyby.
1: kde bydlíš, kde
0: Jasně,
1: se nalézá vaše vila
0: tak. No,
1: s třemi koupelnami, jedním bazénem s
0: jo.
1: protiproudem.
0: Ano, ten byl v neděli. Ten byl v neděli. No, takže ta ulice. To už minimálně 3 roky kutají ze všech stran. Nejdřív zprava, pak zleva, pak ze spoda, pak ze zhora, to si nedělám srandu. A momentálně zhruba tak už od ledna předělávají dlažbu, takový ty malé kostičky a tak, jak to. A upřímně máme srpen, udělali půlku ulice a teď jako jsou tak v polovině ty druhé půlky. A za mě osobně si myslím, že se to natahuje proto, aby se tyhle zakázky předražovaly a pak se z toho ty peníze takovýmhle způsobem vytahaly.
1: Takže je to rezerva na předražené zakázky,
0: Ano.
1: aby bylo co rozkrádat, myslíš?
0: No tak když si vím, když jsme to sami říkali, ten rozpočet na ten úplně novej, nejnovější most v Praze, který je nakonec úplně k ničemu, protože po něm můžeš takokrát chodit pěšky na kole nebo autobusem, ale auto tam věc nesmí, tak byl miliardu a ten most stál 2. Takže jako
1: Tak
0: co?
1: asi musí být bytelný, aby unesl ty lidi na tom kole, ne? Protože oni počítali, že tam budou jezdit lidi na kolách a mezi tím se rozmohly elektrokola, ty jsou těžší, že jo?
0: No, no.
1: To bude asi ono, člověče.
0: Takže já jsem přesvědčená, že je to dvojí pravda i v tom, že čeká se na ty správné firmy, ty pak ale nemají tu kapacitu, protože prostě jako jsou zaháčkovaný třeba na jiný práci. Tak se to natahuje, natahuje a natahuje. A ty peníze tak jako různě se tam převalujou, tam a zpátky. Hele, kdo ví? Jo? Ale v každém případě je to pěkný průšvih, jo.
1: No, tak jsou to umrtvené peníze, který. A pozor, ale to je, jak bych to řekl, to není nějakých 630 miliard, který jsou zakonzervovaný jakoby v těch bankách. Jo. No to tam zaznělo. Prostě kdyby se ty peníze proinvestovaly, tak by se projevily, vlastně těch 630 miliard by se z nějakých 70 3% vrátili zpátky do té kasy. Ve formě daní, jo. Protože ty peníze by se proinvestovaly,
0: ty firmy by
1: platily odvody za svoje zaměstnance, nakoupily by materiál, tam by bylo DPH, šlo, o 630 miliard máme nižší HDP, to znamená, že o to víc bychom museli odvíst jakoby do NATO, že jo? Nižší HDP, ale pochopitelně ukazuje nějaký problém v neodebraných energiích. Čili pro investovaných 630 miliard by znamenalo obratově v tom, co by se odehrálo, tak pochopitelně obrovský vítr, protože to není o 630 miliardách, to je o tom, že by to rozproudilo tu ekonomiku. Vybralo by se o to víc na daních, o to víc by se někam mohlo poslat víc peněz a ty peníze by se znova zrcadlily, oni by zase vydělávali, jo?
0: No jo, ale tady třeba někdo nechce, aby se vydělávalo, že jo?
1: Myslíš, že to je jako na úrovni krajů zaškrcená ekonomika?
0: Hele, netroufnu si to takhle říct.
1: A teď si vem, úplně, že ty peníze ztrácejí kupní sílu, jo? To je další jakoby efekt.
0: Hele, Martin mi tady ještě teďka poslal, si tak jako píšem, víš, takový jako zprávy mezi jednotlivými.
1: Mezi manželi je úplně normální.
0: Mezi manželem asi píšem, že ty peníze by měly ležet na účtě v bance bez úroku, a že tím se teda jakoby hraje na ruku těm bankám, že jo?
1: No to je totiž přesně to, co jsem teďko ještě mi jako tady brnklo v hlavě, že to je ve prospěch bankéřů. A teď je.
0: No.
1: Teď si dáme, abych to řekl, kasičskou otázku. Za kolik a pro koho tam ty peníze ležejí. Protože kdybych byl bankéřem, tak bych ty peníze chtěl mít, jo. Ne? Protože když máš 2 koruny, jakoby aktivum, tak můžeš půjčit 100 korun.
0: Mm-hmm.
1: Podle zákona jsi úplně ready, v pohodě, tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, to už jsme se tady jako školili s našimi posluchačima,
0: to už známe, ano.
1: Takže pro banku to je obrovský aktivum, který v podstatě na základě kterého může tvořit. To znamená, že máme to krát 49, tak když si vezmeš jenom takovou malou matematiku si dáme. 630 miliard. Počkej, to jenom naladím.
0: Ježiš, ty nuly nechtějí po mně?
1: To je jednoduchý, já ti to řeknu, se neboj. To zdáme jako 630 miliard. Krát 49. A jsme na čísle. Banky můžou rozpůjčovat 30 bilionů 870 miliard.
0: Uh-huh. A komu to budou, prosím tě, pěkně jako půjčovat?
1: Třeba státním podnikům, jestli máme ČEZu, vládě.
0: Uh-huh.
1: To není blbý, ne?
0: Zajímavý.
1: Pro 31 bilionů to umožňuje bankám v úvěrových momentech to rozpůjčovat. A teď pozor. My víme, jak to funguje, potom se vydají hypoteční zástavní listy. To přijde do banky jako aktivum a jde to znova. A čí jsou ty banky?
0: Ty banky nejsou naše.
1: Až na FIO banku. Ty banky nejsou naše. To znamená, že těch 630 miliard umožňuje zahraničním bankám
0: vydělávat.
1: Vydělávat, ano. Neskutečný peníze. Jako když to začneš pitvat a když se tím začneš zaobírat, tak prostě zjistíš, že opravdu velkým motivem, jak to přišlo Martinovi, může být i to, že když to leží v té bance, tak tam můžou být různé typy služeb pro ty, kteří se o to zapříčinili, nebo když se o to zasadili.
0: Jo.
1: Ale to jsou spekulace, protože my tady většinou ty konspirační teorie, že jo, a tak dále.
0: Ale tohle jako odpálila Schillerová, to jako my jenom už se dopátráváme a myslím si, že se to třeba jako dozvíme časem. Uvidíš.
1: No já bych, no to, takhle, to může být začátek velký kauzy, jo.
0: Ale prosím tě, tady v té republice už je tolik velkých kauz, že já už ani nevím.
1: Ty odmítáš, kauzu.
0: Ne, já už si to budu muset napsat do deníčku, abych je všechny nezapomněla.
1: No, asi tak.
0: Asi tak.
1: Mohli by se něco přečíst třeba? Aby jsme tady pořád jenom nepouštěli ty věci. Otvírám web Necenzurovaná pravda. Uh-huh. Kypr, Slovensko, Česko. Strnad inkasuje několikrát za stejnou službu. Včera se Thomas Paukner zabýval i poměrně mocným zbrojařem napojeným na politiky. A to nejen u nás. Zásadní otázkou je, kde se právě nachází vrtulník, to je otázka.
0: To je velká otázka.
1: Slováci platí přes 9 milionů eur za pohotovost Strnadova vrtulníků, který se ale nachází na Kypru. Tam za stejný stroj platí jak bysmet. Češi dopadli nejlépe, což původně nebylo v plánu. Dnešní investigace navazuje na zjištění investigativního centra Jána Kuciaka ze Slovenska. Tamní novináři totiž v červnu roku 2025 odkryli, že si Česká republika i Slovensko pronajímají totožné stroje Jaroslava Strnada dvakrát a dvakrát za ně také platí. A vypukla kauza. Dodavatelem pronajatých strojů, které měly být v pohotovosti na dvou místech najednou, byl totiž Jaroslav Strnad a jeho společnost Heli Company. Stejná firma dodává hasicí stroje a jejich pohotovost také České republice. Po vydání reportáže ICJK, tedy Kuciaka Jána, došlo obratem k revizi smlouvy a Strnadova Heli Company do slovenského kontraktu dodala náhradní vrtulníky. Konkrétně šlo o dva stroje UH-60L, z nichž jeden měl podle ICK je registrační značku OM-BHD a druhý OM-BHE. Slovenské ministerstvo k věci uvedlo. Byly doplněny další dva vrtulníky UH-60L Black Hawk, které můžu z technických příčin nahradit původný vrtulník. A já dodám, ak by operoval v České republice. V České republice se nic nestalo. Kauza nevypukla a fakt, že si dodavatel České hasičské pohotovosti nechával proplácet jeden vrtulník dvakrát od dvou států, kde měl držet pohotovost, byl politicky zcela ignorován. Naopak, i po tomto skandálu došlo ze strany České republiky k prodloužení smluv s Jaroslavem Strnadem na další roky. Česká i slovenská smlouva přitom sdílení vrtulníku s jinou zemí kategoricky vylučuje. Dodavatel má jasně dané období, pohotovosti a reakční čas 45 minut při akutní hrozbě požáru. Jsou tady smlouvy jak ČR 1, tak smlouva ČR 2, smlouva Slovenská republika. Na co již investigativní centrum Jána Kuciaka nepřišlo, je kyperský kontrakt s Trinidadovy Heli Company. Ten celé anabázi dodává nový a poměrně kontroverzní rozměr. Opakuje se totiž totožný trend. Vrtulník OMBHD, který slovenské ministerstvo vnitra zmiňuje jako primární stroj v pohotovosti, je totiž zároveň ve stejném čase požární pohotovosti v obou zemích pronajat kromě Slovenska také Kyperské republice. Kypr si od Jaroslava Strnada v roce 2026 objednal 4 vrtulníky pro pohotovost v sezóně požáru. Jde o 2 stroje EH-60A a 2 stroje UH-60L. Je tady ten kontrakt v angličtině. Registrační značky strojů. V roce 2026 je tedy situace následující. Česká republika si od Jaroslava Strnada pronajímá 2 stroje UH-60A. Jeden drží pohotovost v Mělníku, druhý v Přerově. Smlouva 1 OMBHB, smlouva 2 OMBHK. Slovensko si pronajímá jeden stroj UH-60L se značkou OMBHD. Důkaz, jeden vrtulník, dvě krajiny, píše Kuciak. Kypr si pronajímá 2 stroje EH-60A a 2 stroje UH-60L. Mají značky OMBHD, OMBHC, OMBHE a OMBHA. Jaroslav Strnad vlastní pouze 6 strojů, nikoli 7, které aktivně pronajímá. Tím, že je slovenský vrtulník OMBHD na 2 místech vzdálených tisíce kilometrů od sebe zároveň, existuje vážné riziko. Seznam Strnadových strojů tady je nutné vyfiltrovat Heli Company. Například nyní v době psaní textu je stroj pronajatý Slovenské republice na Kypru. Je tady zdroj. I další vrtulník UH-60L, který má mít Slovensko v záloze, jde o značku OMBHE, je momentálně na Kypru, odkud by jen těžko splnil reakční dobu 45 minut nutnou pro dodržení smlouvy. Stanovisko slovenského ministerstva vnitra pro ICJK přitom jasně uvádí, že pričom prioritně pro Slovenskou republiku byl určený vrtulník UH-60L Blake Havk s poznávacou značkou OMBHD. Na Slovensku se však nyní nenachází žádný stroj z flotily Jaroslava Strnada. Slováci přitom za pohotovost i nyní platí v rámci 9-milionového kontraktu. Stačí si výše uvedené registrační značky zadat do bezplatné aplikace flicktradar24.com a kdokoliv si může ověřit, kde se stroje nachází. Je paradoxem, že se díky práci ICJK vyměnili české vrtulníky za ty kyperské a je to Slovensko, které dnes platí až 9,3 milionů eur za pohotovost vrtulníků, které se nachází na Kypru. Původní plán byl podle reportáže ICJK jiný. Sdílet se měly právě české stroje. Buďme tak rádi, že se alespoň na Slovensku zachovala skutečná a poctivá investigativa, díky které se však bohužel celá anabáze omniprezentních vrtulníků obrátila proti samotným Slovákům. Tímto textem má investigace činnosti Jaroslava Strnada alespoň na čas končí a příštími tématy budou skutečný vládce Ministerstva životního prostředí, aktivity Michala Strnada a holdingu CSG společně s nákupy policejního prezidia. Třeba se mi dnešním textem podaří Slováky pořádně nažavit, aby své vrtulníky vrátili zpět do vlasti, nebo si pronajali takové, které neodletí na Kypr v době největšího ohrožení. Tak.
0: No, tak to je taky pěkný.
1: No jo.
0: Tak prostě jako, proč něco nepronajmou dvakrát, když to jde, že jo?
1: Tak.
0: To je šílené.
1: Hele. Takhle, co z toho stříká, jako jo? Co z toho stříká? Je tady vidět, že někteří nemají zábrany, protože mají dobré krytí. Asi tak, no, bych to okomentoval.
0: Asi tak by se to dalo říct, ano, ano.
1: A víc k tomu nemusíme mluvit.
0: Ne, vůbec.
1: Pak se dozvíš, že oni ty vrtulníky mají takovou jednu malou, ale fakt malou slabinu.
0: A to jakou?
1: To se ukázalo při požárech v Řecku, kdy na předměstí Aten de facto hořelo. Oni tam ty vrtulníky, co to tam měli hasit, jo? A ty letadla, oni...
0: A oni jsou jenom do určitých stupňů, že jo?
1: Do určité teploty.
0: Ano.
1: A člověče, ono v létě v tom Řecku je horko.
0: Trošku.
1: No, a tak to tam zachraňovali Rusové.
0: Mhm.
1: Tam někdo plival po těch Rusích, že tam lítá jako ruský letadlo. A ten někdo zapomněl, že to ruský letadlo tam zachránilo Atény, jo. Že to ruský letadlo může lítat a hasit do teploty 42 stupňů. A oni s ním lítali, protože prostě viděli, že to je důležitý, tak s ním lítali při teplotách 45 stupňů. Což už byla to jakoby technická hrana, jo, toho letadla.
0: No.
1: Hasili tam v kuse 100 hodin, protože to letadlo prostě lítalo 100 hodin v kuse. Akorát ho natankovali a to. A to letadlo, jako ono se vrhne k moři.
0: A nabere.
1: Pokud jsou vlny maximálně 120 cm, tak za 14 vteřin nabere 12 kubíků vody, 12 tun, 12 kubíků vody, a to prostě tam pak masivně vypustí na ten požár. Jo. To je takové množství vody, které opravdu je schopno už něco dělat. 12 kubíků, když to chrcne na jedno místo skoro, tak...
0: Tak to už může trošku něco uhasit.
1: Tak a protože to letadlo se točí v podstatě a to natankování v fúzovkách, nabrání vody je otázka 14 vteřin, no tak pochopitelně ten hasící účinek je značný. Takže Řekové děkovali Rusům za to, že jim zachránili Atény. No. Ne Antény, Atény.
0: Atény, já slyším dobře.
1: Ne, to je kvůli nám.
0: Atény.
1: Nevíš, kdo z nahluchlých nás poslouchá.
0: No, to by mě teda hodně zajímalo. Kdo z nahluchlých. No, tak to víš.
1: Dobrá zpráva je, že doktor Rainer Filmich byl propuštěn.
0: Jo, propustili ho.
1: Jestli se nepletu. Já to přečtu radši, ať neřeknu nějakou blbost. No, vyšlo najevo, že byl mučený. Opět to necenzurovaná pravda. Doktor Rainer Filmich byl mučen nejméně 6 měsíců ve věznici Rossdorf. Před pár dny jste si zde mohli přečíst o žalobách, které podal Rainer Filmich nejen ve věci zmanipulované kauzy a únosu, ale i takzvané bílé mučení, jemuž byl podroben ve vazební věznici v Rossdorfu. Německo již stále více připomíná to ze 30. let, kdy se šlo také velmi tvrdě právě proti disentu a jakékoliv vládní opozici. Pokud to srovnáváte s tím, jak jsou soustavně plněny psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému systému. I když do věznice nelze vidět, mnohému naznačovalo i to, jak bylo s Filmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. To bylo patrné na záběrech pořízených během soudního procesu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přidělaná k pasu, ale i na nohou, tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Je tedy pravděpodobné, že ve vazební věznici se k němu nechovali lépe. Níže následují zhrnutí toho, jak byl Rainer Fellmich ve vazbě šikanován a mučen. Doktor Rainer Fellmich byl podroben dlouhému seznamu trestních opatření, která spadají pod definici tzv. Bílého mučení. Od června 2024 do prosince 2024 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly stanovenými Organizací spojených národů, týkajícími se zadržování a izolace. Během těchto 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Uvedeným důvodem pro to opatření bylo, že Fellmich dával spoluvězňům právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucen jíst sám, trávit svou denní hodinovou vycházku venku v naprosté samotě a nesměl používat posilovnu. Dokonce i jeho používání telefonu bylo omezeno a telefonovat směl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Navíc mu byla často odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl doktor Rainer Fellmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět. Kromě pout připevněných k opasku mu byly také nasazeny okovy na kotníky a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Po každém soudním jednání byl také podroben úplné tělesné prohlídce. Dne 2. září 2024 se doktor Rainer Fellmich dozvěděl smutnou zprávu o smrti své matky. Věděl, že je to jen otázka času, a proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz do Brém, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice by mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Rainer, který nechtěl vystavit svou matku dalšímu utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal i za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochotený vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jejího syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Během dlouhé přestávky ve slyšeních mezi zářím a říjnem 2024 se Rainerovi podmínky ve vazební věznici zhoršily, když byl do cely vedle té jeho přemístěn mladý muž s vážnými duševními problémy. Podle Fellmicha existovalo mnoho prázdných cel, které mohly být tomuto mladému muži přiděleny. Tento vězeň, pravděpodobně trpící schizofrenií, křičel, plakal a mluvil sám se sebou ve dne v noci. Zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď, oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Rainera nemožné v noci spát a přes den se soustředit na obhajobu. Vedení věznice také záměrně stěžovalo komunikaci mezi Fellmichem a jeho právníky. Nezapomeňte, že Fellmich nikdy neměl přístup k internetu, neměl počítač a neměl přístup ke svým spisům. To vše jeho situaci nijak neusnadňovalo a bylo mu tak úmyslně bráněno v případě jeho obhajoby. Nelidské zacházení, kterému byl Fellmich vystaven a zčásti stále je, a způsob, jakým byl veden soudní proces proti němu, vrhá obrovský stín na německý soudní systém a dodržování základních práv. Bez stínu pochybnosti jsme byli svědky největšího soudního skandálu v Německu do očí bijícího justičního omylu, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Rainer Fellmichovi k umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Připomínám, že nedávno žádalo propuštění ve 2/3 trestu, ale neúspěšně. Lze tedy pochybovat, že bude úspěšný i co se týká žaloby na špatné zacházení. Pokud se ani později nepodaří prosadit předčasné propuštění, Rainer Fellmich by měl být propuštěn až koncem roku 2027. Tak takhle to je ve skutečnosti.
0: Tak je tam stále.
1: Je tam stále. Myslím si, že to je jako na odstrašení, jo?
0: Jo, aby byli všichni hodní.
1: Jo, aby... A také z toho vyplývá, kdo že vlastně tahal za ty nitky, jo?
0: No.
1: Teď už, no ne, že to musí, že za ty nitky covidu tahali agentury,
0: Jo, takhle, ano.
1: vojáci, jo, že to byla vojensko-agenturní v podstatě
0: A
1: akce.
0: práce. A že jeho prostě zavřeli, aby by ti všichni ostatní jako si uvědomili, že by tam mohli skončit taky.
1: Ano.
0: No
1: Představ si, to by se ti mohlo možná, a tebe se to netýká,
0: jo. Ne.
1: představ si, že ve Švédsku schválili zákon, že když odporuješ manželce, tak ti hrozí až 4 roky vězení.
0: Já nemám manželku. Já mám manžela.
1: Tak schválně. No, a pak tady máme jenom ještě poslední informaci, nevím, jestli pro pláč nebo pro zasmání. Muž ze Znojemska 3 roky zneužíval nevlastní 11letou vnučku. Od soudu odešel
0: Ježíš.
1: s podmínkou. Chápeš?
0: Bože.
1: A teď se podíváme do skutečné civilizace.
0: To je strašný.
1: No, když z něčeho hrůzy strašného uděláš de facto netrestané pravidlo, čeho asi tak docílíš?
0: No, nechci ani domýšlet, čeho jako docílem.
1: Teď se podíváme do země
0: To
1: BRICSu, teď se
0: jako.
1: podíváme do země, kde si opravdu v těchto věcech nedělají vůbec žádný, jako ty, toto prostě tam
0: Servítky
1: osolič.
0: si neberou.
1: Čína vyslala jasný odkaz. Traja muži, kteří znásilnili děti, byli popraveni a jejich případy byly zveřejněné. Tečka. Jo? Když mi můj kolega závodník vyprávěl, když byli v Číně, to je pravda, minimálně 20 let, že viděl veřejnou popravu v Číně, prostě borec prodával drogy, byl přestižen, odveden na náměstí, protože byl přichycen jaksi při činu, tak tam byli svědkové, ty to potvrdili. Úředník rozhodl a na místě ho popravili.
0: Tady by leželo mrtvol.
1: Jo? Takže asi se s tím vypořádávají. U nás ne, u nás pochopitelně to musí posoudit řada psychologů, jestli teda, a nakonec se zjistí, že vlastně on za to nemůže. No a ta jedenáctiletá vnučka, jo, tak ta se s tím musí ve svém životě vypořádat, protože jako, on dostal podmínku, to znamená, že on ji klidně může zneužívat dál, že jo.
0: No, tak ještě možná jako, že řeknou, že ona si o to řekla sama a pak dědečka udala.
1: Tak
0: Hele,
1: tuhle tu
0: jako
1: větu
0: tady je
1: ani
0: možný.
1: neříkej, protože já jsem něco
0: To
1: takového
0: je
1: zažil.
0: možný.
1: Já jsem
0: No.
1: něco takového zažil, nebudu to rozvádět, a ten, kdo pochybil a s nezletilou, jak si se stýkal pohlavně, tak protože ona řekla, že byla do něj zamilovaná, no tak odešel jaký s podmínkou, že jo. No a právě tahle ta věta tam jako zazněla, no. Asi tak. No,
0: Fakt je to
1: máme 11
0: hrozný.
1: hodin, to téma přitvrdilo, teda musím říct. I když nevím, dneska jsme měli hodně zajímavých témat. Možná, že někomu se tajil dech. Ale člověče, ona je ještě jedna, to jsem zapomněl málem. On ten Black Hawk pro Ukrajinu, jo.
0: No.
1: Ono to je ještě zapeklitější, než by si zřekla, jo. Vznikají pochybnosti o osudu vrtulníku Black Hawk Čestmír, na který veřejnost vybrala 72 milionů korun. Podle dostupných informací a leteckých registrů měl být stroj nadále veden u společnosti Slovak Training Academy a využíván k pronájmu pro hašení požárů v Evropě. Klíčové bude podezření. Vrtulník se měl podle registru v roce 2026 stále nacházet u původního provozovatele. Stroj je spojován s hašením požáru v Bulharsku, Španělsku, Černéhoře a Francii. Chybí jasné důkazy o přítomnosti konkrétního stroje, registrace OMBHB na Ukrajině. Existuje podezření, že helikoptera na Ukrajinu vůbec nedorazila, přestože byla jako dar prezentována. Takže teď si to spojíme, ano? Takže vrtulník, ano, který je trojnásobně pronajímán na Kypru, na Slovensku a v Čechách, nakonec existuje díky tomu, že se na něj složila veřejnost s tím, že bude na Ukrajině. A tomu říkám parádní číslo. Blbeči se složí na vrtulník, ano, vychytralý ano. Zbrojař ten vrtulník, na který se složili, nepošle na Ukrajinu, ale pronajme ho třem zemím k okamžité pohotovosti. Klobouček. Tady říkám klobouček.
0: Hele, a možná, že ještě potom z Číny koupil ty nafukovací vrtu.
1: Ne. To ani neříkej.
0: Ne, to ani neříkám.
1: To je něco strašného, tyjo.
0: To je něco děsivého.
1: No tak já si ale myslím...
0: Ty hele,
1: no.
0: To už jako fakt jako ty naše konspirační teorie, jo.
1: No, tak... A Gutin by tam mohl ve Spelagiu zpívat, člověče, na tom dní nezávislosti
0: toho 21.
1: Ukrajiny. No jo, člověče, no.
0: Co má být vlastně 24. No, dobrý.
1: Asi tak. No nic, pojď se rozloučit.
0: No tak jo, no. Tak přátelé, myslím si, že to nabírá čím dál tím větších obrátek. Budeme to sledovat. Uvidíme, jak se nám to do příštího týdne zase rozvine. Užívejte si trošku snížené letní teploty. Nás tady v Praze teda nám ku podivu trošku hodně prší. Nevím, jak tam u vás v Prostějově, ale tady teda jako během našeho vysílání, tak asi nevím, budu mít tady mokro.
1: Nevím, jak je v Prostějově.
0: Nebo
1: u nás, ve tam, studené loučce.
0: Směrem. No, u vás ve studené loučce neprší. Ale tady pršelo docela hodně během vysílání, tak se půjdu podívat, kde tady máme zase všude mokro. No nicméně, mějte se všichni moc krásně, užívejte si zbytek léta, zbytek teplých dnů, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, pilně sledujte zprávy a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
1: To jsi se ale krásně rozloučila, opravdu. Musím tě pochválit. Já jsem tady mluvil taky o tom, že jsme byli na olympicích, víš?
0: Ano.
1: No.
0: To jsme byli.
1: Vznikla taková poptávka po jedné písničce. A já ji teďko hledám, protože bych rád splnil to přání. Víš? A tak ještě... To hledám.
0: Ještě to hledá. Tak
1: bychom si hledá. Zaspívali, že jo?
0: Jo, my jsme si dobře zaspívali, bylo to moc hezký. Bylo to fajn. Bylo to super.
1: To jsme si zaspívali.
0: Bylo krásně teplo, bylo to skvělý. Olympici byly výborný, atmosféra byla skvělá. Myslím si, že takové koncerty jsou super.
1: Že jo?
0: Já si myslím,
1: že jo. Já ta písnička, jo. Snad jsem to já, víš. To je písnička o té paranoje, kterou má ten stárnoucí chlap. Když se v noci probudí a kouká na tu svou výrazně mladou od sebe jako partnerku, tak mu tak blízká hlavou, jestli ten úsměv, jo, když u nás jako v noci spí, tak jestli ten úsměv jako je proto, že ona myslí na něj.
0: A nebo na někoho úplně jiného.
1: No právě. A on se ptá, snad jsem to já, víš? No, já to nemůžu najít. No jo, tak...
0: Tak to u nás připadá v úvahu, protože já nejsem výrazně mladší.
1: Co, nejsi výrazně mladší?
0: Než můj muž.
1: No tak, že jo.
0: U nás je to trošku naopak.
1: Jako, jak myslíš naopak?
0: Tak já jsem starší než Martin.
1: Jo.
0: No.
1: To tě ale neopravňu k pochybnostem.
0: Počkej, tak já se na něj podívám v noci, když bude spát.
1: Já to musím, já to budu muset asi jako připravit, koukám. A já jsem našel jinou písničku, tak dáme
0: takže
1: si...
0: Takže do příště.
1: No do příště a já zatím dám jinou písničku, takovou méně známou. Takže my se teď s vámi, přátelé, loučíme, děkujeme za přízeň. Já společně s Míšou tady, no a budeme se těšit na pátek. Takže pro teď je to všechno. No a od mikrofonu tady z Midgardu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás vítám a zdravím všechny. U dnešního komentovaného čtení máme pondělí 1. prosince. Prosinec je tady, to znamená, máme zimu, máme do Vánoc kousek a máme kousek do konce roku a máme kousek do Bůh ví čeho ještě konce, ale to se dozvíme zase v jiném pořadu. Takže vítejte, já jsem rád, že se zase uslyšíme celé 2 hodinky, no a připravil jsem dneska pro vás zajímavé čtení. Ale než se do toho dáme, tak se podíváme, kdože slaví dneska svůj svátek. Dneska je Iva. Iva. Ženské křestní jméno Iva je zkrácenou jména Ivana. Dnes se jedná o samostatné jméno, které má stejně jako jméno Ivana slovanský původ. Význam obou jmén je shodný. Hledejte ho pod jménem Ivana. Teď se koukneme na Ivanu. Tak, Ivana je ženským křestním jménem, takže Iva taky. S mužským protižkem ve jménu Iván, obě jména se k nám dostala z ruštiny. Původ jmén je až v hebrejštině, vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostávalo zřejmě z řecké mutace jména Janes. Staroslovanskou podobou jmén je Jana a Jan, jméno Ivana je také zkrácená podoba Iva, se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce z jižních států. To jsou věci. Co? No a my tady máme někde zase zpátky tu Ivu. 26 076 nositelek. 57. příčka. 26 tisíc. Nevím teda úplně přesně, jestli 26 tisíc je tak o 57. příčce. To bych typoval někde blíž. Tady máme nějaký trochu zmateček, bych řekl. 57. příčka. No, když se podíváme třeba jména dle četnosti, tak bychom si mohli dát Štěpán, 14 159. příčka, 15 151, to je, možné to je, 118 014, Lukáš 85 017. Podíváme někde, 32 039. příčka, hele, asi jo, no, 30. příčka, 38 000, je to divný, ne, 38 000 je 30. příčka, 48 000 je 32. 38 je lepší pozice než 48. No. To je nějaký Barbora, jo. Tam má 48 588 a je 32. pozice. Marta, která má 50 000, je 33. příčka. A 38 229 je 30. pozice a 38 523 je 41. pozice. Oni, já si myslím, v tom je tady ta totální bordel, jako jo. 34 000 je 32. pozice a 34 618 je 32. pozice a 34 802 je 44. pozice. A 32 240 Ivan je stejná pozice jako Zdeňka. No to je... Kdo tohleto sestavoval, bože můj, takže my tomu vlastně nemůžeme věřit. 40. příčka, jo. 28 000 je 40. příčka. A tady jsem viděl 41. příčku s 38 000, jo. A 40. příčka je tady 39 000. Jo, tak to je asi, to je teda pěkný guláš. To je gulášek, co? No nic, tak milé Ivy. A zejména Ivo v Praze, která tak ráda zkoumáš biopotraviny. A já ti za tvůj práci děkuju. Tak, milé Ivy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, promořování, pěknou oslavu, mějte pěknou oslavu, tedy, a hezky, hezky všechno pořádně sněste a vypijte. No a vy, kteří znáte nějakou Ivu, tak ji nezapomeňte popřát, bojí tím, způsobíte radost a nadělíte jí tím zdraví, protože jí zvýšíte imunitní potenciál. Ach jo, teď koukám na tu statistiku, ne? Tak Marie je úplně první v pořadí 316 559, Jiří je druhý 31 000, ten je 315 369, pak je Jan a Jana, pak je Petr, který je 272 000 3. No, pěkné. Se mě líbí docela, se mě líbit. Se mě, a Eva je třetí, 161 700, no. Tak, jdeme od toho. Mě to nebaví tady, to tak. My si čteme knihu Alana Černohouse, Rusko jinýma očima. Teď si tady čteme seznam pohlavárů, kteří jsou v okultních spolcích. Goldrin, SF, Zednářská lože Lotos. Goldfarb, Alex, člen vedení Sorošova fondu. Gorbačov Michail Sergejevič, narozen 1931, člen KSSS 1950 až 1991, generální tajemník

Člen KSS, se 1962 až 91, akademik Jelcinův poradce, člen klubu, rady klubu koordinace. Granin Daniil Aleksandrovič, spisovatel, člen ruského pencentra 1992 a výkonného výboru Sorošova institutu Otevřená společnost. Gračev Andrej Serafimovič, narozen 1941, člen KSSS v letech 1962 až 1991, pracovník aparátu UVKSSS, tiskový tajemník Michaila Gorbačova, od roku 1991 spolupracovník zednářských orgánů tisku Moskovské novosti a Nová doba. Grečko Georgij Michalilovič, 1931 až 2017, člen KSSS v letech 60 až 1991, kosmonaut, spisovatel zednářský klub Magisterium 1992. Gromov Aleksandr Jakovlevič, Vasudamadas, narozen 1947, předseda zednářské společnosti Vědomí Krišny, Moskva, člen rady společnosti Vědomí Krišny. Gruber Rudolf, historik, žije v Německu, zednářský klub Magisterium. Gruzdov Vadim, finančník, člen řádu Orla. Gura Michael, člen řádu Orla. Gurevič Vladimír Semjonovič, jeden z vedoucích pracovníků týdeníku Moskevské aktuality, Moskevské novosti, člen klubu Koordinace 93. Husinský Vladimír Aleksandrovič, narozen 1952, šéf finančně průmyslové skupiny Most Media, vedené na bázi Most Banky, viceprezident klubu Rotary 1991, viceprezident celosvětového židovského kongresu, vedoucí představitel židovské komunity v Rusku, prezident ruského židovského kongresu, člen židovského zednářského řádu Benaj Birt. Guzman Julij Solomonovič, narozen 1943, režisér, člen organizace Ruská volba a řádu Orla. Gutionov Pavel Semjonovič, narozen 1953, člen KSSS v letech 1973 až 1991, spolupředseda liberálního novinářského klubu. Guerra Antonio, spisovatel, žije v Itálii, zednářský klub Magisterium. Davidov Aleksandr Vasiljevič, 1881 až 1955, člen nejvyšší zednářské rady. Davidov Jurij Nikolajevič, 1929 až 2007, spisovatel, člen KSSS, 1955 až 1991, člen ruského pencentra. Danilov Danilians Viktor Ivanovič, narozen 1938, ministr ekologie Ruské federace, člen organizace Ruská volba. Danin Daniil Semjonovič, 1914 až 2000, spisovatel, člen KSSS, 1956 až 1991, člen ruského pencentra. Dvigančev Sergej Lvovič, narozen 1952, generální ředitel firmy Kompas, člen klubu Rotary. Deichmark, židovský novinář, pracovník Rádia Svoboda, spolupracovník CIA. Dělevský Jakov Lazarevič, 1868 až 1957, novinář Paříž. Demin Jurij Georgievič, 1945 až 2020, člen KSSS, 1965 až 1991, hlavní vojenský prokurátor Ruské federace, 1999. Denisenko Bela Anatolievna, narozena 1941, vedoucí představitelka Ministerstva ochrany zdraví Ruské federace, členka organizace Ruská volba. Děrgačev Georgij Borisovič, velmistr lože Harmonie, veliké národní lože Francie. Děryužinský Sergej Aleksandrovič, lože Přátelé filozofie, Paříž 1955 a Jupiter 1961. Jackali KL lože Lotos, OKI lože Lotos, Paříž od roku 1950. Janišev MA lože Lotos,

Pašiš, dotace 50. Diligenský German Germanovič, profesor, šéfredaktor časopisu Světová ekonomika a mezinárodní vztahy, člen výkonného výboru Sorošova institutu, otevřená společnost. Dmitriev Michail Egonovič, zástupce předsedy výboru Nejvyšší rady Ruské federace v otázkách mezirepublikových vztahů, regionální politiky a spolupráce, člen klubu koordinace. Dobužinský Mstislav Valerianovič, do 1875 až 1957, malíř. Donskoj Vladimír Fjodorovič, klub Rotary, Irkutsk, 1995, představitel gubernátora Rotary na Sibiři, 1991. Dorenko Sergej, narozen 1959, židovský televizní propagandista, člen KSSS v letech 1979 až 1991, šéf telekanálu ORT, angažován B.A. Bírezovským pro splnění antiruských informačních úloh. Druce Jon Pantelejevič, narozen 1928, spisovatel, člen ruského pencentra. Dubinin Sergej Konstantinovič, narozen 1950, člen KSSS, v letech 71 až 91, konzultant B. Jelcina, ministr financí v letech 93 až 94, viceprezident banky Imperial, předseda Centrální banky Ruské federace 1996 až 98, zástupce Ruska v Mezinárodním měnovém fondu, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Dudincev Vladimír Dmitrievič, 1918 až 98, spisovatel, člen ruského pencentra. Duverget M. žije ve Francii, zednářský klub Magisterium. Jevrejnov Nikolaj Ivanovič, 1887 až 1972, režisér a dramaturg lóže Přátelé filozofie. Jevtušenko Evgenij Aleksandrovič, 1933 až 2017, ruskojazyčný literát, člen klubu Magisterium a ruského pencentra. Jegorov Sergejevič Jefimovič, prezident Asociace ruských bank, člen rady klubu koordinace 1993. Jelcin Boris Nikolajevič, narozen 1931, zemřel otazník, člen KSSS v letech 1961 až 1990, první tajemník Svrdlovského oblastního výboru KSSS, první tajemník Moskevského městského výboru KSSS, kandidát na člena politbira UVKSSS, prezident Ruské federace od června 1991 do roku 1999, komtur Malteského řádu 1991, spolupracoval s Radou pro mezinárodní vztahy, trojstranou komisí a Bilderberským klubem. Jelcov je a člen organizace Ruská volba. Jemeljanov Alexej Michajlovič, 1935 až 2009, člen KSSS v letech 59 až 90, poradce Jelcina, člen Mezinárodního ruského klubu. Jemeljanov Stanislav Vasilijevič, 1929 až 2018, akademik, zednářský klub Magisterium. Jermišin Aleksandr, člen řádu Orla. Jermolov BN, lože Jupiter. Jermolov DN, lože Jupiter. Jerofejev Viktor Vladimirovič, narozen 1947, spisovatel, člen ruského pencentra. Žvanický Michail Michailovič, narozen 1934, literát, člen ruského pencentra. Ždanov Boris Vladimirovič, lože Přátelé filozofie, 1955. Žutovský Boris, zednářský klub Magisterium. Zadonský GI, člen organizace Ruská volba. Zadornov Michail Michailovič, narozen 1963, člen asociace Jabloko, minister financí Ruské federace,
konzultant trojstranné komise a celosvětového ekonomického fóra. Zaporožec Valery, veliký magistr Veliké zednářské lóže Ukrajiny. Zaslavskaja Tatiana Ivanovna, 1927 až 2013, profesorka, spoluprezidentka Intercentra, členka dozorčí rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Zacharov Mark Anatolievič, 1933 až 2019, divadelní činitel, člen KSSS 1970 až 1991, člen organizace Ruská volba. Zacharin S.A. Lóže Lotos, Paříž. Zenzinov Vladimír Michajlovič, 1881 až 1953, literát Lóže Severní hvězda New York. Zolotdinov Marat Aleksandrovič, prezident ruské fondové burzy, člen klubu koordinace. Zolotuský Igor Petrovič, narozen 1930, spisovatel, člen ruského pencentra. Zolotuchin Boris Andrejevič, narozen 1930, člen organizace Ruská volba, člen výkonného výboru Sorošova institutu Otevřená společnost. Zorin Leonid Generichovič, 1924 až 2020, spisovatel, člen KSSS v letech 52 až 91, člen ruského pencentra. Zubov VP, Lóže Jupiter, Paříž 1961. Zurov Leonid Fyodorovič, 1902 až 1971, spisovatel, korespondent novin, sovětský patriot, Paříž. Ivanov Aleksandr Aleksandrovič, literát, člen ruského pencentra 1992. Ivanov Vyacheslav Vsevolodovič 1929 až 2017, filolog, historik, zednářský klub Magisterium 1992. Ivanov Sergej Nikolajevič, narozen 1951, člen organizace Ruská volba 1993. Ivanov Fyodor Dmitrijevič, narozen 1963, zvláštní korespondent novin Izvěstia, klub Rotary. Ivanovna Natalia Borisovna, literátka, členka ruského pencentra 1992. Ivaněnko Viktor, bývalý generál KGB, člen mezinárodního ruského klubu. Ivančenko Aleksandr Semjonovič, 1936 až 2003, spisovatel, člen ruského pencentra. Ignatiev Aleksandr Ivanov, Lože přátelé filozofie, Paříž 1955. Ignatiev Sergej Michaljovič, náměstek ministra ekonomiky Ruské federace 1993, člen klubu koordinace 1993. Ilarionov Andrej Nikolajevič, náměstek vedoucího pracovního centra ekonomických reform při radě ministrů vlády Ruské federace, člen klubu koordinace. Iljušin Viktor Vasiljevič, narozen 1947, člen KSSS 1967 až 1991, pomocník Jelcina v UV KSSS, člen Malteského řádu. Jonov NV Lóže Jupiter. Jofé Aleksandr Davidovič, předseda Moskevského klubu podpory drobných podnikatelů, člen klubu koordinace. Iskander Fazil Abdulovič, 1929 až 2016, spisovatel, člen ruského pencentra. Ispravníkov Andrej Nikolajevič, člen rady klubu koordinace. Kogalovský Konstantin Grigorievič, narozen 1957, představitel Ruska pro spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem a Celosvětovou bankou 1990 až 1991, ředitel ruské sekce Mezinárodního měnového fondu. Kagov Murat, člen řádu Orla. Kadaníkov Vladimír Vasiljevič, 1941 až 2021, generální ředitel automobilky Avtovaz, člen klubu koordinace. Kadiš Michail, nevím, kdy se narodil, umřel 62, Lóže Lotos a přátelé filozofie.
Kazas Semyon Markovič, Lože přátelé filozofie. Paříž 1955, Jupiter 1961. Kaledin S. spisovatel, člen ruského pencentra. Kandaurov Otary, malíř, hlavní představitel klubu duchovní kultury Citadela, vedoucí programu Oáza na 4. kanále TV Ruské univerzity. Kangiser je i lože Lotos. Kantor Oleg Jaroslavovič, předseda správy banky Jugorský, člen klubu koordinace. Kaplan KP lože Lotos. Kaplan Simon, člen řádu Orla. Karaganov Sergej Aleksandrovič, narozen 1952, Jelcinův poradce, člen zednářské komise Velká Evropa. Karganov GG, lože Francie, Franz Amenie a Lotos. Karpovič Michail Michaljovič, 1888 až 1959, historik, profesor Harvardské univerzity v USA. Karjakin Jurij Fjodorovič, 1930 až 2011, literát, člen KSSS, 1950 až 1968, agent vlivu světové zákulisní politiky, jeden z bosů společnosti Memorial. Kasparov Gary Kimovič, narozen 1963, šachista, člen organizace Ruská volba a člen řádu Orla. Katkov Nikolaj Michajlovič, lože přátelé filozofie. Kafi Andrej Ivanovič, 1893 až 1955. Kašafutdinov I, literát, člen ruského pencentra. Kivelevič Michail, lože Hermes, 1948. Kirejev Ruslan Timofejevič, narozen 1941, spisovatel, člen KSSS v letech 66 až 91, člen ruského pencentra. Kirienko Izraitěl Sergej Vladilenovič, narozen 1962, člen KSSS 1980 až 91, tajemník UV Komsomolu v Nižním Novgorodě, šéf banky Garance, ministr topiva a energetiky 1997, předseda vlády Ruské federace 1998, člen scientologické sekty, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Kirilova Tatiana Ivanovna, viceprezidentka TPAC Com Incom, členka klubu koordinace 1993. Kirjuchin Evgenij Sergejevič, narozen 1937. Podnikatelský konzultant, člen klubu Rotary. Kirjušin Vladimír, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform, 1994. Kiselev Denis, finanční podvodník, náměstek předsedy Centrální banky Ruské federace, konzultant Světového ekonomického fóra, oženil se s dcerou J. Jasina, o něm víc dále. Kiselev Evgenij Aleksejevič, narozen 1956, židovský televizní propagandista, člen KSSS 1976 až 1991, lektor vysoké školy KGB, tajný agent KGB. Kolegové ho podezřívali za spolupráce se CIA, šéf programu Závěry od roku 1993, angažován V. Gusinským ve věci vyplnění protiruských informačních úloh. Klímok Piotr Iljič, narozen 1942, člen KSSS, 1962-1991, kosmonaut, člen řádu Orla. Klišín Alexej Aleksandrovič, narozen 1957, právník, člen klubu Rotary. Kniažev Vladimír Aleksandrovič, narozen 1941, šéf sekce státního výboru pro vědu a techniku, 1991, člen klubu Rotary. Kobec Konstantin Ivanovič, 1939 až 2012, člen KSSS, 1960 až 1991, generál, bývalý ministr obrany RSFSR, člen Mezinárodního ruského klubu.
Kovalev PI, hudebník, lože Astra. Kovalev Sergej Adamovič, 1930 až 21, předseda politické rady organizace Ruská volba. Kovalenko Vladimír, podplukovník zásobování, příslušník lože, Veliké národní lože Francie. Kovalman, Arkádi, historik, zednářský klub, magisterium. Kobetliant, Jervant, Georgievič, 1886 až 1970, profesor matematiky na Kolumbijské univerzitě v USA. Kožokin, Evgenij Michailovič, narozen 1954, bývalý předseda podvýboru v mezinárodních záležitostech Nejvyšší rady Ruska, člen klubu Rotary. Kozirev Andrej Vladimirovič, narozen 1951, člen KSSS v letech 75 až 91, minister zahraničních věcí administrace Jelcinova režimu. Konzultant Rady pro mezinárodní vztahy, v současné době žije i s rodinou v Miami a soustavně kritizuje Putinovu vládu. Kolosov Vladimír, poradce B. Jelcina. Komeč Alexej Iljič, ředitel Státního institutu Kunsthistorie, člen výkonného výboru Sorošova institutu Otevřená společnost. Kohn I, psychiatr, zednářský klub Magisterium, 1992. Kondzerovský Kiril, lože přátelé filozofie. Kondratiev Vyacheslav Leonidovič, 1920 až 1993, spisovatel, člen ruského pencentra. Kopalevič Ilija Borisovič, spolupracovník Ruské rádio, člen klubu koordinace. Cornel James, spisovatel, žije v USA, zednářský klub Magisterium. Kornilov Vladimír Nikolajevič, narozen 1928, spisovatel, člen ruského pencentra 1992. Korovin Viktor Viktorovič, narozen 1952, generální ředitel automobilky Uralmaš, člen klubu koordinace 1993. Korostíková Tatiana Viktorovna, spolupracovnice týdeníku Argumenty a Fakta, členka klubu koordinace 1993. Krotič Anatolij Anatolijevič, narozen 1965, předseda strany Demokratické Rusko, člen vedení Asociace liberálních klubů, šéf Moskevského liberálního klubu. Krotič Vitalij Alexejevič, narozen 1936, literát, člen KSSS v letech 67 až 91, šéfredaktor časopisu Ohníček a Gaňok, agent vlivu světové zákulisní politiky od roku 1991, žije v USA. Kost Frederik, člen řádu Orla. Kostíkov Vyacheslav Vasiljevič, narozen 1940, člen KSSS, tiskový tajemník prezidenta RF, jeden z vůdců skupiny Most Media Gusinského, člen zednářské lože Grand Orient Francie a Malteského řádu. Kostin Georgij Vasiljevič, narozen 1934, člen KSSS v letech 55 až 91, člen KSRF, člen prezidia UVKSČ, KSRF takhle, poslanec státní dumy a člen její rady skupina Vláda lidu a řád Orla. Koško IA, lože Jupiter, Paříž 61, Krajevič, Alexej Borisovič, lože přátelé filozofie. Krasavčenko Sergej Nikolajevič, narozen 1940, náměstek šéfa Jelcinova aparátu, člen organizace Ruská volba a klubu koordinace. Krelin Julij Zusmanovič, 1929 až 2006, spisovatel, člen ruského pencentra 92. Krasnopolský Vladimír Arkadievič, narozen 1933, filmový režisér, laureát státní prémie, prémie Leninského komsomolu, člen klubu Rotary. Kremeněcký Izrael, člen řádu Orla.
Krivenko Aleksandr Konstantinovič, narozen 1958, člen KSSS 78 až 91. Kosmonaut, člen řádu Orla. Krovopuskov. Konstantin Romanovič, 1881 až 1957, právník, lože Severní hvězda. Kruglikov Georgi Ivanovič, lože přátelé filozofie. Krylova Galina, advokátka J.M. Lušková, 1999, členka sekty, to je 1999, členka sekty Dianetiky z Scientologie. A Kudímova M., literátka, členka ruského pencentra. Tak, dáme si písničku, já si myslím, že je nejvyšší čas. To si zahrajem. Něco tady vyhledám.

0: Oh, those Russians.
1: No, trošku nám to zlobilo, co do hlasitosti, ale to nějak prostě vybojujem. Já do toho vsudu, teďko to, co mi poslala Boženka, učení o dějinách, před 172 lety Rusko vyhrálo bitvu u Sinopu, která se do věčnosti zapsala jako jedno z nejvýznamnějších událostí v dějinách námořního vojenství. Každý 1. prosince se slaví Den vojenské slávy Ruska v paměti vítězství ruské eskádry pod vedením viceadmirála Pavla Nachimova nad tureckou eskádrou v roce 1853. Datum 1. prosince neodpovídá obecně přijaté historické chronologii, protože skutečně se událost odehrála 18. nebo 30. listopadu. Bitva byla jednou z největších v Krymské válce, která začala jako rusko-turecký konflikt. Vítězství ruského černomořského flotily zabránilo výsadě tureckého desantního sboru na Kavkaz. Bitva se do historie zapsala jako poslední významné střetnutí parních flotil. Osmanická eskádra byla zničena u západního konce Sinopu během 4 hodin. Během bitvy byly zničeny téměř všechny turecké lodě a zámořní baterie. Zachránit se podařilo jen jednomu parníku. Eskádra Nachimova nestratila žádnou loď. Mezi ruskými vojáky bylo zabito 37 lidí a 233 zraněných. Turci ztratili více než 3000 lidí a do zajetí se podařilo zatknout velitele jejich eskadry admirála Osmana Páše, jeho 2 velitele lodí a 200 matrosů. Za tuto výhru císař Nikolaj I. ocenil Pavla Nachimova řádem svatého Georga 2. stupně. V roce 1898 byl v Sevastopoli postaven památník věnovaný flotilnímu veliteli. To je všechno. Tak, to jsem si připomněl jednu událost a vracíme se zpátky ke knize Rusko jinýma očima. Kuzněcov. Evgenij Semjonovič, 1938 až 2005, člen organizace Ruská volba. Kurčatkin Anatolij Nikolajevič, narozen 1944, spisovatel, člen KSSS, 72 až 91, člen ruského pencentra. Kulistikov Vladimír Michajlovič, spolupracovník Rádia Svoboda, CIA, filiálka, člen klubu koordinace. Kutovoj Evgenij Grigorjevič, narozen 1932, hlavní poradce ministerstva zahraničních věcí, mimořádný a splnomocněný vyslanec, člen klubu Rotary. Kučer Valerij Nikolajevič, šéfredaktor novin Ruské zprávy, člen klubu koordinace, 1993. Kučer Stanislav, narozen 1972, židovský televizní propagandista, náměstek ředitele a šéf telekanálu TV6, angažován B.A. Bierzovským ke splnění protiruských informačních úkolů. Labinský Aleksandr Ivanovič, lože přátelé filozofie. Lakšin Vladimír Jakovlevič, 1933 až 93, spisovatel, člen KSSS, 66 až 91, člen ruského pencentra. Lampen Georgii je lože Lotos. Lacis Otto Rudolfovič, 1934 až 2005, politický komentátor, novin Izvěstí a člen rady klubu koordinace. Lebeděv Aleksandr Evgenijevič, narozen 1959, člen KSSS v letech 79 až 91, předseda správy Národní rezervní banky, člen řádu Orla. Lebeď Aleksandr Ivanovič, 1950 až 2002, generál, konzultant rady pro mezinárodní vztahy, člen lože Grand Orient Francie. Levin Semyon Jakovlevič, lože přátelé filozofie. Levinson Georgij Nikolajevič, lože přátelé filozofie. Leontiev Michail Vladimirovič, židovský televizní propagandista, první náměstek šéfredaktora novin Dnes, člen klubu koordinace 1993, angažován B.A. Bierzovským ke splnění protiruských informačních úkolů na telekanálu ORT. Lerche Karl Germanovič, lože přátelé filozofie. Lesin Michal Jurjevič, narozen 1958, člen KSSS v letech 78 až 91. Náměstek předsedy státní televizní společnosti, ministr tisku a informatiky 1999, finanční podvodník, člen malteského řádu. Lianozov Stěpan Grigorjevič 1872 až 1951, lože Lotos. Lifšic Aleksandr Jakovljevič, narozen 1946, člen KSSS v letech 66 až 91, pomocník prezidenta Ruské federace, náměstek předsedy vlády Ruské federace, ministr financí 1998, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Lisovský Sergej Fyodorovič, narozen 1960, člen KSSS v letech 86 až 91, jeden z šéfů společenské ruské televize, ORT, člen malteského řádu, napojený na solnčevské zločinné uskupení. Litvinov Vladimír Davidovič, narozen 1937, tajemník zprávy svazu divadelních činitelů, ředitel divadelního fondu Ruska, člen fondu kultury, člen klubu Rotary. Lipkin Semyon Izraeljevič, 1911 až 2003, literát, člen ruského pencentra. Lisiacký Mark Samjolovič, 1913 až 1993, básník, člen KSSS, 1938 až 1991, člen ruského pencentra. Lichačev Dmitrij Sergejevič, 1906 až 1999, literární vědec, textolog, akademik, člen kroužku Schilfernack. V Sovětském svazu založen v roce 1920 a Kosmické akademie Sovětského svazu založena v roce 1920, člen organizace Ruská volba a Ruského pencentra. Liške K.A. lože Jupiter. Lobovský Igor, člen řádu Orla. Lopatnikov Leonid Isidorovič, ekonomický komentátor novin Svět biznesu, člen klubu koordinace. Lorch Šejko Eduard Aleksandrovič, poradce prezidenta akciové společnosti Ruská tržně surovinová burza a člen klubu koordinace. Lošak Viktor Grigorjevič, náměstek šéfredaktora novin Moskevské novosti. Lubečenko Konstantin Dmitrijevič, narozen 1945, předseda hnutí na podporu parlamentarismu, člen Mezinárodního ruského klubu. Luškov Jurij Michajlovič, 1936 až 2019, člen KSSS v letech 68 až 91, šéf administrace Moskvy, člen klubu Rotary. Louis V.V. lože Lotos. Lukin Vladimír Petrovič, narozen 1937, člen KSSS v letech 60 až 91, spolubojovník G. Arbatova a Eva Ševrnadzeho, bývalý velvyslanec Ruska v USA, poslanec státní dumy za sdružení Jabloko. Lučanský Grigory Gary, narozen 1946, mezinárodní finanční podvodník, člen KSSS od roku 1965, do poloviny 70. let 20. století poté ze strany vyloučen a uvězněn v sovětském vězení kvůli trestným činům. Šéf společnosti Nordex, člen židovského zednářského řádu Benaj Birt. Lysenko Vladimír Nikolajevič, narozen 1956, někdejší náměstek ministra národní politiky Ruské federace, člen asociace Jabloko. Magidovič BP, lože Gamajun, a náměstek předsedy rady asociace. Mazor Michail Mojsejevič, lože přátelé filozofie a Jupiter. Majkov V, zednářský klub Magisterium. Makanin Vladimír Semjonovič, 1937 až 2017, spisovatel, člen ruského pencentra. Makarov Anatolij Sergejevič, narozen 1940, literát, člen ruského pencentra. Makarov Andrej Michajlovič, narozen 1955, právník, člen organizace Ruská volba, funkcionář Sorošova fondu. Makarov Jurij Ivanovič, narozen 1946, redaktor novin Izvestia, člen klubu Rotary. Makatsaria Aleksandr Davidovič, narozen 1944, vedoucí katedry Lékařské akademie, člen Fondu kultury a klubu Rotary. Makejev Jurij Lukič, lóže Přátelé filozofie. Makinský A.L., lóže Jupiter. Maklanov Vasilij Alexejevič, 1869 až 1957, právník. Paříž. Makovský Sergej Konstantinovič, 1877 až 1962. Literát lože Jupiter, Paříž. Maximov Vladimír Jemeljanovič, 1932 až 1995. Vydavatel časopisu Kontinent, zednářský klub Magisterium. Maximovič A.P. lože Jupiter. Malašenko Igor Evgenievič, narozen 1954, spolupracovník Institutu USA, 1980 až 1989, generální ředitel televize NTV, člen dozorčí rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Malkin Vitalij Borisovič, narozen 1952, prezident banky Ruský kredit, viceprezident Ruského židovského kongresu, člen řádu Benaj Birt. Malofejev Ivan, člen řádu Orla. Malgin A, literát, člen ruského pencentra. Mananikov VN, člen organizace Ruská volba. Manevič Michail, zavražděn v roce 1997. Vícestarosta Sankt Petersburgu, zabýval se privatizací, člen řádu Orla. Manogarov Sergej, člen řádu Orla. Manuchin Ivan Ivanovič, 1882 až 1958, lékař. Marin M. žije ve Finsku, zednářský klub Magisterium. Marinin Vladimír Ivanovič, narozen 1937, generální ředitel asociace Stanko Import, člen prezidia tržně průmyslové komory, člen klubu Rotary. Maričev Aleksandr Vladislavovič, prezident PAK, Kominkom, člen klubu koordinace. Masarský Mark Veniaminovič, šéf Mezinárodní asociace vedoucích podniků, spolupředseda rady opatrovatelů Sorošova fondu. Maschanov Aslan Alijevič, narozen 1951, člen KSSS 1992. Jeden z vůdců čečenských bandických uskupení, prezident Čečenska 1996 až 1999, lože Mladé Turecko, Ankara 1994. Maticin Michail Leonidovič, generální ředitel mezinárodní organizace napomáhající regionální ekonomické spolupráci, člen klubu koordinace. Bacharinov Boris Nikiforovič, narozen 1939, ředitel továrny Stroj Polymer, člen správy koncernu Butek, 1991, člen klubu Rotary. Medvěděv Vadim Andrejevič, narozen 1929, Medvěděv Vadim, člen KSSS 1952 až 1991, stranický funkcionář, člen politbyra UVKSS 88 až 90, poradce Gorbačovova fondu. Medvěděv z zednářský klub Magisterium. Melkojan Vladimír, člen řádu Orla. Mendelssohn MS, lože Lotos. Migranian Andranik Movsesovič, narozen 1949, člen KSSS 69 až 91, šéf redaktor vydavatelství Moja Gazeta, člen prezidentské rady Ruské federace a Mezinárodního ruského klubu. Michailov Alexej Jurjevič, narozen 1963, ekonom, člen asociace Jabloko. Mišustina LP, členka organizace Velká ruská volba. Možájev Boris Andrejevič, 1923 až 96, spisovatel, člen ruského pencentra. Mozolin Viktor Pavlovič, 1924 až 2015, profesor na právnické fakultě, prezident moskevského Rotary klubu. Molostov Michail Michailovič, 34 až 2003, člen organizace Ruská volba. Mredvinov Aleksandr Aleksandrovič, Hrábě lože Astrea, Paříž od roku 1950. Moritz Juna Pinšusovna, narozen 1937, básnířka, členka ruského pencentra. Morozov Sergej, člen řádu Orla. Mostovoj Petr Petrovič, první náměstek předsedy Goskomimu Češstva, federální orgán výkonné moci realizující funkce týkající se spravování federálního majetku, člen klubu koordinace. Murašov Arkadij, Jelcinův spolubojovník, agent vlivu, připravený Kriebleho institutem, bývalý šéf moskevské milice. Muchortov V, zednářský klub Magisterium. Mušer Semyon Lvovič, profesor, člen dozorčí rady Sorošova institutu, otevřená společnost. Nagibin Jurij Markovič, 1920 až 94, člen KSSS v letech 40 až 91, spisovatel, člen klubu Rotary. Nazimov J.V. Lože Jupiter. Nachmanovič Petr Abramovič, narozen 1945, prezident Aftovaz banky, člen řádu Orla. Něvěrov Valery Ivanovič, narozen 1952, šéf koncernu Hermes, člen řádu Orla. Nejzvěstný Ernst Josifovič, 1925 až 2016, sochař známý sionista, žije v USA, zednářský klub Magisterium 1992. Němcov Boris Jefimovič, 1959 až 2015, vicepremiér vlády Ruské federace v letech 97 až 98, konzultant trojstranné komise. Nikitina J.F., spisovatelka, zakladatelka tzv. Nikitinských dobrovolných pracovních sobot, které měly svou platnost na konci 50. a na začátku 60. let. Novikov Vladimír, lože Aurora. Nozik J.L., lože Jupiter. Ogněv Vladimír Fjodorovič, 1923 až 2017, literát, člen ruského pencentra. Odiněc Dmitrij Michailovič, 1882 až 1950, profesor historie, redaktor novin, sovětský patriot, v Paříži vrátil se do Sovětského svazu. Okljanský Jurij Michailovič, narozen 1929, literát, člen KSSS, v letech 57 až 91, člen ruského pencentra. Okužava Bulat Šalvovič, 1974 až 1997, spisovatel, člen KSSS, 1956 až 91, člen ruského pencentra. Onuško Leonid, člen řádu Orla. Orechov Ruslan Gennadjevič, narozen 1963, náměstek šefa administrace prezidenta Ruské federace, člen Čubajsova týmu, konzultant Světového ekonomického fora. Orlov Dmitrij Lvovič, předseda vedení banky Obroda. Obroda, člen klubu koordinace. Osipjan Jurij Andrejevič, 1931 až 2008, člen KSSS, 59 až 1991, akademik, zednářský klub Magisterium. Oskotský Valentin Dmitrijevič, 1931 až 2010, literát, člen KSSS, v letech 82 až 91, člen ruského pencentra. Pavlov, otec Inokentý, tajemník biblické společnosti, zednářský klub Magisterium. Pavlovský Gleb Olegovič, narozen 1951, židovský propagandista, člen KSSS 72 až 91, šéfredaktor protiruského vydavatelství 20. století a svět, angažován B.A. Bierezovským ke splnění protiruských informačních úkolů. Pavlíkov Aleksandr Vladimirovič, předseda vedení AS, akciové společnosti Akord, člen klubu koordinace. Palcev Michail Aleksandrovič, narozen 1949, rektor Moskevské lékařské akademie, člen klubu Rotary. Pamfilova Ela, Alexandrovna, narozená 1953, bývalá ministryně sociální ochrany, členka organizace Ruská volba a výkonného výboru Sorošova institutu Otevřená společnost. Panasenko Sergej Borisovič, generální ředitel akciové společnosti Business MN, člen klubu koordinace PAP Nadežda Michajlovna, klub Rotary v Magadanu od roku 1965, představitelka gubernátora Rotary pro Sibiř. Paris Vladimír Alexandrovič, lóže přátelé filozofie Paříž 1955, Parnis a literát, člen ruského pencentra. Parnov Jeremej Judovič 1935 až 2009, spisovatel zednářský klub Magisterium 1992. Page Glenn D. politik, žije v USA, zednářský klub Magisterium. Petrakov Nikolaj Jakovlěvič 1937 až 2014, člen KSSS v letech 60 až 91, akademik, člen Mezinárodního ruského klubu. Pimošenko Jurij Petrovič, první náměstek předsedy vedení svazu inovačních firemních aktivit, člen klubu koordinace. Podoprigora Vladimír Nikolajevič, narozen 1954, člen organizace Ruská volba a řádu Orla. Pokrovský Boris Leonidovič, lóže přátelé filozofie, Paříž 55, Jupiter 1961. Polankov Stanislav Dmitrijevič, narozen 47, ředitel relace zprávy státní ruské televize, člen klubu Rotary. Polonský A je lože Jupiter, Paříž 1961. Poltoranin Michal Nikiforovič, narozen 1939, člen KSSS v letech 60 až 91, pracovník stranického tisku, bývalý ministr informatiky, člen organizace Ruská volba. Pomeranc G, literát, člen ruského pencentra. Ponomarev Lev Alexandrovič, narozen 1941, člen organizace Ruská volba. Popov Gavril Charitonovič, narozen 1936, lektor marxisticko-leninské politické ekonomie, člen KSSS v letech 59 až 1990, děkan MGU, nejprestižnější vysoká škola v Rusku, agent vlivu USA, jeden z lídrů takzvaného demokratického hnutí, konzultant trojstranné komise. Popov je literát, člen ruského pencentra. Počínok Alexandr Petrovič, narozen 1958, náměstek ministra financí, člen rady klubu koordinace 1939 a organizace Ruská volba. Prigov D., literát, člen ruského pencentra 1992. Primakov Evgenij Maximovič, Maximovič 1929 až 2015, člen KSSS v letech 1959 až 1991, ředitel Institutu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů, stranický propagandista, šéf služby vnější rozvědky, ministr zahraničních věcí Ruské federace, předseda vlády Ruské federace 1998, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy a trojstranné komise, člen Malteského řádu, člen Římského klubu. Pristavkin Anatolij Ignatievič 1931 až 2008, spisovatel, člen KSSS 1965 až 1991, člen ruského pencentra. Prokopovič Sergej Nikolajevič 1871 až 1955, ekonom Ženeva. Protasjev Nikolaj Nikolajevič, doktor medicíny, lože přátelé filozofie a Lotos. Prochorov Alexandr Michajlovič 1916 až 2002, akademik, zednářský klub Magisterium. Pugačeva Alla Borisovna, narozena 1949, estrádní zpěvačka, členka řádu Orla. Ano, ano, taky jsme ji hráli xkrát, Alla Pugačeva. Pěčuch V, spisovatel, člen ruského pencentra 92. Rabinovič Michail Izraelevič, rektor Mezinárodního institutu perspektivních studií Nižní Novgorod, člen dozorčí rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Rabinovič, GI, lože Jupiter, Rabinovič, EN, lože Lotos, Rabinovič, JB, lože Jupiter, Razgon, Lev, Eminulovič, 1908 až 1999, spisovatel, člen klubu KSSS, člen ruského pencentra, Ranoša, EG, lože Jupiter, Rapport, AJ, lože Astrea, Rasadin, Stanislav Borisovič, narozen 1935, literát, člen ruského pencentra, Rauschenbach, Boris Viktorovič, 1915 až 2001, člen Ruské akademie věd, člen výkonného výboru Sorošova institutu Otevřená společnost, Rafalovič Josef Isajevič, 1877 až 1974, lože Severní hvězda, Redin BM, lože Jupiter, Paříž 1961, Reich R., poradce prezidenta Clintona pro ekonomiku, představitel trojstranné komise, zednářský klub Magisterium. Repnin Dmitrij Vladimirovič, kníže, lože přátelé filozofie, Paříž 1955. Resin Vladimír Josifovič, narozen 1936. První náměstek předsedy vlády Moskvy, předseda moskevského strojkomitéta, člen klubu Rotary. Ževskaja Jelena Mojsejevna, 1919 až 2017, literátka, členka ruského pencentra, 1992. Rožděstvěnský Robert Ivanovič, 1932 až 1994, básník, člen komunistické strany Sovětského svazu, 77 až 91, člen ruského pencentra. Rozov Viktor Sergejevič, 1913 2004, dramaturg, člen ruského pencentra. Románio S. žije v Itálii, zednářský klub Magisterium. Rost Jurij, literát, člen ruského pencentra. Roščin Michail Michailovič, 1933 až 2010, spisovatel, člen KSSS, 1958 až 91, člen ruského pencentra. Rubinský Jurij, tajemník sovětského velvyslanectví ve Francii, lože Grand Orient Francie. Rubinstein Jakov Lvovič, 1879 až 1963, advokát, Paříž. Rubcov Aleksandr Ivanovič, generální ředitel AS Parus, kormidlo, člen klubu koordinace. Rudskoj Aleksandr Vladimirovič, narozen 1947, člen KSSS, 67 až 91, viceprezident Ruské federace 1991, jeden z vůdců státního převratu z roku 1991, člen Malteského řádu 1991, kurský gubernátor 1997. Rybakov Anatolij Naumovič, 1911 až 1998, spisovatel, člen ruského pencentra. Rybníkov Alexej Lvovič, 1945, skladatel rokových oper, člen řádu Orla. Ryžov Jurij Alexejevič, 1930 až 2017, člen KSSS, 1960 až 1990, velvyslanec Ruska ve Francii, spolupředseda rady zřizovatelů novin Moskovské novosti, Grand Orient Francie. Rys Petr Jakovlevič, 1870 až 1950, lože Gamayun, Paříž. Ryčev Jurij Sergejevič, 1930 až 2008, spisovatel, člen KSSS, 67 až 91, člen ruského pencentra. Ryaščencev Jurij Jevgenievič, narozen 1931, literát, člen ruského pencentra. A Saburov Jevgení Fjodorovič, narozen 1946, ředitel Centra informačních a sociálních technologií při radě ministrů, vládě Ruské federace, člen rady klubu koordinace. Tak a teď si dáme písničku. Tak doufám, že se vám to zase nebude stlumovat.

Na tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k

Mě tady zlobí přehrávač, ale to bude dobré. Tak, čteme dál. Výčet prominentních členů okultních spolků v Sovětském svazu. Pak se nemůžeme divit, že opravdu spousta a spousta nesmyslných příkazů a rozhodnutí se v tomto takhle pořádala. Sagalajev Eduard Michajlovič, narozen 1946, člen KSSS, lze 67 až 1991, spolupracovník stranického tisku televizní zpravodaj, člen klubu Rotary. Sagdejev Roland Zinuárevič, Zunárovič, narozen 1932, člen KSSS, 67 až 1991, akademik, bývalý ředitel Institutu kosmických výzkumů, zednářský klub Magisterium. 1992, žije v USA, je ženatý s dcerou prezidenta USA Eisenhowera. Sal Kazanova F, šéfka Rádia Svoboda, pracující pro CIA. Salmin A, zednářský klub Magisterium. Safarian Igor Anatolievič, generální ředitel firmy Brock Invest Service, prezident mezinárodní gildii brokerů, člen klubu koordinace. Sacharov Andrej Dmitrievič, 1921 až 89 do 60. let, vědec a fyzik, posledně židovsko-sovětský společenský činitel, disident silně antiruského zaměření, agent vlivu USA. Svanidze Nikolaj Karlovič, narozen 1955, židovský televizní propagandista, člen KSSS, v letech 75 až 91, spolupracovník institutu USA, předseda Všeruské televizní a radiové společnosti. Svobodin Vladimír Pavlovič, lože Lotos. Segal AG, lože Jupiter. Sergejenko JF, lože Jupiter. Paříž 61. Serebriakov Aleksandr Ivanovič, prezident akciové společnosti Vněštrejt Invest, člen klubu koordinace. Sidorov Evgenij Jurjevič, narozen 1938, člen KSSS 1960 až 91, minister kultury 1992 až 98. Sidorova Galina, politický poradce, ministra zahraničních věcí, administrace Jelcinova režimu, členka zednářské komise Velká Evropa. Sitarian S, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform 1993. Skljarov Boris, člen řádu Orla. Kulačev Vladimír, akademik Ruské akademie věd, předseda Ruské konzultativně dozorčí rady Sorošova Mezinárodního vědeckého fondu. Slavkin Viktor Josifovič, 1935 až 2014, literát, člen Ruského pencentra. Sloním Mark Lvovič, 1894 až 1976, literát USA. Smirnov Georgij Jakovlivič, lože přátelé filozofie, Paříž 1955 a Lotos 1950, člen rady asociace. Smolenský Aleksandr Pavlovič, narozen 1954, finanční podvodník, odbyl si trest za prokázaný zločin, šéf Moskevské banky. Stoličný, člen rady pro bankovní působnost při vládě Ruské federace. Prezident banky SBS Agro, laureát prémie sympatie Židovského institutu společenského mínění Izrael, jeden ze zakladatelů a členů řádu Orla, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Smolin D, žije v Austrálii, zednářský klub Magisterium 1992. Sobčak Anatolij Aleksandrovič 1937 až 2000. Profesor práva, člen KSSS 1988 až 1990. Starosta Petrohradu, usvědčen z korupce, člen klubu Rotary, zednářského klubu Magisterium a zednářské komise Velká Evropa, stal se obětí atentátu. Sokolov Vladimír Nikolajevič 1928 až 1997, básník, člen Ruského pencentra. Solovějčik Simon Lvovič, šéf-redaktor novin 1. září, člen dozorčí rady Sorošova institutu, otevřená společnost. Solověv Sergej Aleksandrovič, narozen 1944, filmový režisér, člen řádu Orla. Soroš George, finančník,
světové tajné vlády, úzce spjat se CIA a Mossadem, člen Rady pro mezinárodní vztahy a bilderberského klubu Zednářský klub Magisterium. Sosinský Bronislav 1900 až 1987, spisovatel, emigrant, v roce 1940 se vrátil do Sovětského svazu. Lože Severní hvězda, mistr ceremonií. Stankevič Sergej Borisovič, narozen 1954, člen KSSS, 1987 až 1990, bývalý poradce Jelcina v politických otázkách, uznán za hodného odměny ze strany Amerického centra mezinárodního líderství pro svůj velký přínos v rozvoji společensko-politického smýšlení ve své zemi. Usvědčen z korupce v roce 1996, utekl z Ruska. Starovojtova Galina Vasiljevna, 1946 až 1998, poradkyně Jelcina pro národnostní otázky, spolupředsedkyně Hnutí demokratické Rusko. Starinkevič Dmitry Konstantinovič, lože Přátelé filozofie a Lotos, Paříž. Streliany Anatolij Ivanovič, narozen 1939, literát, člen KSSS, 1977 až 1991, člen Ruského pencentra, spolupracovník Rádia Svoboda, CIA. Strecha Aleksandr Pavlovič, narozen 1934, člen KSSS, 1954 až 1991, ředitel firmy Voroněž Sviazinform, bože můj, člen řádu Orla. Surkov AP, člen organizace Ruská volba. Suchyněnko Dmitrij Nikolajevič, předseda vedení Ruské investiční akcionářské společnosti, člen klubu koordinace. Sepinský Jurij Evgenievič, ředitel Ruského institutu strategických výzkumů, člen klubu koordinace. Sisujev Oleg Nikolajevič, narozen 1953, člen KSSS, 1973 až 1991, šéf administrace Samary, vicepremiér vlády Ruské federace, náměstek šéfa administrace prezidenta Ruské federace, konzultant trojstranné komise. Tatarinov Vladimír Evgenievič, 1891 až 1961, novinář lože Astrea, Přátelé filozofie. V roce 45 člen Svazu sovětských patriotů. Taratuta Sergej Nikolajevič, lože Přátelé filozofie. Tarkovský Aleksandr Georgievič, narozen 1960, právník, viceprezident a tajemník klubu Rotary. Tixton Sergej Pavlovič, 1902 až 1981, literát lože Astrea, orátor Přátelé filozofie. Timofejev L., literát, člen Ruského pencentra. Tinjul IG, lože Jupiter. Tyras Polský GL, lože Lotos. Tovkaj G., zednářský klub Magisterium. Tolstaja Tatiana Nikitična, literátka, členka Ruského pencentra. Turčinský Sergej Grigorievič, narozen 1938, člen KSSS, 1959 až 1991, šéf tvůrčí asociace Republika. Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost, člen klubu koordinace. Tosunjan Garegin Ašotovič, prezident Technobanky, předseda Mezibankovního finančního domu, člen klubu koordinace. Treťakov Vitali Tovijevič, narozen 1953, člen KSSS, 1976 až 1990, šéf redaktor Nezávislých novin, člen Zednářské komise Velká Evropa. Trubníkov AA, lože Jupiter. Turkov Andrej Michaljovič, 1924 až 2016, literát, člen Ruského pencentra. Jagunienko Anna Viktorovna, šéfka správy společenských styků pracovního centra ekonomických reform, při radě ministrů členka klubu koordinace. Umnickaja Světlana Ivanovna, narozena 1940, člen organizace Ruská volba. Urinson Jakov Mojsejevič, narozen 1944, člen KSSS 1964 až 1991, vicepremiér vlády Ruské federace, minister ekonomiky, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Urlicht L. Ulrich L.A. lože Jupiter,
Ustinov Vladimír Vasiljevič, narozen 1953, člen KSSS, v letech 74 až 91, generální prokurátor Ruské federace 1999. Fyodorov Boris Grigorievič, narozen 1958, člen KSSS do roku 1991, konzultant UV KSSS, minister financí Ruské federace, spolupracovník Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, ředitel Světové banky za Ruskou federaci, náměstek předsedy rady ministrů Ruské RSFSR, člen organizace Ruská volba, konzultant trojstranné komise a rady pro mezinárodní vztahy, poslanec státní dumy. Fyodorov Georgi Borisevič, 1917 až 1992, literát, člen KSSS, 1945 až 1991, člen Ruského pencentra. Fyodorov Nikolaj Vasiljevič, narozen 1958, člen KSSS, 1986 až 1991, minister justice RSFSR, 1990 až 92, člen klubu Rotary a mezinárodního ruského klubu. Fyodorov Sviatoslav Nikolajevič, 1927 až 2000, člen KSSS, 50 až 91, oftalmolog, podnikatel, člen mezinárodního ruského klubu. Fyodosejeva Šukšina Lídia Nikolajevna, narozená 1948, herečka, členka strany Demokratická ruská volba a řádu Orla. Feldzer Emanuel Leontievič, lože přátelé filozofie. Feinberg F. Zednářský klub Magisterium. Filatov Sergej Aleksandrovič, narozen 1936, šéf administrace prezidenta Ruské federace, člen KSSS 57 až 91, člen organizace Ruská volba a Malteského řádu. Filip Pov Petr Sergejevič, narozen 1945, šéf analytického centra Jelcinovy administrace, jeden ze zakladatelů organizace Ruská volba, člen klubu koordinace. Filoněnko Maximilian Maximilianovič, známý zednářský funkcionář po roce 1945, člen Svazu sovětských patriotů. Friedman Michail Maratovič, narozen 1964, předseda rady ředitelů Alfa Grupa, člen rady ředitelů ORT, předseda ruského židovského kongresu, člen Benaj Birt. Frolov Konstantin Vasiljevič, 1932 až 2007, člen KSSS v letech 65 až 91, akademik zednářský klub Magisterium. Chabicov Boris Bardbekovič, předseda vedení AKB. Iron Bank, člen klubu koordinace. Chabirov Sagadat Safinovič, prezident AKB Cross Invest Bank, člen výkonné rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Chaj Boris Grigorievič, narozen 1951, náměstek šéfa finanční skupiny Most, šéf komerční firmy, člen klubu Rotary a Benite Beard. Kandru Jev Aleksandr Andrejevič, náměstek předsedy Ruské centrální banky, člen klubu koordinace. Kleboprost Rem Grigorievič, profesor, člen dozorčí rady Sorošova institutu Otevřená společnost. Chodorkovský Michail Borisovič, narozen 1963, finanční podvodník, šéf asociace a poté banky Menatep od roku 1987, prezident naftařské společnosti JUKOS, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra, které jich v roce 1993 zařadilo na seznam 200 představitelů lidstva, jejichž působnost bude mít vliv na světový rozvoj ve třetím tisíciletí. Christenko Viktor Borisovič, narozen 1957, člen KSSS 1977 až 1991. Náměstek čeljabinského gubernátora v letech 1993 až 1994, náměstek ministra financí Ruské federace 1996, náměstek předsedy vlády Ruské federace 1997, ministr financí 1999, konzultant trojstranné komise a Světového ekonomického fóra. Kubinka Christian, člen řádu Orla. Carev Vladimír, člen řádu Orla. Caty Jašvili Valerij, člen řádu Orla. Cereteli Zurab Konstantinovič, narozen 1944, sochař, člen řádu Orla. Cipko Aleksandr Sergejevič, narozen 1941,
Politolog, člen KSS 1960 až 1991. Jeden z šéfů Gorbačova fondu. Čelí šéf Viktor Nikolajevič 1870 až 1952 lože Pobratým Bělehrad. Černičenko Jurij Dmitrijevič 1929 až 2010. Literát, člen KSS 1954 až 1991. Člen organizace Ruská volba. Černomír Dín, Viktor Stepanovič, 1938 až 2010, člen KSSS v letech 58 až 91, ministr naftařského a plynového průmyslu Sovětského svazu, 1985 až 89, předseda vedení Gazprom, 1989, předseda vlády Ruské federace, 1992 až 1998, konzultant trojstranné komise a rady pro mezinárodní vztahy spojen s G. Sorosem. Během jednání o Jugoslávii na jaře a v létě 1999 hájil zájmy světové tajné vlády tak, aby byla umožněna albánská okupace Kosova. Čovušjan Edward, člen řádu Orla. Čubajs, Sagal, Anatolij Borisovič. Narozen 1955 na městě šéfa administrace Jelcinova režimu, jeden z šéfů organizace Ruská volba. Člen Zednářské komise Velká Evropa a Rady klubu koordinace 1993, člen Bilderberského klubu, konzultant trojstranné komise. Čukovskaja Lidia Kornějevna, 1907 až 1995, literátka, členka Ruského pencentra. Čuprinin Sergej Ivanovič, narozený 1947, literát, člen Ruského pencentra. Čuchin II, člen organizace Ruská volba. Čuchoncev Oleg Grigorievič, narozen 1938, básník, člen Ruského pencentra. Šabat A. je agent vlivu první vlny, člen organizace Ruská volba. Šajevič Adolf Solomonovič, narozen 1937, šéf svazu židovských náboženských uskupení, rabín moskevské synagogy, člen Benajt Birt. Šajmijev Mentimer Marikovič, narozen 1937, člen KSS 1959 až 1991, stranický pracovník, prezident Tatarstánu. Udržuje velmi blízké styky s šéfy tureckých zednářských loží, zejména se to týká lože Mladé Turecko, nebo je snad sám členem této lože. Na základě jeho osobního pokynu byla v Kazani získána povolení k otevření loží Grand Orientu Francie, Benajt Birt a Malteského řádu. Šakaj Michail Aronovič, lože Přátelé filozofie a Jupiter. Šakum Martin, člen Mezinárodního fondu ekonomických a sociálních reform a člen řádu Orla. Šamin T.A. lože Lotos. Šamšin Tichon Aleksandrovič, lože Přátelé filozofie a Jupiter. Šapovaljans Andrej Georgievič, narozen 1952, ministr ekonomiky Ruské federace, 1998, konzultant trojstranné komise. Šatalin Stanislav Sergejevič, 1934 až 1997, člen KSS 1963 až 1991, akademik Zednářský klub Magisterium 1992, šéf Mezinárodního fondu ekonomických sociálních reform, člen klubu koordinace. Šatrov Maršak Michail Filipovič, 1932 až 2010, dramaturg, člen KSSS v letech 61 až 91, člen Ruského pencentra. Šachnazarov Georgij Chozrojevič, 1924 až 2001, politolog, člen KSSS v letech 45 až 91, člen skupiny agentů vlivu za vlády Brežněva a Andropova, pomocník M. Gorbačova, šéf Gorbačova fondu 1992. Šachraj Sergej Michajlovič, narozen 1956, člen KSSS v letech 76 až 91, náměstek předsedy vlády Ruské federace, představitel prezidenta Ruské federace na konstitučním soudu, člen Malteského řádu. Ševardnadze Eduard Amvrosijevič, 1928 až 2014, člen KSSS v letech 48 až 91, první tajemník UV komunistické strany Gruzie, člen politbira UV KSSS, šéf Gruzie, zednářský klub Magisterium. Šejnis Viktor Leonidovič, narozen 1931, člen asociace Jabloko. Šimunek AP, lože Lotos. Škliarev GG, lože Lotos.
Škljarevský Igor Ivanovič, 1938 až 2021 básník, člen ruského pencentra Šmakov Vladimír Pavlovič, narozen 1946, náměstek generálního ředitele studia uměleckých programů, šéf-redaktor tvůrčí asociace zábavných programů Centrální televize, člen Rotary klubu. Šmlev Nikolaj Petrovič, 1936 až 2014, ekonom a literát, člen KSSS 1961 až 1991, zeď NS Chruščova. Hlavní vyšetřovatel Institutu Evropy Ruské akademie věd, člen Ruského pencentra, člen klubu koordinace. Šor Konstantin Borisovič, narozen 1948, šéf hlavní správy Ruské státní banky, v roce 1921 pokladník klubu Rotary. Šochin Aleksandr Nikolajevič, narozen 1951, člen KSSS v letech 74 až 91, v letech 1987 až 91 se pohyboval v nejbližším okolí agenta vlivu tajné světovlády E. Ševardnadzeho, náměstek předsedy Rady ministrů Ruské federace, 1992 poslanec státní dumy, konzultant trojstranné komise Šuvalov PP Lože Jupiter. Šuljatěva Naděžda Alexandrovna, prezidentka Svazu drobných ruských podnikatelů, členka klubu koordinace agentka vlivu tajné světovlády, 1993 Šumejko Vladimír Filipovič, narozen 1945, člen KSSS v letech 70 až 1991, spolubojovník Jelcina, člen organizace Ruská volba, předseda Rady federace Ruské federace, předseda Rady světové ligy, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy. Edberg R. žije ve Švédsku, zednářský klub Magisterium. Edlis Kulí Filipovič, 1929 až 2009, literát, člen Ruského pencentra. Jelkin Boris Jas Isakovič, 1887 až 1972, literát, mentor P. Miljukova. Enders D. žije v USA, zednářský klub Magisterium. Jumašev Valentin Borisovič, narozen 1957, člen KSSS 1957 až 1991, náměstek šéfredaktora dětského časopisu Agoňok, od roku 1987 šéf administrace prezidenta Ruské federace, člen Malteského řádu. Jurjev Michal Zinovjevič, prezident průmyslové skupiny Interprom, člen klubu koordinace. Jušenkov Sergej Nikolajevič, bývalý lídr frakce Radikální demokraté, člen organizace Ruská volba. Jušin Sergej Evgenievič, narozen 1961, bývalý zodpovědný tajemník společnosti SSR Švédsko, 1991, člen Rotary klubu. Javlinský Grigory Alexejevič, narozen 1952, člen KSSS, v letech 77 až 91 absolvoval výcvikové studium v USA na účet Sorosova fondu, bývalý náměstek předsedy Rady ministrů RSFSR, 1990, šéf asociace Jabloko, poslanec státní dumy, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy. Jakovlev Aleksandr Nikolajevič, 1923 až 2005, člen KSSS v letech 44 až 91, agent vlivu USA od roku 1950, stranický propagandista, člen politběra UVKSSS, ředitel televizní a radiové stanice Ostankino, zednářský klub Magisterium, jeden ze zakladatelů organizace Ruská volba, konzultant Rady pro mezinárodní vztahy. Jakunin Viktor Konstantinovič, prezident Toko Banky, člen klubu koordinace. Jakunin Gleb Pavlovič, 1934 až 2014, bývalý pravoslavný kněz, představitel zednářského ekumenismu, poslanec státní dumy, člen zednářské komise Velká Evropa a organizace Ruská volba. Jakutin Jurij Vasiljevič, narozen 1955, šéfredaktor týdeníku Ekonomika a život, člen klubu koordinace a řádu Orla. Jasin Evgenij Grigorjevič, narozen 1934, ředitel externího institutu RSPP, Ruský svaz průmyslu a podnikatelství. Minister ekonomiky Ruské federace 1995, člen klubu koordinace. Jasina Irina Evgenijevna, šéfka tiskové agentury Centrální banky Ruské federace, vdaná za náměstka předsedy téže banky D. Kiseleva. Od roku 1998 informátorka Světového ekonomického fóra. Jestržemský Sergej Vladimirovič,
Člen KSSS v letech 74 až 91, tiskový tajemník prezidenta Ruské federace 1997, náměstek premiéra vlády Moskvy 1998, člen Malteského řádu. To byl strohý výčet kolaborantů a lidí, kteří si myslím, že páchali a páchají v neprospěch Ruska nebo Sovětského svazu vždycky pod taktovkou CIA a různých dalších, buď okultních, anebo tajných společností, nebo tajných služeb, vždycky páchali různé věci. Tak, mám tady přílohu číslo 2, doktor Jílandovský, Rudá symfonie revoluce pod Röntgenem. Alan Černohous to přeložil. Předmluva. Autorem názvu dokumentu, který byl poprvé vydán ve Španělsku, jmenovitě v Barceloně v roce 1949 pod názvem Rudá symfonie. Španělský symfonia en rollo mayor je španělský vydavatel senior Don Mauricio Carlavilla. Pod tímto názvem byla kniha později vydávána v dalších zemích. V USA ji například vydal George Knupfer, původně ruský emigrant, který se před revolucí narodil v Rusku a během občanské války emigroval na západ. Tento autor současně napsal vlastní knihu The Struggle for the World Power. Další anglické verze knihy jsou k dispozici ve dvou zdrojích. První je text, který je přiložen ke knize Čtvrtá říše bohatých. Druhým zdrojem je zvláštní kniha s názvem Red Symphony, která byla vydána v nakladatelství Christian Bok Club of America. Všechny zdroje jsou k dispozici na internetu. Český text, který je zde čtenáři předkládán, je překlad z ruštiny. Původně se jedná o ruský překlad francouzského textu zápisů protokolu. Výslech Rakovského totiž probíhal ve francouzštině, neboť pro Rakovského není bez zajímavosti, že se jednalo o bývalého předsedu Lidového komisariátu Ukrajiny. Bylo snažší mluvit francouzsky. Zápis výslechu nahrával přes zeď na magnetofon Technik, který francouzsky neuměl. Doktor Landovský následně protokol přeložil do ruštiny a pro své nadřízené vytvořil dvě kopie. Třetí kopii si potají pořídil pro sebe. Ruská verze je tedy v podstatě originál protokolu. Na veřejnost se dostala po pádu Sovětského svazu a po částečném zpřístupnění archivu KGB. Řada současných ruských novinářů a spisovatelů literatury faktu s texty tohoto druhu pracuje. Kuriozní je v tomto směru například dokument obsahující seznamy klaunů svobodných zednářů z doby před druhou světovou válkou, které pozbírali Hitlerovi vojáci po celé Evropě, včetně Československa, ale pak je z dobitého Berlína v Stalinově do Moskvy přivezli sovětští vojáci. Bývalý ruský ministr zahraničních věcí Kozirev jednal v první polovině 90. let minulého století o jejich předání západoevropským státům. Nečekaně a záhadně, ale v poměrně mladém věku zemřel. Vraťme se však ke knize Rudá symfonie. Podívejme se na stručnou anotaci jejího vydavatele Mauricia Carlavilly, v níž vysvětluje původ knihy. Tato kniha je výsledek práce na pečlivém překladu provedeném z textu několika sešitů, které na mrtvém těle doktora Landovského v jeho bytě na Petrohradské frontě nalezl španělský dobrovolník AI. Ten nám je přinesl. Nejprve jsme pochopitelně museli brát zřetel na fyzický stav rukopisů. Jejich obnova byla pomalá a únavná. Trvala několik let. Dlouhou dobu jsme dokonce pochybovali o tom, zda jejich obsah budeme moci vydat. Jejich nejhlubší odhalení jsou tak zvláštní a neuvěřitelná, že bychom se k jejich vydání ani neodhodlali, kdyby lidé a popisovaná fakta plně neodpovídali skutečnosti. Dříve než tyto memoáry spatřili světlo světa, jsme se připravili na důkazy a polemiku. Osobně zodpovídám za absolutní pravdivost zásadních faktů. Uvidíme, zda bude někdo někdy schopen je vyvrátit na základě nějakého svého vysvětlení nebo na základě nějakých závěrů. Počkejme si. Kniha je zajímavá rovněž z filozofického hlediska. Rakovský byl na konci výslechu velmi výřečný pod vlivem narkotik, která mu soustavně podával doktor Landovský. V podstatě irelevantně vůči cíli a náplni výslechu se hlásí ke špionismu. Zároveň prohlašuje, že špionist,
Spion Zoisty jsou také oni, čili tajemná okultní skupina lidí, která podle nich řídí svět. Rakovský doslova říká, že hegelismus, z něhož, jak známo, vychází marxismus, je jen zvulgarizovaný špionozoismus. Ruský profesor A.P. Stolešníkov vysvětluje tuto souvislost takto. Jde o to, že Baruch Spinoza ve svém ústředním díle Etika nahradil pojem morálky pojmem dialektiky, teze, antiteze, syntéza, čili sfalzifikoval absolutno relativem. Relativnem. Pojem teze, antiteze je syntéza, je zároveň hlavní stanovisko judaistické mystické nauky kabaly. Z tohoto hlediska to byl právě kabalista Baruch Spinoza, kdo poprvé naplno řekl, že žádná morálka neexistuje, ale že vše je relativní. Na rozdíl od něj se ale domnívám, že jako první tuto myšlenku již později Nietzsche definoval jako mimo dobro a zlo, vyslovil apoštol Pavel ve slovech vše je dovoleno, ale ne vše prospívá. Apoštol Pavel pochopitelně nehodlal nahrazovat morálku dialektikou, ale jen vyslovil hluboký názor, že žádná morálka neexistuje nebo že se nelze obhájit skutky zákona, ale že nejdůležitější je víra. Kniha Rudá symfonie působí svým původem, ale především svým obsahem tak neuvěřitelně, že až v čtenáři bezděčně vzniká podezření, že se jedná o mystifikaci. Podobný názor ovšem rezolutně zpochybňují minimálně dva zásadní důkazy její pravosti. Za prvé v textu zmíněný Navašin je skutečná historická postava, srovnán s poznámkou v textu. Druhým a ještě pádnějším důkazem je to, že obsah knihy Rudá symfonie zhruba po 30 letech v plném rozsahu a nezávisle na Rakovském plně potvrdil americký profesor Anthony Sutton ve svých více než 10 knihách, jež vydal v 60. a 70. letech 20. století. Do jeho rukou se totiž zcela náhodně dostal dokument se seznamem členů jakési tajné organizace zaujímající klíčové postavení v americkém establishmentu. Po několika letech Sutton postupně odhalil strukturu organizace, kterou sám nazývá řád. Profesor A. Sutton analyzuje a rozebírá její obrovský vliv na ekonomický a politický život v Americe. Zjistil, že tento řád kontroluje vzdělávací systém v USA, společenské prostředky, formování názorů mládeže, řadu kulturních společností až po církve. Ještě důležitější je ale mezinárodní činnost tohoto tajného svazu. Financoval totiž hlavní politické směry 20. století, bolševiky i nacisty. Nejprve jim pomohl upevnit moc a potom zinscenoval celosvětový konflikt mezi nimi. Vůdčí korporace zastupované řádem během války získaly neuvěřitelné zisky. Současně se jim podařilo oslabit státní instituty základních evropských velmocí. Tím se řádu na dosah přiblížil jeho hlavní cíl – vytvoření nového světového řádu, jimž má být podle Rakovského celosvětový komunismus. Ten však zřejmě nastane až po zinscenování třetí světové války, která podle předpovědi dřívějšího příslušníka nebo předchůdce řádu, vůdce amerických iluminátů Alberta Picka, vypukne na Blízkém východě jako vyostření konfliktu mezi Palestinci a Izraelci, a která podle všeho definitivně vyřídí islámský svět. Je-li dokument autentický, měla Rakovského doznání přímý vliv na Stalinovu a potažmo na celosvětovou politiku. Konkrétně to platí o spolupráci Sovětského svazu a USA během druhé světové války, ale také v jiných ohledech. Čtenář se o tom sám přesvědčí po přečtení knihy. Ze striktně literárního hlediska je kniha Rudá symfonie vlastně publikace protokolu výslechu trockisty Christiana Chaima Rakovského. S určitou nadsázkou ji ale zároveň lze brát také jako dramatické představení. Buď jako dialog mezi vyšetřovatelem Gabrielem a Rakovským, nebo jako divadelní hru, v níž vystupují tři hlavní postavy. Všechny tři jsou přitom zcela originální a diametrálně odlišné. Rakovský je fanatik revoluce a komunistický zelota v pravém slova smyslu. Vyšetřovatel Duval je přesvědčený stalinista. Stalinovi je zcela oddán a také se těší jeho důvěře. Doktor Landovský je pak v podstatě slušný a charakterní člověk, který byl ke službě pro NKVD přinucen. Takže, obsazení. Christian Rakovský.
A to si necháme a to si přečteme příště. Jenom řeknu, Christian Rakovský původně se jmenoval Chaim Rajkover. Nenarodil se v Rusku, nýbrž v Bulharsku. Nejprve studoval na lékařské fakultě ve Francii, do Ruska se poprvé dostal teprve až během revoluce. Následně byl v letech 1919 až 1923 předsedou Rady lidových komisařů Ukrajiny a fakticky neomezený diktátor této země. Později působil též jako sovětský velvyslanec v Paříži. Tady jenom chci říct, že v Sofii je dodnes Rakovského třída, čili Rakovského tam vzpomínají a Rakovský se tam těší nějaké celé velké popularitě. Jeho výslechu došlo, protože Rakovský, který byl vyšetřován v souvislosti s takzvanými trockistickými procesy, ve snaze zachránit si život dal vyšetřovatelům najevo, že jim může sdělit informace, které mají zvláštní význam. Stalin dal proto svému zahraničnímu agentovi Duvalovi pokyn, aby výslech v tomto směru učinil. Je známo, že Rakovský na rozdíl od drtivé většiny svých trockistických kolegů nebyl popraven, nýbrž byl odsouzen ke 20 letům vězení. Podle některých zdrojů byl úplně omilostněn a zbytek života dožil v ústraní. To byl tedy Rakovský. Vyšetřovatel Gabriel je nesmírně zajímavou postavou. Původně to byl Chylan Gabriel René Duval, v sovětském prostředí Gavrila Gavrilovič Kuzmin. Pocházel z milionářské rodiny. Nejprve studoval ve Francii. Zvrat v jeho životě nastal tehdy, když se nechal unést komunistickou propagandou. Tak byl přijat do služeb OGPU, pozdější NKVD a KGB. Nabídli mu, že může studovat v Moskvě a on k tomu rád svolil. Absolvoval tvrdou školu NKVD a stal se zahraničním agentem. Jakmile si chtěl vše rozmyslet, bylo již pozdě. NKVD své lidi ze svého pevného sevření nikdy nepropouštěl. Vypětím vůle vystoupil na vrcholi zla, jak se sám vyjádřil. Těšil se důvěře samého Stalina. Výslech konal ve francouzštině právě tento agent. Doktor Landovský, to je trošku něco delšího, ale já si myslím, že to ještě stihneme. Doktor Landovský byl, nestihneme, je 16.55, takže já se budu těšit příště, že se pustíme do tohoto čtení. No, tak jak to tady máme, nikdo se nám nehlásí, tak doufám, že se nám přihlásí. Přátelé, to je v podstatě všechno, co jsem dneska vám chtěl tady uštědřit. Myslím si, že to bylo velmi zajímavé, že to bylo velmi, velmi poutavé. Už jenom ten výčet těch jmén, objevily se tam jména známých lidí, třeba Alla Pugačeva, Eduard Ševardnadze, spousta papalášů. Tady je vidět, jak byla ta sovětská éra prorostla těmito agenty Západu. A je logické, že pochopitelně byly navázány kontakty i s lidmi v Československu. Proto jsou nevysvětlené dodnes záležitosti jako 68. a podobně. Proč? Protože se to nechce. Protože by se museli odtajnit tyto vazby a vlivy CIA na tyto všechny různé okolnosti života, které si možná ještě z části také pamatujeme. Takže zatím je to tabu, jsou to zavřené dveře, ale kdo ví, třeba naše děti už si o tom budou moci otevřeně číst v knize Poznání. Tak budeme se těšit, protože to je to, co si myslím je nejcennější. To je všechno. Od mikrofonu se momentálně s vámi loučí jak jinak tedy než Petr Václav. Mějte se krásně a zítra se uslyšíme opět v 17 hodin s Išou.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamy.

Ta realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Vítejte, vítejte všichni, kteří právě teď jste zaslechli, ale začali poslouchat, anebo jste zaslechli znělku a přišli jste poslouchat, anebo jste si zkrátka pustili pořad a slyšíte znělku, která už právě už nezní, protože už dohrála a to je znamení, že právě teď startují pokřivená zrcadla. No a můj host Míša už je pochopitelně celá nachystaná. Takže, zkrátka a dobře, Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jsem tam schválně namontoval takový jako různý obraty.
1: No, jako já jsem to tak jako... Ano, postřehla jsem to, ano. Host je nachystaný, já host je nachystaný na... Jo, jako je.
0: Host je nachystaný. Pepiček se ptá, tatínku, prosím tě, co je to ten travestita? To já nevím, ale zkus se zeptat strejdy Boženy.
1: Ano, ano.
0: Jak se rozkašlat?
1: No, to pohodě, strejdy Boženy, to je krásné.
0: Chtěl jsem tě jenom rozehřát na začátku.
1: Jo. Já to mám dneska takový trošku složitější, protože do mě bacil.
0: Jo, se hrom, že do toho uhodil.
1: Ne, bacil do mě bacil, no a tak jako se s ním úplně neumím poprat.
0: Bacil tě bacil.
1: No, jak bych si představovala, takže to mám takový lehce zahůhňaný, lehce
0: no,
1: ucpaný.
0: No, tak mě to opouští akorát, tebe to začíná.
1: Mě to začalo včera, no.
0: Včera tě to začalo.
1: Cestou na cvičení už jsem cítila, že už mě ten bacil jako dejchá na záda.
0: Byla mlha, viď?
1: Bylo hnusně, bylo odporno, bylo slizko, bylo všechno bylo mokrý, voleptaný. No a cestou zpátky už jsem věděla, že už je zlé, takže musím říct, že bylo to nepříjemný, bylo to hodně nepříjemný, pálilo mě v krku, v nose, v uších, prostě úplně, ale zajímavý postřeh, který mě asi tak někde mezi druhou a třetí nad ránem napad, protože jsem tak jako furt stávala a odcházela.
0: Aby někdo v noci napad?
1: No, napadla mě myšlenka.
0: Jo, takhle, myslím, že nějaký někdo tě napad v noci.
1: Ne, napadla mě myšlenka, vzbudilo mě to a říkám, nedá se nic dělat. Vem si nějaký lék na alergii, to je jedno, co tam najdeš v tom šupliku, ale připadalo mi to prostě jako prudká alergická reakce. Ejhle, a bylo to tak. Opravdu to polevilo.
0: Prosím tě.
1: Samozřejmě, rýma zůstala, to je pravda, ale takový to šílený pálení, škrábání, slzení a já nevím co všechno, to jako fakt polevilo. No,
0: no protože ty chemie je ve vzduchu tolik, že když pak... To jak byly takové ty mlžiný dny, jo? To nebyla mlha, to byla špinavá mlha, hnusná špinavá mlha.
1: Mazlavá, ještě mazlavá.
0: No. Takže člověk, až by si natáhl jako IPCHO je.
1: Jo.
0: Víš, co to je?
1: Ano. Nosila jsem masku s chobotem.
0: Ale víš, co to je za zkratku? IPCHO je.
1: No, vím, no,
0: to je individuální prostředek
1: chemické ochrany
0: jednotlivce
1: a ne obyvatelstv.
0: Je. A je, taky na konci je J, jako J.
1: Jednotlivce a
0: O. IPCHOJ.
1: Jo, IPCHOJ, aha.
0: Ochrany jednotlivce. A teď jsem zvědavý, jestli nás poslouchá Honza, to je voják, jestli, nebo někdo jiný, kdo to má zmáklý. Já se domnívám, že to je IPCHO, že to je individuální prostředek chemické ochrany. Proti chemické ochrany jednotlivce. No.
1: Já si nejsem jistá s tím, jo, já vím, že bylo IPCHO, ale to jo.
0: IPCHO ne, to bylo, to si pleteš. To je CHKO, to je chráněná oblast. To je chráněná krajinná oblast, CHKO.
1: Co mi tam všechno nenamontujem, ty jo.
0: Byť?
1: No, na jedno, Hele,
0: Byl
1: na jeden
0: skanzen za
1: pitomej
0: chvilku.
1: dash. No, to jo. Na jeden pitomej dash. Nebylo to, opravdu to bylo nepříjemný, kdybyste se s tím někdo potkal. Tak skutečně mě osobně zabral obyčejný zodak, nějaký, který jsem tam našla v šuplíku na první dobrou ve 3 ráno. A fakt
0: Máš v šuplíku
1: jsem...
0: takové nebezpečné věci?
1: Tak nebezpečný. Kluci mývají v letě alergii, tak někdy není zbytí, no. Takže tak, nebezpečný nejsou.
0: To je
1: nebezpečný.
0: To
1: je pod kontrolou.
0: Představ si, kolik je to stojí peněz, aby to nasypali do toho ovzduší. A ty
1: jo,
0: si pak
1: jo, a já
0: vezmeš...
1: jim to takhle... Jo, a já jim to zničím, viď.
0: Nějaký skoro prošlej zodak a jako jsi z toho venku, tak to takhle teda ne, jako, to neexistuje.
1: Ne, to teda ne, to ne.
0: My všichni platíme, jo, tyhle ty všechny, jako, a ty to maříš.
1: Místo toho, abych si to užila.
0: Jo, ano, jo. Přesně.
1: Tak jo, no. Tak já trošku
0: jako,
1: zakašlu.
0: Směješ se tomu, ale to je nezodpovědný přístup, Míšo. To, takhle to nejde. Prostě, když tě někdo otráví, tak prostě musíš trpět. A ne, že si vezmeš nějaký takovýhle pilulku a je to. Sama o své vůli. Ani doktorovi nejdeš, aby ti to naordinoval.
1: Ne.
0: Ty nedáš nikomu vydělat. Prostě nedáš.
1: Ne. Ne.
0: Žiješ ve spotřební společnosti a ty nechceš nikomu dávat vydělat. No co to je? Ty jsi protispolečensky založená.
1: Člověče, a to mám ještě protispolečenský názory.
0: A chování.
1: No, a to už vůbec, jako. Jejda.
0: No, tak teď ti to sečtou. Podtrhnou.
1: Já myslím, že to tady sečtou a potrhnou úplně nikomu jinému, ale my dva to určitě nebudem.
0: Ale prosím tě, a komu by to tak mohli sečíst a podtrhnout?
1: Se tak jako proslýchalo, že se někde vyslýchalo.
0: Ale, a kde?
1: Já mám takový obavy.
0: Že by zlí komunisti vyslýchali Vetchýho?
1: No jo, Vraníka, no jo.
0: No jo.
1: No jo, trošku mu načechrali hřívu.
0: No jo. Osel v roli...

0: milionů prostě do
1: Jo.
0: nějakého spolku, protože přeci na té Ukrajině to musí někdo financovat, ne?
1: Jasně, a ono jako tady není dost potřebných třeba nemocných dětí nebo starých chudých důchodců, nebo to ne,
0: No,
1: to je...
0: nějaký smysluplný projekt, že jo?
1: Proč to nenasypat do té černé díry, z který prostě to teče všema možnýma jinýma dírama ven?
0: Ale
1: Vždyť
0: kdyby
1: jo?
0: ven, jo. Jenže ono to teče do předem určených kapes.
1: Jo, jo. A on
0: A
1: to
0: to...
1: ještě udělá s takovou okázalostí, že nejdřív se cítí tajemně a po jednom dni už nechce být tajemný a
0: Už chce být
1: ras.
0: transparentní.
1: To bys mu dal pěst. Pak bys mu dal pěst.
0: No. Jestli narážíš na to, že třeba liberálně progresivní proudy, směry, tendence přináší do společnosti něco jako kriminalitu, tak já ti to vyvrátím, jo? Poslechneme si tiskovou konferenci ze Slovenska. Tam se taky dějou zajímavé věci, jo?
1: Tak já jsem jedno velké ucho.
0: Zpráva nemá náhled, píše Věrka. Počkej, se podívám. Zpráva nemá náhled. Tady máme.
1: Co? Ježiš.
0: Nácvik. Aha, počkej. IPCHO, vidíš? Měla jsi asi pravdu. Nácvik používání individuálních prostředků proti chemické ochrany byl za komunistického režimu stěžejní součástí předmětu braná výchova a pravidelných braných cvičení na základních a středních školách. IPCHO zahrnovali především plynovou masku a důmyslnou soustavu igelitových sáčků, které si měly děti v případě imperialistického útoku chemickými zbraněmi navléci na končetiny. Plynové masky měly různé velikosti, děti byly proto každoročně speciálním měřítkem přeměřovány. No, to psali Lidovky. A teď, já se k tomu vyjádřím, protože já to pamatuju, jo?
1: Já taky.
0: Takže za prvé.
1: A měla jsem chobot.
0: To byla, miláčku, maska, jako jo. To nebyl
1: no,
0: chobot.
1: Tam měla chobot. Ne, jak ta maska která? Měla chobot.
0: Jak která maska? Některé masky měly filtr, který se umístěval nakonec chobota.
1: Ano.
0: Jiné masky měly pochopitelně integrované filtry v lícnici.
1: Aha, tak to jsem nikdy neměl.
0: Integrované. Už tenkrát integrovali, rozumíš? Ale já tady k tomu článku, to Věrka nám tady stáhla od někud, to je lež jako věž, jo? Tak za A. Plynová maska a igelitové sáčky na rukách a na nohách neměly s protichemickou nic společného. Takto jsme se učili, pokud by byla radioaktivita, tak jsme se učili s těmi sáčky igelitovými. Pokud se bavíme o IPCHOJ, tady chybí to J, tak to byl oblek, který byl, do kterého si se zcela jakoby za to...
1: Zabalilo.
0: No to byl takový, jako dneska, když jdou vraždit ty slepice, jo?
1: Jo.
0: Nemyslím jako na ministerstvo obrany, kde už jako slepice není. Když jdou vraždit slepice normálně, nebo kachny, tak mají takový ty bílý, že jo, hadry na sobě.
1: Overaly, no.
0: No, tak takhle nějak vypadal ten IPCHO je jako pláštěnka, kterou jsi měla i na hlavě a všude, protože to byl oblek, do kterého si se... Mělo to takový silný gumový rukavice, silný gumovky, jako boty to mělo. No a do toho, a to byl IPCHO je jednotlivce, jo? Ochrana jednotlivce. Igelitové sáčky se tady tak jako začalo takový nějaký paraf

0: ne, počkej, když si něčeho děláš srandu, tak se tomu říká jak?
1: Napadla mě satyra, ale to, tak, to je taky
0: No,
1: blbý.
0: satyra, no, tak...
1: No, no, prostě jako vysmíváš se tomu, no.
0: Takže se tady začali vysmívat tomu, jak se děti učili. A já se zeptám, kdyby dneska jsme se ocitli v nějakém, řeknu, prostředí zasaženém, tak bychom se mohli tak akorát vysmívat tomu, jak jsme byli blbí, když jsme se tomu vysmívali. Protože kromě igelitových sáčků dneska nemá nikdo nic. Ani tu masku pitomou pro tebe nemají, jo?
1: A průšvih takže... je v tom, že ty sáčky jsou čím dál tím tenčí. A myslím si, že kdyby si je někdo na ty nohy, co pak ruce, jo, na ty nohy natáhl, tak by to bylo úplně k ničemu, protože tehdy byly pěkný, tlustý, igelitový sáčky.
0: Pořádný igelitáky. Ale víš co, jako... Dneska si maximálně můžou na tu palici natáhnout igelitku a zdechnout, protože ani tu blbou plynovou masku pro ně nikdo nemá, protože všichni na to kašlou. Není potřeba, jako jo. Co je individuální ochranný oblek proti chemickým, biologickým a radiologickým hrozbám? CBR, to už je zase novej název. Já pamatuju IPCHO je. No to je jedno.
1: Ale já se ještě vrátím
0: to, IPCHO je, už to tady je.
1: Už ho máš.
0: Pozor,
1: už
0: no
1: ho
0: jasně.
1: Máš, už ti to našla Věrka, ta je šikovná.
0: A tady... IPCHO je zkrátka pro ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, nebo jenom ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, což byl v dobách ČSL a speciální protichemický oblek určený k ochraně vojáků před otravnými látkami, biologickými agenci, radioaktivním prachem a zamořením používaný i v rámci speciálních jednotek. Je to v podstatě modernizovaná verze starších chemických obleků chránící před radiologickými hrozbami. No, tak mi to motaj všechno dohromady. No.
1: Ale
0: umělá inteligence to našla. Píše tady Věrka, která nám to poslala.
1: Věrko, děkujem.
0: Věrko, děkujem a umělá inteligence zmontovala všechno dohromady, jo. Hlavně ochranný protipovstalecký hmyzí oděv.
1: To je nádherný.
0: Takhle.
1: To je nádherný.
0: Ne, to je potřeba říct něco jiného. Je to ochranný protichemický hned zmizící oděv. Protože hned zmizel, že jo? Všichni ho ukradli. No. Ne hmyzí, ale hned zmizící.
1: My si tady z toho děláme legraci, jo? Protože fakt to jinak nejde. Jo? Ale já jsem asi 10-12 dní zpátky viděla video. Bylo na tom šíleném serveru od toho šíleného dárce, asi to takhle řeknu.
0: Aha.
1: Bylo to někde na Novinkách, či co, už nevím prostě. To video byla simulace jaderného výbuchu v centru Prahy na Václaváku.
0: Hezky.
1: Aha, i s momentkama, s dokumentama, jak lehnou všechny, prostě přesně ty metry a to, co kde se stane, v jakém rozsahu, kam až to dojde. A vůbec tam nebylo o žádné ochraně, o ničem takovém. Bylo tam pouze to, jak to vybuchne. To bylo velmi zajímavé.
0: Takovýhle film je hoden asi takovéhoto komentáře. Je to stejné, jako kdyby si se dívala na video o tom, jak NSDAP je na vzestupu a jak brzy zachvátí celou Evropu.
1: Ano, ano, ano.
0: Protože na Václaváku není pravděpodobné, že by tam vybuchla nějaká atomovka. Měli by natočit film, co se stane, když tam přiletí kýnžál, nebo když tam přiletí orešník, a nebo bude vesník.
1: Ty brďo, těch je.
0: Tak jako podle síly. Čili to by bylo zajímavé. Ale zase na druhou stranu není potřeba nic filmovat. Pokud na Václavák přistane Budivesník nebo Orešník, tak Praha je minulost. Jo? Takže je úplně jedno, jestli to lidi budou vidět nebo nebudou vidět, jaký metry. Není potřeba počítat metry. Prostě Praha zmizí. A ochrana, co se týká ochrany v Praze, tam bych se obrátil na nejpovolanější z nejpovolanějších, a to je hřibová asistentka, která, jak se ukázalo, točila tvrdé porno a proto ne. I s hřibem odchází do ilegality. To
1: ona
0: nevíš?
1: Točila. Ne, to se ke mně.
0: Já mám
1: tak
0: fotky, normálně na mainstreamu byly fotky, no jasně, byly fotky.
1: Tak to mě jak... něco, počkej, to mě někdo něco uteklo teda.
0: To ti uteklo, počkej, ti to řeknu. Ty, Míšo, ty vůbec nedržíš krok, ty nevíš, co se ve vašem městě děje?
1: To je blbý, musím se zlepšit.
0: Promiň, ale ty jsi ztratila kontakt s realitou.
1: Myslíš tou současnou, jo? No to už dávno. To je pravda.
0: Jo? Tak hele, naše praha.cz. Naše praha.cz. Hřib odchází a další skandál je tu. Jeho poradkyně Kobrlová natáčela tvrdé porno. No jo.
1: Tak jo.
0: Kobrlová, člověče.
1: Kobrlová.
0: Taková šikulka, viď? No tak oni ty piráti jsou takový akční, že jo? Co zavedli do politiky? Přinesli do politiky bílej prášek, tvrdé porno, chaos, zmatek a zmar. Já si myslím, že docela obohatili tu českou politickou scénu.
1: Já si myslím, že jako je zapotřebí s ním zamávat papa.
0: A to jsme přeci věděli, ne? Když mají předsedu, který se vyžívá v Antifě, tak to, co od nich můžeš čekat? Jako? Ale pozor, mládež jim je nakloněná.
1: Ale jak?
0: Ale jak? Dokonce o Kobrlový mluví jako o nadějné umělkyni.
1: Aj, ta krajta, tak to nebude dobrý.
0: No, jak tak, no, jako krajta to tam některý měli. Já jsem viděl ty snímky. Ale jinak, hele, Kobrlová šikovná, zvládla i krajtu.
1: Jo, večer teda, jako, tak
0: se
1: to je
0: Hřibovi vrchol. Nedivím, že jako se tam tak držel zuby nechty.
1: No tyjo, tak co my to tady v tom hlavním městě máme? No.
0: To je Sebranka.
1: To je teda Sebranka.
0: A mám pro tebe hádanku.
1: Uh-huh.
0: Začínal tak jako povídej. Čert s hodností vraníka a dotáhl to až na bílého koně. Kdo je to?
1: Ale náš Ondra. Náš Ondra.
0: No.
1: Víš, co mě na tom všem nejvíc štve?
0: Ne, upřímně. To tě nemůžeš štvát.
1: Víš, jako my tu televizi nemáme, jo? Tak dobrý. Ale když si někdy bych si řekla, že bych si třeba večer...
0: Už kvůli někdy, tomuhle, viď?
1: Tak už kvůli tomu si koupím Vojnu a mír. A budu a si pomocí číst Vojnu a mír.
0: Počkej, ty si chceš číst Vojnu a mír. Kvůli tomu, že v televizi dávají blbosti, nebo co?
1: Jo. Jo.
0: Tak. Víš, jo, musíš držet, být cool, musíš držet prostě krok s realitou, rozumíš? Tady je cool, dejakej vůl, a ty prostě seš úplně mimo děje, jako.
1: A ty si budeš číst Vojnu a mír.
0: Vojnu a mír? Já si spíš přečtu Timur a jeho parta, právě na odchod.
1: No, to je taky dobrý. Ježíš, to je. Ne, to je
0: skvadra. Počkej, tak pustíme si Slovensko, protože...
1: Pust Slovensko, podařilo se ti to tam rozchodit?
0: Slovensko normálně rozkrývá praktiky, kdy mafie ovládla slovenskou justici. To se vědělo, že jo? Ale teď už přichází z důkazy, takže máme tady tiskovou konferenci Roberta Fica, pana doktora Kaliňáka, pana, počkej, ten jmenuje ten jeden, mi to vypadlo. No, zajímavé věcičky a velmi se mi líbí, ale velmi se mi líbí, jak Robert Fico hodnotí práci na té tiskovce zúčastněných reportérů. Tak to je úplně vychytávka.
2: Redaktor, v postavení predsedu vlády Slovenskej republiky podpisujem veľa dokumentov. Najčastejšie podpisujem návrhy zákonov, prípadne podpisujem, ak sa príjme vláda nariadenie. A potom podpisujem aj zákon, ktorý je prijatý v Národnej rade. Tam podpisujú zákon traja ľudia. Prezident, predseda parlamentu a predseda vlády. Hoci s tým zákonom nič nemám, ten zákon bol prijatý v Národnej rade, a niekto by ten podpis urobil namiesto mňa. Čo by ste urobili? By ste žiadali moju hlavu. A tu je podpis, ktorý mal viesť k 20-ročnému trestu. Rozumiete tomu, o čom sa bavíme? A je to prokurátor generálnej prokuratúry. Môžete obhajovať, koľko chcete. Môžete porozprávať 100 krásnych príbehov. Fakt je ten, že prokurátor generálnej prokuratúry sa priznal k falšovaniu zápisnice o podanom trestnom oznámení na čelného predstaviteľa najsilnejšej politickej strany v roku 2015 alebo 16 podpredsedu vlády ministra vnútra, kde ho obviňoval zo závažnej trestnej činnosti. A vy ho tu idete obhajovať. Ja nemám to blbé. Asi nie, to vidím, že nie. Takže my nemáme čo viac. My sa pýtame generálneho prokurátora, čo s týmto pre Boha ideme robiť. Čo s týmto ideme robiť? Nič iné. Ja neviem ani generálneho prokurátora odvolať, ani prokurátora Špírka neviem odvolať. Už som spomínal právomoci amerického prezidenta Trumpa. A to máme byť ticho pred Krista pána. Po tomto všetkom, čo sme si my zažili, od vás a od nich, máme byť ticho. Ja absolútne tým ľuďom, našim voličom rozumiem. Absolútne rozumiem. Ty by nám posielali sem snať kytice kvetov, keby sme ráno o 5 dali niekomu vykopnúť dvere. Kytice kvetov by nám to posielali. Ale ja to nebudem robiť. Veci treba trpezlivo zákonne vyšetrovať. Tá zákonnosť je neuveriteľne pomalá, ak sa to robí poriadne. Oni to robili teda veľmi rýchlo, veľmi rýchlo. Ako nám doručovali veci. Páne Bože, došli 6 na smer, aby mi doručili uznesenie o vznesení obvinenia. A nehovoriac o iných krokoch, ktoré sa robili expresne rýchlo tak, aby to stihli do konania parlamentných volieb, aby sme nemohli ísť do parlamentných volieb. To bolo jednoduché. Najprv to bola otázka, ako nás znemožniť. Na to ste pracovali intenzívne od roku 2006. Nepodarilo sa. Potom ste na tom pracovali od roku 2016 do roku 2020 intenzívne. Potom prišla vražda novinára, o ktorej nič nevieme. Môžeme si rozprávať, čo chceme, nič nevieme. Ako to celé bolo a prečo sa to vlastne stalo. Potom ste súhlasili s tým, aby nás pozatvárali. A potom vám bolo jedno aj to, keď ma chceli zastreliť. Len aby sa nás zbavili. To je ten problém slovenskej demokracie, na ktorý upozorňujeme. Nie sú schopní sami súťažiť v demokratickej politickej súťaži. To progresívne Slovensko ešte potrebuje peniaze z Veľkej Británie, z ministerstva zahraničných vecí. Čo by ste urobili, keby ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie zaplatilo hercov, aktivistov na Slovensku, aby robili kampaň prospech strany Smer Slovenská sociálna demokracia? Čo by ste urobili? No to je presne, o tom sa bavíme. Keby som ja podpísal zákon tak, že ho nechám niekým iným podpísať za mňa, kto má rovnaký podpis, vám garantujem, že žiadate moju hlavu. Boli by odvolávačky, boli by všetko na svete. A tohto gráza chránite. Chránite ho vo veci, ktorá je neporovnateľná s tým, čo som teraz povedal.
3: Viackrát ste použili slovo.
4: Ešte vás poprosím, pán redaktor, ja vás naozaj poprosím, tú tlačovú konferenciu vediem ja, aby tie otázky nekladiete.
5: Áno, samozrejme, veď podala niekoľko trestných oznámení.
3: A ako skončili?
5: Takže sa dovyhrážal on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije, a tie trestné oznámenia boli stiahnuté. Ale podané boli. Ten človek má konkrétne zdravotné problémy. Ja sa čudujem, je mi z vás zle. Tá žena mala vážne zranenia, kde ju dobil. A vy jeho chránite? Je mi z vás zle. Fakt. Veď vy to veľmi dobre viete, kde tie dôkazy sú. Vy ste to mali na stole, tie trestné oznámenia, pán redaktor. Vy ste to mali na stole v smečku. A viete, čo je na vás najzábavnejšie? Títo ľudia vás nechali odpočúvať pre vašu orientáciu. Už sme o tom mali debatu. To sú tí ľudia, ktorí sa nebali politicky použiť, vtedy ešte pán Galko sa rozhodol, že vás bude odpočúvať, pretože ste ohrozením demokracie pre vašu orientáciu. A vy v tej vašej nenávisti smerom k Smeru Proste ich budete obhajovať. Obhajujte. Obhajujte. Ale nemôžete sa postaviť pred zrkadlo. Pretože keby ste sa mohli postaviť pred zrkadlo, tak sa opýtate, pán Špirko, urobili ste tlačovú konferenciu, že Kaliňák ukradol 200 miliónov. Prečo ste to od roku 2018 nevyšetrovali? Prečo ste si ho aspoň raz nezavolali k tej kauze? Prečo ste ho neboli vypočuť vo väzbe, keď ste ho tam dali k tejto kauze? Lenže vy viete, že to bolo vymyslené, chápete? Vy ich s tým nebudete konfrontovať. Vy ste ho radi použili. On robil tlačovku, vy ste z toho robili dvojmesačnú kauzu, ako som neviem, čo všetko ukradol. Z toho vyplývajú všetky tie veci, mafiáni a tak ďalej. Z takýchto obvinení, ktoré sa ukážu ako plané. Prečo ste sa Ráš Špírka neopýtali, prečo ste to nevyšetrovali? Prečo sa pani Makarová s pani Petkovou neopýtali, prečo nebol Kaliňák vypočutý v tej DPH-čke, keď sme ho dali na titulku? A začali sme Smer označovať ako bandu zločincov, DPH-čkarov, neviem čoho všetkého. Čiže keď nie sú dôkazy, tak vy stojíte vždycky iba na ich strane. Tu je nepochybné, že si to vymyslel. Navyše v kauze Súmrak sa tak opustil, pretože si myslel, že už vyhrali a že ja som vo väzbe, že narozprával také veci v rámci obvinenia mňa, že to je naozaj na krásne vyšetrovanie. Myslím si, že to samozrejme čaká. Tá spravodlivosť príde. Ja som aj minule povedal, že sa kráti čas, kedy budete môcť hovoriť stále o tom, že vy ste podozriví, že sa budete tešiť, že môžete hovoriť Tibor, že je obžalovaný. On je nevinný. Do právoplatného odsúdenia sú všetci nevinní. Podľa našej ústavy. A vy ju nechcete rešpektovať, tú ústavu. To znamená, ak chcete teraz pomáť Špirkovi, že nezbil svoju ženu, tak je mi z vás zle. Pretože to sa všeobecne vedelo a vy ste tie trestné oznámenia mali na stole aj v redakciách. Len ste s nimi nechceli pracovať, pretože vy budete chrániť aj toho najväčšieho zločinca, ak čo len jedno slovo povie na Smer. A to je fakt, to vás dokumentuje. Pretože ste ich nikdy nekonfrontovali s vecou, ktorú si vymysleli, potom už ju nešetrili a nikdy ste ich nekonfrontovali, že kde to je. Nás hneď, ako náhle niečo sme zameškali, Tiborovi ste už posielali, prečo to stojí, prečo to hneď nie je urobené, prečo to nemáte za týždeň. Lenže tu z toho vyplýva tá spolupráca, ktorá tam je.
4: Poprosím vás ešte jednu otázku. Poprosím vás, pani, poprosím kolegyňu, nech máme ešte priestor na jednu otázku. Ja poprosím naozaj, pán redaktor, poprosím.
6: Poprosím, pán redaktor, neviem, či ma počujete alebo nie.
7: Je to správne, aby súd rozhodoval pod tlakom?
6: Pán redaktor, ja vás, pani redaktorka, poprosím otázku, ďakujem.
8: Polícia tušila, či sa si nerozumovanie.
9: Dobrý deň, Rešikové, denník N. Keďže sme na úrade vlády, tak by som sa predsa len chcela opýtať aj jednu vec, ktorá sa týka energopomoci, a síce, že úrady stále nevedia príjmať.
10: Pani redaktorka, na týchto tlačových konferenciách je normálne, že denník N a denník SME chránia ľudí, na ktorých poukazujeme. Máte pani podpredsedničku vlády, ministerku hospodárstva, prosím, obráťte sa na ňu. Ja nebudem zaťažovať túto vážnu tlačovú konferenciu otázkami len preto, lebo sa chcete vyhnúť nepríjemnej téme. Nehnevajte sa, neurobím to. Kľudne môžeme urobiť k energopomoci zajtra samostatnú tlačovú konferenciu, prídem, ale nenecháme zaťažovať tieto vážne veci, ktoré sme teraz zverejnili, tým, že teraz dostanete, všetci dostávate otázky. Spýtajte sa teraz na toto, spýtajte sa na toto, spýtajte sa, ako má drahú kravotu, či má vyreštené topánky. Len sa zbaviť tej témy veľmi rýchlo. Prepáčte, inokedy, dovidenia, ďakujem pekne, inokedy.
4: Ďakujeme veľmi pekne, poprosím vás naozaj poslednú...
10: Na inej tlačovej konferencii.
6: Pani redaktorka, poprosím ďalšiu otázku pána kolegu.
9: O zneužívaní teda súdnych procesov proti pánovi Kovačikovi. Či teda bolo to rovnaké aj v prípade, keď rozhodoval pán Trúban, ktorý ho tiež uznal vinným, aj keď to nie je právoplatné?
11: Pani redaktorka, my sme povedali, že rešpektujeme prezumciu neviny. To je celé nič iné. To znamená my, a už sme to raz povedali, povedal to aj pán premiér a ja, povedal to aj doktor Kaliňák, povedal to doktor Gašpar. My jediné, čo hovoríme, že máte tu systematické zneužívanie prostriedkov trestného práva proti strane Smer. Nevenujete sa mu? A teraz odkláňate pozornosť na nejaké rozhodnutie. Veď my sme sami povedali, my máme absolútne záujem na tom, aby prebiehali zákonným spôsobom akékoľvek procesy. Ale prebiehali nezákonne. Veď on bol vyhlásený aj vašim denníkom za národného hrdinu. To znamená, vy máte za národné hrdinstvo, ak niekto falšuje dôkazy proti strane Smer. A o tom tu dnes hovoríme, že toto chceme zastaviť. A vy sa pýtate na to, čo hovoríme na legálne procesy. Ešte raz, ak je zachované právo, ak je zachované právo na obhajobu, ak nikto nefalšuje dôkazy, tak samozrejme nemáme si žiadne problémy. Ale vy rešpektujte prezumciu neviny. A ešte raz, aj kauzy proti doktorovi Kovačikovi, veď o tom hovoril najvyšší súd, sa musia preveriť. Vy ste počuli tie obľudnosti, čo jeho na jeho adresu hovorili? Vy ste počuli, akým spôsobom spôsobom voči nemu viedli trestné stíhanie? Veď najvyšší súd, nie my, najvyšší súd povedal jasne, že takýmto spôsobom nemôžete získať voči nemu ani jeden dôkaz. Momentálne voči doktorovi Kovačíkovi podľa najvyššieho súdu neexistujú zákonným spôsobom získané dôkazy. Uvidíme ten výsledok.
2: Podľa ústavy Slovenskej republiky, pokiaľ nie ste pravoplatne odsúdená, ste nevinná. Čo, ešte toto chcete zmeniť? To dajte návrh. Ale ešte raz. Nie je momentálne žiadne pravoplatné rozhodnutie voči Dušanovi Kovačíkovi. Dohodneme sa na tom? To znamená, že sťahuje sa na neho prezumcia neviny. Ja chápem, že sa vám to nepáči a nechcete to počúvať. Ako by sa vám páčilo, keby vás nenávidela skupina 100 policajtov, by si vás namalovali na nástenku ako veľrybu, aby hovorili o tom, že poďme brúsiť harpúny. A boli by ste Moby Dickom. A musíme ho dostať a musíme ho zabiť. A neviem čo všetko. Nehovoriac o tom, čo všetko sa hovorilo na moju adresu a na adresu ďalších ľudí. Rešpektujte Ústavu Slovenskej republiky. V prípade pravoplatného odsúdenia bol rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde bol odsúdený Dušan Kovačík na 8 rokov, pravoplatne zrušený, kompletne zrušený. A špecializovaný trestný súd sa bude musieť rozhodnúť, či to vráti do štádia prípravného konania, alebo čo s tým urobí. Ak však pozorne ste počúvali, alebo chceli ste počúvať aspoň to ústne vyhodnotenie, ale odôvodnenie rozhodnutia dovolacieho súdu, tak viete, že zásadné problémy boli predovšetkým v prípravnom konaní. Tak prosím, neberte ľuďom ústavné práva. Choďte do čerta aj s vašim denníkom. Čo si to dovolujete? Tu majú jednoducho ľudia právo, aby mali základné ľudské práva. Ak niekto nie je pravoplatne odsúdený, je nevinný. Už ani toto nemôžeme povedať podľa vás? To sa nepatrí? Nemôžeme hovoriť, čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Kto ste? Ste Bohom nad ústavou? Kto ste? Spamätajte sa týchto vašich denníkov. A zase, klasika. Denník SME, denník GEN, vybavené. Ak budeme takto pokračovať, potom nikto na Slovensku nemá žiadne ľudské práva.
5: Pani rektorka. Toto je klasický algoritmus, ktorý používate, keď ste v úzkých, keď ste pod tlakom. To znamená, snažíte sa utiecť z tej veľkej pravdy, ktorú urobil najvyšší súd, podľa ktorého budú postupovať aj ďalšie súdy, pretože sa preukázalo, že celé toto konanie bolo nezákonné. Myslím si, že je to zrozumiteľné. A druhá vec je, že máte na tom vy osobný podiel. Vy ste v strašnom konflikte záujmov, denník N. Nerozumiete tomu? Vaša čelná redaktorka žije so súdkyňou špecializovaného trestného súdu, dostáva nepovolenie informácie o jednotlivých procesoch. Na to ešte len prídu všetky tieto dáta, lebo vlastne tie časové úseky, kedy denník N zverejňoval veci, ešte nemohlo byť vlastne doručené nikomu žiadne rozhodnutie. A to osobné prepojenie je tam obrovské. Vy máte strašný konflikt záujmov. Vy ste absolútne rezignovali na akékoľvek novinárske veci. A znova sa k tomu vrátim. Toto rozhodnutie je ďaleko vážnejšie, ako vy si viete vôbec domyslieť. Pretože vy odmietate, aby ste počúvali tie nahrávky, v ktorých sa vyhrážajú kolegyni, že ju zbijú do kopu všade, vyhodia do luftu, pretože si dovolila vyšetrovať ich trestnú činnosť. Dnes povedal najvyšší súd, že postupovali nezákonne. Ak policajt vo svojej funkcii postupuje nezákonne, je to minimálne marenie výkonu verejného činiteľa. Ak nie hneď zneužívanie. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je toto rozhodnutie extrémne dôležité. To je tak príťažujúca okolnosť v každom ich prípade, kde sú vyšetrovaní, že chápem, že za chvíľku budete roniť slzy, ale je to problém. To sú vážne rozhodnutia, kde najvyšší súd povedal, že všetko, čo sme boli svedkami 2023, bolo proste zaujaté a nezákonné. Že konali na svoju objednávku, že si to vymýšľali, ako v tomto prípade pán Špírko. Nikdy ste ho nekonfrontovali, že oblial si špinou Kaliňáka pred 8 rokmi. A jediné steblo si nepreložil. Ani si nezačal konanie. Tak sa opýtajte, prečo nezačal konať? Veď vám tam dával také teórie na tej tlačovej konferencii, vy ste to hrali týždeň. Pozrite si svoje články po tej jeho tlačovej konferencii. Čo ste napísali bez jediného dôkazu? Bo ako náhle niekto hovorí niečo na smer, tak to je pre vás svätá pravda. Jasné, to je super. A ho použijete, lebo že nepotrebujem dôkazy. Mne stačí, že jeho vystavím. Pozrite si vaše vlastné články. Vaše vlastné články. Tie vás konfrontujú s tým, že naozaj to zrkadlo máte extrémne krivé.
12: Ďakujeme za sledovanosť.
0: No, Mišo.
1: Moc pekný.
0: Ono to praská ve švech úplne všude, co?
1: A že o tomhle nikde se moc nepíše, viď? To je takový, jako že to je zamlčený.
0: No proč by se o tom mělo psát?
1: No stačí, co se píše u nás. No.
0: No ne, jako rozumíš, to je skládačka, která se začala skládat. Tak, jak oni doteďka měli v úzovkách navrch, tak, jak oni doteďka, ty progresivní liberálové, nebo buchy, jak si tyhle ty satanisti říkají, tak si mysleli, že už je to všechno jenom o nich. Oni si mysleli, že už se nikdy nebude nikdo odvažovat, vyhodnocovat a nějakým způsobem posuzovat, nedej bože, vyšetřovat a soudit, nebo dělat audity, jo. Mně se třeba líbí, že Andrej Babiš oznámil, že na všech ministerstvech proběhnou audity. Já vím, že tam uklízeli, jo. Strašně dlouho tam uklízeli.
1: No, ale právě, že přeci se uklízelo dlouho.
0: No, ale ty víš, že přeci z účetnictví, že některé věci prostě nějak tak jako nejdou úplně nejdou zlikvidovat navždy, že jo. Když někdo veme 100 milionů a pošle je na nějaký účet nějakého spolku, tak minimálně to zakládá důvod, aby někdo se podíval, kolikrát tam přišly takové peníze, kam ty peníze šly, jak se to rozsejpalo, kolik se jich kam vrátilo, jestli se ty peníze takhle, no, jestli se ty peníze takhle prali, nebo proč se za ně nakupovalo něco předraženého, jak, a teď když jsme kousli tuhle kauzu, jo. Já nechci jako opustit to Slovensko ještě, ale když jsme kousli tuhle tu kauzu, to není jenom o nějaké korupci, to není o jakémsi rozkrádání nějaké, nebo praní peněz špinavých a tak dál. Kolik ty musíš udělat hlášení u těch firem, který pošlou někam větší obolus peněz? Přijdeš do banky si vyzvednout 1 000 000 korun a no, banka tě zpovídá, na co to chceš. Ne?
1: No, proč to chceš? Kde, nejdřív, kde jsi k tomu přišel, jak jsi to vydělal a potom na co to chceš?
0: Proč si chceš vybrat svoje peníze třeba? Mm-hmm. Jo?
1: Když řekneš, že jsou tvoje, no tak oni řeknou ano, my chceme vědět, jak jste je získal a na co je chcete použít.
0: Vemeš 100 milionů, pošleš 100 milionů z účtu na nějaký jiný účet. Už no, to tam bliká a banka zablokuje transakci a jdou vyšetřovat, jestli ty peníze nepochází z trestné činnosti.
1: A jak vidíš, nezablokovala. Transakce proběhla.
0: Pak jsou tady transakce v jakési kampeličce, kam přijdou nějaké peníze od někoho, pak někdo přijde, vybere ty peníze v hotovosti, odnese je a pak se zjistí, že ten někdo neměl oprávnění ty peníze odnést prý.
1: Ale tak už se stalo, že jo?
0: Jako návrat do 90.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to jsou 90 na druhou.
0: No samozřejmě, před 90 se kradly miliony, že jo? Dneska se jede v miliardách. Hold, inflace, to víš, no. Já bych řekl 90 s inflační doložkou.
1: Krásně řečeno.
0: Vy?
1: Fakt krásný.
0: Bez přidané hodnoty.
1: No tak finanční transakce jsou vždycky od daně osvobozený. Tak jako myslím od DPHčka, takže...
0: No, já nemluvím o DPHčku, já mluvím bez přidané hodnoty.
1: Ale...
0: Prostě, víš, ten dvojí metr, jo. Hele, fašouni v Německu, četl jsem to taky v té jedné knížce, jak si připravovali to půdu, jak paralyzovali všechny slušný představitele na různých pozicích, jak je kompromitovali, jak si na ně dělali složky, jak si je ošefovávali, jak je dehonestovali. To jsou naprosto stejné praktiky. Jo?
1: Jo, dělají to stejně, no.
0: A teď prostě tady máme spolek, který ještě nedávno podával trestní oznámení, protože někdo o něm něco špatného řekl. A hloupej vraník v hodnosti bílého koně, takhle bych to dneska formuloval, je tak tupej, že mu nedochází, že je užitečný vůl, protože no, prostě takový užitečný blbce je potřeba mít, že jo. A
1: já si
0: domnívám,
1: že to tak bude, no, že on je opravdu, víš co, on bude asi tak jako, já nechci říct hloupej, nebo...
0: Ne, on je posedlej. Tak, nenávistí, on je, ano, rusofobií, ano. On je posedlej. A chce být za hrdinu.
1: Za každou cenu. On je totiž, jestli jsi dneska viděl tu tiskovku, nebo on se oblík. Tu jsem viděla, jenom jako letmo. A pak pár jakých ještě prostě jakých fotek nebo nějakých záběrů a tak. Tak on chodí v těch maskáčích a v tom zeleném oblečení stejně jako ten zelený šmudl na Ukrajině.
0: Jistě. Viděla jsi někdy film Život je život?
1: Život je život?
0: Jo, tam hraje Ondra přismrdávače policajta.
1: To jsem asi neviděla.
0: No, tam hraje Ondra přicmrdávače policajta, který doma jako tvrdí muziku, celá rodina je z něj v pozoru, jo. A on čte knihu o James Bondovi, nebo o nějakém takovémto agentovi, abych teda to. A chvílema propadá do té reality, ve které je ten neohrožený agent, jo. A v Praze řádí nějaký zločinec, on mu teda řádí celosvětově, jo. Ten, jak on se jmenuje, jak on si říká. No prostě zásadně oplodňuje jako ženy, děvčata a tak dál.
1: Až tak.
0: No jasně, a teď tam je třeba záběr, jak, kde se to v Praze, u Apolináře. U Apolináře, že jo, tam v podstatě chodí ta děvčata, co mu podlehla, tak stojí frontu.
1: Uh-huh.
0: Jako na ten porod stojí frontu a teď všude už tam je, jakoby stojí voda, protože jim praskla voda, že oni se domáhají toho porodu. Tomu se říká ran na porodnici.
1: Je prděl, teda to jsem neslyšela.
0: No, nějaký spermoň, nebo já nevím, jak mu tam říkají. A, a ve tchý tam hraje toho agenta, který ho má jako dopadnout, rozumíš? Respektive on o tom sní, jako on má ty... Jo, ten policajt utáplej, který doma si hraje na velkýho kluka, no tak se jako cítí, jako to. Čili... tady ta aféra s těma dronama, jo, to ale není zas tak malá věc. To není jenom o nějaké praní
1: peněz. Já se obávám, že to je hodně těžká věc. Jako.
0: No, protože teďko se rozkrývá a ukazuje, že ten vývoz nebyl tak, jak oni říkali v té dodávce, jak se dohadovali, kdo tam pojede s tou dodávkou a to. Tam jezdili pod cizíma jménama. Docela vysoce postavený nebo lidi, kteří se toho zúčastňovali, tak pod krycím jménem, pod falešnýma dokladama, a nevozili tam jenom drony, ale vozili tam i munici, vozili tam trhaviny, prostě, jo?
1: A víš co, to
0: porušovali zákon, který se vztahuje k vývozu zbraní.
1: To Braníkovi, ale já z bílému koni nevadí? Tohle všechno?
0: No ne, promiň, já jenom jsem chtěl říct, že oni teďko hlavně řešejí, jestli teda po ní šla ta Černochová, jo. Přeci víme, jak takhle, umíme si asi představit, jak ostré lokty jsou mezi firmama, které mají oprávnění vyvážet zbraně.
1: Mm-hmm.